0: na sjezdu mládežnické organizace své strany Bratři Itálie. A vláda podle Meloniové taky plánuje omezit maximální počet zahraničních žáků v jedné třídě. Detaily navrhovaných opatření neupřesnila, dodala ale, že o nich chce s ministry brzy diskutovat. Zítra znovu začne jezdit lanovka na pražský Petřín. Nové vozy vyjedou z koncových stanic Újezd a Petřín ráno v 7 hodin. Jezdit budou zhruba v 10-minutových intervalech a prosklené vozy pro 120 cestujících vyrobila švýcarská firma. Dopravní podnik hlavního města provoz obnoví po opravě trati zhruba po 2 letech. Jednorázová jízdenka bude nově stát 100 korun. Dlouhodobé předplatné pražské hromadné dopravy na lanovce bude platit stejně jako před jejím uzavřením. Sport. Fotbalisté Slávy mají v čele šance ligy 3bodový náskok díky vítězství 2-1 nad Plzní. Sparta vyhrála 3-0 v Olomouci a trenér týmu z Letné Brian Priske vysvětluje, co stojí za zlepšením Sparty.
1: Snažíme se sestavu co nejvíce ustálit. Je to logické a je důležité, že se stabilizovala výkonnost i nových hráčů, kteří se zapojili později. Aby náš tým mohl připomínat dobře fungující stroj, potřebujeme konzistentní výkonnost. A podle mě se nám to daří i tím, že se nám ustálila sestava, která v posledních 2 týdnech udělala velký herní progres. A v této kvalitě hry musíme pokračovat i dál.
0: Poprvé v nové sezóně nejvyšší fotbalové soutěže bodoval Zlín, který remizoval 1-1 v Jablonci a Hradec Králové podlehl Teplicím 0-2.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Uzavřená D11 u Jiren a omezení na D5 za Berounem. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové je opět zastavený provoz u Jiren. Na 7. kilometru stavebníci instalují nosníky. Uzavírky jsou opakované, trvají vždy kolem 20 minut a začíná se tvořit kolona. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně čekejte omezení za Berounem. Za sjezdem na Králův dvůr na 22. kilometru je zúžení do jednoho pruhu a pracují tam na vozovce. Na silnici 16 z Milníku do Mladé Boleslavy řeší nehodu mezi Malým Újezdem a Vyšicemi. V lokalitě Vavřineč osobní auto narazilo do betonového sloupu. Čekejte omezený průjezd. A v Ostravě je stále uzavřená Rudná ulice ve směru do Poruby. Za dálnicí D1 pracují na mostě, objíždí se to přes Svinov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Teď v noci postupně ubývá srážek, ochlazuje se na 11 až 7 stupňů, při slabším větru až na 5 stupňů Celsia. Ráno pak čekáme polojasno, během dne postupně proměnlivou, převážně velkou oblačnost a v severovýchodní polovině území četné přehánky. Večer bude srážek i oblačnosti částečně ubývat. Teploty 12 až 17 stupňů, na jihu Moravy naměří až 18, na horách kolem 6, na Šumavě 10 stupňů Celsia a místy bude i větrno. Objevit se můžou nárazy až kolem 55 km za hodinu a večer má mít vítr částečně slábnout. Tolik zprávy. Dále s vámi noční radiožurnál Jiří Štefl.
4: Co byste řekli na telefonickou soutěž? Ano, je tady, začíná v pravidelný čas, tady 6 minut po 2. hodině. No a protože je nový týden, tak pro vás máme taky novou cenu. Hrajete až do neděle o novou audioknihu Pavlíny Křivánkové, Příběh příbuzní. Jedná se o příběh mladé ženy, která hledá svou biologickou rodinu a taky příbuzné. Tak tady jsou telefonní čísla 221 552 155 a nebo 221 552 255. Těším se na vás, volejte.
2: Noční radiožurnál a Jiří Štefl.

0: V létě, když bylo v Praze opravdu velké horko, to jedno z největších veder, jaké kdy tady bylo, tak vystoupili v Praze, tohle byli One Republic ve vysílání nočního radiožurnálu. Teď je 9 minut po druhé hodině, chladná noc, tedy alespoň z toho letního pohledu, tak telefonní čísla do telefonické soutěže dobře doufám už znáte, ještě jednou zopakuju 221 552 155 anebo 221 552 255. Soutěžíte o novou audioknihu.
1: Radiožurnál pro vás má audioknihu Příbuzní.
2: Ta osoba má oči úplně stejný jako já a Olina. Světlounce modrý jako led.
1: Dva světy a jedna pravda, která může všechno změnit.
2: Tohle má jako bejt můj fotr? Tahle kreatura?
1: Poslechněte si příběh o hledání kořenů z pera Pavlíny Křivánkové. Audioknihu Příbuzní na Radiokartě dostanete v soutěži nočního radiožurnálu.
0: Zdeněk dneska v noci nespí, tak vás zdravím, Zdeňku, dobrý den.
3: Já taky zdravím, dobré ráno.
0: Odkud nám voláte dneska?
3: No, akorát přijíždím do Prahy.
0: A jaká byla cesta?
3: Volám z auta. Jo, bylo to dobrý, je to prázdný.
0: Zdeňku, co vy a audioknihy posloucháte třeba takhle v noci na cestách?
3: No, přiznám se, že moc ne, ale rozhodl jsem se, poslouchám vaše rádio a rozhodl jsem se, že to zkusím.
0: Tak zkusil jste to ve správný čas, ve správný den, protože dneska je to bez soutěžní otázky, takže stačilo se pouze dovolat jako první, takže to jste splnil, takže audiokniha pro vás, takže poslouchat budete, vy zkusíte to a nebo někomu věnujete?
3: Budu poslouchat já.
0: Tak ať se vám to dobře poslouchá, třeba i přitom dobře řídí. Zdeňku, přeju dobrý start do nového týdne a pokud tady to správně chápu, tak teď už půjdete spát po cestě.
3: Ne, právě že vyrážím do práce.
0: Začínáte.
3: Dělám taxikáře, takže vyrážím.
0: Tak hlavně hodně klientů přeju, hodně slušných klientů takhle v noci. Ať se vám daří, Zdeňku, ještě vydržte na telefonu. Naslyšenou.
3: Super, já vám děkuju a naslyšenou.
0: Telefonická soutěž je velmi svěžná pro tu dnešní noc za námi. Jestli chcete vyhrát i vy novou audioknihu na Radiokartě Pavlínu Křivánkovou Příbuzní, tak můžete zase zítra po druhé hodině v noci. 2 hodiny, teď skoro 12 minut z hudby, teď nabízím Avičiho a taky Elu King, Let's Ride Away.

0: minut po čtvrté na tři ideál posloucháte vysílání nočního radiožurnálu. New Yorkská filharmonie, nejstarší americký orchestr, má po 17 letech nového šéfa. Jejím bývalé dítě z venezuelského hudebního programu pro chudé, které dnes patří k největším hvězdám klasické hudby, Gustavo Dudamel. Diriguje už od 11 let a snaží se dostat vážnou hudbu mezi běžné lidi, ze kterých sám vzešel. Zakládá hudební školy pro děti z chudých rodin, spolupracuje s popovými hvězdami, dirigoval i finálový poločas světového poháru ve fotbale. Svůj první koncert v nové funkci proto odehrál v Radio City Music Hall, kam pozval i zpěvačku Lizo. V hledišti byla i naše americká zpravodajka Jana Siglerová.
1: Tady ten nápis na Radio City Hall říká Welcome to New York, Gustavo Dudamel. Je to obrovská sláva, protože Gustavo Dudamel je superstar mezi dirigenty a je to strašně zajímavá osobnost. A tak u toho samozřejmě Český rozhlas nemohl chybět. Sedím tady v hledišti Radio City Hall a čekám tu na muže, který má nečekaný úkol zachránit klasickou hudbu v Americe.
2: Tonight marks a historic moment as Gustavo Dudamel conducts the New York Philharmonic as Tang Music and Artistic Director for the very first time.
1: Gustavo Dudamel se stává hudebním ředitelem New Yorkské filharmonie, nejstaršího orchestru ve Spojených státech. Je mu 44, má rozcuchané vlasy, které pozná na ulici i člověk, co v životě nebyl na koncertě vážné hudby. Když hudebníkům oznámili, že bude jejich novým šéfem, propukli v jásot, jaký byste čekali spíš od fanoušku? Dudamel se narodil ve Venezuele a prošel tamním systémem hudebního vzdělávání zvaným El Sistema, který patří k nejlepším na světě. Když mu bylo 11, dirigent na zkoušku nepřišel, a tak si hůlku vzal do ruky on sám, jen tak, z legrace. Okamžitě v něm poznali nesmírný talent. Ve 23 letech vyhrál prestižní soutěž, kde seděl v porotě šéf-dirigent Los Angeleské filharmonie. V Los Angeles z něj udělal hvězdu i mimo koncertní sál, diriguje filmovou hudbu. Má hvězdu na chodníku slávy. New Yorkská filharmonie na něj čekala roky. Chybělo jim jen jedno, dirigent s charizmatem, který by dovnitř přilákal i lidi, kteří jinak na klasiku nechodí. Dudamel vstoupil do New Yorku ze široka, tady v Radio City Music Hall spolu se zpěvačkou Lizo. Otázka, na kterou se teď ptá celá klasická hudební scéna, zní jednoduše. Podaří se mu i tady to, co dokázal v Los Angeles, tedy přesvědčit mladší a pestřejší publikum, že koncertní sál není muzeum? Kdybychom měli soudit podle vstupenek, tak ty jsou nahodně dlouho vyprodané. Z Radio City Music Hall Jana Ciglerová, Radiožurnál.

0: 2 hodiny 30 minut. Ve studiu je Martin Matějka.
1: Česko by si podle prezidenta Petra Pavla nemělo brát příklad ze zpochybňování kolektivní obrany NATO. Před odletem na valné shromáždění OSN v New Yorku tak reagoval na výroky slovenského premiéra Roberta Fica. Ten řekl, že nechce, aby se Slovensko stalo součástí vojenského konfliktu kvůli článku 5 Severoatlantické smlouvy. Ten přitom zaručuje členským zemím pomoc ostatních v případě napadení. Podle Petra Pavla je nutné v NATO udržovat vzájemnou solidaritu. Policie obvinila 39-letého muže, který měl v Praze a Středočeském kraji rozeslat nejméně 36 výhružných a poplašných e-mailů a konkrétním lidem nebo skupinám vyhrožoval zabitím nebo vážným násilím. Jedna ze zpráv mířila i na žáky základní školy. Na konci srpna oznámil údajnou bombu na staroměstském Orloji. Policie tehdy evakuovala 650 lidí. Muž skončil ve vazbě, hrozí mu až 3 roky vězení. Vedrné elektrárně Dukovany znovu dodává elektřinu. Třetí blok odstavený byl podle plánu od 17. července kvůli výměně části paliva, kontrolám a servisu zařízení. A v Krušných horách začalo Eurorando, největší evropský festival pěší turistiky. Organizátoři očekávají, že během týdne přiláká na českou stranu hor až 5000 návštěvníků. Připravené jsou pro ně desítky tras. Sport. Z nominace české fotbalové reprezentace na zápasy Ligy národů pravděpodobně vypadne obránce Slávie David Zima. Trenér Pražanů Jindřich Trpišovský to řekl po vítězství Slávie v Šancelize nad Plzní 2-1. Uspěla taky Sparta, která porazila domácí Olomouc 3-0. Svůj první bod v aktuální sezóně získal Zlín za remízu 1-1 v Jablonci a Hradec Králové prohrál s Teplicemi 0-2.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na dálnici D11 u Jiren i na D4 za Obořištěm. Dálnice D11 z Prahy do Hradce Králové je teď u Jiren průjezdná. Na 7. kilometru pomocí těžké techniky instalují nosníky. Průjezd zastavují podle potřeby vždy přibližně na 20 minut. Kolona se rychle rozjela, teď se projíždí plynule jedním pruhem. Na dálnici D4 z Prahy do Strakonic počítejte s novým omezením za Obořištěm. Na 35. kilometru se projíždí pouze jedním pruhem kvůli opravě mostu nad dálnicí. U Mělníku opatrně na silnici 16 do Mladé Boleslavy. Mezi Malým Újezdem a Byšicemi v lokalitě Vavřineč osobní auto narazilo do betonového sloupu. Průjezd je omezený. A v Ostravě je ještě uzavřená Rudná ulice ve Svinově směrem do Poruby. A pracují tam na mostě, až do 3 ráno počítejte s objížďkou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Teď v noci postupně ubylo srážek, ochladilo se na 11 až 7 stupňů, při slabším větru až na 5 stupňů Celsia. Ráno pak čekáme polojasno, během dne postupně proměnlivou, převážně velkou oblačnost. V severozápadní polovině území četné přehánky, teploty 12 až 17 stupňů, na jihu Moravy naměří až 18, na horách kolem 6 a na Šumavě 10 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál s Jiřím Šteflem.
0: Je pondělí, nový týden, už se taky rozbíhají nové díly Vinohradské 12. Ten nejaktuálnější díl si můžete v našem vysílání poslechnout už za hodinu. Teď je 4 minuty po půl třetí, skupina Kaiser Chiefs.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Skupina Činasky má za sebou velmi úspěšné letní turné. Teď jsme vám skupinou Činasky taky hráli ve vysílání nočního radiožurnálu a pohled na hodiny za chvíli bude 3:15. Možná jste o tom už v našem vysílání slyšeli, ale je to důležité téma. Letos skokově přibývá lidí, kteří se nakazili lymskou boreliozou. Důvodem je změna systému hlášení nákazy, ale taky prodlužující se sezóna klíšťat. V čem je nemoc nebezpečná a jak můžeme nákaze předcházet? Téma pro infektoložku Ditu Smíškovou, přednostku kliniky infekčních nemocí Fakultní nemocnice Bulovka a druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Ptal se jí moderátor Štěpán Pokorný.
1: Poraďte, jak přisáté klíště správně odstranit.
2: Takže jak klíště správně odstranit? Ono na tom zas tolik nezáleží, hlavně ho odstraňme včas. To znamená, hned jak se z toho lesa vrátíme, tak důsledně se prohlédnout, jestli někde není přisáté klíště, vyměnit si oblečení, svléknout oblečení, ve kterém jsme přišli, a potom klíště vydezinfikujeme jakoukoliv běžnou dezinfekcí, opatrně podebereme nějakou nepříliš ostrou pinzetou a trpělivě vyvykláme. Jakmile se klíště uvolní, tak to místo zase vydezinfikujeme. A tím je to hotové. Klíště zlikvidujme tak, aby už nás nemohlo ani nikoho jiného ohrozit, to znamená někam spláchnout a je to vyřešené. Ale tady skutečně má svoji roli čas.
1: Takže jak velkou tu roli hraje ten čas? Jak velkou roli hraje to, jak dlouho máme to klíště přisáté?
2: Ten interval je u lymské boreliózy zrovna na rozdíl od klíšťové encefalitidy celkem příznivý. Uvádí se, že když se nám podaří klíště najít a vytáhnout do 24 hodin od přisátí, tak je riziko lymské boreliózy skutečně velice, velice nízké. Ale potom už klíště si přerovnalo své borelie, které v něm jsou, a přicházejí už do kůže ty, které skutečně můžou způsobit onemocnění.
1: Jak poznám, že jsem se nakazil lymskou boreliózou? Jaké jsou ty první příznaky? A kdy mám tedy vyrazit k lékaři?
2: Prvním příznakem nákazy lymskou boreliózou skutečně bude typická skvrna na kůži, o které se hodně píše, mluví, všichni jsme s ní tak nějak srozuměni, takže to je vlastně dobře, když se taková skvrna vytvoří, protože můžeme začít hned jednat. Ta skvrna je typická tím, že vůbec nebolí, nesvědí a pomaličku se zvětšuje, a když dosáhne zhruba 4-5 cm, rozhodně už to je důvod, aby jsme navštívili lékaře.
1: A je možné, že nemusím mít ty příznaky a ta nemoc se projeví i přesto?
2: Bohužel ano. Někdy ta nemoc vynechá tuto první fázi a naši pacienti se k nám dostávají až později, což může být i několik týdnů od přisádí klíštěte, někdy dokonce i několik měsíců. A to už jsou pak příznaky pokročilejšího nebo diseminovaného onemocnění, diseminované fáze onemocnění lymské boreliózy, ale tu také umíme celkem dobře zvládnout.
1: A jak se projevuje borelioza u dětí? Co bych jako rodič měl sledovat, pokud vím, že moje dítě mělo klíště?
2: U dětí to není velký rozdíl oproti dospělým pacientům. Stejně můžou mít stejnou skvrnu jako právě dospělý pacient. K tím dalším příznakům, k tím, jakoby, co mohou nastoupit po té skvrně, bývají bolesti hlavy, lehce zvýšené teploty, může se projevit, takovým typickým projevem je obrna lícního nervu. A já bych spíš upozornila na příznak, který je častější u dospělých, u dětí tolik ne. A to jsou neobvyklé bolesti zad. A na to se často nemyslí, protože si to nikdo nespojuje s klíštětem, zvlášť když to je několik týdnů až měsíců po něm. A jsou to bolesti zad, které jakoby vystřelují od páteře do různých částí těla. Takže to je také příznak lymské boreliózy, o kterém se trošku méně ví, a ty pacienti zůstávají zbytečně dlouho bez správné diagnózy.
1: Očkování proti borelioze stále není, tak jak se před klíšťaty chránit co nejúčinněji?
2: Já možná na úvod dobrou zprávu, že v dohledné době snad už konečně bude. Probíhají schvalovací procesy s vakcínou proti lymské borelióze. Jak se v současné době chránit? Ano, určitě berme si správné oblečení do lesa. Teď už není problém mít dlouhé kalhoty, oblečení s dlouhými rukávy a používat repelenty. V tuhle chvíli nic jiného jako zbraně nemáme, a potom důsledně se prohlédnout, až se z lesa vrátíme.
0: Mezi lidmi přibývá nákaz přenášených klíšťaty. Mluvila o tom přednostka kliniky infekčních nemocí Fakultní nemocnice Bulovka, infektoložka Dita Smíšková. Povídal si s ní moderátor Štěpán Pokorný. 11 minut a budou 3 hodiny v noci, je pondělí 21. září. Dobré jitro.

0: S Járou Cimrmanem žijí každý den.
1: Navštěvují představení po celé republice.
0: Pojmenovávají po něm rozhledny, ulice nebo školy.
1: Nebo vymýšlejí vlastní semináře.
0: Cimrmaniaci.
1: Seriál radiožurnálu o lidech, kteří nejsou členy souboru divadla Járy Cimrmana, ale fiktivní postavě přesto zasvětili svůj život.
0: A prakticky non-stop pracují na reputaci největšího českého génia.
1: Cimrmaniaci.
0: Každý všední den krátce před 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál, jsou 3 hodiny. Vysíláme zprávy, u mikrofonu Martin Matějka.
3: Vláda dnes projedná opatření proti vysokým cenám nafty a benzínu. Friedrich Merz chce zůstat i po dalších porážkách v zemských volbách německým kancléřem. Hokejisté Pardubic vyhráli v extralize nad Karlovými Vary 5-2. A dnes bude zpočátku polojasno, postupně oblačno, na severovýchodě s přeháníkami teploty do 18 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Vláda dnes projedná opatření proti vysokým cenám pohonných hmot. Jestli některá skutečně přijme, zatím není jasné. A cena nafty podle údajů společnosti CCS už atakuje v průměru 50 korun za litr. Benzín stojí o zhruba 5 korun méně.
4: Už na jaře ministerstvo financí určovalo denně stropy koncových cen. Teď je ale podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO situace odlišná.
5: Máme připravený scénář, který jasně vysvětlíme a myslím si, že to bude správná reakce s ohledem na okolní země.
4: Podle Mariana Jurečky z KDU-ČSL má vláda omezené možnosti.
6: Já si myslím, že by se měly dělat kombinace nástrojů stropování, případně úprava spotřební daně, tak aby se ceny dokázaly držet pod 50 korunami.
4: Německá vláda se už shodla na snížení daní z pohonných hmot nebo zavedení cenových stropů. O regulaci cen rozhodlo třeba Chorvatsko nebo Maďarsko. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
3: Strany německé vládní koalice utrpěly porážku v zemských volbách. Křesťanští demokraté ztratili vládu v Berlíně a sociální demokraté už nejsou nejsilnější stranou v Mecklenburgsku předním Pomořansku. Předstihla je tam Alternativa pro Německo.
7: Volební lídr AfD Leif Erik Holm vyzval všechny ostatní strany k jednání, ale do koalice s ním nejspíš žádná nepůjde. Mandát si nárokuje taky vítězná Die Linke v Berlíně, ale kdyby příliš prosazovala vyvlastňování velkých bytových koncernů, tak může většinu v hlavním městě sestavit i dosavadní koalice CDU a SPD spolu se Zelenými. Kancléř Friedrich Merz řekl, že chce pokračovat jako spolkový kancléř a prosazovat podle něj potřebné reformy, ale slabé výsledky v obou volbách zesílí volání po jeho odchodu. Za vítěze se považuje nacionalistická AfD, která v obou volbách dohromady získala nejvíc hlasů ze všech stran. Z Wismaru Tomáš Havlín, Radiožurnál.
3: V pražské Peškovce má dnes premiéru nová rodinná inscenace Vašek o Václavu Havlovi. Na jevišti se představí členové Dismanova rozhlasového dětského souboru. Scénář napsala a inscenaci režíruje Tereza Pušová.
8: Tak tedy půjdu do vězení.
9: Jeho život ale inscenace nevypráví jako kapitolu v učebnici dějepisu. Pušová začala scénář připravovat zhruba před rokem.
10: Já jsem četla hry Havlovy, četla jsem jeho životopis vícekrát, více životopisů, četla jsem jeho eseje, rozhovory s ním, vytvořila jsem si takový jako arzenál jeho myšlenek.
9: Z těchto myšlenek pak vytvořila jakési refrény, které se představením vracejí. Chtěla do něj zároveň dostat absurdy tu a cykličnost známou z Havlových vlastních her. Alžběta Havlová, Radiožurnál.
0: Sport.
3: Hokejisté Kladna vyhráli i ve třetím kole Tip Sport Extraligy, a to v Liberci 3-1. Pardubice přehráli Karlovy Vary 5-2 a brněnská Kometa zvítězila 3-1 nad Hradcem Králové, České Budějovice 3-2 nad Olomoucí a Vítkovice prohráli 2-3 s Litvínovem. Motocyklový závodník Filip Salač skončil druhý ve velké ceně Rakouska v kategorii Moto2. Nestačil jenom na vítězného Španěla Guevaru. Návrat na stupně vítězů v závodě mistrovství světa Salač předtím slíbil fanouškům. Jak řekl v rozhovoru pro televizi Nova Sport.
11: Kdybych řekl, že jsem nebyl pod tlakem tím, co jsem řekl, tak bych kecal, ale to jsem slíbil, dodržel jsem to. Druhý místo. Je to trošičku kyselější, protože já jsem opravdu chtěl vyhrát a měli jsme na to. Bohužel tu strategii, co jsem zvolil na začátku, Guevara mi ujel a pneumatiky mu neodešly. Já jsem myslel, že to bude přesný opak. Druhý místo je super, jsem spokojený, 20 bodů do šampionátu, odvedl jsem skvělou práci.
3: V celkovém hodnocení kategorie Moto 2 se Salač posunul na 7. místo.
12: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Omezení na D11 u Jiren a nehoda u Mělníku. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové se dnes v noci pracuje u Jiren. Na 7. kilometru pracovníci pomocí těžké techniky nainstalovali nosníky. Dálnice byla několikrát uzavřena, teď už se opět projíždí jedním pruhem. Na silnici 16 z Mělníku do Mladé Boleslavy vyšetřují nehodu mezi Malým Újezdem a Byšicemi. V lokalitě Vavřinec osobní auto narazilo do betonového sloupu. Připravte se na omezený průjezd. A v Bohumíně na Karvinsku je ode dneška uzavřený starý hraniční most do Polska. Začíná tam roční kompletní rekonstrukce. Objížďky povedou přes vedlejší most a jsou vyznačené. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
12: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Teď v noci postupně obilo srážek, ochladilo se na 11 až 7 stupňů při slabším větru až na 5. Ráno pak čekáme polojasno, během dne postupně proměnlivou, převážně velkou oblačnost. V severovýchodní polovině území četné přehánky, večer bude srážek i oblačnosti částečně ubývat. Teploty 12 až 17 stupňů, na jihu Moravy naměří až 18, na horách kolem 6, na Šumavě 10 stupňů a místy bude i větrno, objevit se můžou nárazy až kolem 55 km za hodinu a večer má vítr částečně slábnout. Tolik zprávy. Je s vámi Radiožurnál Jiří Štefl.
2: Právě s Martinem Matějkou za námi, 3 hodiny 6,5 minuty pondělí 21. září. My se ještě ohlédneme za víkendem, protože na včerejšek připadl letošní ročník tradiční akce nazvané Ukliďme Česko. Dobrovolníci se do akce zapojili na stovkách míst, no a sešli se taky v Duchcově na Teplicku, kde s nimi byla i naše reportérka Jana Vitásková. Reportáž uslyšíte za pár minut.
12: Radiožurnál a Jiří Štefl.

0: Tak možná i vy jste o víkendu uklízeli své okolí, městské parky i volnou přírodu. Na 20. září totiž připadl takzvaný celosvětový úklidový den. U nás se tradiční akce jmenuje Uklidíme Česko a letos se zapojilo asi 600 míst po celé zemi. Sbírat odpadky vyrazili taky v Duchcově na Teplicku. Tamní úklid organizovali místní sokolové.
1: Máme, vzala si úkol jako všechny. Musíš jít všechny.
2: Nebo mám baťovou.
3: Jana Pangerlová z Duchcovského sokola rozdává pracovní rukavice a pytle na odpadky.
4: Sokolové v podstatě nikdy nebyli jenom cvičenci, odjakživa vlastně se zapojovali do dění obce. Iniciativa Uklidíme Česko si myslím, že je takovou ukázkou společné chuti v podstatě udělat něco dobrého, nějakou spolu zodpovědností každého z nás za místo, kde žije. Proto jsme se rozhodli jako sokolové zapojit.
3: Sokolové převzali štafetu od Jany Kopecké, která se organizaci akce Uklidíme Duchcov věnovala 10 let.
5: Jsem takovej ten zelenej, trošku chycenej nadšenec, a takže já to podporuju. A dokonce já to dělám tak, že chodím s pytlíkem po městě a tak i tam prostě sbírám, co mě přijde do cesty a nepatří tam.
3: Kristýna, která se v Sokole angažuje, přišla poprvé.
6: Myslím si, že chybí trošku ta výchova toho, že uklidíme si po sobě sami, vůbec nevytváříme ten odpad.
7: A je zapotřebí takováhle iniciativa, aktivita?
6: Je to tady potřeba, musím říct, že je tady jako velký nešvar, že za plot prostě lidi jako jdou kolem a házejí odpadky. Tady naproti je střední učiliště, takže i ty mladí prostě jdou a tu plechovku tam jako zahoděj. A občas, musím říct, i nějaký ty nepřizpůsobivý.
3: V Ústeckém kraji se do dobrovolnického úklidu svého okolí zapojila 60 míst. Z Duchcova Jana Vitásková, Radiožurnál. Ako

0: I dál posloucháte vysílání nočního radiožurnálu, za chvíli bude 15:30, dobré jitro. Černé hrnce plné mušlím a k tomu hranolky jako desert wafle. I takhle vypadá bleší trh v Lille na severu Francie, jehož historie sahá až do středověku. Vlna a len se tam sice už tolik neprodávají, ale i tak tam člověk sežene na co si vzpomene a prakticky si tam může vybavit celou domácnost.
1: Blešák se koná po celém centru Lille a člověk tu sežene, na co si vzpomene, ať už to jsou knížky, nábytek, různé starožitnosti, ale tak třeba i zubní protézy.
2: Prodávám tu starožitnosti, použité věci, staré hračky, šperky, keramiku, knihy, známky nebo obrazy. Nejčastěji lidé ale hledají starožitnosti. Jsem tu letos poprvé, moc se mi to líbí, určitě se sem vrátím.
1: Patricia má v Lille stánek společně se svým známým, který sem jezdí už přes 20 let. Věci mají rozložené na stolech a další nádobí, knihy a veteš nosí z dodávky. Každé zboží si tu ale najde svého kupce. Vycpanou kachnu si pořídila Američanka Hena, která žije v Paříži.
3: Ona mě sem dotáhla. Já jsem tu poprvé. Koupila jsem si takový stojan do svého obchůdku v Paříži. Asi na to budu věšet vánoční ozdoby. Tu vycpanou kachnu dám asi do kabinky a zbytek vystavím.
1: Hena přitom ukazuje na svoji kamarádku Ashley, která jezdí do Lille opakovaně. Atmosféru zdejšího trhu má ráda, protože jí připomíná festival v americké Kalifornii.
4: Mám to tady ráda. Je to už taková tradice. Děti se vracejí do škol a já jezdím sem. Navíc se tu prodávají věci za dobré ceny. Je to zábava. Říkám tomu koučela starožitností.
1: Nechybí ani široký výběr LPček, třeba Rolling Stones. A s Blešákem se nepochybně pojí i gastronomie. Místní restaurace tu podávají tradiční specialitu, mušle v typických černých hrncích a hranolky, ale ne všechny tradice se udržely, dřív se totiž lastury hromadily přímo v ulicích, dnes je číšníci vyhazují do košů.
3: Prostě to tady milujeme. Byli jsme v jednom místním baru, měli skvělý program, pivo, mušle, hudba, prostě pohoda. Rádi se bavíme a máme rádi takové slavnosti.
5: Nic jsme si nekoupili, za to jsme ale hodně jedli, pili a zase jedli. Bez toho to nejde.
1: Jean-Paul mě ujistil, že si tu nic nekoupil, za to se prý se ženou ale dobře napili a najedli. Tradice blešáků v Lille sahá až do 12. století, tehdy se tu ale spíš prodávala třeba vlna, len, hedvábí nebo víno a obilí. Až v 19. století se tu začal prodávat nábytek nebo nádobí a Francouzi bleší trhy milují. Večerem se ale obří bleší trh postupně promění spíš v hudební festival a smlouvání přehluší koncerty. Z Lille Marcel Faltis, Radiožurnál.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Beatrice Landovské Když máma spala.
2: Jednou nám táta v dětství nařezal do foroty, abychom asi nebyli moc drzé a nenarostly nám zbytečně hřebínky.
1: Osobitá autobiografická próza dcery Pavla Landovského o dospívání v nastupující normalizaci.
2: Prostě jsem si tehdy připadala jako po kastraci a ještě i po lobotomii.
1: Když máma spala. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
3: Na hodinách je 15:30. Zprávy s Martinem Matějkou.
4: Agent amerického úřadu pro imigraci a cla v texaském Austinu postřelil a vážně zranil muže, informovala o tom policie. Oběť je ve stabilizovaném stavu. Agent muže postřelil po krátkém pronásledování. Co incidentu předcházelo, zatím není jasné. Na místě střelby se krátce poté sešli protestující, aby vyjádřili odpor s praktikami agentů ICE. Zásobníky plynu v Česku jsou teď naplněné ze 74%. V televizi CNN Prima News to oznámil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Současné zásoby jsou tak zhruba o pětinu nižší než před rokem. Stále ale splňují průběžné evropské cíle. Podle Havlíčka nedostatek plynu na zimu nehrozí. Pomalejší doplňování odůvodňuje zdražováním plynu na burze. Ten teď stojí nejvíc za poslední 3 roky. Nehodu rybářské lodi v Norsku nepřežil nejméně jeden Čech. Po 3 dalších pátrají záchranáři. Jejich člun se ztratil v pátek. V sobotu ho záchranáři objevili u ostrova Averøy na západě Norska bez posádky. Neštěstí Radiožurnálu potvrdil mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge. Česká diplomacie je podle něj v kontaktu s norskými úřady i s rodinami Čechů, kteří byli na palubě. A ministři mají dnes schvalovat nové statuty rad vlády. Pokud je přijmou, bude v nich nově uvedeno, že rady při své činnosti zohledňují programové prohlášení vlády. Změna navazuje na červencový přesun úředníků na jednotlivá ministerstva. Podle opozičních stran to může jejich činnost dál oslabit.
5: Sport.
4: Fotbalisté Slavie porazili v 9. kole šance ligy Plzeň 2-1 a v čele tabulky mají náskok 3 body na 2. Liberec. Sparta vyhrála v Olomouci 3-0, poprvé v nové sezóně bodoval Zlín, který uhrál remízu 1-1 v Jablonci a Hradec Králové prohrál 0-2 s Teplicemi. Belgičan Remco Evenpool vyhrál na mistrovství světa silničních cyklistů jako první v historii po 4. za sebou závod v časovce. Čech Matias Vacek obsadil 29. místo.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Zavřená D11 u Jiren a překážka na D35 u Olomouce. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové je opět zastavený provoz u Jiren. Na 7. kilometru stavebníci instalují nosníky. Uzavírky jsou opakované, trvají kolem 20 minut. Počítejte s kratší kolonou. Na dálnici D35 pozor na překážku u Olomouce ve směru na Mohelnici. Za odbočkou na dálnici do Brna na kilometru 265 pojedete kolem odstavené dodávky. Blokuje tam pravý pruh. A na D5 z Prahy do Plzně podobná překážka u sjezdu na Žebrák. Na kilometru 34,5 stojí porouchané nákladní auto. I tam mohou některá vozidla vybočovat. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Ráno čekáme polojasno, během dne postupně proměnlivou, převážně velkou oblačnost, v severozápadní polovině území četné přehánky. Večer bude srážek i oblačnosti částečně ubývat. Teploty 12 až 17 stupňů na jihu, Moravy naměří až 18, na horách kolem 6, na Šumavě 10 stupňů a místy bude i větrno, objevit se můžou nárazy větru až kolem 55 km za hodinu. Tolik zprávy. Teď začíná aktuální epizoda zpravodajského podcastu Radiožurnálu Vinohradská 12.
7: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
8: Ministerstvo zdravotnictví předloží návrh na umělé oplodnění pro ženy bez partnera.
9: Proti jsou ale třeba ministerstva práce nebo spravedlnosti.
10: Stát podle kritiků nemá podporovat, aby se novorozeňata ocitla v neúplných rodinách.
11: Ministr Vojtěch bude zřejmě muset hledat podporu u opozice.
12: Premiér Babiš odmítá, že by povolení umělého oplodnění pro single ženy pomohlo jeho klinikám.
13: Zájem o umělé oplodnění vzrostl za posledních 15 let na skoro trojnásobek.
7: Vojtěchova mise chce prosadit možnost umělého oplodnění i pro ženy bez partnera. Nemalá část koalice i opozice kroutí hlavou. Co na to Babiš, který má v reprodukčních klinikách spoustu peněz? Ptám se na to Vítka Kubanta z investigativního týmu Radiožurnálu, který se tématu dlouhodobě věnuje. Dnes je pondělí 21. září. Ahoj Vítku, vítej u nás ve studiu Vinohradské 12. Díky, že jsi dorazil.
13: Ahoj Matěj, děkuji za pozvání.
7: Ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch se postavil svým koaličním partnerům SPD a motoristům a bude bojovat za umělé oplodnění pro single ženy. Ty jsi s tou informací přišel. Jak to pan ministr obhajuje?
13: Tak on těch vysvětlení má několik. Říká, že se na něj obrátili lidskoprávní organizace, které upozorňují na to, že dochází k diskriminaci žen bez partnera, protože nemůžou podstoupit umělé oplodnění. Takže to je jeden z těch důvodů nebo argumentů, proč vlastně to těm ženám umožnit. Samozřejmě jsou tam i další důvody, jako je tolik propíraná podpora porodnosti, která v současných letech jako strmě padá. Je tam teda nějaká vidina, že by snad to mohlo tomu pomoct. Zároveň se tam objevují argumenty typu, že jsme příliš jako Česko, že jsme příliš restriktivní, že okolní státy a další evropské státy, takže vlastně to umožňují, my to neumožňujeme. Zmiňují se státy jako Španělsko, Francie, Belgie, protože ta situace je tak, že jsou liberálnější a jsou tam třeba trošku jiné podmínky.
7: Takže je to i určitá liberalizace v Česku, nebo tak to vidí ministerstvo zdravotnictví?
13: No, s tímhle pohledem na to uvolnění pro single ženy, ano.
7: Ano, je to tak. Takže to jsou ty důvody, které říká teď Adam Vojtěch a které teda předkládá.
14: Abychom odstranili aktuální diskriminaci, kdy umělé oplodnění může absolvovat pouze žena s partnerem, byť tento partner může být čistě formální.
7: A předložil je, předpokládám, i na koaliční radě, která ten jeho návrh řešila.
14: Vychází z podnětu lidskoprávních organizací. Jeho cílem
7: on totiž na vládu ten návrh pošle, aby to vláda probírala přes nevoli motoristů a SPD.
14: Chceme tedy ženám, které z jakéhokoliv důvodu partnera nemají a chtějí podstoupit umělé oplodnění, aby tak mohli učinit.
7: Ten návrh, když to teda řešili na koaliční radě, tak shodli se na tom nebo ne? Nebo skutečně on stojí jako v opozici vůči těm koaličním partnerům?
13: Ta situace na té koaliční radě byla asi prostě ty ministři a zástupci těch stran na to mají rozdílný názor. Připomenu, že v té koaliční radě zasedají Andrej Babiš, Alena Schillerová, Karel Havlíček, Petr Macinka, Boris Šťastný za motoristy, Filip Turek a Tomio Okamura s Radimem Fialou a prostě ty názory se tam na to různí, jak v rámci ANO, tak v rámci motoristů a z toho důvodu došli vlastně, dá se říct, asi ke kompromisu, že ten návrh teda sice asi pošlou do sněmovny, ale nechají o tom poslance volně hlasovat. Aha. Nebude teda taková ta stranická linie, jak by se měli v tom klubu zachovat, ale prostě každý podle svého uvážení buď zvedne ruku nebo ne podle toho, jak má nastavené hodnoty nebo z jakého úhlu na to pohlíží.
7: Rozumím tomu. Jsme v období před volbami, tak jenom dodám, že tebou zmínění motoristé Šťastný a Macinka působící v té koaliční radě tak kandidují v nadcházejících volbách. Mimochodem, když už se teda motoristé a SPD staví proti tomu, aby taková liberalizace prošla, aby to umělé oplodnění bylo i pro single ženy, tak co jim na tom nejvíc vadí, respektive kdo možná jsou ti nejhlasitější odpůrci?
13: Ještě bych teda doplnil, že nejde jenom o motoristy a SPD, ale právě
7: i část,
13: kritici
7: ano?
13: jsou i z hnutí ANO.
7: Aha, aha.
13: Tím největším vlastně vládním kritikem tak je ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka, právě z hnutí ANO, vedle něj ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný. Těch argumentů tam padá několik. Jeden z nich je, že by stát měl podporovat, aby vznikaly neúplné rodiny, aby se novorozeňata ocitla od samého počátku v situaci, kdy budou vyrůstat bez otce.
15: Citujeme ze stanoviska Ministerstva práce a sociálních věcí.
16: Absence druhého rodiče má zásadní negativní dopady na dítě. Tyto dopady jsou právní i ekonomické.
7: Což je ostatně něco, co říká i SPD.
17: Musíme první hájit pochopitelně zájem dětí.
7: Tvrdí to poslanec Jan Síla třeba.
17: V žádném případě my nejsme pro to, aby se takovýmto způsobem řešil problém nízké porodnosti, že se bude zvyšovat počet IVF.
13: Objevuje se také argument, že to zvýší počet matek samoživitelek, takže to bude větší zátěž pro sociální systém. Další argumenty pak byly takové, že ten současný zákon vlastně řeší léčbu neplodnosti, řeší vlastně zdravotní potíže, ale touhle změnou by se vlastně docílilo toho, že podle, využiju ta slova pana ministra Šťastného, tak to půjde proti tomu trendu.
18: Nejde podle mě o technickou změnu zdravotnického zákona, ale o zásadní změnu dosavadního pojetí asistované reprodukce.
13: Půjde to do plnění přání, poskytování vlastně zdravotní služby za úplatu.
18: A nově se z ní má stát prostředek naplnění individuálního přání mít dítě bez existence zdravotního důvodu.
13: Léčba neplodnosti, teď jak to je pojetý v České republice, tak je prostě léčba neplodnosti, protože je tam nějaký zdravotní problém a proto se to léčí. U single ženy ten zdravotní problém vlastně není, je tam ten problém, ten sociální, že tam není ten partner.
19: Mm-hmm. To znamená, že někteří ti kritici to berou až jako ideologicky. No, přiznávají to?
13: Nebudu se pouštět do toho, jestli to jako přiznávají, ale ten ideologický střet tam je, protože třeba Aleš Juchelka dokonce navrhoval, nebo ministerstvo, aby jsme byli přesní, ministerstvo Aleše Juchelky, tak navrhovalo zakázání social freezingu, tedy zmrazování vajíček, čemuž prostě teďkon dochází, je to nějaký medicínský trend, který doporučují i lékaři. To je pro rychlé jenom vysvětlení. Žena, která z nějakého důvodu ví, že v nejbližších letech neotěhotní, protože z nejčastějších důvodů nemá toho vhodného partnera, tak si může nechat zamrazit vajíčka na pozdější dobu. To podle ministerstva práce a sociálních věcí není správný přístup, ale ministerstvo zdravotnictví vlastně to odmítlo s tím, že kdyby se to zakázalo, tak to akorát ještě podpoří, že se ty děti nebudou rodit vůbec.
19: Cesta každého legislativního návrhu je trnitá a dlouhá. Když se vrátím k tomu, který se týká umělého oplodnění pro single ženy, tak ten už prošel mezirezortním připomínkovým řízením, trvalo řadu měsíců a ministerstvo zdravotnictví dostalo celou řadu připomínek. Řešila to i jeho etická komise. Ta se shodla a jak se s tím ministerstvo jako takové vypořádalo? Co za ty připomínky tam od těch ostatních rezortů byly, kromě těch námitek těch určitých ministrů a lidí, kteří s tím nesouhlasí, o kterých už se zmínil?
13: Tak pokud se ptáš na tu etickou komisi, která vlastně je poradní orgán ministra zdravotnictví, tak ta se tím zabývala ještě před tím připomínkovým řízením, než to vlastně ministr Vojtěch poslal k tomu ohodnocení, když to tak řeknu. A oni vlastně nedošli k jednoznačnému závěru, protože zase vznikly tam dvě stanoviska, které prostě na jedné straně bylo, pojďme ukončit diskriminaci žen bez partnera, které nemohou podstoupit umělé oplodnění. Na druhé straně kritici upozorňují, že se nehledí na nejlepší zájem dítěte v momentě, kdy se má narodit do rodiny bez otce. Takže ta etická komise vlastně nedošla k nějaké shodě, odložila to rozhodnutí o tom, ale mezi tím seznámila ministra s těmito závěry, s těmi dvěma stanovisky a ministr už nečekal vlastně na rozhodnutí té komise a prostě on sám dopředu avizoval, že to sice posílá na etickou komisi, ale že on s tím problém nemá. Takže to rovnou poslal do připomínkového řízení.
19: Jo, že to pak bude sám prosazovat a hájit. Ty jsi zmínil nejlepší zájem dítěte, jak se tohle to posuzuje?
13: Tak je to individuální, na druhou stranu ta definice je taková, že úřady musí při rozhodování o dítěti zohledňovat jeho blaho, potřeby, práva a pak když třeba se bavíme, kdyby soud měl v nějakých případech pohlížet na nejlepší zájem dítěte, tak by měl posuzovat ochranu osobnosti dítěte, citové vazby, stabilitu prostředí nebo schopnost rodičů zajistit řádnou péči. Na druhou stranu bych tady rád zmínil stanovisko Asociace dětské a dorostové psychiatrie, kde se vyjádřila tato asociace tím směrem, že podporují tuto změnu, podporují to, aby single ženy mohly podstoupit umělé oplodnění, protože považují za vhodné, aby vlastně ta právní úprava reagovala na současnou realitu a zároveň upozorní na to, že ženy, které se rozhodnou pro podstoupení této metody, tak jsou na rodičovství připraveny a mají pro to dítě odpovídající zázemí.
20: Doporučujeme zároveň otevřít odbornou i legislativní diskuzi k otázce anonymity dárců pohlavních buněk. Pro zdravý psychosociální vývoj jedince, zejména v období dospívání, hraje klíčovou roli vědomí vlastních biologických kořenů a možnost znát svou zdravotní i rodinnou anamnézu.
19: Jedna z těch dalších výtek si říkal, ta se týkala toho, že by to mohlo zatížit sociální systém, taky by ho ale mohlo zatížit to, že nebudou přibývat noví poplatníci a přispěvatelé do toho sociálního systému. Víme, že tady může být velký demografický problém velmi brzy, takže to je samozřejmě zase otázka asi pro a proti.
13: To je pro a proti a zároveň ale ten návrh ministerstva zdravotnictví počítá s tím, že ty ženy to budou sami hradit, že to nepůjde ze zdravotního pojištění. Okay. Na druhou stranu v tom posledním dokumentu, který jsem viděl, tak tam se počítalo s tím, že žena, která by měla zdravotní předpoklad pro to, aby podstoupila umělé oplodnění, tak i když bude single, tak by to měl zdravotní systém hradit. Takže tam možná ještě potom, až se to pošle do sněmovny, tak možná se tohle ještě bude upřesňovat. Nicméně single ženy by to neměly mít hrazené ze zdravotního pojištění.
19: Jestli se o ten návrh vede válka i uvnitř strany ANO a jedním z těch velkých bojovníků proti je pan ministr Juchelka, tak velkým zastáncem možná, a ptám se, je premiér a předseda strany Andrej Babiš i kvůli tomu, že v tom biznisu podniká?
13: My vlastně nevíme úplně přesné stanovisko, jak Andrej Babiš se staví k tomuto návrhu, ale asi dokážeme odtušit z jeho vyjádření, že to podporuje, protože já jsem se ho na to ptal, jak to vnímá, jestli je ve střetu zájmu nebo ne, protože, jak jsi to říkal, on vlastně přes skupinu Future Life v Česku spolu vlastní 5 společností, které se zabývají reprodukční medicínou, jde o Genet, Reprofit International, iCare, IVF Clinic a první privátní chirurgické centrum, známé jako Sanus. A pan premiér mi odepisoval, že nenávist zatemňuje mozek a že on vlastně z toho žádný prospěch mít nebude, protože z toho budou mít prospěch pouze ty ženy, které budou chtít otěhotnět.
21: Každá žena si může vybrat, na kterou kliniku půjde. I kdybych vymyslel lék na rakovinu, tak byste ho lidem rozmlouvali, protože Babiš. Ale tady přece nejde o mě nebo nějaké kliniky, ale o to, jestli ty ženy mají nebo nemají mít tu možnost.
13: Potom ve svém videu na sociálních sítích, jak zveřejňuje každou neděli takový ten přehled, tak tam vlastně říkal, že to není problém jenom u single žen, že by vznikly rodiny bez otce, ale že i některé děti, které jsou v rodinách, které jsou rozvedené, tak ani tam nemusí ten otec být jako plnohodnotný, protože třeba neplatí alimenty, ale pak řekl, že se k tomu nechce moc vyjadřovat, protože bude nařknut z toho, že tady má svůj biznis.
19: No ale tak ano, protože ty kliniky spadají teda pod skupinu Future Life, ta zase spadá pod ten velký holding Hartenberg, pod celou tu skupinu, o které se teď hodně mluví, protože ta nebyla začleněna do toho speciálního fondu, který spravuje Agrofert.
13: Na druhou stranu ještě ti řeknu, tedy k těm klinikám, ten Future Life v Česku, říkám, má nějakých 5 společností, každá má několik těch poboček, těch klinik, ale zároveň Future Life funguje v 15 zemích, má 60 klinik po celé Evropě, takže nelze říct, že by ty české kliniky byly jeho jediným nebo primárním jako zdrojem toho biznisu.
19: Ne, tomu rozumím, ale v těch ostatních zemích není pan Babiš premiérem, takže proto se o tom tady bavíme. Dá se vyčíslit, anebo zajímal ses o to, jak velkou část teda trhu ovládá?
13: Je to právě trošku komplikovanější, protože každá ta klinika je jinak výkonná. Máme tady prostě kliniky, kam se obrací stovky žen a pak ty malinké, to je třeba jen jeden lékař, kam přijde prostě pár desítek. Ale právě na to konto, že se říkalo, že Andrej Babiš má velký vliv na trhu se produkční medicínou, tak jsme si nechali zaslat data z Ústavu zdravotnických informací a statistiky, protože jediný ten parametr, který my dokážeme změřit, tak je počet cyklu s cílem otěhotnět. Můžeme to říct vlastně, že to je počet pokusů, které ta klinika vlastně udělá za nějaký rok. Mm-hmm. Není to počet žen, protože každá žena za ten rok může podstoupit víc těch pokusů, těch cyklů. A v Česku teda máme data zatím za rok 2023. Těch cyklů, těch pokusů s cílem otěhotnět, tak v tom roce 2023 proběhlo 41 tisíc a na klinikách pod značkou Future Life tak proběhlo dohromady 12 400 cyklů. Když to převedu, můžeme říct, že téměř každý třetí cyklus s cílem otěhotnět proběhl na těch klinikách, které jsou vlastně spojeny s Andrejem Babišem. Je to teda nějakých 30,2%. Ta druhá nejsilnější skupina, která je vlastně pod značkou Pronatal, stály za ní Jiří Adámek a David Karásek, tak měli kolem asi 10%. Mm-hmm. Potom, když se podíváme i vlastně na ty kliniky, rozdělení státní sektor, privátní, tak v Česku je to velmi jako nastaveno do toho soukromého vlastnictví, protože na těch státních fakultních nemocnicích v Podolí a dalších nemocnicích, tak proběhlo asi jen 8% těchto cyklů.
19: A to jsou, pardon, to jsou nejnovější data, která teda máme k dispozici.
13: To jsou ta data z roku 2023.
19: Ani nic novějšího nemáme.
13: No, jako oni, ty data zatím prostě doplouvají na ten Ústav zdravotnických informací a statistiky, ale nejsou kompletní, takže z novějších dat nemůžeme vycházet, ale na druhou stranu je to nějaký dlouhodobý trend. Dřívejší data byly trošku problematická, protože tam nám do toho zasahoval COVID a Česko je velmi specifické tím, že sem jezdí enormní množství cizinců.
19: O tom jsme už společně ostatně točili, že jo?
13: Přesně tak.
19: 12.
13: Takže tam se to projevilo právě během těch covidových let, kdy to cestování bylo omezené, ale ten rok 2023 už vlastně se pomalu vracelo do těch jakoby zajetých kolejí, které tady byly před covidem.
19: Mimochodem, když jsi zmínil tu zahraniční klientelu, tak jestli ten nový návrh by naopak nemohl pomoct tomu, že by ženy už nemusely přicházet na ty kliniky s muži, u nich by tvrdili, že jsou jejich partneři, ale nebylo by to tak, protože prostě by mohli to podstoupit jako single ženy a nemuseli by si vymýšlet, nemuseli by podstupovat vlastně tento proces ve lži.
13: No jasně, jako je to zastavení nějakého jako nedůstojného obcházení těch pravidel, která tady fungují, protože víme, že prostě se to děje, že žena přijde na kliniku se svým kamarádem, který souhlasí, že bude teda jako její partner, prohlásí spolu, že se pokouší o dítě, ale že jim to nejde. A prostě ta klinika nemá povinnost ani důvod prověřovat, jestli spolu skutečně mají nechráněný pravidelný styk nebo ne. Prostě takhle to je tady nastavené a
19: můžou přijít takhle i cizinci teda?
13: Můžou přijít i cizinci. Může přijít kdokoliv.
19: Někomu to hradí pojišťovna, někomu ne, že jo?
13: Samozřejmě. Ta pravidla vlastně pro to, komu to hradí pojišťovna, tak jsou tady jako nastavená velmi, velmi jasně, kdy žena, která má do 40 let, tak může podstoupit IVF hrazené pojišťovnou 3x až 4x. Samozřejmě není to celé hrazené, jsou tam nějaké doplatky za léky, za anestezii a všechno další. Další ženy, které mohou podstoupit umělé oplodnění do 49 let, tak jsou samoplátkyně a musí si to hradit sami.
19: Ale
13: a
19: samozřejmě musí tam být indikace gynekologa teda, protože
13: musí tam být ta léčba neplodnosti a zároveň samozřejmě cizinci jsou samoplátci, na které se nevztahuje zdravotní pojištění a neplatí pro ně ani, že si zaplatí cestovní pojištění nebo takové to dlouhodobé pojištění třeba v Česku, tak tam je přímo u nich napsáno, že reprodukční medicína se z tohoto pojištění neproplácí.
19: Ale jsou státy, kde to povolené není, ne? Tak proč by Česko se mělo přidat k těm, kde to teda naopak povolené je? Víš,

0: se na tom asi trošku jako sekají, když to řeknou, protože ideologicky to části opozici přijde jako správně, že vlastně by tahle změna, která ukončí diskriminaci žen, tak by se měla provést. Na druhou stranu tam vnímají, že prostě trošku tím můžou pomoci biznisu, ve kterým je i Andrej Babiš, ale to prostě si musí vyřešit mezi sebou.
1: Piráti jsou asi pro,
0: starostové jsou pro.
2: Jsme připraveni podpořit změnu, aby i single ženy mohli podstupovat umělé oplodnění.
1: Jak by to měla ODSka?
0: ODSka, tam to vypadá, že by bylo prostě volné hlasování.
3: Část konzervativnějších kolegů z naší strany třeba s tím bude mít problém.
0: Topka také volné hlasování, KDU to spíš odmítá, právě kvůli tomu, že nechce svítit na rozšiřování ziskovosti z biznisu premiéra Babiše. No a u těch vládních stran, tak co mám informace, tak z motoristů by pro měl být snad jenom Filip Turek a zbytek prostě volné hlasování a uvidí se, jestli se ty hlasy podaří nazbírat nebo ne.
1: Nejdřív to musí řešit vláda, pak by to mohla poslat do sněmovny.
0: Je to tak.
1: A ta vláda to bude řešit?
0: V řádu týdnu.
1: Takže do sněmovny.
0: Respektive v řádu týdnu to zašle ministr Vojtěch na vládu a zase s ním vypořádá a pak to zamíří rovnou do sněmovny.
1: To znamená, může se to ještě stihnout projednat třeba letos na podzim?
0: Začít na vládě určitě.
1: Ano. Na vládě určitě a ve sněmovně, to je otázka.
0: Ve sněmovně otázka, jak se to zařadí.
1: Dobrá, tak moc díky, že jsi přišel, že se s tomu tématu věnoval a věnuješ dlouhodobě.
0: Díky za pozvání.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Vítek Kubant z naší investigativní redakce. Přišel s novinkami týkajícími se plánů Ministerstva zdravotnictví ohledně umělého oplodnění. Řešili jsme spolu, komu se to pozdává, komu ne. A taky, jak velký biznis to je pro premiéra Andreje Babiše. Jsme na Instagramu, jsme na YouTube, jsme v podcastových aplikacích, jsme ve vysílání, jsme na webu, jsme všude tam, kde jste vy a jsme rádi, že tam jste všude s námi. Další téma v úterý, už na něm děláme. Naslyšenou zítra.

0: Alanis Morissette z hudby nočního radiožurnálu. Možná se už probouzíte do nového dne a taky do nového týdne. Je pondělí 21. září, jestli je to na silnicích, ten nový den začínáte tak za chvíli aktualizace Zelené vlny s Michalem Šofrem. Radiožurnál 4 hodiny. Teď je u mikrofonu Martin Matějka.
1: Český prezident Pavel varoval před zpochybňováním článku 5 NATO o kolektivní obraně, reagoval na výroky slovenského premiéra Fica. Do sněmu v Maklenborsku před ním Pomořansku se nedostala strana CDU, vyhrála AFD. Fotbalisté Slávie porazili Plzeň a v čele ligy mají náskok 3 bodů. Dnes bude zpočátku polojasno, postupně oblačno, na severovýchodě s přeháňkami, teploty do 18 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Česko by si podle prezidenta Petra Pavla nemělo brát příklad ze zpochybňování kolektivní obrany NATO. Před odletem na valné shromáždění OSN v New Yorku těmito slovy Pavel reagoval na výroky slovenského premiéra Roberta Fica. Ten řekl, že nechce, aby se Slovensko stalo součástí vojenského konfliktu kvůli článku 5 Severoatlantické smlouvy. Ten přitom zaručuje členským zemím pomoc ostatních v případě napadení. Podle Petra Pavla je nutné v NATO udržovat vzájemnou solidaritu.
3: Pokud kdokoliv řekne, že je rád za to, že je členem NATO, jinými slovy, že nás NATO chrání, ale zároveň, že není ochoten se zapojit v případě, že bude napaden kdokoliv jiný, tak nepochopil slovo solidarita. A já pevně doufám, že Česká republika touto cestou nepůjde.
1: Fico na slova českého prezidenta reagoval, že jako bývalý generál NATO by Pavel rád bojoval. Předseda slovenské vlády zopakoval, že Západ podle něj hledá záminky pro válečný konflikt s Ruskem. Volby do zemského sněmu vyhrála v německém Mecklenburgsku, před ním Pomořansku pravicová Alternativa pro Německo. Získala 38,2%. A druhá skončila podle výsledků zveřejněných volebním úřadem sociální demokracie s 35,5%. Křesťansko-demokratická strana premiéra Friedricha Merce se do sněmu nedostala, zůstala pod 5% hranicí. A to se nestalo v žádných zemských volbách od roku 1949. Mercova strana CDU výrazně oslabila i v Berlíně, kde v nedělních volbách vyhrála levice. Nehodu rybářské lodi v Norsku nepřežil nejméně jeden Čech, po třech dalších pátrají záchranáři. Jejich člun se ztratil v pátek a v sobotu ho záchranáři objevili u ostrova Averøy na západě Norska bez posádky. Neštěstí radiožurnálu potvrdil mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čarge. Česká diplomacie je podle něj v kontaktu s norskými úřady i s rodinami Čechů, kteří byli na palubě.
4: V rámci pátrací akce bylo zatím nalezeno jedno tělo, po dalších třech pohřešovaných osobách se nadále pátrá. Policie bohužel v současné době nepředpokládá, že by někdo z pohřešovaných nehodu přežil.
1: V dolním centru Jablonce nad Nisou jsou ode dneška dopravní omezení. Podle mluvčí magistrátu Jany Fričové je důvodem stavba nového dopravního terminálu. Uzavřené součásti ulice Lipanská a Kamenná místem není možné výjíždět na dolní náměstí. Uzavírka potrvá 2 roky. Stavební firma v následujících dnech začne demontovat bývalou tržnici, kde nový terminál vznikne. Sloužit má pro autobusovou dopravu. V budoucnu by na něm měla končit i tramvajová trať z Liberce.
2: Sport.
1: Fotbalisté pražské Slávie po obratu zvítězili nad Plzní 2-1 a šance ligu vedou o 3 body před Libercem. V Edenu rozhodl v nastavení zopakované penalty Tomáš Chorý. Ztráta bodů v závěru utkání mrzela plzeňského obránce Filipa Prepsla.
5: Bolí to samozřejmě jako hodně, no, takovýhle závěry, to je něco, co jako nechcete zažívat, ale ten výkon je asi něco, z čeho se můžeme odrazit. Bylo malinko, mohli jsme tady bodovat, ale teď máme repre pauzu se připravit dál na další zápasy a rozjet to.
1: Výhru slaví taky Sparta, která vyhrála 3-0 v Olomouci. Poprvé v aktuální sezóně bodoval Zlín díky remíze 1-1 v Jablonci a Hradec Králové podlehl Teplicím 0-2. Hokejisté Pardubic uspěli v Tip Sport Extralize, po druhé v řadě Karlovy Vary porazili 5-2. Po třetí za sebou zvítězilo Kladno, tentokrát v Liberci 3-1. Kometa Brno přehrála Hradec Králové taky 3-1. České Budějovice vyhrály nad Olomoucí 3-2 a Vítkovice podlehly 2-3 Litvínovu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: omezení na D11 u Jiren a překážka na D35 u Olomouce. Dálnice D11 z Prahy do Hradce Králové je teď u Jiren průjezdná. Na 7. kilometru pomocí těžké techniky instalují nosníky. Kolona se rychle rozjela, krátké uzavírky mají skončit do 5 hodin ráno. Na dálnici D35 pozor na překážku u Olomouce ve směru na Mohelnici. Za odbočkou na dálnici do Brna na kilometru 265 stojí dodávka, blokuje tam pravý pruh. Na dálnici D35 opatrně také u Svitav ve směru na Hradec Králové. Na kilometru 200,5 stojí nepojízdné nákladní auto a blokuje tam odstavný pruh. A v Třinci je uzavřená silnice 468 do Českého Těšína. U Třineckých železáren hoří vozidlo, zasahují tam hasiči a je to teď neprůjezdné. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Ráno čekáme polojasno, během dne postupně proměnlivou, převážně velkou oblačnost. V severovýchodní polovině území četné přehánky. Večer bude srážek i oblačnosti částečně ubývat. Teploty 12 až 17 stupňů, na jihu Moravy naměří až 18, na horách kolem 6 a na Šumavě bude 10 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte Radiožurnál s Jiřím Šteflem.
0: A za celý tým přeju dobré ráno. 6 minut po 16:00 je pondělí.

0: V Loučce u Vizovic mají novou kapli, vydáváme se tam. Příprava její stavby a pak i stavba samotná trvala v součtu přes 10 let. Kaple připomíná pohnuté události z konce druhé světové války a její součástí je i unikátní zvonkohra. Na včerejším slavnostním žehnání kaple natáčela i naše reportérka.
1: Je to pěkné, líbí se mě to. Bude zvonkohra.
2: Jsou z toho nadšená, je to opravdu pěkné a jsou vděčná, že se to podařilo udělat. A určitě to vydrží dalších aj 200-300 let.
3: Paní Jiřina ze Slopného a Anna z Újezdu se přišli podívat na slavnostní žehnání kaple svatého Jana Pavla II. V Loučce u Vizovic. Stavba vznikla jako poděkování věřících za záchranu této obce před zničením nacisty na konci druhé světové války. Pokračuje předseda spolku pro zbudování kaple v Loučce Josef Kořenek.
4: Po událostech na Ploštině a jeden den před událostí v Prlově byla tato obec obklíčena německými vojáky a čekalo se, že dojde k totální likvidaci jako v jiných obcích a osadách na Valašsku. Tady se nic nestalo, respektive bylo vypáleno jen 7 hospodářských budov a nikomu se z občanů nic nestalo. My to považujeme za doslova zázrak.
3: Slavnostního žehnání kaple se ujal olomoucký arcibiskup Josef Nuzík.
5: Tato kaple vznikla jako výraz poděkování a vděčnosti za událost, která je 81 let stará, že se na ní nezapomnělo, že byla obec Loučka uchráněna, tak to vnímám jako velký silný motiv. Ta naše doba nemlčí, ale vysílá pořád ty signály směrem k dobru.
3: Na výstavbu kaple se v průběhu let složili dárci a vybrali přibližně 22 milionů korun. Díky tomu vznikla stavba čtvercového půdorysu s cihlovým obložením a unikátní zvonkohrou se 40 zvony. Kapli navrhl renomovaný architekt Josef Pleskot.
6: Tak ta stavba je taková jako docela malá, je to venkovská kaple s centrálním oltářem, je poměrně převýšená, docela nezvykle převýšená, sahá pohled až někam do nebe, až někam k Pánu Bohu, přes ty zvony, které jsou nad náma.
3: Z Loučky u Vizovic, Tereza Chrastinová, Radiožurnál.

0: Radiožurnál posloucháte před 16:30. Dobré jitro, my vás teď pozveme do divadla. Liberecké divadlo FX Šaldy se večer proměnilo v cirkus Humberto. Soubor tam odehrál první premiéru letošní sezóny. Divákům představuje život cirkusových umělců, akrobatů i tanečníků. No a součástí hry jsou taky zvířata.
1: My vidíme obrovskou paralelu mezi cirkusem a divadlem.
2: Říká dramaturg z Libereckého divadla Jiří Janků.
1: Za každým představením v divadle, za každým cirkusovým vystoupením stojí desítky lidí, kteří to vystoupení musí připravit. To jsou ty tenťáci, stavěči, ti, kteří ho svítí. Ty zůstávají v naprosté většině v anonymitě a už sám Eduard Bass před těmi 90 lety, kdy to napsal, jim chtěl vzdát hold a my jsme právě tuhle linku chtěli trošku podtrhnout.
2: Hra vychází ze slavného románu Eduarda Basse z roku 1941. Příběh sleduje osudy šesti generací cirkusových umělců.
1: My jsme se snažili to pojmout napříč celým tím románem, to znamená, že začínáme příchodem Vaška Karase s tatínkem do Hamburku a přijetím do cirkusu Humberto a končíme po 70 letech v Praze.
2: Někteří herci se pro tuto inscenaci museli naučit několik artistických kousků. Lidé je uvidí třeba na akrobatických šálách, doplňuje herec Prokop Kosař.
3: Hraju Achmeda Romea, akrobata, tanečníka a největší výzva, my jezdíme na jednokolkách.
4: Byla nějaká nehoda během zkoušek?
3: Jo, já jsem upadl takhle dlaněma na asfalt a furt mě to bolí. Pracovní úraz.
5: Vašku! No, kdo je ta slečna, pro kterou tady chodíš jako tělo bez duše?
6: Nikdo.
7: A není ten nikdo náhodou? Růženka?
6: Růženka?
5: To je ale pěkný jméno.
2: Růženku hraje Kateřina Kornhojzrová.
8: Jsem taková slečna, která přijde na začátku a pak přijde až druhý půlce a spíš tak jako doprovázím toho Václava a potkáváme se tam víc až v tom stáří, protože si tu Růženku nevybral. Takže tam je jenom tak ukázka, jaký to bylo, když jsme byli jako děti. A já jsem úplně nadšená z kluků, co skáčou na slacklině. Vždycky na ně potají koukám, jsou bez zjištění a skáčou prostě salta a jsou úplně neuvěřitelní.
2: Na jevišti nebudou chybět ani profesionální artisté a akrobati, přibližuje režisérka Kateřina Dušková.
9: My jsme tu věc stavěli i částečně jako poctu lidem, kteří překračují hranice lidských možností. A to pro nás ty akrobati jsou, takže jsme vyhlásili, že hledáme lidi, kteří se tím zabývají a milují cirkus, divadlo a jsou z našeho kraje.
2: Inscenační tým se rozhodl jako první premiéru letošní sezóny připravit rodinné představení, i proto je jím zrovna cirkus Humberto.
9: To představení, kde se potkají všechny generace, je to rodinný představení, protože si myslíme, že divadlo je místem setkání a já velmi doufám, že ten příběh může oslovit i děti, i dospělí, protože my ho vyprávíme první půlku očima malého kluka, tak jsem přesvědčená, že i malí děti, který visejí očíčkama v těch monitorech, tak ten příběh třeba můžou uslyšet. Dospělí asi by mělo bavit bravurní herectví našeho souboru, to opakuju vždycky a tak to prostě je.
2: Z Liberce Karolína Lašáková, Radiožurnál.

0: Járou Cimrmanem žijí každý den.
1: Navštěvují představení po celé republice.
0: Pojmenovávají po něm rozhledny, ulice nebo školy.
1: Nebo vymýšlejí vlastní semináře.
0: Cimrmaniaci.
1: Seriál radiožurnálu o lidech, kteří nejsou členy souboru divadla Járy Cimrmana, ale fiktivní postavě přesto zasvětili svůj život.
0: A prakticky non-stop pracují na reputaci největšího českého génia.
1: Cimrmaniaci.
0: Každý všední den krátce před 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Dobré jitro, je 4:30. A ještě jednou Martin Matějka a zprávy.
3: Vláda dnes představí opatření proti vysokým cenám pohonných hmot, oznámil to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Zatím nechtěl říct podrobnosti. Paliva v posledních týdnech prudce zdražují kvůli eskalaci konfliktu na Blízkém východě i nedostatečným kapacitám rafinérií. Třeba německá vládní koalice proto už oznámila, že od října mimo jiné sníží daň z benzínu i nafty. Český kabinet podle Havlíčka nejdřív čekal na reakce okolních zemí. Velvyslanci států Evropské unie budou v Bruselu znovu jednat o prodloužení sankcí na ruské a běloruské občany. Minulý týden jednání ztroskotala. Na sankčním seznamu Evropské unie je asi 2600 lidí a subjektů se zmrazeným majetkem a zákazem cestování. Do srpna letošního roku evidují policisté 17 případů obchodování s lidmi. Za celý loňský rok jich bylo 26. Podle organizací, které pomáhají ohroženým i obětem, se velká část náborů děje na sociálních sítích. Těžko se proto postihuje. A izraelská armáda chystá během dnešního židovského svátku Jom Kippur rozsáhlé operace na okupovaném západním břehu Jordánu. Bezpečnostní síly tak podle izraelského zpravodajského sradu Times of Israel reagují na útok palestinského ozbrojence, který včera zastřelil jednoho Izraelce nedaleko Ramaláhu.
0: Sport.
3: Hokejisté Pardubice zvítězili v Tipsport Extralize po druhé v řadě. Karlovy Vary ve třetím kole porazili 5-2. A brněnská Kometa přehrála Hradec Králové 3-1. Kladno vyhrálo taky 3-1 v Liberci. Olomouc prohrála 2-3 v Českých Budějovicích a Vítkovice podlehly stejným poměrem Litvínovu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka v omezení na D11 a odstavený kamion na D35 u Svitav. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy jeďte opatrně omezením za Chlumcem nad Cidlinou. Na 59. kilometru uvízlo ve zúžení osobní auto. Stojí s poruchou v pravém pruhu, zatím je to průjezdné bez větších komplikací. Na D11 z Prahy do Hradce Králové se ještě pracuje u Jiren. Na 7. kilometru pomocí jeřábu instalují nosníky. Do 5 hodin jsou ještě možné uzavírky. Aktuálně se ale projíždí plynule jedním pruhem. Na dálnici D35 čekejte překážku u Svitav ve směru na Hradec Králové. Na kilometru 200,5 stojí nepojízdné nákladní auto. Blokuje odstavní pruh a je označené světelnou šipkou. A v Třinci je uzavřená Těšínská ulice kolem nádraží. Zasahují tam hasiči u požáru vozidla. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Ráno čekáme polojasno, během dne postupně proměnlivou, převážně velkou oblačnost a v severovýchodní polovině území četné přehánky, večer bude srážek i oblačnosti částečně ubývat. Teploty 12 až 17 stupňů na jihu Moravy naměří 18, na horách kolem 6, na Šumavě až 10 stupňů a místy bude i větrno, objevit se můžou nárazy až kolem 55 km za hodinu a večer má vítr částečně slábnout. Tolik zprávy. A na Radiožurnálu je s vámi Jiří Štefl.
2: Přeju dobré pondělní ráno, 4:45. My si zahrajeme skupinu Linkin Park nebo také George Michaela a vezmeme vás v čase do 5. hodiny ještě do jednoho obřího muzea pod širým nebem.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: se přiblížila, posloucháte Radiožurnál, nejprve ale bude 4:45 a to za necelou minutu. Je pondělí 21. září, po 5. hodině s vámi už bude v ranním Radiožurnálu Petr Král. My se do té doby ještě vydáme do Švédska. Na jednom ze stockholmských ostrovů, jen pár minut od centra, leží obrovský park. Dnes by na 300 000 čtverečních metrů mohla vyrůst celá nová luxusní čtvrť. Na tenhle prostor si ale obyvatelé Švédska nedají sáhnout. Sídlí tam totiž skanzen, obří muzeum pod širým nebem.
1: Přichází Emily, moje průvodkyně, a přichází teda specificky oblečená, na sobě slamák, pod rukou košík.
2: Jsem takhle oblečená, protože tu pracuji jako vyučující a tak se oblékám podle toho, o jakém období budu mluvit. A tohle je přelom 19. a 20. století.
1: Protože je moje průvodkyně Emily oblečená do takovéhoto období, tak se dohodneme, že se budeme tematicky také držet a vyrážíme do školy z 19. století. Cestou míjíme třídy, které jsou tu na exkurzi. Takových je tu opravdu hodně. Tak jdeme k té škole, červený nátěr, takový ten červeno-cihlový, k tomu bílá okna, bílé dveře.
2: Samotná budova je z roku 1847. Tehdy přišel nový zákon, že každé dítě musí chodit do školy alespoň 5 nebo 6 let. A tak každá vesnice musela školu postavit. Tihle to tak akorát stihli, ale vnitřní výbava je z roku 1918.
1: Když si sem Emily přivede žáky, tak je to prý velký zážitek. Prožijou si tu totiž den, jako by byli v roce 1918.
2: Trochu přísnější učitel než dnes. Děti si mohou pro ten den vzít jiná, víc dobová jména a obléct se do dobového oblečení. Probíráme, co se tehdy učilo a jaká byla pravidla.
1: Dobová výchovná opatření, tedy fyzické tresty, ale už prý nerozdávají.
2: Ne, to už se dnes naštěstí nedělá, ale děti oceňují, že o nich mluvíme.
1: Tak jediné dveře nás dělí od učitelského bytu. 3 pokoje, docela prostorný. Tady je pracovna, kuchyň, litinová kamna na dřevo, pochopitelně žádná tekoucí voda ani elektřina.
2: Učitel, který tu pracoval, měl ve skutečnosti 3 různá zaměstnání. Byl učitel, byl to včelař, vyráběl a prodával med a taky prodával pojištění.
1: Tak nahlížíme spolu do mapy. My jsme se drželi tady v jedné malé části, ale to bych tady mohl vydržet aspoň ještě 2 dny.
2: Máme tu v podstatě všechno, co je spojené s lidským životem. Máme tu zvířata, starou farmu, taky městečko, kde ukazujeme tradiční řemesla. To je velmi zajímavé, sledovat, jak se věci dělaly ručně, než vznikly všechny továrny.
1: Moje průvodkyně Emily musí vyrazit za 14-letými žáky, vyprávět jim, co si o průmyslové revoluci, a já musím taky za svojí prací, což mě teda trochu mrzí, protože tady by se dalo opravdu vydržet celý den. Ze skanzenu Jakub Lucký, Radiožurnál.

0: Bohemia Rádio. Mezinárodní přehlídka rozhlasové tvorby. Od 18. do 22. října v Olomouci. Můžete se těšit na Lucii Polišenskou jako Olmerku, podcast session s Petrem Uhlíkem nebo besedy o rozhlasovém herectví s Martinem Fingrem, Igorem Barešem, Otakarem Brouskem a také na kavárnu Pod mě po celou dobu festivalu. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
1: Radiožurnál 5 hodin. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
2: Vláda představí opatření proti drahým palivům. Agenti ICE postřelil v texaském Austinu muže. Fotbalisté Slavie i Sparty v Champs-Élysées vyhráli. Ráno bude slunečno, postupně velká oblačnost a na severovýchodě přeháňky, teploty do 17 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Vláda dnes představí opatření proti vysokým cenám pohonných hmot. Oznámil to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Konkrétní kroky ale zatím říct nechtěl. Paliva v posledních týdnech prudce zdražují kvůli eskalaci konfliktu na Blízkém východě a nedostatečným kapacitám rafinérií. Nafta se teď v průměru blíží k 50 korunám za litr. Podle mluvčího sdružení Česmat Bohemia Martina Felixe je důležité, aby česká opatření odpovídala těm v okolních zemích.
3: Víme, že už Německo se chystá na nějaké opatření, mluví se o tom v Polsku, Maďarsku, takže pro nás jako pro dopravce se ukázalo jako dobré opatření to snížení spotřební daně, protože i těch 2,50, které na tom ušetřili naši dopravci, vytvořili stejné podmínky jako pro ty konkurenční, hlavně z východní Evropy.
2: Náklady na naftu podle Felixe tvoří přibližně třetinu všech nákladů dopravců.
4: Nepovažujeme za vhodné zavádět zvláštní trest.
2: Agent amerického úřadu pro imigraci a cla v texaském Austinu postřelil a vážně zranil muže, informovala o tom policie. Oběť je ve stabilizovaném stavu. Agent muže postřelil po krátkém pronásledování. Co incidentu předcházelo, zatím není jasné. Na místě střelby se krátce potom sešli protestující, aby vyjádřili odpor s praktikami agentů ICE. Letos příslušníci imigračního a celního úřadu zastřelili v Minnesotě dva americké občany. V detenčních centrech od loňské nástupu prezidenta Donalda Trumpa do funkce zemřelo už víc než 50 lidí. 300 autorů, značek a studií nabídne letošní přehlídka současného designu a módy s názvem Design Block. Tématem ročníku je světlo jako symbol pravdy, naděje a života. Od 7. do 11. října se festival uskuteční hned na několika místech v Praze. Hlavním dějištěm bude výstaviště v Holešovicích.
5: Srdcem celého festivalu bude veletržní palác. Součástí bude taky expozice předního českého designéra Maxima Velčovského.
6: Součástí té expozice bude obří stůl, kolem kterého bude sedět 80 návštěvníků.
5: Říká ředitelka Design Bloku Jana Zjelinsky. Část přehlídky se uskuteční i v jízdárně Pražského hradu, která připomene nedožité narozeniny prezidenta Václava Havla.
7: Kde bude ukázána jeho pracovna, artefakty, kterými se obklopoval nebo které vznikly během jeho působení na Pražském hradě.
5: Vysvětluje kulturní a programová ředitelka Pražského hradu Veronika Wolf. Přístupný bude taky průmyslový palác, který se po rekonstrukci otevře veřejnosti vůbec poprvé. Sabina Vosecká, Radiožurnál.
0: Sport.
2: Fotbalisté Slavie po obratu porazili Plzeň 2-1 a v Champs-Élysées vedou o 3 body. Utkání v Edenu rozhodl v nastavení gólem z opakované penalty útočník domácích Tomáš Chorý. Vyhrála taky Sparta v Olomouci 3-0. Je to pro ně čtvrtý soutěžní triumf za sebou, pokračuje kapitán Sparty Adam Karabec.
8: Hlavní věc, co jsme měnili, aby jsme nemuseli furt presovat a když to prostě nejde, není problém si jako počkat a potom třeba jít do těch breaků s klukama, který jsou na křídlech, je to taky jako naše silná zbraň. Nebo já to cítím tak, že jsme si na sebe možná víc zvykli, všichni tak nějak pochopili, co chceme hrát a jak se kdo má chovat v určitých situacích a dává nám to větší tu kompaktnost.
2: Zlín poprvé v této sezóně bodoval, v Jablonci remizoval 1-1 a Hradec Králové prohrál na domácím stadionu s Teplicemi 0-2.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Překážka na D11 u Chlumce a nehoda u Nové Paky. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy čekejte překážku za Chlumcem nad Cidlinou. A v omezení na 59. kilometru zastavilo osobní auto kvůli poruše. Zablokovalo pravý pruh, už je tam ale šipka, zatím bez kolony. Na D35 zpomalte u Svitav. Na kilometru 200,5 ve směru na Hradec Králové stojí nepojízdné nákladní auto. Je tam už i světelné značení, některá vozidla vybočují. Na silnici 16 z Jičína do Trutnova pozor na nehodu u Nové Paky. A před odbočkou na lázně Bělohrad havarovalo osobní auto, je to s opatrností průjezdné. A u Třince je zavřená silnice 468. V Těšínské ulici na úrovni železáren zasahují hasiči u požáru vozidla. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Ráno bude slunečno, během dne postupně proměnlivá, většinou velká oblačnost, na severovýchodě i časté přehánky. Večer by mělo srážek i oblačnosti od západu ubývat. Teploty 12 až 17 stupňů, na jihu Moravy až 18, na horách kolem 6, na Šumavě 10. A většinou bude foukat čerstvý severozápadní vítr. Tolik zprávy. A začíná ranní radiožurnál s Petrem Králem.
1: Dobré ráno, pondělí, ve středu už nám začne astronomický podzim. Možná už tohle bude důvod k tomu bilancovat letošní léto a prázdniny. Co jste stihli, co jste nestihli, co se možná dá zvládnout a co už raději necháte na příští léto. Bilancovali třeba ale také hasiči a lesníci. Pro ně to letošní léto bylo velmi náročné, tak se v té jejich bilanci objevují termíny jako hořící lesy, milionové škody a náročné hašení v těžko přístupném terénu. Těch termínů v bilanci bylo mnohem více, tak právě tomuhle věnujeme úvodní reportáž dnešního ranního radiožurnálu. Dobré jitro.
0: Ranní radiožurnál a Petr Král.

0: Radiožurnál, 9 minut po 5. hodině. Průseky a vyfrézované cesty, kam se vejdou velká hasičská auta, začal letos lesníci budovat na Vysočině. Původně se jednalo o experiment, ale horké a suché léto ukázalo, že zpřístupnění cest má svůj velký význam. Brzy by se nové přístupy pro hasiče mohly objevit i jinde.
1: Při tom zásahu hasičské auto stály přímo tady v porostu, takže se sem dostali úplně bez problému.
2: My jsme teď s lesním správcem Michalem Toufarem kde?
1: Jsme na revíru Kosova a kousek od Moravských Budějovic. Jsme na místě požáru, kde nám zahořelo a díváme se na místa, kde zasahovaly hasičské jednotky.
2: Vysočina se letos kvůli horku a suchu potýkala s velkým množstvím lesních požárů, dokonce nejvíc z celé republiky. Lesníci se proto snažili vymyslet, jak usnadnit práci hasičům.
1: V tom konkrétním porostu a v každém porostu se snažíme rozčlenováním lesa zajistit, aby se ta těžká technika dostala co nejblíže.
2: Čili se dělají nějaké průseky, nebo jak si to mám představit?
1: Přesně tak. A my to tady teď vidíme, jsme zrovna na tom místě, které bylo takhle zpřístupněno. Vyřezáním, prodrcením linek v těch komplexech nám to umožní to, že ta technika se sem dostane hasičská.
2: Tady se to asi vyplatilo, vypadá to, že hořelo hodně, ještě tady jsou trochu vidět ty následky, popel.
1: Jsme teď konkrétně na místě, kde byl v rámci lesní správy Telč letošní největší požár.
2: S budováním cest pro hasiče jsou lesníci z Vysočiny průkopníky. Brzy by se to tak ale mohlo dělat v celé zemi, řekla mi mluvčí Lesů České republiky Eva Jouklová.
3: S tímto postupem jsme začali na Vysočině, kterou postihla kalamita nejvíce, a tam ho testujeme.
2: Cesty vznikají zejména v nově založených porostech po kůrovcové kalamitě. Milan Soldán, Radiožurnál.

0: Radiožurnálu nás čeká Cipramanovský týden. V neděli dokonce v našem vysílání budeme přímo u oslav 60. sezóny divadla Jary Cimrmana. Na webu i rozhlas stále vybíráme nejoblíbenější postavu. Na celý týden jsme také připravili speciální seriál. O čem bude, povíme za chvíli. Dobré ráno, je 5:45. Právě dnes má vláda schválit konečnou podobu státního rozpočtu na příští rok. Koalice se už dohodla, že původně navrhovaný schodek 389 miliard korun ještě o několik miliard sníží. Vicepremiér Karel Havlíček z hnutí ANO ale upozorňuje, že prostor pro škrty je kvůli povinným výdajům omezen. Volby do zemského sněmu vyhrála v Mecklenburgsku předním Pomořansku pravicová Alternativa pro Německo. Získala přes 38%. Křesťansko-demokratická unie kancléře Friedricha Merce se do sněmu nedostala, zůstala pod 5% hranicí. CDU výrazně oslabila i v Berlíně, kde v nedělních volbách vyhrála levice.
1: Během včerejšího odpoledne a večera přes naše území přešla studená fronta. Na frontě bylo hodně mraků, místy sprchlo a také bylo větrno. Za ní ale oblačnosti rychle ubývalo, takže dnes po ránu je nad Českem jasno až polojasno, ale od severu už se šíří další oblačnost. Takže v severní polovině Čech už máme oblačno, zatím ale bez deště. Teploty nejčastěji klesly ke 12 až 8 stupňům, v Čechách místy až k 6 stupňům. Taková je teplota na západě Čech. A fouká k tomu zatím mírný severozápadní vítr, na horách už se ale zvedá čerstvý, s nárazy kolem 10 metrů za sekundu, což je 630 km v hodině. Krásné ráno.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Ranní radiožurnál v 5.19, tak co nás dnes čeká? Oslava 80. herečky Daniely Kolářové. Sledovat budeme také schvalování rozpočtu na vládě. No a prezident Petr Pavel ten pro změnu zahájí návštěvu Spojených států. I o tom dnes po ránu bude řeč. Také vás dnes pozveme na jinou oslavu, protože s námi určitě musíte být u oslav 60. sezony divadla Járy Cimrmana. Do Příchovic u Tanvaldu přijedou v neděli členové legendárního souboru, včetně zakladatelů Zdeňka Svěráka a Miloně Čepelky. Čekání nám může zkrátit seriál, který jsme nazvali Cimrmaniaci. První díl uslyšíte v ranním radiožurnálu v 8.50 a seznámíme se s mužem, který sice není členem souboru, ale nechybí téměř na žádném jeho představení.
1: Kolik záskoků už jste viděl?
2: Troufám si, že za poslední dva roky všechny, takže tak dvakrát do měsíce, tak rozhodně 20, 25 až 30.
1: Vy neváháte na to představení přijet třeba i z velké dálky?
2: Jo, je to tak. Já jsem před dvěma lety to bylo, jsem si objednal dovolenou v Tatra. Na začátku září říkal jsem si, že se bude začínat až v půlce a hnedka na začátku září byl záskok. Zahájení sezóny, tak jsem říkal, u toho všem nesmím chybět. Takže jsem rodiče odvezl do Tater na Dovču a večer jsem zase sedl zpátky na vlak a přijel jsem do Prahy na záskok. Viděl jsem záskok a jel jsem do Tater pokračovat v dovolené.
1: Bílá košile, černá vesta, brýle a pronikavý smích. Pokud potkáte v hledišti divadla Járy Cimrmana takhle vypadajícího muže, bude to bezesporu učitel Petr Porjanda. Už víc než 4 roky navštěvuje soubor pravidelně, zvlášť každou z repríz nejúspěšnější hry Záskok nemůže vynechat.
2: Je to prostě fakt baví.
1: Každý všední den krátce po 8:45 vám představíme i další nadšence, kteří se rozhodli Cimrmanovi zasvětit život. Ať už tím, že píší vlastní semináře, vytvářejí cimrmanovské expozice, nebo prostřednictvím Cimrmanova jména pomáhají dobrým věcem. I tito nadšenci přijedou v neděli do Příchovic. Od 16 hodin je tam budeme živě zpovídat. Už od 10 ale budeme z areálu u Čápa vysílat živě. Nabídneme besedu se všemi členy souboru a jedna z hodin bude patřit i Miloni Čepelkovi, který už pozítří oslaví 90. Vstup na nedělní oslavy je zdarma a cílem je, aby se na jednom místě shromáždilo co nejvíc cimrmanologů. Tomáš Maleček, Radiožurnál.

0: Za 5,5 minuty bude 17:30, s vámi Hraní Radiožurnál. Míříme teď na česko-slovenskou hranici, konkrétně k mostům u Jablunkova. Tam totiž vzniká most, velmi speciální most pro divoká zvířata. Ekodukt povede nad hlavním tahem na Žilinu. Zvířata se tak na své migrační trase bezpečně dostanou přes frekventovanou silnici a využijí ho medvědi a možná i losy.
1: Tak jsme na hranicích České republiky a Slovenska a zrovna stojíme u místa, kde dlouhodobě víme, že probíhá migrace zvěře. Tady tohle území nespadá ani pod HKO, ani pod žádnou rezervaci.
2: Podle Václava Tomáška z Agentury ochrany přírody a krajiny je místo ale chráněné jako migrační koridor. Nový ekodukt bude navazovat na blízký podchod pro zvěř pod železnicí. Místem nejčastěji prochází vysoká zvěř, pak ale také velcí savci.
1: Z těch větších je to jeden z mála, který tady určitě víme, že prochází, je medvěd hnědý. Nemáme zdokumentováno, že by přímo tudy prošel třeba los evropský, ale je to velmi pravděpodobné.
2: Ekodukt je důležitý taky pro pohyb menších zvířat. V plánu je už dlouho. Na silnici se zvýšil provoz mimo jiné po otevření automobilek v Nošovicích a Žilině. Základy ekoduktu jsou už hotové, teď roste do výšky, říká stavař Jan Subka.
3: Chtěli bychom do konce měsíce připravit převedení provozu tak, abychom mohli začít budovat pilíř uprostřed.
2: Ekodukt bude 40 metrů dlouhý, dodává Miroslav Mazel z ředitelství silnic a dálnic.
4: Šířka se pohybuje zhruba od 70 metrů do 85.
2: Na mostu pro zvířata poroste tráva a keře. Hluk a světlost cesty odsloní speciální stěny. V Česku je podobných staveb zhruba 30 a další vzniknou třeba na dálnicích D6, D11 nebo D35. Z mostů u Jablunkova Natálie Janišková, Radiožurnál.

0: 5:15.
1: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
2: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
1: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
3: Co dneska děláte? Koulíte?
4: Přikuluji.
3: To přikulovat je lepší než koulet, že?
4: Ano.
1: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
2: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
1: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
5: Radiožurnál 5:30. A začínají zprávy s Terezou Tomáškovou.
6: Vláda dnes podle ministra průmyslu Karla Havlíčka z hnutí ANO oznámí, jak bude reagovat na zdražování pohonných hmot. Konkrétní kroky zatím Havlíček neřekl. K rychlejší reakci kabinet vyzývají jak dopravci, tak opozice. Ta upozorňuje taky na zásoby plynu před zimou. Marian Jurečka z KDU ČSL tvrdí, že nejsou dostatečné. Havlíček obavy odmítá. Podle něj nedostatek plynu nehrozí. Odboráři v Německu dnes budou protestovat proti škrtům a propouštění v automobilovém průmyslu. Vadí jim i návrhy automobilek na prodloužení pracovního týdne o 5 hodin. Po celé zemi se uskuteční celkem 280 protestních akcí, ke kterým vyzval největší německý odborový svaz IG Metall. V Senátu dnes začne vědecká konference věnovaná osobnosti historika a politika Františka Palackého. Pořádá ji Masarykův ústav a archiv Akademie věd. Od úmrtí Palackého je to letos 150 let. Jeho život a dílo chtějí tvůrci výstavy připomenout i v širším kontextu 500. výročí vzniku Habsburské monarchie, kterému Palacký věnoval své klíčové spisy. Program bude kromě Senátu i v pražské vile Lana.
1: Sport.
6: Fotbalisté Slavie vedou šance ligu o 3 body před Libercem. V Edenu v 9. kole porazili Plzeň 2-1. Utkání rozhodl v nastavení z penalty Tomáš Chorý. Sparta vyhrála v Olomouci 3-0. Jablonec remizoval se Zlínem 1-1 a Hradec Králové podlehl Teplicím 0-2. Fotbalový útočník Patrik Schick skóroval ve 4. bundesligovém zápase za sebou. Leverkusenu pomohl k vítězství 2-0 nad Lipskem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Překážka na dálnici u Prostějova a v Třinci zavřená Těšínská ulice. Na dálnici D46 ve směru Solomouce do Prostějova dejte pozor před sjezdem na Olšany. Na kilometru 34,5 stojí osobní auto na úzké krajnici. Zasahuje lehce i do jízdního pruhu a vybočuje se. U Velkého Meziříčí na silnici 360 na příjezdu z Křižanova a komplikace. Kousek před mostem Vysočina havarovalo dost těžce osobní auto. Na místě zasahují záchranáři a podle potřeby mohou i zastavovat provoz. Opatrně projíždějte. V Třinci je zavřená silnice 468 příjezd z Těšína. V Těšínské ulici za Konckou zasahují hasiči u požáru auta. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Nový týden začne s větrným a v severovýchodní polovině našeho území také deštivým počasím. Ráno bude ještě polojasno nebo skoro jasno, během dne nás ale čeká proměnlivá, převážně velká oblačnost. Na severovýchodě se vyskytnou četné dešťové přehánky, jinde jich bude jen málo. Večer pak budou srážky ustávat a také oblačnosti bude od západu částečně ubývat. Teploty budou oproti včerejšku citelně nižší, nejčastěji odpoledne vystoupí na 12 až 17 stupňů. Na jihu Moravy může být ještě o 1 stupeň tepleji. V 1000 metrech na horách naměříte kolem 6, na Šumavě až kolem 10 stupňů. A foukat k tomu bude zpočátku mírný, během dne ale většinou čerstvý severozápadní vítr, který bude mít místy nárazy až kolem 55 km/h. K večeru pak bude částečně slábnout. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
5: Dobré ráno přejeme 21. září. Školáci, učitelé i rodiče už se rozkoukali a přivykli na školní režim. Už nám přicházejí ze škol zajímavá data, tak například o tom, že mezi středoškoláky roste zájem o španělštinu, což potvrzují alespoň přinejmenším zpětné vazby z Olomouckého kraje. Proč je mezi mladými právě tenhle jazyk stále populárnější? Tak to se vydáme zjistit už za pár minut.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: 5.37 Radiožurnál. Naše reportéry zajímalo, co stojí za zvýšeným zájmem středoškoláků o výuku španělštiny. No, přišli jsme na to, že to je třeba hudba, filmy, ale i cestování. V Olomouckém kraji při průzkumu na středních školách také zjistili, že právě španělština se dostala v zájmu studentů před jiné cizí jazyky. Tak například konkrétně na střední škole gastronomie a služeb v Přerově je letos nabídli vůbec poprvé. No a na španělštinu se přihlásila dokonce většina zdejších žáků.
1: ¿Qué recordáis de la semana pasada? Co si pamatujete z minulého týdne?
2: Nic.
1: Nada. Nic.
3: Na střední škole gastronomie a služeb v Přerově právě začala hodina španělštiny. Se studenty mluví učitelka Simona Mačugová.
1: Dobrý den. Me gusta, buenos días.
3: Škola španělštinu jako druhý cizí jazyk nabídla poprvé ve své historii a vybrala si ji drtivá většina studentů. Jejich motivace jsou různé, popisují mi studenti prvního ročníku Anna Daniela, Natálie a Daniel.
4: Já bych chtěla procestovat svět. Moje mamka žila 11 let v Mexiku, takže jsem to chtěla hlavně kvůli ní.
5: Jsem vlastně Španěl a španělsky už nějakou dobu mluvím.
3: Španělština je podle učitelky Simony Mačugové, která učí také angličtinu a němčinu, mezi studenty populární.
4: Je k dispozici i více filmů, více hudby a navíc ta španělština, tak jim se moc líbí, jo, že líbí se jim, jak zní.
3: Podle ředitele Martina Kováře bylo hlavním impulzem pro zařazení španělštiny rozšíření nabídky jazyků.
6: Zájem byl obrovský. V těch třídách to bylo tak 3-4 zájemci o němčinu, 3-4 zájemci o ruštinu a 20 zájemců plus o španělštinu.
3: Že je o tento cizí jazyk aktuálně zájem, potvrdil i průzkum Olomouckého kraje mezi řediteli středních škol, které zřizuje. Pokračuje mluvčí Eva Knajblová.
7: Dominantní postavení ve výuce cizích jazyků mají tradičně angličtina a němčina. Aktuálně je pak v trendu španělština, která se dostala na třetí místo.
3: U jednotlivých škol se podle ní nabídka cizích jazyků odvíjí nejen od zájmu žáků, ale také personálních možností školy a dostupnosti kvalifikovaných učitelů. Z Přerova Barbora Taševská, Radiožurnál.

0: Radiožurnál v pondělí s vámi 2 minuty před 6:15 dalším informačním přehledem. Teď ještě pojďme do divadla. Přiblížit Václava Havla dětem a přitom nenudit také jejich rodiče, tak tohle přesně chce docílit úplně nová rodinná inscenace nazvaná prostě Vašek. Inscenace má premiéru právě dnes večer v pražské Peškovce. Představí se v ní členové Dismanova rozhlasového dětského souboru. Život Václava Havla, jeho texty i vzpomínky lidí, kteří ho dobře znali, poskládala do divadelní mozaiky režisérka Tereza Pušová.
1: Tak tedy půjdu do vězení. Odvrácení republiky, odsouzen na 4,5 roku 1979. Razítko.
2: Jeho život ale inscenace nevypráví jako kapitolu v učebnici dějepisu. Pušová začala scénář připravovat zhruba před rokem.
3: Já jsem četla hry Havlovy, četla jsem jeho životopis vícekrát, více životopisů, četla jsem jeho eseje, rozhovory s ním a vytvořila jsem si takový jako arzenál jeho myšlenek.
2: Z těchto myšlenek pak vytvořila jakési refrény, které se představením vracejí. Chtěla do něj zároveň dostat absurditu a cykličnost známou z Havlových vlastních her.
4: Do sebe ne příliš vážně, ten se vždycky vystavuje nebezpečí, že bude v smíchu. Kdo se dokáže vytrvale vysmívat sám sobě, směšnost neriskuje.
2: Do konečné podoby scénáře ale zasáhli i samotní herci. Václava Havla a lidi kolem něj totiž nehrají profesionálové, ale členové Dismanova rozhlasového dětského souboru.
3: Některé situace jsme vytvořili společně na základě nějakého vyprávění a čtení a sledování dokumentů, takže je to prostě taková mozaika a taková společná práce spolu s citacema jak Václava Havla, tak jeho kamarádů, co o něm říkali, jak na něj vzpomínali.
4: Jsem člověk velmi
2: Alžběta Havlová, Radiožurnál.
0: Dobré ráno ve 6:45. Radiožurnál o tom, co se děje. Ukrajinským a americkým diplomatům se povedlo dohodnout schůzku prezidentů. Volodymyr Zelenský napsal na sociální sítě, že se s Donaldem Trumpem setká už tento týden v New Yorku, kde se bude konat valné shromáždění OSN. Houbaři se dnes přesunou do muzejního depozitáře Alšovka ve Znojmě. Právě tam začíná tradiční výstava živých hub. Uvidíte tam stovky nazbíraných exemplářů ze Znojemska, ale i dalších oblastí. No a nebude chybět ani komentář mykologa. Výstava se otevře v 16 hodin a kvůli čerstvým exponátům potrvá pouze do čtvrtka.
5: Nebezpečná situace na hradecké dálnici u Chlumce a odstavené auto u Prostějova. Na dálnici D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy pozor v omezení za Chlumcem nad Cidlinou. Přibližně na kilometru 54,5 stojí v omezení na pravé straně osobní auto. Podle našeho zpravodaje se musí vybočit.
6: To ještě v tom omezení, je to při konci. Jako nám byli na spodidlech, ale musíte popět, no. Ale tam tak jako blbě, no. A není moc vidět.
5: Na místo už jede šipka a začíná se tvořit kolona směrem do Prahy. Teď se pojede nějakou dobu pouze levým pruhem v omezení. Podobná situace je na dálnici D46 ve směru Solomouce na Prostějov. Před sjezdem na Olšany na kilometru 34,5 stojí na úzké krajnici nepojízdné osobní auto. I tam se vybočuje. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
7: Dnes i zítra bude nad Českem převažovat velká oblačnost a hlavně v severovýchodní polovině našeho území občas zaprší. Teploty budou nízké. Po ránu se drží mezi 11 a 6 stupni, stejně tak budou i zítra. Odpoledne pak jen mezi 12 a 17 stupni. Navíc pocitovou teplotu bude snižovat čerstvý nárazový vítr, který bude foukat od severu. Středeční ráno pak bude nejchladnější. Čekají nás dokonce místy přízemní mrazíky. Přes den ale na řadě míst bude mít slunečnější počasí a také se oteplí. To už bude mezi 14 a 19 stupni. Krásný den.
8: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.

0: Ranní radiožurnál 10 minut před 6 hodinou, opět trocha sportu v našem vysílání, a to proto, že fotbalisté Sparty tentokrát potvrdili vzrůstající výkonnost, no a v pořadí už 9. kole šance ligy vyhráli v Olomouci poměrně přesvědčivě 3-0. Velký rozdíl byl vidět hlavně v nebezpečnosti křídelních hráčů. Ti spartanští doslova létali po hřišti, no a oba dali gol. Ti olomoučtí byli mnohdy, no dá se říct, neviditelní. A v Olomouci si kvalitu soupeře dobře uvědomovali.
1: Jsme čelili týmu, který chce hrát podobný styl jako my, ale bohužel individuální kvalitu mají možná o level výš.
2: Jo, nejenom, že jsou individuálně kvalitní, co se týká ve hře jeden na jednoho, jsou i neskutečně rychlí, takže to je samozřejmě problém nejen pro nás, ale pro všechny mužstva.
3: Mluvili trenér Sigmy Pavel Hapal a útočník Václav Sejk zejména o křídelních hráčích Merkádovi a Singatehovi, kteří se oba gólově prosadili, navíc po velmi pohledných akcích.
2: No, větrali nás oba dva na těch krajích, nebo větrali, tak jsou to rychlí hráči, kvalitní jeden na jednoho. Singatek samozřejmě taky je to hráč, který čekal na svoji šanci ve Spartě momentálně, nebo potvrdil, že můžou na něho mířit. No.
3: Výkon křídelních hráčů Sparty a zejména debutanta v základní sestavě Singateha ocenil i kapitán Pražanů Adam Karabec.
4: Podle mě odehrál jako fantastický zápas, hrozně nám pomohl, byl nebezpečný, chodil za obranu, dostával tam hodně balóny, natahoval tu obranu, takže fakt bych řekl, že hrál jako skvěle. Už když jsme se o tom bavili v přípravě, tak tohle byl jeden z aspektů, na který jsme to chtěli hodně stavět, protože mají obrovskou kvalitu, jsou hrozně rychlí a třeba co nám chybělo předtím, že jsme nehráli tolik za, že to bylo spíš do nohy, tak tady to nám dává úplně jinou možnost ještě jakým stylem hrát a je to jako nebezpečný, když to správně zahrajeme.
3: Naopak Sigmě střídající ofenzivní hráči vůbec nepomohli. I kvůli rozdílné efektivitě v ofenzivě Sparta v Olomouci jednoznačně vyhrála 3-0. Z Olomouce Adam Kodet, Radiožurnál.

0: 15 minut. Přes den každou půl hodinu.
1: Pomozte nám i vy hledat lepší cestu.
0: 800 553 553.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: dál vás pozveme na největší evropský festival pěší turistiky. Ten se konal v Krušných horách, ale třeba i do New Yorku. Tam zahuje prezident Petr Pavel návštěvu Spojených států. A zveme je na dálnici D1 ve směru do Brna z Vyškova, dvoustý 8 km podle našeho zpravodaje. 4 auta v levém, čerstvá nehoda, kolona tady rychle narůstá.
1: Otevřeli si divadlo a začali jim tam chodit lidi.
2: Legendární divadelní soubor Járy Cimrmana, který má kořeny v Českém rozhlase, začíná 60. sezonu a Radiožurnál u toho nemůže chybět.
1: Cimrmani 60 let vyprodáno.
2: Velká debata s herci souboru,
1: volba nejoblíbenější divadelní postavy
2: i oslava 90. Miloně Čepelky.
1: Cimrmani
2: 60 let vyprodáno.
1: V neděli od 10 hodin v Příchovicích a ve vysílání Radiožurnálu.
2: Radiožurnál, každý den s vámi.
0: Radiožurnál v 6 hodin.

0: se zprávami Tereza Tomášková.
1: Vláda dnes projedná finální podobu státního rozpočtu na příští rok. Prezident Petr Pavel bude v New Yorku hledat podporu pro návrat Česka do Rady bezpečnosti OSN. Fotbalisté Slavie po výhře nad Plzní vedou ligu o 3 body. Nehoda brzdí provoz na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Vyškova. Ráno bude slunečno, postupně velká oblačnost a na severovýchodě přeháňky, teploty do 17 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Vláda dnes bude schvalovat státní rozpočet na příští rok. Deficit má být nakonec nižší než původních 389 miliard korun, které navrhovalo ministerstvo financí. O kolik ale ministři ani premiér neřekli. Opozice navrhovaný schodek kritizuje. Podle Mariana Jurečky z KDU-ČSL se rozpočet začal řešit příliš pozdě a proto je teď schodek tak vysoký.
3: Já to vlastně vnímám, že to je amatérský přístup, protože všichni ti politici, kteří tam sedí v té vládní koalici, ví, že rozpočet se začíná připravovat někdy v březnu, v dubnu. Tam měli být nastoupení u paní ministryně říkat, které všechny reformy chtějí motoristé nebo SPD prosazovat, měli je do legislativy už napsat, už je mohli mít třeba někde před třetím čtením a mohli s nimi pracovat do příštího roku.
1: Vicepremiér Karel Havlíček z ANO tvrdí, že právě mandatorní výdaje, které ze zákona musí v rozpočtu být, jsou jedním z důvodů schodku. V New Yorku se sejdou zástupci 130 členských zemí OSN na zasedání valného shromáždění. Prezident Petr Pavel tam chce získat podporu pro českou kandidaturu na nestálého člena Rady bezpečnosti. Před odletem vysvětlil, proč o obnovení členství Česka po téměř 40 letech usiluje.
4: Je to nejenom věcí prestižní, ale je to také věcí, která dá jasně najevo, že Česká republika je aktivním členem mezinárodního společenství.
5: Kandidatura se sice týká až let 2032 a 2033, volby se ale blíží a podle prezidenta se počítá každý hlas i od těch nejmenších zemí. Ve středu na valném shromáždění přednese národní projev o 3 tématech. O reformě OSN, rizicích umělé inteligence a odpovědnosti velmocí za mír. Na pozvání francouzského prezidenta Macrona se zúčastní jednání o právech dětí v době umělé inteligence. Cestu pak zakončí v Nebrasce, kde se setká s krajany. Z New Yorku Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: A vrátíme se k tomu podrobně v ranním Radiožurnálu po 6:30. Okresní soud v Ostravě dnes začne řešit kauzu uprchlého bývalého poslance Petra Wolfa. Čelí obžalobě za to, že se vyhýbal nástupu do vězení, kam ho poslal soud za dotační podvod. Speciální jednotky zadržely Wolfa v Paraguaji. Tamní úřady ho pak vydali zpátky do České republiky.
6: Petr Wolf se nástupu do vězení vyhýbal od roku 2013, poté co mu soud pravomocně uložil 6 let za dotační podvod. Státní zástupce ho nyní viní z maření výkonu úředního rozhodnutí, za kterému hrozí další 2letý trest. Z Ostravy Andrea Brtníková, Radiožurnál.
7: Sport. Fotbalisté Slávie vedou šance ligu o 3 body díky výhře 2-1 nad Plzní. Rozhodující gól dal v Edenu v nastavení utkání z opakované penalty Tomáš Chorý. Nejdřív pokutový kop neproměnil, pak s ním mluvil obránce Štěpán Chaloupek.
8: Já osobně jsem se včera ptal a řekl, že si věří a v tu chvíli já jsem prostě mu věřil 100%, že ji promění. Já jsem strašně rád, že jsme to zvládli, i když to od nás nebylo herně takový, jak bychom si představovali, takže zase jsme ukázali nějakou tu svoji sílu.
7: 3 body získala taky Sparta po vítězství 3-0 v Olomouci. Jablonec remizoval se Zlínem 1-1 a Hradec Králové podlehl Teplicím 0-2. Hokejisté Kladna vyhráli i ve 3. kole Tipsport Extraligy, a to v Liberci 3-1. Pardubice přehráli Karlovy Vary 5-2, Brněnská Kometa zvítězila 3-1 nad Hradcem Králové, České Budějovice 3-2 nad Olomoucí a Vítkovice prohráli 2-3 s Litvínovem. A čeští volejbalisté nastoupí v 16 hodin v 8. finále mistrovství Evropy v Turíně proti Belgii.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehoda na D1 u Brna a kolony před Lipůvkou. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Vyškova čekejte kolony. Provoz houstne, navíc na 208. kilometru za sjezdem na Slavkov překážela nehoda. Srazila se 4 auta a v levém pruhu. Na místě už policisté dávají ta auta teď na stranu. Ta kolona od 211. kilometru se bude pomalu rozjíždět. U Brna velká kolona už taky na silnici 43 ve směru ze Svitav do Brna. Od Milonic až do Lipůvky pojedete už asi 30 minut. Na silnici 12 z Kolína a do Prahy pozor mezi Vrbčany a Českým Brodem. Před křižovatkou na Bytice hlásíte nepojízdné auto.
10: před odbočkou na Vítice odstavené černé vozidlo částečně zastavuje do vozovky. Je sice označeno trojúhelníkem, ale je černý a je přesně špatně vidět.
9: Tak opatrně projíždějte. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Ráno bude slunečno, během dne postupně proměnlivá, většinou velká oblačnost, na severovýchodě i časté přehánky. Teploty 12 až 17 stupňů, na jihu Moravy až 18 a většinou má foukat čerstvý vítr. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
11: Dobrý den, milí posluchači, pondělí 21. září a jsme tu po nějaké době zase s Lukášem Michalíkem. Lukáši, vítej.
12: Krásný den, těšil jsem se.
11: Já jsem se taky těšil a myslím, že dneska to bude stát za to, nejenže spolu, řekněme, vrcholíme v desíce Pavla Horváta, ale těch témat už od rána je spousta. Přehršel by někdo řekl.
12: Bez pochyby, samozřejmě hokejová Tipsport Extraliga s Martinem Procházkou, jsme zpátky, posluchači se na to jistě těšili, dnes také čtvrtfinále volejbalového mistrovství Evropy, bude toho dost a dost.
11: Cyklistické mistrovství světa začalo zklamáním pro Matěje Sevacka, triumfem Remka Evenpoola, k tomu se taky vrátíme. No a pochopitelně zajímavý zápas v Edenu včera ve fotbalové šancelize, kdy Slavia udržela svou suverenitu doma, i když to třeba dlouho nevypadalo.
12: Dlouho to nevypadalo, už jsem čekal, že Plzeň si minimálně pro ten bod dojde. Připomínám, že vedla v Edenu 1-0 po brance Amara Memiče ve druhém poločase a Slávia ale zvládla vyrovnat díky Štěpánu Chaloupkovi. No a to, co se dělo v závěru, to se jen tak nevidí. Opakovaná penalta Tomáše Chorého, budeme to řešit.
11: Všechno probereme i s Pavlem Horvátem, nejen desíce, ale už během rána. Tak nás poslouchejte, bavte se a pokud už teď musíte stávat, tak ať to jde bez skřípění zubů.
12: Krásné ráno.
2: Radiožurnál Sport. Jan Pěruška a Lukáš Michalík.

0: 6 hodin 11 minut, vracíme se k fotbalové šance lize, která těsně před prodlouženou reprezentační pauzou, ta začíná dnes, nabídla dost zajímavé dění v 9. kole. A když to člověk vezme už jenom podle úvodního nedělního výsledku, Hradec Králové Teplice 0-2, tak se dalo očekávat lecos, byť třeba v případě Zlína senzace nakonec dokonána nebyla v Jablonci.
1: Nicméně alespoň jeden a premiérový bod tedy v tomto ligovém ročníku svěřenci kouče Pavla Hofticha získali. V Jablonci hráli nerozhodně 1-1, byť tedy vedli až do nastaveného času a nakonec o to vítězství ještě mohli přijít, ale to se nestalo, takže premiérový bod pro Zlín v tomto ligovém ročníku. Pražská Sparta, leckdo možná čekal, že by mohla na Hané proti Olomouci ztratit body, to se ale nestalo. Suverénní výkon, výborní křídelníci Mercado se Singatehem a jednoznačná výhra Sparty v Olomouci 3-0. No a poté tedy ten poslední zápas, už jsme ho řešili, ten byl samozřejmě nejzajímavější hlavně v závěru.
0: Ano, až v nastaveném čase si fotbalisti Slávy zajistili to ligové vítězství 2-1 nad Viktorií Plzeň.
1: Obhájcům mistrovského titulu pomohla penalta, kterou až na podruhé poslal do sítě reprezentační útočník Tomáš Chorý.
2: Brankář Plzně Florian Wiegele vystihl stranu, sáhl si na míč a vytěsnil ho na tyčku. Po konci akce ale zasáhl video rozhodčí a upozornil na to, že Mercha z dosky, který pokutový kop zavinil, následně vběhl do vápna dřív než měl a trefil vyražený míč jako první. Slávia proto dostala druhou šanci. Znovu se jí chopil Chorý a tentokrát Wiegele ho prostřelil.
3: Když jsem se na to podíval, tak mi bylo vlastně jasný, že nikdo jiný si nevezme v tuhle tu chvíli. Nebyli na hřišti dva lidi, kteří si myslím, že by si ji vzali. Upřímně jsem si hlavně říkal, hlavně si Tomáš ten míč vezme po druhý a bude to on a nespekuluje se.
2: Chválí Chorého za suverenitu trenér Pražanů Jindřich Trpišovský. Penaltou v nastavení slávisté zachránili zápas, ve kterém prohrávali, a to po trefě Amara Memiče v 64. minutě. Srovnání zařídil Štěpán Chaloupek o 10 minut později. Příliš dalších vyložených gólových šancí poslední zápas před ligovou pauzou nenabídl. Což chtěli Záporočeši spoléhat, říká trenér Radoslav Kováč.
4: My jsme chtěli vlastně hlavně z pevné obrany, aby jsme prostě přestali dostávat góly a byli jsme připraveni na to, že jsme dali rychlí hráče nahoru, nakonec jsme šli do vedení a říkám škoda, že jsme to neuhráli aspoň do toho bodu, ale tady jinak hrát nemůžete. Tady my jsme to otevřeli, tak pořád jsme v té obraně byli trochu křehký a dostali jsme góly. Ten plán si myslím, že byl fajn, ale nakonec to nic není. No.
2: Slavia se tak před reprezentační pauzou drží v čele ligy. Na druhý Liberec má náskok 3 bodů. Plzeň v součtu s Evropskou ligou po třetí za sebou prohrála a klesla do spodní poloviny tabulky nejvyšší soutěže. Z Edenu Adam Weidenthaler, Radio

0: Kapela Queen v našem vysílání v 6 hodin 18 minut. Přejeme krásné ráno a my se můžeme vrátit ke třetímu kolu hokejové Tipsport Extraligy a za dosud tu suverénním Třincem, který už vlastně 19. v sobotu porazil Plzeň a připsal třetí vítězství ze tří zápasů, tak se drží Rytíři Kladno, Lukáši.
1: Ano, kladenským se včera dařilo, stále tedy jsou neporažení v tomto ročníku nejvyšší soutěže, Středočeši zvítězili v Liberci jasně 3-1, což pro mnohé mohlo být překvapením, ale kladenští i podle slov Františka Kudy, našeho reportéra, na zápase zvítězili naprosto zaslouženě. Jak se daří Kladnu, tak se naopak nedaří Vítkovicím, které podlehly na domácím ledě Litvínovu 2-3 a byť zatím tedy odehráli Vítkovice v tomto ligovém ročníku jen dva zápasy, tak na bod stále čekají.
0: A kdyby člověk bral nějaké možná papírové předpoklady, tak třeba právě souboj s Litvínovem pro Vítkovice by mohl být určující třeba i z pohledu na tabulku v těch spodnějších patrech. Litvínov navíc třeba bez Kašeho nebo Sukela uspěl v Ostravě a nový trenér Jury, který tak stále čeká na zisk bodu. Kdo, řekněme, po prvním vyhrání zažívá to z kapsy vyhání, to je Hradec Králové, který vyhrál to derby při vstupu do sezony nad Pardubicemi, ale od té doby teď druhá porážka, to sice na ledě Komety Brno 1-3 a naopak Kometáci mají první body v sezóně.
1: A Pardubicím se dařilo, což není překvapivé, obhájci titulu doma porazili Karlovy Vary 5-2, ještě nám chybí zkompletovat tedy jeden zápas, České Budějovice, ty si poradili s Olomoucí 3-2, ještě připomínám, že o tom včerejším programu hokejové Tipsport Extraligy budeme mluvit po 9. hodině s Martinem Procházkou a samozřejmě se budeme celé ráno
0: před osmou hodinou
1: 7:50. Po 9. bude Pavel Horvát a samozřejmě se budeme věnovat ráno už se blížícímu dnešnímu osmifinále mistrovství Evropy volejbalistů mezi Českem a Belgií.
0: Ano, témat spoustu, i hokejová Tipsport Extraliga, která nás od začátku baví a Martin Procházka bude mít 7:50 co říct. Mám v hlavě naše dny.

0: 6 hodin 24 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Koukal jsem včera na čísla na YouTube, že kilometry Jiřího Ježka mají teď opravdu, řekněme, ano, daří se jim a zaslouženě také, nebo respektive po zásluze, protože řešili v posledním díle v pátek, doporučuji ho k poslechu, také mistrovství světa silniční cyklistice, které začalo vlastně včerejšími časovkami, individuálními časovkami, a mezi muži nepřekvapivě dominuje Remco Evenepoel i při absenci tady Pogačara už po čtvrté za sebou. To je vlastně historická šňůra, takhle nikdo nikdy nezískával v řadě duhové trikoty v jízdě, jak se říká, proti chronometru.
1: Samozřejmě gratulujeme, Remco Evenepoel porazil Itala Gana a také Francouze Sixase, ti tedy obsadili druhé a třetí místo, ale samozřejmě naše posluchači bude zajímat výsledek Matyáse Vacka. A ten upřímně říkám, že mě zklamal, protože podle mnohých byl aspirantem na medailové umístění, když už tak minimálně do elitní desítky se vejít měl. Nakonec z toho bylo tedy až 29. místo v Montrealu. Jene, ty jsi velkým cyklistickým nadšencem. Čím si to vysvětluješ? Nesedlo to zkrátka?
0: Nesedlo mu to možná trošku prostě falešná forma v úzovkách, protože od toho se odvíjela ta očekávání. On nedávno vyhrál v Nizozemsku etapový závod, ale opravdu nižší kategorie, a teď prostě výkonností nestačil, protože říkal, že do toho dal úplně všechno, ale v poslední části se hrozně trápil. Takže 29. místo, obří zklamání bych řekl, protože to velká hvězda i myslím ve světě známý borec. A když člověk vzpomene na to, že za Česko jezdíval jistý Jan Bárta, dlouholetý elitní opravdu světový časovkář, který má z mistrovství světa třeba i 7. místo, a teď je český cyklista, nejlepší Čech, 29. Tak to je obří ústup ze slávy.
1: My jsme tomu, že se to zlepší, ještě si můžeme připomenout vítězku ženského závodu. Švýcarka Marlen Reusserová obhájila titul mistryně světa v časovce z českých žen v Montrealu. Žádná nestartovala.
0: Bohužel, ale taková je realita. Okleštěná česká výprava i z pohledu žen tedy v Montrealu, ale budou se dál snažit. Samozřejmě dál se tam budou jezdit i časovky juniorů, juniorek do 23 let. Všechno to bude vrcholit zase v neděli elitním závodem mužů, do kterého zasáhnou vedle Matyáse Vacka taky dva čeští další reprezentanti. Držíme valce.
1: Ano.

0: Nemám čas cvičit. Začnu od pondělí. Je to drahé. A jaká je vaše výmluva? Právě probíhá aktivní září. Tak navštivte web olympijskytým.cz/podmysluší a najděte sportovní akce ve svém okolí. Vyměňte výmluvy za pohyb, protože pot nám sluší. Zajímavosti a reportážní vstupy k projektu uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Inoji a Budějovický Budvar.
1: Radiožurnál v 6:30. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
2: Vláda dnes bude schvalovat konečnou podobu státního rozpočtu na příští rok. Koalice už se dohodla, že původně navrhovaný schodek 389 miliard korun o několik miliard sníží. Vicepremiér Karel Havlíček z hnutí ANO ale upozorňuje, že prostor pro škrty je kvůli povinným výdajům omezený. Opozice naopak považuje navrhovaný deficit v době hospodářského růstu za příliš vysoký. Volby do zemského sněmu v německém Mecklenbursku, předním Pomořansku, vyhrála pravicová Alternativa pro Německo. Získala 38,2% hlasů. Druhá skončila sociální demokracie s 35,5%. Výsledky zveřejnil volební úřad. Křesťansko-demokratická strana premiéra Friedricha Merce se do místního sněmu nedostala. Zůstala pod 5% hranicí. To se nestalo v žádných zemských volbách od roku 1949. CDU výrazně oslabila i v Berlíně, kde v nedělních volbách vyhrála levice. V Jablonci nad Nisou jsou ode dneška dopravní omezení. Důvodem je stavba nového dopravního terminálu. Uzavřené jsou části ulic Lipanská a Kamenná. Místem není možné vyjíždět na Dolní náměstí. Uzavírka potrvá 2 roky. Stavební firma v následujících dnech začne demolovat bývalou tržnici, kde nový autobusový terminál vznikne. V budoucnu by tam měla končit i tramvajová trať z Liberce. Sport. Fotbalová Slavia vede šance ligu o 3 body. Plzeň porazila 2-1 po obratu. Sparta vyhrála v Olomouci 3-0, Hradec Králové podlehl Teplicím 0-2 a Zlín poprvé v nové sezóně nejvyšší soutěže bodoval. V Jablonci remizoval 1-1. Fotbalová reprezentace se dopoledne sejde před zápasy Ligy národů. První čeká národní tým v sobotu v Edenu proti Chorvatsku. Bude to první duel se španělským trenérem Santim Deniou.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na Vídeňské v Brně a kolony už taky u Prahy. Na dálnici D52 na příjezdu do Brna z Pohořelice čekejte kolony. Na Vídeňské na úrovni Futura se srazila 2 auta a blokují 2 jízdní pruhy ze 3. Kolona od sjezdu na Modřice zabere už asi půl hodiny a prodlužuje se. Půlhodinová kolona u Brna je na silnici 43 ze Svitav po pojíždí mezi Milonicemi a Lipůvkou. O něco kratší fronty čekejte na D1 na příjezdu do Brna na Zbyškova. A po pojíždění od 211. kilometru teď je to asi na 15 minut. Taky na příjezdech do Prahy houstne provoz. Třeba na dálnici D5 na příjezdu z Plzně do Prahy se brzdí už na 4. kilometru u benzinky Rudná. Tam je nové omezení navíc na Rozvadovské spojce směrem do centra. A kolona na 15 minut už je na silnici 3 z Benešova do Prahy před Mirošovicemi anebo na 9 z Mělníka do Prahy před Líbeznicemi. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: V tomto týdnu pocítíme sichravé podzimní počasí. To hned dnes i zítra bude deštivo, hlavně na severovýchodě. Větrno a také chladno. Teploty jen mezi 12 a 17 stupni. Těšit se můžeme ale i na babí léto, které nás čeká o víkendu. Mezitím se ale počasí ještě několikrát promění. Ze sichravého pondělního až úterního do slunečné středy. Po ránu s přízemními mrazíky, pak se teploty dostanou místy téměř až ke 20 to odpoledne. Ve čtvrtek a v pátek se k nám pravděpodobně vrátí velká oblačnost, místy s deštěm nebo přeháňkami. Teploty budou ale stále docela příjemné, nejčastěji mezi 14 a 19 stupni. A víkend, ten by měl být krásný, čeká nás babí léto se slunečnou oblohou a teplotami, které mohou vyšplhat i nad 20. To byly zprávy.
3: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: Manic Street Preachers dohrávají v 6 hodin 38 minut, přejeme vám dobré ráno. Je 21. září a začíná vele dlouhý reprezentační sraz. Pro někoho to byla dlouhá pauza od mistrovství světa, pro někoho příliš krátká, aby zapomenul třeba na to, co se tam stalo, jak hrála třeba česká fotbalová repre. A už jsou zase tady, 15 reprezentantů se dneska připojí ke srazu, respektive takhle, 15 reprezentantů pamětníků z toho mistrovství světa bylo nominováno a otázkou je, zda všichni dorazí, víš, Lukáši?
1: Ano, to je velká otázka, dá se předpokládat, že minimálně nikdo nedorazí. Nedorazí nejspíš slavistický obránce David Zima, který do toho včerejšího utkání z Plzní nebyl připravený zasáhnout, nebyl ani na lavičce náhradníků. Podle kouče Pražanů Jindřicha Trpišovského je stoper stále mimo hru kvůli zranění kotníku a tak to komentoval Trpišovský po výhře Slávie nad Plzní 2-1.
2: To zkoušel na tréninku a sám prostě po tréninku říkal, že na tak těžký zápas jako s tak rychlýma hráčema, že nechce riskovat pro ten tým. Prostě ta noha mu to nedovolila, takže určitě nebude na repre.
0: No a otázka je, zda bude kapitán Ladislav Krejčí, který nenastoupil o víkendu za druholigový Wolverhampton v anglickém championship proti West Bromwichi. Hrál v týdnu ligový pohár proti Evertonu, ale prý má potíže s lítkem, takže možná v tom budou další změny. Připomeňme, že vlastně ten předchůdce v roli kapitána Tomáš Souček určitě chybí, ten zatím za vězdem od mistrovství si ta nehrál.
1: Jasně, absencí může být víc, můžeme zůstat u stoperů, protože problémy měl také Tomáš Vlček během utkání Slávy a Plzeň a odcestoval tedy na vyšetření do nemocnice po utkání. Stejně jako Tomáš Chorý, nakonec tedy hrdina toho šlágru 9. kola šance ligy, ale zůstaňme u těch stoperů, protože pokud by měli vypadnout Zima, Vlček a nedej bože i Krejčí, tak rázem je potřeba nominovat další 3 stopery. My bohužel oproti těm minulým nominacím neznáme náhradní, protože fotbalová asociace je nezveřejnila, takže nevíme, po kom by případně Santi Denia, nový kouč reprezentace, mohl sáhnout, ale když vytáhnu jedno jméno, nabízí se Ondřej Krič-Faluši, který v létě přestoupil z Baníku do belgického Royalu Union Saint-Gilloise a koukal jsem, že také včera nastoupil do utkání, jeho klubu se daří, tentokrát tedy Union zvítězil v Antwerpách 2-0, Krič-Faluši odehrál celý zápas, znovu hrál na pozici levého stopera v té trojčlenné středové formaci, tedy v obraně, a hraje dobře, dal gól samozřejmě i proti Plzni v pohárovém zápase, u toho jsme byli s Radiožurnálem Sport, takže jeho nominace dodatečná tedy se určitě nabízí.
0: No tak například ale nominace takového Martina Vytíka asi ne, když vůbec nehrál za Boloňu, a to ani po té vlastně nedávné změně trenérů v italském týmu, zase teď o víkendu seděl pouze mezi náhradníky. Přijde mi se Sturínem.
1: To si mi nahrál, protože samozřejmě komplikací je také to, že v Hoffenheimu úplně vypadl ze sestavy další stoper, Robin Hranáč. A to také není samozřejmě optimální, už po třetí v řadě se nedostal na hřiště v Bundeslize ani na minutu. Hoffenheim včera prohrál na hřišti Paderbornu 1-3, neprosadili se ani další čeští reprezentanti v dresu stojícího celku Vladimír Coufal s Adamem Hloškem, kteří nastoupili v základní sestavě.
0: No tak uvidíme, jak to bude ještě s těmi omluvenkami a případnými navrátilci, ale připomeňme, že česká fotbalová repre už v sobotu bude hrát proti Chorvatsku doma a pak ten sled zápasu, byť je to dvoutýdenní pauza, tak jsou 4. Je to vlastně nabité a případná zranění se budou jako těžko nějak řešit.
1: Hlavně samí těžší soupeři. V sobotu proti Chorvatsku v Edenu, o 3 dny později v Edenu proti Anglii a pak se bude hrát ještě 3. října ve Španělsku v Oviedu proti tedy úřadujícím mistrům Evropy a světa a 6. října následně v Londýně s Anglií ve Wembley, takže nelehký začátek pro národní tým pod vedením Santiho Denny.
0: Nečekají nás lehké časy, ale přejeme hodně štěstí, můžeme zůstat optimisty, tak uvidíme, jak to bude. Lukáš Michalík bude patřit mezi reportéry, kteří budou sledovat reprezentační sraz i pro Radiožurnál Sport, tak se máte na co těšit.

0: 6 hodin 46 minut dneska slaví tedy 21. září narozeniny Miroslav Varga, 66. slaví 8, tedy vítěz z olympiády 88 ve střelbě na 50 metrů. Tak myslím, že nějaký dobrý střelec by se hodil třeba i fotbalové reprezentaci, když jsme o ní před chvilkou mluvili. O jednom víme, ale ten nechce.
1: Ten nedorazí, protože jestli někdo vstoupil z fotbalistů českých, kteří hrají v zahraničí dobře do sezóny, tak je to Patrik Schick, nebál bych se říct dokonce skvěle. Čtvrtý gól ve čtvrtém bundesligovém duelu v řadě, parádní bilanci, o které se píše i na zahraničních webech, a souhrn toho nezajímavějšího už má Kristian Šveda, kterého vítáme ve studiu. Dobré ráno.
2: Krásné ráno.
0: Tak Kristiane, prosím tě, Patrik Schick přispěl k vítězství Bayeru nad bývalým klubem Patrika Schicka Lipskem 2-0. No a nás zajímá, co se o Patriku Schickovi píše v Německu.
2: No, snáší se na něj samá chvála. Der Spiegel trochu nadsazeně píše: Schick se trefí pokaždé. Zatím to tak ale minimálně v německé nejvyšší soutěži opravdu je. Kicker zase přišel s titulkem: Schick vrací Leverkusen do formy. Web Sportschau D označuje gól Schicka do sítě Lipska za vysněný a jeho pohyb za geniální. Český útočník totiž nabíhal v plné rychlosti napadající centr do vápna a aby míč trefil, musel jít do skluzu. Tak i přesto z voleje umístil balon přesně k pravé tyči. Tu branku jsem viděl a byla moc pěkná.
1: Tohle Patrik Schick má, ta orientace v pokutovém území je výborná. Bohužel v dresu národního týmu často nedostal ani ten potřebný balon, ale na druhou stranu ani ta jeho řeč těla v těch reprezentačních zápasech nikdy nebyla ideální.
2: Zrovna včera jsem přemýšlel na tom, že je to vlastně trochu škoda, že i po výměně trenéra vlastně nebude Patrik Schick v národním týmu, protože když vidíme, co předvádí v německé Bundeslize, tak je to opravdu slast pohledět.
1: Ano, škoda to je tím spíš, když tedy vezmeme v potaz, že mu je teprve 30 let, povídej Honzo.
0: No jenom na té páteční tiskovce Pavel Nedvěd hodně kategoricky vlastně odmítnul vůbec otvírat to téma, takže asi i zklamání z jejich strany tam je a ta jednání zřejmě neprobíhala úplně u nějaké oslazené kávy.
1: Je to jasné, ale na druhou stranu je to zkrátka svobodné rozhodnutí každého hráče, ale zůstaneme ještě tedy u Leverkusenu. Bayer je po 4 kolech i díky 4 brankám zmiňovaného Schicka na 5. místě Bundesligy. Z Německa teď ale zamíříme do Španělska, tam to musí být na webech zajímavé po další památné tiskové konferenci Joseho Mourinha. Tak Kristiane, dodej podrobnosti.
2: Ano, trenér Realu Madrid znovu nesklamal. Po porážce v derby na stadionu Atletica Madrid 1-2 se tvrdě opřel do sudích, píše o tom například Marka. Mourinho nebyl spokojený s tím, že červenou kartu dostal stoper Realu Dean Housen a nikoliv domácí Cristian Romero a Ikan Jin. Portugalský kouč tak začal tiskovou konferenci následovně, teď budu citovat: Můžeme tiskovou konferenci přeskočit, protože to, co se v utkání stalo, je tady. A v tu chvíli ukázal novinářům papír, na kterém měl otisknuté 2 fotografie. Na obou byly zákroky hráčů Atletika, ze které měla podle Mourinha přijít právě červená karta. Mourinho označil hlavního rozhodčího madridského derby Ortize Ariase za nekompetentního a videorozhodčí Daniel Jesus Trujillo je pak prý dlouhodobě zaujatý proti Realu Madrid. Vedle toho taky Mourinho naznačil, že Atletico Madrid a Barceloně se naopak připískává. Ostrá slova Joseho Mourinha.
1: Realu Madrid samozřejmě nikdy.
2: Nikdy.
0: No tak je dobře, že Jose Mourinho přispěl k uklidnění situace po jistě vypjatých diskuzích na sociálních sítích a všude možně těmito slovy. Ne, tak trošku to zlehčujem, ale víme, jak to je občas, ta bouře ve sklenici vody vypadá daleko vážněji, než je. A i v Česku se často bouří a pak za týden si na to ani nikdo nespomene.
1: Jasně, když zůstaneme ale ve Španělsku, tak pro Real je to pochopitelně velké zklamání, protože aktuálně je v tabulce La Ligy 4. a na dosud suverénní Barcelonu už tedy ztrácí 6 bodů, dokonce ho potom včerejším programu přeskočil Betis, který je o bod před madridským rivalem. Ještě si můžeme zkompletovat ten včerejší program, který má i českou stopu, byť samozřejmě řekněme hodně malou, protože Jiří Letáček opět sledoval jen z lavičky náhradníků vítězství Chetafe nad Malagou 1-0. La Coruña tedy remizovala už se zmiňovaným Betisem 1-1. Villarreal porazil Levante 3-1 a Valencia podlehla 2-3 Realu Sociedad.
0: Zajímavé. Zahraniční weby a s touhle rubrikou přišel do studia Kristian Švěda, kterému moc děkujeme.
2: Zatím naslyšenou.

0: 4,5 minuty před sedmou se podíváme ještě na rubriku, na kterou jste si možná zvykli. Stalo se dnes a kam se dneska budeme vracet, Lukáši?
1: Dnes se vrátíme k jednomu velmi zajímavému basketbalovému momentu. Můžete si představit, že by se dnes na jednom hřišti sešli LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant a další největší hvězdy NBA. Přesně něco takového se stalo před 35 lety. Řeč je o slavném americkém Dream Teamu a jeho cílem bylo jediné vyhrát olympijské hry v roce 1992.
0: Právě 21. září 1991 Spojené státy americké oznámili prvních 10 hráčů pro ten turnaj hraný v Barceloně. No a byl to jeden z nejslavnějších sportovních příběhů vůbec, který ten den před 35 lety započal.
2: A 6'9 forward Larry Bird. A 6'6 guard Michael Jordan.
1: Jak jsme slyšeli, Larry Bird, Michael Jordan, ale i Magic Johnson, Charles Barkley nebo třeba Scottie Pippen, 10 největších hvězd NBA mělo poprvé společně reprezentovat Spojené státy na olympijských hrách. A právě to bylo na celé věci možná nejdůležitější. Profesionálové z NBA tehdy dostali možnost startovat na olympiádě vůbec poprvé.
0: Američané v letech před těmi olympijskými hrami v roce 92 na mezinárodní scéně trošku ztráceli pozici v Soulu 88, dokonce přišli o zlato, když v semifinále prohráli se Sověty.
1: Bylo tedy jasné, že pokud chtějí v Barceloně znovu získat olympijský titul, potřebují to nejlepší, co mají, a tak vznikl tým, který vypadal spíš jako výběr největších hvězd historie, než jako klasická národní reprezentace. Na lavičce navíc stál trenér Chuck Daly, který dovedl Detroit Pistons ke dvěma titulům NBA.
0: Jak to celé dopadlo, to si možná pamatujete, ale teď konkrétně, Lukáši.
1: Dream Team v Barceloně vyhrál všech 8 zápasů a ani jednou to nebylo o méně než 30 bodů, což je opravdu neuvěřitelné. Ve finále Američané porazili Chorvatsko 117-85 a získali vytoužené zlaté medaile.
0: A od té doby ještě několikrát, ale přece jenom na tenhle Dream Team se vzpomíná dodnes. Tak to byla rubrika Stalo se dnes. Dneska před 35 lety.
3: Populární fotbalová talk show Desítka Pavla Horváta má před sebou další výjezd.
4: Po necelých 2 letech znovu vyrazíme do Plzně, které náš expert jako hráč pomohl ve fotbalové lize ke 3 mistrovským titulům.
5: Pod Pavlem Vrbou se utvořil prostě tým, který jednoznačně si to zasloužil, a pro mě veliký měřítko toho, jaký tady byli hráči, je to, že vlastně většina z nich prošla potom reprezentací, ať už českou nebo slovenskou, a to si myslím, že je jasný důkaz toho, že ty hráči byli a jsou skvělí.
3: Celý rok je součástí výjezdní desítky i legenda československého fotbalu.
4: Mistr Evropy z roku 1976 a autor památného dloubáku z finále šampionátu v Bělehradě Antonín Panenka.
6: Musím říct, že se řídím heslem mýho starého trenéra, který mi vždycky říkal, ono je hezký, když tě lidi bouřlivě přivítají na začátku, ale udělej všechno pro to, aby ti bouřlivě zatleskali, až když skončíš. Takže doufám, že to takhle dneska bude, že to pro vás bude zábavný a poučný, no za spíš radši zábavný teda.
4: Na začátku října do kulturního domu Šeříkovka dorazí i další host.
3: Bývalý mezinárodní rozhodčí Pavel Královec, který v české nejvyšší soutěži odřídil 267 zápasů.
7: Moji kariéru rozhodčího nastartovalo zranění, kde jsem měl vlastně přetrženou achilovou šlachu, a v té době vlastně nebylo to zdravotnictví na takové úrovni, jako je dnes, a bohužel mi nedovolilo se věnovat fotbalu z pozice hráče na takové úrovni, abych ničeho mohl dosáhnout jakoby na vyšších pater, tak jsem se dal na éru rozhodství a jsem za to nesmírně šťastný a rád.
3: Desítka Pavla Horváta v Plzni.
4: V pondělí 5. října od 19 hodin v kulturním domě Šeříkovka.
3: Podrobnosti najdete na webu radiožurnalsport.cz.
8: Dobré ráno, je 7 hodin. Aktuální zprávy s Terezou Tomáškovou.
9: Vláda představí opatření proti drahým palivům. V Rusku skončily volby do státní dumy. Vede proputinovská strana Jednotné Rusko. Fotbalisté Slavie v Šancelize porazili Plzeň 2-1. Nehoda brzdí provoz na dálnici D52 na příjezdu do Brna z Pohořelic. Ráno bude slunečno, postupně velká oblačnost a na severovýchodě přehánky. Teploty do 17 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
9: Vláda dnes představí opatření proti

0: vysokým cenám pohonných hmot, oznámil to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Zatím nechtěl říct podrobnosti. Paliva v posledních týdnech prudce zdražují kvůli eskalaci konfliktu na Blízkém východě i nedostatečným kapacitám rafinérií. Třeba německá vládní koalice už proto oznámila, že od října mimo jiné sníží daň z benzínu i nafty. Český kabinet podle Havlíčka čekal na reakci okolních zemí.
1: My jsme jasně řekli to, že v momentě, kdyby reagovaly okolní země, tak jsme připraveni reagovat rovněž. Vypadá to, že okolní země se chystají udělat určitá opatření, to znamená v ten samý den my řekneme náš postup.
0: K rychlé reakci na rostoucí ceny pohonných hmot vládu vyzývají dopravci i opozice. Volby do ruské státní dumy skončily. Podle předběžných výsledků vede Jednotné Rusko, které podporuje prezidenta Vladimira Putina. Má necelých 58% hlasů. Druhá nejúspěšnější je komunistická strana se 14%. Volby v Rusku jsou dlouhodobě terčem kritiky a nejsou považované za demokratické.
2: První ruské parlamentní volby od začátku války na Ukrajině se odehrály prakticky bez opozice. Stranu Jabloko, která jediná nebyla loajální Kremlu, v srpnu z voleb vyloučil ruský nejvyšší soud. Volby letos doprovázely rozsáhlé ukrajinské dronové útoky, a to především v Moskvě. Hlasování se poprvé konalo i na Rusy okupovaných ukrajinských územích. Mluvčí Evropské komise Christian Wiegand to označil za další porušení mezinárodního práva a řekl, že Evropská unie výsledky z těchto regionů neuzná. Evelina Zitková, Radiožurnál.
0: Do srpna letošního roku evidují policisté 17 případů obchodování s lidmi. Za celý loňský rok to bylo 26. Podle organizací, které pomáhají ohroženým i obětem, se velká část náboru děje na sociálních sítích a těžko se proto postihuje.
3: Nabídka se tváří třeba jako seriózní práce, komunikace se ale brzy přesune jinam, říká ředitelka české organizace La Strada, která pomáhá obětem, Markéta Hronková.
4: Tam hodně funguje Telegram, Facebook, jsou to takové ty uzavřené komunikační kanály.
3: Nucenou práci, včetně třeba sex businessu, měla od poloviny července regulovat evropská směrnice. Česko ji nestihlo přijmout, potvrdil mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka.
5: Evropská komise vůči České republice kvůli prodlení s provedením této směrnice řízení nezahájila. Očekáváme ale, že v následujících týdnech tak učiní.
3: Hrozí ale pokuta v řádech nižších milionů eur. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
0: A bude to i téma ranního interview Radiožurnálu v 7.50.
6: Sport. Fotbalisté pražské Slavie vyhráli nad Plzní 2-1 a tabulku šance ligy vedou o 3 body před druhým Libercem. V dalších zápasech 9. kola nejvyšší soutěže podlehla Sigma Olomouc pražské Spartě 0-3, Hradec Králové Teplicím 0-2 a Jablonec remizoval se Zlínem 1-1. Zlín tak vybojoval první bod v této sezóně šance ligy. Obhájci mistrovského titulu Pardubic porazili v hokejové Tip Sport Extralize Karlovy Vary 5-2. Kometa Brno zvítězila nad Hradcem Králové 3-1, České Budějovice nad Olomoucí 3-2, Vítkovice podlehly Litvínovu 2-3 a Liberec Kladnu 1-3. Kladenští tak v nové sezóně nejvyšší soutěže ještě neprohráli. A čeští volejbalisté odpoledne zabojují o postup do čtvrtfinále mistrovství Evropy, utkají se s Belgií. Radiožurnál Sport odvysílá zápas o 16 hodin v přímém přenosu.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na Vídeňské u Brna, ucpaná plzeňská dálnice před Prahou. Na dálnici D52 na příjezdu do Brna z Pohořelic velmi dlouhá kolona. Brzdí se už před sjezdem na Rajhrad a sune se až k nehodě u Futura v Brně. Tam se srazila dvě auta. Zdržíte se asi 45 minut. Poslední volný sjezd je na 16. kilometru na Hrušovany. Na D1 na příjezdu do Brna z Vyškova kolona aktuálně od sjezdu na Rousínov 216. kilometru až k Rohlence a je to asi na 25 minut. Ucpává se tam i příjezd k dálnici od Slavkova. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně kolona dnes o něco pomalejší než obvykle. Je tam nové omezení na konci dálnice u sjezdu na Pražský okruh, zavřený levý pruh a směrem do centra se projíždí pouze jedním. Navíc teď u Rudné, u benzínky na 4. kilometru i nehoda v pravém jízdním pruhu a brzdí se už na 8. kilometru. Na silnici 3 z Benešova do Prahy fronta před Mirošovicemi asi na 20 minut. Chvilku se zdržíte i na D1 před Šmejkalkou směrem do Prahy. Brzdí se na 27. kilometru. A ještě do Mělníka silnice 9 výjezd na Prahu. Za benzínkou nehoda, tvoří se kolony v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
7: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu.
9: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
7: Počasí.
0: Ráno bude slunečno, během dne většinou velká oblačnost a na severovýchodě časté přehánky. Teploty je 12 až 17 stupňů, na jihu Moravy až 18. Tolik zprávy.
10: Hezké ráno přejeme v pondělí 21. září.
11: Krásné ráno všem.
10: Dneska slaví svátek Matouš, tak všem Matoušům hodně zdraví a štěstí, které třeba měl Matouš Trmal, myslím brankář Teplic včera v Hradci Králové při jednom z těch nejvýraznějších zakončení domácích otroku či Vahákově hlavě a následné patičce Van Birena. Trmal odolal a Teplice také a vyhráli v Hradci překvapivě 2-0, ale vlastně daleko víc lidí zajímá asi ten duel, který dohrával to deváté kolo.
11: Rozhodně, Slavia Plzeň, šlágr devátého kola. Šance ligy plzeňští vedli, ve druhém poločase se trefil Amar Memič po samostatném úniku a přihrávce Hrošovského.
10: Ano, pardon, Lukáši, Slina.
11: Slina, ale slávisté brzy dokázali srovnat zásluhou Štěpána Chaloupka. No a v nastaveném čase se dostali tedy do vedení, které nakonec udrželi díky opakované penaltě Tomáše Chorého. Moment, který budeme hodně řešit i dnes ráno a poté tedy dopoledne v desíce. V 9.10 bude v našem studiu náš expert Pavel Horvá, který samozřejmě následně bude i v desíce. A třeba po 8 hodině zhruba v 8.20 se k nám připojí bývalý trenér, jak Slávě, tak Plzně, Dušan Uhryn mladší.
10: A Dušan bude nejen k tomu ligovému tématu, ale možná i k blížícímu se represrazu. Tak poslouchejte dál a za chvilku jdem na volejbal. Krásné ráno.
7: Radiožurnál Sport.
12: Jan Pěruška a Lukáš Michalík.

0: Tohle byl Bon Jovi v 7 hodin 11 minut. Vstáváte s Radiožurnálem Sport a pokud dneska pojedete z práce třeba kolem 16, tak můžete naladit na naší stanici i přímý přenos jednoho očekávaného volejbalového klání.
1: A to osmi finále volejbalového mistrovství Evropy mezi Českem a Belgií. Radiožurnál Sport bude o toho díky našemu reportérovi Kamilu Jášovi, který je přímo v Turíně. Tak Kamile, přejeme ti do Itálie, hezké ráno.
2: Dobré ráno, pánové, díky za tip, tedy nemyslím ten zápas, ten si asi opravdu poslechnu, ale Matouš Drahoňovský má svátek, takže to je takový tip na trénink, určitě se chystám s gratulací, je to smečař české volejbalové reprezentace a možná bude v základní sestavě.
1: Česká reprezentace tedy dnes, Kamile, nastoupí proti Belgii, snad se nezeptám v hloupě, je v reálných silách českého týmu vyhrát, protože Belgičané naposledy vyprovodili Srby ve třech setech?
2: Viděl jsem tady hodně zápasů, viděl jsem také dost tréninků. Belgii jsem osobně viděl v té velké hale v Palavela na tréninku. Belgičané jsou určitě výborní, mají skvělou formu, vyhráli skupinu ve Finsku, ale na druhou stranu nejde z nich takový respekt, jako třeba z Italů nebo ze Slovinců, dalších velkých hvězd světového volejbalu. Takže na tuto otázku bych jednoznačně odpověděl. Je to soupeř pro českou reprezentaci k poražení, ale český tým, taková drobnost, maličkost, musí hrát dobře.
0: Ano, Belgičani zatím tedy byli docela suverénní, byť prohráli ten jeden duel, ale Jiří Novák mluvil taky o tom, že Češi nemuseli ukázat v těch dvou prohraných utkáních ve skupině proti Italům a Slovincům všechno a snad se dnes vytáhnou. Kamile, jak je to v dalším tom pavouku turnaje, kdo by čekal na Čechy, kdyby dneska vyhráli nad Belgičany?
2: Slovinsko nebo Srbsko, to je další zápas osmifinálový, který se bude hrát tady v hale Palavela. No, Slovinci, to už je daleko těžší oříšek, setkali se s nimi čeští reprezentanti v Modeně a sice vyhráli první set, ale potom docela jasně ztratili další tři. Je pravda, že český tým už byl hodně unavený, prostě třeba univerzál Patrik Indra, toho měl plné zuby, přiznal to i po zápase a bylo to dokonce i vidět z tribuny, ten jeho pohyb už zdaleka nebyl tak kladný, ale Slovinci jsou hodně silní. Toho dalšího soupeře bychom třeba s dovolením mohli rozebírat, až uděláme ten další, nebo až uděláme ten první krok, až český tým, pokud tedy postoupí přes Belgii, ale osmifinále s Belgií a potom tedy čtvrtfinále, hodně těžký soupeř Slovinsko nebo Srbsko.
1: Kamile, když ještě zůstanu u Belgičanů, tak se mi líbil tvůj sobotní příspěvek o dvou největších hvězdách dnešního soupeře českých volejbalistů, na které, respektive na ty hvězdy, se Češi převážně připravují v té předzápasové přípravě, tak jestli můžeš zmínit jména těch hráčů.
2: Regers je jeden a ten druhý je Sam Deru. Vyrazil jsem s mikrofonem Radiožurnálu Sport za ním. Je to velmi sympatický chlapík, je mu 34 let. On prošel spoustou soutěží prakticky po celém světě. Je to výborný smečář. Trpělivě odpovídal. No, trpělivost jsem musel mít i já, protože přiznávám, tak dlouho jsem neviděl žádného hráče po tréninku se protahovat. To byla snad půl hodinka, ale slíbil, že přijde a opravdu přišel a ochotně odpovídal na dotazy Radiožurnálu Sport. Překvapilo mě, jak dokonale zná české hráče. Nejenom o posty, ale zná jménem. O Vašinovi mluvil o Klimešovi jako o velkém talentu světového volejbalu. Takže určitě Sam Deru docela, tak z jedné strany se těším na jeho výkon a z druhé strany se docela těším, co vymyslel Jiří Novák právě na tohoto volejbalistu, jak se ho pokusí ubránit. A ten zápas tedy, jak už jste řekli, začne v 16 hodin, přímý přenos Radiožurnálu Sport ve stejný čas.
0: Kamil Jáša bude dneska od 16 hodin komentovat a také bude sledovat to, zda se třeba projeví i rozdílná délka cestování obou dnešních soupeřů, protože zatímco Češi se přesouvali z Modeny nějakých 300 kilometrů do dějiště osmifinále do Turína, tak Belgičani hráli tu skupinu C v Helsinkách, nebo tedy v Tampere ve Finsku a měli to nějakých 3000 kilometrů. Asi letecky předpokládám. Nicméně, Kamile, chci se ptát na české fanoušky, kteří v Modeně byli v docela slušném počtu, chystají se do Turína.
2: No stručně k tomu cestování, říkáš to naprosto přesně, ale když se na to podíváš tou optikou délky cestování, tak ono 5 hodin cestování z Modeny autobusem prodlouhány není vůbec nic příjemného, letecky to 5 hodin samozřejmě z Finska sem do Turína není, takže na této lodi bych řekl, že jsou tak tak rovnoceně oba dva týmy. Ta porce zápasu je neuvěřitelná hned v té skupinové fázi v 6 dnech 5 zápasů, takže ti zkušenější a mezi ně právě patří Sam Deru, 34 let, tak ta regenerace je samozřejmě o něco složitější. Ptal jsi se na fanoušky, mám jednu zajímavost, chystají se sem totiž vodní slalomáři a mám potvrzeno, že přijedou určitě Lukáš Rohan, s nimi jeho tatínek Jiří Rohan, kdyby někdo nevěděl, dvojnásobný medailista z olympijských her, takže takovou zvláštní podporu budou mít volejbalisté České republiky. Vodní slalomáři totiž tady nedaleko v Ivrée mají 70 kilometrů, to je odtud, mají mistrovství Evropy, které právě začíná, a tak si slalomáři zpestří program návštěvou volejbalového utkání. No, včera jsem byl na zápase, ve kterém Řekové hráli proti Finsku. Finsko si tak trochu vybíralo soupeře a vybralo si právě Řecko a to se právě Finům málem nevyplatilo. Ten zápas byl úchvatný, atmosféra byla úžasná. Překvapilo mě, kolik fanoušků dorazilo z Řecka. No, poslechněte si, jaká byla atmosféra. Tak mám nahranou atmosféru z celého pátého setu, předpokládám, že 20 minut teď asi na povídání a na poslouchání mít nebudeme, ale proč to říkám, ten zápas byl ve stavu 2-2 na sety, 13-13, Řekové měli dvě příležitosti k tomu, aby šli do matchballu, nevyužili je, no a potom tedy Finové zvítězili 15-13 v pátém setu. Jsem zvědavý, jaká bude atmosféra právě na tom dnešním zápase Česká republika, Belgie a jak, nebo kolik sem do haly Palavela dorazí českých fanoušků.
0: Držíme palce českým volejbalistům, aby zvládli boj o čtvrtfinále mistrovství Evropy, aby získali skalp Belgičanů. A ostatně, jak to dopadne, si můžete poslechnout sami. Dneska o 16 hodin totiž na Radiožurnálu Sport bude komentovat muž, který s námi mluvil teď, a to je Kamil Jáša. Moc zdravíme do Itálie, děkujeme za zajímavosti a těšíme se odpoledne, Kamile.
2: Dobré ráno, těším se na všechny posluchače v 16 hodin.

0: Radiožurnál vás zve do Chuchle Arény Praha. V sobotu 26. září se uskuteční Prague Champions Day. Nejbohatší rovinový dostihový meeting roku, který zároveň připomene 120 let chuchelského závodiště. Na programu je 5 dostihů nejvyšší kategorie, mistrovství světa amatérských jezdců a celkem 8 napínavých dostihových klání. Chybět nebude ani pestrý doprovodný program pro celou rodinu. Více informací na chuchlearena.cz. Mediálním partnerem Chuchle Arény Praha je Radiožurnál.
1: 7 hodin 22 minut posloucháte Radiožurnál Sport. S Lukášem Michalíkem se opět vrátíme k fotbalové šancelize, která před prodlouženou reprezentační pauzou vrcholila 9. kolem. Když se podíváš na ty včerejší nedělní zápasy, tak Hradec Králové podlehl Teplicím, co je pohárový účastník, a musím říct, že tedy asi se hodně projevilo to, že se jim zranil otrokům Vladimír Rada.
2: To se určitě projevilo, bylo znát, že ta hra Králové Hradeckých už nebyla taková, samozřejmě Darida je naprosto klíčový muž středu pole a ta hra Východočechů šla dolů, stejně jako ten celý výkon, takže s tím souhlasím. A další věc je to, že to, jak Adam Zadražil, golman Hradce Králové, drží tým dlouhodobě, tak si myslím, že včera to nebyl úplně jeho zápas.
1: A budeme si o tom povídat v 10:50 s Pavlem Horvátem. Pojďme k dalším výsledkům. Jablonec vytěžil nakonec toho duelu s outsiderem ze Zlína 1 bod, když srovnal závěru na 1-1. Slavia porazila ve šlágru kola Plzeň 2-1 a teď se dostáváme na Hanou, kam přijela Sparta.
2: Fotbalisté Sparty potvrdili tedy lepšící se výkonnost a v 9. kole vyhráli v Olomouci přesvědčivě 3-0. Velký rozdíl byl vidět hlavně v aktivitě křídelních hráčů. Ti spartianští v úvozovkách létali po hřišti a oba dali gól. Ti olomoučtí byli často neviditelní a Nahané si kvalitu soupeře dobře uvědomovali.
3: Jsme čelili týmu, který chce hrát podobný styl jako my, ale bohužel individuální kvalitu mají možná o level výš.
4: Jo, nejenom, že jsou individuálně kvalitní, co se týká ve hře jeden na jednoho, jsou i neskutečně rychlí, takže to je samozřejmě problém nejen pro nás, ale pro všechny mužstva.
5: Mluvili trenér Sigmy Pavel Hapal a útočník Václav Sejk zejména o křídelních hráčích Merkádovi a Singatehovi, kteří se oba gólově prosadili, navíc po velmi pohledných akcích.
3: My jsme se jako snažili na to připravovat, že ty křídla chodí hodně do středu a chodí do střely, že tolik necentrujou, a jsme se bavili s trenérem Priskem, že vlastně změnil ten styl hry na holandský styl na 4-3-3 a na ty křídla dovnitř, kde vlastně nakoupili dobrý hráče a ještě k tomu chyběl vlastně Alcocer, který ho Singateh nahradil, si myslím, hodně podobně. No.
4: Jo, větrali nás oba dva na těch krajích, nebo větrali, tak jsou to rychlí hráči, kvalitní jeden na jednoho. Singateh samozřejmě taky je to hráč, který čekal na svoji šanci ve Spartě momentálně, nebo potvrdil, že můžou na něho mířit. No.
5: Výkon křídelních hráčů Sparty a zejména debutanta v základní sestavě Singateha ocenil i kapitán Pražanů Adam Karabec.
6: Podle mě odehrál jako fantastický zápas, hrozně nám pomohl, byl nebezpečný, chodil za obranu, dostával tam hodně balóny, natahoval tu obranu, takže fakt bych řekl, že hrál jako skvěle. Už když jsme se o tom bavili v přípravě, tak tohle byl jeden z aspektů, na který jsme to chtěli hodně stavět, protože mají obrovskou kvalitu, jsou hrozně rychlí a třeba co nám chybělo předtím, že jsme nehráli tolik za, když jsem tu byl třeba ty roky předtím, že to bylo spíš do nohy, tak tady to nám dává úplně jinou možnost ještě jakým stylem hrát a je to jako nebezpečný, když to správně zahrám.
5: Sám Karabec navíc připodobnil tento styl hry tomu, který zažil v zahraničních štacích, třeba v té poslední ve francouzském Lyonu.
6: Třeba konkrétně v té Francii, takhle to má v podstatě každý tým. Všichni jako jsou hrozně jednoduše tu hru od těch křídel, prostě všechno zájede na jednoho, centr střela, nic jiného se po těch křídlech vlastně nechce. Myslím si, že se to snažíme aplikovat i takhle přesně s klukama a je to přesně ten styl hry, co jim jako sedí. A řekl bych, že přesně tohle jsou hráči pro Evropu.
5: Naopak Sigmě střídající ofenzivní hráči vůbec nepomohli. Za 20 minut na hřiště měli útočníci Dembe i Mikaelson maximálně jeden kontakt s míčem. I kvůli rozdílné efektivitě v ofenzivě Sparta v Olomouci jednoznačně vyhrála 3-0. Z Olomouce Adam Kodet, Radiožurnál.

0: Dobré ráno, v 7:30. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
1: Vláda dnes projedná další postup v kontaminované oblasti Úzhuří na Šumavě. Návrh kabinetu představí ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Místo od minulého týdne prozkoumává armáda. Podle ministra ale nemá vybavení potřebné k úplnému vyčištění místa. Sanaci tak bude muset dokončit specializovaná firma. Armáda do oblasti vyslala 20 vojáků a speciální techniku. Vyslanci států Evropské unie budou v Bruselu znovu jednat o prodloužení sankcí na ruské a běloruské občany. Minulý týden jednání ztroskotala. Proti bylo podle serveru Politico především Slovensko. Na unijním sankčním seznamu je asi 2600 lidí a subjektů se zmrazeným majetkem a zákazem cestování. Současné sankce platí do zítřka. Praha si dnes při jedné z mnoha akcí připomene 90 let od narození prezidenta Václava Havla. Před budovou nové radnice odhalí v 15 hodin jeho lavičku podle návrhu architekta Bořka Šípka. Součástí programu jsou taky debaty, čtení z Havlových děl nebo koncert. 90. výročí narození Václava Havla připadá na 5. října. Sport. Fotbalisté Slavie porazili v šancelize Plzeň 2-1 a v čele tabulky mají 3bodový náskok. O výhře rozhodl Tomáš Chorý z opakované penalty. V dalších duelech 9. kola Olomouc podlehla Spartě 0-3, Jablonec remizoval se Zlínem 1-1 a Hradec Králové prohrál s Teplicemi 0-2.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zavřená plzeňská dálnice před Prahou a nehoda u Mělníka. Dálnice D5 je na příjezdu do Prahy z Plzně po hromadné nehodě zavřená. Na 7. kilometru ve stoupání za loděnicí se srazilo asi 7 aut, na místě hasiči, sanitky a nedá se teď projet směrem do Prahy. Sjíždějte na 10. kilometru na loděnici, dá se to objet osobním autem po souběžné silnici, zpět najdete u Rudné. Silnice 9 je ucpaná na výjezdu z Mělníka na Prahu za benzinkou Orlen před Vinicemi nehoda. Silnice je průjezdná Kyvadlově. Kolony jsou tam z obou stran. Pokud pojedete z Mělníka raději po silnici 16, tak čekejte kolony před nájezdem na dálnici D8, aktuálně od odbočky na Vraňany. A teď do Brna na dálnici D52 na příjezdu do Brna z Pohořelic překážela přes hodinu nehoda u nákupního centra Futurum. Už jsou pryč, kolona se pomalu rozjíždí, je hodně dlouhá, brzdí se už na 14. kilometru, ucpaný je tam i průjezd Rajhradem. Kolona i na D1 na příjezdu do Brna z Vyškova. Od Rousínova k Rohlence pojedete asi 25 minut. Objížďkou po staré si nepomůžete a ucpaná je tam i silnice 50 od Slevkova k dálnici. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Nový týden začíná s větrným a v severovýchodní polovině našeho území také deštivým počasím. Ráno bude ještě polojasno nebo skoro jasno, během dne nás ale čeká proměnlivá, převážně velká oblačnost. Na severovýchodě se vyskytnou četné dešťové přehánky, jinde jich bude málo. Večer pak budou srážky ustávat a také oblačnosti bude od západu částečně ubývat. Teploty budou oproti včerejšku citelně nižší, nejčastěji odpoledne vystoupí na 12 až 17 stupňů, na jihu Moravy může být ještě o 1 stupeň tepleji. V 1000 metrech na horách naměříte kolem 6, na Šumavě až kolem 10 stupňů. A foukat k tomu bude zpočátku mírný, během dne ale většinou čerstvý severozápadní vítr, který bude mít místy nárazy až kolem 55 km v hodině. K večeru pak částečně zeslábne. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: 7 hodin 37 minut posloucháte Radiožurnál Sport, tohle byla písnička od Césars a my jdeme na sportovní aktuality, které si probereme i s Lukášem Michalíkem.
1: Ano, a začneme Šance ligou. Fotbalisté Pražské Slávie vyhráli nad Plzní 2-1 a tabulku nejvyšší soutěže vedou o 3 body před druhým Libercem. Podrobnosti o utkání 9. kola Šance ligy začne ranní sportovní přehled. Ve studiu je Kristian Šveda. Opět dobré ráno.
2: Opět dobré ráno. Zápas mezi Slaví a Plzní rozhodl z opakované penalty, až v nastaveném čase ex-plzeňský útočník Tomáš Chorý. Pokutový kop zavinil obránce Plzně Merchas Dosky, který při první střele Chorého dotyče navíc dřív vběhl do šestnáctky. Trenéra Viktorie Radoslava Kováče mrzal hlavně Doskyho faul na slávistu Emanuela Ayahosiho.
3: Dosky dal šanci rozhodčím, dal mu šanci prostě, já si myslím, že to měl vykrokovat jednoznačně. Tam je to škoda, tam vlastně to ještě nic nehrozilo a z toho se musí poučit. Na druhou stranu už, pokud 98. opakujete takhle penaltu, tak je to samozřejmě jako složitý okamžik pro nás, ale bohužel no.
2: V dalších zápasech 9. kola nejvyšší soutěže podlehla Sigma Olomouc Pražské Spartě 0-3, Hradec Králové Teplicím 0-2 a Jablonec remizoval se Zlínem 1-1.
1: Zlín tak získal první bod v této sezóně Šance ligy. Moravané v Jablonci od 3. minuty vedli díky trefě Daniela Šmigy, domácí ale v 90. minutě srovnali. Šmiga pak přemýšlel nad tím, jestli bod nakonec nebyl pro Zlín málo.
4: To jsme si říkali na Zbrojovce vlastně, kde jsme dostali v poslední minutě, těch kuriozních gólů bylo vlastně hodně. Asi si to Jablonec zasloužil možná za ten tlak v druhé půli, tak proto jim to tam padlo, ale zase my jsme to určitě mohli zlomit v druhé půli, tam jsme měli dobré breaky, bohužel nezapadlo to, tím si myslím, že by se ten zápas zlomil a ty 3 body by byly jakože perfektní.
0: Fotbalová reprezentace se dneska dopoledne sejde před zápasy Ligy národů. První z nich čeká národní tým v sobotu v Edenu proti Chorvatsku. Bude to úvodní duel pod španělským trenérem Santim Deniou.
2: Z nominace reprezentace ale nejspíš vypadne obránce Slávie David Zima. Podle kouče Jindřicha Trpišovského je 25-letý stoper stále mimo hru kvůli zranění kotníku. Trpišovský to řekl po vítězství Slávie nad Plzní.
5: To zkoušel na tréninku a sám prostě po tréninku říkal, že na tak těžký zápas jako s tak rychlýma hráčema, že nechce riskovat pro ten tým. Prostě ta noha mu to nedovolila, takže určitě nebude na repre.
2: V ohrožení je podle Trpišovského i účast dalších dvou slávistů, Tomášů Chorého a Vlčka, kteří po utkání z Plzní odjeli na vyšetření a z nominace může vypadnout i dosavadní kapitán národního týmu obránce Wolverhamptonu Ladislav Krejčí. Včera nezasáhl do utkání druhé nejvyšší anglické soutěže proti West Bromu.
1: Fotbalový útočník Patrik Schick skóroval ve čtvrtém bundesligovém zápase v řadě. Leverkusenu pomohl k vítězství 2-0 nad Lipskem. Bayer si tak připsal druhou ligovou výhru v sezóně a se 7 body je v tabulce 5.
0: Druholigoví fotbalisté Ústí nad Labem zvítězili na hřišti rezervy Baníku Ostrava a v tabulce se bodově dotáhli na vedoucí Karvinou. V 9. kole druhé ligy taky Viktoria Žižko vyhrála nad Třincem 3-0. Vlašim na Táborském 4-1 a Kladno remizovalo s Příbramí 2-2. Tolik fotbalové informace, pojďme na další disciplíny.
6: Radiožurnál Sport. Sportovní přehled.
2: Hokejisté Kladna vyhráli i ve 3. kole Tipsport Extraligy, v Liberci zvítězili 3-1 a v tabulce jsou na 2. místě za vedoucím Třincem, ten má plný počet 9 bodů. Kladno vyhrálo i přesto, že soupeř měl skoro dvojnásobný počet střel, i o tom mluvil brankář Dominik Pavlát, který chytal za Kladno v Extralize poprvé.
7: Jsem extrémně pyšnej na náš tým, jak jsme se projevovali, jak se doposud projevujeme. Samozřejmě to bylo hrozně těžký. Liberec má obrovskou kvalitu v útoku a máme skvělou partu a mohlo to být vidět krásně, že prostě náš kapitán Míra Forman tam skočí po hlavě do střely a je to hrozně takový příjemný pocit vidět, jak ten tým prostě, jak ty kluci bojují pro sebe.
2: Obhájci titulu hokejisté Pardubic porazili Karlovy Vary 5-2, Kometa Brno zvítězila nad Hradcem Králové 3-1, České Budějovice nad Olomoucí 3-2 a Vítkovice podlehly Litvínovu 2-3.
1: Čeští volejbalisté zabojují odpoledne v italském Turíně o postup do čtvrtfinále evropského šampionátu. Nastoupí proti Belgii, se kterou v přípravě dvakrát prohráli. Největší hvězdou belgického týmu je 203 cm vysoký smečař Sam Deru, který považuje za velký světový talent Antonína Klimeše.
8: No, because it was, they were also without Indra.
9: Nemyslím si, že by dvě výhry nad českou reprezentací v přípravě byly pro nás výhodou. Soupeř byl bez Indry a má teď v týmu výborné blokaře. Antonín Klimeše Klimeš má skvělý servis, je to mladý hráč, podle mě je to velký talent světového volejbalu.
1: Utkání Česko-Belgie v osmifinále volejbalového mistrovství Evropy začne v 16 hodin, stejně jako náš přímý přenos.
2: Motocyklista Filip Salač skončil druhý po startu z pole position ve velké ceně Rakouska v kategorii Moto 2, nestačil jenom na vítězného Španěla Guevaru. V závodě mistrovství světa se tak po dvou nepovedených závodech vrátil na stupně vítězů, což před startem ve Spielbergu slíbil fanouškům, jak zmínil v rozhovoru pro televizi Nova Sport.
10: Kdybych řekl, že jsem nebyl pod tlakem tím, co jsem řekl, tak bych kecal, ale to jsem slíbil, dodržel jsem to. Druhý místo. Je to trošičku kyselější, protože já jsem opravdu chtěl vyhrát a měli jsme na to. Bohužel tu strategii, co jsem zvolil na začátku, Guevara mi ujel a pneumatiky mu neodešly. Já jsem myslel, že to bude přesný opak. Druhý místo je super, jsem spokojený, 20 bodů do šampionátu, odvedl jsem skvělou práci.
2: V celkovém hodnocení kategorie Moto 2 se Salač posunul na 7. místo.
0: Automobilový pilot Dominik Stříteský se stal podruhé v kariéře mistrem Česka. Rozhodl o tom triumfem v závěrečném závodě šampionátu v Pačově. Stříteského těší triumf o to víc, že kvůli zranění ze závodu v Polsku musel se spolujezdcem Ondřejem Krajčou vynechat domácí Barumku.
11: Po to Polska ty dva měsíce. Nebylo to nic jednoduchého ani pro jednoho z nás, nicméně celá ta sezona dopadla nádherně a i bez Barumky se nám podařilo urvat ten mistrovský titul, takže velké díky patří jak Ondrovi, partnerům, týmu, rodině. Všem, kteří stáli za náma a pomohli nám tady stát.
2: Belgičan Remco Evenepoel vyhrál na mistrovství světa silničních cyklistů jako první v historii po čtvrté za sebou závod v časovce. Čech Matias Vacek obsadil 29. místo.
1: Mezi ženami triumfovala Švýcarka Marlen Reusserová, která tak obhájela titul světové šampionky v časovce. V úvodní disciplíně šampionátu v Montrealu zvítězila s velkým náskokem. Češky nestartovaly.
2: A na závěr sportovního přehledu golf. Tereza Kazár Melecká vybojovala 7. místo na turnaji Lasela Open ve Španělsku. Česká hráčka zaznamenala svůj třetí nejlepší výsledek na Ladies European Tour. Sára Kousková skončila na dělené 35. pozici, Jana Melichová byla 54. Ještě doplním, že Patricie Maková a Lucie Váchová do finálového kola neprošly.
0: Kristián Švéda nachystal podrobný sportovní přehled, za který moc děkujeme, Kristiáne, měj se hezky.
2: Není zač krásný vstup do nového dne.

0: Tip Sport Extraliga na Radiožurnálu Sport.
1: 7 hodin 48 minut po sportovním přehledu teď blíž rozebereme hokejovou Tip Sport Extraligu, ve které Kladno potvrdilo povedený vstup do nového ročníku, když vyhrálo i třetí duel.
2: Ano, tentokrát v Liberci 3-1, dařilo se i českým Budějovicím, které porazili Olomouc 3-2, no a podrobnosti už probereme s naším hokejovým expertem Martinem Procházkou. Martine, dobré ráno.
3: Hezké ráno.
2: Prestižní měření to bylo na jihu Čech pro Roberta Petrovického, který v minulém ročníku vedl ještě olomoucké Kohouty. Kolik toho podle tebe o svém nedávném týmu věděl a dalo se toho využít?
3: Samozřejmě, že se dalo využít. Zná atmosféru v tom týmu, v tom klubu. Zná tam samozřejmě spoustu hráčů, i když olomoucký tým se velmi obměnil, ale každopádně pořád zná nějakou takovou tu strategii prostě toho klubu. To znamená, že toho mohl využít, mohl svým hráčům, kde teďka působí v Českých Budějovicích, samozřejmě nějakým způsobem přispět do toho. Nakonec se mu to i povedlo, protože Budějovice prohrávali 2-1 v tom utkání, nakonec to utkání otočili a zvítězili 3-2, takže určitě to pomohlo pro Budějovice.
1: No a podle asistenta trenéra Roberta Petrovického Radima Vrbaty pomohlo i pro střídání formací před třetí třetinou, když dali k sobě Lantošiho Hocha a Poura a ti rozhodli. Právě jako Pour, Martine, má dobrý vstup do angažmá, protože po příchodu z Hradce se trefil po každé z těch tří duelů.
3: On už v přípravě vypadal velmi dobře, já jsem se díval, tak tam paní měl pár zápasů, kde dával také branky, to znamená, že se dobře cítí. Samozřejmě tohle to potom je umění trenéra, když dobře reaguje během zápasu, dokáže v tom zápase prostě třeba obměnit ty útoky nebo prohodit tam jednoho, dva hráče, vidí, že se třeba někomu někam nějakému utkání nedaří tolik, tak je prostřídá nebo dá k sobě nějaké hráče, kteří by to nakonec mohli rozhodnout, což se potvrdilo. Jak už jste zmiňovali, prostě ten útok prostřídal, dal k sobě zkušené hráče, no a nakonec Jakub Pour takovou krásnou, po výborné kombinaci, krásnou střelou trefil vlastně tu třetí branku rozhodující a ukazuje se jako možná i klíčovým hráčem, no je v ideální věku 27 let, takže velmi produktivní věk.
2: S Martinem Procházkou řešíme nedělní program hokejové Tip Sport Extraligy. Olomouc při prohře 2-3 v Českých Budějovicích doplatila i na 8 vyloučení a podle Petra Fialy, staronového kouče, se ukázala i neskušenost mužstva. Souhlasí s tím?
3: No, neskušenost spojená s nedisciplínou. No. Já jsem se koukal na ty fauly některé, které jsou, tak to jsou všechno hákování, krosček, držení, podrážení. To znamená, že to jsou takové ty fauly, kde si ty hráči tohle by se měli sami ohlídat. A jasné, když máte 8 vyloučených hráčů, tak i když inkasovali jedenkrát, protože Budějovice proměnili jednu přesolovku z toho, tak pořád vás to ten tým to nějakým způsobem rozhodí, rozladí to ten tým, nehrajou podle nějakých taktiky a za druhé stojí to spoustu sil. To znamená, že ten tým prostě potom postupem dochází mu energie a to se potvrdilo přesně díky tomu, že ve třetí třetině vlastně motor to celé otočil a dvěma brankami to utkání zvítězili.
1: Protože jsme ve spojení s Martinem Procházkou, tak teď otázka konkrétně na trenéra Mori Petra Fialu, který před 12 lety dovedl Olomouc do extraligy a teď se v létě mužstva opět ujal. Ty ho znáš, viď?
3: Já ho znám moc dobře. Já jsem na Kladně začínal v těch 18 letech, tak on vlastně byl na Kladně, hrál, byl to takový útočník, který měl velmi poctivé podání, byl takový hodně tvrdý na sebe, ale byl i tvrdý ke mně, jako ke spoluhráčům. On prostě byl, ten jeho přístup na tréninku byl takový, že nás normálně klidně, jako když to řeknu, řezal i během toho tréninku. Takže jsme museli být připraveni, že i během tréninku nám může dát prostě takovou ránu, že bychom mohli skončit taky na střídačce a ne na náledě. Takže byl opravdu takový přísný. Proto mě trošku překvapuje, že ten jeho přístup, nebo jestli ty hráči ho nějakým způsobem moc nerespektují, protože 8 vyloučených hráčů, myslím si, že on si teďka zjedná respekt, že v těch příštích zápasech už to budou menší počty v těch vyloučených hráčích.
2: Po třech kolech mají na kontě 3 vítězství hokejisté Kladna, 3 výhry na úvod angažmá pro Radima Rulíka. Otázka na našeho experta Martina Procházku, to je určitě příjemný start, je to tak?
3: No, naprosto skvělý start pro Kladno. myslím si, že ukazuje se prostě rukopis Radima Rulíka a vůbec toho celého štábu trenérského, ať to je Marek Židicí, ať tam je Tomáš Plekanec. Výborné výkony, mně se líbí, jak Kladno hraje. Včas jsem se díval na utkání s Libercem a Kladno prostě hrálo venku. Bylo to úplně jedno, jestli hrajou venku nebo doma. Předtím doma hráli vlastně se Spartou a hráli stejný styl, velmi agresivní pojetí hry, okamžitě napadali liberecké hráče, byli aktivní v každé třetině, i když neměli tolik počet střel, tak se jim povedla dát jedna branka. Tím pádem pořád jakoby odskočili Liberci. Liberec ve třetí třetině podal velmi dobrý výkon, byli hodně aktivní, protože to utkání se chtěli snažit nějakým způsobem otočit, ale narazili na výborného brankáře Pavláta. Pavlát předvedl ve třetí třetině fantastické výkony, měl tam několik výborných zákroků, minimálně 3-4 gólové šance prostě vychytal on a díky němu Kladno získal ty další 3 body.
2: To je určitě, Martine, také plus pro Kladno, že má 2 velmi vyrovnané golmany. Připomínám, že k úvodním 2 výhrám v tomto extraligovém ročníku dovedl Středočechy Adam Brýzgala, tentokrát tedy Adam Pavlát. Dá se vůbec říct, kdo je jednička?
3: No nevím, neřekl bych asi úplně jednička, protože, jak už to říkal, 2 vynikající výborné brankáře. Myslím si, že Ondřej Pavelec, trenér brankářů, je velmi zkušený právě v této kombinaci, že bude moc klidně ty golmany prostřídávat, nasazovat je třeba na určité týmy, protože se na ně může spolehnout, jak už říkal Adam Brýzgala, vynikající prostě v těch prvních 2 zápasech. Teďka Dominik Pavlát předvedl, jak říkám včera, naprosto skvělý výkon. I Radim Rulík po zápase ho obrovsky chválil, že vlastně díky němu ve 3. opravdu ustáli ten obrovský tlak. Takže to je velká výhoda pro Kladno, další velká výhoda pro Kladno. Takže nejenom, že přišel skvělý realizační tým, přišli zkušení hráči a přišel vynikající brankář k Adamovi Brýzgalovi, takže skvělá kombinace a Kladno se cítí teďka skvěle, proto je také na 2. místě s 8 body a určitě atmosféra je v týmu výborná.
1: To říká Martin Procházka, kterého můžete opět slyšet v úterý ráno anebo v čisté hře po 10. hodině. Martine, moc ti děkujeme za tenhle ranní vstup a přejeme dobrý vstup do nového týdne.
3: Já taky všem, naslyšenou.
1: Můžeme s Lukášem Michalíkem ještě připomenout další nedělní výsledky Tipsport Extraligy?
2: Pojďme na to, mistrovské Pardubice porazili Karlovy Vary po 8. doma v řadě, tentokrát 5-2. Bez bodů jsou po 2 duelech dál Vítkovice, které podlehly Litvínovu 2-3 a naopak první

0: Legendární nepřerušený běžecký závod Běchovice Praha slaví 130 let. Oslavte s námi jubileum v neděli 27. září a také rekordní účast v dlouhé historii závodu. Přijďte podpořit běžce u trati nebo si užít bohatý doprovodný program v cílovém prostoru ve sportovním areálu Pražačka. Vstup je volný. Více na webu biechovice-praha.cz a na Facebooku závodu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu.
1: Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou ČEPS, provozovatel přenosové soustavy, SEAT a hlavní město Praha.
2: Dobré ráno v 8 hodin. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
3: Vláda dnes projedná finální podobu státního rozpočtu na příští rok. Prezidenti Volodymyr Zelenský a Donald Trump se mají tento týden setkat v New Yorku. Fotbalisté Slavie vyhráli nad Plzní 2-1 a ligu vedou o 3 body před Libercem. Dálnice D5 je na příjezdu do Prahy z Plzně po hromadné nehodě neprůjezdná. Ráno bude slunečno, postupně velká oblačnost a na severovýchodě přehánky. Teploty do 17 stupňů.
4: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
3: Vláda by dnes měla schválit finální podobu rozpočtu na příští rok. Lídři vládní koalice se ve čtvrtek dohodli, že schodek nakonec bude o něco nižší než původně navržených 389 miliard korun. O kolik ale neřekli. Podle vicepremiéra Karla Havlíčka z ANO měli přeškrtání omezené možnosti.
5: Ten rozpočet je mimořádně našponovaný, je to 97% mandatorních, čili zákonných výdajů, čili každý vidí, že v zásadě tam není velký manévrovací prostor, pokud nechceme sahat do bezpečnosti, pokud nechceme sahat do výstavby silnic, dálnic a pokud nechceme ohrozit energetickou bezpečnost, což jsme jasně řekli, že neučiníme.
3: Opozice označuje navrhovaný deficit v době hospodářského růstu za neobhajitelný.

0: Ukrajinským a americkým diplomatům se podařilo dohodnout schůzku prezidentů obou zemí. Volodymyr Zelenský napsal na sociální síti, že se s Donaldem Trumpem setká tento týden v New Yorku. Metropole hostí valné shromáždění OSN.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramovém účtu potvrdil, že o podrobnostech schůzky se s Donaldem Trumpem dohodl v průběhu nedělního telefonického rozhovoru. Zelenský dodal, že diplomacie nabrala na dynamice a setkání s Trumpem může mnohé změnit. Podle ukrajinského prezidenta je prioritou číslo jedna cesta k míru. Existují nové myšlenky, které se týkají kroků k deeskalaci a základních bezpečnostních otázek, energetických, zemědělských a ochrany lidských životů, napsal Zelenský. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
0: Mladší bratr britské princezny Diany, Charles Spencer, dnes vydává paměti. Vzpomíná v nich na svou sestru a kritizuje svého bývalého švagra a současného krále Karla III. Buckinghamský palác už některá tvrzení obsažená v knize popřel.
2: Největší rozruch vzbudil údajný výrok krále Karla III., který měl na adresu své bývalé manželky krátce po její smrti pronést. Brzy se na ni zapomene. Buckinghamský palác se proti tomuto tvrzení ostře ohradil. Podle spisovatelky a znalkyně poměrů v královské rodině Angely Levinové je další rozmíchávání kontroverzí kolem princezny Diany zbytečné a jejímu bratrovi jde jen o pozornost a o peníze. Na konci srpna příštího roku to bude 30 let, co princezna Diana zemřela v Paříži na následky autonehody. Jaromír Marek, Radiožurnál.
3: Sport. Fotbalisté Slavie porazili před reprezentační přestávkou Plzeň po obratu 2-1. Tabulku šance ligy tak vedou o 3 body před Libercem. Výhru vystřelil Pražanům z opakované penalty útočník Tomáš Chorý. Trenér Slavie Jindřich Trpišovský nepochyboval o tom, že si po předčasném vběhnutí plzeňského obránce Merkase Doskyho vezme Chorý rozehrávku znovu.
4: Protože letmo, když jsem se na to podíval, tak mi bylo vlastně jasný, že nikdo jiný si nevíme v tuto tu chvíli, takže nechci to jako prozrazovat ven, ale vím, že některý hráči prostě nechtějí na penaltu a nebyli na hřišti dva lidi, kteří si myslím, že by si ji vzali v tu chvíli, takže to bylo jako předem jasný. Upřímně jsem si hlavně říkal, hlavně si Tomáš ten míč veme po druhý a bude to on a nespekuluje se.
3: V 9. kole taky Olomouc podlehla Spartě 0-3, Hradec Králové Teplicím 0-2 a Jablonec remizoval se Zlínem 1-1.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Zavřená plzeňská dálnice před Prahou a nehoda u Mělníka. Dálnice D5 je na příjezdu do Prahy z Plzně po hromadné nehodě zavřená. Na 7. kilometru ve stoupání za Loděnicí se srazilo asi 7 aut. Kolona je dlouhá, ucpaný už je sjezd na Loděnici a plná je i 605 z Vráže do Loděnice. Hodně řidičů tak sjíždí na Beroun, jedou přes Chyňavu směr Karlovarská dálnice. Silnice 9 je ucpaná na výjezdu z Mělníka na Prahu. Za benzinkou před Vinicemi nehoda. Silnice je tam průjezdná Kyvadlově a kolony až na půl hodiny z obou stran. A teď do Brna. Na dálnici D52 na příjezdu z Pohořelic překážela nehoda u nákupního centra Futurum. Ta už je na straně, kolona i tak stále zhruba o 14. kilometru, je to asi na 30 minut. Fronty na D1 na příjezdu do Brna z Vyškova od Rousínova k Rohlence pojedete přes 20 minut. Objížďkou po staré silnici si moc nepomůžete a dost ucpaná je tam i silnice 50 od Slavkova k dálnici. V Brně pozor, je ucpaný taky okruh ve směru z Bohunic na Žabovřesky. Je tam nehoda a za tunelem Hlinky a kolona pomalu už z dálnice D1 z Bohunické ulice. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu.
7: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. Nejlevnější pneu.cz, sponzor programu.
5: Počasí.
0: Ráno bude ještě slunečno, během dne postupně proměnlivá, většinou velká oblačnost a na severovýchodě i časté přehánky. Večer by mělo srážek i oblačnosti od západu ubývat. A teploty 12 až 17 stupňů, na jihu Moravy až 18 a foukat má čerstvý severozápadní vítr. Tolik zprávy.
8: Dobrý den, milí posluchači, v pondělí 21. září vstupujeme do třetí vysílací hodiny s Lukášem Michalíkem. Lukáši, už do třetí, tak ono to utíká rychle, když se člověk dobře baví.
9: Ano, je to přesně tak, jak říkáš, chtěl jsem tě touto větou doplnit. Ano. Krásné ráno všem.
8: Doufám, že se baví posluchači a my je pobavíme, doufám, rozhovory, které máme nachystené s Ondřejem Hudečkem o volejbale nebo po půl deváté s Františkem Raboněm o cyklistice, a nebo napneme, trošku řekněme, vám zvýšíme krevní tep, pokud vám půjde o ceny v naší soutěži.
9: Ano, klasická soutěž v 8.50, zase si myslím, že prestižní cena. Dnes, pokud uhádnete hlas člověka, který promluví v našem vysílání, tak získáte dvě vstupenky na zítřejší zápas hokejové Tipsport Extraligy mezi pražskou Spartou a mladou Boleslaví. A pozor, není to vše, pokud tedy uhodnete a budete vítězi naší soutěže, získáte taky, nebojím se říct, ikonické tričko s logem a sluchátky Radiožurnálu Sport.
8: Ano, tak především podle mě kvůli té druhé ceně se vyplatí taky vstát, protože se v ní dá dobře i spát.
9: Ano. Tak. A vyplatí se také poslouchat Radiožurnál Sport i dál a vyplatí se poslouchat desítku Pavla Horváta po 10. hodině, protože znovu budeme soutěžit také o dvě vstupenky na desítku Pavla Horváta živou v Plzni, která se bude konat 5. října v kulturním domě Šeříkovka, nejen za účasti Pavla Horváta, ale za účasti taky Jana Pěrušky, bývalého rozhodčího Pavla Královce a pochopitelně taky legendárního Antonína Panenky.
8: Tak Lukáš Michalík vás krásně pozval, půjdeme soutěžit, ale až po rozhovorech, ten nejbližší o volejbale už za chvilku. Hezký poslech.
5: Radiožurnál Sport.
10: Jan Pěruška a Lukáš Michalík.

0: 8 hodin 10 minut tady nám v Praze vysvětlo sluníčko, tak snad třeba bude provázet i vaše cesty dneska, ať potřebujete dorazit, kam potřebujete. Nicméně od 16 hodin budeme na Radiožurnálu Sport vysílat jeden očekávaný zápas. Čeští volejbalisti nastoupí k 8. finále mistrovství Evropy.
1: Jejich soupeřem budou Belgičané, no a podrobnosti už provereme s bývalým reprezentantem a místopředsedou VK Karlovarsko Ondřejem Hudečkem. Pane Hudečku, dobré ráno, díky, že jste si na nás udělal čas.
2: Dobrý den.
1: Češi na mistrovství Evropy třikrát vyhráli a dvakrát prohráli se silnými Italy a Slovenci. Ukázali podle vás maximum ze svého potenciálu nebo stále mají ještě něco v zásobě?
2: Tak já věřím, že ten zase takový ten výbuch, který každý potřebuje během toho, během takového šampionátu, je teprve čeká, no.
0: Věříme, že to bude výbuch v tom pozitivním slova smyslu, takhle to myslíte.
2: Jo, jo.
0: Z vašeho pohledu nemají za sebou tedy žádný výbuch zatím a teď v tom negativním smyslu. Prohry z Itálie se Slovenci, jak jste to viděl?
2: Ne, tak určitě zatím si myslím, že kluci procházejí tím turnajem tak, jak asi takovým tím, jak si mysleli, že to bude, protože samozřejmě Itálie, Slovinsko jsou těžký soupeři, oni měli za úkol porazit ty tři další a dostat se do další fáze, že potom vlastně Řekové překvapili a porazili Slovince a kluci skončili na čtvrtém místě, tak to asi neočekávali, ale čeká je vlastně ta samá skupina, takže tam mohli si vybrat mezi, nebo mohli tam být Finové nebo Belgičani, takže já myslím, že to je podobný soupeř, takže zatím si myslím, že jdou tak, jak si to naplánovali.
1: Reprezentační trenér Jiří Novák mluvil po prohře 1-3 na sety se Slovenskem o tom, že mu chyběla šťáva. Hráči prý podle něj šetřili emocemi a třeba druhý set moc brzy vzdali. Dá se s tím souhlasit a bude to v osmifinále jiné podle vás?
2: Tak kluci za mě teda odehráli úžasné utkání proti Italům, to se mi strašně líbilo a bylo opravdu jako sneslo obrovský, jak bych to řekl, volejbalový fanoušek musel mít z toho radost a opravdu to bylo na vysoký úrovni. A je možný, že potom už na kluky dorazila trošku nějaká únava nebo samozřejmě už třeba šetří nějaký síly, byly tam nějaký zranění na to čtvrtfinále, takže to utkání bylo samozřejmě takový úplně ne oproti té Itálii pohledný, ale jak říkám, kluci splnili to, co chtěli, postoupili dál a teď čekají na ten zápas, který se jim třeba povedl loni na to mistrovství světa, kdy prostě to všechno sedne a to soupeře dostanou pod sebe a pak budou zase slavní.
0: Doufejme v to, protože loni s tím čtvrtým místem na mistrovství světa udělali díru do Česka, bych to takhle trošku parafrázoval. Ale co Belgičani, pane Hudečku, ve skupině v Tampere podlehli pouze domácímu Finsku v tiebreaku. Kolega Kamil Jáša, který šampionát sleduje přímo z místa, mluvil o určitém vybírání si možná soupeře pro osmifinále. Jinak vyhráli čtyřikrát a naposledy nad Srbskem 3-0. To zní docela, že jsou silní.
2: Tak určitě jsou silní, kluci s nima odehráli vlastně i přípravu, kde myslím, že dvakrát prohráli, jednou 3-0, jednou 3-2. Oni mají už dlouhodobě prostě silný družstvo, vlastně doplnili vynikající univerzál, který momentálně vlastně je hlavní útočná síla a vrátil se jim Deru, který prostě je tam už hrozně dlouho, je to taková opora, prostě takovej ten tmelič toho týmu, takže je to prostě dobrý družstvo, jsou zvyklí hrát těžký zápasy, takže určitě to není soupeř jednoduchý, ale za mě, jak říkám, když se klukům povede ten pozitivní výbuch, tak si myslím, že tam nějaká šance je.
1: Ondřej Hudeček už to zmínil, bývalý volejbalový reprezentant. Dvě opory Belgičanů, Universal Regers a smečař Deru, rozhodují často o osudu zápasů Belgie. Jak se dají eliminovat podle vás?
2: Tak to spíš asi byste potřebovali mít na telefonu Jirku Nováka, ten to bude mít určitě celý rozebraný. A tak samozřejmě určitě tam bude nějaká příprava na to taktická, bude tam nějaký taktický učení, kam asi v určitý momenty podat, protože budou určitě vědět, kam ten nahrávač v ten moment nahrává. Samozřejmě tam budou nějaký bodový balony, které budou vědět, že půjdou na tyhle ty dva kluky. A pak už je to o té obraně, která, myslím si, že to Jirka už taky zmiňoval, že zatím klukům úplně jako občas hapruje, že to pole, protože blokaře nemáme úplně extrémně vysokýho, vlastně Klejmona a Klimeše samozřejmě jo, tak to bude o tom poli, o tom nasazení a stačí tam, když člověku se povedou dva, tři úžasný nějaký výměny, kdy ty kluky čapne z té druhé strany a trochu se jim dostane do té hlavy a potom se to prostě hraje lehčejc a ten člověk na té druhé straně prostě začne trochu pochybovat a to je ten moment, kdy můžete je získat na vrch.
0: Ondřej Hudeček, bývalý reprezentant, český volejbalista, aktuálně místopředseda VK Karlovarsko, s námi ve vysílání. Prosím, poslední věc, váš tip, jak to dopadne?
2: No já věřím 3-2 pro nás.
0: Dobře, takže prostě klidná výhra v 5 setech.
2: Prostě určitě pro diváky zajímavý. Doufám, bude to atraktivní zápas a nakonec se to bude prostě pro nás, protože věřím, že kluci v sobě mají furt to loňský mistrovství světa, ten bojovnej duch a věří, že v ty důležitý momenty se o sebe můžou opřít, takže to nakonec zlomí pro sebe.
0: Ano, tak věřím tedy ve váš optimismus a že to dneska klapne a samozřejmě je to atraktivní sporty v podání rozhlasu, takže Kamil Jáša od 16. komentuje přímý přenos, to je pozvánka i pro posluchače Radiožurnálu Sport. Moc děkujeme za čas a za rozhovor Ondřeji Hudečkovi, přejeme krásný den.
2: Nemáte zájem, na shledanou.

0: Ve vysílání Radiožurnálu Sport se vracíme k fotbalové šance lize, kterou mají po 9 kolech výborně rozhranou fotbalisti Slávie, kteří jsou stále neporažení.
1: V Edenu po obratu porazili Plzeň 2-1 a v čele tabulky mají 3bodový náskok před Libercem a nedělní šlágr a možná nejen ten teď probereme s bývalým trenérem obou zmiňovaných klubů Dušanem Uhrynem mladším. Pane Uhryne, dobré ráno, díky za váš čas.
2: Dobré ráno.
1: Na úvod se vás zeptám, možná jste trochu sešel z očí tady českým fotbalovým fanouškům, kteří vás možná dlouho nikde nezaznamenali. Tak co teď děláte, jak se máte?
2: Tak mám se dobře, v podstatě 2 roky teďka netrénuju. Nicméně se starám o nějaký jiný věci než o fotbalový a založili jsme s kolegou i fotbalovou agenturu, takže se staráme o nějaký hráče, ale živíme úplně něco jiného v tuhletu chvíli.
0: Dobře, samozřejmě nás zajímá váš pohled na ten šlágr, který se hrál včera v Edenu, protože pochopitelně vaše spojení s oběma týmy tam je. Jenom krátce kvůli určitému technickému doladění situace si dáme promo a budeme pokračovat za chviličku.
3: Vstávat s námi se vyplatí.
4: Každý všední den v 8.50 můžete soutěžit o zajímavé ceny.
3: Dostanete se tak i na závody nebo zápasy, na které je jinak sehnat vstupenky skoro nemožné.
5: V letošní sezóně si myslím, že doma vyhrála všechny.
6: Přesně tak? Je to tak? Tak lístky jsou vaše. Ráda.
5: Z toho mám takovou radost, že nad normální lístky dneska do Edenu je v podstatě nereálný. Ani nevím, co vám mám říct teďka, protože jsem z toho úplně nadšenej.
4: Fotbal, hokej, ale i atletika, biatlon nebo dostihy.
3: Stačí poslouchat Radio Žurnál Sport, být pohotový, znát správnou odpověď a my vás dostaneme přímo na tribunu.
4: Buďte ve střehu každé všední ráno po 8:45.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.
0: Vracíme se k rozhovoru s Dušanem Uhrynem mladším, který si samozřejmě taky může za půl hodiny zasoutěžit s námi, ale zvali jsme vás především kvůli vašim názorům na ten včerejší fotbalový šlágr v Edenu a můžeme začít s Lukášem Michalíkem také tím rozhodujícím momentem celého duelu.
1: Ano, hostující Dosky ve vápně fauluje Ajaosiho, Chorý z penalty trefuje tyč a Dosky, který do vápna vyběhl předčasně, odkopává znovu do tyče, od které se míč odráží mimo branku. Sudí Volek po konzultaci s asistenty u videa nechává penaltu opakovat a Chorý na po druhé skóruje. Tak pane Uhryne, jak jste celou tu situaci sledoval, jak ji hodnotíte?
2: Tak vezmeme to od začátku. Myslím si, že Dosky v podstatě už tam neměl druhou půli být, protože byl nekoncentrovaný na to utkání a dělal mnoho chyb v tomhletom utkání a poslední taková kapka byla ta penalta, která si myslím, že asi byla. Nicméně ten rozbor je velice těžký, říct 100%, jestli byla, ale podle těch všech záběrů asi rozhodčí odpískal správně a samozřejmě ta neproměněná penalta a pak běhnutí dříve, je to podle pravidel fotbalových, nedá se s tím nic dělat, takže se to opakovalo a Slávie v podstatě vyhrála tohleto utkání v této koneční minutě a asi bych řekl i zaslouženě, nicméně Plzeň za ten heroický výkon druhou půli by si asi bod zasloužila.
0: Nešťastné momenty pro Viktorii, ale pro Slávy hovořil výkon a v penaltovém rozstřelu i sebevědomí toho bývalého taky kanonýra Viktorky, protože vzít si penaltu po té, co tu první nedáte na svá bedra, tak Tomáš Chorý prokázal opravdu velké sebevědomí. Jak byste to prožíval v pozici trenéra, kdyby váš svěřenec, řekněme, tohle podstupoval? Věřil byste mu i na podruhé?
2: Věřili, když proměnil vlastně, neproměnil 20. penaltu, kdyby se započítávala tato, kterou neproměnil, takže je to velký střelec penaltovej. Asi bych mu věřil, nicméně ta nervozita tam asi byla veliká, ale Slávie i tak má v podstatě náskok, daří se jí v lize, takže tam ji vidím jako jednoznačního favorita od začátku a věřil bych mu, vzal si to, dal to, je to velká odvaha.
1: Dušan Uhryn mladší, fotbalový trenér, který vedl v kariéře Slávy i Plzeň s námi na Radiožurnálu Sport. Plzeň sice v Edenu sahala minimálně po bodu, ale nakonec zapsala 3. soutěžní porážku v řadě. V ligové tabulce je až 10. s 13-bodovým mankem na Slávy. Pane Uhryne, čemu přičítáte to trápení Viktorie, které zatím výrazněji nepomohla ani změna trenéra?
2: Tak změna trenéra někdy nepomůže. Je to v podstatě to, jak je to mužstvo od začátku připravený. A vlastně teďka trenér Kováč má 3 týdny na to, aby připravil to mužstvo dál. Nicméně vždycky se říká, když trenér skončí a kvůli nějakým výsledkům a druhý začne velice dobře, tak je to práce toho trenéra předtím. Tady se začalo špatně, i od začátku té soutěže tam něco chybělo. Já si myslím, že spíš ta kabina nejde tak, jak by měla. Myslím si, že i ta kondice není taková, ale to se dá všechno dohnat, tam jde spíš o to, aby ty hráči se stmelili. Já tam nevidím, i když tam je Patrik Hrošovský, žádného velkého vůdce. Jo, Patrik je hodnej kluk, všechno, ale myslím si, že ta kabina předtím víc držela pospolu a to mi tam teďka chybí. Chybějí mi tam ty hráči, který by možná to nějakým způsobem dali dohromady. Jsou tam cizinci, kteří, já nevím, jak se chovají v kabině, to všechno musí ten trenér zvládnout a musí v podstatě taky určit nějaký směr, kterým se půjde. To si myslím, že doposavať není, ale pro jako trenéra Kováče teďka je to velice těžký, protože ty utkání jdou velice rychle za sebou, hrajou poháry a něco připravit a něco rozhodnout rychle je těžký pro každého trenéra. No nicméně musí to zvládnout a od toho tam je a od toho v podstatě ho Viktorka angažovala, aby to zvládnul.
0: Nebyla chyba teď, samozřejmě zpětně se to jeví ještě o to křídlo Klavej na předsezonní tiskovce mluvit o titulu v Plzni, když teď navíc máme 13 bodů ztrátu na Slavii po 9 kolech, do toho rozjetá Evropa velmi špatně po té úvodní porážce z Royal Union Saint Gilloise 0-3.
2: Tak hovořit o titulu můžete vždycky. Já si myslím, že Viktorka vlastně získala novýho sponzora nebo novýho majitele, který má určitý ambice, a nehovořit o titulu, když máte takový rozpočet určitě srovnatelný, můžete mít jako Slávie, Sparta, tak to by byla, řekl bych, i drzost neatakovat ty přední příčky, když je Viktorka vlastně na to zvyklá. Hrála vždycky o titul, hrála vepředu tabulky a já si myslím, že ta ztráta sice je veliká, ale že se to může otočit, nicméně Slávie má silný tým a těžko se bude chytat, ale takový to druhý, třetí místo musí Plzeň dostáhnout a to si myslím, že je v jejich silách. Já si pořád myslím, že nemá špatný kádr a když se dobře sestaví a když se dobře naladí na tu vítěznou vlnu zase, tak jim to půjde a dotáhnou to nahoru.
1: Dušan Uhrn mladší je v minulosti úspěšně vedl i mladou Boleslav, která je v tabulce 3. o 3 body za 2. Libercem a to má ještě zápas k dobru. Pane Uhryne, překvapuje vás, jak se Středočechům daří, protože ruku na srdce v létě spíš oslabili, než posílili?
2: A tak já z mýho hlediska zase, já nevím, jestli oslabili, jo. Já si nemyslím, že oslabili, to mužstvo je vlastně dlouho dost pohromadě, i když minulý rok hrálo o záchranu. Já to přičítám úplně stejným období, jako já, když jsem tam začínal, tak my jsme v podstatě taky prvním rokem, já jsem teda nebyl od začátku té sezóny, hráli o záchranu a pak jsme vlastně skončili 2. a 3. Takže to si myslím, že se jim povedlo sezbírat celkem dobrý hráče, nemají cizince a nemyslím si, že oslabili. Já si myslím, že tyhle ty mladší hráči, který pořád porostou a plus teda tam mají zkušený hráče, tak to je dobře poskládaný mužstvo v tuhletu chvíli. Oni hrajou dobře kombinačně, oni hrajou dobře dopředu překvapivě, mají tam Johna na křídle, který je rozdílový hráč a opravdu vždycky, když tomu mužstvu se nedařilo v tom utkání, tak on utek, nahrál na gól nebo dal sám branku. Takže to si myslím, tam vidím trošku spojitost s tím, jak jsme začínali my. Nicméně ta sezona je dlouhá a my jsme vždycky měli trošku horší začátek a vždycky jsme finišovali. Teďka mají lepší začátek a doufám, že jim to vydrží. A Boleslav i minule měla dobrý začátek, říkalo se o ní, že dobře, vlastně, že se na ní dobře dívá a pak nakonec skončila vzadu, takže teďka bych jí přál, protože na ní chodím a fandím jí, aby skončila v té horní polovině tabulky.
0: Jsme zvědaví na to, jak se týmy popasují s tou dlouhou pauzou, která teď vzniká vinou té dlouhé nebo prodloužené reprezentační přestávky. Každopádně pro Slavy nebo Slovan Liberec nebo Mladou Boleslav je to, myslím, příjemná pauza, kterou stráví v popředí tabulky. A my jsme probrali tedy nejen ten včerejší šlak 9. kola fotbalové šance ligy s trenérem Dušanem Uhrynem mladším. Moc vám děkujeme za váš čas a za vaše postřehy. Přejeme hezký den, ať se vám daří.
2: Na shledanou, děkuju.
0: Na Radiožurnálu Sport budeme pokračovat opět po 8:30. Připomínáme, budeme se bavit o cyklistickém mistrovství světa, budeme soutěžit o lístky na hokej, tak poslouchejte a bavte se. Krásné ráno.
7: Dobré ráno, 8:30. Posloucháte zprávy s Terezou Tomáškovou.
8: Okresní soud v Ostravě dnes začne řešit kauzu uprchlého bývalého poslance Petra Wolfa. Čelí obžalobě za to, že se vyhýbal nástupu do vězení, kam ho poslal soud za dotační podvod. Speciální jednotky zadržely Wolfa v Paraguaji. Tamní úřady ho pak vydali zpět do České republiky. Petr Wolf se nástupu do vězení vyhýbal od roku 2013. Kromě původního 6letého trestu mu tak za maření výkonu úředního rozhodnutí hrozí další 2 roky. Prezident Petr Pavel dnes v New Yorku zahajuje návštěvu Spojených států. Tento týden se tam na zasedání valného shromáždění OSN sejde asi 130 představitelů členských zemí. Prezident chce získat podporu pro českou kandidaturu na nestálého člena Rady bezpečnosti OSN. Shromáždění se zúčastní i ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. V Senátu dnes začne vědecká konference věnovaná osobnosti historika a politika Františka Palackého. Pořádá ji Masarykův ústav a archiv Akademie věd. Od úmrtí Palackého je to letos 150 let. Jeho život a dílo chtějí tvůrci výstavy připomenout v širším kontextu 500. výročí vzniku Habsburské monarchie, kterému Palacký věnoval své klíčové spisy. Program bude kromě Senátu i v pražské Vile Lana. Sport. Slavia vede fotbalovou šance ligu o 3 body před Libercem. V 9. kole slavisté porazili Plzeň 2-1. Utkání rozhodl v nastavení z penalty Tomáš Chorý. Sparta vyhrála v Olomouci 3-0, Jablonec remizoval se Zlínem 1-1 a Hradec Králové podlehl Teplicím 0-2. Fotbalový útočník Patrik Schick skoroval ve 4. bundesligovém zápase za sebou. Leverkusenu tak pomohl k vítězství nad Lipskem 2-0.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Ucpaná D5 za Berounem má nehoda v Mělníku. Dálnice, na dálnici D5 ve směru z Prahy, z Plzně do Prahy, čekejte dlouhé a pomalé kolony za Berounem. Na kilometru 7,5 ve stoupání za Loděnicí stále odklízejí následky hromadné nehody asi 7 aut. Průjezdný ze 3 pouze levý pruh a kolona od sjezdu na Vráž jede krokem. Ucpaváce jsou běžná silnice 605 z Vráže do Loděnice. Silnice 9 je ucpaná na výjezdu z Mělníka na Prahu. Za benzinkou před Vinicemi nehoda a projíždí se Kyvadlově. Kolony jsou tam až na půl hodiny z obou stran. Pozor, pokud byste jeli z Mělníka na Prahu raději po silnici 16, tak před nájezdem na D8 Nové Vsi popojíždí zhruba 20-minutová kolona. Ještě do Brna v Žabovřeské na okruhu ve směru z D1 na Svitavy brzdí provoz nehoda za tunelem Hlinky. Kolona je dlouhá, brzdí se už ve sjezdu z dálnice D1 na Výstaviště na Bítejskou ulici. Jinak na D1 na příjezdu do Brna z Vyškova kolona stále asi na 25 minut. Nová Škrohlence. A provoz vázne stále i na dálnici D52 na příjezdu z Pohořelic do Brna. Tam je fronta od 13. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
9: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
11: V tomto týdnu pocítíme sichravé podzimní počasí, to hned dnes i zítra bude deštivo, hlavně na severovýchodě, větrno a také chladno. Teploty mezi 17 a 12 stupni. Těšit se můžeme ale i na babí léto, které nás čeká o víkendu. Mezitím se ale počasí ještě několikrát promění. Ze sichravého pondělního až úterního do slunečné středy, po ránu tedy s přízemními mrazíky, pak se ale teploty dostanou odpoledne místy téměř až ke 20. Ve čtvrtek a v pátek se k nám pravděpodobně vrátí velká oblačnost, místy s deštěm nebo přeháňkami. Teploty budou ale stále docela příjemné, nejčastěji mezi 14 a 19 stupni. A víkend, tak ten by měl být krásný. Čeká nás babí léto se slunečnou oblohou a teplotami, které mohou vyšplhat i lehce nad 20. To byly zprávy.
9: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: 8 hodin na 37 minut, když takhle v písničce zní už jenom ta Španělka lehce do rytmíku, tak víme, že písnička pomalu končí a my můžeme jít na další téma. Tak máme tady téma mistrovství světa v silniční cyklistice.
1: A zklamání prožil český lídr Matias Vacek při vstupu do mistrovství světa v individuální časovce v Montrealu obsadil 29. místo s téměř dvouminutovou ztrátou na medaili. Po čtvrté v řadě získal zlato a duhový dres Remco Evenepoel a podrobnosti už probereme s bývalým reprezentantem a to i na světových šampionátech Františkem Raboněm. Pane Raboni, hezké ráno.
2: Dobré ráno.
1: Dnes je to shodou okolností 15 let od vašeho startu v časovce na mistrovství světa v Kodani. Byl jste 21. Tak vzpomenete si na to?
2: Už skoro ani ne, je to opravdu, děkuji za připomenutí, ale už je to pěkná řádka let, takže pamatuju si asi to, že ten okruh v Kodani nebyl nějak těžký převýšením a to 21. místo asi solidní, ale myslím si, že tenkrát jsem si taky myslel na lepší výsledek.
0: No tak jezdil jste v éře Tonyho Martina, který společně s Fabianem Cancellarou dosud jako jediný měl ty 4 časovkářské triumfy z mistrovství světa. No a teď se k ním přidal Remco Evenepoel, ale on má tedy 4 vítězství za sebou, což je historická věc. Co na něj říkáte? Bez konkurence?
2: No, úplně bez konkurence. On loni v rwandském Kigali vyhrál o 70 vteřin před Jayem Vinem. A tam to bylo dominantní, úplně extrémně, ale ta trať byla hodně na něj. Letos v Montrealu se předpovídalo, že jenom převýšení 200 metrů, ten městský okruh, že by měl daleko více sedět Filippo Gannovi, ten se na to, bych řekl, posledního půl roku opravdu zaměřoval a stejně to nestačilo. Vyhrál o bezmála minutu, takže velmi dominantní výkon i na trati, která podle papíru neměla Remcovi tolik sedět, ale ukázal, že je právoplatným šampionem a opravdu ty 4 tituly mistra světa v řadě. Ono přesně, vyhrát je jenom i na přeskáčku by bylo unikátní, ale vlastně vůbec jenom na konci té cyklistické sezony se na to mistrovství světa přijet, být zdravý, být ve formě je unikátní a ještě 4x po sobě vyhrát je vlastně něco, co se povedlo zatím jenom Remco Evenepoelovi.
1: František Raboň je s námi na Radiožurnálu Sport. Remco Evenepoel samozřejmě předvedl výborný výkon. Myslíte si, že mu pomohla absence Tadeje Pogačara, který je zraněný, nebo by ani tento velmi suverénní Slovinec při tom, jakou měl Evenepoel včera formu, na něj zkrátka nestačil?
2: Teď s odstupem už toho jednoho dne nebo pár hodin, kdy se ta časovka v Montrealu jela v Čechách vlastně ve večerních hodinách, tak si myslím s tím, jak Remco jel a potom, jak se vyjadřoval v těch rozhovorech, že opravdu měl super den, tak se obávám, že ani tady Pogačar by se včera Remca Evenepoela nedotknul na té časovce.
0: S Františkem Raboněm teď můžeme jít k Matiasi Vackovi, protože 29. místo to není něco, o čem se mluvilo, o čem by snil český reprezentant, který ale třeba na první mezičase té včerejší časovky byl ještě v kontaktu i s později bronzovým Filipem Gannou, později se propadal. Co se podle vás stalo?
2: Stalo se to, že když jsem dneska ráno poslouchal pobrození ten rozhovor s Matiasem Vackem, tak mu prostě došly síly. Je to až takhle jednoduché. Matias Vacek si myslím, že opravdu září pro Českou republiku v těch posledních letech. Jezdí skvěle i na posledním přípravném závodu v Holandsku. Vlastně vyhrál časovku, vyhráli celkově ten závod Zetelem Tour, takže ta forma tam určitě byla. On si dával jenom ty nejvyšší ambice. Myslím si, že mně se na Matiasovi líbí, že se za nic neschovává, určitě myslel na top 10, myslel si možná, že i když by si vlastně dal pryč Remca Evenepoela a Filippo Ganno, který byli opravdu velký konkurenti, tak možná někde myslel i na medaily. A já si nemyslím, že byla zas tak vysoko, samozřejmě dneska podle těch výsledků byla strašně daleko, ale tam se to strašně mydlí od toho třetího místa dál, takže on z toho rozhovoru, co jsem poslouchal, tak to prostě nakopnul, snažil se chytnout hned tempo, ale v závěru mu došly síly a to samozřejmě potom na té časovce se hrozně rychle projeví a ten čas padá dolů, takže bohužel mu to nevyšlo.
1: V dějišti cyklistického mistrovství světa v Montrealu je Vacek od středy. Mohla za jeho výkon třeba horší aklimatizace nebo nedávný úspěch na méně prestižním ZLM Tour vzbudil falešné naděje o skvělé formě?
2: No, tohle samozřejmě, to si musí on i jeho tým přípravný zanalyzovat. Myslím si, že mistrovství světa nebo i ty přípravy třeba na Grand Tour, samozřejmě ty závodnice a ty týmy používají jiné strategie. Myslím si, že Matias využil toho dodi ještě přiletět vlastně na poslední chvíli. Řekl bych, že takhle se to i nějak dělá, že buď přiletíte na poslední chvíli, anebo už jste tam zase 14 dní dopředu. Takže Matias se rozhodl pro tuhle tu variantu a teď samozřejmě si musí vyhodnotit, jestli byla správná, anebo jestli se tam někde stala chyba. Trošku ukazuje zatím ty výkony závodníků, kteří už vlastně v Montrealu jsou, protože se tam před týdnem měli závody World Tour v Quebecu a v Montrealu už tradiční jednorázovky, které už se jezdí 15 let, takže spousta těch závodníků využila tyhle ty dva závody a zatím to vypadá podle té formy, kterou tihleti závodníci měli, kteří startovali minulý týden, že tohle asi se ukazuje, že zatím byla lepší varianta.
0: Tak doufujeme, že Matyasi Vackovi prospěje těch dalších několik dnů už přímo v dějišti, protože ještě pojede silniční závod na závěr šampionátu, který se jede v Montrealu, a to tedy příští neděli, nebo už tuhle neděli, která je tedy za 6 dnů. František Raboň se s námi ohlédl za tou včerejší pro českého fanouška nevydařenou časovkou, kterou vyhrál Remco Evenepoel. Františku, moc vám děkujeme za čas i za postřehy, přejeme krásný den.
2: Krásný den i vám, i posluchačům.

0: 8 hodin 46 minut posloucháte Radiožurnál Sport. My se můžeme podívat ještě na včerejší výsledky vybraných fotbalových soutěží s Lukášem Michalíkem. Fotbal sledujeme hodně. Otázkou je, zda Lukáš si vybere raději Ligue 1 nebo třeba Bundesligu. Já bych si vybral totiž Ligue 1 z jednoho prostého důvodu. Olympique Marseille prožívá historicky nejméně úspěšný vstup do sezony. Včera prohrál s Paris Saint-Germain 1-2. Po čtvrté z pěti kol padl a na trenéra, který minulý vlastně ročník dovedl Lille do Ligy mistrů, Bruna Genesia, který teď převzal Olympique Marseille, tak je vyvíjen hned velký tlak, protože Marseille patří na chvost tabulky, naopak PSG se po nevydařeném startu trošku zedmuli, zlepšili a teď aktuálně ztrácí 5 bodů na vedoucí Monaco.
1: Mé srdce, respektive mému srdci je určitě blíže německá Bundesliga i k té tradiční české stopě, která teď tedy není taková, jakou bychom si asi přáli, ale klidně se můžeme bavit o francouzské nejvyšší soutěži. Já se vrátím k tomu sobotnímu programu ještě, protože jsem sledoval utkání Lyonu z Rennes. Nakonec Lyon zvítězil jednoznačně 4-0 a prosadil se také Pavel Schulz, který si připsal asistenci u druhého gólu Olympiku, ale byl to zajímavý duel, který byl přerušený na nějaký čas, zhruba na 10, možná 12 minut v prvním poločase kvůli nějakým nepokojům domácích příznivců. To bylo zajímavé, nakonec se ten zápas tedy v poklidu dohrál a Pavel Schulz, věřme tomu, že se pomalu, ale jistě dostává do té formy, kterou měl třeba v té minulé premiérové sezóně v Ligue 1, kdy dával góly, byl produktivní. A samozřejmě česká reprezentace potřebuje pořádný příspěvek od Pavla Schulze, který už se nemá za co schovávat a tím spíš po tom, co Patrik Šik skončil reprezentační kariéru, musí jednoznačně patřit k tahounům. Ještě můžeme dodat další tedy výsledky toho včerejšího programu Ligue 1. Nice porazilo Lille 2-1 a stejným výsledkem Auxerre zdolalo Brest.
0: Ano, tak o francouzském fotbale jste teď slyšeli a za několik minut chceme slyšet vás, protože půjdeme soutěžit.

0: Jdeme soutěžit. 8 hodin 51 minut 22 vteřin, takže meškáme, Lukáši. Pojď prosím posluchačům připomenout to, co dneska hrají.
1: Dnes budeme soutěžit o 2 vstupenky na zítřejší zápas hokejové Tipsport Extraligy mezi pražskou Spartou a Mladou Boleslaví a pokud budete úspěšní, tak od nás získáte také Radiožurnál Sport, tričko se sluchátky. Prosím, nesoutěžte vy, kteří jste se zapojili do naší soutěže v uplynulých 2 měsících.
0: Ano, tak je to jednoduché, uhodněte, kdo pak to mluví a dneska to, myslím, máte jak naservírované, jak říká myslím, ten tatínek rybář v knížkách o ty Pavla, že to naservírujou těm rybám, já teď nevím přesně jakým. To je jedno, ale vám to servírujeme teď.
2: Tak loni jsem skončil tuším 4. po sezóně, kde jsme s klukama v Leverkusenu získali double. Minulou sezónu jsem získal pouze trofej 1. Vstřelil 27 branek ve všech soutěžích a skončil bohužel až za Harry Kaneem, takže druhé místo je příjemné překvapení a moc si to vážím a všem děkuju.
0: Prosím, Lukáši, prozrad číslo do studia, ty jsi to tady trénoval teď.
1: 221-552-222, to je číslo k nám do studia, tak volejte.
0: Ano, a vidím, že nám už voláte, tak už to tady drnčí, to jsme rádi. Dobrý den, vítáme prvního soutěžícího, kdo je tam?
3: Dobrý den, tady Honza.
0: Honzo, povídejte, dobrý prosím.
3: Kdo Patrik?
0: Kdo?
3: Patrik Šik, doufám, že jsem slyšel.
4: Gratulujeme.
0: Bravo.
1: Výborně, charakteristický hlas Patrika Šika, který chybí v nominaci české reprezentace na následující zápasy elitní skupiny Ligy národů. Patrik Šik po nepovedeném mistrovství světa ukončil reprezentační kariéru a nenechal se přesvědčit k návratu ani novým trenérem Santim Deniou. Tak co na to říkáte? Patrik Šik bude chybět, je to velká ztráta pro český národní tým?
3: Ztráta, se tě tomu mrzí a doufám, že se nějak ještě domluví, že to nějak, že to není konec prostě.
0: Doufáme v to taky, i když teď z různých stran to vypadá, že se nedohodnou, ale tak nikdy neříkej nikdy. Honzo, moc gratulujeme, máte od nás tedy nejen tričko, jak avizoval Lukáš Michalík, velmi cenou záležitost, ale taky vstupenky, víš, Lukáši?
1: Ano, vstupenky je na zítřejší zápas hokejové Tipsport Extraligy Sparta Mladá Boleslav. Honzo, jste hokejovým fanouškem, půjdete se podívat?
3: Jsem, půjdu se určitě podívat, a Spartan, takže...
1: No tak, fantastické.
3: Nemá chybu.
0: Dobře, Lukáš Michalík myslel fantastické samozřejmě na to, že máte radost z těch lístků.
1: Ano, samozřejmě. Ať si každý fandí, komu chce.
0: Přesně tak říká Lukáš
3: Michalík.
0: Výborně. No jo, tak Honzo, užijte si to, poslouchejte Radiožurnál Sport a připomínám, že v pátek můžete vyhrát i bezdrátová sluchátka v soutěži, která bude následovat po této zhruba v 8.52. Příjemný den přejeme.
3: Mám počkat ještě, nebo...
0: Počkejte, ano, počkejte nám během písničky na údaje. Mějte se fajn.
3: Díky, nastavme, děkuji.

0: České tenistky mají za sebou parádní sezónu.
1: I can't wait to come back next year.
2: Your new Wimbledon champion 2026, Linda Noskova.
0: S grandslamovými tituly v singlu i doublu. Teď se pokusí zazářit i v týmové soutěži.
3: Já mám velké štěstí v tom, že ty holky, jejich tolik, že jako mám z čeho jako vybírat a hrajou skvěle.
0: S Barborou Strýcovou jsou v čínském Shenzhenu, kde současná nehrající kapitánka v roce 2019 jako hráčka startovala na turnaji mistryň. Se zažije Barbora Strýcová tentokrát jako kapitánka v poháru Billie Jean Kingové. A jak se bude dařit v čínském Shenzhenu českým tenistkám? I to od nás uslyšíte. Reportáže ze zápasů i zákulisí finálového turnaje přímo z místa od reportéra Jaroslava Plašila od 22. září na Radiožurnálu Sport.
4: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
5: Je 9 hodin. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
6: Vláda projedná další postup v kontaminované oblasti v Národním parku Šumava. Odboráři v Německu budou protestovat proti škrtům a propouštění v automobilovém průmyslu. Čeští volejbalisté se utkají s Belgií o postup do čtvrtfinále mistrovství Evropy. Nehoda brzdí provoz na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně. A čekáme většinou velkou oblačnost, na severovýchodě přehánky a teploty do 17 stupňů.
4: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Další postup v kontaminované oblasti v Národním parku Šumava dnes projedná vláda. Návrh představí ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Lokalitu u Zhůří na Klatovsku od minulé středy prozkoumává armáda se speciální technikou. Podle Zuny ale nemá vybavení, které potřebuje k úplnému vyčištění místa. Ministr proto minulý týden řekl, že bude muset sanaci dokončit specializovaná firma.
7: Samozřejmě v konečném důsledku bude muset nastoupit specializovaná firma, protože se jedná o odvoz, úložiště a potom likvidaci tohoto materiálu. A samozřejmě dekontaminaci toho prostoru, což bude na delší čas.
6: Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů řekl, že je v areálu asi 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi a 1000 tun kontaminované půdy. Sanace podle něj bude stát asi 190 milionů korun. Skončí do června 2028. Odboráři po celém Německu dnes budou protestovat proti škrtům a propouštění v automobilovém průmyslu. Vyzval je k tomu největší německý odborový svaz IG Metall.
8: IG Metall ve videu k dnešní stávce upozorňuje na to, že podniky vyplácely v minulých letech vysoké dividendy místo toho, aby investovali do inovací. Krize, kterou podle odborářů způsobila špatná rozhodnutí managementu, ale teď má dopadnout na řadové zaměstnance. Celostátně je v

0: plánu přes 280 protestních akcí. Svaz upozorňuje, že už v loňském roce v automobilovém sektoru zaniklo přes 50 tisíc míst. Kromě dalšího propouštění se odbory obávají také ztráty 35-hodinového pracovního týdne, který je v německém automobilovém sektoru standardem. Automobilky navrhují jeho prodloužení na 40 hodin bez úprav mest. Rozalie Pecáková, Radiožurnál.
1: Pražské Peškovce má dnes premiéru nová rodinná inscenace Vašek o Václavu Havlovi. Na jevišti se představí členové Dismanova rozhlasového dětského souboru. Scénář napsala a inscenaci režíruje Tereza Pušová.
2: Tak tedy půjdu do vězení.
3: Jeho život ale inscenace nevypráví jako kapitolu v učebnici dějepisu. Pušová začala scénář připravovat zhruba před rokem.
4: Já jsem četla hry Havlovi, četla jsem jeho životopis vícekrát, více životopisů, četla jsem jeho eseje, rozhovory s ním, vytvořila jsem si takový jako arzenál jeho myšlenek.
3: Z těchto myšlenek pak vytvořila jakési refrény, které se představením vracejí. Chtěla do něj zároveň dostat absurdity tu a cykličnost známou z Havlových vlastních her. Alžběta Havlová, Radiožurnál.
5: Sport. Čeští volejbalisté budou odpoledne bojovat o postup do čtvrtfinále mistrovství Evropy. Jejich zápas s Belgií začne v italském Turíně v 16 hodin. Digitální stanice Radiožurnál Sport duel odvysílá v přímém přenosu. Hokejisté Českých Budějovic vyhráli v Tipsport Extralize nad Olomoucí 3-2, Pardubice nad Karlovými Vary 5-2, Vítkovice prohráli s Litvínovem 2-3, Liberec s Kladnem 1-3 a Kometa Brno zdolala Hradec Králové 3-1. Králové hradečtí dali v posledních dvou zápasech jediný gól, mluví o tom asistent trenéra Petr Koukal.
6: Před bankou jsme slabí u soupeře a prostě ty puky tam ležejí, ty góly se tam padají. Prostě teďko je začátek ligy, ty týmy mají energii, sílu a góly na krásu. Ten čas už odjel a je to prostě o bruslení, o bojovnosti a o tom důraze, který my jsme prostě měli horší.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Ucpaná D5 za Berounem a nehoda v Mirošovicích. Dálnice D5 ve směru z Plzně do Prahy je na příjezdu do Prahy opět neprůjezdná. Na kilometru 7,5 odtahují auta po hromadné nehodě a jednou dodávku teď musí naložit Jeřábem. Zastavili kvůli tomu provoz směrem do Prahy. Kolona je dlouhá, zdržíte se asi hodinu od sjezdu na Bráž. Ucpaná je i souběžná na silnice mezi Vráží a Loděnicí. A dlouhé kolony pak čekejte i na Pražském okruhu. Hlavně ve směru z D1 na letiště se zdržíte asi půl hodiny a to před sjezdem na Ořech. Musí i regulovat vjezdy do tunelů. Silnice 3 z Benešova na Prahu je ucpaná v Mirošovicích. Kousek před nájezdem na D1 vypadl náklad z kamionu. Vezl Pražce, ty spadly do obou směrů a tvoří se kolony. Ve směru z Prahy se kvůli tomu brzdí už na D1 před sjezdem na Benešov. A v Brně se vyhněte Bítežské a Žabovřeské ulici okruhu ve směru z D1 na Svitavy. Je tam nehoda za tunelem Hlinky a kolona se táhne už z dálnice D1. Ucpává se i sjezd z D1 na Výstaviště. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu.
9: www.nejlevnějšípneu.cz. Váš dodavatel pneumatik všech značek vám přeje příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek. www.nejlevnějšípneu.cz. Sponzor programu.
7: Počasí.
1: Bude většinou velká oblačnost a na severovýchodě přehánky, teploty 12 až 17 stupňů. Tolik zprávy.
10: Hezký den, milí posluchači, pondělí 21. září, dneska slaví svátek Matoušové. Přejeme vám pěkné ráno společně s Lukášem Michalíkem.
11: Krásné ráno.
10: Tak čeká nás povídání o fotbalové šancelize, už za hodinku v desítce, za chvilku konkrétněji, respektive kratší vstup to bude o především zápase Hradec Králové Teplice, který skončil 0-2. Tepličtí vyhráli. nad Otroky, kterým se zranil Vladimír Darida, a tohle může být pro Otroky velká komplikace v té sezóně.
11: Bez pochyby, probereme to i za chvíli s bývalým spoluhráčem Vladimíra Daridy. Nebudeme říkat jméno, ať jste v napětí, ale bylo znát, že zkrátka hru Hradce to poznamenalo. Na hřiště šel Matěj Valenta, ať by šel na hřiště ale kdokoliv, tak zkrátka je velmi složité Vladimíra Daridu nahradit a bylo to znát, přiznal to i trenér Východočechů David Horejš. Pro mě překvapení, nečekal jsem, že Teplice budou bodovat naplno v Hradci Králové, a potvrzuje se, že nová sezona jim v lize zatím vychází skvěle. Tepličtí jsou aktuálně pátí s pouhým mankem 4 bodů na druhý Liberec.
10: No jo, a gratulujeme taky Zlínu k prvnímu bodu v sezóně, byť v Jablonci si mysleli na 3, nemuseli mít žádný, ale tak myslím, že ten bod je tak nějak spravedlivý z jejich pohledu, asi z našeho pohledu. Dobře, přejeme příjemný poslech za chvilku tedy s tím nejmenovaným mužem, s Pavlem Horvátem.
7: Radiožurnál Sport.
9: Jan Pěruška a Lukáš Michalík.

0: 9 hodin 11 minut, krásné ráno vám přejeme ze studia Radiožurnálu Sport a už ho také přejeme Pavlu Horvátovi, který tu je prezenčně. Dobrý den, Pavle.
1: Dobrý den.
0: Tak začneme tím avizovaným zraněním Vladimíra Darida ve včerejším vstupním zápase toho nedělního programu 9. kola první ligy. Píchlo ho prý ve svalu, tak co říkáš, je to přece jenom už třicátník v pokročilejším tom třicátníkovém věku.
1: No, tak já si myslím, že tohle se může stát i mladším hráčům. Samozřejmě Láďa odehrál všechno, to prostě k němu patří, je to prostě takovej typologický hráč, který mu vůbec ten pohyb nevadí, ale řekl to správně, možná může to být malinko spojený i s tím věkem a s tou únavou, já to trošku zlehčím, oni mi to v Hradci prominou, tak teď je 3 týdny do volno, nebo víceméně bez zápasů, tak předpokládám, že Láďa pojede na týden někam k moři to doléčit, ale to samozřejmě se jako asi neuděje, i když vlastně, když takhle nad tím přemýšlím, tak proč ne, protože opravdu ten úvod té sezóny byl náročný. Hráči jako Láďa Darida mají odehráno podle mě 100% těch minut, který Hradec vůbec odehrál a vypadnout na týden z tohohle kolotoče si myslím, že by vlastně bylo i dobrý a myslím si, že většina těch hráčů to volno dostane. Vím, že určitě ve Spartě třeba tohleto dělají, když je ta delší pauza, tak prostě ty hráči 3, 4, 5 dní dostanou volno.
2: Pojďme ke klíčovému momentu toho zápasu v Hradci Králové, ten tedy se uskutečnil ve 43. minutě, kdy si na centr z levé strany naběhl Matěj Pulkrap a takovou patičkou ještě otřel balon o Filipa Čiháka a míč skončil v síti. Hodně dlouho se řešil případný offside, ale byla to zpětná přihrávka nakonec.
1: No, tak tam, jak se jmenuje, Ristič?
2: Byl to Riznič, myslím.
1: Riznič.
2: Ristič hrál ve Spartě, ale takže.
1: Riznič jako taky výborný, vlastně podobný typ jako Radosta na druhé straně. Hodně rychlej. Musím říct, že jsem si říkal, že proč nejde jako blíž k Vápnu, ale tak se jako vytlačil z toho úhlu, ale ten centr byl luxusní, ostrej, to se těžko odvrací. Ještě samozřejmě Filipu Čihákovi, jak jsi to řekl správně, já bych to řekl obráceně, že Matěj Pulkrap se otřel o ten balón a Filip Čihák ho jako skoro naplno dorazil, takže ono to není jednoduchý odvrátit a na jednu stranu smolnej gól, ale na druhou stranu jako pěkná akce Teplic.
0: Můžeme pogratulovat Teplicím k důležitému vítězství v Hradci. Jak důležitý je bod pro Zlín z Jablonce? Velmi rychle vedli, Daniel Špinka to uklidil po závaru přímo do šibenice, ale pak mohli vlastně, kdyby Filip Zorvan nebyl v offsideu, ještě prohrát ve finále.
1: No, tak to je klasický příběh prostě takových těch týmů, kdy ty body nezískáváš. No. Celý zápas vedeš, už to vypadá, že to zvládneš, no a pak vlastně ve finále mohli přijít úplně o všechno. Ty zápasy se hrajou dneska už 97, když se podíváme na Slávy, tak někdy díl, tam to byl samozřejmě extrém, ale ty zápasy opravdu se nehrajou 90 minut, hrajou se většinou opravdu, troufnu si říct, i s prvním poločasem zastavím klidně 100 minut, prostě dokud rozhodčí nepískne konec, no tak se hraje a ten zápas můžeš vyhrát nebo ztratit, to je prostě normální a ty mužstva, který to zvládají, ty koncovky, no tak samozřejmě jsou na tom líp.
2: Jablonec mohl tedy nakonec ještě zvítězit, ale brance Filipa Zorvana v samotném závěru předcházel offside, taky by Zorvan ten gol potřeboval, mluvíme určitě o tom pořád.
1: No, tak je to jasný, tak já si myslím, že on pořád, nebo takhle, Jablonec má tak nabitej kádr, že vlastně je tam pár jedinců, který si myslím, že mají jistotu toho, že pokud budou zdraví, tak nastupujou a zbytek si myslím, že nebudu daleko od pravdy, že Luboš Kozel prostě řeší to, s kým hraje, kdo jak se mu třeba líbil v tréninku, samozřejmě ten trenér má nějakou svoji asi takovou tu základní jedenáctku vysněnou, ale je spoustu podnětů, který mu do toho můžou zasahovat, no a myslím si, že Filip Zorvan je ten hráč, který je dobrý, je kvalitní, dostává dostatek prostoru, ale samozřejmě zatím ty góly tam letos nelítají, no.
0: Že Jablonec se Zlínem v fuzovkách ztratil tedy za remízu 1-1. Můžeme samozřejmě zmínit ještě jedno jméno z utkání Sigma Sparta. Václav Sejk byl zmiňovaný, že teoreticky by se mohl dočkat nominace, ostatně pokud by třeba dodatečně povolával nároďák, tak třeba se ještě dočká, ale přece jenom to, jak zahodil šanci za stavu 0-1 z pohledu Sigmy, úplně neukazuje, že by měl hrát za reprezentaci přece. Tak co myslíš?
1: To se stane.
0: Nebo on má pro mě třeba osobně nálepku toho paliče šancí. Jak, no, to, jak ho vnímáš ty?
1: Tak bavili jsme se vlastně v průběhu té sezóny, že ty góly mu chybějí prostě historicky, jo. On není ten hráč, který by měl 25 zápasů a 10 gólů, prostě v těch jeho statistikách to takhle není. Letos si myslím, že na jeho vkus už se rozstřílel v úvozovkách, ale tyhle ty šance prostě musí proměňovat, no. Ty, od těchto těch hráčů to čekáš a můžeme se zase dostat k Brunesovi, no.
2: No, samozřejmě od Brunese to čekáme taky. Já jsem chtěl být spíš pozitivní a pozastavit se u výkonu z těch spartianských křídelníků. Mercado, to byla gólová paráda v té 25. minutě.
1: Zajímalo by mě upřímný názor, jestli opravdu to chtěl a jestli to chtěl, tak je to fantazie. To je jako nádhera na dvoumetrovýho golmana si tohleto dovolit. Je to super. Bylo vidět, že Koutný tu střelu vlastně nečekal, že čekal nějaký centr nebo nějakou ještě finální přihrávku a i když skákal takhle velký golman, tak vůbec neměl nárok na ten balon dosáhnout, bylo to krásný. No.
2: Možná ještě víc mě překvapil, nebo překvapil, to se asi nedá úplně říct, protože z jeho předešlých angažmá víme, že Singateh umí být rozdílový hráč, chyběl Alcocer kvůli karetnímu trestu a Singateh za to vzal a odehrál velmi dobrý zápas, dal i gól.
1: No, tak on je i už jako ukázal přesně, jak jsi to řekl, že je nepříjemný hráč, umí to přesně tak, jak se prosadil u toho gólu, tak to jsou jeho přednosti a Sparta potřebuje tyhle ty hráče na těch postech. Přišla o Lukáše Harasína, teďka Alcocer a Mercado samozřejmě si myslím, že jsou číslo jedna, ale číhá přesně Singateh a Matěj Jurásek, který vlastně taky dal tyč, přispěl k tomu druhému gólu. Myslím si, že Sparta na těchto postech teďka posílila.
0: Alcocer nemohl tedy hrát.
2: Říkal jsem, kvůli karetnímu trestu.
0: Tak se vrátí po reprezentační pauze. No a teď vlastně věc, kterou budeme hodně řešit v desíce a která uzavřela ten program, Pavel Horvát komentoval společně s Pavlem Tilšarem v Edenu. Vítězství Slavie nad Plzní 2-1. Rozhodující ten moment, Tomáš Chorý. Myslel si, že to vezme po druhé? On říkal pak v televizním rozhovoru, že si věřil na 100%, že to vezme, i když nedal poprvé do tyče, no, ale pak to...
1: Dostal jsem tam od Lukáše tu otázku asi ve 10:45 v noci, ale já nevím, je to samozřejmě o tom pocitu toho hráče. Statisticky, když budu jako se odkloním od toho, že seš v té pozici toho hráče, tak statisticky asi mu musíš věřit, protože dal prostě 20 penál za sebou a to není náhoda. Jo, bylo jasný, že každý hráč nedá, vlastně neznám historicky žádného hráče, který by proměnil prostě za sebou 35 penalt. I Daníček, který směřoval ke 100% bilanci prostě v ten jeden moment, kdy mu to Jindra Staněk na Slovácku tuším chytil tu penaltu, tak prostě najednou nedal. V tenhle moment já jsem si taky říkal, že je to fakt jako tak vypjatý, že to, a musím říct, že už předtím jsem si říkal, že Tomáš nevypadá pohybově dobře, protože ty síly samozřejmě ubejvaly, ale myslím si, že Jindra Trpišovský neměl jak to nahradit, potřebovali samozřejmě Slávě dát gól, takže asi těžko bude střídat takovýhle útočníka, který ho máš na hřišti. No, věřil si, myslím si, že já si troufnu říct, že bylo jasný, že nikam jinam kopat nebude, protože tam jdeš na jistotu a vlastně zase statisticky podle mě nejvíc penalt kop do tohohle místa.
2: Určitě.
1: A myslím si, že trošku Vígele mohl jako riskovat víc ještě, byť je veliký a moc mu nechybělo, tak mohl jít o kousíček dřív a měl by větší šanci, ale to jsou takový ty keci z tribuny, pardon.
0: No, Pavel Horvát má co říct a pochopitelně my máme o čem vysílat i po 10. až se uslyšíme znovu v 10. Pavle, moc děkujeme za tenhle rozhovor a těšíme se tedy na povídání i s Lukášem za zhruba 3/4 hodinku.
1: Tak zatím naslyšenou.

0: posledních 150 metrů. Kateřina Neumannová jde dopředu, nasazuje do finiše. Čepalovová nestačí. Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová se jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Byla úspěšnou běžkyní na lyžích. Už několik let je ale Kateřina Neumannová moderátorkou.
2: A proto můžete na Radiožurnálu Sport slyšet, jak se baví olympijská šampionka s další olympijskou vítězkou.
3: Co ty zlaté boty už si zaužila, které si koupila na cestě z olympiády, protože si nechtěla je kupovat před olympiádou, aby se znerouhala.
4: Jo, už jsem si je užila, bohužel teď už teda na ně není počasí, ale na léto mám taky poladěné boty. A teď jsem si koupila teda ještě zlatý podpatky, takže ke každému outfitu, kam jdu, mám zlatý boty.
1: Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
2: Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
1: Nebo na place s Davidem Novotným.
2: Každou středu po 10. hodině nebo kdykoliv ze záznamu v podcastových aplikacích.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
5: Radiožurnál je 9:30. Zprávy a Tereza Tomášková.
6: Při ruském dronovém útoku na ukrajinské město Záporoží je 5 zraněných. Informovali o tom ukrajinské úřady. Drony způsobily požár ve dvou obytných domech, nákupním centru a v budově vysoké školy. Hasiči na místě odklízejí škody. Na Ukrajinu v noci útočilo přes 170 ruských bezpilotních letounů. Většinu z nich protivzdušná obrana zneškodnila. Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že jeho jednotky zasáhly dvě ukrajinské nákladní lodi a východoukrajinské město Izmail. Ministerstvo zemědělství podpořilo mezi lety 2017 až 2025 zemědělský výzkum celkem 3 miliardami a 300 miliony korun. Nedokáže ale vyhodnotit jeho reálné dopady ani přínosy. Zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad. Podle něj příjemci peněz ve většině případů dosáhli plánovaných výsledků. U některých zemědělských výzkumů byly ale přínosy omezené nebo neprokazatelné. Ministerstvo zemědělství se závěry kontroly nesouhlasí. Dopady je podle něj potřeba posuzovat na úrovni celého programu a ne v jednotlivých případech. V Jablonci nad Nisou jsou ode dneška dopravní omezení. Důvodem je stavba nového dopravního terminálu. Uzavřené jsou části ulic Lipanská a Kamenná. Místem není možné výjíždět na Dolní náměstí. Uzavírka potrvá 2 roky. Stavební firma v následujících dnech začne demolovat bývalou tržnici, kde nový autobusový terminál vznikne. V budoucnu by tam měla končit i tramvajová trať z Liberce.
1: Sport.
6: Fotbalisté Slavie vyhráli nad Plzní 2-1 a tabulku šance ligy vedou o 3 body. Olomouc podlehla Spartě 0-3, Hradec Králové Teplicím 0-2 a Jablonec remizoval se Zlínem 1-1. Fotbalová reprezentace se dnes sejde před zápasy Ligy národů. Bude to první sraz národního týmu pod vedením španělského trenéra Santiho Denii. První duel čeká Česko v sobotu v Edenu proti Chorvatsku.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na D5 se před Prahou a komplikace v Mirošovicích. Na dálnici D5 ve směru z Plzně do Prahy čekejte kolony za Berounem. Na kilometru 7,5 ve stoupání za Loděnicí likvidují následky ranní hromadné nehody. Nakládají teď poslední dodávku a projíždí se pouze levým pruhem. Kolona zabere minimálně 30 minut po pojíždí od 12. kilometru. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště čekejte kolony. U sjezdu nájezdu z Barandova na 16. kilometru se srazilo auto s kamionem. Musí regulovat vjezdy do tunelu a kolona se táhne od Jesenice. Opět zdržíte se minimálně 30 minut. Silnice 3 z Benešova do Prahy je ucpaná v Mirošovicích. Kousek před nájezdem na D1 vypadl náklad z kamionu. Dřevěné pražce spadly do obou směrů a tvoří se kolony. Ve směru z Prahy se kvůli tomu brzdí už ve sjezdu z D1 před sjezdem na Benešov. A v Brně je ucpaná Bítežská a Žabovřeská ulice, okruh ve směru z D1 na Svitavy. Je tam nehoda za tunelem Hlinky a kolona se táhne už z Pisáreckého tunelu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Bude většinou velká oblačnost, na severovýchodě i časté přehánky. Večer by mělo srážek i oblačnosti od západu ubývat. Teploty 12 až 17 stupňů, na jihu Moravy 18 a foukat má čerstvý vítr. Tolik zprávy.
1: S mikrofonem do Anglie.
2: To nejlepší z anglického fotbalu.
1: S Janem Pěruškou a Pavlem Tilšarem.
2: Na Radiožurnálu Sport.
8: Krásný den, milí posluchači, pořád s mikrofonem do Anglie, je tady Pavel Zilšar také ve studiu. Krásný den, Pavle, tobě.
9: Dobrý den.
8: Tak dá se říct, že můžeme připomenout, že když se hraje výroční zápas, tak to může dopadnout i vítězstvím, protože v českých podmínkách občas mám pocit, to vypadá naopak, negativně.
9: Je pravda, že ty výroční zápasy většinou přinášejí to, že ten tým, který se na to utkání velmi připravuje, tak pak může smutnit.
8: Ano. Brighton slavil 125. výročí o víkendu, nachystal si nádherné speciální dresy, inspirované rokem 1901, kdy těm dresům dominovala modrá barva bez bílých pruhů, no a způsobil vlastně velkou senzaci.
1: S mikrofonem do Anglie.
2: Událost týdne.
8: Ale přece jenom, Pavle, že by se tým měl nabudit vítězstvím nad Coventry 5-0. Takovým tím fackovacím panákem dosavadního ročníku, byť víkend to trošku změnil, nebo velkým obratem v ligovém poháru na Old Trafford 3-2, na to, aby porazil úřadující mistry takovýmhle způsobem. Nevím, to jsme nečekali.
9: No rozhodně jsme to nečekali, ale Brighton předvedl fantastický výkon, šlapal do Arsenálu vlastně od úvodní minuty, nedal mu opravdu, jak se říká ve fotbale, ani centimetr prostoru na trávníku. David Raya při rozehrávkách, kterými se Arsenál chce prezentovat, prostě pod neustálým tlakem, stejně jako obránci, záložníci, takže Brighton na tom svém krásném MX Stadium prostě Arsenal zničil.
8: Ano, dá se to asi nazvat různými styly, ta dominance vyjádřit různými emotivními pojmy, ale přece jenom paráda, jakou předvedl jak Pascal Gross v 31., kdy nádherně otevřel skóre, tak i v 45., kdy také spoza vápna skoroval mladý Charalampos Kostulas. Tak tam jsou jenom slova chvály, no.
9: Já myslím si, že i chvála musí přijít směrem k realizačnímu týmu Brightonu a Fabianu Hirzlerovi jako hlavnímu trenérovi, že odhalili třeba to, že zkrátka Arsenal má určitý prostor mezi obránci a záložníky na to přichystat si tam tu středu. Hráči Brightonu měli spoustu času, ať už Pascal Gross nebo Kostulas, který dal ten gol na 2-0, prostě připravit si balon, zpracovat se ho, podívat se a zakončit spoza velkého vápna. Těch gólů už v současnosti tolik napadá, prostě z těch střel spoza pokutového území, jak Gross, tak Kostulas toho využili, že zkrátka Arsenal byl nějakým způsobem sjednocený na tom velkém vápně a měli tam oba dva spoustu prostoru.
8: Kostulas 19 let, Pascal Gross naopak veleskušený 35. Zajímavá skladba toho kádru, který opustil v létě třeba Danny Welbeck a místo něj právě Kostulas může teď sbírat góly a zkušenosti, už má ostatně stejně gólu jako v minulém ročníku Premier League, myslím, kolik tři, no ty skoroval třikrát v soutěžních utkáních za sebou, takže zajímavá posila.
9: No velmi hezky to skládají v Brightonu, vlastně když připomeneme nejen Dannyho Welbecka, ale i třeba i Jamesa Milnera, že zkrátka k těm mladým talentovaným hráčům, které vedení klubu přivádí, prostě implementují nějakého hráče, který toho má hodně za sebou. A myslel jsem si, že když se Pascal Gross vracel zpátky z Dortmundu, kde mu to podle všeho zase tolik nevyšlo, to angažmá v německé Bundeslize, takže už to bude spíš tak jako na tu roli toho mentora v kabině a tak dále, ale Pascal Gross se stal zase stěžejný postavou v Brightonu, kde už působil dřív vlastně od roku 2017.
8: On pak přihrál taky z rohového kopu v 57. na třetí gol španělské posily ze Stuttgartu Čemi Andrése, který tedy nastupuje teď nově za Brighton, který má po vlastně 5 kolech opravdu velmi produktivní útok. Koukal jsem na to v Premier League, 16 gólů, což je přes 3 na zápas. Dohromady z těch soutěžních duelů 23 gólů. Hráli 8 soutěžní zápas sezóny. Je to teda mimořádná produktivita. Já si vzpomínám na ten zápas na Chelsea, kde prohráli, ale vlastně taky šancí byla spousta, jenom ta vrata vzadu měli otevřená.
9: To je pravda, ale od té doby to nějakým způsobem hráči Brightonu zavřeli a mají nejlepší útok v soutěži, lepší než Manchester City, lepší než Arsenal. Teď ta vzájemná konfrontace vyšla jasně pro Radsky z jihu Anglie a jsem zvědavý, jak dlouho to udrží tenhle lauf, protože přeci jen na začátku sezony 10 bodů, 3 vítězství, skalp Arsenalu, vyřazení Manchester United. No, myslím, že Fabian Hirzler po zápase mohl volit tato slova.
10: Overall, I think just have to believe. I said it after United, we need to have to believe to compete with the best teams in the league. I know what my players are capable of doing because I see it in a training session. I see it how they are connected and think one big thing what you can't measure and what you can't see is like they really trust each other on the pitch, and everyone knows their role, everyone knows their job, and if someone is outplayed, the next one is there, so I think overall it's just a good togetherness in the team.
9: Týmovost vyzdvihoval hlavně Fabian Hirzeler, nejmladší trenér v Premier League, je mu stále 33 let, byť pokud se podíváte aktuálně na jeho vizáž, tak to tak nevypadá, on byl myslím v Turecku v létě, nechal si nastřelit vlasy, každopádně abychom se vrátili.
8: Opravdu,
9: k tomu. Myslím, že ano.
8: Já jsem to hledal už dřív a nějak jsem to nedopátral, co se mu stalo s vlasy, ale ten porost teď má takový řičí.
9: No každopádně k tomu, co říkal po zápase s Arsenalem pro Sky Sports, tak vyzvihoval týmovost, vyzvihoval to, že vlastně hráči můžou mít důvěru v sebe sama po tom, co se jim prostě podařilo otočit zápas s Manchester United, kde prohrávali na Old Trafford 0-2, zvítězili 3-2. Vyzdvihoval to, že prostě když jeden ztratí, další zapne a že prostě ty hráči musí mít tu důvěru v to, že se můžou poměřovat s těmi nejlepšími, a teď to ukázali vlastně na trávníku úplně dokonale.
8: Úplně jiná slova volil Mikel Arteta, trenér poražených mistrů, kteří padli v Premier League poprvé od 19. dubna. A vlastně tehdy to bylo na City, od té doby 9 vítězství v řadě. Mikel Arteta říkal, že to je velké ponaučení, že je extrémně zklamaný, že byli daleko od očekávaných výkonů. Ano, měli těžkou vlastně tu obdobnou, tedy tu část přípravy, kdy jim chyběla řada hráčů kvůli mistrovství světa, a může se stát, že třeba na to ještě v průběhu sezony dojedou. Na druhou stranu většina týmu Premier League, které hrají o titul, to měla podobně.
9: A byla vidět i frustrace na hráčích Arsenalu. V úplném závěru Declan Rice se tam obořil po Jalkuliem, po hráči Brightonu, který ho ale dohrál předtím. Byla to taková situace, kdy měl Declan Rice už vlastně v pozici obránce nebo jednoho z posledních hráčů balón, rozehrál ho do pravé strany za stavu 0-3. Poslední minuty utkání Jalkulie ho trochu trefil dozad a Declan Rice poté, co odehrál balón, se k němu vrátil a tak ho jako trochu vzal přes nohy, ale nebylo to nějakým šlapákem, nebylo to s velkou intenzitou, takže dostal žlutou kartu a tak to asi mělo být.
8: Ano, no tak ono to samozřejmě evokovalo trošku to oplácení, kdy malý kontakt stačí k červené kartě. Někteří narážili na to, že se to těm silnějším týmům prostě třeba v tomhle ohledu vyhne. Myslím si, že ale hlavní zprávou toho víkendu je to, že Brighton porazil Arsenal 3-0, že to byla vlastně oslava fotbalu v jeho podání, a tyhle kontroverze asi i v tomhle pořadu vzhledem ke stopáži můžeme nechat za námi.
2: S mikrofonem do Anglie.
8: Paradoxně Arsenal přepustil první místo, ještě aniž by hráli fotbalistu Manchesteru City, protože tím horším skóre vlastně dostali se City, respektive takhle Arsenal tím horším skóre klesnul z první pozice na druhou, ale Manchester City pak potvrdil svůj fantastický vstup do sezony i vlastně Enzo Maresca do angažmá. Koukal jsi na tu statistiku, kolik trenérů nebo manažerů má tu 100% bilanci po 5 kolech?
9: Nekoukal, ale asi jich moc nebude, viď?
8: No, já jsem byl překvapený, že tam jsou jména jako, respektive, že tam je třeba Shakespeare, který trénoval kdysi Leicester, nebo třeba Mauricio Sarri, to mě překvapilo. Pak tam je Carlo Ancelotti, Pep Guardiola a naposledy Ole Gunnar Solskjaer, tak možná i jeho jméno mě tam překvapilo. Ale teď je tedy šestý manažer v historii, který na úvod angažmá vyhrál 5 zápasů Premier League.
9: Slovou dolů, a myslím si, že on samozřejmě zatím není asi tak dokonalý strateg jako Pep Guardiola, ale má za sebou prostě tu spolupráci se španělským koučem a myslím si, že i s ohledem na ty posily, že Enzo Maresca může být takovým tím trenérem, jako byl třeba dřív Carlo Ancelotti v Realu Madrid, že prostě nastolí tu pohodu v tom týmu poté, co v minulém ročníku Manchester City nebyl úspěšný ani v Premier League, ani v Lize mistrů, a on cílí samozřejmě na ty nejvyšší mety. Tak zkrátka Maresca přišel jako, alespoň na mě to působí, jako takový pohodář, který prostě po těch letech drillu pod tím Guardiolou dá tomu týmu zase trochu víc optimismu možná, trochu víc legrace na trénincích během zápasů, a zatím to šlape Manchester City.
8: Neskuteční vlastně ti ofenzivní borci, jenom z těch, kteří byli v základu, Ndiaye, Cherki, Semenyo, Erling Haaland, ten je známý, ale tihle hračičkové dostávají prostor. A když jsi viděl, v týdnu bylo video, jak Elliot Anderson, který je vlastně za nimi v úzovkách, možná v tom vnímání technických dovedností, jak zpracoval balon, letěl mu spoza zad, nebo ze zadu, a on to jako, aniž by to viděl, jak se to zpracoval na špičičku. Možná náhoda, ale evidentně spousta techniky taky u něj.
9: No, jsou to všechno fantastičtí hráči, ta cenovka, myslím, myslím nelže, když samozřejmě Elliot Anderson je Angličan a proto se ta jeho cena v Premier League vystoupala na nějakých 110 milionů liber. Hmm. Každopádně prostě skvělý kádr, který má Manchester City. Teď jste si tady poradil se Sunderlandem 5-3, což je možná taky takový rovný prst směrem do defenzivy Citizens, ale zase Sunderland má Briana Brobyho a ten tady taky předvedl výborný výkon.
8: Ano, ten dal vlastně hat-trick a když teda ten poslední gol to tak dorážel, jistil to, aby, protože Angulo to tam podle mě začoval, možná to někdo mohl odkopnout, ale tak ten hat-trick má. Můžeme si ho poslechnout ostatně, co říkal?
11: Já jsem really happy with the three goals. Because I was dry for a long time, so when you score three against Man City, so good feeling.
8: Pavle, prosím tě, ještě jenom připomeň, ono se stalo po dlouhé době, že v Premier League někdo dal hat-trick a jeho tým nevyhrál, viď?
9: No, bylo to po hodně dlouhé době, tu statistiku tady pochopitelně mám před sebou a Brian Broby je teprve šestým hráčem v Premier League, který dal hat-trick a jeho tým tady nezvítězil, když to vezmeme naposledy hráč, který skóroval hat-trick za Sunderland, tak to byl Jermaine Defoe v lednu 2016, takže víc než 10 let samozřejmě. Je to i ohledem na to, že zkrátka Sunderland byl strašně dlouho mimo anglickou elitu.
8: Hmm. A ještě jedna statistická věc, než půjdeme dál. Erling Haaland má vlastně takzvaně odškrtnutý další zářez, ne?
9: 25 týmům čelil v nejvyšší anglické soutěži, proti všem dal gól. Když se tak dívám na ten výčet všech soupeřů, tak tam zatím, ne, Coventry už tam je a to taky vlastně Erling Haaland proti němu skóroval, takže 25 z 25, ano, sedí ano. To.
8: Tak gratulujeme, jsme zvědaví, jak se popasují třeba i hráči během repre pauzy s tím svým vytížením a jak naskočí pak do Premier League vlastně v tom druhém víkendu měsíce října. My spěcháme dál.
12: S mikrofonem do Anglie.
2: Zápas víkendu.
8: Velmi zajímavý duel se hrál na jihu Anglie, nazval jsem si to osobně takové Iraola derby, protože do léta působil právě v Bournemouthu Andoni Iraola, baskický manažer a trenér a teď aktuálně v Liverpoolu, který vyhrál na jihu Anglie na Vitality 1-0 a asi to neudělalo radost, nevím kolik je fanoušků Bournemouthu v Česku, ale řeknu to tak, jednomu z českých fanoušků Bournemouthu, tedy přezdívaných Cherries, Michalu Belšánovi, který je s námi ve spojení. Michale, vítej, hezký den přejeme.
13: Hezký den přejeme.
14: Ahoj Honzo, dobrý den posluchači.
9: Michale, tak hezké pondělí i ode mě, co jste říkal na ten zápas Bournemouthu proti Liverpoolu, který vedl Andoni Iraola.
13: Andoni Iraola.
14: Dobrý den, tak mrzelo mě, že se nám nepodařilo bodovat, ale zase mi přijde takový hezký paradox, že hodně dlouhou domácí neporazitelnost Bournemouthu ukončil právě Andoni Iraola, který sám tu sérii v lednu odstartoval. Kdo jiný by to mohl udělat a komu jiný by jsme to mohli jako fanoušci Bournemouthu odpustit než zrovna jemu. A zápas začal docela zajímavě, podle mě od začátku tam bylo vysoký tempo z obou stran, dokonce si troufnu i říct, že jsme byli zpočátku o něco aktivnější, Alisson tam vytáhnul fantastický zákrok v nějaký 20. minutě proti Evanilsonovi, ale pak postupně byla vidět ta zkušenost na straně Liverpoolu a ta větší kvalita, který to postupně převzal pod své otěže. A už to potom nebyl nějaký úplně extra zábavný zápas, ale hosté došli k zaslouženému vítězství v tom utkání.
8: 58. minuta, gól Alexandra Isaka po skvělém průniku Hakpa zprava. Ti borci, o které se má opírat Bournemouth, tedy Tavernier nebo Evanilson, tam vlastně měli jednu šanci, ale neproměnili. Když jsme spojeni ale s fanouškem z Česka, který přeje týmu, který hraje třeba aktuálně na nejmenším stadionu v celé Premier League na Vitality, jak se Michal Belšán dostal k Cherries?
14: Ten příběh je takový, že já dlouhodobě měl strašně rád anglický fotbal. Vždycky mě bavilo hrozně moc sledovat Premier League, ale nikdy jsem neměl vyloženě oblíbený tým. Hrozně moc jsem obdivoval Sira Alexe Fergusona, když trénoval Manchester United, tak to mě bavilo sledovat. Nebyl jsem vyloženě fanoušek toho týmu, ale spíš jenom jako toho trenéra, respektive manažera v Anglii. A v momentě, kdy on skončil, tak já jsem si tak nějak říkal, ty, co teď, komu fandíte, abych si chtěl najít nějaký tým. A tak nějak jsem se jako pročítal, koukal jsem na různý články a četl jsem o tom příběhu Bournemouthu, který vlastně před nějakýma 18 rokama byl ještě v League 2 ve čtvrtý nejvyšší soutěži, kvůli finančním problémům jim odečetli 17 bodů, ale postupně se dokázal i naprostým zázrakem z toho vyhrabat a dostat se až do Championship, kde jsem je začal tak nějak sledovat a ten fotbal byl hodně líbivý, bavil mě a tím jsem si ten vztah k tomu klubu našel.
9: Teď v létě vlastně Bournemouth prošel jakousi obměnou, alespoň co se týká tedy manažerů, jak už jsme nastínili. Andoni Iraola odešel z jihu Anglie do Liverpoolu. No a místo Andoniho Iraoli přišel na lavičku Bournemouthu Marco Rose. Dá se nějakým způsobem už vyčíst z úvodu té sezony, jestli Bournemouth hraje stále stejně takovým tím stylem, takovým tím organizovaným chaosem, kdy zkrátka napadá rozehrávku soupeře, je velmi nepříjemný a okamžitě po zisku balónu jde dopředu. Je pořád Bournemouth stejný?
14: Je to hodně podobný. Paradoxně si troufám říct, že ale je ten fotbal takový rychlejší a líbivější, akorát to zatím nenese úplně ovoce v těch výsledkách. Ale dá se na to koukat hodně hezky, protože, jak jsem říkal, je rychlej, líbivej, furt je tam ta vysoká intenzita, pressing, získávání míčů vysoko, trošku se změnily role některých hráčů, daleko víc za hru pokří, to bylo třeba pod Iraolou, stopeři hrají obecně i vejš, ale bohužel několikrát třeba v téhle sezóně ztratili vedení, což na těch výsledcích se bohužel projevuje hodně negativně zatím v lize.
8: Je pravda, že 9 ztracených bodů za úvodní 4 kola, to 5. kolo tam vlastně nevedl Bournemouth, ale 9 ztracených bodů z vedení, to je věc, která je dost neobvyklá. Na druhou stranu zase i Andoni Iraola začínal před 3 lety angažmá 3 remízami a 6 prohrami. Tam po 9 kolech to vypadalo velmi bídně, nakonec to ale dotáhli až to možné náře, poprvé historicky postupili do pohárové Evropy, kde teď už mají taky první vítězství nad Realem Sociedad. Chci se zeptat ještě na ty tahouny, mluvil jsem o Tavernierovi, Evanilsonovi, kteří tam už jsou nějakou dobu, ale co třeba Brazilec Ryan anebo Alex Scott, toho kupovali si myslím z Bristolu za docela velké peníze a teď to asi potvrzuje, že přece ta očekávání byla jakoby na místě.
14: Alex Scott je, když začnu zrovna Alexem, tak to je fantastický hráč, to je, dlouho si nepamatuju takhle skvělého anglického záložníka, kterýmu se takhle výborně daří, je dobrý dozadu i směrem dopředu, jestli jste viděli jeho fantastickou přidávku třeba právě s tím Realem Sociedad, jak jsi zmiňoval, tak to byla úplně nádherná a on takhle předvádí vlastně výkony už v minulý sezóně a navazuje na to i v této sezóně. Já se bojím, že už u nás moc dlouhou dobu nevydrží, protože zrovna i v Premier League, když se takhle se vytáhne nějaký anglický hráč, tak víme, že potom ten zájem je obrovský a bude se dařit hodně dobře zpeněžit. A co se týče druhého jména, který jsi zmínil, Ryana, taky strašně moc zajímavý hráč, nicméně zatím mi přijde, že v této sezóně se mu ještě zatím nepodařilo úplně dobře navázat na ty výkony z té předešlý, kdy jsem si říkal taky, že to byla úplně neskutečná trefa a že se to taky moc dlouho neohřeje, ale furt máme zatím start sezóny pod novým trenérem, takže věřím, že až si to sedne, tak to zase rozjede a bude patřit opět mezi ty opory týmu.
9: Michal Bilšán, fanoušek Bournemouthu, který určitě vyhlíží taky zápas evropské ligové fáze v evropské lize Bournemouth versus Viktoria Plzeň, protože si myslím, že pokud zavítáte třeba na Twitter Michala Bilšána, tak tam uvidíte spoustu informací o plzeňské Viktorii. Tak jak se těšíte na ten zápas 10. prosince a budete přímo na Vitality Stadium?
14: Strašně se těším, letenky už mám koupený, takže určitě tam chybět nebudu, tohle si nesmím nechat ujít, protože obecně dostat se na Bournemouth i z toho, jak jsme tady už zmiňovali, že stadion lize není úplně nejjednodušší záležitost, tak se mi to zatím nikdy bohužel ještě nepodařilo a vím, že minimálně tady mě ta premiéra čeká, takže pro mě to bude úplně super, asi se vezmu na sebe dresy v obou týmů a pojedu tam na ten zápas tím, že prostě nemůžu odejít z toho utkání zklamaný, což je úplně skvělý.
8: Ano, tak jsme zvědaví na to, až tam bude cestovat i Michal Bilšán s Viktorkou Plzeň, jak na tom bude Bournemouth v tabulce, protože Marco Rose to je, myslím, trenér i ověnčený řadou úspěchů a čekám od toho jeho dalšího angažmá teď aktuálně na jeho Anglie, že bude úspěšné. Takže Michale, přejeme hodně štěstí při tom výjezdu, který až za nějakou dobu. Moc děkujeme, že jsi udělal čas a hodně zážitků, jak samozřejmě s českou ligou, tak i s anglickou fotbalovou Premier League.
14: Díky moc a hezký zbytek na všem.
12: S mikrofonem do Anglie. Šlágr kola.
8: Šlágr kola jsme vybrali podle toho, že přece jenom se utkali dva úřadující vítězové, respektive dva poslední vítězové Evropské ligy. Tottenham hostil Aston Villu, týmy, které dohromady v letě utratili přes 500 milionů liber za nové hráče, takže se dá mluvit o tom, že jsou to movité kluby. Aktuálně ale nebyly úplně v ideálním postavení v tabulce, jak to dopadlo.
9: No, Tottenham zůstává stále v tom neideálním postavení. Bohužel pro české fanoušky fotbalu s ohledem na brankáře Spurs Antonína Kinského Tottenham prohrál doma s Aston Villou 2-3 pro tým Unai Emeryho, tedy pro ten klub z Birminghamu to bylo první vítězství v sezóně a Tottenham prohrával už 0-3, přitom vůbec vlastně nic nenasvědčovalo tomu, že by to mohla být takováhle pětigólová přestávka, přestřelka, když první gól padl před přestávkou krátce v nastavení prvního poločasu, trefil se Manzambi, ale myslím si, že nějakým způsobem to, v jakém je postavení, Tottenham odráží gól Nicolase Jacksona z 67. minuty, kdy vlastně na Tottenham stačí to, že klobouk dolů před brankářem Aston Villa Suzuki, který má neskutečně dlouhý nákop. Na 80 metrů z malého vápna prostě najde Manzambiho, který prodlouží na Jacksona před 16. Ale Jacksonovi tam stačí to, že si míč zpracuje, hodí se ho na pravačku a dá gól vlastně od brankáře během nějakých 5 sekund od brankáře Suzukiho přes Manzambiho k Jacksonovi a Aston Villa jde slavit a to tak nějak odrází to, jak aktuálně na tom Tottenham je.
8: No, brankář Suzuki podržel svůj tým, ale přece jenom tady hodně přispěl. Nádherný gol Buendy na 3-0, tam nemohl Antonín Kinský nic dělat, ostatně ani s těmi předešlými trefami hodně mu nepomohl, tedy zkušený Andy Robertson, to vlastně možná byl ještě úplně ten nejklíčovější moment zápasu ve 4. minutě nastavení první půle. Kinský ten balon, který směřoval vlastně už jako i za čáru, mohl sebrat a Robertson mu tam vyjel na saních, ten balon vrátil do hry, ale vrátil ho soupeři a oni to vykombinovali do úvodního gólu, takže jako by se stříleli do vlastní nohy.
9: No, je to zatím opravdu velmi špatné od Tottenhamu. Vzpomínám si na Aston Villu na začátku minulého ročníku, kdy taky, myslím, po 5 kolech měla 0 vstřelených gólů a snad i 0 bodů, takže podobný vstup Tottenhamu jako loni měla Aston Villa a já chci věřit tomu, že se prostě Spurs zvednou i s ohledem nejen na Antonína Kinského, ale celkově na to zázemí, které mají Spurs v Londýně, obrovské tréninkové centrum, krásný stadion, jeden vlastně z nejnovějších na ostrovech, moderní, hrála tam Slavia nedávno v Lize mistrů, takže zkrátka obrovský klub z Londýna, který má famózní hráče na papíře, ale týmově to zatím manažer z Itálie Roberto De Zerbi nějakým způsobem nemůže dát dohromady a tohle říkal po zápase.
15: I didn't speak with the players today because I didn't want to say nothing. The player who they go with national team, they have to play and they have to work and the other players we Madison, Gallagher, Solanke, Tosin, Senesi, Savio, for sure we have to work more because also the physical condition I didn't like this game.
9: Roberto De Zerbi nebyl moc spokojený ani s tím, jak se jeho svěřenci v zápase s Aston Villou prezentovali, co se týká fyzické kondice. Zkrátka se mu to úplně nelíbilo, proto říkal, že o té dlouhé reprezentační přestávce se hráči, kteří zůstanou v tréninkovém centru Tottenhamu jako Madison, Gallagher, Solanke, Senesi a tak dále, prostě bude muset zapracovat i na fyzičce. No a co mě zaujalo taky na té výpovědi De Zerbiho, bylo to, že vlastně s hráči po zápase vůbec nemluvilo, že vlastně nevěděl, co jim má říct.
8: Asi to ale s čem se vypovídá. Tak Antonínu Kinskému hodně sil a samozřejmě ať se mu daří i během repre pauzy, kde se setká s jiným brankářem, o kterém bude mluvit.
12: S mikrofonem do Anglie. Hráč kola.
8: Tak je to hráč kola pro nás, pro Radiožurnál Sport i z hlediska toho české.

0: skončilo další remízou na St. James's Parku, kde vlastně dvakrát to skončilo 2-2, jak s Liverpoolem, tak s Bournemouthem, ale nakonec tedy výhra Newcastle 2-1. Horníček tam ještě v prvním poločase se zkoušel takovou patičku za stavu 2-0, pak to chytil, nicméně asi konec konců zasloužené vítězství Newcastle za ten první poločas.
1: Každý si to chtěl nějak zkomplikovat, ať už tenhle Horníčkův manévr, kdy ho obral Bellumy, což je Alžířan.
0: Alžířan.
1: No, a on pak, kdyby možná přihrál McBurneymu, tak ten to dával do prázdné, ale Horníček takhle dostal šanci ho vychytat. A na druhé straně, když mluvím o té komplikaci 50-50, tak i Juan Visa tu penaltu jako prostě 45+2, tohle by bylo na 3-0. Mohlo být hotovo a nebylo.
0: Přesně, kdyby dal Juan Visa pokutový kop v nastavení prvního poločasu, bylo by to 3-0, tak si myslím, že druhý poločas už se tak nějak dohrává, aby se nikdo nezranil před reprezentačními povinnostmi. Ale tím, že to bylo 2-0, Newcastle nějakým způsobem mohl být zklamaný vlastně do té přestávky, byť vedl, tak to prostě nebylo završené tou neproměněnou penaltou a Hull City toho využil, vlétl prostě do Newcastle na rozdíl od toho, jak se prezentoval v prvním poločase nebo dosud, že hrál hodně defenzivně, ale zkusil to i s napadáním a nakonec se tedy straky ze severovýchodu Anglie strachovali.
1: Hmm. No ale mají tedy druhé vítězství pod novým trenérem Jajslem, Lukáš Horníček také, a to je podle mě klíčová věc na rozdíl od něj tedy, ale Antonín Kinský kouše i fakt, že Tottenham je po pěti kolech na úplném chvostu tabulky na dně a vlastně jediná spruha pro fanoušky Spurs musí být to, že Gunners prohráli taky.
0: To je pravda, že je reprezentační přestávka, teď si od Tottenhamu trochu odpočinou. Já jsem zvědavý, kdo bude v českém týmu jedničkou, doteď to byl Matěj Kovář, ale teď přijíždí dva golmani z Premier League, jednomu se spíš daří, Lukáši Horníčkovi, jednomu s týmem tolik ne, Antonínu Kinskému, byť předvádí spoustu zákroků, takže bude i zajímavé tohle sledovat.
1: Ano, pořád s mikrofonem do Anglie o Premier League, zase po reprezentační pauze. Moc děkuju Pavlu Tilšarovi.
0: Taky díky, naslyšenou.
2: Radiožurnál 10 hodin. Tereza Tomášková a zprávy.
3: Vláda představí opatření proti drahým palivům. Státy Evropské unie budou vyjednávat o dalším prodloužení proti ruských sankcí. Čas na dohodu mají do zítřka. Zraněné fotbalisty Zimu a Višinského nahradí v reprezentaci Kryšfaluči a Čubrt. Nehoda brzdí provoz v Brně na okruhu v Žabovřeské ulici. A čekáme velkou oblačnost, na severovýchodě přehánky a teploty do 17 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
3: Vláda dnes představí opatření proti vysokým cenám pohonných hmot. Paliva v posledních týdnech prudce zdražují kvůli eskalaci konfliktu na Blízkém východě a nedostatečným kapacitám rafinérií. Nafta se teď v průměru blíží k 50 korunám za litr. Podle mluvčího sdružení Česmat Bohemia Martina Felixe je důležité, aby česká opatření odpovídala těm v okolních zemích.
4: Víme, že už Německo se chystá na nějaké opatření, mluví se o tom v Polsku, v Maďarsku, takže pro nás jako pro dopravce se ukázalo jako dobré opatření to snížení spotřební daně, protože i těch 2,50, které na tom ušetřili naši dopravci, vytvořili stejné podmínky jako pro ty konkurenční, hlavně z východní Evropy.
3: Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO oznámil, že se opatření chystají, konkrétnější ale zatím být nechtěl. Velvyslanci států Evropské unie budou v Bruselu znovu jednat o prodloužení sankcí na ruské a běloruské občany. Minulý týden jednání ztroskotala. Na sankčním seznamu Evropské unie je asi 2600 lidí se zmrazeným majetkem a zákazem cestování.
5: Členské státy musí platnost sankcí na Rusy a Bělorusy prodlužovat každých 6 měsíců. Bez dohody by postihy přestaly v úterý platit. Minulý týden zástupci členských států ve vyjednávání neuspěli a tak sankce prodloužili alespoň provizorně o 1 týden. Podle dřívějších informací listu Politico bylo proti zejména Slovensko, které žádá vyškrtnutí 2 jmen ze sankčního seznamu. Každých 12 měsíců se musí prodlužovat také hospodářské sankce proti Rusku, které jsou zahrnuty v jednotlivých sankčních balíčcích. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
3: Začíná týden nízkoprahových klubů. Zařízení po celém Česku připravila 188 akcí a programů. Zájemcům chtějí ukázat, jak pomáhají dětem a mladým lidem v náročných životních situacích. Jedním ze zapojených zařízení je nízkoprahový klub Kompas v Jindřichově Hradci. A máme tam reportérku Evu Marvanovou.
6: Nízkoprahový klub Kompas v Jindřichově Hradci má nově vybavené prostory.

0: a jejich otevření nechal právě na začátek týdne nízkoprahových klubů. Děti tu můžou společně vařit v nové kuchyňce, zahrát si deskové hry nebo pracovat na počítačích. A přibyly také gauče, které slouží při skupinové psychoterapii. Psychologickou pomoc totiž podle ředitelky Karolíny Chloubové potřebuje stále více klientů. Do Kompasu můžou děti a mladí lidé přijít anonymně, bez objednání a zdarma. Z Jindřichova Hradce Eva Marvanová, Radiožurnál.
1: Sport. Trenér české fotbalové reprezentace Španěl Santi Denia udělal dvě změny v nominaci na sraz před Ligou národů. Zraněného obránce Davida Zimu a křídelníka Denise Višinského nahrazují Ondřej Kričfaluši z Royal Union Saint-Gilloise a Martin Schubert z Mladé Boleslavy. Slavia zvítězila v 9. kole fotbalové šance ligy nad Plzní, vyhrála 2-1 a v čele tabulky má 3bodový náskok. Olomouc podlehla Spartě 0-3. Trenér Sparty Brian Priske udělal oproti zápasu v Jerevanu dvě vynucené změny v sestavě a pochvaloval si, jak stabilní základní jedenáctka pomáhá s výkonem týmu v posledních dnech.
2: Snažíme se sestavu co nejvíce ustálit. Je to logické a je důležité, že se stabilizovala výkonnost i nových hráčů, kteří se zapojili později. Aby náš tým mohl připomínat dobře fungující stroj, potřebujeme konzistentní výkonnost. A podle mě se nám to daří i tím, že se nám ustálila sestava, která v posledních dvou týdnech udělala velký herní progres. A v této kvalitě hry musíme pokračovat i dál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D5 se před Prahou, taky v Brně v Žabovřeské ulici. Na D5 se rozjela téměř celá kolona za Berounem směrem do Prahy. Na kilometru 7,5 se u nehody projíždí už dvěma ze tří pruhů, tak objížďku nehledejte. Ucpaný je stále Pražský okruh ve směru z D1 na letiště. Tam u nájezdu z Barandova řeší policisté nehodu auta s kamionem. I ty už jsou mimo jízdní pruhy, ale stále musí regulovat vjezdy do tunelu. Kolona se táhne už s omezení u Jesenice. Na D1 ve směru z Prahy do Brna pozoru sjezdu na Benešov. Na silnici 3 v Mirošovicích uklízeli vysypaný náklad z kamionu. Tvoří se krátká kolona ve sjezdu z D1 na Benešov. A v Brně je stále ucpaná Žabovřeská, taky Bítežská ulice ve směru z dálnice D1 na Svitavy. Za tunelem Hlinky vyšetřují ranní vážnou nehodu osobního auta s nákladním. Kolona od kampusu zabere 25 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Bude většinou velká oblačnost, na severovýchodě přehánky, večer by mělo srážek i oblačnosti od západu ubývat. Teploty 12 až 17 stupňů, na jihu Moravy až 18 a foukat má čerstvý vítr. Tolik zprávy.
3: Desítka Pavla Horváta.
6: Je to opět tady desítka Pavla Horváta s Pavlem Horvátem. Dobrý den.
7: Dobrý den.
6: Lukáš Michalík taky.
8: Hezký den, nechci se dočkat dne, kdy bude desítka Pavla Horváta bez Pavla Horváta.
7: No, taky už se to blíží, kluci. Nechci napovídat, ale...
6: Počkej, tak to dozveď. Začíná repre pauza.
7: Myslím, že jeden den jako něco mám důležitýho.
6: Aha.
7: Teď nevím, jestli doktora nebo něco takového.
6: Jo, takhle.
8: Ale to se určitě vyřeší.
7: Ale to se vyřeší to nějakým vyřeší. Tou taštičkou, co nosíte sebou s těma sluchátkama.
6: Kodekem. Jo. No, já jsem chtěl říct, že desítka Pavla Horváta je opět tady, tak snad na ní nečekáte moc dlouho, anebo se vám nezdá, že je moc brzy po té předchozí, protože třeba když začíná teď opět sraz reprezentantů, tak někomu se může zdát, že třeba je dost brzy po mistrovství světa, na které jste ještě třeba nestačili zapomenout, protože vašemu oblíbenému týmu se nedařilo.
7: Já si myslím, že právě je dobře, že ten sraz je, že můžeme trošku navázat nebo navázat, začít nějakou novou etapu. To, že nám to nevyšlo, to všichni víme, rozebrali jsme to xkrát, já si myslím, že jsme plní očekávání toho, jak bude vypadat národní tým pod novým trenérem, pod novým vedením a myslím, že se do toho můžeme pustit. No.
3: Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
6: Budeme reprezentaci rozebírat i v dalších desítkách. Nebojte se, že bychom dnes věnovali extra pozornost začínajícímu reprezentačnímu srazu, který teď předuší nejvyšší soutěž až do 2. říjnového víkendu. Nicméně, aktuality zní, že z té nominace 26 hráčů už vypadly zranění David Zima a Denis Višinský. Nahrazují je Ondřej Kričfaluši a Martin Schubert, který teoreticky by mohl aspirovat i na jednoho z hráčů toho uplynulého 9. kola, protože proti Zbrojovce opět skóroval a opět potvrdil svou pozici objevu možná sezony.
7: No, měl štěstí v ten moment, kdy mu to, myslím Dante, si mu to pravou nohou, která není jeho silnou stránkou, prostě nalil a okamžitě bylo vidět to sebevědomí. No. Prostě hned měl tu myšlenku a vlastně, nechci říct jednoduše, ale tak jako ono to vypadá jednoduše, když to umíš, tak tou svojí levačkou přes ten kříž prostě to obalil na zadek a to se těžko chytá těm golmanům a potvrdil tu svoji formu. Já si myslím, že ta nominace je zasloužená a že si myslím, že, nebo trošku mě překvapilo, že nebyl hned v té první nominaci.
8: Na to jsem chtěl přesně navázat. Já bych se vůbec nezlobil, kdyby jak Martin Šubert, tak Ondřej Krejčfaluši byli už v té původní nominaci. Krejčfaluši byl v nominaci 21. Hraje pravidelně v Royalu Union San Gillo a hraje dobře. Viděli to i čeští fanoušci při zápase v Plzni v evropské lize, takže hraje levého stopera navíc. Češi mají dost stoperů, kteří mají nějaké zdravotní problémy. Teď tedy vypadl David Zima, uvidíme, co Tomáš Vlček, Ladislav Krejčí nehrál, řešili jsme to.
6: To jsme řešili mimo pořad, abychom připomenuli, jasně, nehrál o víkendu v Championship kvůli údajně problémům s lítkem, v nominaci zatím zůstává. A možná, jak jsi říkal, problémy i třeba s malým herním vytížením, takový Robin Hranáč v Offenheimu.
8: Ano, to je další věc, to je samozřejmě špatný signál. A obecně, já když si vezmu tu nominaci, čekal jsem, že se do toho řízne trochu více. Problematická pozice pravého obránce, Vladimír Coufal hraje v Offenheimu, ale ta pozice za ním, já bych se nebal dát šanci třeba Filipu Lisahovi, který hraje pravidelně ve Svoncí. Michal Sáček, nic proti němu, neměl jsem ho úplně na očích v Polsku, ale nemyslím si, že by to byl úplně jiný hráč než ve Spartě. Je mu 29 let. To samé Ondřej Linger, myslím si, že i na těch ofenzivních pozicích je z čeho vybírat. Co myslíš,
7: Pavle? Já třeba tady k tomu pravému obránci vím, že ty k tomu máš blízko, ale já znám Pepu Koželuha. Myslím si, že potenciálně udělal velký progres, samozřejmě je to furt mladý hráč, takže nějaký výkyvy tam jsou, ale za mě fyzicky, kondičně vůbec žádný problém, v obě nohy taky žádný problém, zajímavý hráč, prosazuje se víc a víc v Liberci a jako potenciál pro reprezentaci tam já vidím, no.
6: Jenom se dostanu třeba k dalšímu znováčku, Matěj Radostovi, o kterém mluvil manažer reprezentace Pavel Nedvěd, takže už o něm uvažovali před mistrovstvím světa. A i třeba, když jste zmiňovali tady Sáčka, tu lehce úsměvnou i jako kuriozitu, kdy si popletl asi Sáčka s Mackem, trenér Denia. Trošku tam mě dělá dojem, že přece jenom jako mu bylo hodně napovězeno, jak to teda je, kdo tady je, koho jsme měli hledáčku, koho povolat trenére. Ostatně i Denia mluvil o tom, že se ústně spojil třeba z 10 hráči jenom, jo? Jako, že by člověk čekal, že to začne obvolávat od konce července, to byla docela dlouhá doba. Působilo to trošku zvláštně.
7: Působilo to zvláštně, ta tiskovka obecně působila zvláštně, už to, že jsme se dozvěděli tu nominaci hodinu předtím, než vlastně byla oficiálně jako ta tiskovka, tak to taky není obvyklý, jestli se nepletu teda.
6: Tak normálně to bývalo, takže ti dali
8: ty vytiši. To je velké překvapení pro mě, protože i když byly dřívější ty tiskové konference, tak skutečně dokud se neodprezentoval ten list nominovaných na nějaké té velkoplošné tabuli nebo obrazovce, tak jste ani nedostali do ruky zkrátka tu vytištěnou nominaci. Takže to bylo opravdu až na poslední chvíli.
7: To zaskočilo i mě.
8: Já mám takovou zkušenost.
7: Já vlastně jsem byl požádaný o vstup, bylo domluvený, já nevím teď, kolik to mělo být, ale hodinu a půl předtím mi vlastně někdo z rádia volal, jestli bych mohl vstoupit, už že už venku. Ta nominace je venku. Takže to pro mě bylo taky překvapení. Samozřejmě to, že si trenér poplete nějaký jména, to bych úplně neřešil. Musím říct teda, že to si pletli český trenéři jména a fakt jich bylo spoustu, že jako u soupeřů si splet písmenka, samozřejmě nedej bože, když to byl pohár, když jsme začínali hrát poháry, teď nejenom Pavel Vrba, ale ono to není jednoduchý přejít z men Novák a Procházka na Mukelele a teď nevím, koho bych řekl dalšího. Takže to, já ještě bych chtěl říct jednu věc tam k tomu, jsi říkal, že Krejčfaluši hraje levýho stopera ve třech, ale já si vlastně neuvědomuji žádný španělský nároďák, který by hrál ve třech obráncích. Jo. Uvidíme, co trenér bude chtít hrát. Samozřejmě ono je to závisí na těch hráčích, který máš k dispozici, ale teď nevím, jako Barcelona hraje ve čtyřech, Real Madrid hraje ve čtyřech, neuvědomuji si, kdy někdy hráli jako v pěti vzadu nebo ve třech stoperech, takže jsem zvědavý na to, jak samozřejmě tohle to vyřeší.
8: Mohlo to hrát taky roli, ještě do toho Honzo skočím, obecně to téma tvorby nominace národního týmu Santim Deniou je hodně zajímavé, asi můžu prozradit, že budeme mluvit s generálním manažerem reprezentací Pavlem Nedvědem a určitě to je věc, na kterou se chceme zeptat, protože samozřejmě Santi Denia přišel v nějakém období po mistrovství světa k českému týmu a nedělám si iluze, že by měl nějak extra nasledovaného Michala Sáčka nebo Ondřeje Lingra, a takže s kým se třeba ta nominace hlavně konzultovala.
6: Můžeme propojit teď to téma ještě s těmi zápasy, kterým třeba nemůžeme dát takový prostor z toho uplynulého kola, když jsme zrovna u Mladé Boleslavy se Zbrojovkou, tak asi jedním z klíčových momentů neproměněná penalta. Daniel Vašulín dal dotyče, taky se o něm mluvilo, že teoreticky by mohl vzhledem k té formě aspirovat na post reprezentace. Martin Svědík po zápase mluvil o tom, že ho dost zklamali někteří ti očekávání lídři týmu, protože Zbrojovka by měla třeba šance, tak je neproměnila. Na druhé straně Jiří Klíma fantasticky, nevím, jestli jste to viděli, jak převzal tu přihrávku a skóroval.
7: Jo, tak on už tam v první půli ten gól, který nebyl uznaný kvůli malýmu offsideu, vlastně zase od Schuberta, skvělej balón levou nohou do té kapsy a vlastně s odrazem vozem ta Klíma to proměnil hlavou a tam si myslím, že to byla jedna krásná akce a tato druhá prostě udělal to skvěle. No, taky je vidět, když ty kluci prostě mají to sebevědomí, daří se jim a daří se tomu mužstvu. Prostě to je paráda, pak se na to koukat a vyjdou ti věci, které třeba před rokem nebo před rokem a půl, my jsme se tady o tom taky bavili, že jsme si mysleli, že Klíma prostě jako to je konec, jako tam prostě není kam se posunout a už má věk a to a on teďka začal hrát a dává góly a je velmi důležitý pro Boleslav, takže jako je to zajímavý, jak ty hráči prostě chytnou ten lauf, jak se říká, a jsou dobrý. No.
8: No je to pro mě zjevení, Mladá Boleslav. Zajímavé bylo, když jsme mluvili ráno s Dušanem Uhrynem mladším, který Boleslav dřív trénoval, tak já jsem si obecně myslel, že zkrátka, nebo vnímám to tak, že Boleslav oslabila před tou sezónou. Odešli Kabongo, Ševčík, Kostka, ale on si to nemyslí.
6: Macek ještě na začátku
8: sezóny. Macek samozřejmě. On řekl, že si to nemyslí, že ti hráči tam jsou kvalitní dlouhodobě a že teď si to zkrátka sedlo, tak dává mu to za pravdu.
7: Jo, ne, je velká výhoda, když to mužstvo, on to tam říkal Dušan taky ráno, že vlastně to mužstvo je dlouho pohromadě. To, že pak jako odejdou dva hráči, tři hráči, ale furt, já jsem tady říkal taky historku, protože my máme most, máme Boleslav Bčko ve skupině, takže já jsem na některé zápasy se jezdil koukat a na spoustu zápasů chodili ty mladí hráči hrát za to Bčko. Byť třeba poločas na umělku, prostě bez nějakých, řekl bych, keců a výhrad. Trenér je tam sledoval, chodil tam Aleš Majer na ně se koukat. Určitě tam je výborný propojení mezi Bčkem a Ačkem a je to na těch hráčích vidět, že prostě mají tu praxi. Teď abych nespletl, Zika je tam? Je
8: ano, možný? Zika.
7: Jo, za mě je velmi zajímavý hráč, který jsem si říkal, že už jako je v Ačku, ale on odehrál za to Bčko, teď fakt jako si troufnu tý 3-4 zápasy, který ti 100% pomůžou v tom, že prostě máš zátěž, jedeš si to svoje tempo, nevypadneš z toho, no a ty kluci se teďka začínají prosazovat. No.
6: Ano, tak samozřejmě u Zbrojovky jenom mě zaujalo to, že se i trenéři shodli na tom, že poslední 20-minutovka patřila hostům, ale že zasluženě vyhrála Boleslav. Na druhé straně, když prostě jsem viděl ty šance třeba Lakyho Ezeha, tak prostě jeden gol dáš, pak to zdramatizuje. Jako mohli klidně vyhrát ty Boleslavy.
7: Když si vezmeš tu penaltu, že jo, to prostě je to rozhodující moment. Samozřejmě nedali lepší hráči, jo, ale v tu chvíli, kdy se Danu Vašulínovi prostě takhle daří, tak si řekneš, no to je jasný, to je prostě jasný gól. Vlastně měl smůlu, tam si myslím, že kdyby to bylo 3 cm líp do prostě, tak je to otyče do brány, ale jde to otyče do házeného autu, to prostě jako takhle někdy je a tenhle moment to 100% jako ovlivní plus ty další šance, ale Zbrojovka, nic se nemění na tom, že Zbrojovka prostě do začátku té ligy vstoupila výborně. Myslím si, že byli optimisti, ale že by jako si mysleli, že budou mít tolik bodů, to si úplně nemyslím.
6: Už jsou tedy v tom nabitém čele tabulky v té elitní šestce vlastně teď na šesté pozici, protože klesly za Teplice, které vyhrály v Hradci Králové 2-0. K klíčovým momentem pro domácí neúspěch odstoupení Vladimíra Daridy. Po 20 minutách píchlo ho ve svalu a Matěj Valenta podle i dalších ohlasů ze zápasu, nejen podle toho, co jsme viděli, ho nahradit nedokázal, což je samozřejmě věc nesmírně složitá.
7: No, tak je to těžké. Hlavně je těžký to, že to mužstvo je na toho hráče, teď samozřejmě Voláďovi Daridovi, že to mužstvo na něj je zvyklý. To prostě ty víš, že ten hráč tam je, kde bude, kde se pohybuje, v jakých prostorech, ty hráči kolem něj to taky vnímají, protože Hradec, byť má široký kádr, tak taky to úplně není, že by jako tam byly 5 změn a 4 změny a 6 změn, to tam určitě úplně nefunguje. A ten Láďa prostě je tak důležitý, že ono třeba by trvalo 2 zápasy a ten Matěj Valenta by hrál dobře, ale prostě takhle jenom ho nahradit najednou, není to úplně jednoduchý. No.
8: Určitě hodně pomáhá hráči s rozehrávkou neustále v nabídce, dostává balony v těžkých pozicích a ještě si rozumí navíc velmi dobře s Dancákem ve středu hřiště, takže jakmile to bylo rozbité, bylo to extrémně znát, možná víc, než jsem čekal na výkonu hráče.
6: Tak ještě než odstoupil, tam připravil vlastně dobrou pozici Van Burenovi, ale tomu trvalo zpracování ve vápně. Největší šancí vlastně Hradce za stavu 0-0 byla Čihákova hlavička po rohu, kdy famózně zastavil ten balon dnešní oslavenec mají jmeniny Matouš Trmal, tak všechno nejlepší přejeme. No a pak ten gol, komu byste ho dali? Půlkrabovi anebo vlastňák Čiháka po centru Ryzniče?
7: Krásný centr, jako krásná akce a myslím si, že Teplice na tohle hodně spolíhají. Z jedné strany von, z druhé strany Radosta, prostě jsou to fofrníci, který se do těchto situací dostávají často a Teplice z toho těžej. Samozřejmě, kdyby tam Matěj Půlkrab nešel, no tak ten gol samozřejmě nepadne, ale jak to říkal Lukáš zase předtím ráno, otřel se o nohu, ono to někdy stačí, samozřejmě v té rychlosti a v té razanci toho centru stačí minimální téč a Filip Čihák samozřejmě chtěl zabránit, ale doklep to asi se dostaneme do Olomouce k tomu krásnému vlastňáku, prostě takovýhle góly padají. No.
8: Jestli se nepletu, byla to ta situace, ve které rozhodl 1 centimetr?
6: Jaké?
8: To nebyl offside, Matěj Půlkrab.
7: Jo, to se zkoumalo, ne?
8: Zkoumalo se to a byl tam 1 centimetr, to jsem ještě nikdy neviděl, to je opravdu neuvěřitelné, takže rozhodují...
7: To je v podstatě velký mrknutí.
8: No, rozhodují neuvěřitelné maličkosti. Matěj Půlkrab v pozápasovém rozhovoru říkal, že si ten gol počítá, že je to útočník,
7: to je jasný,
8: a že to šlo na branku.
7: To je jasný, já jsem viděl některý oslavy Ronalda, když to letělo kolem vlasů a to, ten si počítal. Já ještě bych se jako chtěl vyjádřit k tomu druhému gólu.
6: Jo.
7: Protože to je nádhera, no to jako vedeš to na tom křídle, tam Adam Zadražil samozřejmě čekal centr a Jakubko to trefil prostě nádherně, tam je vidět ten zmar toho Adama, teď to se vůbec neposmívám samozřejmě, ale ty máš takovou radost jako útočník, když takhle toho golmana nachytáš, prostě, že mu vlastně celou dobu signalizuješ, že koukáš.
8: Myslíš, že to chtěl, Jakubko?
7: Já doufám, že to, no počkej, tak jestli to nechtěl, tak se ukop o 15 metrů. Jako
6: mu tam ale nabíhal totiž spoluhráč.
7: No, já vím, ale zase Adam stál jako hodně, jo, a takhle ty golmani
6: ty
7: úplně.
6: Ty jsi ale říkal, jako útočník to chceš, ale on to je obránce.
7: No
6: tak, to,
7: jako, tak pro mě jako útočící hráč, jako, jo, já tohleto hodněkrát, určitě všichni znají takový ty centry, co se hrajou po tréninkách a vlastně platí gol i z toho centru a když vidíš, že ten golman už jde ven, tak kolikrát se pokusíš ho překonat a většinou, když to trefíš, tak to mají ty golmani těžký, takže samozřejmě s touhle ranou bych řekl, těžko ty golmani něco udělají, když jí trefíš a takhle jako to využil Jakubko fantasticky a dobře, já doufám, že to chtěl teda.
8: A když, tak ať to nepřiznává, že to
7: no jasně, to nemůžeš přiznat. To je stejný jako Matěj Půlkrab, já si ho počítám, to je jasný.
6: Je pravda, že Uhrinča těsně předtím taky centroval a tomu to uletělo na břevno a tam teda ho podezírám, že to opravdu nechtěl, ale to je jedno. Hradec prohrál doma poprvé od začátku března po 9 zápasech v lize a naopak trenér Zdenko Frtěla vyhrál v Hradci s Teplicemi poprvé vlastně v angažmá, on je dovedl před 5 lety.
7: Poprvé, co odešel z Hradce.
6: No, co je dovedl do první ligy, takže pro ně určitě emotivní vítězství a hlavně, jak jsme říkali, Teplice aktuálně na 5. pozici, byť ta tabulka ještě není úplně...
7: A stínadla se bouří.
6: Stínadla se můžou bouřit brzy třeba, takže ta tabulka vypadá, vepředu je tým, který jsme ještě neřešili, to je Slavia, pak je tam druhý Liberec s 20 body, 3 body před Boleslaví, tam má zápas k dobru s Bohemkou, Sigma, tu jsme taky ještě neřešili, 16 bodů, stejně jako Teplice a Zbrojov Španělovka. Takže myslím, že můžeme zmínit ještě ten zápas, který ale opravdu jenom krátce tady může Lukáš zhodnotit taky s Pavlem. Artis Slovan 0-0, 1856 diváků, takže návštěva nebyla. A šance musím říct podobně početné jako ve Zlíně tehdy, kdy stačil Liberci jeden gól. Tady vlastně ten jeden gól padl, ale z offsideu.
7: Já teda se fotbal 0-0, řekl to teďka. Já jsem se tohodle bál, že přesně tady ty návštěvy tam budou na ty jako, nechci říct průměrný tým, ale na ty jako ne Sparta, Slávie, Plzeň, že na tyhle týmy tam prostě tyhle návštěvy budou chodit a
6: ještě to jsou možná nadsazené trošku návštěvy.
7: No, je mi to líto prostě, i těch hráčů je mi líto, protože ty hraješ první ligu a tohle je v podstatě, řekl bych, skoro covidová návštěva. No.
8: To určitě. Bylo to vlastně až takové zvláštní, když člověk slyšel pod kulisou nebo pod hlasem komentátora neustále vlastně možná jednoho fanouška Artisu, který to roztleskával nebo hrál na buben, občas to bylo trošku vulgární, ale u toho zápasu se skutečně nemusíme dlouho zdržovat. Liberec možná nejhorší výkon v sezóně, sice dali gól v úvodu zápasu, byl tam těsný offside Patrika Dulaje, takže Maškův gól neplatil, ale bylo to strašně málo z libereckého pohledu a zasloužená remíza. Artis určitě si bod zasloužil.
6: A naopak měl taky šance, musí říct, prostě hráči jako Allegri a Dedidan, ale třeba ti prostě čeští, jo, ale myslím i třeba Jeřábka, který hrál s nějakou tou maskou, nebo Boháč, co přišel z Plzně, jak prostě jsou hráči, kteří můžou ten Artis v lize jako nějakým způsobem,
7: určitě.
6: No stabilizovat, jsem chtěl říct, víš. Jako.
8: Albert Labík hrál dobře ve středu hřiště, no. Takže ten kádr není vůbec špatný.
7: No jasně, jména tam jsou prostě velmi zajímavý, je to tak jako uplácaný na poslední chvíli, jo, otázkou je prostě pro mě, samozřejmě ten fotbal se hraje pro lidi, je to divadlo a otázka je, jestli si tam ty fanoušci Artisu najdou prostě své oblíbence. No.
8: A zase teda ještě dodám závěrem, úplně nejvíce mi líbil Neil Glosso a ten vypadal opravdu velmi dobře na pravém kraji obrany. A když Jindřich Trpišovský mluvil po tom zápase s Plzní, ke kterému se dostaneme, že bych chtěl posílit ještě na pravém kraji obrany, že o tom budou uvažovat, tak já si myslím, že Glosso může být variantou do budoucna.
6: Mimochodem tam ve
8: je
6: druhém
8: to jejich hráč, abych ještě přidal, že hostuje v Artisu ze Slávie.
6: Ne, jenom, že on tam upálil Maškovi tuto potenciálně, nepočítá se to pak mezi střely šance, ale strašně důležité zákroky a zajímavostí mi přijde, že Liberec vlastně až pátý výjezd nezvládl vítězně, že dosud měl 4 vítězné výjezdy, teď na popáté
7: no,
6: tedy remizoval.
7: Je to, Honzo, jak se říká, bod zvenku.
6: Je to bod zvenku, no.
7: Musovej do tabulky.
6: A čím víc jich přivezeš, tím se šťastnější. Ve fotbale to platí, ano.
3: Desítka Pavla Horváta.
6: Tak posloucháte Radiožurnál Sport, desítku Pavla Horváta. A když to bereme zatím mimo ty týmy, o kterých se nejvíc mluví, tak samozřejmě můžeme pogratulovat Pardubicím ke druhému vítězství za sebou a ke druhému vítězství v sezóně a taky teda k perfektnímu debutu Davidu Krčíkovi.
7: No, ty seš optimista samozřejmě.
6: Myslím to tak, že po necelých dvou minutách prostě dal gol.
7: To jo, já k tomu hned musím přidat to, jako myslím si, že tam Romana Květa hlídal on před tím vyrovnávacím gólem, ale samozřejmě tahle akce na ten gól, to byla paráda, já si myslím, že si lepší vstup do toho angažmá nemohl vysnít a Bohemka mu dala spoustu času, z levý strany si to naváděl, tuším možná 4-5 doteků až skoro na 18 metrů a trefil přesně na první tyč pravou nohou. Ta rána byla prudká, těžko chytatelná a pro Krčíka velmi dobrý vstup, no. I samozřejmě pro Pardubice.
8: No, řešili jsme to, já si myslím, že David Krčík Pardubicím hodně pomůže. Bylo to pro nás překvapení, že skončil v Plzni, kde s ním Radoslav Kováč nepočítal. Je to nadstandardní ligový stoper, vlastně slovenský reprezentant a vzhledem k tomu, jaké problémy Pardubice v úvodu sezony měli v defenzivě, tak příchod Krčíka, ale taky Halinského, který je ještě lepší do té defenzivy, Krčík je spíš lepší směrem dopředu, paradoxně, když to je obránce, tak tyto příchody určitě Pardubicím hodně pomůžou.
6: Pomohly pomohla vytažení stoperu dopředu, protože i Halinský tam přispěl vlastně k tomu, že pak Drchal mohl dorážet do brány, ve které nebyl brankář Frival, který tam svedl ten souboj s Halinským. Já jsem tady minulý týden nebyl, ale vlastně pardubický výkon na Baníku byl neuvěřitelný v té první půli. Teď nebylo tolik šancí z mého pohledu od východu do Čechu, ale ten možná výsledek kontrolovali víc než v tom předchozím duelu. Tehdy tam byl vlastně ten příběh, to jste taky možná nezmiňovali, útočníka Smekala, kterému se víkendu narodilo dítě a vlastně trenér Trousil ho tam dal a pak ho zase střídal, to byla jako neuvěřitelná věc, tak teď jsem koukal, že ho tam teda nového čerstvého otce raději vůbec nedával, ale když si člověk opravdu pouštěl ten zápas na Baníku ještě, tak to byla vlastně jako ta jako minus jedna jako role, ale to je jedno, to jsem chtěl zmínit, protože minulý týden jsem chyběl. Gratulujeme Pardubicím, opravdu teď pro ně klidnější reprepouza.
7: Řek jedno téma, Venca Drchal dal ten gól a kdyby to byl kdokoliv jiný, teď plácnu ze Sparty, ze Slávie, z Plzně, tak teď budeme rozebírat, jestli se radoval nebo neradoval. Já si myslím, že se radoval, celkem upřímně, já s tím nemám vůbec žádný problém, dal gól Bohemce, kde strávil dost sezon. A jako já jsem s tím v pohodě, jako dal gol, měl radost a to jenom bych chtěl, aby jsme byli objektivní pro všechny hráče.
8: Jasně, já jsem s tím taky v pohodě, ale upřímně mě to překvapilo. Mě
7: taky to překvapilo. Já jsem čekal, že on tak jako dělal těma rukama a já jsem si říkal, že bude dělat, jako se omlouval, ale radoval se v pohodě.
8: Bylo vidět, že měl radost.
7: Jo, jo.
6: Tak vyrovnal se minulé sezóní maximum, dal druhý gol.
8: No?
6: Za 9 kol, takže samozřejmě
7: takže ještě...
6: Může to překonat, samozřejmě, ano. Tak máme tady prvního z volajících do desítky Pavla Horváta. Dobrý den, kdo je tam?
9: Dobrý den, tady posluchač Filip. Já bych se chtěl jenom malinko vrátit k pohárovému zápasu Plzně a chtěl bych takhle aspoň na dálku podpořit Karla Spáčila, který několikátý zápas vypadá naprosto šíleně. Ale já to, nebo všichni to vidíme, že to v něm je. A chtěl bych mu jako vyjádřit takovou podporu, aby se vrátil do nějaký formy, který byl, protože teď je ráno prostě strašný.
6: Děkujeme, že podporujete takhle na dálku svého oblíbeného hráče, ale jak se říká prostě, někdy to prostě nejde a třeba bude zase svítit sluníčko na Karla Spáčila.
9: Přesně tak, chtěl bych mu to mohl.
6: Výborně, děkujeme za zavolání.
7: Já si, to je, jako to je fajn, tohle to je jasný, prostě... Já jsem teda byl nadšenej, když přišel do Plzně, nebo z Hradce, když už v Hradci byl výborný, pak přišel do Plzně, pokračoval v tom. Samozřejmě může být, že v Plzni ten tlak je větší, určitě měl nějaký zdravotní problémy, to je bez pochyby, jo, a někomu to trvá prostě díl, než se do té formy dostane. Samozřejmě, když jdeš nepřipravený do toho zápasu, tak pak se můžou stát tyhle ty výkony, že se ti prostě něco nepovede a já bych neřekl, že byl úplně strašidelný, protože prostě zapad do toho, jak to Plzni v úvozovkách nešlo nebo nejde a bohužel na něm to bylo jako skoro nejvíc vidět. No.
8: Přitom ten přechod z Hradce do Plzně i ten úvod angažmá v Plzni měl podle mě dobrý, to byla skoro až reprezentační forma, ale tak může se projevit i to, že zkrátka předtím angažmá v Hradci, on snad hrál krajský přebor, jestli se nepletu, ten skok byl veliký.
7: Ale on měl zdravotní problémy, jako on měl nějaký dvě zraně, já teď nevím konkrétně, ale vím, že vlastně jsem ho párkrát vídal u staďáku vlastně v tu dobu, kdy tam nikdo není, že chodil na tu fyzioterapii, prostě ten to tě může taky rozhodit, když na to nejsi zvyklý, nejsi na to připravený, jo, samozřejmě je tam spousta kondičáků nebo trenérů, který by se měli postarat o to, aby ten hráč byl v top formě co nejdřív, ale ne u každého to úplně takhle funguje. No.
8: Potenciál určitě má, ale samozřejmě otázkou je, co z jeho pozicí případně pak udělá to, když se uzdraví Václav Jemelka, takže se ukáže. No. Ta konkurence pořád, i když odešel David Krčík v obraně Plzně, je si myslím veliká.
7: No tak tady to jsou dva leváci, který zrovna, bavíme se o tom nároďáku, že Láďa Krejčí je levák, samozřejmě vždycky je lepší, když tam ten levák je na té levý straně, protože prostě přes tu nohu je to malinko jiný, neřekl bych, že si s tím ty hráči neumějí poradit, ale je to trošku jiný a jak Jem, tak jak Vence Jemelka, tak Karel Spáčil, prostě jsou ty leváci, který ty levý stopery hrajou.
6: Tomu se říká Václavu Jemelkovi Jem podle Jemu nebo podle hudebního Jemu?
7: Já jsem taky myslel, že je to nějaký Jem, ale ono je to vlastně jako normální, když tobě se říká Pěry, tak jeme je jako Jeme, no. Jako jeme.
8: Zní to lépe.
6: Dobře.
7: Je lepší Jem než Jem.
6: Dostali jsme se tedy...
7: Tam se blížíme trošku do Asie.
6: Dostali jsme se tedy trošku jinam, to nevadí, ale tak můžeme to stáhnout k naší soutěži, protože opět dneska budeme soutěžit o dva lístky na desítku Pavla Horváta do plzeňské šeříkovky, jak jsme byli u plzeňského tématu, proč ne? Byť od plzeňského se ještě odkloníme pak. Odkud přišel do Plzně? Václav Jemelka, teď myslím ten jeho vlastně jako mateřský klub nebo prostě původní české angažmá. Tak volejte 221-552-222, můžete získat dva lístky na 5. října, kdy budeme v plzeňské Šeříkovce s Pavlem Horvátem Pavlem Královcem a taky Antonínem Panenkou. 221 552 222, to je číslo k nám do soutěže. Jaký je předchozí klub Václava Jemelky, odkud vlastně původně zamířil do Viktorky Plzeň. Nemyslím to zahraniční angažmá, ale myslím ten jeden český klub. Tak vítáme prvního z posluchačů, který volá. Dobrý den, je to do soutěže?
10: Není to do soutěže, je to ještě k utkání včerejší Slavie.
6: Omlouvám se, zavolejte prosím později, zkusíme dalšího do soutěže, teď opravdu soutěžíme, není čas ztrácet čas. Dobrý den, kdo je tam?
11: Dobrý den, tady Filip.
6: Filipe, tak povídejte.
11: Já myslím, že to byla stik málo, mám.
6: Gratulujeme. Slyšíte naší novou, z Brusu novou znělku, moc vám gratulujeme, Filipe. Těšíme se za 14 dnů na viděnou, naslyšenou v Šeříkovce.
12: Slyšíte ten potlesk? Ten patří nejen vítězům, ale hlavně lidem, kteří hrají podle pravidel fair play, jak na sportovišti, tak i v životě. Jestli máte kolem sebe takové správňáky, neváhejte je navrhnout na cenu fair play. Stačí poslat e-mail na fairplay@olympic.cz. Za český klub fair play Českého olympijského výboru děkuje a zdraví šermíř Jiří Beran. Mediálním partnerem projektu je Radiožurnál.
13: Projekt Fair Play, o kterém slyšíte z vysílání Radiožurnálu, by nebylo možné realizovat bez partnerů, kterými jsou Olvin a Fosfa.
3: Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
6: Těšíme se do Šeříkovky na další posluchače, kteří si třeba zakoupí lístky, více informací na webu radiozurnalsport.cz. Gratulujeme k prvnímu získanému bodu v sezóně fotbalistům Zlína, kteří remizovali v Jablonci 1-1. Vypadá to, že kolem kopce Širuch, pokud se tomu tak říká na Slovácku, to teď úplně nekvete bodově, protože i další, tedy ten tým z této oblasti Moravy, čeká na ligové vítězství, byť Slovácko už má 4 remízy a čtvrtou z těch remíz urvalo teď proti Baníku ve velmi zajímavém utkání, které skončilo 2-2.
7: No, těžký zápas pro oba ty týmy, samozřejmě já bych jenom ještě připomněl teda ten podtext toho Ludi Mikloška, samozřejmě kdy Baník určitě chtěl i z tohohle důvodu to urvat. Vedli, 2-1 prohrávali, nakonec vybojovali, bych řekl, bod. Samozřejmě já bych ten zápas považoval za remízovej a musíme zmínit Lukáše Vodlického, prostě, který nastoupil prvně v České lize od začátku, jak jste tady zmiňovali vy. Je to až neskutečný, samozřejmě kam ty jeho zdravotní peripety jeho dovedly, ale ten výkon byl zase skvělý a bylo vidět i po tom prvním góle, co Slovácko dalo, byť ho nedal on, tak vlastně většina hráčů se běžela radovat s ním, takže tam je vidět asi, jakou pozici má v té šatně, v tom mužstvu a samozřejmě pozápasová tiskovka znovu ukázala, že to v jeho hlavě má smysl všechno a hezky se to poslouchá, hezky se na něj dívá na hřišti.
6: Tak si poslechneme, co říká Lukáš Vodlický.
14: Sociální sítě mají mnohem větší vliv na lidi, než mají lidi, kteří jsou na stadion. Jsou lidi, kteří nepřijdou na stadion a jenom píšou a hodnotí finální výsledek, který vidí na fotce. A tohle je zase česká tady neustálá jako hodnotící, že po dvou kolech tebe budeme někoho někde vyhazovat a řešit. A to, že tomu lidi na sociálních sítích nerozumí, protože neví, co je to výstavba, není náš problém. A my to vevnitř neřešíme. My jsme vděční za to, že za nama jde Tribuna B3, která je pro nás hlavní, že nám fandí lidi, kteří jsou na stadioně. Doufáme, že tady s náma bude celou tu cestu trenér Jelínek, protože mu všichni věříme. Hrajeme dobře, bodujeme málo, ale ta sezóna má, já nevím kolik, 30 zápasů.
6: Takhle mluvil Lukáš Vodlický na konto, ale abychom to jenom upřesnili, opravdu lidi, kteří spíš jsou za klávesnicami, kritizují, myslel i kritiky, kteří se ozývají na stadionu, ale ty v dobrém vlastně zmiňoval, že prostě není proti kritice lidí, kteří opravdu je podporují na stadionu, i třeba touhle kritikou, ale prostě dneska anonymní účty, když takhle píšou Kameník ven a Vodlický je dřevák a takhle nic nedokázal. To asi víme, já myslím, že to nazval, spíš jo, to souvisí s tím, že prostě Slovácko něco asi buduje v jeho očích a jo, neboduje
7: to. Ty kluci tomu věří, no, tak oni se o tom asi všatně taky baví, že jo. My nevíme, jaká je atmosféra. Takhle, myslím si, že Lukáš tímhletím, tak jako řekl bych, uklidnil tu veřejnost kolem týmu na Slovácku. Nicméně, samozřejmě, pokud budeš mít 4 body po 15 kolech, tak to jako úplně na žádný velký klid není. Samozřejmě já to úplně chápu z toho pohledu toho hráče. tobě můžou vyhovovat tréninky, vyhovuje ti prostě pozice na hřišti, jakou ti trenér dává, s trenérem se dá mluvit, ale prostě vidíme to i ve ostatních klubech, je to prostě tak rychlý, že pokud ty výsledky nepřijdou, tak ty sestupové starosti nebo barážové starosti tam prostě okamžitě budou a jsou hodně reální teďka z pohledu Slovácka a ty výsledky by měly přijít co nejdřív. No.
8: Já jsem chtěl říct něco podobného, jako ty, chápu Lukáše Vodlického, byl toho asi plný, tak to zkrátka řekl, ale 9 kol a žádné vítězství a nevím, jaký to má mít efekt, ta jeho řeč, protože si myslím, že jestli si někdo myslí, že potom to jeho prohlášení si po další prohře případně nějaký fanoušek Slovácka tedy před klávesnicí řekne,
7: tak dneska psát nebudu.
8: Dneska ne, dneska kluky radši podpořím, tak to si myslím, že je lichá představa.
6: Ale prostě je to zase správné na to upozorňovat, prostě že ti lidi nevidí jako třeba širší kontext těch výkonů a těch výsledků.
8: Na konci dne ale rozhodují výsledky,
7: jo.
8: Tak to je všude a vždycky to tak bude.
7: Ne, já zase Lukáš má jasně pravdu, to je, ale to vlastně možná teď jako to řeknu takhle, že vlastně možná teďka dal najevo těmhletěm, jak se říká, hejterům nebo hejterům,
8: ne,
7: jo, který vlastně se v tomhletom vyžívají v jakýkoliv branži, to je prostě úplně jedno, jestli hraješ fotbal, hokej, ping-pong, děláš politiku nebo sběrný suroviny, prostě všude tě někdo bude jako napadat nebo za něco hanit, takže tady si myslím, že Lukáš to zmínil, já si myslím, že všichni ty hráči i trenéři to vnímají, že někdo na tebe nadává nebo je na tebe kritický, to k tomu prostě patří a Lukáš asi líp ještě bude vědět, jak to je v Itálii třeba, kde prostě ten fotbal je náboženství, takže toho to asi nepřekvapí, ale takhle to prostě je a fakt rozhodou výsledky. No.
6: Vyzdvihl bys dvě jména, Marek Havlík, 4. zápas v první lize a tady se bavíme opravdu o tom, že on hraje jako spoustu těch minut, že to nejsou takové
8: ty
6: starty.
8: Já to říkám v podstatě neustále, protože relativně nedávno se vyzdvihovala bilance Martina Cedidly, kterému je 24, má přes 200 startů v lize. A Marku Havlíkovi je 31, ale bylo mu 31 v létě a má 400 startů v lize. Já si myslím, že on reálně může pomýšlet na to, že tu 500 dá, to není zase tak daleko, když mu vydrží zdraví a pro mě je to neuvěřitelné. On v podstatě není zraněný, ve Slovácku je samozřejmě modla, dnes už legenda a hraje pořád.
7: Jo, souhlasím.
6: Ano, a druhé jméno z Baníku Víč Krkoň, který sice gól nedal, ale přišel mi, že zase ukázal, že tu šanci po zranění Jenga vzal za pačesy.
7: No, už jí vzal za pačesy předtím, v tom poháru, tam to bylo neskutečný samozřejmě.
6: Ale proti Pardubicím měl taky krásný gol vlastně.
7: Jo, a já chci říct, že ono to je jako hezký, že dáš někde v poháru proti slabšímu ústu góly, ale dej je. Jo, vždycky tyhle ty kanoníři to říkali, tak je dej taky, jako z metru nebo ze 2 metrů, tak je dej. A myslím si, že on ukazuje, že prostě ten Baník ty talenty produkuje a taky je to zajímavý jméno.
8: Myslím, že dobrá reakce Romana Skuhravého, že posadil Václava Jurečku, kterému to zkrátka úplně nelepí v úvodu sezony a taky jsme o tom s Pavlem několikrát mluvili. Myslím si, že dobře, že hrál Mušák od začátku, protože prostě ten potenciál má, šikovný s balónem v té předfinální fázi, ještě se do toho musí dostat, ale podle mě je to hráč do základu Baníku aktuálně.
7: Jo, byť střídal vlastně před tím vyrovnávacím gólem, tak si myslím, že jako souhlas, jasný.
6: Ano. V desíce Pavla Horváta míříme teď ke dvěma asi nejsledovanějším zápasům.
3: Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
6: Pavel Horvát byl v Edenu, kde Slavia vyhrála nad Plzní 2-1 v nesmírně dramatickém závěru. Jenom otázka, která se týká obecně toho duelu z tvého pohledu, jak se Plzně povedlo konzolidovat tu obranu, že vlastně až do závěru sahala v Edenu minimálně po bodu?
7: No tak Lukáš se mě ptal na tu defenzivní trojici, musím říct, že Pališťák, který fakt je mladý hráč, není úplně vysoký, ale svoje si odehraje, musím říct, že jsem čekal, co v něm bude, samozřejmě jsem ho vůbec neznal, ale je zápas od zápasu lepší a Lukáš se mě ptal na tu trojici defenzivní a já jsem vlastně mu odpověděl, že to, co řeknu teďka, že vlastně hodně té defenzivě prostě pomohlo celý to mužstvo, protože fakt jako dobře bránili, bylo to velmi dobře zvolený, ta taktika. Myslím si, že v první půli Memič tam utek vlastně trošku z úhlu, Štěpán Chaloupek ho nechal jít na tu levou nohu a Markovič to fantasticky vytáhnul, to byla gólová střela. No a to samé se vlastně stalo potom, když Patrik Hrošovský tam se dostal k tomu balónu u té zase chyby Chaloupka, který trošku přehrál tu situaci jeden na jednoho a tam už Memiče nikdo nechytil a tu svoji šanci proměnil. Takže to Plzni vyšlo dokonale. Bohužel nepřidala druhý gol po tom vyrovnání. Bohužel pro Plzeň, protože tam já jsem teda si myslel, že to byl větší offside. Nakonec se tam mluvilo o 40 cm, ale byl to offside, byla pro Plzeň škoda, že to nebylo o ten půl metr jinak, ale ten závěr prostě bohužel rozhodl o tom, že Plzeň nemá ani bod.
8: Některé ty situace šly zkrátka pro Slávy, to je potřeba říct, nebyl to úplně dominantní výkon, třeba když Adu vlastně mohl přehazovat Markoviče, ten byl mimo branku, dal ruce nad hlavu a dostal balonem přímo do obličeje, takže štěstí, jinak červená karta, nebo kdyby to Adu lépe vyřešil, ale zajímavý zápas určitě.
6: Máme tady dalšího z posluchačů, který se dovolal do desítky. Dobrý den,
10: Vašek z Davidsa na Letné. Prosím vás pěkně, bylo v pořadu vašem řečeno, že trenér Realu Madrid Mourinho po prohraném zápase s Atletikem Madrid říkal, že rozhodčí připískávají Barceloně a Atletiku Madrid. Prosím vás pěkně, co by říkal asi u nás, protože rozhodčí nepřipískávají Slávy, ale pískají vyloženě pro Slávy. A Slávy na to doplácí potom v evropských pohárech, kde skončí 34. ze 36 manšaftů.
6: Rozumíme, že se vám asi nelíbily některé verdiky včerejšího večera. Osobně bych se zaměřil tedy, děkujeme za zavolání, především zdravíme, zaměřil bych se tedy na to, že penalta odpískaná pro Slávy po faulu Roskyho jako není nějakým způsobem asi napadnutelná, ne?
7: No, já si myslím, že to byla jasná penalta, no. že tam Dosky prostě neodhad to, jak si Ajal si bude rychlej a prostě tam to byl faul. Tam si myslím, že proti tomu asi nikdo nemůže říct nic. Samozřejmě já budu souhlasit s Radkem Kováčem, že od teďka budu fakt sledovat ty dobíhající hráče při všech penaltách a to je jedno, jestli to bude jako u nás v lize nebo i v těch cizích ligách, protože málo kdy se stane, že opravdu nikdo do toho vápna nevleze. Je pravda, že ten balonce kdo s kým mu odrazil a prostě podle pravidel jako tohle bohužel pro Plzeň je opakovaná penalta, kterou Tomáš Chorý proměnil.
8: To bylo naprosto klíčové a myslím si, že to se moc často dít nebude, že zkrátka ten hráč vběhne dřív a dotkne se.
7: A ještě se to k němu odrazilo. No. Já teda musím říct, že z té tribuny jsem vlastně koukal na to a jsem si myslel, že samozřejmě Vígele nezůstal na čáře, ale pak bylo jasný, že tam zůstal. No a Merchas Dosky, jako bohužel prostě takhle ty pravidla jsou.
6: To jsou ty situace, kdy se pak na to člověk zaměřuje. Tak vzpomenete, když Slavia hrála před kolo tehdy s Pryského Mitulenem v Lize mistrů a tehdy taky Kolář chytil penaltu a opakovala se a do té doby nevím, jako kdo z nás koukal na to, jestli golman se předčasně hne a říkal si, ježišmarja, to jsou hnidopiši. No jo, tak teď buďme hnidopiši a koukejme na ty hráče, jestli se zapojí. Ono tam samozřejmě to souvisí s tím, jestli se zapojí pak do hry, jasně, když běhnou
8: jasně,
6: brzo.
8: Protože i ta opakovaná penalta Ajaosi byl dřív ve vápně, ale tím, že padl gol, vůbec se nezapojil, tak se to zkrátka neřešilo. Zase, kdyby Dosky nehrál, a odkopl to Hrošovský třeba, tak ta penalta se neopakuje.
6: Máme tady dalšího z posluchačů, dobrý den.
15: Dobrý den, Ivan Novápaka. Já mám takový dotaz, nebo spíš prosbu. Tuhle jsem poslouchal utkání Baník Ostrava Pardubice. Ovšem tam byl takový randál, že toho komentátora nebylo vůbec slyšet. Já vím, že ta kulisa je důležitá, je to v pořádku, ale tam by spíš mělo trošku, já nevím, dohlídnout na tu modulaci, kdy teda ta kulisa teda je tak silná, že prostě není možný toho komentátora vůbec vyluštit.
6: Moc vám rozumíme, samozřejmě taky občas mám problém slyšet třeba v autě něco z rádia, ale je to na technické záležitosti, pochopitelně vyřešíme to snad k vaší spokojenosti. Děkujeme za zavolání, mějte se hezky. Tak, pánové, chci se zeptat samozřejmě na osobnost, která se zmiňuje často, teď je ovšem psychická odolnost Tomáše Chorého zase v jiném úhlu pohledu. Pavel Horvát, který tady sedí, tak nejvíc proměněných penalt v historii samostatné ligy po Pepi Bicanovi, druhý historicky. Tak co, ty ses do téhle situace dostal někdy?
7: Já si myslím, že ne, že jsem to nekopal jako nikdy takhle dvakrát, ale, ale vlastně spoustu bylo, já si myslím, že bych nešel, jako, kdybych takhle nedal, že vždycky v tom mužstvu jsou kluci, který jako by si to vzali. Samozřejmě můžeme se pak někde zeptat, nebo jsme mohli na tiskovce se zeptat, jaká byla komunikace mezi těma hráči, protože na to chvilku měli, bylo jasný, že se ta penalta bude opakovat, protože Lukáš Provod držel balón, byli tam další hráči, už byl na hřišti Ivan Šranc, který prostě má zkušenosti. Samozřejmě Tomáš Chorý vzhledem k té statistice, kterou měl, že tohle byla 21. penalta, a první, kterou neproměnil vlastně soutěžně.
8: Ale pořád je 100%, protože ta první byla v podstatě neregulérní. Okay. Takže má 20 z 20 a už má jenom jednu na daníčka.
7: Jasně. Jo, takže prostě samozřejmě s tím sebevědomím, který ten hráč má, vlastně chápu, že si to vzal znova. Viděli jsme to několikrát, kdy ty střelci prostě to mají v těch hlavách jinak. Jako, jo. Já si myslím, že prostě v každém týmu jsou hráči, kteří jsou schopní tu penaltu zahrát a záleží na té komunikaci, jak ty kluci si to mezi sebou prostě v tu chvíli řeknou.
8: Ale určitě si někdy zažil, že si třeba nedal v zápase penaltu a pak už si to zkrátka vzal někdo jiný. Nebo že si na to nešel.
7: No, bylo to tak, jako když pak nedáš, vím, že třeba Michal Bílek mi říkal, že podle mě nedal za tu kariéru, někde to bylo, že nedal 3 po sobě a pak už říkal, že já nejdu. Protože i ty spoluhráči vlastně věděli, že to umí kopat, ale vlastně pak už sám cítíš, že jako se na to jako úplně necítíš, no, prostě není to úplně jednoduchá situace, ona fakt jako ta penalta je hodně vo hlavě a když seš sebevědomý, když se ti daří, tak je to vlastně hrozně jednoduchý proměnit, ale pak když se ti nedaří, nebo i ty sám cítíš, jaký ten výkon podáváš, tak v tom zápase taky já si uvědomuji derby, když jsem hrál za Slávii, kopal jsem na Pepu Čalouna, který chytal za Spartu a já jsem fakt hrál blbě, jako úplně hrozně a byla penalta, no a já jsem je kopal a byl jsem na ní určený, no a kop jsem jí tak, že vlastně podle mě jsem měl problém v trenkách, jestli mi jako rozumíte, a kop jsem jí tak, že jsem jí kop skoro po zemi doprostřed brány, ale měla nějakou razanci, takže se od Pepy Čalouna odrazila do země, do břevna a za čáru. Mm-hmm. Takže jsem měl hrozný štěstí, samozřejmě jsem dělal jako, že to bylo super kopnutý, měl jsem z toho hroznou radost, ale věděl jsem, že prostě nehraju dobře a taky ta penalta tak jako vypadala a měl jsem štěstí. Prostě.
8: Když už jsme u sebevědomí střelců při penaltách, tak si vždycky vzpomenu na argentinského někdejšího útočníka Martina Palerma, který v 1999 roce, já jsem to řekl trošku klopotně, v roce 1999 na mistrovství Jižní Ameriky v zápase Argentina-Kolumbie nedal v jednom zápase 3 penalty. To už skutečně chce mít sebevědomí na třetí po dvou neproměněných.
7: No, to je
6: pak si zahráli na městečko Palermo s ním asi.
7: To je hezký. Já třeba si uvědomu Alan Shearer, se anglický kanonýr, ten kopal penalty vlastně v klubu i v nároďáku a všechny kopal stejně, kopal je vlastně jako pravák křížem a vůbec nad ničím nepřijde, že prostě narval to a věděl, že to trefí a já si, můžeme se podívat na nějaký statistiky, ale já si myslím, že jako většinu jich proměnil. No.
8: A Tomáš Chodý vlastně většinu těch penalt zahrává stejně tak křížem, křížem doleva ze svého pohledu a udělal to tak i v utkání a z Plzní.
6: To vypětí se na ně možná podepsalo pak v závěru, kdy tam vlastně téměř skolaboval a byť přišel na pozápasový rozhovor, protože se dal dokupy nějak, tak to vypadalo chvilkama hrozivě, no, tak nevím, jestli to viděli z tribuny tohle.
7: No, viděli samozřejmě, tak je to nepříjemný, když hráč jako takhle padne, mě teda napadaly úplně ty nejhorší myšlenky, protože já furt si uvědomuji Fehera v Benfice, kdy prostě zdravý člověk, mladý kluk, takhle skolabuje na tom hřiště.
8: Jsi byl v tu dobu v Portugalsku?
7: Já si myslím, že jsem jako tam byl, no, že tam byl prostě velký smutek. Teď já fakt jako nevím, buď to bylo jako, když jsem tam byl, anebo těsně jako...
6: Ty jsi byl podle mě už Teplicí.
8: Už jsem byl pryč. Máš skvělého pamatováka tady.
7: Protože to byl moment, který jako byl nepříjemný pro všechny. Bylo tak jako prvně, co jsem to takhle viděl, že se tohle může stát. Samozřejmě zase spousta hejtů jako na něj, já si myslím, že teď, jestli se nepletu, tak nehrál dlouho jako celý zápas a včera, teď teda se můžeme dostat trošku už k tomu zápasu, doufám, že vlastně Slávě neměla úplně kam šáhnout, jo. Byl Šranc, byl Moses, Kačor, a pak samý mladí kluci a obránci, jo, takže tam úplně nebylo kam šáhnout a Lukáš Provod samozřejmě, jo, takže bylo jasný, že Tomáš Chorý odehraje celý zápas, myslím si, že ten zápas stál všechny ty účastníky spoustu sil a to vypětí, ať už fyzický nebo psychický, prostě se na tobě může takhle jako podepsat, jo, já si...
6: Tam byl ještě zákrok Adama Gabriela za žlutou, kdy ho naremploval ze zadu. Udělat to Chorý, tak si dokážu představit, že samozřejmě z toho je velká lavina hejtu. A je pravda, že když dostaneš do té krční páteře v tomhle ohledu, to může být fakt nepříjemné.
7: Jo, tak to k tomu můžem přidat, jako jo, já vůbec si netroufnu obvinovat někoho, že tady to jako dělá, to vůbec to...
6: A to jsou možná ale ti, na které naráží Lukáš Vodlický.
7: No jasně.
6: Jakože to na internetu si to napíšeš, vyleješ si srdíčko.
7: Tak to je prostě jasný, ale já si myslím, že prostě takhle jako byl vyčerpaný a to k tomu patří, no.
6: K tomu zápasu si chtěl říct, ty jsi to viděl ze zhora, i trenér Trpišovský říkal, že od něj čekal víc.
7: No, mně se to taky samozřejmě nelíbilo, tak Plzeň bylo jasný, že Plzeň bude výborně bránit, i to rozestavení bylo k tomu, že si myslím, že Memič byl jednoznačně na to, k čemu ho v první půli, jednou se to povedlo, ve druhé půli, jednou se to povedlo, pat z toho gol. Já bych zmínil z Plzně znova Alexandra Sojku, prostě konečně hrál ve prostřed a byl dobrý, prostě byl dobrý, udržel těžký balóny, zase já pro ty leváky mám slabost, ale je to podle mě hráč, na kterým by Plzeň měla stavět. Já si myslím, že je to hráč, samozřejmě když to není Panoš, který taky ty fotbalové přednosti má, je to taky levák, tak by to měl být Saša Sojka, který prostě má finální fázi, předfinální fázi, rozehrávku, je velký, on je veliký, samozřejmě nevím, jestli si to třeba posluchači uvědomu, ale on určitě prostě bude mít přes 180 cm, je to kus chlapa, takže v osobních soubojích taky to s ním není jednoduchý, za mě to je výborný hráč, který by měl dostat daleko víc ještě šancí a měl by to být za mě jeden z klíčových hráčů Plzně.
8: Pavle, Plzeň v nové ligové sezóně 9 kol, 10 bodů, skóre 17-17, 10. místo a los doma Boleslav, pak Evropská liga na Ferencvároši, venku Jablonec. Nic moc.
7: No, tak to je jasný, tak ta sezona, tak nejsou lehký zápasy. Vidíme, že spousta těch týmů prostě posílila nebo posiluje. Bavili jsme se tady o tom před ligou i teďka několikrát, prostě spousta týmů má náboje, jak bych řekl, ale všichni prostě nemůžou vyhrávat, budou tam ty fáze, kdy ty mužstva budou tápat, budou hledat z toho východisko a v tom je teďka Plzeň. Bohužel po tom špatným vstupu, potom, kdy to mužstvo fakt nevypadalo dobře, teď přišel Radekováč, já si myslím, že včera si bod zasloužili 100% a ten výkon byl zlepšený, ale furt mi tam jako chybí ještě taková jako větší, bych řekl, jako týmovost, takový větší jako to srdce prostě, jednoduše řečeno.
6: Slavia vede tabulku po 9 kolech s 23 body, o 3 body před Slovanem Liberec. Viktoria Plzeň je na 10. pozici, 10 bodů. Ztráta třeba na elitní šestku je stále 6-bodová. A třeba na pražskou Spartu Viktorka ztrácí 5 bodů.
3: Desítka Pavla Horváta.
6: Sparta vyhrála na Sigmě před více než 11 tisíci fanoušky 3-0. Krásný gol Merkáda. Václav Sejk neproměnil po hodině hry svůj únik, kdy se tam srazili, respektive míč narazil Gudal do Enemeho. Velká šance, neproměněná.
7: No, tak tohle jeho jako trošku brzdí, no. Bavili jsme se o tom taky ráno. Já si myslím, že on prostě nemá v těch statistikách každou sezonu 10 gólů, 12 gólů. Prostě je to dříč, který samozřejmě, já si myslím, že určitě v tréninku pracuje na tom, aby proměňoval šance, protože on se do nich prostě dostává. Je dobrý v mezihře. Já jsem byl na tom zápase minulý týden v Plzni a fakt jako je dobrý. Oni vědí dobře, jak ho využívat. Těžko se před něj dostává, je silný, je to takovej somatotyp, není to ten útočník 1,90 m, ale pohybově na tom výborně. A Sigma si s ním hodně pomáhá. To, že nepromění šanci, to prostě k němu tak trošku jako bohužel patří, proto si myslím, že třeba není někde vejš, ale teďka je v Sigmě, která buduje dobrý mužstvo a může být, že kolem Venci Sejka se to prostě postaví. No.
6: Ale hodně to setnulo teda v tom zápase. Tam kolem 35. minuty byl určitý tlak, šance, závary spíš bych řekl, no, to jsou, ale neproměná šance.
7: Já řeknu jednu takovouhle věc. Vždycky, když jsi jako v úzovkách papírově slabší, tak musíš proměnit svoje šance. A když je neproměníš, no tak to dopadne, tak jak to dopadlo včera pro Olomouc. Vlastně to samý se dá říct, že Brno jelo do Boleslavy jako trošku papírově slabší, nepromění šance a prostě ten zápas prohraješ. No.
8: Klíčová byla obrovská individuální kvalita těch spartianských křídel, i když chyběl Alcocer, tak Singatech asi odehrál nejlepší zápas zatím ve Spartě. Mercado, toho to už člověk tak nějak čeká, skvěle to vyřešil před tím prvním gólem, to byla opravdu parádní rána, navíc doplňování Karabcem.
6: A kdo by to řekl, že před časem, když se objeví sestava Sparty, tak přesně někteří ti fanoušci na Twitteru třeba budou psát, proč tam je Singatech, proč tam není Matěj Jurásek. Ale tak vlastně hrál taky dobře, viď?
8: Nehrál vůbec špatně.

0: razí, to viděli jsme spoustu takovýchhle vlastňáků, samozřejmě pak vypadá to blbě a jenom rychle příhodu, když jsem byl ve spartianském dorostu, tak jsme hráli nějaký zápas na hlavním staďáku na Spartě, myslím si proti Budějovice, tady ono to je jedno, a já jsem jako hlídal hráče a prolítlo to přímej kop prolít ze strany tak jako celým vápnem, no a mě to samozřejmě bouchlo do ruky a rozhodčí písk penaltu, že jo. A vím, že tenkrát pan Šafařík, trenér, ten mě měl hrozně rád a zastával se mě v šatně, jako říkal, pak je takováhle penalta, co s tím má asi ten Pavel dělat, jako místo toho, abyste to někdo odkop, jo, takže prostě to je tak rychlý, že najednou ten balon vylítne a to, že do toho kopneš nebo plácneš rukou, prostě je v tu chvíli štěstí nebo neštěstí. No.
1: No bohužel pro Spartu se to zatím neodráží k Brunesovi, který teda čeká na gol už hodně dlouho. Jsem zvědavý, jestli ho bude trenér Priske držet i dál v základu nebo dostane šanci někde.
2: Musí před ním poskakovat jako před Grimaldem po těch gólech. Tleskat a emotivně ho pozbuzovat.
0: Tak
2: to je všechno. Pavel Horváth tady bude zase během reprepauzy, budeme se zaměřovat víc na nároďák, budeme sledovat hráče z České ligy, reprezentanty, držíme jim palce. Lukáš Michalík, reportér národního týmu, u národního týmu teda.
1: Reportér národního týmu nejsem, ale děkuji.
2: Dobře,
1: budu u něj,
2: tak
1: naslyšenou.
2: Těšíme se a Pavel Horváth, glosátor u národního týmu, respektive Radiožurnálu Sport. Pavle, těšíme se, naslyšenou.
0: Hezký den.
3: Radiožurnál 11 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
4: Vláda jedná o finální podobě státního rozpočtu na příští rok. O2 má problémy s připojením k internetu, důvodem je poškození sítě. Zraněné fotbalisty Zimu a Višinského nahradili v národním týmu Krejčfaluši se Šubertem. Na silnici 38 mezi Vlkavou a Mladou Boleslaví brzdí provoz nehoda a počasí bude proměnlivá, převážně velká oblačnost, místy s přeháňkami. Večer se začne vyjasňovat a teploty do 19 stupňů.
5: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Vláda dnes schvaluje návrh rozpočtu na příští rok. Deficit má mít nakonec nižší než ministerstvem financí původně navržených 389 miliard korun. O kolik? Ale ministři ani premiér neřekli. Opozice navrhovaný schodek kritizuje. Například Marian Jurečka z KDU-ČSL říká, že se rozpočet začal řešit příliš pozdě a proto je teď schodek tak vysoký.
6: Já to vlastně vnímám, že to je amatérský přístup, protože všichni ti politici, kteří tam sedí v té vládní koalici, ví, že rozpočet se začíná připravovat někdy v březnu, v dubnu. Tam měli být nastoupení u paní ministryně říkat, které všechny reformy chtějí motoristé nebo SPD prosazovat, měli je do legislativy už napsat, už je mohli mít třeba někde před třetím čtením a mohli s nimi pracovat do příštího roku.
4: Vicepremiér Karel Havlíček z Hnutí ANO tvrdí, že právě mandatorní výdaje, které ze zákona musí v rozpočtu být, jsou jedním z důvodů schodku. Povolení ke zvýšení hladiny nádrží Nové Mlýny na Jižní Moravě bylo nezákonné, potvrdil to nejvyšší správní soud s odkazem na rozsudek Krajského soudu v Brně. Případem se proto musí znovu zabývat ministerstvo zemědělství. Zvýšení hladiny až o 35 cm požadovalo Povodí Moravy. Nádrže by podle něj zadržely víc vody třeba pro zemědělské závlahy. Ekologičtí aktivisti ale upozorňují na dopad na živočichy v okolí. Někteří zákazníci O2 můžou mít potíže s připojením k internetu. Operátor o tom informoval na svém Facebooku s tím, že důvodem je poškození sítě při výkopových pracích. Na odstranění potíží O2 pracuje. Doporučuje zároveň, aby zákazníci zkusili restartovat svá zařízení, a to klidně opakovaně. Izraelská armáda chystá během dnešního židovského svátku Jom Kippur rozsáhlé operace na okupovaném západním břehu Jordánu. Bezpečnostní síly tak podle izraelského zpravodajského serveru Times of Israel reagují na útok palestinského ozbrojence, který včera zastřelil jednoho Izraelce nedaleko Ramalláhu.
7: Izraelská armáda už před dnešním svátkem Jom Kippur oznámila, že posiluje jednotky po celé zemi. Izraelští vojáci dál zůstávají v Gaze, jižním Libanonu, jihozápadní Sýrii a na západním břehu Jordánu. Pro Židy je Jom Kippur neboli Den smíření nejdůležitějším náboženským svátkem. Věřící se celý den postí. Izrael na svátek přerušil provoz na letištích a uzavřel svůj vzdušný prostor. Zastavila se taky hromadná doprava a lidi většinou nejezdí ani autem. Sekulární Izraelci svátek a prázdné silnice často využívají k výletům na kole. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
5: Sport.
8: Fotbalový obránce Slávie David Zima a záložník

0: Útočník Plzně Denis Višinský se kvůli zranění nezúčastní srazu reprezentace. Španělský kouč Santi Denia místo nich povolal Kričfalušiho se Šubertem. Ondřej Kričfaluši působí v belgickém Unionu Saint-Gilloa a původně byl v nominaci reprezentační 21. Křídelník Martin Šubert hraje za Mladou Boleslav a se 6 góly je nejlepším střelcem šance ligy. Národnímu týmu začíná sraz před vstupem do Ligy národů. Češi odehrají první ze zápasů v sobotu v Praze proti Chorvatsku. Slavia porazila ve fotbalové šancelize Plzeň 2-1 a v čele tabulky má tříbodový náskok. Olomouc podlehla Spartě 0-3, Jablonec remizoval se Zlínem 1-1 a Hradec Králové prohrál s Teplicemi 0-2. A hokejisté Pardubic vyhráli v Tipsport Extralize nad Karlovými Vary 5-2, České Budějovice nad Olomoucí 3-2, Vítkovice prohráli s Litvínovem 2-3, Liberec s Kladnem 1-3 a Kometa Brno zdolala Hradec Králové 3-1.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehoda na D5 se před Prahou a kolony na Pražském okruhu. Na dálnici D5 dejte pozor na příjezdu do Prahy z Plzně. Na kilometru 7,5 ve stoupání za Loděnicí odtahují poslední auto po ranní hromadné nehodě. Aktuálně se projíždí pouze jedním pruhem a dojíždí se do kratší kolony. Zpomalte za Loděnicí. Na D1 se ucpává sjezd na Pražský okruh. Na 10. kilometru je silný provoz na okruhu. Ta kolona se pak rozjede dál v omezení u Jesenice. Na dálnici D1 silný provoz taky na příjezdu do Brna z Vyškova. Brzdí se na 211. kilometru v obou pruzích a pomalu pak pojedete až k omezení na 196. kilometru, hlavně kamionem v pravém pruhu. A na silnici 38 z Nymburka do Mladé Boleslavy čekejte kolony za Vlkavou. Mezi Vlkavou a Luštěnicemi odklízejí následky nehody dvou aut a projíždí se Kyvadlově. Zdržíte se do 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553.
3: Příjemnou a pohodovou jízdu vám přeje Tomcat, český výrobce osobních, nákladních a autobusových pneumatik. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
1: Počasí.
4: Čekáme proměnlivou, převážně velkou oblačnost. Místy s přeháňkami, ty budou na severu a severovýchodě četnější. Večer pak začnou srážky i oblačnost od západu částečně ubývat. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 19 a na horách většinou kolem 6. Tolik zprávy.
5: Jak jste slyšeli ve zprávách po 11. hodině, David Zima a Denis Višinský nemohou nastoupit za českou reprezentaci kvůli zranění. Čeští fotbalisté ale budou v tomhle dlouhém reprezentačním srazu dvakrát hrát také s Anglií. A i ta teď počítá ztráty. Omluvil se totiž Cole Palmer, podle médií se hráč Chelsea omluvil kvůli svalovému zranění. Palmer ten se vrátil do nominace Tomase Tuchla, protože v té na mistrovství světa chyběl, teď bohužel nemůže.
1: Radiožurnál Sport
3: a Vojtěch Šafář.

0: Čeští volejbalisté už se chystají na další fázi mistrovství Evropy. První kolo play-off je čeká dnes odpoledne i v přímém přenosu na radiožurnálu Sport. No a musí se postavit proti velkému obrovi. Měří 203 cm, jmenuje se Sam Deru a aktuálně je považován za vůbec nejlepšího belgického volejbalistu. V osmi finále mistrovství Evropy se právě proti němu pokusí český tým postavit účinnou obranu.
1: Sam Deru je obrovský zkušeňák, ten prostě hrál po celém světě.
2: To, co říká český univerzál Marek Šotola, je lehká nadsázka, ale ne moc veliká. Sam Deru má zkušenosti z belgické, italské ligy, hrál v Polsku, Kataru a v Rusku.
1: Nebude to vůbec jednoduchý, jak ho ubránit, ale snad něco na to vymyslíme s trenérem.
2: Navíc Sam Deru, kterému je 34 let, zná český tým velmi dobře.
3: Čeká nás vzrušující zápas. Vyhráli jsme základní skupinu ve Finsku. Bylo tam hodně vyrovnaných utkání. Česká republika skončila až čtvrtá, ale měla 3 výhry. Bude to hodně zajímavé.
2: Stejně jako celý volejbalový svět zná Sama Deru, on má přehled o složení českého týmu.
3: Mají dobrý tým. Setkali jsme se v přípravě. Ve 2 zápasech jsme vyhráli, ale nemyslím si, že by to měla být pro osmifinále nějaká výhoda. V Roseláre česká reprezentace nebyla kompletní. Chyběl jí Patrik Indra, který tady na mistrovství Evropy je v základní sestavě. Právě on dodává hře dynamiku. Těším se na vzájemný soubor.
2: Belgičana jen tak nezaskočí, ta zná českou reprezentaci jmenovitě a detailně. Je
3: to velmi vyvážený tým, který má velmi dobré 2 univerzály, kteří mají bohaté zahraniční zkušenosti. Tým také těží ze hry 2 výborných blokazů. Mladík Klimes má velmi nebezpečný servis, má velmi účinnou smeč. Je to velký talent světového volejbalu.
2: Klimeš je pochválil za servis a útok, Vašino za komplexnost.
3: Vašina má hodně zkušeností, tým je poskládaný výborně, proto byl na 4. místě na mistrovství světa. Lukáše Vašinu znám velmi dobře z polské ligy. Už se nemůžu dočkat, až zápas začne.
2: První výměnu rozehrají volejbalisté české reprezentace a Belgie v 16 hodin. Ve stejnou dobu začne přímý přenos radiožurnálu Sport. Sturína, Kamliáša, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.
6: Jdeme na hokej.

Na hokej, na ten jsme společně s Pokáčem šli včera ve vysílání radiožurnálu Sport. Dnes se ale ohlédneme za tím, co se o víkendu stalo v hokejové Tipsport Extralize v našem magazínu po 14. hodině.

0: Encyklopedie radiožurnálu Sport. Tento týden patří české golmanské stopě ve fotbalové Premier League. V Anglii se nejvíc proslavil Petr Čech, o něm samozřejmě uslyšíte později. My ale začneme tenhle seriál brankářem, který chytal v Queen's Park Rangers na začátku 90. let a do klubu přišel ještě v době, kdy se nejvyšší anglická soutěž jmenovala ještě First Division. Na koho se v naší nesoutěžní otázce ptáme?
1: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
0: Tím golmanem je Jan Stejskal, ten si udělal v Anglii dobré jméno, třeba na BBC ho popisovali jako jednoho z nejatletičtějších golmanů v lize. Do QPR, do Queen's Park Rangers, zamířil ze Sparty jako náhrada za Davida Seamana. Brzy po povedeném mistrovství světa 1990, kde Československo došlo až do čtvrtfinále. Hned premiérový zápas v anglické nejvyšší soutěži, tehdy ještě pod názvem First Division, ale nezačal v Leedsu pro sedminásobného československého mistra vůbec dobře.
2: Making his first division debut for Rangers and Stejskal picking it out of the net once again.
3: Po 20. minutě se mi zdá, že to bylo 2-0, jsme prohrávali. A taky jsme se nedostali na za půlku, ale nakonec si myslím, že to utkání dopadlo dobře, protože jsme vyhráli, se mi zdá 3-2.
0: To říkal Jan Stejskal v pořadu Můj gól o debutu v dresu Queen's Park Rangers. Jenže to byla na nějakou dobu jeho poslední výhra a jeho golmanský parťák Tony Roberts později vzpomínal, že Stejskal na začátku bojoval s angličtinou a s odlišným stylem fotbalu, ale teď, cituji, byl skvělý a hodně jsem se od něj naučil. Většinou ledově klidný Stejskal měl po celou kariéru na první pohled úsporný styl a získal si tak v Anglii přezdívku Stay Cool.
4: Stejskal pulled off one of the saves of the season.
5: Taky mi bylo vytýkáno, že jsem kolikrát mohl skákat a já vždycky tvrdil, proč bych skákal, když jsem věděl, že to nemůžu v životě chytit.
0: A i když se Stejskalovi občas jako každému brankáři nevyhnuli chyby a někdy vypadl v interním souboji s Robertsem ze sestavy, zapsal se fanouškům do paměti. V některých diskuzních fórech klubu se dočteme, že patří mezi tři vůbec nejlepší golmany QPR. Klubu, se kterým v sezóně 92-93 skončil Jan Stejskal na pátém místě nově založené Premier League. Po další sezóně odešel, po 4 letech v Anglii, zpátky do Česka.

0: Mistrovstvím Evropy vrcholí sezóna vodních slalomářů. Ti čeští ji mají už teď vele úspěšnou.
1: Přidiš nebo Marx, vypadá to na Víta Přindiše, který se raduje z titulu mistra světa.
0: Na 7 medailí ze světového šampionátu v Oklahomě mohou teď navázat na evropském mistrovství v italské Ivreji. Přímo z místa vám přinášíme přímé přenosy, rozhovory, reportáže, ale i emoce závodníků, trenérů, příbuzných a kamarádů.
1: Ty jsi mistrý!
2: Nebreč, směj se! Jarka je nejlepší!
0: Mistrovství Evropy ve vodním slalomu na radiožurnálu Sport. Od 24. do 26. září i s reportérem Janem Suchanem.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál půl dvanácté. Zprávy a Jana Gulda.
1: Teplárny v Česku začínají postupně topit, reagují na očekávané ochlazení v tomto týdnu. Topná sezóna tak začíná v podobném termínu jako loni, informovalo o tom teplárenské sdružení. Teploty se budou do pátku držet přes den průměrně kolem 15 stupňů Celsia, v noci budou klesat až k 6. První teplárny začaly vytápět už v minulém týdnu, šlo hlavně o horské lokality na západě a severu Čech a taky na Vysočině. Prezident Petr Pavel dnes v New Yorku zahajuje návštěvu Spojených států. Tento týden se tam na zasedání valného shromáždění OSN sejde zhruba 130 představitelů členských zemí. Prezident chce získat podporu pro českou kandidaturu na nestálého člena Rady bezpečnosti OSN. Její součástí by Česko bylo po téměř 40 letech. Shromáždění se zúčastní i ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Ve volbách do Ruské státní dumy vyhrává podle částečných výsledků pro kremelská strana Jednotné Rusko se skoro 58% hlasů. Sečtených je přes 90%. O výsledcích průběžně informuje ruská státní agentura TAS. Podle agentury Interfax si Jednotné Rusko udrží ústavní většinu a získá ještě víc poslaneckých křesel než v předchozích volbách. Druhá je zatím Komunistická strana Ruska. A začíná celorepubliková akce Týden nízkoprahových klubů, kterou pořádá Česká asociace Streetwork. Rodičům, pedagogům, potenciálním klientům, zástupcům samospráv a dalším zájemcům se ode dneška až do pátku 25. září otevírá víc než 120 zařízení, která pomáhají ohroženým a znevýhodněným dětem a dospívajícím. Tématy letošního 20. ročníku jsou radikalizace, evropanství a odolnost vůči krizovým situacím a stresu. Sport. Golfistka Tereza Kazár Melecká vybojovala 7. místo na turnaji ve Španělsku. Pro českou hráčku je to 3. nejlepší výsledek na evropské tour v kariéře. Sára Kousková skončila na dělené 35. pozici, Jana Melichová byla 54.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolony na D1 u Brna, nehoda na silnici 38 u Vlkavy. Na dálnici D1 dejte pozor na příjezdu do Brna ve směru z Vyškova. Je silný provoz u sjezdu na Slavkov na 211. kilometru se dojíždí do kratší kolony. Brzdí se v obou pruzích až do zastavení. Kolona se pak po chvíli na 208. kilometru opět rozjede. Hustý provoz je na silnici 35 na příjezdu do Litomyšle ve směru ze Svitav. Mezi dálnicí a Litomyšlí budete pojíždět 10 až 15. minut. A taky na Pražském okruhu ve směru z D1 na Plzeň čekejte silný provoz. Popojíždějí hlavně kamiony v nesouvislé koloně a to až ke sjezdu na Ořech. Na silnici 38 z Nymburka do Mladé Boleslavy čekejte kolony za Vlkavou. Mezi Vlkavou a Luštěnicemi se srazily dva kamiony. Nic vážného, ale projíždí se Kivadlově a zdržíte se do 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme proměnlivou, převážně velkou oblačnost, místy s přeháňkami a ty budou na severu a severovýchodě četnější. Večer pak začnou srážky i oblačnost od západu částečně ubývat. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů, na jihu Moravy až 19 a na horách většinou kolem 6. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Máme za sebou další kolo fotbalové šance ligy a fotbalistům Olomouce bude nejspíš a tentokrát na delší dobu chybět záložník Fabián Krivák. Trenér Sigmy Pavel Hapal na tiskové konferenci po včerejší prohře 0-3 se Spartou uvedl, že chorvatského reprezentanta do 21 let trápí vážnější zranění, že zkrátka ta rekonvalescence bude o něco delší a teď je jisté, že Krivák přijde i o závěr kvalifikace o postup na mistrovství Evropy 21.

0: Česká fotbalová reprezentace vstupuje do nové éry. Poprvé v historii jí vede zahraniční trenér, Španěl Santi Denia. Národní tým právě dnes se schází před zápasy v elitní skupině Ligy národů a už se objevily první omluvenky, a to kvůli zraněním. Ve studiu je Mirko Vasič, ten nám řekne víc. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak chybět budou hráči zejména v defenzivě, kdo to bude konkrétně?
1: Omluvit se musel slavistický stoper David Zima, kterého nahradil Ondřej Krič-Faluši. To je nováček v A-týmu, původně nominovaný do reprezentační 21. On 22-letý fotbalista v létě odešel z Baníku Ostrava do předního belgického týmu Royal Union Saint-Gilloise. No a brzy se dostal do sestavy. 6x za sebou nastoupil v základu. Krič-Faluši může hrát na více postech, v záloze nebo jako teď v Unionu na pozici stopera. A když minulý týden hrál za Saint-Gilloise v Evropské lize v Plzni, tak mluvil o spokojenosti s rozjezdem svého premiérového zahraničního angažmá.
2: Dá se říct, že jsem se jakoby usadil, ale je to třeba zapříčený i nějakýma zraněníma. Musím říct, že se cítím dobře, myslím si, že je i pro mě dobře, že jsem variabilní a to je v naší situaci teďko prospěšný.
1: Chybět by mohl národnímu týmu i další obránce Slávie, Tomáš Vlček. Ten měl podle trenéra pražského týmu Trpišovského problémy s třísly. Uvidí se, jak je to vážné. A defenziva české reprezentace by mohla mít ještě jeden problém, docela velký. Otázkou totiž je, jaký je zdravotní stav dosavadního kapitána národního týmu Ladislava Krejčího. Ten o víkendu nehrál za Wolverhampton. Trenér Peixoto řekl, že Krejčí na tréninku ucítil bolest, pravděpodobně v lýtku. No a kouč pak později doplnil, že si není jistý, jestli český stoper bude moct hrát za národní tým.
0: Nicméně žádná oficiální omluvenka zatím nepřišla z tohoto směru. Vedle už zmíněného a omluveného Zimy z nominace vypadl také plzeňský Denis Višinský a i jeho nahradí nováček v české reprezentaci.
1: Pozvánku dostal 24-letý záložník Martin Schubert z Mladé Boleslavy, který tedy zažívá opravdu povedený začátek sezóny se 6 góly je nejlepším střelcem ligy. A jde pro něj o průlomový ročník, on ligu hraje teprve druhým rokem. No a Schubert teď o víkendu mluvil o tom, co se změnilo.
3: Začal jsem si víc věřit, tu první sezónu tady jako se s tím tak zžíval s klukama. Myslím si, že i kluci mi víc věří prostě a jsem rád, že jim to může takhle splácet.
1: A teď se tedy Schubert dočkal premiérové nominace do české fotbalové reprezentace. Národní tým dál sledujeme a budeme o všem informovat.
0: To byl Mirko Vasič, díky.
1: Naslyšenou.

0: Na Radiožurnálu Sport se věnujeme i v této sezóně hokejové typ Sport Extraligy. Hokej, to je samozřejmost. Včera jsme sledovali dohrávky třetího kola. Dnes je tedy herní volno, typ Sport Extraliga se vrátí, ale zase už zítra v 18 hodin Pardubice Liberec a v 18.30 Sparta Mladá Boleslav. U obou těchto zápasů budeme přímo na místě, vy je uslyšíte v přímém přenosu, no a hokeji se budeme věnovat hodně také. Jednak zítra dopoledne v čisté hře Martina Procházky, ale také dnes po 14. hodině v magazínu hokejové extraligy. No také musíme říct, že dnes začíná akce s názvem Týden hokeje. Ti nejmenší mohou dorazit do víc než 150 klubů po celé České republice až do neděle. Na stadionech budou potkávat i bývalé úspěšné hokejisty, jak tomu bylo i v minulých letech a jak můžete zjistit na informačním kanále Českého hokeje.
1: Teď jsme zrovna v Pardubicích, tady ten hokej se teď zvednul, hrajou na špici, tak to ty rodiče přiláká na ten stadion a to přesvědčení těch děcek o to, že by ten sport milovali, si myslím, že je už pak přirozený. Vítězství mistrovství světa v Praze si myslím je další bonus, takže dneska vidíme plný let a mám z toho radost.
2: Možná jste po hlasu poznali vítěze olympiády z Nagana Jiřího Šlégra, ač Litvínovák na minulé akci vyrazil do Pardubic a zmiňoval také úspěch hokejové reprezentace na domácím mistrovství světa v roce 2024. Tam odsud má zlato i útočník Jakub Flek, který na Instagramu českého hokeje vysvětluje, co dětem může dát právě hokej, ale mimo led.
3: Že to jistým způsobem jako vychovává, dává ti to nějaký ten všeobecný rozvoj a vždycky, když se o tom bavíme s klukama, tak vždycky říkám, že si jednou nedokážu představit, že budu bez té party těch kluků v té kabině a myslím si, že to mi jednou bude hodně chybět.
2: Jestli vás třeba i tohle zaujalo, na stránkách pojďhráthokej.cz si v náborové akci Týden hokeje vyfiltrujete jednotlivé akce podle krajů a nabízených datumů. Řeč je o dětech zhruba v předškolním věku, které často ještě ani neumí bruslit. Na místě je k dispozici hrazdička na opření a z minulých let budete potkávat také hokejisty v malých dresech profíků z NHL, Paláta nebo Vejmelky. Dostali je na minulých akcích.
4: V případě, že Český svaz ledního hokeje v současné době posílá výstroj do klubů, tak náklady už jsou vyloženě nulové a stačí už přijít jenom hrát hokej a mít chuť na ten zimní stadion zajít.
2: Říkal další bývalý hokejista Libor Procházka. Někdy jsou na ledě takové hvězdy, o kterých pětileté děti ani neví, co dokázali. I jedna taková vzala v minulosti brusle a kulicha a v předklonu se bavila s dětmi a nejen s nimi.
5: Vzkaz těm rodičům, aby nám věřili, aby nám důvěřovali, že to, co děláme, že děláme dobře, že děláme správně a aby u toho vydrželi. Hlavně děti, aby měli zábavu a pak už jenom záleží na nich. Tady v tom věku jenom záleží, aby se jim to líbilo, aby z toho měli radost.
2: To byl Jaromír Jágr na jedné z akcí v rámci Týdne hokeje. Ten dnes začíná a nadšené děti tak v našem vysílání určitě uslyšíte. František Kuna, Radiožurnál.
6: Radiožurnál Sport.
7: Jediná sportovní stanice v Česku.

0: Čím dál více lidí jezdí na kole a běhá.
1: Snad za to mohou i kilometry Jiřího Ješka, které každý pátek propojují různé sporty.
2: Karel Poborský.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
4: Je to prostě Bára Strýcová. Báro, vítej a díky za tvůj čas.
5: Ahoj, dobrý den.
0: Nejen hvězdy českého sportu se vrhly na dlouhé tratě a do studia k šestinásobnému paralympijskému vítězi přišli říct své zkušenosti s maratonem.
6: Strašně se to posunulo.
4: Neuvěřitelné.
6: Oni prostě furtí.
4: Furt jako do sebe tlačí nějaký gely, cukry. Jak to máš ty při tom maratonu?
6: 8 gelů za ten maraton jsem schopná ujíst.
3: Pak v tom závodě většinou, když už to opravdu bolí, já si říkám, co já tady dělám? Ty já už nikdy nikam nepoběžím.
4: Mám já tohle zapotřebí se svojí historií.
3: Pitomec se tady dří tak blázen.
1: Kilometry Jiřího Ješka.
0: To je také cyklistický servis pro amatéry, stejně jako rozbor dění mezi profesionály.
4: Paul Sexas, 19 let, a on vyhrál ten valonský šíp tak suverénně, že všichni čekali, co předvede na Lutychu. A jestli třeba nebude konečně už někdo, kdo by konkuroval Tadej Pogačarovi. No a splnilo se to.
0: Pořad o běhání a cyklistice, kam pravidelně chodí zajímaví hosté.
1: To jsou kilometry Jiřího Ješka.
0: Každý pátek po 10. hodině.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: Nastal podzim a Honda opět přiváží neodolatelnou akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Pokud si do konce roku pořídíte městské HR-V nebo rodinné CR-V, získáte nejen skvělé SUV s možností pohonu všech čtyř kol, ale ušetříte až 140 000 korun. Objednejte si zkušební jízdu u svého dílera na www.honda.cz a přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná, zábavná a zároveň bezstarostná. Honda totiž poskytuje na své vozy prodlouženou záruku až na 8 let nebo 160 000 kilometrů. Honda, the power of dreams.
1: Radiožurnál 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy.
2: Kabinet Andreje Babiše jedná o opatřeních proti rostoucím cenám benzínu a nafty.
3: Budu podporovat to zavedení těch opatření, pomůžou z pohledu těch vzrůstajících nákladů našim podnikatelům.
2: Volby v Mecklenburgsku, předním Pomořensku, vyhrála Alternativa pro Německo. CDU kancléře Friedricha Merce nedostala ani 5%.
4: Nemůžeme to lakovat na růžovo. Je to katastrofa.
2: Čeští volejbalisti budou hrát s Belgií o postup do čtvrtfinále mistrovství Evropy. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna od Vyškova popojíždí kolona a počasí bude proměnlivá, převážně velká oblačnost, místy s přeháníkami, večer se pak začne vyjasňovat a teploty do 19 stupňů. Je pondělí 21. září. Dobré poledne. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Vláda chce znovu regulovat rostoucí ceny pohonných hmot. O konkrétních opatřeních teď jedná. Ve Strakově akademii máme reportérku Adélu Burešovou.
5: Pomoct by mohla opatření nejen řidičům a dopravcům, ale také třeba zemědělcům. Jejich konkrétní podobu ministři zatím nespecifikovali. Se snížením spotřební daně, které vláda zavedla letos na jaře, ale kabinet podle ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD nepočítá.
6: Opatření jednoho členského státu versus ostatní zbytek trhu nedává moc logiku.
5: Vláda by dnes měla schvalovat i návrh státního rozpočtu na příští rok. Původní návrh schodku 389 miliard po koaličních dohodách kabinet snížil o jednotky miliard korun. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO do něj chce přesto ještě zahrnout i růst důchodů nad zákonnou valorizaci 270 korun. To ale vadí motoristům, podle kterých je návrh deficitu stále příliš vysoký a není v něm prostor pro další výdaje. Z úřadu vlády Adéla Burešová, Radiožurnál.
2: Parlamentní volby v Rusku ovládla proputinovská strana Jednotné Rusko. Informovala o tom ústřední volební komise po sečtení zhruba 95% volebních lístků. Se ziskem skoro 58% hlasů si Jednotné Rusko udrželo ústavní většinu a v Dumě posílilo. Poprvé v ruských volbách hlasovali také lidi na ruskem okupovaných ukrajinských územích.
7: Podle francouzského deníku Le Monde a dalších médií ruská armáda pod nátlakem nutila obyvatele okupovaných oblastí přijít hlasovat. Ukrajina volby označila za nelegitimní. Volební klání, do kterého se podle agentury AP nemohla zapojit skutečná ruská opozice, označila agentura za neférové a nedemokratické. Podle ruského prezidenta Vladimira Putina bylo hlasování prvním skutečným testem podpory obyčejných Rusů pro speciální vojenskou operaci, jak nazývá plnohodnotnou ruskou invazi na Ukrajinu. Stranu Jabloko, která byla otevřeně protiválečná, Kreml před několika týdny z voleb vyloučil. Jiří Chábera, Radiožurnál.
2: Ukrajinské Záporoží zasáhl masivní ruský útok. Drony zasáhly mimo jiné budovu Záporožské univerzity.
8: Rusko podle záběru ze záporožských sociálních sítí provedlo sérii útoků na centrum oblastního města i jeho okolí. V plamenech se ocitlo velké nákupní centrum Intrade, které téměř celé schořelo, a také historická budova Záporožské národní univerzity. Zasaženy byly také bytové domy a kancelářské budovy. V Lozové v Charkovské oblasti při ruském útoku jeden člověk zahynul a další zemřel při kombinovaném útoku na město Sumy na severu Ukrajiny. Oznámili tamní úřady. Z Oděsy Martin Dorazím, Radiožurnál.
2: Rusko dočasně omezilo pohyb svých obyvatel u severní hranice s Estonskem. Opatření je podle Ruské federální bezpečnostní služby preventivní a platí zatím do 26. září.
9: Obyvatelé části ruského příhraničního pásma u estonské Narvy nesmí po setmění cestovat mimo města a vsi. Nemohou se přibližovat k břehům řek a nosit u sebe palné zbraně.

0: Podle estonského zpravodajského portálu The Baltic Flank omezení pohybu pravděpodobně souvisí s možnou ruskou mobilizací.
1: Ročně evidujeme 3 až 5 případů nelegálního překročení hranic. V posledních letech šlo zpravidla o mladé muže v odvodovém věku.
0: Řekl radiožurnálu Erik Liiva z estonské policie a pohraniční služby v Narvě. Podle The Baltic Flank chce Rusko zabránit masivnímu útěku svých obyvatel před mobilizací. Pobaltské bezpečnostní služby v současnosti nevidí známky toho, že by ze strany Ruska hrozil bezprostřední útok. Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
2: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
3: Víme, co se děje u vás.
4: Vítězné strany v německých zemských volbách mají problém složit regionální vlády. Strana AfD sice skončila na prvním místě ve spolkové zemi Mecklenbursko-přední Pomořansko. Většinu v tamním sněmu ale složí strany levého středu. Nejistá je taky vláda levicové strany Die Linke, která včera porazila křesťanské demokraty v Berlíně.
5: Kandidátka Die Linke Elif Eralpová se musela už večer dušovat, že nemá nic společného s organizovaným zločinem. To proto, že se na jednom z večírků strany krátce objevil lídr klanu podezřelého z vloupání do klenotnice v Drážďanech. Svaz podnikatelů zase varuje před neuváženými experimenty, protože Die Linke slibovala před volbami vyvlastňování velkých bytových koncernů. Hlavně v závěru kampaně pak strana čelila kritice, jakoby antisemitismus v Německu vycházel hlavně od levice a přistěhovalců. Stejně jako AfD v Mecklenburgsku předním Pomořansku je i Die Linke v Berlíně možné obejít, pokud současná koalice CDU a SPD k sobě přibere ještě zelené. Z Wismaru Tomáš Havlín, Radiožurnál.
4: Němečtí odboráři demonstrují proti úsporám v automobilovém průmyslu. K protestním akcím po celé zemi vyzval odborový svaz IG Metall pod heslem Budoucnost místo ničení.
6: Akce začaly dopoledne v továrně dodavatele součástek Bosch v Zajfenu, další jsou například v podniku stejné firmy v Norimberku, v továrnách BMW v Mnichově, Audi v Ingolštatu a podnicích Volkswagenu. Zástupci zaměstnanců Volkswagenu vyzvali vedení firmy i politiky k okamžitému řešení investic, cen energií a k větší ochraně před čínskou konkurencí, jak na celostátní, tak unijní úrovni. Volkswagen chce v rámci restrukturalizace propustit do 4 let po celém světě až 100 000 zaměstnanců. Helena Berková, Radiožurnál.
4: Radiožurnál spolu s Českou Alzheimerovskou společností pořádá ode dneška až do středy Dny paměti. Projekt upozorňuje na problematiku života lidí s demencí a nabízí taky testování paměti.
7: Vyšetření přišel využít do vestibulu Českého rozhlasu v Pražské Vinohradské ulici například pan Petr.
8: Mě jsem dohnala dcera, protože už mám nějaký taky věk, to chci využít. Nevím, do čeho jdu, ale doufám, že to dopadne dobře, no, ale jako člověk každou prevenci má využít.
7: Vyšetření zjišťuje například náladu nebo možné úzkosti. Na možná onemocnění pak ukáže takzvaný Adenbrookský kognitivní test, vysvětluje koordinátorka projektu Dny paměti Monika Kozová.
9: Test, kde se jako odhalují různé škály, z které se pozná, jestli ten člověk není pod nějakou přirozenou hranicí v jazykových schopnostech, v paměti, v slovní zásobě.
7: Výsledky pomáhají s časným odhalením demence. Pacienti pak míří na podrobná vyšetření ke specialistům. Jakub Vik, Radiožurnál.
10: Sport. Čeští volejbalisté zabojují o postup do čtvrtfinále evropského šampionátu. V Turíně nastoupí proti Belgii. Její největší hvězdou je smečař Sam Deru a podle univerzála českého týmu Marka Šotoly bude prioritou ho ubránit.
11: Belgičani vyhráli svoji skupinu, která byla neskutečně vyrovnaná. Sam Deru a Ferre Regers, to jsou dvě jejich hvězdičky, které určitě potáhnou jejich tým. Tyhle dva, když zastavíme, tak potom to bude všechno jednodušší.
10: Utkání Česko-Belgie začne v 16 hodin. Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy. Trenér fotbalové reprezentace Španěl Santi Denia udělal 2 změny v nominaci před vstupem do Ligy národů. Do týmu povolal Ondřeje Kričfalušiho z belgického Unionu Saint-Gilloise a nejlepšího střelce šance ligy Martina Schuberta z Mladé Boleslavy. Nahradili zraněného obránce Slávie Davida Zimu a křídelníka Plzně Denise Višinského. Česko rozehraje Ligu národů v sobotu v pražském Edenu, utká se s Chorvatskem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Překážka na D1, Vyšková kolony na Pražském okruhu. Na dálnici D1 ve směru z Ostravy do Brna zbystřete za Vyškovem. Na krajnici na kilometru 223 stojí auto se zničeným přívěsným vozíkem. Pohybuje se tam řidič bez vesty a blízko jízdních pruhů. Na D1 pak silný provoz na příjezdu do Brna z Vyškova. Brzdí se za sjezdem na Rousínov na 214. kilometru a nesouvislá fronta hlavně v pravém pruhu kamiony je až do Brna k omezení. Taky na 35 se z Mohelnice do Hradce Králové hustý provoz. Čekejte kolony na příjezdu do Litomyšle na 10 až 15 minut. A silný provoz i na Pražském okruhu ve směru z D1 na Plzeň. Občas musí regulovat vjezdy do tunelů. Zastavíte za sjezdem na Vestec a zdržíte se 15 až 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Čekáme proměnlivou, převážně velkou oblačnost, místy s přeháňkami na severu a severovýchodě četnějšími. Večer pak začnou srážky i oblačnost od západu částečně ubývat. Nejvyšší teploty 12 až 17, na jihu Moravy až 19 a na horách většinou kolem 6 stupňů. Tolik hlavní zprávy.
13: 12 hodin na 10 minut, dnes 21. září začíná dlouhý reprezentační sraz, znamená to, že klubový fotbal ten bude mít teď až do 6. října pauzu, naopak českou reprezentaci tu čekají 4 zápasy Ligy národů a to v elitní skupině. Co se týče mužů, tam tedy bude klubová pauza, ale na ženské úrovni tam se stále pokračuje a to nejenom, že pokračuje Česká liga, ale také se začínají hrát evropské poháry. Hned dva české kluby se představí v týdnu v prvním předkole takzvaného evropského poháru, což je druhá nejvyšší soutěž a možná si vybavujete, že v loňské sezóně Sparta v téhle soutěži došla opravdu hodně daleko. No a právě pražská Sparta se ve středu představí znovu v tomhle zápase, v téhle soutěži bude hrát dokonce na velkém stadionu doma na Letné. No a my si zasoutěžíme o vstupenky právě na tohle utkání. Můžete si už připravit číslo 221 552 222.
2: Radiožurnál Sport
3: a Vojtěch Šafář.

Přestože právě probíhá reprezentační pauza, tak ve středu nás čeká poměrně zajímavé fotbalové odpoledne. Jednak se bude ještě hrát fotbalový MOL Cup Kladno hostí Baník Ostrava. To je mužský fotbal, samozřejmě o něj nepřijdete na radiožurnálu Sport. No a také se bude hrát ženský fotbal, a to hned v evropských pohárech. Jednak se představí Slovan Liberec v prvním kole evropského poháru a také pražská Sparta, která zápasy evropských pohárů umisťuje na hlavní letenský stadion. Právě tam bude hrát proti rumunskému týmu Konstanca. Právě teď na radiožurnálu Sport soutěžíme o dvě vstupenky na tohle utkání. Musíme zmínit, že jde o druhou nejvyšší evropskou soutěž hned po lize mistryň a že v loni v tomhle poháru Sparta došla hodně daleko, skončila vlastně v nejlepší čtyřce. Abyste získali dvě vstupenky na utkání Sparta Konstanca ve středu, stačí se dovolat do našeho studia na číslo 221 552 222. Vstupenky získá zkrátka ten, kdo se dovolá jako první. Ještě jednou 221 552 222.

0: Na radiožurnálu Sport soutěžíme o dvě vstupenky na ženský klubový evropský fotbal. No a do studia se nám dovolal Petr, dobrý den.
1: Dobrý den, já vás zdravím.
0: Vyhráváte tím, že jste se dovolal dvě vstupenky na evropský pohár. Sparta bude hrát proti rumunské Konstance. Gratulujeme. Sledujete ženský fotbal?
1: Určitě sleduju, moje neteř Eva Bartoňová je kapitánka, takže se těším.
0: Tak to máte rozhodně ten fotbal z první ruky. Eva Bartoňová, nejenom, že je to kapitánka Sparty, ale také je to veleskušená reprezentantka. Jak to vidíte proti Konstance? Dostane se Sparta tentokrát zase do semifinále?
1: Já to vidím velice pozitivně a budeme držet palce.
0: Tak vám gratuluju k těmhle vstupenkám, užijte si to, fanděte nejenom vy, ale také celé Spartě, celému českému ženskému fotbalu. A mějte se hezky, díky, že nás posloucháte.
1: Děkuji za vstupenky, budu se těšit moc, na shledanou.

0: Česká fotbalová reprezentace se dnes poprvé schází pod novým koučem, Španělem Santim Deniou. Národní tým čekají hned 4 zápasy Ligy národů proti Chorvatsku, ve Španělsku a doma i venku proti Anglii. Na podzim jde o rekordně dlouhou přestávku a zžít se s ní musí i ligové kluby a právě o tom si teď budeme povídat s Pavlem Tilšarem. Dobrý den.
1: Hezké odpoledne.
0: Specifickou reprezentační přestávku mají před sebou obhájci titulu ze Slávie. Vysvětlíš to?
1: Protože Češi odehrají domácí zápasy s Chorvatskem a Anglií na stadionu v Edenu a slávisté tak budou muset národnímu týmu vyklidit prostory prakticky na týden, no a rozdělí se na menší skupiny během té doby, kdy budou Češi trénovat v Edenu. Někteří hráči budou léčit zranění, někteří dohánět kondici a někteří dostanou volno a individuální plán. To popisoval po posledním vítězství Pražanů nad Plzní trenér Jindřich Trpišovský.
2: Někteří si dovyberou v úzovkách takovou jako aktivní dovolenou, to znamená, někteří dostali doporučeno vlastně odjet, změnit prostředí, aby třeba s rodinou a mít sebou kondičního trenéra. Takže je to strašně roztříštěný. To, co je stejné, je, že do středy trénujeme dohromady, pak mají hráči různě na skupiny programy a v sobotu se připojíme zpátky dohromady.
1: Slavia se tedy znovu sejde na, řekněme, klasický týmový trénink ve Vršovicích až v sobotu 3. října. V pátek 9. se pak znovu rozeběhne Šance Liga, to zápasem Zlína právě s Pražany.
0: 3 týmy z nejvyšší domácí soutěže čeká během reprezentační přestávky soutěžní utkání. My už jsme o jednom mluvili, ale řekni nám další.
1: Baník Ostrava, Bohemians a Jablonec se představí v boji o 8. finále domácího fotbalového poháru. Ostravané nastoupí ve středu v Kladně, Bohemians ve Vsetíně a Jablonec na Julisce proti Dukle. Ty dva zápasy, tedy Bohemians ve Vsetíně a Jablonec na Dukle, se budou hrát až v příštím týdnu. Takže i jablonecký kouč Luboš Kozel dopřeje svým svěřencům nějaké volno s ohledem na to, že Severočeši odehráli vedle nejvyšší soutěže taky 6 utkání konferenční ligy.
3: Je pravda ta, že my jsme vlastně od 15. června jeli v nějakým režimu, že teď je prostě půlka podzimu pryč a je šance trošku týden asi jakoby odpočinout i hlavou a nachystat se na tu druhou část, která bude neméně těžká, protože čekají nás jednak těžší soupeři i v lize a mezi tím ještě možná těžší v té konferenční lize.
1: Ještě doplním, že české fotbalisty tedy během rekordně dlouhé reprepauzy čekají 4 zápasy mezi elitou Ligy národů. V sobotu nastoupí Češi proti Chorvatsku a v úterý doma proti Anglii, pak se národní tým přesune do Ovieda, kde se 3. října utká s domácím Španělskem a pak bude hrát 6. října ještě v Londýně znovu s Anglií. Radiožurnál Sport bude u toho.
0: Už teď se těšíme, to byl Pavel Tilšar.
1: Naslyšenou.

0: Hrdinějová, Tip Sport Extraliga na Radiožurnálu Sport.
1: Ahoj, tady Matěj Machovský, poslouchejte Extraligu na Radiožurnál Sport.
0: Poslouchej Sport.
2: Poslouchej extraligový hokej na Radiožurnálu Sport.
3: Radiožurnál je půl jedné. Zprávy a Jana Gulda.
4: Zahraniční dluh Česka v letošním druhém čtvrtletí vzrostl o zhruba 250 miliard a přesáhl 6 bilionů korun. To je zhruba 70% hrubého domácího produktu. Vyplývá to z předběžných údajů, které zveřejnila Česká národní banka. Většinu zahraničního dluhu tvořily závazky soukromého sektoru, víc než 75%. Zákazníkům O2 už by měly všechny služby fungovat bez výpadků. Radiožurnálu to řekla mluvčí společnosti Zuzana Směšková. Operátor dopoledne hlásil problémy s připojením k internetu, a to kvůli poškození sítě při výkopových pracích. Pokud zákazníkům problémy přetrvávají, mají zkusit restartovat svá zařízení nebo zapnout a vypnout režim letadlo. Zasedání valného shromáždění OSN se zúčastní íránský prezident Masoud Pezeškian. Do New Yorku odletí zítra. Informovala o tom agentura Reuters s odkazem na íránskou státní agenturu IRNA a prezidentskou kancelář. Íránská agentura dodala, že Pezeškian bude ve středečním projevu mluvit mimo jiné o postoji Teheránu k americko-íránskému konfliktu. Boje mezi Íránem a Spojenými státy trvají přes půl roku. A Praha má stavební povolení pro část linky metra D, má propojit náměstí Míru a Písnici. Proti rozhodnutí dopravního a energetického stavebního úřadu se ještě můžou účastníci řízení odvolat, není proto pravomocné. Stavba úseku linky D z Pankráce na Ryšánku začala v roce 2022. Pokud by se podařilo zahájit stavbu dalšího úseku do roku 2028, první část linky by mohla propojit Pankrác a Libuš o 4 roky později.
2: Sport.
4: Obránce Dominik Badinka dal v přípravě na hokejovou NHL gól, jeho Carolina ale prohrála 3-6 na ledě Floridy, za kterou si připsal asistenci bek Radko Gudas. Útočník Martin Nečas přihrával na gól v dresu Colorada při výhře nad Utahem 4-1. A asistenci zapsal taky obránce Vladimír Dravecký za New York Islanders. Jeho tým prohrál na ledě New Jersey Devils 1-2.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na D1 za Humpolcem a kolonii u Hrádku nad Nisou. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy teď je opatrně za Humpolcem. Na 80. kilometru čerstvá nehoda, hlásí náš zpravodaj. Auto je tam jedno v levém pruhu.
6: V pravém pruhu odstavený autobus, v levém pruhu osobní vozidlo do dopravní nehodě, takže to teďka čerstvé, kdyby toho nikdo nevíte.
5: Na vozovce jsou trosky, brzdí se prudce. Tak ještě jednou D1, směr Praha, 80. kilometr, auto po nehodě v levém pruhu. Na D1 ve směru z Prahy do Brna, nebezpečná situace ve stoupání před Divišovem. Na 40. kilometru ve stoupacím pruhu stojí dodávka, řidič mění kolo směrem do vozovky. Pohybuje se v jízdním pruhu, zatím bez šipky, kamiony vybočují prudce doleva. Ještě zpráva pro všechny, kdo jedou po silnici 35 do Žitavy. Čekejte kolony na hranicích u Hrádku nad Nisou kvůli kontrolám.
7: Na německé straně kontrolují každé vozidlo, včetně dokladů. Zácpa je až do Hrádku nad Nisou, čekací doba 45 minut až hodina.
5: O něco menší kolony hlásíte i na D8 směr Drážďany a nebo na D5 směr Norimberg za hranicemi za Rozvadovem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Čekáme proměnlivou, převážně velkou oblačnost, místy s přeháňkami, ty budou na severu a severovýchodě četnější. A večer pak začnou srážky i oblačnost od západu částečně ubývat. Nejvyšší teploty dnes 12 až 17 stupňů, na jihu Moravy až 19 a na horách většinou kolem 6. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

Začíná rekordně dlouhá reprezentační přestávka v evropském fotbale a jednotlivé reprezentace začínají také sčítat škody. Švýcarská fotbalová reprezentace se musí do odvolání obejít bez kapitána Granita Xhaky. Záložník Sunderlandu ale není zraněný. Je vyšetřovaný kvůli podezření, že v době koronavirové pandemie využíval falešné potvrzení o očkování. A to je něco, co Švýcaři rozhodně nepodceňují. Musíme si vzpomenout, před pár lety dostal za využití falešného očkovacího certifikátu před olympiádou v roce 2022 čtyřletý zákaz trénování na reprezentační úrovni kouč švýcarských hokejistů Patrick Fischer a ten kvůli tomu nakonec přišel i o domácí mistrovství světa.

0: Čeští fotbalisté se chystají na zápasy elitní skupiny Ligy národů, takže to bude proti evropským gigantům. Sobotní soupeř z Chorvatska možná aktuálně až zase tak velký zvuk nemá, pak ale budou následovat domácí souboj s Anglií a utkání v Ovědu s úřadujícími mistry světa i Evropy ze Španělska. V našem seriálu si proto tento týden připomeneme nedávné duely českých fotbalistů s věhlasnými soupeři a dnes se vrátíme do roku 2019 ke kvalifikaci mistrovství Evropy. Češi nejdřív prohráli v londýnském Wembley vysoko 0-5, ale na podzim na Angličany vyzráli v Edenu a to díky gólu Zdeňka Ondráška porazili je 2-1.
1: Vasopust už je v pokutovém území, zvedá hlavu, přidává pod sebe, to je střela!
2: Češi s velkým favoritem brzy prohrávali. V páté minutě proměnil penaltu Kane, krátce na to ale srovnal Brabec. Svěřenci kouče Šilhavého předvedli v Edenu nebojácný výkon, který Zdeněk Ondrášek korunoval v 85. minutě brankou při svém debutu v reprezentačním Ačku.
3: Jsem strašně rád, když vidím všechny úplně šťastný a myslím si, že táta měl slzy v očích a bylo to možná poprvé, co jsem ho tak viděl, takže neuvěřitelný večer.
2: Pochvaloval si šťastný hrdina Zdeněk Ondrášek, tehdejší útočník amerického Dallasu podle svých slov ani nepočítal s tím, že by do utkání s Angličany nastoupil. Kouč Šilhavýho ale po hodině hry poslal na trávník na úkor Michaela Krmenčíka. Ondrášek na to před časem vzpomínal v naší talk show Desítka Pavla Horváta.
4: Já jsem seděl na té střídačce prostě jako hrdej, ale podívám se na super zápas, na super stadion, úplný stadion. Vlastně v poločase přišel trenér, že já a Krmelec se budeme rozcvičovat po 5 minutách a najednou přišel trenér, Krmelec se rozcvičoval, já seděl, jsi ready? A já, no tak tam půjdeš. A všichni se mě ptají, jako, jak jsem se cítil, nebo co, o čem jsem myslel, že jsem ten gól dal, nebo tohle. Já říkám, já myslím, že to bylo tím, co dělá velký fotbalisty velkýma, já nikdy moc jako neuměl. Šel jsem tam s čistou hlavou.
2: Čeští fotbalisté před 7 lety porazili Angličany poprvé v samostatné historii. Předtím se to ještě československé reprezentaci povedlo naposledy v roce 1975. O nakonec klíčovém střídání Zdeňka Ondráška mluvil po velké výhře i trenér Jaroslav Šilhavý.
5: Když jsem přijel na tréninku, se byl velice dobře, jo? Takový prostě přímočarej, padalo mu to do brány a byli pozitivní takový, když jsme se s ním bavili, takže myslím si, že tyhle ty všechny věci nám pomohly v tom rozhodnutí.
4: Musím říct, že jsem se spoustu let chtěl zeptat trenéra, proč já, a já ho potkal a zeptal jsem se ho, proč já, proč mě tam dal, a on říká, hele, to byl takový pocit, že v poločase jsem věděl, že tam půjdeš.
2: Řekl ve vysílání radiožurnálu Sport Zdeněk Ondrášek. Češi se s Angličany utkali i na následném mistrovství Evropy v roce 2021, kde ve skupině hráli ve Wembley 0-1. Národní tým tehdy na Euro došel do čtvrtfinále. Anglie v zápase o titul podlehla po penaltách Italům. Lukáš Michalík, Radiožurnál.
6: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

Už zítra se čeští tenisté dozví jméno čtvrtfinálového soupeře pro listopadové playoff Davisova poháru. Během slavnostního losování, které se uskuteční zítra ve 12 hodin v Boloni, budou mezi čtveřecí nasazených týmů. Za soupeře dostanou tedy buď Kanadu, Rakousko, Jižní Koreu, anebo Velkou Británii. Vyřazovací fáze se potom odehraje na konci listopadu právě v tomhle italském městě, tedy v Boloni. To české tenistky, ty už ví, jak to mají v poháru Billie Jean Kingové, nastoupí v roli velkých favoritech zítra do toho finálového turnaje, který se bude hrát v čínském Shenzhenu. Tým kapitánky Barbory Strýcové, vedený letošní wimbledonskou šampionkou Lindou Noskovou, otevře soutěž pro 8 nejlepších týmů čtvrtfinálovým soubojem s Velkou Británií. Hrát se bude od 11 dopoledne. Samozřejmě, že o tom uslyšíte na Radiožurnálu Sport.

0: Hokejová Tip Sport Extraliga má sice dnes herní volno, ale to neznamená, že se hokeji nebudeme věnovat. Po 14. hodině přijde magazín právě hokejové extraligy. No a hostem odpoledního rozhovoru na Radiožurnálu Sport bude současný trenér slovenské hokejové reprezentace Vladimír Orsák. Jako hráč nastoupil v NHL ke 289 zápasům a získal v nich 119 kanadských bodů. Jeho největším úspěchem je stříbro v dresu Slovenska na mistrovství světa 2002. V roli kouče zanechal potom výraznou stopu v Litvínově a Třinci. Říká, kam českou extraligu řadí po stránce kvality.
1: Vysoko, veľmi vysoko musím povedať, že naozaj už som spomínal, že veľa kvalitných hráčov sa vracia naspäť s obrovskými skúsenostiami a finančne veľmi silná vstupujú do toho silní majitelia klubov, ktorí naozaj dokážu zaplatiť hráčov, ktorí dokonca dokážu vykúpiť hráčov aj z finančnej top ligy, ako je Švajčiarsko, takže to o niečom svedčí. A ja som rád, že hneď za hranicami máme takú kvalitnú ligu a ja som nemohol pôsobiť.
0: Celý rozhovor s trenérem slovenské hokejové reprezentace Vladimírem Orsákem uslyšíte v odpoledním vysílání Radiožurnálu Sport ne po 17. hodině, jak jste zvyklí, protože to budeme vysílat mistrovství Evropy ve volejbale živě Česko-Belgie, takže rozhovor s Vladimírem Orsákem přijde po půl čtvrté.

Už po zprávách ve 13 hodin se vydáme do pořadu Na rovinu s Tomášem Pancířem a v 16 hodin, ale tak jak jsme slíbili, budeme také vysílat živý sport, konkrétně volejbal, mistrovství Evropy, osmifinále Belgie-Česko, živě přímo z Turína. Těšíme se.

0: Českého olympijského výboru, kterými jsou Billa a CSG.
1: Radiožurnál je 13 hodin. Jana Kulda a aktuální zprávy.
2: Prezident Pavel chce v New Yorku vyjednat podporu pro Česko v Radě bezpečnosti OSN. Čeští volejbalisti zabojují o postup do čtvrtfinále mistrovství Evropy, utkají se s Belgií. Dálnice D2 před Brnem směrem z Bratislavy je neprůjezdná a počasí bude proměnlivá, převážně velká oblačnost, místy s přeháňkami, večer se začne vyjasňovat a teploty do 19 stupňů.
3: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
2: V New Yorku se schází zástupci zhruba 130 členských zemí OSN kvůli zasedání valného shromáždění. Prezident Petr Pavel tam chce získat podporu pro českou kandidaturu na nestálého člena Rady bezpečnosti. Před odletem vysvětlil, proč o obnovení členství Česka po téměř 40 letech usiluje.
4: Je to nejenom věcí prestižní, ale je to také věcí, která dá jasně najevo, že Česká republika je aktivním členem mezinárodního společenství.
5: Kandidatura se sice týká až let 2032 a 2033, volby se ale blíží a podle prezidenta se počítá každý hlas i od těch nejmenších zemí. Ve středu na valném shromáždění přednese národní projev o třech tématech. O reformě OSN, rizicích umělé inteligence a odpovědnosti velmocí za mír. Na pozvání francouzského prezidenta Macrona se zúčastní jednání o právech dětí v době umělé inteligence. Cestu pak zakončí v Nebrasce, kde se setká s krajany. Z New Yorku Jana Ciglerová, Radiožurnál.
2: Ruský dronový útok na ukrajinské město Lozova v Charkovské oblasti má jednu oběť. Nejméně 3 lidi jsou zranění, oznámili to ukrajinské úřady. Ruské drony v noci zasáhly ukrajinské Záporoží, tam bylo zraněných 5 lidí. Další bezpilotní letouny mířily taky na kritickou infrastrukturu v ukrajinské Poltavské oblasti. Na Rusko naopak útočila Ukrajina. V ruské Brianské oblasti po jejich útocích zemřel jeden člověk, zranění jsou další 3. Policisté evidují do letošního srpna jeden případ digitálního kuplířství. Za celý loňský rok byly 3. Podle organizací poskytujících pomoc obětem i ohroženým může být ale poškozených mnohem víc. Ministerstvo spravedlnosti změny zákona kvůli přesunu sex businessu online neplánuje. Podle mluvčího rezortu Vladimíra Řepky současná legislativa k postihu stačí.
6: Nepovažujeme za vhodné zavádět zvláštní trestně právní pravidla pouze proto, že se určité jednání odehrává na internetu. Rozhodující má být povaha a závažnost samotného jednání, nikoli to, zda k němu dochází na internetu nebo ve fyzickém prostředí.
2: Podle Řepky je možné takové jednání postihnout třeba jako trestný čin obchodování s lidmi, sexuálního nátlaku nebo jiný čin související s pornografií. 60 kusů munice z druhé světové války našli pyrotechnici v trase plánované středočeské části dálnice D3. S průzkumem bývalého výcvikového prostoru jednotek SS na Benešovsku jsou zhruba v polovině. Jeden z nálezů popisuje policejní pyrotechnik Jiří Toufar.
7: Je to vlastně raketa hráže 28 cm, Wurfkörper model 42. Tato zbraň byla obecně určena jako raketová výzbroj německých ozbrojených sil a byla určena k ničení živé síly nepřítele, případně nějakých polních opevnění. A tenhle ten konkrétní případ, který byl zajištěný tady na Benešovsku, tak byl ve variantě Ibung, což znamená, že byla cvičná.
2: 58 kilometrů dlouhou dálnici mezi Prahou a Jihočeským krajem chce ŘSD začít stavět za 2 roky.
3: Sport.
8: Čeští volejbalisté zabojují v italském Turíně o postup do čtvrtfinále evropského šampionátu. Nastoupí proti Belgii, se kterou v přípravě dvakrát prohráli. Češi postoupili do play-off ze čtvrtého místa ve skupině. Belgie svou skupinu vyhrála. Utkání začne v 16 hodin, stejně jako přímý přenos Radiožurnálu Sport. Na Radiožurnálu uslyšíte ze zápasu pravidelné reportážní vstupy. Švýcarská fotbalová reprezentace se musí do odvolání obejít bez kapitána Granita Xhaky. Záložník anglického Sunderlandu je totiž vyšetřován kvůli podezření, že v době koronavirové pandemie využíval falešné potvrzení o očkování. 33-letý Xhaka se k prohřešku přiznal, potvrdil to ve vyjádření na svém Instagramu, napsal, že měl k vakcíně hlubokou nedůvěru.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Neprůjezdná D2 před Brnem a uzavřená i 58 za Mošnovem. Na dálnici D2 před Brnem směrem z Bratislavy opatrně dojíždějte do kolony kolem 4. možná už 5. kilometru. Přímo u sjezdu k Olympii potom zasahují záchranáři po srážce 3

0: kamionů na 3. kilometru. Provoz odklánějí těsně před místem nehody exitem 3 na kruhový objezd a v zápětí zpátky na dálnici. Zdržení zatím kolem 10 minut. Na dálnici D1 z Prahy na Brno se za sjezdem na Benešov tvoří kolona z 22. kilometru. Sune se zatím 10 minut do omezení na Šmejkalce. Na kilometru 24,5 je neprůjezdný pravý pruh po nehodě.
1: Je tam dodávka ve svodidlech a kolem toho nějaké pásky, nebo se to tam je rozlítaný a...
0: Na D1 potom dál z Prahy na Brno pozorně ještě za sjezdem na Sázavu na 40. kilometru stojí vpravo ve stoupacím pruhu nepojízdná dodávka označená už světelnou šipkou. Silnice 58 z Příboru na Ostravu je za Mošnovem uzavřená, mezi Petřvaldem a Starou Vsí se srazilo auto s traktorem, kolony stojí, jed se dá přes Brušperk nebo po D1 přes Studenku. A v Praze na jižní spojce směr Smíchov se teď rozjíždí kolona od sjezdu na Pankrác, až 20-minutové zdržení se bude krátit, protože z Barrandovského mostu před chvílí odjela nabouraná auta. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Čekáme proměnlivou, převážně velkou oblačnost, místy s přeháňkami, večer se pak začne od západu vyjasňovat. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů, na jihu Moravy až 19 a na horách většinou kolem 6. Ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
2: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
4: Jak se poučilo vedení fotbalového Baníku z minulé nepovedené sezóny? V jakém stádiu jsou plány na stavbu nového stadionu na Bazalech? Jak moc zasahuje do chodu ostravského klubu jeho majitel? A jak se vedení Baníku staví k debatě o zákazu pyrotechniky v hledištích stadionů? O tom všem budeme mluvit na rovinu v příštích minutách radiožurnálu Sport. Naším dnešním hostem je totiž výkonný ředitel fotbalového Baníku Ostrava Matěj Šturala. Dobrý den, vítejte v našem ostravském studiu.
5: Dobré odpoledne.
4: V minulém týdnu opustila tento svět legenda Baníku, dosavadní šéf sportovního úseku Luděk Mikloško. Jak to zasáhne klub?
5: Samozřejmě nás to všechny jako zdrtilo, i když jsme tuhle tu zprávu čekali, že přijde dlouhou dobu vlastně, tak vlastně nikdo jsme se na ní nedokázali připravit, až nám vlastně přišla od majitele zpráva v pondělí ráno, že Luděk odešel, tak nebyl to moc příjemný den. Rychle jsme se snažili reagovat, zřídili jsme pietní místo, které si myslím, že bylo krásné jako uctění památky Luďka. Navštívilo ho spousta lidí, já jsem se z okna častokrát díval na to, kolik lidí jako chodí, jak často se zastaví, jak dlouho zaspomínají na Luďka. Já, když jsem odcházel z práce, tak každý den jsem se tam taky zastavil, zapálil jsem svíčku, protože Luděk byl prostě pro klub velká osobnost a myslím si, že i pro ten český fotbal znamenal hodně.
4: Sobotní zápas jste hráli venku, i tam proběhlo symbolické rozloučení. Chystáte ještě něco na první domácí zápas?
5: Chystáme, snažíme se připravit takové malé uctění té Luďkovy památky ještě jednou na té domácí půdě, protože nemohli jsme se rozloučit venku tak, jak jsme chtěli, tak snažíme se, chceme skoordinovat tady tohleto uctění i s fanouškama nějakým způsobem, takže věřím, že ještě dáme jednou s Bohem Luďkovi na domácím hřišti a snad vítěz proti Spartě.
4: Je jasné, kdo Luďka Mikloška ve strukturách Baníku nahradí?
5: Zatím tam máme ve sportovním úseku sportovního manažera Michala Kordulu, který tam teďka působí, a o tom dalším průběhu budeme fanoušky informovat, jak se rozhodne hlavně majitel klubu.
4: Vy jste výkonným ředitelem Baníku, ale sportovní úsek pod vás nespadá, to zůstane dál?
5: Je to tak. Teď je zodpovědný za sportovní úsek právě Michal Kordula, společně vlastně s majitelem klubu, který si na všechno jako dohlíží, takže tam je, ty kompetence jsou jasně rozdělené i vlastně po odchodu Luďka Mikloška to zůstává stejné. Já jsem sport nepřebral, já se snažím o to, aby klub fungoval jak ekonomicky, tak marketingově a lidsky, takže to je můj úkol, o sport se stará Michal Kordula a myslím si, že to bude dobře fungovat.
4: Nevadí vám to, že jste ředitelem Baníku, ale přitom to nejpodstatnější, to znamená, kdo jak za Baník bude hrát, nemůžete ovlivnit?
5: Nevadí mi to, protože já si myslím, že ty funkce by měly zastávat lidi, kteří tomu opravdu rozumí. Já nechci říct, že nerozumím fotbalu, to vůbec ne, ale myslím si, že jsou na to kompetentnější lidi, jak v klubu, tak i jako mimo klub, kteří mají ten přesah mnohem větší než já, a já se budu zatím starat opravdu jenom o to, aby ten klub fungoval prostě, aby byl zdravý.
4: Vy jste podřízený přímo majiteli klubu. Před chvílí jste říkal, že majitel ty podstatné věci ve sportovním úseku rozhoduje. Týká se to i toho vašeho úseku, nebo zeptám se možná jinak. Jak moc majitel Baníku, pan Brabec, zasahuje do fungování klubu?
5: Snaží se o těch klíčových věcech vědět, snaží se rozhodovat, ale vždycky dá na ten hlas té většiny, která prostě si stojí za tím nejlepším, co pro Baník můžeme udělat. Takže on ovšem rád ví, ty klíčové rozhodnutí dělá on, protože, jak se říká, on drží tu kasu a on financuje Baník zejména, takže on má to právo veta vždycky v těch finálních rozhodnutích.
4: Mění se nějak přístup majitele, tedy pana Brabce, k Baníku od těch dob, kdy vlastně zachránil Baník třeba po té minulé sezóně, která opravdu nebyla povedena?
5: Mně přijde, že to prožívá čím dál víc ten Baník, že opravdu byl taky jako zdrcen z té sezóny minulé. Určitě mu na zdraví nepřidala, ale prostě co tě nezabíjí, to tě posílí, takže já si myslím, že už se vyvarujeme těch chyb, které jsme udělali a prostě Baník posuneme tam, kde má být.
4: To znamená nějaké úvahy, že by se na to lidově řečeno vykašlal, že by třeba ten klub poslal někomu dál nebo prodal někomu dál, tak nic takového nepřišlo, nepřipadá v úvahu.
5: Nemyslím si, my se o tom bavíme velmi otevřeně a on mi říkal, že nikdy žádná pořádná nabídka nebo vůbec žádná nabídka na Baník o nikoho nepřišla, takže to jsou vždy jen čisté spekulace o tom, jak se zajímají jiné subjekty o to, že by vstoupili do Baníku, zatím to tak není. A on určitě nepřemýšlí o tom, že by Baník v tuhle chvíli prodal, protože on je bojovník, hráč a myslím si, že tohle mu dává tu životní energii, tak jako mu ji bere, tak ten Baník umí jako dodat i jako spoustu jako pozitivních věcí a zatím se drží a jsem rád, že je u toho kormidla pořád on.
4: Vy jste se stal výkonným šéfem Baníku před touto sezónou. Byla to reakce právě na to, jak vypadala loňská sezóna, tahle personální změna?
5: Určitě to bylo jednou z reakcí na to vlastně, jak se ta minulá sezóna vyvíjela. Majitel chtěl vlastně to v klubu lehce okysličit, bylo potřeba udělat nějaké změny, ty se udály a my jsme připraveni na tu novou sezónu a na ty další sezony to společně vykopat.
4: Asi nemusím našim posluchačům připomínat, jak probíhala ta minulá sezóna. Na začátku jste hráli o evropské poháry, smolně jste se do nich nedostali. Nakonec se to vyvinulo, takže do posledního kola jste bojovali o to, abyste přímo nesestoupili, vybojovali jste baráž a v té jste se udrželi. Jak jste si to zanalyzovali? Kde v těch analýzách jste dospěli k tomu, že byla ta chyba? Co se stalo?
5: Takhle, my jsme se si myslím na začátku upnuli moc k těm pohárům, které jsme prostě za každou cenu chtěli hrát, jak my ve vedení klubu, tak i hráči. Pak přišel ten neúspěch vlastně z toho, že jsme vypadli, ač po neúplně špatných výkonech si myslím. Do toho přišly nabídky na klíčové hráče Baníku, kteří prostě jsou mladí, jsou perspektivní a chtěli se posunout dál, protože nalíme si čistého vína, Baník pro ně nebo pro toho hráče mladého není ta finální destinace, kde by chtěl jako dohrát kariéru. Jo, každý hráč dneska mladý se chce prostě posunout do těch zahraničních top 5 lig a hrát v těch skvělých týmech a prostě vy tomu hráči nemůžete bránit, protože on vám pak může vám začít rucovat, jo, může ten přístup být jiný, tak proto je někdy lepší ho prostě pustit, aby šel a rozvíjel tu kariéru a věřit v to, že se třeba jednou vrátí a tomu Baníku pomůže, protože tam si myslím, že to srdce u těch hráčů baníkovské jako zůstane, kteří tady prošli, protože my jsme se fakt si nepamatuju hráči, kterým jsme se jako rozloučili špatně, nebo že by odcházel jako zdrcený z toho, že byl v Baníku Ostrava. Naopak, ty reakce jsou většinou pozitivní, ti hráči na ten Baník vzpomínají, protože v poslední době jsme spoustu hráčů posunuli prostě do top soutěží, do top týmu a věřím tomu, že oni třeba teď někteří nehrajou, ale prokopou se do těch základních sestav a budou prostě tahouny těch týmů, protože je v nich ten potenciál.
4: To znamená, ten prodej hráčů nebyla chyba?
5: Myslím si, že možná v takové velké míře to nemuselo proběhnout. Já tady nejsem o to, aby hodnotil sportovní úsek nebo takhle. Můj osobní subjektivní názor je, že možná těch odchodů bylo v tu chvíli jako hodně. Do toho se přidali zranění, což samozřejmě bylo, to nikdo nečekal, že Filip Kubala si urve křížový vás v koleni, že Michal Kohut si bude mít kýlu nevím přesně to zranění, které měl, jo, dlouhodobé. Takže tady ti tahouni, kteří měli přebrat ty otěže po těch hráčích, kteří odešli, a bylo na to i jako připravování tím, že přišli už v průběhu té sezóny, tak vlastně nám jakoby vypadli z té sestavy. Což byl další problém, který prostě vyústil v to, kam jsme se dopracovali, nevyšlo nám pár těch základních kol, no a už se to vezlo, protože ta hlava je v tom sportu strašně důležitá.
4: Je z toho nějaké poučení?
5: Určitě jsme si to poučení vzali k srdci. A
4: jaké tedy je?
5: Samozřejmě zase je to o tom sportovním úseku, jak si vyhodnotí ty věci, ale prostě mít lepší přípravu, plán B na ty situace, které prostě můžou nastat i s těma zraněníma. Bohužel teď nás to zase postihlo tři zranění, takže na které jsme snad zareagovali a už se tady tato sezona nebude opakovat.
4: Na druhé straně ani ta nová sezona zatím není úplně podle vašich představ. Po víkendových zápasech, po 9 zápasech jste 11. Máte skóre 7-17. Vede to k nějakému přehodnocení cílů pro tuto sezonu?
5: Já si myslím, že nevede, že ty cíle jsou pořád stejné. My jediné, co potřebujeme, tak je čas. Čas, aby si ten tým, aby si sehrál, aby mohl trenér pracovat s těma hráči, protože v tréninku ti hráči působí velmi sebevědomě, vypadají velmi dobře. Teď jenom potřeba to přenést do toho zápasu a to nám někdy zadrhne. Jo? Takže já si myslím, že to nastavení zůstává pořád stejné. Chceme hrát fotbal, což jsme předvedli v určitých zápasech. Přidal se k tomu ta smůla. Bohužel místy impotence v proměňování šancí, do kterých se dostáváme ve velké míře. A někdy tam jsou prostě chyby v obraně, které se bohužel opakujou a tomu, když my se jako vyvarujeme, tak si myslím, že budeme opět úspěšní.
4: Pomůže teď ta dlouhá reprezentační pauza, nebo vlastně od ní tolik nečekáte, protože vy máte řadu mládežnických reprezentantů, kteří vlastně plní své povinnosti u reprezentačních týmů?
5: Je to tak, těch reprezentantů je spousta, ať už to českých, slovenských nebo i zahraničních, takže někteří kluci se rozletěli, některé jsme tady ještě podrželi, protože hrajeme ve středu pohár a jsme strašně rádi, že nám například švýcarská reprezentace vyšla vstříc a Rodri Smith může odletět až po zápase v Kladně. Sám chtěl tady zůstat, nechtěl vůbec reprezentovat, aby se s týmem víc žil a zapracoval, ale je asi natolik důležitý pro švýcarskou reprezentaci, že mu dali tu výjimku, že se může připojit až později. Takže za to jsme strašně rádi. Máme čas na doléčení některých lehčích zranění, které nastaly. Já si myslím, že po přestávce určitě bude už 100% zpátky Michal Kohut, který je pro nás, si myslím, jeden z klíčových hráčů a osobností kabiny. Takže myslím si, že ta reprepauza nám jako určitě pomůže. Jedné straně, že můžou si kluci zase více hrát, a v druhé straně, že i na chvilku si odpočinou, protože mají tam i nějaké volno. Protože reprepauza je dlouhá.
4: Výkonný ředitel fotbalového klubu FC Baník Ostrava Matěj Šturala je dnešním hostem Radiožurnálu Sport.
2: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
4: Letos v květnu to bylo už 11 let od posledního zápasu, který Baník odehrál na místě, které k němu desítky let neodmyslitelně patřilo, tedy na ostravských Bazalech. V posledních letech se zvýšila šance, že se Baník na Bazaly vrátí, protože v končícím volebním období proběhla architektonická soutěž na nový stadion na Bazalech, vyhrál španělský ateliér, který mimochodem navrhl třeba přestavbu stadionu Realu Madrid, slavné Santiago Bernabeu. V jakém stádiu jsou teď plány na nové Bazaly?
5: Je to tak, že právě probíhá vlastně dofinalizování smlouvy s architektonickým studiem L35 ze Španělska. Já už jsem snad dostal informace, že by měly být téměř všechny dokumenty už dodány. Čekalo se na pár posledních, takže myslím si, že v nejbližších dnech, věřím tomu, že rada rozhodne o tom podpisu, že se to nebude protahovat dál, ale to musíme počkat, je to v gesci města, takže to rozhoduje, takže my jsme teďka na špičkách a čekáme, kdy se to konečně podepíše.
4: Je to v gesci města, jeho vedení se může změnit, protože v říjnu nás čekají komunální volby. Jste nervózní? Vidíte nějaké riziko, že by se po volbách mohl ten projekt zadrhnout?
5: Riziko vždycky je nějaké, ale já věřím tomu, že politici a radní si vyhodnotili tu situaci tak, že Ostrava takový stadion potřebuje, aby to zvedlo i prestiž vlastně celého města, protože v tuhle chvíli hrajeme na naprosto nevyhovujícím atletickém stadionu, kde prostě prostě atmosféra chybí díky té atletické dráze, takže já si myslím, že to město a obecně ten region, ten stadion potřebuje a ocení to a ta stavba bude prostě dominantou celého kraje, možná i celé republiky.
4: Bude to, nebo má to být stadion města, ale hrát na něm máte vy. Jakou roli v těch přípravách hraje Baník?
5: Samozřejmě hrajeme v tom roli takovou, že konzultujeme různé prvky, ať už to jsou sportovní části toho stadionu, gastro sekce, sklony tribu například, protože jsme v úzkém kontaktu i s fanoušky, kteří taky ten návrh viděli, taky k němu měli pár připomínek a teď jsme ve fázi, kdy můžeme ještě připomínkovat ten projekt a může se udělat ten stadion tak, jak ho my chceme. Takže určitě tam plníme jakoby velkou roli v tom, že konzultujeme s městem vše možné úpravy a vlastně i jsme byli majitel byl v porotě, která vybírala vlastně ten finální koncept toho stadionu.
4: V některých předvolebních vyjádřeních jsem zaznamenal i názory, že by ten stadion mohl vzniknout formou PPP, to znamená tak, že by ho rovnou neplatil město, ale zaplatil by ho soukromý investor a město by ho potom splácelo. Řešíte třeba z pozice Baníku tuhle tu variantu, že byste se na tom tímto způsobem podíleli?
5: To není úplně otázka na mě. Tohle, jak se říká, hra ještě je na vyšší úrovni, takže tohle to řeší majitel klubu a já o tomhle tom zprávy nemám. My jsme v tuhle chvíli spíš ti dělníci toho fotbalu, kteří připravujeme to zázemí, tak, aby se tam mohlo hrát, ale tady tyhle ty finanční záležitosti a věci řeší spíš jako se na té úrovni toho majitele, potažmo primátora města, takže tam já do toho nevidím a proto to nerad bych komentoval.
4: Na těch vizualizacích nového stadionu je vidět i prostor muzea. Chystáte už tedy nějaké velké impozantní muzeum Baníku?
5: Samozřejmě chystáme. On je trošku problém, že my toho zase až tolik na toho vystavování jako nemáme, protože před Skyrock 25, před třemi, čtyřmi lety jsme stavili, 26, jsme stavili, jsme teda měli 100 let klubu, kdy jsme vlastně připravovali takovou interaktivní výstavu Baník Expo, takže máme s tím zkušenosti. Samozřejmě na tohleto muzeum bude potřeba víc techniků, bude to víc multimediální, interaktivní, myslím si velmi moderní, takže tam to budeme konzultovat s dalšími odborníky, ale strašně se na to těším, že konečně bude mít Baník svoje muzeum, svůj krásný fančop na stadioně, kde hraje, kde sedí vedení mužstva, kde se trénuje a kde vlastně můžou ti lidi prostě přijít na tu prohlídku a vidět tu krásu, která se tam chystá.
4: Vy říkáte, že toho moc nemáte. Jak to, že toho moc nemáte a neuvažujete, že třeba uděláte nějakou akci pro fanoušky, aby darovali artefakty spojené s Baníkem, které třeba po generace opatrují?
5: Takhle jsme to už měli právě na tom expu, takže určitě se i tohleto plánuje, aby nám lidé zapůjčili artefakty. Nemáme toho moc, protože dřívější vedení Baníku tady tyhle ty věci moc neřešilo a upřímně spousta věcí se ztratilo. Jednou z věcí byl i vlastně jako trofej z roku 2004. Kdy jsme vyhráli
4: mistrovský
5: titul,
4: pohár?
5: Mistrovský pohár, který
4: se
5: jsme...
4: Se ztratil?
5: Víceméně ano, ale dopátrali jsme se, kde je a už je u nás zamknutý v trezoru a čeká na to svoje místo v tom novém muzeu, takže postupně to sbíráme, ale bohužel těch věcí se nedochovalo moc. Další z fakturů, který byl tak archiv, který měl Baník dřív, který spravoval pan Jáno, že si se nepletu, tak bohužel zaplavila voda, takže spousta věcí se i zničilo, takže něco jsme zachránili, takže máme toho ještě plné sklady, musí to někdo tím probrat, ale určitě dáme dokupy jako fantastické muzeum.
4: Kdy počítáte, že by Baník mohl poprvé hrát na tom novém stadionu?
5: Za mě je strašně optimistický výhled v roce 2030. Realisticky si myslím, že bude kolem 31 a ten nejhorší snad kolem roku 32. Já jsem optimista, i když politici někdy možná říkají ty datumy trošku opatrně, tak já tomu prostě věřím, že vím, kolik práce už jsme zatím udělali. Vím, že té práce je ještě před náma strašně moc.
4: Tak v roce 2030 budou další komunální volby, tak to by mohla být možná nějaká
5: taková
4: motivace.
5: Taková meta k tomu, aby jasně určitě, ale hlavně vidím, jak ti lidi na tom jako pracují, kteří jsou do toho zapojení, jak jsou do toho zapálení a ten projekt prostě vzniká, myslím si, poměrně rychle, ať už jsme v tom skoro 3 roky vlastně, tak vlastně máme za sebou kus práce.
4: Ten stadion má mít kapacitu 20 tisíc diváků. Bude to stačit, protože když se podíváme na statistiky, tak i v té loňské opravdu nepovedené sezóně, tak vy jste měli čtvrtou nejvyšší návštěvnost a to jste hráli ve Vítkovicích na stadionu, který má ty limity, o kterých jste mluvil. Průměrně na domácí zápasy chodilo 8600 lidí. Pokud byste měli funglnový stadion, tak jak vypadá na těch vizualizacích, pokud by se vám sportovně dařilo víc než v té minulé sezóně, není nebo neměla by být ambice ještě větší?
5: Já upřímně radši budu hrát na stadioně, který je trošku menší a je každý zápas vyprodaný a má tu atmosféru prostě jasně danou, než aby ten stadion měl 30 tisíc lidí, na který chodí 15, musíte zakrývat sektory, aby to nevypadalo blbě, takže já si myslím, že ta kapacita 20 tisíc je v tuhle chvíli pro Baník naprosto dostačující.
4: Jak je na tom Baník po ekonomické stránce i po té minulé sezóně?
5: Já si myslím, že jsme velmi zdravý klub v tomhletom ohledu.
4: Musí pomáhat majitel?
5: Samozřejmě, že musí. Majitel to dotuje každý rok několika desítkami milionů. Samozřejmě jsou i lepší sezony, když se třeba povede prodat některý hráč, tak tam pak ty čísla jdou samozřejmě do plusu, ale když to jako historicky vezmete za tu dobu, co majitel je vlastní klub, tak je jako rozhodně jako ve ztrátě, protože nejenže se snaží, aby ten klub byl zdravý, tak na rozdíl od některých jiných týmů buduje i vlastně zázemí pro mládežníky z vlastních peněz, vlastní tréninkové centra, takže já si myslím, že v tom jakoby jsme velmi zdraví.
4: Po jarním derby Slávie se Spartou, potom nedohraném derby se do popředí zájmu a veřejných debat dostali fanoušci. Jak se ve vedení Baníku stavíte k debatám o pyrotechnice? Má být pyro zakázáno? Teď je, vy samozřejmě to říkáte, opakujete na stadionu, to je jasné, ale je to tak dobře?
5: Tak pyro je obecně zakázáno na stadionech, jo? Že se tam jakoby někdy objeví. My se samozřejmě snažíme, aby tam to pyro nebylo. Prohlídky děláme, fanoušci to tam někdy prostě pronesou.
4: Tušíte kdy a jak?
5: Netušíme. Náš bezpečnostní ředitel nad tím vždycky si koláme hlavu, ale zatím jsme nezjistili, jak. A to, že tam to pyro někdy je, prostě ono dotváří tu atmosféru na tom stadioně a může to působit někdy prostě, že ten fotbal je atraktivnější.
4: Takže no, byste byli spíš pro nějakou legalizaci?
5: Já si myslím, že jako klub by jsme pro nějaké řízené pyro byli.
4: Mimochodem, vy jste v zápase proti Olomouci, v domácím zápase letošního ročníku, zkoušeli velké ventilátory, které jste dali pod sektor vašich fanoušků, aby ten dým nešel na hřiště a aby nemusel být přerušen zápas. Osvědčilo se to?
5: Byla to reakce majitele klubu, že chtěla, aby jsme zkusili něco vymyslet, že by jsme třeba tomu pomohli, aby jsme nedostávali vysoké pokuty. Za to tak byla tady ta myšlenka s těma ventilátorama. Při určitém typu pyrotechniky se to osvědčilo, kdy vlastně ten ventilátor dokázal naředit ten dým a tím pádem nebyl tak hustý a mohlo se hrát dál. Při určitém typu už to nešlo, protože ty ventilátory nebyly výkonné. Spekulovali jsme i o tom, jestli třeba v nový stadion by neměl být nějaký ventilátor nebo odsávání vzduchu zabudované přímo v plášti tribuny. I to je ještě ve hře. Tak uvidíme prostě, jak se bude ta situace dál vyvíjet a kolik bude peněz na to, kolik by to stálo takové zabudování této techniky přímo do stadionu a jestli vůbec architekti by to jako dovolili, protože samozřejmě architekti si drží ten svůj návrh a chtěli by, aby to vypadalo ideálně stejně tak, jak to nakreslili. Takže snažíme se hledat nějaké cesty, jak prostě si trošku pomoct od těch pokut, ale bohužel zatím se nám to úplně nedaří.
4: Takže bez ohledu na to, jestli to bude nebo nebude zakázané, předpokládáte, že i po roce 2030 zkrátka pyro na českých stadionech bude?
5: Já si myslím, že bude. Že prostě ta fanouškovská kultura je tady natolik silná, že to pyro prostě bude.
4: Baník je samozřejmě dlouhodobě fenomén. Mění se to u mladé generace? Funguje Baník, fotbal a to všechno okolo stejně dobře, jako to fungovalo před 20, 30, 40 lety?
5: Já si myslím, že to stojí víc práce, aby jsme vlastně si udrželi ten fenomén Baníku stále tak aktivní, jak byl třeba dřív, protože je spousta nových zájmů, spousta nových možností pro mladé lidi, kteří od toho fotbalu můžou utíkat. V určité fázi si myslím, že se zanedbal jako marketing vůbec ve sportě, kdy jsme přišli o jednu generaci fanoušků. To se teď snažíme napravit projektama, které děláme pro mladé fanoušky. Ten projekt se jmenuje Mladí chachaři a vlastně začínáme už od škole, kdy chodíme s hráčema a s trenérama do škole, kde mají nějaké pohybové aktivity, učíme, jak mají fandit, jak mají kreslit choreografie, kreslí si svůj vlastní dres ty děti, takže mají vlastně, už budujeme ten vztah od té školky, od toho raného věku, postupem dál vlastně na základní škole už mají víc těch pohybových aktivit k tomu, nějaké diskuze a zveme i na ten zápas samozřejmě, takže snažíme se vybudovat tu novou generaci, protože víme, že ten stadion pro těch 20 tisíc bude potřeba jako mít zaplněný a proto je teď ta chvíle, kdy pracovat s těmi fanoušky, kteří ten stadion zaplní.
4: Takže vychováváte ty, kdo by za 5 a více let měli chodit.
5: Přesně tak. Vychováváme ty mladé aktivní fanoušky, protože dneska je to o tom fandění. Ti hráči to cítí, když mají za zády ten fanklub a sedící fanoušek je fajn, ale my potřebujeme ty aktivní hlavně.
4: Říká dnešní host Radiožurnálu Sport, výkonný ředitel FC Baník Ostrava Matěj Šturela. Díky moc za rozhovor. Na viděnou, naslyšenou.
5: Díky moc, hezký den.
4: Od mikrofonu se loučí a hezký poslech Radiožurnálu Sport přeje také Tomáš Pancíř.
2: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
6: Radiožurnál je půl druhý. Jana Gulda a zprávy.
3: Vláda by dnes měla jednat o dalším postupu v kontaminované oblasti u Zhůří na Šumavě. Návrh kabinetu představuje ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Místo od minulého týdne prozkoumává armáda. Podle ministra ale nemá vybavení potřebné k jeho úplnému vyčištění. Proces s uprchlým bývalým poslancem Petrem Wolfem dnes okresní soud v Ostravě řešit nebude. Řekl to jeho mluvčí Dalibor Zecha s tím, že o odročení požádal advokát obžalovaného kvůli kolizi s jiným případem. Nový termín hlavního líčení bude v říjnu. Petr Wolf, zvolený v roce 2006 za sociální demokracii, čelí obžalobě za to, že se vyhýbal nástupu do vězení. Tam ho poslal soud za dotační podvod. Speciální jednotky Wolfa zadrželi před rokem v Paraguaji. Velvyslanci států Evropské unie budou v Bruselu znovu jednat o prodloužení sankcí na ruské a běloruské občany. Minulý týden jednání ztroskotala, proti bylo podle serveru Politico hlavně Slovensko. Na unijním sankčním seznamu je asi 2600 lidí a subjektů se zmrazeným majetkem a zákazem cestování. Současné sankce platí do zítřka. A začátek tohoto týdne bude chladný a místy deštivý. Teploty se udrží pod 20 stupni Celsia. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Ve středu se začne oteplovat, noční minima ale uprostřed týdne klesnou a objevit se můžou i přízemní mrazíky. Víkend by mohl přinést babí léto, vyjasní se a teploty vystoupají nad 20 stupňů Celsia. Sport. Obránce David Zima a záložník Denis Višinský vypadli kvůli zranění z nominace fotbalové reprezentace před Ligou národů. Na prvním srazu národního týmu pod španělským koučem Santim Deniou je nahradili Ondřej Krejčfaluši a Martin Schubert. Krejčfaluši pravidelně nastupuje za belgický Union Saint-Gilloise a mladoboleslavský Schubert je aktuálně nejlepším střelcem fotbalové šance ligy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Neprůjezdná D2 před Brnem a nehoda i na D1 na Šmykalce. Na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy na 3. kilometru u sjezdu k Olympii řeší nehodu 3 kamionů. Zabrané jsou oba pruhy. Sjíždí se na kruhový objezd odbočovacím pruhem. Z kruhového objezdu hned zpátky na dálnici. Kolona z 5. kilometru je na 20 minut. Na D1 před Brnem směrem z Vyškova od exitu 216 vzniká fronta kamionů od Rousínova různě roztrhaná k D2. V levém pruhu se brzdí od sjezdu na Slavkov z 210. kilometru, je to asi na 10 minut před rohlenkou na 208. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Benešov se popojíždí z 21. a 5. kilometru asi čtvrt hodiny do omezení na Šmykalce na kilometru 24,5 stojí v pravém pruhu nepojízdná dodávka. Silnice 58 z Příbora na Ostravu byla za Petřvaldem neprůjezdná po srážce auta s traktorem. Provoz už pouštějí Kivadlově, vznikají ale kolony. Na silnici 50 z Uherského Hradiště na Brno opatrně kousek před sjezdem na Buchlovice srazila se tam dvě nákladní vozidla, jezdí se Kivadlově. A na silnici 6 z Karlových Varů na Prahu opatrně u Verušiček v zatáčce na konci přeložky se převrátilo nákladní auto, brzdí se. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Čekáme proměnlivou, převážně velkou oblačnost. Místy s přeháňkami, ty budou na severu a severovýchodě četnější. Večer pak začnou srážky i oblačnost od západu částečně ubývat. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 19 a na horách většinou kolem 6. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.
8: Jdeme na hokej. Jdeme na hokej.
9: Nová sezóna Tipsport Extraligy začíná. Vezměte si šálu, podpořte svůj tým a zažijte ten nejlepší hokej naživo. Na stadionu, u přímých přenosů nebo poslouchejte živě komentované zápasy přímo od ledu na Radiožurnálu Sport. Více na hokej.cz a oficiálních účtech TLH.cz. Tak a jdeme na hokej. Mediálním partnerem Tipsport Extraligy je Radiožurnál.

Už za malou chvíli přijde také sportovní přehled na Radiožurnálu Sport. Ještě jednou dopodrobna rozebereme veškeré změny v českých reprezentacích, jak seniorské, tak 21. Teď ale ještě krátce ke španělské reprezentaci a nebudeme mluvit o změnách, ale naopak o upevnění jednoho trendu. Trenér Luis de la Fuente povede španělské fotbalisty ještě nějakou dobu do roku 2032. Svaz informoval o tom, že s 65-letým koučem prodloužil smlouvu a není se co divit, protože De La Fuente nastoupil ke Španělům v roce 2022. O dva roky později s týmem triumfoval na Euro, pak vyhrál také Ligu národů. No a jak moc dobře víte, tak to je doslova pár měsíců, co Španělé zvládli také poslední zápas na mistrovství světa.

0: Čeští volejbalisté zabojují o postup do čtvrtfinále evropského šampionátu v italském Turíně odpoledne. Nastoupí proti Belgii, podrobnosti má na úvod sportovního přehledu ve studiu Kristian Šveda. Dobrý den.
1: Dobrý den. Největší belgickou hvězdou je smečař Sam Deru a podle univerzála českého týmu Marka Šotoly bude prioritou ho ubránit.
2: Belgičani vyhráli svoji skupinu, která byla neskutečně vyrovnaná. Jsme s nima hráli přáteláky, takže víme, že nás čeká hodně silný soupeř se zkušenýma hráčem a snad si mě moc nenačetli. Doufám, že to vyjde Belgičanama, je to pro nás důležitý zápas. Sam Deru a Ferre Regers, to jsou dvě jejich hvězdičky, které určitě potáhnou jejich tým. Tyhle dva, když zastavíme, tak potom to bude všechno jednodušší.
1: Utkání Česko-Belgie začne v 16 hodin, tedy za necelé 2,5 hodiny. Radiožurnál Sport vám ho samozřejmě nabídne v přímém přenosu.
0: Fotbalový obránce Slavie David Zima a záložník Plzně Denis Višinský se kvůli zranění nemůžou zúčastnit srazu reprezentace. Španělský kouč Santi Denia místo nich povolal Kričfalušiho se Schubertem. Ondřej Kričfaluši působí v belgickém klubu Royal Union Saint-Gilloise a původně byl v nominaci reprezentační 21. Křídelník Martin Schubert, ten zase hraje za Mladou Boleslav a se 6 góly momentálně nejlepším střelcem šance ligy. Národnímu týmu začíná sraz před vstupem do Ligy národů. Už dnes Češi odehrají první ze zápasů v sobotu v Praze proti Chorvatsku.
1: A dvě změny hlásí i zmíněná reprezentace do 21 let. Za Ondřeje Kričfalušiho byl povolaný Erik Hunal z brněnské Zbrojovky a ze zdravotních důvodů bude chybět i ofenzivní hráč Janik Eduardo. Jeho místo zaujme Tadeáš Vachoušek, taky fotbalista Zbrojovky Brno.
3: Radiožurnál Sport. Sportovní přehled.
0: I anglickým fotbalistům bude v nadcházejících zápasech Ligy národů chybět jeden hráč, záložník a útočník Cole Palmer. Podle BBC Sport se hráč Chelsea omluvil kvůli svalovému zranění. Server uvádí, že Palmera nahradí Morgan Gibbs-White z Nottinghamu. Anglie během srazu odehraje dva duely také s českým národním týmem.
1: A švýcarská fotbalová reprezentace se musí do odvolání obejít bez kapitána Granita Xhaky. Záložník Sunderlandu je totiž vyšetřovaný kvůli podezření, že během koronavirové pandemie užíval falešné potvrzení o očkování. Švýcarský hráč se k tomu pro hřišku přiznal, potvrdil to ve vyjádření na svém Instagramu, kde uvedl, že měl k vakcíně hlubokou nedůvěru.
0: Lionel Messi dal 20. gol v sezóně americké fotbalové MLS. Za Inter Miami se Argentinec prosadil v duelu se San Diegem a utkání skončilo remízou 2-2.
1: Na závěr hokej. Obránce Dominik Badinka dal v přípravě zámořské NHL gól, jeho Carolina ale prohrála 3-6 na ledě Floridy, za kterou si připsal asistenci back Radko Gudas. Útočník Martin Nečas přihrával na gól v dresu Koloráda, a to při výhře nad Utahem 4-1, a asistenci zapsal i 18-letý obránce Vladimír Dravecký za New York Islanders. Jeho tým ale prohrál na ledě New Jersey Devils 1-2.
0: To byl sportovní přehled s Kristianem Švedou. Děkujeme za něj.
1: Naslyšenou.

až jednou zatluču na ty velký dveře. Zeptaj se, chlapče, zlobil si, a já na to, že kdeže. A já na to, že kdeže, až budu jednou z

Tři kola z hokejové typ Sport Extraligy téměř kompletně odehraná. Včera připomeňme, České Budějovice porazili Olomouc 3-2. Kometa zvládla zápas první domácí proti Hradci Králové 3-1. Liberec prohrál doma s Kladnem, Pardubice přehráli Karlovy Vary 5-2 a Vítkovice doma prohráli s Litvínovem 2-3. Všechny výsledky v základní hrací době více rozebereme z typ Sport Extraligy po 14. hodině, kdy začíná náš pravidelný hokejový magazín.

0: Fotbalisté Zlína vybojovali před reprezentační přestávkou první bod v sezóně šance ligy. V 9. kole hráli v Jablonci 1-1. Na severu Čech přitom neměli moc velkou fanouškovskou podporu. Víc už řekne v naší pravidelné rubrice Hity sociálních sítí Pavel Tilšar. Hezký den.
1: Dobré odpoledne. Po sérii 8 porážek v úvodu sezóny podporoval fotbalisty Zlína v Jablonci jeden jediný fanoušek, který vážil cestu zhruba 400 kilometrů, a Ševci si toho hodně vážili. Tohle napsali na sociální sítě, teď je budu citovat. Celý zápas fandil, povzbuzoval a hnal kluky dopředu sám v sektoru hostů a tak si zasloužil speciální poděkování. Po zápase od hráčů dostal dres a domů se s námi svezl týmovým autobusem. 400 kilometrů jen proto, aby byl dnes s námi, a přesně takové podpory si vážíme nejvíc. Díky, že v tom jedeš s námi, doslova. Konec citace z Facebooku fotbalového klubu ze Zlína. V komentářích samozřejmě dotyčný fanoušek sklízí chválu a obdiv a lidé navrhují i to, aby dostal od klubu doživotní permanentku.
0: Možná, že by jí býval dostal, kdyby Zlín udržel skutečně to vedení 1-0, které drželo třetí minuty. Musíme připomenout, že to nakonec byla remíza 1-1. Dnes ale už začala dlouhá reprezentační přestávka a Švýcaři se budou muset obejít možná i na delší dobu bez svého lídra, bez Granita Xhaky. Ten je vyšetřován kvůli podezření, že v době koronavirové pandemie využíval falešné potvrzení o očkování. Kapitán Sunderlandu se k tomu vyjádřil na Instagramu, co řekl?
1: Na Insta Stories, tedy na fotografii, případně videu, které můžete vidět 24 hodin, pokud to nikdo nesmaže, napsal, že měl k vakcíně hlubokou nedůvěru a měl z ní obavy. Proto si opatřil potvrzení o očkování místo toho, aby svoje otázky a pochybnosti řešil tehdy oficiální stanovenou cestou. Byla to chyba, je mi to líto. To je citace tedy z toho Insta Stories na profilu Granita Xhaky, který podle svých slov spolupracuje s příslušnými orgány a přijímá odpovědnost za své tehdejší rozhodnutí. Mimochodem, nedávno se přišlo na to, že bývalý kouč švýcarských hokejistů Patrick Fischer zfalšoval před olympiádou v Pekingu 2022 potvrzení o očkování proti koronaviru a krátce před domácím mistrovstvím světa byl z funkce odvolaný. Navíc dostal 4letý zákaz trénování na reprezentační úrovni, takže teoreticky Xhakovi hrozí celkem vysoký trest.
0: I o tom mluvil ve studiu Pavel Tilšar. Díky.
1: Naslyšenou.

0: Asi ho znáte jako Jardu Kužela ze seriálu Okresní přebor.
1: Ale už přes 5 let je také jedním z moderátorů radiožurnálu Sport.
2: David Novotný na place a se mnou na mým place a já se na tom moc těším, je Pepa Jindříšek. Ahoj Pepíku.
3: Ahoj, ahoj.
4: Tereza Zimovjanová, která se věnuje triatlonu. Ahoj Terezo.
5: Čau.
2: David Dvořák, bojovník MMA.
6: Ahoj.
1: Pořad na place s Davidem Novotným, to jsou rozhovory s osobnostmi z různých sportů.
0: Jedno mají ale společné, pohodovou atmosféru.
7: Těch 70% těch jako vlastně zážitků bylo spíš nepěkných, bolavých, že jo? A teď si říkáš, v ten daný moment si říkáš, no co já tady dělám, jako, já jsem si za to zaplatil, že jo?
2: Já chci kamna,
7: přesně, kamna, kávička, pohoda, kožíšek, přesně.
6: Tam mám hodně co zlepšovat.
2: Jako fakt hodně, jako jo?
6: Jako hodně.
2: To smrdí 9 teda někde. Jako když se hodně zlepšíš v každé disciplíně, tak 9000, čau.
6: Ještě asi ne.
2: Vy jste tam zlobili?
8: No my jsme tam zlobíkali. My jsme tam trošku jenom, jsme tam blbli, no. Prostě jak byla pauza, tak jsme letěli do Prátru.
2: A... No a co tam, jako větrat ruský kolo a nebo popadnout džber a prostě.
8: Ne, no tak nějaký pivo jsme si tam dali a pak pochopitelně ty atrakce všechny do toho a ty horský dráhy a nebylo nám úplně dobře s toho.
2: Jo, takhle.
9: Nás bylo hodně a maminka chodila do práce. Takže vlastně nás museli hlídat. Pokud chceš jít ven, tak jsem Pepička.
2: Musíš Pepička přibalit do baťohu.
9: Takže mě pak přivázali někdy ke stromu, já si srandu.
2: No jasně.
9: A šel to. A nejhorší bylo, když vlastně on chtěl se svojí partou jet do Železnou Brodu na koupaliště.
2: A musel zjít Pepička.
9: Musel.
1: Herec David Novotný je na place ve středu dopoledne od 10 do 11 hodin, kdy se jeho pořad střídá s rozhovory olympijské vítězky v běhu na lyžích Kateřiny Neumannové a grandslamové šampionky v tenisu Andreje Sestiny Hlava.

0: začne vyjasňovat a teploty do 19 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
0: Vláda dnes představí opatření proti vysokým cenám pohonných hmot, oznámil to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Paliva v posledních týdnech prudce zdražují kvůli eskalaci konfliktu na Blízkém východě i nedostatečným kapacitám rafinérií. Třeba německá vládní koalice proto už oznámila, že od října mimo jiné sníží daň z benzínu i nafty. Český kabinet podle Havlíčka nejdřív čekal na reakci okolních zemí.
2: My jsme jasně řekli to, že v momentě, kdyby reagovaly okolní země, tak jsme připraveni reagovat rovněž. Vypadá to, že okolní země se chystají udělat určitá opatření, to znamená v ten samý den my řekneme náš postup.
0: K reakci na rostoucí ceny energií vládu vyzývá také opozice. Česko příští týden navštíví italská premiérka Giorgia Meloniová, zjistil to server iRozhlas.cz. Italská politička se chystá podepsat dohodu o posílení spolupráce s premiérem Andrejem Babišem z Hnutí ANO. Smlouva se podle ministerstva zahraničí týká hlavně obchodu, investic, obrany a energetiky nebo prosazování českých zájmů v Evropské unii. Dohoda se připravovala od února, kdy se Babiš s Meloniovou sešel v Římě. Čečenský autoritářský vůdce Ramzan Kadyrov zůstává v čele této ruské autonomní republiky. V nedělních volbách získal skoro 100% hlasů, oznámila to ústřední volební komise. Jeho protikandidáti dostali 0,15%. Politik podporovaný Vladimirem Putinem Čečensko vede bezmála 20 let. Mezinárodní organizace upozorňují, že Kadyrovova vláda nedodržuje základní lidská práva. Situace v Čečensku je podle nich jednou z nejhorších v celém Rusku. Čeští vědci vyvinuli zpomalovač hoření speciálně pro archívy. Ochrání cenné archiválie před požárem, a to díky speciálním krabicím s povrchovou úpravou. Díky tomu se případný požár rozšiřuje výrazně pomaleji a hasiči nepotřebují při zásahu tolik vody, která poškozuje i ostatní historické dokumenty.
3: To druhé patro těch krabic maximálně trochu odčouzené a vnitřek je úplně v pořádku.
4: Kontroluje po požárním testu Michal Ďurovič z Vysoké školy chemicko-technologické obsah krabic na archiválie s povrchovou úpravou.
5: Retardér hořeník jsme nanesli cítotiskovou technikou.
4: Říká Michal Veselý z Vysokého učení technického v Brně. Bariéra z minerálních látek oheň výrazně zpomalí a to podle Jana Karla z Technického ústavu požární ochrany potvrzuje i test.
6: V 9. minutě omezeně hoří prostřední krabice v nejnižší řadě.
4: Další archiválie mohou protipožární obaly ochránit před ohněm, ale i vodou při hašení. Eva Kézrová, Radiožurnál.
7: Sport. Česká volejbalová reprezentace nastoupí už za necelé 2 hodiny k 8. finále mistrovství Evropy. O postup zabojuje s Belgií, se kterou v přípravě dvakrát prohrála. Největší hvězdou belgického týmu je víc než 2 metry vysoký smečar Sam Deru. Ten považuje za světový talent 20-letého českého reprezentanta Antonína Klimeše.
8: No, because it was, they were also without Indra.
9: Nemyslím si, že by 2 výhry nad českou reprezentací v přípravě byly pro nás výhodou. Soupeř byl bez Indry a má teď v týmu výborné blokaře. Antonín Klimeš má skvělý servis, je to mladý hráč, podle mě je to velký talent světového volejbalu.
8: Very dangerous service and big talent in volleyball.
7: Utkání Česko-Belgie začne v hale Palavela v 16 hodin. Radiožurnál Sport nabídne souboj v přímém přenosu. Radiožurnál v reportážních vstupech.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehoda na D2 před Brnem, taky na výjezdu z Prahy na D8. Na dálnici D2 za exitem Židlochovice čekejte kolony. Kamiony v pravém pruhu z 9. kilometru, osobní auta v levém z 5. Odtamtud je to na 15:15 k exitu 3 u Olympie, kde se kolem 3 havarovaných kamionů projíždí levým pruhem. Na D1 před Brnem směrem z Vyškova od exitu 216 Roustínov vzniká roztrhaná fronta kamionů v pravém pruhu k D2. V levém pruhu se chvílemi brzdí kolem sjezdu na Slavkov u exitu 210. V Brně na městském okruhu se tvoří kolona od nájezdu z Ostravské na Otakara Ševčíka a dál do Gajdošovy k nehodě u Kostela. Na D1 za Prahou směr Brno se teď bude rozjíždět kolona od sjezdu na Benešov z 20. kilometru s omezení na Šmejkalce, před chvílí z kilometru 24,5 odjela porouchaná dodávka. Na výjezdu z Prahy na dálnici D8 směr Ústí pozor na kolonu za nájezdem z Kbelské, zatím je to na něco přes 5 minut k nehodě za McDonald's u nájezdu od Čakovic.
11: Tři osobáky, připojovacím i v Prahy metrovou v obou pruhách.
10: A na silnici 16 na příjezdu do Mladé Boleslavy směrem z Jičína čekejte kolonu od Řepova až na čtvrt hodiny. Za Olympii u sjezdu z D10 ze směru Sturnova nehoda.

0: automobilů na tom prvním kruhovém objezdu v levém pruhu.
1: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Čekáme proměnlivou, převážně velkou oblačnost, místy s přeháňkami, večer se pak začne od západu vyjasňovat, nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 19 a na horách většinou kolem 6. Tolik zprávy.
4: V Česku působí antidopingový výbor a na starosti, jak asi tušíte, má právě věci spojené s dopingem, ale tahle působnost by se mohla rozšířit, a to i oboj s protimanipulaci s výsledky zápasů, anebo také na prevenci diváckého násilí, alespoň to předběžně schválila vláda. Dál vás o tom budeme informovat, ale ne v následující hodince, ta totiž už bude patřit výhradně hokeji.
5: Magazín hokejové extraligy Radiožurnálu Sport.
2: Glosy, rozhovory, pohled do zákulisí.
5: Každé pondělí odpoledne.
4: S novou sezónou nejvyšší domácí hokejové soutěže se vrací i pravidelný magazín extraligy. Čekají vás tradiční, ale také nové rubriky. Do jedné z těch nových se můžete zapojit i vy, posluchači Radiožurnálu Sport. Krátce po 3:15 se budete moct zapojit telefonicky do vysílání a prozradit nám, co vás zaujalo v odehraných zápasech. A třeba i vyslovit přání, co by mělo být náplní zítřejší čisté hry Martina Procházky. Právě olympijský vítěz se ale spojí do vysílání. Už za chvíli probereme s ním rubriku, která se jmenuje Lajna týdne.

0: Posloucháte magazín hokejové extraligy a na řadě je první rubrika.
1: Magazín extraligy.
2: Lajna týdne Martina Procházky.
0: Máme za sebou první tři kola nového ročníku hokejové extraligy. Tradiční pondělní magazín bude znovu otevírat čtyřnásobný mistr světa, olympijský vítěz a také expert radiožurnálu Sport Martin Procházka. Právě s ním jsme ve spojení. Martine, vítej.
3: Dobré odpoledne.
0: Tak ta rubrika se jmenuje Lajna týdne, ty ji budeš vybírat každý týden. Tak začneme hned postem brankáře. Koho pasuješ na nejlepšího golmana týdne a také proč?
3: Řekl bych, že by to měl být Adam Brýzgala, který odstartoval sezonu Kladna jako brankář číslo 1 ve Vítkovicích, kde Kladno prohrávalo po třetinách 2-1, nakonec otočili výsledek na 4-3. Adam Brýzgala byl takovým tím hlavním možná strujcem toho, že podržel svůj tým. Pak to potvrdil nakonec i ve druhém utkání doma, kdy Kladno vítalo doma Spartu, přivítalo výborné utkání. Dlouho držel svůj tým vlastně ve vedení 2-1, nakonec inkasoval gól až při hře 6-5, při hře 6-5 ze strany Sparty. Ale potom předvedl parádní výkony v nájezdech, takže si myslím, že Adam Brýzgala za mě brankář momentálně, který ukázal, že opravdu je ve vynikající formě, takže za mě no, asi zatím on.
0: Máme tedy zaplněný první post tvé Lajny týdne. Většinou platí, že brankář je ve svých výkonech hodně závislý na tom, jak před ním funguje obrana, takže když budeš vybírat ty nejlepší beky uplynulého týdne, zůstaneš u stejného klubu, budeš u Rytířů anebo zvolíš jména hráčů z jiných týmů?
3: Zvolím jiného obránce. Myslím si, že tady to opravdu bylo čisto o individuálních výkonech Adama Brýzgaly, ale zvolím obránce Jakuba Galvase z Třince, který se ukazuje ve výborné formě. V každém utkání, se dá říct, bodoval, ať brankou nebo asistencí. Celkově vlastně výborně na ledě působil Třinec i díky němu, nejenom jemu, ale samozřejmě celému týmu, zatím ve vedení extraligy. Takže standardní, veliký, velmi dobrý výkon Třince, podpořený právě skvělou práci obránců. Takže Jakub Galvas.
0: No, když se teď přesuneme k útočníkům, já předpokládám ještě, než nám řekneš to jméno, že to je pro tebe jako bývalé křídlo, a to jen tak mimochodem, prvotřídní. Asi jednodušší vybírat, nebo ne?
3: No tak samozřejmě v těch útočníkách asi budu trošičku si jistější, než na těch postech brankářů a obránců. Ale ano, z útočníků, já musím říct, že mě překvapilo Kladno, opravdu opět se vrátím k Kladnu, k týmu, který se několik let trápil, neměl dobré vstupy do sezóny, ale letos opravdu pod novým vedením Radima Rulíka a celého realizačního týmu Kladno vypadá velmi dobře, hraje takový atraktivní hokej a k tomu přispívají právě i mladí hráči a jeden z nich je Jakub Konečný, který v každém zápase dal góla, opravdu skvěle působí, je vidět na ledě, jeho, jak se říká, plný let, takže za mě Jakub Konečný Kladno.
0: Brýzgala, Galvas a Konečný, to je teda trojice, kterou vybral hned první týden Martin Procházka. Já musím zmínit, že jsme také na radiožurnálu Sport vybírali hvězdu týdne a shodli jsme se na Danielu Voženílkovi, s tím budeme ve spojení zhruba za půl hodiny. Povídali jsme si ale o Lajně týdne s Martinem Procházkou pro tuhle chvíli. Děkujeme, Martine.
3: Děkuju, naslyšenou.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

Hned v prvním dílu magazínu Hokejové extraligy zazní hlas reprezentačního kapitána. Budeme vás každé pondělí seznamovat také s osobností, která se může pochlubit netradičním koníčkem. A za malou chvíli uslyšíte, čemu se ve volných chvílích věnuje medailista z mistrovství světa a olympijských her Vladimír Cvrčka.

0: Stále posloucháte magazín hokejové extraligy.
1: Magazín extraligy.
2: Hokejisti bez výstroje.
0: Vladimír Calder byl kapitánem československé hokejové reprezentace. Útočník, který má medaily z olympijských her i z mistrovství světa ve volných chvílích, vyráží ne na zimní stadion, jak by se možná čekalo, ale na letiště.
3: S Vladimírem Caldrem jsme se sešli jen pár metrů od přistávací dráhy na letišti v Českých Budějovicích. Z bezpečné vzdálenosti jsme pozorovali přistávání dopravního letounu. Za československou reprezentaci odehrál 85 zápasů. Vždy na cestách za hokejem pozoroval letadla. Záliba mu zůstala dodnes.
4: Přistání z Rodosu Boeing 737 a docela mě zaujal ten zájem pořád těch lidí, kteří se přišli na to přistání podívat.
3: Popsal zájem fanoušků letadel, který je na přistávací ploše v Českých Budějovicích. Přímo z paluby letadla ti, kteří míří na dovolenou nebo se z ní naopak vracejí, si ukazují jednotlivá místa nedaleko krajského města. Srubec, tedy místo, odkud to má Vladimír Calder domů jen pár metrů.
4: Jako správný Jihočech si myslím, že je dobře, že tu možnost tady ty lidé dostali. Ten zájem těch lidí v Českých Budějovicích určitě vnímám a jsem za to velice rád.
5: No, vy jste fanouškem létání už odmala?
4: Vždycky jsem byl, tatínek stavěl modely, létali jsme s bezmotorovým modelem na dálkové ovládání, postavili mnoho. Já jsem se věnoval této činnosti. Občas se nám stalo, že nám to ten větroň ulétl, když chytil stoupavé proudy a hledali jsme ho na Písecku, na Strakonicku v polích. Myslím, že tak dva jsme nenašli.
3: Vladimír Calder, který za československou hokejovou reprezentaci nastřílel 20 gólů, přenesl zálibu v létání na svého syna. Ten stejně jako tatínek je také kapitánem jiného hokejového týmu, ale dopravního letadla.
4: To povolání, které si zvolil, ho i v současné době baví, takže ano, syn je kapitánem u dopravního letadla.
3: Dokonce bylo ve hře při přistávání prvního letadla na českobudějovickém letišti, že bude kapitánem právě Caldrův syn.
4: Přál jsem si to samozřejmě, jako asi každý táta by si to přál. Těch adeptů tady v jižních Čechách je více, znám Jirku Peprnýho, že jo, Jirku Irmuse, který tu čest měl a přeju mu to, občas se potkáváme i na táborském letišti, takže trošku mi to mrzí, ale takový je život, to život přináší.
3: Život ten hokejový přinesl Vladimíru Caldrovi stovky zajímavých situací. Při přesunech na zápasy si splnil i sen. Podíval se za letu přímo do kabiny na pracoviště pilota.
4: V té době, kdy jsme my létali, tak ta letadla nebyla vůbec obsazená. Když jsme letěli třeba do Kanady IL-62, tak jsme byli v tom velkokapacitním, už tenkrát letadle jsme byli skoro sami, takže ta možnost se podívat do kabiny byla vždycky větší, že jo, než v současné době.
3: Uvedl bývalý kapitán československé hokejové reprezentace Vladimír Calder, který se celý život kromě hokeje bavil i letadly a létáním. Z Českých Budějovic Kamil Jáša, Radiožurnál.
1: Hokejová Tipsport Extraliga na Radiožurnálu Sport.
6: Ahoj, tady Roman Červenka. Extraliga je zpátky a s ní hokej na Radiožurnálu Sport. Ať si kdekoliv, zapni si poslech a dostaneš se přímo na led. Každý hrací den, všechny zápasy po celou sezónu. Navíc každé pondělí magazín Extraligy. Prostě když hokej, tak na Radiožurnálu Sport.
2: Poslouchej Sport.
1: Poslouchej extraligový hokej na Radiožurnálu Sport.
2: Stejně jako v předchozích sezónách bude Radiožurnál Sport mapovat dění v nejvyšší domácí hokejové soutěži v pravidelném magazínu Extraligy.
1: Každé pondělí od 14 hodin i s glosami olympijského vítěze Martina Procházky.
2: Kromě tradiční rubriky Hvězda týdne se můžete těšit na novinky.
1: Jednou z nich je hokejista bez výstroje o netradičních zálibách současných i bývalých hráčů.
2: Zapojit se můžete i vy se svými názory v rubrice Pohled z tribuny.
1: Magazín hokejové Extraligy.
2: Každé pondělí po 14. hodině.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport. Sport.

0: hokejová Tip Sport Extraliga na Radiožurnálu Sport.
1: Ahoj, tady Ondra Beránek. Nemůžeš na hokej? Poslouchej zápasy Tip Sport Extraligy na Radiožurnál Sport. Každou akci po celou sezónu uslyšíš v legendárním pořadu s mikrofonem za hokejem. Ale taky si můžeš naladit každý zápas samostatně. Hokej a Radiožurnál Sport, to je jasná volba.
2: Poslouchej Sport.
0: Poslouchej extraligový hokej na Radiožurnálu Sport.
3: Radiožurnál je půl třetí. Jana Gulda a aktuální zprávy.
4: Bývalá první dáma Dagmar Havlová předá licenci Václava Havla městské knihovně v Praze. Oznámila to k 90. výročí narození bývalého prezidenta. Havlová v červnu oznámila, že nesouhlasí s tím, aby knihovna Václava Havla dál používala jméno prezidenta. Instituce se proto přejmenovala na první prezidentskou knihovnu. A podrobně to probereme v odpoledním Radiožurnálu s naším redaktorem už za pár minut. Odboráři v Německu protestují proti škrtům a propouštění v automobilovém průmyslu. Vadí jim ale i návrhy automobilek, například na prodloužení pracovního týdne o 5 hodin. Po celé zemi se uskuteční celkem asi 280 protestních akcí, ke kterým vyzval největší německý odborový svaz IG Metall. Americká firma Google zaplatí pokutu v přepočtu skoro 10 miliard korun za neoprávněné nakládání s údaji o poloze uživatelů. Finanční postih Google uložila irská komise pro ochranu dat. Google má evropskou centrálu právě v Irsku. To ze zmíněné komise dělá klíčového regulátora společnosti pro celou Evropskou unii. A Pražský archeologický ústav Akademie věd spouští webovou stránku s chatbotem, který přibližuje minulost opida závist, svět Keltů a taky dobu železnou. Chatbotově je možné pokládat otázky o každodenním životě dávných obyvatel. Závist se rozkládá na kopcích na pravém břehu Vltavy na jižním okraji Prahy. Odborníci ji považují za nejvýznamnější a největší opidum ve střední Evropě.
0: Sport.
4: Trenér Luis de la Fuente povede španělskou fotbalovou reprezentaci až do roku 2032. Svaz s 65-letým koučem prodloužil smlouvu. De la Fuente získal s národním týmem před 2 lety titul evropských šampionů a letos i titul mistrů světa.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nebezpečí na D5 u Plzně a nehoda na výjezdu z Prahy na D8. Na dálnici D5 ve směru z Rozvadova na Prahu dejte pozor u Plzně. Za nájezdem od Slovan a Černic kolem 71. kilometru se pohybují srnky a vozovky. Náš zpravodaj je před pár minutami zpozoroval takto.
6: 3 srnky, 2 v podstavném pruhu a 1 na trávě.
5: Na výjezdu z Prahy dálnicí D8 směrem na Ústí nad Labem u připojení od Čakovic řeší srážku 3 osobních aut, zabraný je pravý a připojovací pruh. Kolona na půl hodiny je z Prahy z Kbelské, z křižovatky v Hloubětině a popojíždí taky kamiony z Novopatské, skoro od Satalic. Na dálnici D2 na příjezdu do Brna směrem z Bratislavy pozor na první kratší kolonu v omezení u exitu Židlochovice na 11. kilometru, pak se to rozjede a kamiony znovu zastavují kolem 8. kilometru, osobní auta v levém pruhu na 4. a odtamtud popojíždí asi 10 minut k exitu 3 u Olympie. Tam se po srážce 3 kamionů projíždí levým pruhem. Na D1 před Brnem směrem z Vyškova první část roztrhané kolony kamionů v pravém pruhu k D2 čekejte za Rousínovem kolem 213. kilometru. A stále je fronta na silnici 16 na příjezdu do Mladé Boleslavy z Děčína skoro od Řepova, je to až na 1/4 hodiny k nehodě v kruhovém objezdu za Olympií. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Čekáme proměnlivou, převážně velkou oblačnost, místy s přeháňkami, ty budou na severu a severovýchodě četnější. Večer pak začnou srážky i oblačnost od západu částečně ubývat. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů, na jihu Moravy až 19 a na horách většinou kolem 6. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Krátce po půl třetí na Radiožurnálu Sport pokračujeme v ohlédnutí za prvním týdnem hokejové extraligy.
1: Magazín hokejové extraligy Hvězda týdne.
0: Ano, v tomhle magazínu se i letos můžete těšit na rozhovory s takzvanou hvězdou uplynulého týdne, kterou ve svém hlasování vybírají hokejoví reportéři naší stanice. Tentokrát se skoro jednohlasně shodli na jménu třineckého útočníka Daniela Voženílka a já jsem rád, že ho můžu přivítat ve vysílání. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Danieli, vy se vracíte do Česka, do české extraligy. Třinec má teď po třech kolech jako jediný tým plný počet bodů. To je asi vysněný návrat extraligy, nebo to předčilo třeba vaše očekávání?
2: Tak samozřejmě, že každý chce mít ten vstup do té sezóny povedený a nám se to povedlo, že jsme získali těch 9 bodů, ale přece jenom pořád tam je spousta práce v té hře a na tom se budeme snažit pracovat.
0: Co se týče vás osobně, tak vám se povedlo asi nejvíc, aspoň bodově, to utkání proti Kometě, tam jste si připsal svůj první hat-trick v extralize. Kolik vás to stálo do klubové kasy?
2: Ještě jsem s pokladníkem nemluvil, ale myslím si, že to ta nějaká tisícovka bude, no.
0: Pojďme ještě zůstat u tohohle zápasu, v něm jste sice vedli 2-0, potom ale přišlo 5 branek soupeře a potom obrat z 2-5 na 6-5. Dokázal byste popsat, co se s vámi postupem času dělo na střídačce, myslím, nejen s vámi konkrétně, ale s celým týmem?
2: Tak samozřejmě ještě tomuhle začátku předcházel takový krásný ceremoniál, kdy Petr Vrána s Vladem Draveckým končili kariéru, takže vstup do zápasu jsme měli dobrý, vedli jsme 2-0, ale bohužel to je sport a v tom to je hezký. Pak nám tam napadaly nějaký góly, který byl některý nešťastný, ale pořád jsme si řekli, že se snažíme držet naší hry a že máme kvalitu v tom týmu, aby jsme to utkání otočilo a povedlo se nám to, takže i takovýhle zápasy jsou a jsou příjemnější, když se vám to povede.
0: Na Radiožurnálu Sport si povídáme s hvězdou plynulého týdne Danielem Voženílkem a ještě se zeptám na jeden obrat, protože o den později jste hned nastoupili s Třincem k dalšímu utkání proti Plzni a ze stavu 0-2 jste otočili na 3-2. Jak moc vám v tomhle souboji pomohla ta čerstvá páteční zkušenost?
2: Ne, tak samozřejmě musím říct, že Plzeň byl velice dobrý soupeř, dobře bruslili a nebyl to jednoduchý utkání proti ním, ale zase jsme si trošku pomohli před celou hrou a nakonec prostě jsme zase věřili tomu, že můžeme otočit a bohužel Plzni se něco stalo den předtím v Olomouci, takže jsme to měli trošku v hlavě, že by se nám to mohlo znovu povést a opravdu jsme rádi, že ten začátek soutěže jsme takhle zvládli, když samozřejmě ty utkání byly strašně těžký a otáčet to není úplně nejjednodušší.
0: To říká Daniel Voženílek, hvězda uplynulého týdne v magazínu Extraligy. Teď se nabízí a berte mě trochu s rezervou, že by takhle oceláři mohli hrát celou sezónu, že by zkrátka nechali soupeře trošku utéct a potom ten zápas otočit, zkrátka povolit utáhnout, jak se říká.
2: Tak zní to hezky, ale samozřejmě takhle to bohužel nejde, přece jenom ne, pokud se to podaří, protože ty týmy jsou opravdu kvalitní a je lepší, když vedete a můžete to trošku hlídat, než furt něco dohánět, takže se budeme soustředit na to, aby se nám to nestávalo a v případě, že se nám to stane, tak zase budeme muset se pokoušet o to zlomit.
0: Ještě se pojďme zaměřit přímo na vás. Vy už si zdá se užíváte návrat do české extraligy. 2 roky jste byl ale ve Švýcarsku. Jestli pak jste zaznamenal už po těch pár zápasech něco, co se výrazně změnilo v české extralize?
2: No, tak samozřejmě ten hokej je trošku jiný, přece jenom ve Švýcarsku jsou větší kluziště, takže to dělá velký rozdíl a ty herní styly jsou jiný. Ve Švýcarsku se hodně ty týmy snaží držet na puku a hrát s pukem, kdežto v Česku to je takový víc přímočarý a víc nahoru a dolů, takže dá se říct, že to je i zábavnější v Česku.
0: No a co se týče samotných ocelářů, tam se změnilo hodně?
2: Co se týče samotných ocelářů, tak ani ne, veskrze ten tým je každý rok podobný, jen vždycky jeden, dva hráči odejdou, takže vedení dělá skvělou práci, že ten tým, který byl úspěšný, se snaží držet pohromadě a myslím, že v tom je i ten to kouzlo, že jsme dokázali takhle vstoupit do té sezony.
0: To byl Daniel Voženílek, hvězda týdne nejenom třineckých ocelářů, ale i naší rubriky v magazínu hokejové extraligy. Danieli, děkujeme moc za váš čas, ještě jednou gratulujeme k téhle volbě, budeme se těšit třeba zase příště naslyšenou.
2: Moc děkuju, naslyšenou.

Stále posloucháte radiožurnál Sport a magazín hokejové extraligy. V letošním magazínu chceme dát prostor i vám, posluchačům a fanouškům hokejové extraligy. A rádi bychom, kdybyste se s námi podělili i o své zážitky z hokejových stadionů, co vás nejvíc v uplynulém týdnu zaujalo. Třeba si můžete i říct, o čem bychom měli mluvit s Martinem Procházkou v zítřejší nebo jakékoliv úterní čisté hře. A tahle rubrika právě teď začíná. Chceme oslovit vás, posluchače. Takže můžete vzít do ruky telefon a volat na známé číslo do studia 221 552 222. Zatím bude hrát píseň.

0: Magazín Extraligy.
1: Pohled z tribuny.
2: Pohled z tribuny, tak se jmenuje nová rubrika. Teď právě je v magazínu Extraligy prostor pro vás, posluchače Radiožurnálu Sport. Můžete nám zavolat do studia na číslo 221 552 222 a podělit se s námi o to, co vás zaujalo v uplynulém týdnu na hokejových stadionech. Případně nám můžete říct svoje přání jako téma, které by mělo být probíráno v zítřejší čisté hře Martina Procházky. A my vás také můžeme pozvat na to, co se bude dít v hokejové Extralize zítra. Liberec zabojuje v předehrávce 11. kola na ledě mistrovských Pardubic o první vítězství v téhle sezóně. Utkání začne v 18 hodin, samozřejmě živě na Radiožurnálu Sport. No a také se bude dohrávat mezi Spartou a Mladou Boleslaví. Tohle utkání odstartuje o půl hodiny později a zkompletuje třetí kolo. Pražané se v téhle dohrávce poprvé v novém ročníku představí na domácím stadionu. Také během odpoledního vysílání budeme ještě soutěžit o dvě vstupenky právě na tohle utkání mezi Spartou a bruslařským klubem. No a mezi tím se ještě můžeme podívat na jeden zajímavý příspěvek. 22 sezon a skoro tisícovka zápasů, 953, to je konečná a rekordní extraligová bilance hokejového rozhodčího Reného Hradila. Padesátník odpískal v sobotu poslední extraligové utkání mezi Třincem a Plzní.
3: Já si myslím, že už byl nejvyšší čas, možná i dříve. No.
4: Usmíval se po utkání René Hradil. Nečasto se v den zápasu rozhodčí můžou vyjadřovat. Tentokrát to byla výjimka. Hradil před 3 roky při prořezávání stromu spadl z 5 metrů, ale vrátil se na led.
5: Už roky přišly a nebýt toho zranění předtím, tak možná bych končil i dřív, protože jak jsem spadl 3 roky zpátky, poranil jsem si páteř, tak jsem měl pořád motivaci se vrátit a pískat co nejdýl. No, ale samozřejmě i tam byl takový zlomový bod, když jsem si říkal, jestli opravdu toho jít, ale díky tomu hokeji jsem se vrátil a už si myslím, že byl nejvyšší čas už chvíli zpět.
4: Říká René Hradil, který začínal s hokejem v rodné Kopřivnici vedle hokejových legend a vrstevníků Varadi, Bonka či Kubiny. O konci uvažoval už dříve.
5: Asi 2 roky, rok zpět, už jsem si říkal, jestli to má smysl, když jsem udělal nějakou chybku, tak jsem říkal, nechci skončit s nějakým černým puntíkem, tak jsem ještě říkal, tak přidám ještě sezonu a chci skončit prostě fakt, aby mohli říct dobrý, super, skončil a už tady na zavletbám, už tady není.
4: Teď už bylo jasno, že další sezonu nepřidá. Komise rozhodčích mu přidělila zápas poblíž bydliště ve Valašském Meziříčí.
5: Tak chtěl jsem samozřejmě začátku sezóny, nechtěl jsem další sezónu, byla domluva s tím, že to bude hned z kraje sezóny, takže jsem tady na Moravě, takže jeden z těch celků prostě mi vyšel, abych byl na ten závěrečný zápas.
4: V posledním utkání neměl složité situace na posouzení. Jen na konci první třetiny zkoumali u videa s kolegou Robinem Šírem, zda gól plzeňského McPhersona padl před sirénou a vzpomněl se i na první odpískaný zápas před 22 lety.
5: No, tak to si pamatuju, to bylo v Pardubicích, Pardubice Jihlava, pískalo se ve třech, bylo to opravdu rozdílné.
4: Po utkání Hradilovi poděkovali oba týmy, za Třinec se vyjádřil Andrej Nestrašil.
6: 22 sezon, 950 zápasů, jestli si pamatuju dobře, to je prostě nádherný číslo a to jsme mu všichni poděkovali a doufám, že i po té kariéře rozhodčího se mu bude dařit.
5: To, že mi diváci zatleskali celý zimák, přijeli oba dva týmy, tak to klobouk dolů, to smekám, to jsem byl hodně dojatý.
4: Nestrašil patří ke komunikativním hráčům a podobně na tom byl podle něho i rozhodčí Hradil.
6: Jo, s ním musím říct, že dobrá, jako já jsem rád, když ten rozhodčí komunikuje a zrovna René měl komunikaci rád, takže to je za mě fajn.
5: Ano, já jsem takový trošku, ano, takový introvert ukecaný, takže jsem takový, ano, rád si popovídám a radši to vyřeším dvakrát ústně, no.
4: Souhlasí Hradil, škoda, že končí zrovna na začátku sezóny, kdy mají rozhodčí možnost vysvětlit svá rozhodnutí nahlas divákům na stadionech.
5: No, možná je dobře, někdy jsem až moc ukecaný, takže možná bych byl někdy až moc impulzivní na to hlášení, takže možná i dobře, že jsem to úplně nezažil.
4: Na ledě už se Hradil neobjeví ani v nižších soutěžích, s pískáním je konec.
5: Udělal jsem si dneska tak pomyslný hřebík, že jsem si ho nastříkal a už jsou tam pověšené brusle na tom s píšťalkou.
4: A píšťalku nepředá ani doma manželce?
5: Ne, to asi ta to zvládne i bez píšťalky.
4: Každopádně s hokejem René Hradil úplně nekončí, bude se na stadionech pohybovat jako videorozhodčí. Střince David Procházka, Radiožurnál.
1: Hokejová tip sport Extraliga na Radiožurnálu Sport.
7: Ahojte, tu je Libor Hudáček z Třince. Poslouchejte hokejové zápasy na Radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport.
0: Poslouchej extraligový hokej na Radiožurnálu Sport.

0: Legendární nepřerušený běžecký závod Běchovice Praha slaví 130 let. Oslavte s námi jubileum v neděli 27. září a také rekordní účast v dlouhé historii závodu. Přijďte podpořit běžce u trati nebo si užít bohatý doprovodný program v cílovém prostoru ve sportovním areálu Pražačka. Vstup je volný. Více na webu běchovice-praha.cz a na Facebooku závodu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu.
1: Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Letiště Praha, Second Foundation a městská část Praha-Běchovice.
2: Radiožurnál je 15 hodin. Jana Gulda a zprávy.
3: STAR bude znovu regulovat ceny pohonných hmot, začne 1. října. Z nominace fotbalové reprezentace vypadly 4 hráči, trenér Denia za ně povolal i 2 nováčky. Na výjezdu z Prahy na ústeckou dálnici D8 je po nehodě dlouhá kolona a počasí zítra bude převážně proměnlivá oblačnost. Místy s deštěm později se začne vyjasňovat a teploty.

0: útoku na Irán. Průměrná cena nafty v Jihomoravském kraji byla tehdy mírně přes 33 korun za litr, dnes je téměř o 15 korun vyšší. Zdražování paliv se zatím do výše jízdného ale nepromítne. Dopravní podnik častěji nasazuje plynové autobusy, popisuje to mluvčí podniku Hana Tomaštíková.
1: Protože ty ztráty na cenách plynu jsou nižší než u té nafty, tak my se ve výpravě autobusu snažíme upřednostňovat plynové autobusy, protože tam ten finanční dopad je pro nás nižší.
0: Krajský soud v Ostravě schválil dohodu o vině a trestu v korupční kauze bývalého náměstka hejtmana Jakuba Unucky, zvoleného za ODS. Dostal tříletý podmíněný trest s pětiletou zkušební dobou, zákaz přijímání dotací a účasti na veřejných zakázkách. Musí taky zaplatit peněžitý trest 2,5 milionu korun. Unucka byl obviněný z manipulace veřejných zakázek na úklid silnic a marketingové služby. Spolu s ním v kauze figurovalo dalších 7 lidí a dvě firmy. Pokračuje Unucka.
2: Mě samozřejmě líto, co jsem dělal, omlouvám se vlastně celé společnosti a taky všem, kterým se to dotklo. Děkuju všem orgánům činným trestním řízení, ať už to byla policie, nebo evropský žalobce, nebo soud, za opravdu korektní a profesionální jednání.
0: Mladší bratr princezny Diany, Charles Spencer, dnes vydává své paměti, vzpomíná v nich na svou sestru a kritizuje svého bývalého švagra a současného krále Karla III. Buckinghamský palác už některá tvrzení v knize popřel.
3: Největší rozruch vzbudil údajný výrok krále Karla III., který měl na adresu své bývalé manželky krátce po její smrti pronést. Brzy se na ní zapomene. Buckinghamský palác se proti tomuto tvrzení ostře ohradil. Podle spisovatelky a znalkyně poměrů v královské rodině Angely Levinové je další rozmíchávání kontroverzí kolem princezny Diany zbytečné a jejímu bratrovi jde jen o pozornost a o peníze. Na konci srpna příštího roku to bude 30 let, co princezna Diana zemřela v Paříži na následky autonehody. Jaromír Marek, Radiožurnál.
4: Sport. V nominaci české fotbalové reprezentace museli trenéři na začátku srazu před zápasy Ligy národů udělat 4 změny. Nově se do sestavy národního týmu můžou dostat 2 nováčci.
5: Už dopoledne před srazem byly oznámeny 2 změny, když Davida Zimu a Denise Višinského nahradili v A týmu nováčci. Ondřej Krič Faluši z Royalu Union San Gilloas a Martin Schubert z Mladé Boleslavy. Trenérský štáb nového kouče Santiho Dení pak musel reagovat i na omluvenky Tomáše Vlčka a Tomáše Chorého kvůli zraněním. Zastoupí je Martin Vidík a Václav Sejk. Česko se v prvním zápasovém bloku sezony utká s Chorvatskem, Španělskem a dvakrát s Anglií. Pavel Tilšár, Radiožurnál.
4: Čeští volejbalisté za necelou hodinu rozehrají zápas osmifinále mistrovství Evropy. V Turíně se utkají s Belgií. Radiožurnál Sport duel odvysílá v přímém přenosu. Na Radiožurnálu budeme informovat v pravidelných vstupech.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Neprůjezdná D11 za sjezdem na Městec a úsvaný výjezd z Prahy na D8. Čerstvá zpráva z dálnice D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Městec v dlouhém omezení se kolem 58. kilometru vysypal náklad z projíždějícího vozidla a momentálně se nedá projet. Ucpaný je výjezd z Prahy dálnicí D8 směr Ústí nad Labem kolony z Průmyslové z kopce pod Poděbradskou dál nahoru celou k Belskou do Cínovecké u nájezdu od Čakovic srážka 3 aut v pravém a připojovacím pruhu, zdržení až 3/4 hodiny kolona i z Novopatské od Satelic. Na D1 z Brna na Prahu hned za Šmejkalkou se na 23. kilometru dojíždí do kolony, popojíždí se za nájezd od Benešova na 20. a 5. kilometru se srazila 2 auta a kamion, průjezdný ze 3 pruhů jenom pravý, zdržení 20 minut a narůstá, kolona před dálnicí i na silnici 3 od Senohrab. Na D2 před Brnem z Bratislavy od exitu 11 Židlochovice se sunou kamiony pravým pruhem, kolona v levém je ze 4. k nehodě na 3. u sjezdu k Olympii, zabraný je tam pravý pruh. Na D5 ve směru z Prahy na Rozvadov pozorně za sjezdem na Rozvadov na kilometru 147,5 hlásíte čerstvě nehodu kamionu v levém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Zítra čekáme proměnlivou oblačnost na severu a severovýchodě až zataženo, na severovýchodě a východě místy taky s deštěm, anebo s přeháňkami. Později začne oblačnost ubývat místy až do vyjasnění a nejvyšší teploty zítra 12 až 17 stupňů a na horách většinou kolem 7.

0: zprávy.
1: Tak kromě situace v počasí a na silnicích v Česku jste slyšeli také změny v nominaci české fotbalové reprezentace. Doplníme to o jednu informaci, která vlastně změnou není, ale je to spíš ujištěním, že by měl být v pořádku kapitán fotbalové reprezentace Ladislav Krejčí. On sice měl o víkendu drobné zdravotní problémy a nenastoupil za Wolverhampton. Podle asistenta trenéra Radka Bejbla by měl být ale do pár dní v pořádku. Tak to je dobrá zpráva.
2: Radiožurnál Sport
3: a Vojtěch Šafář.

0: České tenistky se v čínském Shenzhenu připravují na čtvrtfinále poháru Billie Jean Kingové. Soupeřkami budou Britky, utkání začne v 11 hodin dopoledne našeho času. Poprvé vede tým ve finálovém turnaji kapitánka Barbora Strýcová, která na začátku sezony nahradila Petra Pálu. S Barborou Strýcovou si povídal reportér Jaroslav Plašil.
1: Barbora Strýcová v Shenzhenu na místě, kde jste si zahrála turnaj mistryň a přebírala jste tady, tuším, tenkrát taky pohár pro světovou jedničku. Je to tak? Jaké máte vzpomínky tady?
2: Jo, tak samozřejmě vzpomínky mám moc příjemný a nejdřív, když jsem sem přijela do té haly, jak jsem tady dlouho nebyla, tak jsem říkala, tady to nebylo a pak samozřejmě takový jako deja vu a v té hale už jsem si promítala spoustu zápasů, které jsme tady odehráli, takže vzpomínky mám moc příjemný.
1: Tenkrát jste tady měla i velký kotel, protože tady byly shodou okolností i čeští studenti a hodně fandili. Jak čekáte, že to bude teď vypadat tady Billie Jean King Cup v Číně?
2: No tak já doufám, že nějaký lidi přijdou a i český. Já jsem slyšela, že z Čech jedou taky fanoušci, takže jsem na to zvědavá. Každopádně kdekoliv jakoby hrajem, tak tam jsou nějaký Češi a vždycky fandí a jsou slyšet, takže to je moc fajn a já doufám, že to bude i tady.
1: Jak se vám tady zatím líbí, s čím jste spokojená, jak vám to tady sedí ty podmínky?
2: My jsme přiletěli ve čtvrtek večer, takže ten pátek byl takový jako seznamovací s tím kurtem a s tím areálem. Celý. Je to tady moc fajn, jako organizačně si myslím, že to je jako dobře zařízený. Ten kurt je jako příjemný, není to úplně moc rychlý, tak jako spíš takový šmirgl, tak hodně se to zasekává a docela rychle se odehrávají jakoby míče. Takže uvidíme, bude to všechno moc zajímavý.
1: Jak jsou na tom vaše svěřenkyně, i třeba zdravotně, protože není to jednoduché, už je sezona docela v pokročilém termínu.
2: Tak jak jste řekl, ta sezona je v podstatě už jako u konce na jednu stranu a samozřejmě všichni už mají za sebou strašně moc a nejenom naši, ale jakoby všichni už je takový všechno utahaný, ale nemyslím si, že nějak jako žádný zdravotní problémy jsou. I tréninky, které jsme měli všechny naplánované, tak se splnily, takže si myslím, že ta atmosféra v tom týmu a i ta energie, kterou tam holky mají, je skvělá a to je jakoby fajn vidět.
1: Jak je těžké pro Barboru Strýcovou kapitánku teď oznámit holkám, které nebudou hrát, protože máte silný tým, zkrátka nemůžou hrát všechny v těch zápasech nebo zápase.
2: No, tak je to tak, můžou hrát jenom dvě a prostě já se pokusím samozřejmě vybrat v ten moment podle sebe, který si myslím, že můžou ten bod jakoby přinést, ale my máme v týmu jako tolik zkušených hráček, že když jim budu sdělovat tuhle informaci, tak si myslím, že nebo vím, že to vezmou úplně v pořádku.
1: Bývalý kapitán Petr Pála říkal, že je lepší být vždycky favorit. Co vy si o tom myslíte, protože jste favoritkami?
2: Tak na papíře určitě jsme, to jako je fakt, které je, ale samozřejmě tohle je Billie Jean King Cup a já už jsem zažila spoustu věcí, ne jako kapitán, ale jako hráč, kdy prostě si myslíte, že jste favorit a ten oponent jako předvede neuvěřitelný výkon. Je to přece jenom trošičku jiný hrát za svou zemi a za ty lidi v Česku a tak. Takže ano, jsme favoriti v tom zápase, ale jako jak říkám, Anglie má velmi solidní tým a každý zápas tady prostě bude těžký.
1: Koho Britky myslíte nasadí proti vám, protože mají taky víc možností a vždycky oni dovedou hrát hodně dobře, když hrají za svou zemi?
2: Koho? No to je otázka, ale tak myslím si, že Katie Boulter tam bude asi 100% a jako druhá hráčka Kartel, ale necháme se překvapit.
1: A vy asi neprozradíte ještě teď vaši sestavu, počítám, když to můžete udělat až hodinu před zápasem,
2: ano.
1: Myslím.
2: Mm-hmm. Neprozradím. Zkusil jste to, ale moc fajn.
1: Tak se držte, ať se vám všechno tady povede.
2: Děkuju. Moc. Díky.
0: Nachytat se nenechala Barbora Strýcová, kapitánka českého týmu v poháru Billie Jean Kingové. Čtvrtfinálovými soupeřkami, připomeňme to ještě jednou, budou Britky zítra od 11 hodin dopoledne českého času, samozřejmě v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport.

Na Radiožurnálu Sport už jsme dnes soutěžili o vstupenky na Spartu, ale bylo to na Spartu ženskou a fotbalovou. Ve středu se totiž bude hrát první kolo evropského poháru proti Konstance přímo na Letné. A teď si ale zasoutěžíme o vstupenky znovu na Spartu, ale tentokrát na hokej. Sparta se totiž zítra v Tipsport Extralize poprvé v sezóně představí doma v O2 aréně proti Mladé Boleslavi. My si zahrajeme o dvě vstupenky právě na tohle utkání. Číslo do studia je 221 552 222. Budeme čekat na volajícího, který nám odpoví jednoduchou otázku a pak budou právě tyhle vstupenky jeho.

0: Hraje na Radiožurnálu Sport, ale i on by nám to odpustil, protože teď soutěžíme o dvě vstupenky na zítřejší utkání třetího kola na dohrávku. Hrát se bude v pražské O2 aréně a hrát bude Sparta a Mladá Boleslav. Do studia se nám dovolal Petr, je to tak? Dobrý den?
1: Ano, dobrý den.
0: Dobrý den, tak byl jste ten první, komu se to podařilo. Já se vás ale musím zeptat na jednu kontrolní otázku. Hrát bude pražská Sparta poprvé doma. Vy jste fanda kterého týmu?
1: Já jsem fan na hokej celkově, já si nevybírám tým. Když je dobrý hokej, tak se dá koukat na všechno.
0: Dobře, zeptám se tedy na otázku. Víte, kdo je v současné sezóně, a pro Spartu to znamená dva zápasy, nejproduktivnějším hráčem na soupisce Pražanů?
1: Řekl bych, že Michal Špaček.
0: Je to tak, je to Michal Špaček, výborně, zejména se o to postaral tím prvním zápasem v Olomouci, kdy dal dva góly a jednu asistenci, potom ještě nakladně přidal další přihrávku gólovou, aktuálně má tedy 4 kanadské body. Výborně, takže dvě vstupenky na utkání Sparta Mladá Boleslav jsou vaše, hrát se bude zítra. Kdybyste se nemohl nakonec přeci jenom dostavit, mohl byste to třeba poslouchat na Radiožurnálu Sport v přímém přenosu, ale vy určitě půjdete, koho si vezmete?
1: To ještě nevím, ale mám radost, děkuju, ale nevím, koho.
0: Tak to byl Petr ve vysílání Radiožurnálu Sport. Já vás poprosím, ještě chvilku vydržte na drátě, vezmu si na vás kontaktní údaje. No ale na Radiožurnálu Sport pokračujeme dál. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Matěj Lukeš si užívá volno po zisku titulu mistra světa v moderním pětiboji. V kombinaci šermuplavání, překážkové dráhy a běhu se střelbou je zároveň jedničkou světového žebříčku. Než se znovu vrhne do tréninku, ukázal společně s juniorským mistrem světa Danem Vorlíčkem a také se svým koučem Jakubem Kučerou jednu z disciplín i našemu reportérovi.
1: Sledovat ladnost Matěje Lukeše je nádhera. Ti nejlepší zvládnou celou dráhu s 12 překážkami kolem 20 sekund. Nejvíc přitom ručkují, běhají a skáčou.
2: Co jsou nejdůležitější vlastnosti pro tuhle disciplínu?
3: Dynamika asi, výbušnost a asi síla, no, jako logicky, ale mentální odolnost a tréninku, protože to přes fakt bolí.
4: Já ti to podržím a můžeš si to vyzkoušet.
1: Přiznávám, láká mě to, ale zároveň mám z téhle opičí dráhy respekt.
5: Rameni osou pořád ve směru toho, abyste to nechytal a nesnažil, to znamená...
2: Takže být bokem, jako?
5: Ano, být bokem, přesně tak. Přechmatávat vlastně a zůstat bokem, jenom si šáhnout tou rukou.
2: Říká mi trenér Matěje Lukeše Jakub Kučera, u takové konstrukce, které dominují čtyři velké červené kruhy, které se hýbou, nejsou stabilní a člověk se má dostat z jedné strany na druhou, tak to zkusím.
6: Výborně.
3: A tady, jenom tady přehmátnout, jo, co jsem řekl.
1: První pokus mi nevyšel. A druhý?
3: Jo.
6: Ano. Ještě to rozhoupejte klidně.
3: Jo, ručko nedává smysl, možná protoč.
1: Pro pětibojaře by druhý pád na stejné překážce znamenal 0 bodů, ale já pětibojař nejsem. Tak ještě do třetice všeho dobrého, a nebo spíš zlého.
3: Jo, a teďka to bude.
6: Tak to bude.
3: Ano.
4: Něco řekni.
3: No, nenapadlo mě, jak moc náročné to je. Člověk si řekne, že se to tak jako houpe, že mu pomůže ta kinetika nebo fyzika, ale pokud člověk nemá sílu a šikovnost, tak se to prostě nedá.
1: Matěji Lukešovi naštěstí tyhle vlastnosti nechybí. Rady si kromě překážkové dráhy ví i s ostatními disciplínami moderního pětiboje. A tak Česko má aktuálního mistra světa i světovou jedničku. A za 2 roky taky olympijského vítěze.
5: Já to mám postavené tak, že na úrovni vrcholového sportu bychom měli všechno udělat pro to, samozřejmě v mezích pravidel, aby ti závodníci ty sportovní soutěže vyhráli, protože to je smyslem sportovního soutěžení. Takže vždycky cíl by měl být ten tu soutěž vyhrát.
1: Nehledá alibi Jakub Kučera, trenér Matěje Lukeše a na pár minut i můj. Z pražské Julisky, Jan Suchan, Radiožurnál.

0: fell in love.
1: Matony Liberec Trail Run 2026 se blíží. Radiožurnál a Ranček vás zvou na závody se startem v srdci Liberce a na trasy přírodou Jizerských hor. Přidejte se k nám a zažijte jedinečnou atmosféru trailového běhu. Těšit se můžete na 12 a 22 kilometrů i běhy DM Rodinná míle a DM Bambíny Run. Trailový závod v srdci nedotčené jizerské přírody. Mediálním partnerem závodů Ranček je Radiožurnál.
2: Radiožurnál je půl čtvrté. Jana Gulda a zprávy.
3: Vláda od října obnoví regulaci cen pohonných hmot, marži zastropuje na 2 korunách a 50 halířích za litr. Zároveň sníží spotřební daň z nafty. Ministerstvo financí o tom informovalo na síti X. Každý pracovní den bude rezort znovu stanovovat maximální cenu paliv pro následující den. Opatření má podle ministerstva reagovat na rostoucí ceny paliv kvůli konfliktu na Blízkém východě. Regulace bude platit do konce října. Prezident Petr Pavel dnes v New Yorku zahajuje návštěvu Spojených států. Tento týden se tam na zasedání valného shromáždění OSN sejde zhruba 130 představitelů členských zemí. Prezident chce získat podporu pro českou kandidaturu na nestálého člena Rady bezpečnosti OSN. Její součástí by Česko bylo po téměř 40 letech. Shromáždění se zúčastní i ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Povolení ke zvýšení hladiny nádrží Nové Mlýny na Jižní Moravě bylo nezákonné, potvrdil to nejvyšší správní soud s odkazem na rozsudek krajského soudu v Brně. Případem se proto musí znovu zabývat ministerstvo zemědělství. Zvýšení hladiny až o 35 cm požadovalo povodí Moravy. Nádrže by podle něj zadržely víc vody třeba pro zemědělské závlahy. Ekologičtí aktivisti ale upozorňují na dopad na živočichy v okolí. A v Karlovarském kraji dnes vědci začínají s dalším terénním monitoringem bělozubky tmavé. Drobného hmyzožravce původem ze severní Afriky objevili vědci při výzkumu na Chebsku v roce 2022 a Karlovarský kraj je zatím jediným místem, kde ho zaznamenali. Letošní monitoring potrvá do 1. října, s mapováním pomáhá i veřejnost. Sport. U fotbalistů druholigové Opavy skončil trenér Svatopluk Habanec. Ve funkci ho nahradil Ondřej Smetana, který převezme odpovědnost za celý sportovní úsek klubu. Pod Habancovým vedením vyhrála Opava v nové sezóně šance Národní ligy 2 z 9 zápasů a v tabulce je 11. A už za necelou půl hodinu nastoupí čeští volejbalisti do osmifinálového zápasu mistrovství Evropy proti Belgii. Přímý přenos z Turína odvysílá Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu uslyšíte vstupy.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Uzavřená D11 před Chlumcem a nehoda na výjezdu z Prahy na D8. Dálnice D11 Praha Hradec Králové je obousměrně uzavřená, provoz odklánějí směrem na Hradec na exitu 50 Městec, směrem na Prahu exitem 68 Chlumec. Kolony se tvoří na dálnici před odklony zhruba kilometrové a na objížďce přes Dlouhopolsko po silnici 611 je fronta hlavně směrem na Prahu před Chlumcem. Důvodem je vysypaný náklad kamení v omezení na dálnici. Výrazná komplikace taky po nehodě na výjezdu z Prahy na Ústeckou D8 v Cínovecké u nájezdu od Čakovic blokovaný pravý a připojovací pruh popojíždí se zhruba 3/4 hodiny i víc celou Kbelskou už z Průmyslové z kopce před Poděbradskou. Na dálnici D1 z Brna na Prahu za sjezdem na Chocerady z 26. kilometru se sune kolona přes omezení na Šmejkalce, dál za nájezd od Benešova, tam na kilometru 20,5 se srazil kamion a 2 auta, průjezdný byl jenom 1 pruh, teď před chvílí uvolnili 2. zdržení, až 30 minut by se mohlo začít krátit, kolona je i ze silnice 3 od Senohrab. A D6 z Karlových Varů na Cheb pozorně za sjezdem na Nové Sedlo na kilometru 127 se brzdí před kolonou na 128. po nehodě zabraný pravý pruh. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553.
6: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
4: Počasí.
3: Zítra čekáme proměnlivou oblačnost na severu a severovýchodě až zataženo místy s deštěm nebo přeháňkami. Později začne oblačnost ubývat místy až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů a na horách většinou kolem 7. Tolik zprávy.
4: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport. Never did believe.

0: 15.44, Radiožurnál Sport je stále s vámi a my jsme za to moc rádi. Vladimír Orsák, stříbrný medailista z hokejového mistrovství světa 2002 v dresu Slovenska a v nedávné minulosti také trenér Litvínova nebo Třince, je hostem odpoledního rozhovoru Radiožurnálu Sport. Natáčel s ním reportér Pavel Petr.
1: Pojďme k vaší aktuální pozici tady trenéra slovenského národního týmu. Jaká byla ta poslední sezóna? Asi potěšilo především čtvrté místo na zimních olympijských hrách?
2: Určitě ano. Samozřejmě nikdo nechce skončit čtvrtý, už když se tam dostanete, pak chcete medailu, protože se to může stát raz za život, ale nikdo s nami velmi nepočítal. Dá se povedat, že to byl turnaj, kde byli ty nejlepší hráči na světě, jak nepočítáme Rusov, ale být čtvrtý v tak obrovské konkurenci, tak my musíme považovat za velký úspěch. Samozřejmě, co se týká mistrovství světa, mali jsme velmi mladý kádr. Mladší na turnaji, dvakrát po sebe se nám ospravedlnilo skoro 30 hráčov, ale já si myslím, že ten herný prejav byl fajn a viděli jsme nových hráčov, zase jsme si rozšířili obzory a hráči, kterými určitě budeme počítat do budoucna.
1: Jak na tom vlastně slovenský hokej v současné době je, má dostatek těch top hráčů pro ten světový hokej?
2: To je možná trošku taký problém, že když jsme šli na olympiádu, tak samozřejmě to byl výběr, kde jsme naozaj vybrali z toho nejlepšího, co máme doma. Dvakrát na mistrovstvách světa, jako jsem už vzpomínal, těch ospravedlnění bylo veľa a to byl skoro taký nábor. My jak chceme být konkurenceschopní a držet krok s těmi krajinami, které patří dneska k špičce, tak my naozaj budeme potřebovat těch nejlepších hráčů, aby jsme něco uhrali.
1: Tady jsme na zápase slovenské 20, tak je dost talentů třeba na Slovensku.
2: A myslím, že ano, já si myslím, že za poslední roky se to zdvihlo. Vidíme daleko víc draftovaných slovenských hráčů. My jsme měli předtím roky, když nebyl draftovaný nikdo, po případě jeden, a dnes máme možnost vidět těch chalanů, že jsou draftovaní a v vyšších kolách, takže jsme za to rádi a myslím, že ta práce s mládežou na Slovensku šla výrazně hore za poslední roky. A na to můžeme stavět.
1: Na tu mládež bych navázal, vy máte samozřejmě bohaté zkušenosti s NHL. Co byste dneska mladým hráčům doporučil? Si vůbec je možné nějaké takové doporučení? Zůstat co nejdéle tady, posunout se do Čech, do dalších míst Evropy, sever Evropy, Švédsko, Finsko, nebo se třeba už těch 15-16 vydat do zámoří, ale na to asi neexistuje nějaký recept.
2: Velmi těžko se k tomu něco pově. Je to myslím, že to velmi individuálně. Jak v mladém věku dostanete šanci hrát za Ačko a hráváte pravidelně extraligu, nevidím nějaký větší význam, pokud nie se samozřejmě někde před draftom a potřebujete se ukázat nějakým scoutom, že vás to posune někde ďalej a hrát někde na tom ušom ihrisku, aby se dostali čo nejvyššie v rebríčku toho draftu, ale pokud máte stabilné miesto v Ačku a hráte s mužmi, samozřejmě doporučoval bych som čo najdlhšie ostať, neurobiť krok naspäť k juniorom, ale je to velmi individuálne. Samozřejmě treba povedať, že slovenská extraliga, juniorská extraliga nemá až takú veľkú kvalitu a niektorí hráči potrebujú jednoducho odísť, aby sa zlepšili, aby hrali v konkurenčnom týme, aby museli každý na sebe pracovat, aby se posouvali. Takže je to velmi individuálne. Dnes nám strašně veľa hráčov odchádza, nielen do Čech, ale Švédsko, Finsko, Amerika. Takže my keď sa dneska pozrieme, tak v tej juniorke nám možno chýba, alebo juniorka doraz nám možno chýba okolo 250 hráčov. Takže preto je ta kvalita tej ligy ide dole, ale aj napriek tomu musím povedať, že stále vychovávame dosť mladých hráčov, ktorí sa posúvajú ďalej.
1: Keď sa vrátim k vašej trenerskej profesii, kde človek víc pod tlakem, na té klubové úrovni nebo na té reprezentační?
2: No určitě na reprezentační, samozřejmě, když vám něco nevíde na klube, tak si to většinou zlíznete v daném městě, ale když vám něco nevíde na reprezentační úrovni, tak vyhoví asi celé Slovensko.
0: Rozhovor s trenérem slovenské reprezentace Vladimírem Orsákem má ještě jednu část, to už slyšíte už za chvilku.

0: Nastal podzim a Honda opět přiváží neodolatelnou akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Pokud si do konce roku pořídíte městské HR-V nebo rodinné CR-V, získáte nejen skvělé SUV s možností pohonu všech čtyř kol, ale ušetříte až 140 000 korun. Objednejte si zkušební jízdu u svého dílera na www.honda.cz a přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná, zábavná a zároveň bezstarostná. Honda totiž poskytuje na své vozy prodlouženou záruku až na 8 let nebo 160 000 kilometrů. Honda, the power of dreams.
1: Na radiožurnálu Sport teď ladíme spojení mezi Pražskými Vinohrady a Turínem, konkrétně halou Palavela. Tam se totiž uskuteční osmifinále mistrovství Evropy ve volejbale. Hrát budou čeští volejbalisté, a to proti Belgii, a přímo z místa to bude komentovat Kamil Jáša.
2: Hezké odpoledne, je to velký zápas, velký den pro český volejbal, možná nejdůležitější v roce 2026. Hala Palavela je zaplněná tak skromně, ale za malou chvíli začne utkání, které rozhodne o postupujícím týmu do čtvrtfinále evropského šampionátu. Zápasy tady na mistrovství Evropy začínají vždy schodně, takovým pěkným odpočítáváním, tak uvidíme a doufám, že vy to uslyšíte, jak bude vypadat ta atmosféra. Rozhodčí čeká na to odpočítávání diváky a potom, jak se dostane k jedničce, tak vezme píšťalku do úst, poukne do ní a začne tedy zápas. Čtvrtfinále se bude hrát ve středu a kdo do ní postoupí, to budeme vědět zhruba za 2 hodinky. První na servisu bude český tým Matouš Drahoňovský, no a teď je tady ta chvíle, kdy fanoušci budou odpočítávat, tak

a na druhé smeči Drahoňovský, mimochodem dnes má svátek, teď Bartuněk nahrává Indrovi a tohle se povedlo. Balon končí na zemi až teď, ještě kuriozní situace, Belgičané se tam vrhli po míči, hlavní rozhodčí čekal na to, jestli se jim podaří překulit balon na druhou stranu kurtu a to se nepovedlo, takže první bod v tomto zápase zapisují také volejbalisté České republiky. No a už jsem jmenoval dva hráče, ústřední nahrávač české volejbalové reprezentace a platí to už několik let, Luboš Bartuněk, na postu univerzála Patrik Indra, kapitán týmu a výborně teď zablokoval Antonín Klimeš. Hned si připisuje v úvodu zápasu první bod do statistik. Monster blok se ozývá tady v hale Palavela a je to 2-1 pro český tým hned v úvodu zápasu. Na druhém bloku je Klimon, který je teď na servisu a to už bychom měli všechny hráče pohromadě. Tak tedy Klimon nadhazuje si balón, smečované podání, netrefil úplně přesně, míč letěl hodně daleko, možná takových 15 metrů za hřiště, no to jsem asi přehnal, ale prostě aut to byl naprosto jasně viditelný. A tak na servis také půjdou Belgičané, ale potřebovali by jednu drobnost a to je míč, podavači míčů teď se trochu zamysleli, no a na servis přichází možná nejlepší belgický hráč posledních let, 34-letý Sam Deru s kapitánskou páskou pod číslem 3, nadhodil si balon smečovaný, ale technický servis trefil přesně Klimeše, Bartuněk z pipu, dobře Drahoňovský, teď ale zapracovala belgická obrana, Belgičané přehodili balon na druhou stranu, Bartuněk dává za hlavu na Indru, krásně, Patrik Indra výborně a teď emoce, které nechal propuknout na postu libera Milan Moník, tak to je jasně vidět, že čeští hráči jsou dobře nastavení, jsou nabuzení do toho zápasu. Jak jsem říkal, mohl by to být největší zápas roku 2026. My teď budeme informovat také posluchače Radiožurnálu, kteří se k nám připojují právě v tuto chvíli. Zápas začíná, první set teď český tým servíroval a dobře ubránil, tak počkáme nakonec výměny. Moník výborně, Bartuněk na hlavní kůl, tvrdá rána, Vašina skvěle a získává čtvrtý bod pro český tým. Dobrý úvod českého týmu, v tomto utkání česká reprezentace vede nad Belgií 4-2. Studína Kamliáša, Radiožurnál. A zase se vracíme do přímého přenosu Radiožurnálu Sport. Vysíláme pro vás všechny zápasy české reprezentace na mistrovství Evropy. Turnaj začal v Modeně a to tedy byl kvapík. Hned to byl hodně náročný program, ale měli to úplně stejné všechny týmy i v těch skupinách, kde se hrálo. Belgičané třeba ve Finsku v 6 dnech 5 náročných zápasů a mluvil o tom ve vysílání Radiožurnálu Sport třeba i Belgičan Sam Deru, který procestoval s volejbalem celý svět, je ústřední postavou belgického týmu a český tým vymýšlel teď 3 dny, jak právě tohoto hráče ubránit. Zkažený servis, to je třetí belgický bod, 4-3, vede česká reprezentace. Vašina přihrál dobře, Bartuněk středem sítě, výborně. Rychlý útok Antonína Klimeše, to je velká zbraň. Bartuněk odvážně vyzval svého středového hráče. Klimeš vyskočil, přiběhl hodně rychle ke svému nahrávači, trefil ten balon, tam už Belgičané nestačili zasáhnout poli, přestože se balon dotkli, 5-3. Teď Vašina a bude to asi rána, ano, tvrdé smečované podání, nahrávač Belgie posílá balon na hlavní kola, zase skvělý blok a dokonce Luboš Bartuněk zablokoval. No a má z toho úlovku opravdu velkou radost a už je to 6-3 pro český tým. Takhle by se to samozřejmě fanouškům, kteří fandí českým volejbalistům, hodně líbilo. Luboš Bartuněk má hodně předností, je to správně drzý nahrávač, dokáže vymyslet překvapivou situaci, určitě to není žádný extra blokař a teď se tedy vyšplhal hodně vysoko, zastavil belgickou smeč a připsal si důležitý bod. Pokažený servis, podle té reakce Luboše Bartuňka, který byl u sítě, tak měl záluzka chuť zase na další bodový blokařský úlovek, ale teď tedy si budeme muset chvilku počkat. Čtvrtý bod pro Belgii, 6-4 vede česká reprezentace nad Belgií, zase teď tým českých barvách bude přihrávat. Uprostřed kurtu je Milan Moník na liberu, ale nemá žádné velké starosti, protože Belgičané zase zkazili podání. To by mohl být klíčový faktor nejenom prvního setu, ale celého zápasu. Českému týmu se zatím daří na servisu. A pozor, teď přichází Antonín Klimeš. Sam Deru, Belgičan, o něm mluvil, že má servis světové extra třídy. O Klimešovi dokonce řekl, že je velký talent světového volejbalu. Tak teď to snad český reprezent potvrdí. Ano, velmi nebezpečné podání. Belgičané mají problémy. Dobře v poli Bartuněk nahrává Vašina, dává Indrovi, Indra se odrazil, doskočil pro ten balón a chytrou ulívkou získává další bod pro český tým. Tak úvod
jako Spartesu. Hodně povedená věc. 8-4 vede česká volejbalová reprezentace nad Belgií a to je jasný signál pro belgického trenéra, který v tuto chvíli žádá o oddechový čas.

0: No a toho my využijeme. Jako čtvrtá česká boxerka dnes totiž postoupila na mistrovství Evropy do čtvrtfinále Barbora Maxová v Sofii ve váze do 60 kg. Tahle 21-letá reprezentantka porazila Anu Starovojtovou z Litvy a poměrně jednoznačně 4-1. Její další soupeřkou bude Gizem Jezerová z Turecka, což bude hodně těžká soupeřka, je to bronzová medailistka z evropských her z roku 2023. Naopak už skončili všichni čeští muži na mistrovství Evropy v boxu. Mezi nejlepších 8 nepostoupil Daniel Florian, po úvodním vítězství nad Vukem Micičem z Bosny nestačil v kategorii do 80 kg v osmi finále na domácího Williama Cholova, a to přesto, že soupeř musel být už v prvním kole ošetřován kvůli tržně ráně na čele, to v tom amatérském boxu, ve kterém se provádí mistrovství světa, většinou bývá konečná pro každého boxera, ale přesto domácí borec to zvládnul a český boxer byl ten, který prohrál, a dokonce jednoznačně 1-4. Pojďme se vrátit do haly Palavela na souboj českých volejbalistů v osmi finále mistrovství Evropy. Za Kamilem Jášou.
1: Ve výměně teď exceloval Samderu, počkal si na nahrávku, vyskočil ze středu sítě z zadní poloviny, musel si počkat tak, aby nepřešlápl bílou čáru, to je přesně 3 metry od sítě, volejbalisté tomuto útoku říkají pipe, a získává pro Belgii bod, ale úvod se české reprezentaci hodně povedl, 8-5, český tým teď přihrává Klajmon nepřesně a Drahoňovský dobře po lajně, ale ještě Belgičané běží pro ten balon a to už by museli prorazit reklamní banér, a to tedy v žádném případě se nestalo. Je to další bod pro český tým a je dobře, že teď Matouš Drahoňovský tak trochu zachránil kolegu, ten nepřesně přihrál. Drahoňovský měl proti sobě vysoký belgický blok a Sepp Roty měří 190 cm, hraje v Miláně, který hrál v Miláně, teď v Roseláde, tak utíkal pro ten balon, co mu nohy stačily, už pro něj doběhnout nestačil. Klajmon teď nahrává, dává Indrovi, Indra jeho levačka, vytlučený blok, libero Belgie ještě doběhl pro ten balon, ale to už volejbalová pravidla nepřipouštějí, protože ten balon byl za antenkami. Další bod pro český tým. 10-5 v probíhajícím prvním setu. Ten první set tedy odstartoval opravdu velmi dobře. Na servisu je Luboš Bartůněk, nahrávač, o jehož schopnostech jsme ve vysílání Radiožurnálu Sport mluvili několikrát. Bartůňkův servis z levé strany, také doleva, tedy po lejně. Nahrávka středem sítě, tohle to se Belgičanům povedlo, s tím dost. Nahrávač z Roseláre Čivitanovi a vrátil se z Dýrenu přes německý klub, tedy se vrátil do Roseláre. Není to úplně nejvyšší nahrávač, ale malý také rozhodně není, měří 180 cm. Ono to tak opticky vypadá na kurtu mezi kolegy Dlouhány, ale teď to tedy středem sítě Stindlst vymyslel moc pěkně a Belgičané získávají 6. bod. 10-6 vede český tým. Bašina na přihrávce výborně, středem sítě se to tentokrát vůbec nepovedlo Bartuňkovi ve spolupráci s středovým hráčem, a tohle to je snadný úlvek pro volejbalistu, který se jmenuje Samderu. Má číslo 3 na dresu, kapitánskou pásku, říkal jsem to, prošel celý svět, překonal zákeřnou chorobu a vrátil se v plné síle. Samozřejmě z toho mají radost všichni volejbaloví fanoušci napříč celým světem, ale teď Samderu se natočil do diagonály a když dostane šanci, tak prostě je to hodně šikovný smečař. Drahoňovský přihrává a také si zaútočí krásně. Bartůněk nádherně. Vypadalo to, že bude nahrávat Klajmanovi na střed sítě, ale ta nahrávka najednou z Bartuňkových prstů vyletěla až na hlavní kůl a tam byl Matouš Drahoňovský. Všechno nejlepší k svátku a hlavně ať se ten dnešní zápas vydaří. Drahoňovský půjde na servis, bylo by docela příhodné, kdyby se mu povedlo už to podání. 11-7, Drahoňovský se dokáže opřít do balonu, je hodně vpravo, téměř u reklamních banerů, odrazil se jeho tvrdá rána, aut, metr do autu, tohleto je bod zadarmo pro Belgii, ale český tým má 3bodový, tedy když se mu podaří odstrátovat, otočit ten balon, tak má 4bodový náskok a to je přesně situace, kdy si český tým může dovolit nějakou tu chybu, prostě může si dovolit zariskovat, přitlačit na servisu. 11-8 vede český tým. Belgický nahrávač na servisu. Jeho platící nepříjemné podání a tohle je přímý bod ze servisu. Vašina vůbec nedokázal ten balon zachytit, zpracovat. Nebyla to kdo ví jaká rána, ale platící podání prolétlo Vašinovi mezi prsty. Modník se ještě rozběhl za balonem, už nestačil pro něj doběhnout. No je to ESO, tedy první ESO v zápase. Samozřejmě ne čisté, český hráč se dotkl balonu. Ale důležité je, že to je přímý bod z podání a už je to 9-11. Další nebezpečný servis. Moník výborně na Bartuňka a tohle je, jak fotbalisté by řekli, na prázdnou branku fotbalovou terminologií. Bartuňek, Klajmon, a Klajmon vyskočil v pozici kdy belgická obrana vůbec nepočítala s tím, že ten míč může přiletět na střed sítě. Výborně Bartuněk. Luboš Bartuněk hraje tady ve veliké formě na celém turnaji, ale sám říkal, že není vůbec spokojený s herním projevem. A tohle je co? Přímý bod ze servisu také na české straně. Ano, vypadá to na to, přestože se Belgičané hodně zlobí, tak teď Clymon získává přímý bod, vrací tedy to, co se před mnoho chvíli nepovedlo. Belgičané ještě budou chtít překontrolovat celou situaci, protože ten míč přiletěl na pásku, tam vyskočil Patrik Indra a teď se hraje o to, jestli ten balon už přiletěl na českou polovinu. To je vždycky hodně ošemetná věc. Samozřejmě, že video to odhalí dokonale. No, asi největším jazykolomem z dnešního zápasu je jméno hlavního rozhodčího. Tak teď máme chvilku času, je z Rumunska, to je ta jednodušší věc a ta složitější. Jmenuje se Katalin Pajlstabo Alexi. Rumun teď čeká na vyjádření od videa a na jakou stranu ukáže. Ne, že by to nebylo důležité, protože tady nahoře na velkoplošné obrazovce, na multimediální kostce sítí stav 13-9 pro Českou republiku. Jeho kolegou, tedy kolegou hlavního rozhodčího, je Bulhar Atanas Varbanov, který už rozhodoval zápasy české reprezentace v základní skupině v Modeně. Když jsem se teď zadíval na tu multimediální kostku přímo nahoře nad kurtem, je hodně vysoko, nedokážu si troufnout odhadnout, kolik je to metrů, ale jedna zajímavost, hned při příchodu jsem do haly na první trénink. Patrik Indra pěstí si tak zkusil jenom pohrát s balonem, jestli doletí až ke stropu, a ten balon skončil přímo uvnitř té multimediální kostky. Možná tam bude do konce turnaje, možná do konce věků. Teď ale Belgičané se dostali zase k tvrdé ráně a Samberu nechal promluvit svoji pravačku. Polajně posílá ten balon. Tady v hale Palavela se ozývá super spike a ono to tedy byla super smash, opravdu z belgického pohledu hodně povedená. 10-13 prohrávají Belgičané, snaží se dorovnat český náskok. Česká reprezentace Vašina přihrál výborně středem sítě. Tohle to funguje, tohle to je krásná věc. Antonín Klimeš nádherně se vyšplhal vysoko. No schválně, Antonín Klimeš 355 cm, to je jeho smečařský dosah. Pokud neznáte úplně přesně, nebo nedokážete si představit, jak je to vysoko, tak třeba basketbalová obroučka je 305 cm nad zemí a Antonín Klimeš 355 a teď trefil ten balon hodně vysoko. Servíruje Indra, chytrý servis, taktický, trochu ho zkrátil, ale Belgičané také zaslouží pochvalu. Přestože Belgičan, který jako poslední se dotkl balonu, skončil na zádech nebo dopadl na palubovku, na Taraflex, tam, kde záda končí, se proti to byl smečař 190 cm Milan Rozeláde, to jsou jeho volejbalové adresy, tak před sebou už neměl prakticky žádný blok. Stav zápasu v prvním setu Česká republika Belgie 14-10. Další belgický servis, Moník výborně, na hlavní kul Vašina, také tvrdá rána a tohleto Belgičané už asi nestihnou. Ne, ozvala se Píšťalka, přestože to pěstí zkoušel ten muž, o kterém jsme mluvili před malou chviličkou, se Peroty se zlobí možná sám na sebe, ale měl to hodně těžké. Po té Vašinově ráně ten balon se odrazil hodně daleko, co je důležité, 15. bod pro českou reprezentaci. 15-11. Fanoušci v českých barvách jsou pochopitelně spokojení. Teď jsem se tak zadíval do malé skupinky tady v hale Palavela. Jsou tady vodáci, vodní slalomáři, kterým začne jejich evropský šampionát nedaleko v městečku Ivrea. Se chystají na mistrovství Evropy na jeden z vrcholů sezóny. No a vidím tam, jsou tam opravdu velká jména českého vodního slalomu, Jiří Prskavec starší, oba dva Rohanové, Lukáš Rohan a Jiří Rohan, jeho tatínek, kdybyste nevěděli. Polovina z posádky Debelkáno je Šimek Rohan, také on má dvě medaile z olympijských her. No, přijeli povzbudit sem do haly volejbalisty a tak se musí smířit s tím, že Lukáš Vašina dostal ESO. Tohle byla velká rána. Ferre Regers, nebo Regers, někdo říká tak, někdo tak, získává přímý bod a okamžitě reaguje trenér české reprezentace Jiří Novák, žádá si o oddechový čas.
0: A to je znamení také pro nás, abychom dali posluchačům Radiožurnálu Sport ty nejaktuálnější informace. U fotbalistů Opavy skončil dnes trenér Svatopluk Habanec. Ve funkci ho nahradil Ondřej Smetana, který převezme odpovědnost za celý sportovní úsek klubu. 11. tým druholigové tabulky to dnes oznámil na webu. No a co se týče nových koučů, tak jednoho má také fotbalová reprezentace. Santi Denia udělal na začátku svého prvního srazu porazu hned 4 a to vynucené změny v nominaci kvůli zranění vypadly z kádru pro úvodní 4 zápasy Ligy národů. 3 slávisté, jednak David Zima z obrany s Tomášem Vlčkem a také útočník Tomáš Chorý a plzeňský záložník Denis Višinský, španělský kouč místo nich povolal Martina Vitíka, Václava Sejka a 2 nováčky Ondřeje Kryčfalušiho a Martina Šuberta, co se týče dosavadního kapitána Ladislava Krejčího, tak ten by podle informací asistenta Bejbla měl být v pořádku. V pořádku je zatím také celý volejbalový kádr. Vracíme se na osmifinále mistrovství Evropy do Itálie za Kamilem Jášou.
1: No, možná se ke zdravotnímu stavu českých hráčů ještě dostaneme, ale důležité je, že teď Dráňovský otáčí a posílá ze servisu Ferre Regrese Univerzála 202 cm vysokého hráče Masejku, který také hrával v Miláně. Je to další běc, který má opravdu velkou ránu a českému týmu se povedlo hodně brzy sundat tohoto hráče po oddechovém čase. Teď ale Belgičané, právě tento hráč zasmečoval Bartuňák skvěle v poli a zautočí si Indra, ale jenom bagrem přendává na druhou stranu. Tohle to je freeball a míč zadarmo pro Belgičany. Znovu regres a výborně zase bráníme tuto chvíli, nebo český tým brání a Indra si také zautočí, je zablokovaný. Ještě se podařilo zázračně poslat balon na belgickou stranu. Další útok a tohle to je obrana neskutečná, kterou teď vytáhl Antonín Klimeš. Belgičané zbuší do české obrany. Výborný český blok, výměna, zatím nejdelší z průběhu zápasu pokračuje a teď by český tým mohl útočit. Bartuňák na hlavní kul Dráňovskému. Dráňovský skvěle, úžasně, báječně a tohle to byla krásná ukázka obrany, na kterou hodně sází trenér Jiří Novák. Pravou rukou oběma pod tom zázračným zákrokem v poli český tým 4x zdvihl už téměř ztracený balón a na konci byl Matouš Dráňovský, který se evidentně dobře vyspal na dnešní zápas. Vůbec se nebojí, je to 17-13. Tak 17-13 v prvním setu hráči teď oddechují a vůbec se jim nedivím. No, teď se hodně zlobí belgický trenér, žádá si o oddechový čas, ale já myslím, že je tady ideální příležitost pro to, abychom si pověděli něco o zdravotním stavu hráčů. Vypadá to, že Patrik Indra, který měl začátku turnaje a vlastně už před turnajem, ještě než tým odcestoval do Modeny, tak měl potíže se zády, dokonce došlo k injekční léčbě, lékaři jako Pavenarius, lékaři ho dávali dohromady a asi se to povedlo výborně. Podle toho, jak postupuje čas, každý zápas je zvláštní pro Patrika Indru, asi 100% na tom zdravotně není, ale vypadá opravdu jeho projev velmi dobře. Jediný problém se vyskytl v realizačním týmu. Martin Štětka, statistik, zůstal jeden den na hotelu, trochu otrápil kašel a rýma, ale pokud tedy ty bacily si budou vybírat členy realizačního týmu nebo statistiky, tak to samozřejmě nikomu nebude z českého týmu vadit tolik, jako kdyby třeba zasáhli některého z klíčových hráčů. Antonín Klimeš, ten je úplně v pohodě, navíc si teď bere balon za stavu 17-13. Vzal si míč, dívá se velmi pozorně na druhou polovinu kurtu, ale stejně tak Belgičané pozorují právě servírujícího hráče z velké výšky, platící podání. Belgická přihrávka teď výborně středem sítě. Tohle bylo 1, 2, 3, to tedy byla velká rychlost. Poslední, kdo se dotkl balónu, byl blokář Peter Coleman z Roseláre, najel tam ke svému nahrávači a je to bod pro Belgii, která teď dvakrát střídá klasické volejbalové dvojstřídání. Ukazuje se tam na kurtu také Basil Dermo, to je další univerzál, který hraje v Menenu, začínal v Roseláre. No a český tým si musí dát velký pozor na přihrávku. Dráňovský stojí hodně vepředu, na levé straně uprostřed je Vašina a vpravo v modrém dresu libero Milan Moník a ten balon přepadl přes pásku. Ještě Dráňovský útočí a pokazil tenhle ten úder, zkusil to diagonálou. No, je to škoda, ten balon, který Belgičané uvedli do výměny, tak se zastavil na pásce, překulil se přes tu bílou pásku, míč se zdál chvilku nerozhodný, ale spadl do české poloviny, Klajmon se po něm vrhl a pak už jste slyšeli, jak to dopadlo. Je tady další výměna, 17-15 pro českou reprezentaci, blížíme se ke koncovce prvního setu, Bartuňák dává na Indru a Indra dokumentuje to, co jsem říkal. Patrik Indra je zdravotně v pohodě, krásná rána. Polajně posílá ten balon, je to možná zajímavost, možná unikát. Český tým má na postu univerzála 2 leváky. Docela mě zajímalo, jestli to nemůže být výhoda pro soupeře, který si jednu taktiku zvolí a pak i vlastně drží průběhu celého zápasu, ale byl jsem vyveden z omylu, protože oba dva univerzálové kteří hrají v českých barvách, tak jsou světové extra třídy. To samé ale platí o muži, který se jmenuje Ferre Riggers, 202 cm, univerzál, který teď se opřel do balonu z pipu z prostředka hřiště ze zadní zóny. Nekompromisně získává 16. bod pro Belgii. Pochopitelně v tom prvním setu se hraje také o důležitou psychologickou výhodu, kdo lépe začne tento zápas, tak úplně ten mikrozačátek lépe vyšel české reprezentaci, teď by to chtělo potvrdit také pravačkou. Patrik Indra dostává balon na soupeřovu polovinu, výborně, a teď se Belgičané tedy hodně rozčílili a Ferre Riggers je tam asi v tom nejaktivnější, společně s ním Sam Deru, kde je největší jezdy, a také trenér se pustil do hlavního rozhodčího, no tak to jsem dlouho neviděl. Emanuel Zanini tam také přispěchal a zlobí se na tu ulívku Patrika Indry. Myslím, že teď Belgičané chtějí odpískání taženého balonu, ale nezdálo se mi. Patrik Indra nedosáhl na balon levačkou, tak si vypomohl pravou rukou. Ne, že by to byl úplně standardní útok, i když se objevuje docela často. No, myslím, že teď se nejvíc ze všech aktérů tady v hale Palavela zapotil rumunský rozhodčí Katalin Palstabo Alexi. Až se divím, že nesáhl do zadní kapsičky pro některou z karet, ale už foukl do píšťalky a Dráňovský bude servírovat. 19-16. Servis výborně, Belgičané středem sítě už s novým nahrávačem, dobře blok českého týmu, a tohle bude co, bod pro český tým. Patrik Indra, tohle byla rána kapitána, výborně. Další nepřesnost ve hře belgického týmu je okamžitě potrestaná. Na kurtu je teď další nahrávač belgického týmu. Trenér nebyl asi spokojený také s tím, jak vypadá distribuce Belgičanů. Mattia Valkiers z Louvenu měří 195 cm. Je to ten vyšší z belgické dvojice. Teď nabíhá k síti a bude nahrávat, ale Dráňovský výborně servíruje. Tohle je zase dobrý základ k výbornému bloku. Skvěle Vašina. Lukáš Vašina oslavuje úspěšný monster blok, tak jak se ozývá tady v hale Palavela. 21-16 vede český tým, výborně to zatím vypadá, a Belgičané tahají za záchranou brzdu, prostřídávají zase rychle zpátky. Tohle dvojstřídání se jim vůbec nepovedlo, takže první nahrávač Stindorst je zase zpátky u sítě. Ale co nás těší, že Matouš Dráňovský zůstává za základní čarou až u reklamního banneru. Pohrává si s balonem pravá ruka, levá ruka, ještě si s ním zatočil, nadhodil si ho nemoc vysoko, vyskočil. Dobrý servis a Belgičané mají zase starosti s tím útokem. No, Dráňovský sahl po tom balonu, dotkl se ho. On ví sám nejlépe ze všech, že tenhle belgický útok šel zpracovat lépe, ale je tady další výměna. Všechno teď už český tým musí hodit za hlavu. A ještě pozor, je tady žádost o video challenge. Jiří Novák, trenér české reprezentace, začínal v tehdejší dnes už neexistující Škodě České Budějovice jako velký talent. 14 sezon odehrál v Paris-Volley a jenom připomenu ten jeho úžasný úlovek do osobních zkušeností. Byl totiž právě klubem Paris-Volley zvolen a nesl olympijskou pochodeň společně s dalšími velkými francouzskými hvězdami. Tak si ho vážili hodně v tomto tradičním klubu pod Eiffelovou věží. Teď ale, ano, ta video challenge úspěšná pro Jiřího Nováka, takže další malý úlovek a už je to 21-17. Matouš Dráňovský by měl být tím mužem, který tedy bude servírovat. U sítě teď je Klajmon, uprostřed na pravé straně Patrik Indra a vlevo Vašina. To jsou tři hráči, kteří se upřeně dívají na druhou stranu kurtu a pokusí se zabránit Belgičanům v jejich útoku. Útok středem sítě povedený, taková volejbalová čtyřka, to je rychlík, který je metr a půl od nahrávače. Vysoký hráč byl hodně rychle nad sítí a český tým nestačil sestavit obranu. Tím útočníkem byl Martin Colson, měří 203 cm a jako blokař se teď prezentoval útočným údorem opravdu velmi povedeným. 22-17 vede český tým a bude útočit, pokud si dobře přihraje, a to se moc nestalo, tak Vašina zariskuje, risk ale nevyšel, proti němu tam byl belgický trojblok, který zastavuje českého smečaře. Halou se ozývá monster blok, z toho teď čeští fanoušci velkou radost nemají, a tady zase Jiří Novák, který okamžitě žádá o oddechový čas.
0: Uvidíme, co poradí svým svěřencům, to se dozvíme za malou chvíli, protože do haly Palavela se vrátíme. Zítra ve vysílání Radiožurnálu Sport to bude hodně o tenise. V roli velkých favoritech vstoupí totiž zítra české tenistky do finálového turnaje poháru Billie Jean Kingové. Tým kapitánky Barbory Strýcové, vedený letošní wimbledonskou šampionkou Lindou Noskovou, otevře soutěž pro 8 nejlepších týmů v čínském Shenzhenu, a to soubojem ve čtvrtfinále proti Velké Británii. Začínáme v 11 hodin. Dalším soupeřem Češek bude buď Španělsko nebo Kazachstán. A nesmíme zapomenout, že ve 12 hodin se bude v Boloni losovat také to, kdo bude soupeřem českých tenistů ve finálovém turnaji Davis Cupu. Takže z Boloně teď zase zpátky do Turína. Vracíme se za Kamilem Jášou na osmifinále mistrovství Evropy ve volejbale.
1: Tak ještě 3 body potřebuje český tým a Patrik Indra získává jeden z nich, ale Belgičané ještě zabojovali a vracejí tenhle ten balon do hry. Míč přendali na českou stranu jenom zadarmo a Indra si zautočí po druhé. Na po druhé už Belgičané, přestože se hodně snažili, tak recept na Patrika Indru nenašli a je to 23-18. Výkon českého týmu koncentrovaný, nechtěl bych to zakřiknout, ale vypadá to opravdu výborně. Trenér Jiří Novák v levé ruce má desky tak, jak to mívá ve zvyku, tam má maketu volejbalového hřiště. Chodí docela intenzivně podél čáry, myslím, že pár metrů, kilometrů asi ne, ale pár metrů si napočítá, si ujde během zápasu na servisu, ale teď je Šotola, je tady také dvojstřídání na straně české reprezentace. Šotola servis výborně, Belgičané mají starosti s přihrávkou, dokázali zasmečovat a Dráňovský už ten balon nespracoval. Tohle to je 19. bod, pokud dobře počítám, ano, mělo by to tak být. 19. belgický bod, ale český tým už má 23 bodů. Trochu zmatku teď kolem toho, jak bude vypadat to dvojstřídání. Ještě trenér českým hráčům říká, jak si představuje, že by měli stát, a myslím, že teď to vůbec netuší česká reprezentace, anebo je tam ještě video challenge. Vypadá to na to, protože všechny zraky hráčů teď jsou upřeny na velkoplošnou obrazovku. Popravdě nevím úplně přesně, co by se mohlo stát předmětem zkoumání. Možná přešlap zadního hráče nebo dotek sítě, budeme to vidět za malou chvilku. Když se dívám do tváře trenéra Jiřího Nováka, tak ta neprozrazuje ale vůbec nic, ani radost, ani napětí. Před malou chvílí to byl tedy úder, který by měl skončit v českém poli, ale video rozhodčí teď řeší, no, jestli se belgický nahrávač zřejmě nedotkl sítě, a nevypadá to na to, protože Rumun, který je nejvýš ze všech na Empireu, hlavní rozhodčí Katalin Pajlstabo Alexi ukazuje na belgickou stranu, je to tedy bod pro Belgičany, stav zůstává takový, jaký jsem říkal, 23-19, vede český tým a půjde si pro první sedmou v tomto zápase. Na kurtu už je zase Patrik Indra, Bartuněk bude pochopitelně běžet za druhým balonem, Bartuněk teď má na rukou balon, dává Indrovi, Indra rána, Belgičané si na něj teď počkali a balon je kde? Na síti, Klimeš zpracoval, znovu Bartuněk, středem sítě rána, jako zdělá, skvěle Luboš Bartuněk, úžasně Antonín Klimeš a je to 24-19. 24-19, Moník zatleskal oběma hráčům. Bartuněk teď přenechá místo u sítě, taktické střídání. Přichází Adam Zajíček na posílení sítě. Naprosto evidentně trenér Novák vůbec nic neponechává náhodě. Dobrý náskok, 24-19, Indra navíc na servisu. Bude to taktické podání. Belgičané útočí z hlavního kůlu a tenhle balon skončil někde u asistenta českého trenéra. Ten si také zahrál, prokázal, že bagr docela dovede, ale samozřejmě, že ten bod se bude přičítat Belgičanům. 24-20 a český tým teď bude útočit na ukončení prvního setu. Trenér Novák hodně důrazně říká Moníkovi, aby vydržel koncentraci, stejně tak Drahoňovskému, který je uprostřed a na levé straně Vašina. To jsou 3 přihrávači, kteří jsou v tuto chvíli v českých barvách na kurtu. Belgičané servírují, bude to levá ruka, tvrdé podání, ale které končí končí v síti, ten balon zastavila síť, je tady konec prvního setu. Dobrá zpráva z Turína, z haly Palavela, česká volejbalová reprezentace vyhrála první set 25-20 a vede 1-0 na sety.
0: My se samozřejmě vydáme za malou chvíli za Kamilem Jášou. Česká reprezentace bojuje o postup do čtvrtfinále mistrovství Evropy, vlastně tedy tím pádem i o to, aby si prodloužila svůj pobyt na severu Itálie, protože případné čtvrtfinále se bude hrát ve středu a pokud se to české reprezentaci podaří, vy ho rozhodně uslyšíte stejně tak jako tohle utkání živě na Radiožurnálu Sport, ale nepředbíhejme. Druhý set začíná za chvíli.
2: Populární fotbalová talk show Desítka Pavla Horváta má před sebou další výjezd.
3: Po necelých dvou letech znovu vyrazíme do Plzně, které náš expert jako hráč pomohl ve fotbalové lize ke třem mistrovským titulům.
4: Pod Pavlem Vrbou se utvořil prostě tým, který jednoznačně si to zasloužil a pro mě veliký měřítko toho, jaký tady byli hráči, je to, že vlastně většina z nich prošla potom reprezentací, ať už českou nebo slovenskou, a to si myslím, že je jasný důkaz toho, že ty hráči byli a jsou skvělí.
2: Celý rok je součástí výjezdní desítky i legenda československého fotbalu.
3: Mistr Evropy z roku 1976 a autor památného dloubáku z finále šampionátu v Bělehradě Antonín Panenka.
5: Musím říct, že se řídím heslem mýho starého trenéra, který mi vždycky říkal, ono je hezký, když tě lidi bouřlivě přivítají na začátku, ale udělej všechno pro to, aby ti bouřlivě zatleskali, až když skončíš. Takže doufám, že to takhle dneska bude, že to pro vás bude zábavný a poučný, no za spíš radši zábavný teda.
3: Na začátku října do kulturního domu Šeříkovka dorazí i další host.
2: Bývalý mezinárodní rozhodčí Pavel Královec, který v české nejvyšší soutěži odřídil 267 zápasů.
6: Moji kariéru s Zuzkou nastartovalo zranění, kde jsem měl vlastně přetrženou achilovou šlachu a v té době vlastně nebylo to zdravotnictví na takové úrovni, jako je dnes, a bohužel mi nedovolilo se věnovat fotbalu z pozice hráče na takové úrovni, abych ničemu mohl dosáhnout jakoby na výšších pater, tak jsem se dal na éru rozhodství a jsem za to nesmírně šťastný a rád.
2: Desítka Pavla Horváta v Plzni.
3: V pondělí 5. října od 19 hodin v kulturním domě Šeříkovka.
2: Podrobnosti najdete na webu radiožurnalsport.cz.
0: Celé odpoledne vás informujeme o tom, jak to vypadá se srazem české fotbalové reprezentace. Nový trenér českých fotbalistů Santi Denia si musel poradit s několika absencemi během svého prvního srazu. Musel udělat 4 nucené změny, kvůli zranění vypadli slávisté, obránci David Zima, Tomáš Vlček a útočník Tomáš Chorý a také plzeňský záložník Denis Višinský. Místo nich jsou povolaní Martin Vitík, Václav Sejk a také dva nováčci, Ondřej Kryčfaluši ze Saint-Gilloise belgického týmu a mladoboleslavský Martin Schubert. Naopak v pořádku by měl být Ladislav Krejčí mladší, to znamená dosavadní kapitán českého týmu, který by měl být alespoň podle asistenta českého týmu by byla v pořádku a připravený odehrát zápasy. No a my už jsme také připraveni na to, abychom mohli poslouchat přímý přenos ze druhého setu osmifinále mistrovství Evropy ve volejbale. Česko hraje proti Belgii, v Itálii to sleduje Kamil Jáša.
1: Belgie vyhrála svoji skupinu a český tým skončil čtvrtý v té, které se hrála v Modeně. Z logicky by to vypadalo tedy, že velkým favoritem bude Belgie, ale vůbec to neplatí. Bylo to vidět i na včerejším utkání mezi Finskem a Řeckem, kdy Řekové sahali po úspěchu za stavu 13-13 v pátém setu. Dvakrát chytili balon, ale nedokázali ten 14. bod získat a Finové potom ukončili ten zápas. Hodně se nadřeli s Finskem a také to byl souboj prvního se čtvrtým. Teď tedy česká reprezentace vede 1-0 na sety, 25-20. Výborný vstup českého týmu do zápasu a Klajmon je na servisu. Dobrý vstup také do druhého setu, 1-0. Pohoda na kurtu na té straně, kde hrají muži teď všichni v červeném, protože Moník je mimo kurt, drží se za hlavu a už se vrací do zápasu. Trochu takovým akrobatickým skokem překonal reklamní banér a vrací se na kurt právě blokař. Klajmon si půjde chvíli odpočinout, pokazil podání, vyrovnáno 1-1. Belgičané ve druhém setu tedy získali bod, ale moc o to nepřičinili. Na servisu je nahrávač Tindolst, který se znovu tedy vrací do sestavy, Bartuněk na Indru a ten je zablokovaný, ale pozor, ten balon možná vůbec nebyl na zemi. No, těžko odhadovat, Moník na liberu trochu ani nevěděl, jako slepý Gosling k tomu přišel, vůbec nevěděl, jak se ten balon dostal na jeho nohu, ale sám teď usoudil, že to byl prostě čistý blok, který skončil na zemi a pozor, Belgičané se dostávají do vedení 2-1. Znovu belgický nahrávač, přihrávka Vašinova teď výborně, znovu Indra na podruhé, dvakrát za sebou se Patrik Indra prostě zablokovat nenechá, je to univerzál určitě evropské, možná světové úrovně a teď si také prohlédneme, jak je na tom se servisem. Bere si balon, je hodně na levé straně, vyrovnáno 2-2. Patrik Indra má míč zase až u reklam, Zatočil si s ním v obou rukou, nadhodil si ho levačkou, odrazil se, rána výborná, Belgičané velké starosti s přihrávkou, ale z hlavního kůlu dostali ten balon přímo na Matouše Dráňovského. Ten se možná trochu zlobí sám na sebe, že nedokázal lépe zpracovat tenhle ten míč. Ano, je to jasně vidět ve tváři, že není spokojený s tím obranným zákrokem. Myslím, že ani trenér Jiří Novák, který hodně dbá na obranu nejen na síti, ale také v poli, tak tenhle ten balon možná šlo zpracovat o něco lépe, rána to ale byla, to je bez diskuzí. Samderu zaservíroval, Bartuňek musí běžet pro ten balon, nahrává přes celé hřiště na Vašinu, Deru právě chytil v poli a teď zahrává balona na českou stranu, ale tohle měl Deru tak těžké, tohle bylo těžké i pro světového volejbalistu a Deru také ten úder úplně pokazil, omlouvá se teď spoluhráčům. Balon skončil, no nebylo to ani horní páska, ten míč skončil někde uprostřed sítě. Další bod pro český tým, Belgie, Česká republika, nebo tedy chcete-li česká reprezentace Belgie 3-3. Vašina servíruje a získává nic, nezískal vůbec nic. Chvilku jsem si myslel, jestli to nebude ESO, podle těch moderních technologií už vlastně v hale nejsou vůbec žádní čároví rozhodčí, žádné praporky nad hlavou neuvidíte, protože nemá kdo držet. Moderní technologie hlavnímu rozhodčímu okamžitě po dopadu balonu řekne, jestli balon byl dobrý nebo jestli skončil v autu, tak teď to byla ta druhá varianta a totéž se ukázalo i z belgické strany, ale zatímco Vašinův balon vypadl o malý kousek, o pár centimetrů, tak ten, který Samderu poslal do kurtu, tak ten vypadl snad možná o metr, důležité to není, je vyrovnáno 4-4 a teď Antonín Klimeš, jeho záhadné podání, plachtící servis z velké výšky, trefil právě sama Deru, teď Belgičané středem sítě otáčejí tuhletu výměnu, Peter Coman výborně zasmečoval, zdá se mi, že po tom nepovedeném, z belgického pohledu nepovedeném prvním setu se teď český soupeř dostává do obrátek, vede 5-4 ve druhém setu. Na servisu Fede Regers a to si musí dávat česká přihrávačská sestava velký pozor, Patrik Indra ten přihrávat nebude, přeběhl doprava, ale tohle to se Regersovi vůbec nepovedlo. Také on se omlouvá, samozřejmě, že českému týmu to nevadí, Belgičané se vůbec nemohou trefit do servisu a to je ve světě volejbalu, v každém volejbalovém utkání nesmírně důležitá věc. Ten balon skončil, no možná 4 metry v autu, teď Luboš Bartuňek, nadhodil si balon, plachtící podání, šikovně, Samderu měl veliké starosti, vůbec nepřihrál dobře, dobrá obrana, kam dopadne tenhle ten balon vedle kurtu, to je škoda. Bartuňek zpracoval balon, ten míč letěl, tedy zpracoval, ona to byla rána přímo do Bartuňkova těla a od jeho rukou balon letěl hodně vysoko, téměř až pod tu multimediální kostku a vypadl možná půl metr vedle kurtu, ale rozhodně vystrašil belgické hráče, kteří za ním utíkali. Stav zápasu 1-0 na sety pro český tým. Bartuňek teď středem sítě výborně, tahle ta spolupráce funguje krásně. Klajmon zase čtyřka, to je ten odhozený rychlík metr a půl od českého nahrávače. Bartuňek hraje výborně a je vyrovnáno 6-6. Tak si to tedy můžeme porovnat. Česká republika Belgie 1-0 na sety, 25-20 skončil ten první set. Ve druhém setu vyrovnáno 6-6 a servírovat bude Matouš Drahoňovský. Pro něj je to, troufnu si říct, zatím osobní úspěch tady na turnaji a skvělý taktický servis. Belgičané se dostali do problému, ještě jednou budou útočit, ale teď už si tu ten útok vůbec nepřipravili a Samderu se mi zdá, že není v pohodě. Nahrával mu bagrem jeho kolega, hlavní tahoun belgické reprezentace Ferre Regers, ale Samderu si v těchto situacích dokáže poradit. Teď možná trefoval konečky prstů českého bloku, netrefil vůbec nic, kurt už vůbec ne a balon končí daleko v autu. Český tým se vrací do vedení. To je samozřejmě dobře, ožila také střídačka, je krásně vidět teď, jak celá střídačka žije společně se základní sestavou. Drahoňovský oservis zase zkrácený, takticky výborně, útočí Regers, tvrdá bomba a zase si český tým sahl vzadu na balon Bartuňek a Drahoňovský si to teď vysvětlují, ten míč letěl někam mezi ně, nedohodli se, ale to snad není ani půl vteřina, to je prostě taková rychlost, ten balon letí rychlostí větší než 100 km hodině. No prostě je to bod pro Belgii, vyrovnáno 7-7. Útočit bude český tým. Moník výborně na přihrávce, Bartuňek na hlavní kůl, Vašina získává bod. Ano, přestože si dva Belgičané osahali balon. Krásnou rybičku tam teď vysekl tady v hale Palavel a Petr Kolmen, ale už nedosáhl tak na ten balon, aby dokázal ještě zpracovat, aby zachránil výměnu pro Belgii. 8-7 vede český tým. Teď Klajmon na servisu, je také zajímavý určitě jeho údaj o smečařském dosahu. Jakub Klajmon 360 cm. To je tedy ohromná výška a z té výšky teď získává přímý bod ze servisu. Tohle bylo ESO. Výborně. 9-7. Jakub Klajmon, blokář, měří 198 cm. Vyskočí do výšky, jak jsem o tom mluvil, když v té kulminaci trefí balon hodně vysoko a na servisu je to klidně možné, tak je to rána, která v tuto chvíli získává bod 9-7 pro český tým a Belgičané žádají o timeout.
0: I to je pro nás trochu znamení, že můžeme na chvíli zvolnit a také vás pozvat na to, co bude na Radiožurnálu Sport hlavní náplní zítra.
3: České tenistky mají za sebou parádní sezónu.
7: I can't wait to come back next year.
8: Your new Wimbledon champion 2026, Linda Noskova.
3: S grandslamovými tituly v singlu i dublu. Teď se pokusí zazářit i v týmové soutěži.
9: Já mám velké štěstí v tom, že ty holky, jejich tolik, že jako mám z čeho jako vybírat a hraju skvěle.
3: S Barborou Strýcovou jsou v čínském Shenzhenu, kde současná nehrající kapitánka v roce 2019 jako hráčka startovala na turnaji mistryň. Se zažije Barbora Strýcová tentokrát jako kapitánka v poháru Billie Jean Kingové. A jak se bude dařit v čínském Shenzhenu českým tenistkám? I to od nás uslyšíte. Reportáže ze zápasů i zákulisí finálového turnaje přímo z místa od reportéra Jaroslava Plašila od 22. září na Radiožurnálu Sport.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: Slyšíte od nás také, jak se daří českým volejbalistům v osmifinále mistrovství Evropy. Zatím docela dobře. Dál pokračuje Kamil Jáša.
1: No docela, já bych se nebál říct skvěle teď, ale bohužel Patrik Indra je zablokovaný a to je snad až smůla, protože český tým výborně zaservíroval. Klajmon výborným podáním rozhodil belgickou branu. Český trojblok zabránil Belgičanům, kteří jenom přehodili balon a český tým útočil. Kapitán se dostal, jeho levačka se dostala k tomu, aby zasmečovala, jenomže tentokrát si Belgičané na českého kapitána a počkali a místo stavu 10-7 je to 9-8 pro český tým. Přihrávka Moníkova výborně, Bartůňek jednou rukou, Indra jenom přehazuje balon, tohle to Belgičané s velkou pravděpodobností využijí a pochutnal si Samberu na té situaci, kde trochu rozhozená obrana, nebo úplně rozhozená česká obrana vůbec nepostavila blok a to je pro Samaderu výzva k tomu, aby si praštil s tím balonem, byla to smeč hodně povedená a je tady vyrovnáno 9-9. No tak vzhledem k tomu, že český tým opravdu byl blízko tomu vedení 10-7, tak teď je tady zase vyrovnáno Indra a teď už bod získává trochu upracovaně. Přes belgický blok se ten balon odrazil, Belgičané nadrazili míč, ale míč dopadl přesně do poloviny kurtu. Myslím, že to byl Samuel Fašams, blokař, měří 201 cm, tak postavil se přímo proti Indrovi, nadrazil ten balon a ten se od jeho rukou tak přehoupil přímo doprostřed na volejbalové náměstí. Žádný z Belgičanů už pro něj nedokázal doskočit. 10-9 vede česká reprezentace a Patrik Indra na servisu. Tentokrát zase taktické podání, to už asi bude trvalejšího rázu a Belgičané výborně Samaderu. Se mi zdá, že se probudil z té letargie z prvního setu, teď dvakrát za sebou velkou ranou získává bod pro Belgii. Ne, že by na tom tolik záleželo, jaká intenzita je balonu udělená, bod je prostě bod, ale tohle to byl krásně zvolený úder dlouhou diagonálou, tím nejdelším možným způsobem. Krásně do růžku trefil belgický volejbalista. Tenhle ten míč teď je na servisu, také podání se mu podařilo. Bartůňek na hlavní kul Vašinovi a Vašina nevinucená chyba dává do autu. Omlouvá se Bartůňkovi. Tohle to bylo dobře rozhozené od Bartůňka, který vytáhl z posledních sil tu nahrávku na hlavní kul. Ale Lukáš Vašina zkusil polajně překvapit belgickou obranu, to se nepovedlo a Belgičané jsou zase po dlouhé době ve vedení 11-10. Samderu bere si balon, třikrát, čtyřikrát s ním udeřil Otara Flex, nadhodil si ho, jeho pravačka zkazil podání. Trochu vysvobození pro český tým, myslím, že si teď ta přihrávačská trojice hodně oddechla a je to vidět na liberu Milanu Moníkovi. Milan Moník jediný v modrém a další hráči v červeném, teď si tam, ne snad podali ruce, ale takové to klasické ve světě volejbalu, si tam plácli s kapitánem Patrikem Indrou a už se budou koncentrovat na obranu. Zase Belgičané lehce v problémech, tvrdá bomba výborně v obraně. Český tým Drahoňovský pokusí se získat od Moník, vykryl svého spoluhráče, znovu Drahoňovský a teď ometl krásně, takticky skvěle, prostě šikovně. Drahoňovský moc dobře věděl, že má proti sobě vysoký belgický, snad to byl i trojblok, a posílá ten balon, který kdyby teď Belgičané stáli ruce, tak ten balon snad letí ještě teď, ale otřel se o konečky prstů belgických hráčů. Tohle to je šikovnost českého smečaře, 12. bod. 12-11, ten zápas se vyvíjí výborně. Vašina také zkrátil servis, možná se k tomu ve volnějších chvílích dostaneme, a proto také dobrý blok českého týmu. Belgičané budou útočit ještě jednou a zase obrana vzadu v poli. Výborně Indra útočí, bohužel teď je zablokovaný. No tak několikrát za sebou se mi teď zdálo, že Patrik Indra trochu vypadl z tempa. On mluvil jsem o těch jeho vleklých problémech se zády, tak je docela klidně možné, že se teď trochu dostává dolů psychicky, dvakrát za sebou mu nevyšel útok úplně tak, jak by si představoval, vzhledem k tomu, že jeho spoluhráči chytili ten balon v poli a připravili mu docela výhodnou pozici, tak je to škoda, v tomto setu už český tým klidně mohl mít tříbodový, čtyřbodový náskok, je to ale 12-12, Drahoňovský výborně, když to nejde Indrovi, tak se do toho pustí Matouš Drahoňovský. No a ta oslava společně s dalšími spoluhráči, Antonín Klimeš ho tam poplácal po hlavě docela velkou intenzitou, no ale tohle to Matouši Drahoňovskému určitě vůbec nevadí. Antonín Klimeš, česká věž, Sanderu o něm mluvil jako o velkém talentu světového volejbalu, nevím, jestli to věděl Antonín Klimeš, ale určitě by ho ta slova potěšila. Teď jeho nepříjemný servis. Belgičané z hlavního kůlu dobře se opřeli do balonu. Tohle byla rána. Seproty není úplně nejvyšší smečař, je to ale šikovný hráč. Výborně přihrává, je takový dynamický, i když třeba ho trefíte na přihrávce, tak by se v první chvíli mohlo zdát, že Belgičan bude mít starosti s tím, aby zautočil, ale on rychlými dvěma kroky se dostane do té pozice, kdy se odrazí, a teď to bylo přesně vidět, vyrovnáno 13-13. Ve druhém setu Moník, neúplně přesná přihrávka těžkého servisu a Drahoňovský je zablokovaný. No tak teď se mi zdá, že se Belgičané lehce dostávají nad český tým, vzhledem k tomu, že česká reprezentace nevyužila několik dobrých příležitostí na skórování a Belgičané už vedou 14-13. Přihrávka by teď měla směřovat na Bartuňka a Bartuňek už přemýšlí nad dalším útokem, další tvrdá rána. Bartuňek ale vůbec nemůže zasáhnout. Belgičané naopak si zautočí znovu z hlavního kůlu a sestřelený Vašina v poli. 15-13, Belgičané se dostávají do převahy. Je to 15-13 ve druhém setu pro Belgii. Trenér Jiří Novák žádá o oddechový čas.
0: Tomu naprosto rozumíme. Musíme si ale také říct, jak se vyvíjí celý pavouk mistrovství Evropy ve volejbale. Zatím jednoznačně kráčí turnajem domácí Itálie. Ta si poradila s Dánskem ve třech setech 3-0. Dánové vzdorovali v tomhle osmifinále nejvíc v prvním setu, kde uhráli 22 bodů, potom už to bylo 16 a ve třetím dokonce pouze 11. No a zahrají si proti Finsku, které se naopak hodně nadřelo, protože v osmifinále narazilo na Řecko a zdolalo tohoto soupeře až v pětisetové bitvě. Druhou čtvrtfinálovou dvojici tvoří Francie a Rumunsko. Oba tyhle celky přešly přes osmifinále tím nejjednodušším možným způsobem, tedy výhrou 3-0. No a poslední čtvrtfinále, které ještě zmíníme a které je kompletní, to je Polsko proti Německu. Polsko porazilo Lotyšsko 3-0 a Německo 3-2 proti Bulharsku. No a o poslední dvojici ve čtvrtfinále, o té se rozhodne právě dnes. Jednak tedy to bude buď Belgie nebo Česko, no a vítěz ten si zahraje proti Slovinsku a nebo Srbsku a bude to ve středu v Itálii. Doufejme, že u toho stále ještě bude Kamil Jáša, za kterým se vracíme.
1: Dvoubodového odskoku vedou 15-13 a vzhledem k tomu, že v tuto chvíli zpracovali balon a budou útočit na 16. bod. Ano, tohle to je rána, která končí kde? Ano, na je to bod pro Belgii, už 16. tečovaný balon. 16-13 ve druhém setu. Český tým teď trochu vypadl z tempa a ztrácí ve druhém setu 3 body na Belgii, ale vede tady v hale Palavela 1-0 na sety. Studína Kamil Jáša, Radiožurnál.
0: No a my se těšíme na to, že Kamil Jáša bude kromě Radiožurnálu komentovat právě taky pro Radiožurnál Sport.
1: 17-13, to je tuto chvíli pro Belgii. Je to ESO, přímý bod z podání, který zaznamenala jedna z hvězd belgického týmu Bohužel Belgičanům se ve střední části druhého setu podařilo odskočit české reprezentaci. Ferre Regres zakroutil ten balon, zarotoval ho, ten se dostal na pásku a přes pásku se jenom tak převalil do českého pole. Je to situace, kterou by asi měl hlídat blokař, říkají to trenéři, ale je to samozřejmě nesmírně složitá věc, když hráči očekávají tvrdý úder a balon se zastaví na pásce, jenom tak přepadne do pole. No prostě bylo to čisté. Esso, 17. bod pro Belgii. Teď Bartůňek posílá balon na belgickou stranu. Tam je to dobrý útok. Belgičané se naprosto jasně dostali do tempa. Když nevíš, co s balonem na belgické straně, tak hledej muže, který se jmenuje Samderu. A Samderu to zase zvládl výborně do otočky. Posílá ten balon přímo do kurtu a to znamená už 18. bod. Belgie sice prohrává 0-1 na sety, ale v tom druhém setu teď ve střední části je lepší. Dostala český tým na potlak, vede 18-14. Moník, přihrávka výborně. Bartůňek středem sítě, krásně utajená nahrávka. Chvilku to vypadalo, že bude smečovat střední hráč Klajmon, ten to jenom nafintoval a za ním se tam odrazil Vašina z pipu, rána jako z kanónu, výborně. Vašina získává 15. bod pro český tým, tříborová ztráta. Na servisu Matouš Drahoňovský, je hodně vpravo, vypadá to, že tedy pošle balon diagonálou, určitě to bude smečované podání. Odrazil se rána přímo do prostřed kurtu a navíc na belgické libero, to nemělo žádnou starost s přidávkou. No a nahrávač zase stejná cesta, nahrávač belgického týmu Stindlst věděl, že na hlavním kulu má Samaderu, tak mu ten balon poslal, ten se odrazil diagonálou hodně ostrou, získává pro Belgii už 19. bod ve druhém setu. Jenom připomenu, že český tým vede 1-0 na sety, teď ale prohrává 15-19. Přihrávat budou buď Moník, nebo na levé straně Vašina, možná Drahoňovský, tak platí Lukáš Vašina a běží k síti, aby si zasmečoval. No když Deru zasmečoval diagonálou, tak to zkusil také Lukáš Vašina, skvěle. Natočil se hodně do diagonály, vyskočil, měl starosti s tou přihrávkou, přihrával takových možná 5 metrů od sítě, rozběhl se za balonem, dobře věděl a měl důvěru ve svého nahrávače Luboše Bartůňka, jsou oba dva sehraní, moc dobře věděl, že Bartůňek popožene svého smečaře a nahrál střílenou nahrávku, střelenou, krásně to Vašina udělal, 16. bod. Belgičané posílají balon daleko do autu a to je dobře pro český tým, 17. bod. 17-19, přibližují se čeští reprezentanti svému soupeři, chtělo by to ještě jeden, dva bodíky, to by bylo tak ideální, předtím, než se Belgičané dostanou na 20. Jakub Klajmon přesvědčil tady na turnaj už několikrát, že na blokaře má hodně šikovnou ruku, vyskočil smečované podání, výborné, Belgičané zase na hlavníku a Samderu teď přes Antonína Klimeše. Antonín Klimeš se hodně zlobí, ale myslím, že ani Samderu teď neví, jakým způsobem dokázal překonat český blok. No prostě je to bod pro Belgii. Belgičané už jsou na 20. 20-17. Nahrávač Stindlst si bere balon, trochu si ho prohlédl zblízka a posílá platící podání. Vašina zase přihrála, to ale bude nevinucená chyba na české straně. Klimeš se jenom tak ohlédl přes levé rameno za tím balonem, který letěl, nedopadl do kurtu. Tohle to byla jasná věc, žádná teč, míč hodně daleko, ale tak přece jenom ještě si tam trenér Jiří Novák nechá překontrolovat celou situaci, možná to bude taková spíš taktická věc, nezdálo se mi, že by tam některý z Belgičanů tečoval balon, třeba se ta video challenge, ale týká i jiné věci, ne, tak opravdu se přeskoumává, jestli se Belgičané náhodou nedotkli toho balonu, který letěl z velké výšky a letěl hodně daleko do autu, nevypadalo to na to, že by se dotkl balonu, ne. A také hlavní rozhodčí tohoto zápasu Rumun Katalin Pael Stabo Alexi už svojí pravačkou ukazuje na belgickou stranu, tohle to je potvrzený bod pro Belgičany, bohužel už 21. ve druhém setu a trochu teď protéká snad ne ten zápas, ale ten druhý set českému týmu mezi prsty. Ještě jednou se vrátím ke střední pasáži toho druhého setu, kdy český tým měl navrch a třikrát za sebou mohl skórovat, to se nepovedlo, tak teď se to podařilo Patriku Indrovi, výborně. 18. bod, 18-21 a Patrik Indra půjde na servis. Teď určitě má instrukce od trenéra, aby zariskoval a pokusil se rozvrátit belgickou hru. Když si tým dobře nepřihraje, tak to má samozřejmě v následných činnostech o hodně těžší a navíc teď k síti přichází Marek Čotola, 207 cm vysoký univerzál české reprezentace. Indra narodil si balon, jeho rána. Belgičané ale na přihrávce výborně zpřesnili tuto činnost a Sanderu teď přes blok z jiného patra. A to je pěkně, prosím, na českém bloku dvojice Klimeš Šotola a přesně dokázal Belgičan dostat přímo do pole smeč. No tak o Šotolovi jsem mluvil, 207 cm, Antonín Klimeš 203, to byla vysoká zeď postavená nad sítí, kterou teď Sanderu dokázal překonat. Přihrávka Drahoňovského, docela dobrá. Roman, který zatím vystřídal, nahrává středem sítě, ještě jeden útok. Klimeš, Roman z hlavního kůlu, Vašina, dobře. Tentokrát se Lukáš Vašina dokázal natočit a získává bod. Potřebuje český tým jeho bodový příspěvek. On je tahounem tady na turnaji a platí to vlastně už několik sezon po sobě. A kdyby se Lukáši Vašinovi nedařilo na smečařském postu, tak to by byl asi velký problém. Teď ale Vašina na servisu, jeho rána. Belgičané zase na přihrávce, opravdu se zlepšili dost podstatně. Šotola skočil pro ten balon a pokažený balon. Antonín Klimeš to zkusil technicky. Tohle to je trochu nedůslednost, protože Šotola skočil po tom balonu docela i solidním způsobem na to, v jaké byl pozici. Ho dokázal nadzvednout nad síť, ale Klimešovi ten technický úder vůbec nevyšel a to už je 23. bod pro Belgii. 23-19 vedou Belgičané. Pomalu se blíží do závěru druhého setu. Český tým přihrává, Drahoňovský na Romana z pipu, rána výborně. Teď Vašina do diagonály posílá ze zadní zóny. Na kurtu se objeví Klajmon, který teď je v sestavě a Moník mu tam přenechal místo. Je toto jedno postavení, kdy není v sestavě týmu libero. Milan Moník usedl na lavičku. Na servisu Klimeš. Je to o tři body, samozřejmě, že set ještě úplně na konci není. Klimeš se rozběhl, jeho plachtící podání, které poslal na Samaderu a dobře blok, výborně, Drahoňovský Klajmon. 21. bod pro český tým, tak už je to jenom o dva body. Tady halou Palavela zní takovéto klasické, když se některému z týmu povede blok, diváci mají ruce nad hlavou a prospěvují si něco o monster bloku, tak tenhle ten se líbil všem fanouškům, kteří drží palce české reprezentaci. Znovu Klimeš, jeho servis, nepříjemné plaktící podání a Belgičané dostávají se do problému. Roman výborně v poli, nahrávka na hlavní kůl, tam je Drahoňovský a bude to co asi out. Tentokrát to Drahoňovský zkusil úplně stejně jako před malou chvílí, vůbec netrefoval kurt. Zase se opřel do balónu, zkusil trefit konečky prstů. Belgičané už byli poučenější o jednu rotaci, byli chytřejší, stáhli ty ruce v pravý čas a ten balón tedy opravdu letěl hodně dlouho, ještě že hala Palavela je hodně veliká, ten balon měl prostor, aby letěl třeba 20 metrů za kurt. No je to 24-21, Belgičané mají první setball. Servis, který poletí samozřejmě do českého pole, ne, síť zastavila ten míč, 22-24 z českého pohledu. Tak Marek Šotola na servisu, jeho centimetry, mluvil jsem o tom, 207 cm, ono ho jen tak něco nerozhodí. Zná velice dobře belgické hvězdy v přípravných zápasech, které český tým sehrál v Roselare, byl nejlépe bodujícím, nejvíce bodujícím českým hráčem, tak teď by česká reprezentace potřebovala jeho bodový příspěvek jako sůl. Na servisu Marek Šotola, 22-24 ve druhém setu. Odrazil se jeho rána, Belgičané přihrávají útok středem sítě. Out! Tohle to je balon, který vypadl z kurtu naprosto jasně. Teď se tam Belgičanům vůbec nepovedl ten útok a zdálo se mi, že ani ta nahrávka, kterou vymyslel Finn Dahlst, nebyla úplně ideální. A je to 23-24, to je okamžik, kdy také belgický trenér žádá o oddechový čas, ale zůstaneme tady v hale Palavela, kde jsou diváci v českých barvách. No, abych pravdu řekl, moc jich zase není. Když si vzpomenu na ten včerejší zápas, ve kterém Řekové hráli s Finy, tak tady finských volek bylo hodně a pro mě trochu překvapivě také hodně řeckých fanoušků, i když zase na druhou stranu ono z Řecka do Itálie nebo z Itálie do Řecka, jak chcete, to není tak úplně daleko. Českých fanoušků sem do Turína moc nedorazilo, ale jsou tady takové ostrůvky Klimešovi, ti jsou tady přímo pode mnou, to je tradiční ostrůvek fanoušků, kteří podporují hlavně Antonína Klimeše. No, mohl bych jej spočítat, je jich snad možná 9-10, jsou oblečeni v dresech české reprezentace, na zádech mají napsáno Klimeš, nejdou tedy přehlédnout. Zase zpátky do hry, důležitý okamžik. Kdo ví, možná to je nejdůležitější okamžik celého zápasu. 1-0 na sety vede česká reprezentace. Prohrává 23-24 ve druhém setu. velký psychický tlak na univerzála Marka Šotolu, ale ten už má ve světovém volejbale také něco za sebou. Šotola se odrazil, dobrý servis, Melgičané, nahrávka, útok na univerzála, výborně Moník a teď bude útočit Patrik Indra, jeho rána, výborně, skvěle, úžasně vyrovnáno, 24-24. Tak to je paráda, Patrik Indra, také jsem ho za celý týden, za těch 10 dní tady v Itálii neviděl konkrétní bod oslavit tak emotivně jako teď, kdy vyrovnává na 24-24. Český kapitán se té situace tedy vůbec nebál a je vyrovnáno. Oba dva univerzálové jsou na kurtu, to znamená, že český tým je aktuálně bez nahrávače, ale Marek Čotola znovu servis lavačkou, výborně. Belgičané veliké starosti, musí utíkat, takže doprostřed pole. Český tým zablokoval, ještě udržel balon a teď si asi některý z českých hráčů sáhl do sítě. No, dvojdotek ukazuje hlavní rozhodčí, ale to tedy je nečekané rozhodnutí, tak jsem sám zvědavý, jak to bude. Hlavní rozhodčí teď vysvětluje hned pětici českých hráčů, pro co se rozhodl, jaký přestupek odpískal, ukazuje dva zdvižené prsty, to znamená, že jeden z hráčů se dotkl dvakrát za sebou, to pochopitelně volejbalová pravidla nepřipouštějí, ale rozhodčí Katalin Pajl Stabo Alexi z Rumunska ukazuje jasně, ano, je to tedy bod pro Belgii, ta má další setbole 25-24 a český tým vrací do hry místo Šotoli, který odvedl výbornou práci za servis line, tak vrací Luboše Bartuňka, Bartuňek je v

Kapina Nirvana v 17 hodin a 6 minut posloucháte pondělní radiožurnál Sport. Nový trenér české fotbalové reprezentace Santi Denia musel na začátku svého prvního srazu udělat 4 vynucené změny v nominaci. Kvůli zranění vypadli z kádru pro úvodní 4 zápasy Ligy národů 3 slávisté, obránci David Zima s Tomášem Vlčkem a útočník Tomáš Chorý a taky plzeňský záložník Denis Višinský. Španělský kouč místo nich povolal Martina Vitíka z Boloni, olomouckého Václava Sejka a 2 nováčky Ondřeje Kryčfalušiho ze San Gilloise a mladoboleslavského Martina Schuberta. No a není to jediná fotbalová zpráva. Anglickým reprezentantům zase v nadcházejících

0: V zápasech Ligy národů bude chybět oproti původní nominaci hned 5 hráčů. Vedou zápasech s Českem se nepředstaví Palmer, Rice, Rashford, Mainu a Livramento.
1: Radiožurnál Sport
2: a Karel Janů. Mistrovstvím Evropy vrcholí sezóna vodních slalomářů. Ti čeští mají už teď vele úspěšnou.
3: Přidiš nebo Marx, vypadá to na Víta Přindiše, který se raduje z titulu mistra světa.
2: Na 7 medailí ze světového šampionátu v Oklahomě mohou teď navázat na evropském mistrovství v italské Ivreji. Přímo z místa vám přinášíme přímé přenosy, rozhovory, reportáže, ale i emoce závodníků, trenérů, příbuzných a kamarádů.
3: Ty jsi mistr!
4: Nebreč, směj se. Jarka je nejlepší.
2: Mistrovství Evropy ve vodním slalomu na Radiožurnálu Sport. Od 24. do 26. září i s reportérem Janem Suchanem.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: Vy posloucháte pondělní Radiožurnál Sport, 17 hodin a 8 minut. Čeští volejbalisté hrají proti Belgičanům o postup do čtvrtfinále evropského šampionátu. Je u toho Kamil Jáša.
5: Stav zápasu 1-1 na sety právě začal třetí set 1-0. Ten první bod získali Belgičané právě v tuto chvíli vydařeným útokem, vytlučeným blokem. Když jsem tak slyšel ve vysílání Radiožurnálu Sportu pozvánku na poslech závodu vodních slalomářů, tak snad ještě mohu zmínit, že vodní slalomáři jsou tady v hale Palavela. Dorazili sem, pozvozují české reprezentanty. Je tady Lukáš Rohan, je tady jeho tatínek Jiří Rohan, trenér Jiří Prskavec a další, kteří dokonce dorazili v dresech a aplaudují každému úspěšnému zákroku české volejbalové reprezentace přímo tady v Turíně. Teď ale pozor na Belgičany. Dostávají se hned v úvodu třetího setu do dvoubodového odskoku a tedy za stavu 1-1 na sety vedou 2-0. Všechno to tam režíruje Stijn Dolst, nahrávač, a navíc tohle to je velká nepřesnost ve hře české reprezentace. Už to není 2, ale 3-0 pro Belgii. Úvod třetího setu se vůbec nepovedl hráčům, které trénuje Jiří Novák. On se také hodně přísně teď dívá na sestavu české reprezentace, ta zůstává stejná. Pokud dobře vidím, není tam žádná změna na liberu, Moník to zatím zůstává, i když i v průběhu turnaje se trenér rozhodl pro změnu. Zatím Moník, řekl bych, že hraje výborně. Klajmon výborně, útok středem sítě se v tuto chvíli Bartuňkovi a Klajmonovi povedl. Téhleté dvojici základ dobré útočné akci položil na postu libera Milan Moník, který výborně přihrál první bod českého týmu ve třetím setu, vyrovnáno tedy 1-1 na sety. První set vyhrála česká reprezentace 25-20, druhý set ztratila 24-26, teď útočí na druhý bod zase středem sítě. Takhle by se to líbilo trenéru Novákovi, takhle by se to líbilo určitě na lavičce Milanu Moníkovi, který vyskočil ze sedačky a má radost z toho, že se středem sítě český tým prosadil 2-3. Klajmon na servisu, bere si balon, prohlíží si sestavu Belgičanů, kteří tam teď nebyli spokojení s tím, jak vypadá Taraflex. Taraflex je tady ale Palavela v oranžové barvě, okolí hřiště je zelené, ohraničené bílými čarami. Teď už jsou Belgičané spokojení a bude pokračovat zápas za stavu 2-3 z českého pohledu. Klajmonův servis bohužel zkažený, balon zastavila síť, tohle to nebyla ani horní páska, míč se zastavil někde uprostřed a tohle to je vlastně zadarmo bod pro Belgii, čtvrtý v pořadí ve třetím setu. Navíc si balon bere Sanderu, jedna z velkých hvězd belgického týmu. Pravou ruku si tak trochu protřepal, protože za malou chvíli udeří do balonu, nadhodil si míč. Jeho rána taktický servis trefil Klimeše, Bartuňek nahrává za hlavu na Patrika Indru a ten je zablokovaný. Myslím, že se blíží doba, kdy na kort přijde univerzál Marek Čotola. Zdá se mi, že trochu vypadl z konceptu český kapitán. Začal výborně, hrál skvěle, ale ve druhé polovině druhého setu několikrát soupeři ho zablokovali. Možná se také na něm projevují ty problémy se zády, které měl vlastně od začátku turnaje. Teď tedy čistý blok, 5-2 pro Belgii a Senderu znovu v akci. Nadhodil si balon. Zmečovaný servis zastavil ten balon v síti na pásce, vůbec se nedokázal překulit na druhou stranu a myslím, že si oddechli čeští přihrávači, včetně blokařů, protože několikrát se stalo, že ten míč přepadl přímo doprostřed, těsně za síť, a to je role právě prostředového hráče pro blokaře, aby zpracoval balon. Teď ale Patrik Indra na servisu, třeba se teď chytí a jeho smečovaný servis, kde pak tohle to je rána zase do autu. Zdá se mi, že těch nepovedených Indrových úderů přibývá a pochopitelně na postu univerzála většinou bývá téměř vždycky nejvíce bodující hráč a český tým do té pokladnice v zápase v osmi finále mistrovství Evropy, které ten zápas vysíláme přímým přenosem na stanici Radiožurnál Sport, tak prostě český tým Indrovi bodové příspěvky potřebuje. Ale Belgičané také pokazili. Tohle to se vůbec nepovedlo za servis lineou Belgičanovi, který se jmenuje Samuel Fashams, blokař 201 cm z Maseiku. Pokazil ten servis, dává naději českému týmu, aby se co nejrychleji dotáhl na soupeře a stav zápasu, bohužel po dalším pokaženém servisu teď Lukáše Vašiny. Je to taková série, která moc fanoušky na tribunách asi neuspokojí a moc je nebaví, protože na obou stranách několik pokažených podání, no a Lukáš Vašina ještě chytil ten balón a odhodil ho, spokojený určitě není s tím, co se mu nepovedlo, tedy spíš nepovedlo. Totéž zase na druhé straně, je to teď trochu monotónní věc, i Belgičané zkazili. Vere Regers, tam se vystřídali na servisu dvě hlavní hvězdy belgického týmu, tedy Sanderu a Vere Regers. Univerzál z Maseiku pokazil podání, tak co Antonín Klimeš, ten dává technický servis, dobrý míč, který letěl do prostřed, ale Belgičané skvělým způsobem, hlavně se uklidnil nahrávač Tim Dolst, který teď vymýšlí velice dobré pozice pro své útočníky. Sepp Roty s tím počítal, měl proti sobě jedno blok a také udeřil s tím balonem přímo do toho oranžového českého pole. Belgičané už vedou 8-5. Český tým bude znovu přihrávat. Na pravou stranu si přeběhne Patrik Indra tak, aby případně jeho levá roka mohla udeřit do balonu. Bartůněk dává ale na druhou stranu na Dráňovského a ten je také zablokovaný. Teď český tým nemůže najít správnou cestu, kterou by překonal belgické bloky. Belgičané se výborně postaví na kraj doprostřed sítě. No, je tady oddechový čas, tedy timeout pro český tým, stav zápasu 1-1 na sety a v tom třetím 9-5 pro Belgii.
6: Radiožurnál vás zve do Chuchle Arény Praha. V sobotu 26. září se uskuteční Prague Champions Day. Nejbohatší rovinový dostihový meeting roku, který zároveň připomene 120 let chuchelského závodiště. Na programu je 5 dostihů nejvyšší kategorie, mistrovství světa amatérských jezdců a celkem 8 napínavých dostihových klání. Chybět nebude ani pestrý doprovodný program pro celou rodinu. Více informací na chuchlearena.cz. Mediálním partnerem Chuchle Arény Praha je Radiožurnál.
0: Po pozvánce na dostihy ještě krátce k plavání 13-letá čínská reprezentantka Yu Citi zazářila na asijských hrách v Tokiu, když vyhrála v polohovém závodě na 200 metrů časem 2 minuty 6,10 setin sekundy, kterým zaustala jen o 4 desetiny sekundy za světovým rekordem. Kanadské hvězdy Summer McIntoshové o asijský rekord připravila krajanku Yi Tching, která dnes doplavala druhá. Teď už ale pojďme zpátky za českou volejbalovou reprezentací. Ta hraje na mistrovství Evropy v Turíně osmifinále proti Belgičanům, no a zápas sleduje přímo na místě Kamil Jáša.
5: No, zdá se mi, a říkám to docela nerad, že teď plavou čeští reprezentanti v tom vývoji zápasu, který začal výborně, 25-20 vyhrál český tým první set dobře, začal i druhý set, byl nad svým soupeřem, ale Belgičané se postupně rozehráli, dostali se do tempa a v tuto chvíli získávají tvrdou ranou 10. bod. 1-1 na sety, 10-6 pro Belgii, tohle to byla velká rána z pravého kůlu, volejbalisté někdy říkají takové nehezké, nečeské slovo z handy, ale hlavní je, že ten balon skončil v českém poli, myslím, že autorem té rány byl Ferre Regres Universal, měří 202 cm a teď je tedy využil zcela a získává 10. bod pro Belgii, ale český tým skvěle, Vašina vyskočil ze zadní pozice z pipu, to je ta rána, nebo ten pozice ze zadní zóny, ze středu hrací plochy, hráč musí odrazit za bílou čarou, protože je hráč zadní řady a Vašina má skokanské předpoklady výborné. Teď z pipu dostává český tým do situace 7-10 a český tým by co nejrychleji se měl dotáhnout na Belgičany, nepustit je do velkého náskoku, protože to samozřejmě je hodně důležitá věc. Dráňovský má balon, jeho smečovaný servis výborně. Český tým potřebuje postavit obranu na cítí, to se nepovedlo. Přestože tam byli Klajmon s Vašinou, tak chválil jsem volejbalistu, který se jmenuje Sanderu. Stejnou pochvalu si zaslouží Ferre Regers a všechny ty pozice jim připravuje Stijn Dalst v té belgické choreografii nebo té distribuci nahrávek je to celkem jednoduchá věc. Když se týmu nedaří, tak nahrávač hledá právě buď Ferrer Regrese nebo Samaderu a ti získávají naprostou většinu 80% belgických bodů. Teď český tým znovu zablokovaný, navíc smečaři Vašinovi nepomohl Drahoňovský, nevykryl svého kolegu a už je to 12-7 pro Belgii, která se teď dostává nad český tým. Monster blok ozývá se v hale Palavela, která je spoře zaplněná, diváku tady moc není. To na ten včerejší zápas s Italy, to je jasná věc, na Italy je tady vždy téměř vyprodáno, včera bylo 8 tisíc fanoušků na ten zápas Itálie-Dánsko, ale i na utkání, které se hrály Řekové, tak nebylo málo fanoušků tady v hale, naopak Řecko-Finsko, krásný souboj, který rozhodl až pátý set, stav 15-13, velké drama, úžasná atmosféra, tak teď v hale Palavela, která při volejbalových zápasech je postavená pro 9500 diváků, tak fanoušku moc nedorazilo, no a navíc Klajmon jim teď ukázal, jak se dá také netrefit balon na servisu, zarotoval, on má tvrdé smečované podání, ale teď ho nedokázal dostat zápěstím vůbec do kurtu, ten balon dopadl někam těsně před reklamní banery, nebylo co řešit, 13. bod pro Belgii. Český tým přihrává Vašina, výborně udělal si krok dopředu, Bartuněk středem sítě, tohle to by takhle šlo. Základ byl Vašinova přihrávka, musel udělat krok dopředu, to ano, Bartuněk věděl, že má u sebe středového hráče, myslím, že to byl Antonín Klimeš a ten si naskočil na ten balon, posílá ho přímo před zadní čáru, tam, kde stojí Belgičané a je to 9. bod, 9-13 z českého pohledu. Patrik Indra potřeboval by zase dostat šťávu do svého výkonu, potřeboval by se chytit servis výborně, Belgičané budou mít starosti a tohle to bude český dvojblok. Indra chytil balon v poli a možná si i zautočí, tak teď to byla trochu nedohoda na české straně. Český tým má ve hře aktuálně v tom postavení dva univerzály. Znovu Indra skvěle v poli, Moník vrací balon do hry, Indra ho přendává free ball na belgickou stranu a Belgičané si zautočí z pipe a na potřetí Samderu končí tuhletu výměnu. Dvakrát měl český tým chycený balon, ani jednou se nepovedlo dohrát. Hlavně ta první situace byla velmi slibná, jenomže na hřišti nebyl v té chvíli nahrávač a Šotola chvilku nevěděl, má nahrát, má se koncentrovat na útok. Až teď přichází místo Bartuňka nahrávačská dvojka, Roman je na kurtu, nabíhat bude z pravé strany, ale to už Belgičané vedou 14-9. Navíc další servis, Belgičané se naprosto jasně oproti tomu začátku zápasu uklidnili, teď jim vycházejí kombinace rychlé nahrávky středem sítě i ze zadních zón. Roman středem sítě výborně na Klimeše, Klimešův smeč je, jak to říkal Samderu v rozhovoru pro Radiožurnál Sport, very impressive, velmi působivá věc, jeden z nejlepších útočníků na evropské, možná světové scéně, talentovaný volejbalista, který si vyzkouší atmosféru italské ligy, no prostě je to výborný volejbalista a teď by také mohl ukázat, jak blokuje, ale tahle ta rána se povedla, tohle je krásná akce. Teď úplně udělal prostor pro Rogersen nahrávač Stindlst, tohle byla smeč jako malina, rána jako zděla, 15. bod pro Belgii. Belgičané teď otáčejí vždycky ze své strany ty údery naprosto snadno, nedostávají se vůbec do problému, zpřesnili přihrávku, to je celé kouzlo belgické hry a proto nahrávač dokáže vymyslet pozice pro belgický tým. 15-10, česká reprezentace bude přihrávat a tohle bude co, no. Teď myslím, že si odechli úplně všichni a nejvíc Lukáš Vašina, jenom se tak ohlédl za svým pravým ramenem, byla to rána, která vypadla z kurtu, je to tedy out ze servisu, ale o moc to nebylo. 11. bod pro český tým, 11-15, Klimeš na podání, zase se bude snažit trefit balon, co nejvíc, trenér Jiří Novák teď přišel až úplně blízko ke kurtu a pozbuzuje své hráče, aby se znovu vrátili, dostali se do tempa, útok středem sítě Belgičanům nevyšel, Roman nahrává na hlavní kůl, Drahoňovský, skvělé, tohleto se povedlo, dobrá kombinace, výborně, Roman tam rychle přiběhl k síti, dostal se nohama pod balon, nebyla to úplně jednoduchá pozice, poslal míč na hlavní kůl a tam Matouš Drahoňovský diagonálou získává 12. bod. Tak český tým se pomalu vrací do kontaktu, vrací se do toho třetího setu. Je vyrovnáno 1-1 na sety. Připomenu, pokud jste si pustili přímý přenos Radiožurnálu Sport třeba o něco později. První set vyhrála česká reprezentace 25-20. V tom druhém dokázala vyrovnat ze stavu 22-24 na 24-24, ale potom další dva body získali Belgičané 26-24. Ztracená koncovka a to naprosto jasně. Belgičany natolik uklidnilo, že teď mají náskok 16-12. Po další povedené kombinaci dobré přihrávce, rychlé nahrávce za hlavu a tedy získaný 16. bod ve třetím setu. Český tým zůstává stále v základní sestavě, i když teď jsou na kortu dva jiní hráči, přece jenom Roman přišel a nahrává zase na hlavní kůl. Dobře se nebál přetáhnout hru přes celé hřiště a Drahoňovskému se ta nabídka natolik líbila, že dokonce natočený na pravou stranu praštil s tím balonem po lajně, taková stržená lajna, trefil balon přesně do rohu. Belgičané teď nedokázali dvakrát za sebou Matouše Drahoňovského obránit. Jeho projev útočně je opravdu výborný. To je rána, která končí fautu, jejím autorem Marek Čotola trochu se sám na sebe zlobí. Dívá se napravo, nalevo, teď si ještě porovnává nákolenky, takové ty chrániče na kolenou, i pravý, i levý, ale co je základ, že se mu nepovedlo podání, prakticky daroval 17. bod Belgičanům a ti naopak servírují velmi nepříjemně. Šotolová rána, výborně v poli zasahují Belgičané a také si ještě Sanderu zautočí, jenom si tak nadhodil ten balon. Teď na druhé straně sítě výborně Vašina chytil ten balon a Vašina by tedy Šotola se opřel do balonu, byl to trochu opatrnější úder a to na Belgičany jednoduše nestačí. Naopak jejich univerzál bez bázně Ahany opřel se do balonu Ferre Regers a to, co Šotola nedokázal, tak Ferre Regers ano, získává 18. bod, 18-13 vede Belgie ve třetím setu. Trenér Jiří Novák žádá o oddechový čas.
0: A tak si v 17:24 v pondělním vysílání Radiožurnálu Sport zase na chviličku vezmeme slovo v našem pražském studiu a podíváme se na to, co je dnes na programu v Montrealu, kde se koná mistrovství světa v silniční cyklistice. Konkrétně jsou to časovky závodníků a závodnic do 23 let. Ženy už to mají za sebou, čekalo je 20 kilometrů a 300 metrů k tomu a nejrychlejší na téhle trati byla Australanka Vilsnová Hafendová, která tedy získala zlatou medaily. Duo českých cyklistek skončilo na 17. respektive 20. místě. Julia Kopecký byla rychlejší ze dvou českých závodnic, ztratila minutu a 34 sekund. Eliška Kvasničková potom o nějakých 13 sekund více. 17. a 20. místo tedy opakuju ještě jednou pro české reprezentantky. No a muži do 23 let, ty dnes ještě čeká 31 kilometrů a to je závod, který odstartuje po 18. hodině. My už ale míříme zpátky za českými volejbalisty, kteří stále hrají proti Belgičanům, hraje se o postup do čtvrtfinále evropského šampionátu. Slovo má znovu Kamil Jáša.
5: Tak už to tak ve vyřazovací fázi turné bývá, jeden postoupí a druhý pojede domů, zatím tedy mají blíž k postupu, no aktuálně mají rozhodně blíž k postupu k Belgičané, kteří špatně začali, ale dostávali se do tempa a teď navíc útočí na další bod. Dobře, český blok výborně. Oslavil tam Matouš Drahoňovský, svoji pravačku zdvihl hodně vysoko, že to bylo vidět až z horních pater Haly Palavela, která pro velké akce nebo pro jiné akce než sportovní, než pro míčové sporty má kapacitu dokonce 15 000 diváků. Tak teď Drahoňovský výborně zablokoval soupeře. Je to možná poslední záchrana ve třetím setu, protože teď je stav 14-18. Drahoňovský nepustil soupeře k 19. bodu a navíc si bere balon a bude útočit, pokud tedy za útok budeme brát hned první úder a servis. Ten se nepovedl, zase metr do autu. Českému týmu už také nevychází to, co vycházelo v úvodu zápasu, tedy podání, a proto Belgičané docela pohodlně si udržují teď ten pětibodový náskok. Nahrávač belgického týmu Stijn Dals si bere balon, dal si míč přímo do prostřed kurtu, to je celkem netradiční věc, zahrává směrem na Moníka, Moník trochu dostal do potíží své spoluhráče, nahrávače, a tak Belgičané Sanderu se jdou pro další bod, ještě ho ale nezískali, tvrdá rána, Moník nedosáhl v obraně možná na nejlepšího hráče tohoto zápasu, kterým je teď aktuálně Ferre Regers, opřel se do balonu. To, co se nepovedlo samovederu na levé straně kurtu, tak z pravé strany dokonal ten muž, o kterém jsem mluvil. Jeden měří 203, druhý 202 cm. Jsou to dlouháni protřelí světovými angažmá. a mají dost sebevědomí na to, aby když se jim třeba jeden úder nepovedl, tak ten druhý to zachrání a to bylo právě v tuto chvíli. No a navíc další nevinucená chyba. Dobře, Moník ještě skočil pro balon, zachraňuje výměnu, co Šotola, tvrdá rána, zablokovaný trojblok, postavený proti Marku Šotolovi a teď už je to 21-14 pro Belgii. To je značný rozdíl ve třetím setu. Tak výborně ten zápas začal, karta se obracela v polovině druhého setu, kdy český tým několikrát nevyužil velmi dobrých pozic na to, aby odskočil soupeři a Belgičané se tedy té šance opravdu chytili, vedou 21-14, nahrávač Tindolci znovu bere balon zase ve prostřed a technické podání přímo na Moníka. Moník dobře zpracoval, zase z toho není bot a to si dělají Belgičané na kurtu téměř co chtějí, tohle jsme dlouho neviděli. Samderu s většinou útočí z hlavního kůlu, ale teď to byla taková rychlá, zkrácená nahrávka. Naprosto dobře se pochopili a rozumějí si s nahrávačem Dalstem. Dalst na Samaderu a Deru praštil s tím balonem. Je to v tuto chvíli 22-14, na české straně dochází ke střídání. Adam Zajíček se objevuje na kortu, český blokář, možná si hned zautočí. Chtěl přihrát, nepovedlo se mu to, takže první kontakt s balonem hodně nepovedený. Vašina měl tak složitou pozici, že trefil před sebou jenom belgický blok a teď se hra českého týmu rozsypala. 23-14, Belgičané naprosto pohodě a v klidu teď míří za vítězstvím ve třetím setu. Je to 23-14. Také Benda si přijde zahrát a Vašina ještě ukazuje a ten je hráč, který Benda vystřídá Vašinu. Vašina burcuje své spoluhráče, snaží se vrátit zase nakopnout do toho tempa, se kterým naskočili do toho utkání, ale 23-14, to je dost vypovídající výsledek. Roman nahrává právě Zajíčkovi, Zajíček udeřil do balonu, bod to není. A nepovedl se úder ani Bendovi, teď Belgičané zpracovali v poli, nahrává libero Samderu a skončilo to jak výborným zákrokem českého týmu v poli. Šotola by potřeboval nějaký bod, ne. Šotola není vůbec v pohodě, útočně se mu vůbec nedaří. Posílá balon, jeho levačka, metr do autu. 24-14, žádné drám ve třetím setu. Zatímco ten druhý set končil velmi dramatickou koncovkou, tak ten třetí skončí vítězstvím Belgie a drama to tedy nebude ani náhodou. Ještě tam Samderu, kapitán belgického týmu, co si vyprávěl hlavnímu rozhodčímu Katalinu Pajelostabovi Alexi z Rumunska, ale hlavní je, že série setbolů na belgické straně, navíc další nepřesnost ve hře, Zajíček posílá balon, tohle to je nepovedená záležitost, ze tří úderů se českému týmu nepovedl ani jeden, jedna chyba, následovala druhá a Adam Zajíček to završil nepřesným úderem do autu. Je tady konec třetího setu, 25-14 vyhrála Belgie a ujímá se vedení 2-1 na sety.
0: Posloucháte pondělní vysílání Radiožurnálu Sport, je 17 hodin a 29 minut a nás samozřejmě bude dál zajímat, jak se bude dařit českým volejbalistům proti Belgičanům. Hraje se o postup do čtvrtfinále evropského šampionátu.
2: 17 hodin 30 minut. Přehled zpráv a Jana Otendorovská. Česko bude příští rok hospodařit se schodkem 386 miliard korun. Původně navržený deficit tak vláda snížila o 3 miliardy korun. Po jednání kabinetu to oznámila ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Půjde tak o druhý nejvyšší schodek v historii Česka. Nejvíc peněz dá vláda podle Schillerové do zdravotnictví, na obranu a zvýšily se i výdaje na školství. Armáda v dobré vodě na Šumově zajistí, aby nebezpečné látky dál nepronikaly do půdy. Pak vybere dodavatele, který zemí vyčistí a chemikálie zneškodní. Po jednání vlády to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. V bývalém vojenském prostoru je podle ministerstva životního prostředí asi 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi, jako je rtuť nebo arzen. Vojáci tam minulý týden začali s chemickým průzkumem. Česko příští týden navštíví italská premiérka Giorgia Meloniová, zjistil to server iRozhlas.cz. S českým premiérem se italská politička chystá podepsat dohodu o posílení spolupráce. Smlouva se podle ministerstva zahraničí týká hlavně obchodu, investic, obrany a energetiky nebo prosazování českých zájmů v Evropské unii. Dohoda se připravovala od února, kdy se Babiš s Meloniovou sešel v Římě. A Čína vyloučila z komunistické strany a armády dva vysoké vojenské představitele. Informovala o tom oficiální tisková agentura Nová Čína.
7: místopředseda ústřední vojenské komise a náčelník štábu vojenské komise čelí obvinění mimo jiné z korupce nebo zanedbání povinností. Čínská armáda patří mezi hlavní cíle protikorupčního tažení prezidenta Xi Jinpinga.
1: Sport.
7: Čeští volejbalisté hrají v osmifinále evropského šampionátu s Belgií. V Turíně vše sleduje Kamil Jáša.
5: Před malou chvíli skončil třetí set a ten se české reprezentaci vůbec nepovedl. Belgie vyhrála 25-14 a ujala se vedení 2-1 na sety. Z Turína Kamil Jáša, Radiožurnál.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Zdržení na D1 u Popovic a taky u Holubic. Na D1 před Prahou směrem z Brna, pozor na kolonu od exitu 15 Velké Popovice, sune se 10 až 15 minut na kilometr 12,5 před sjezdem na Pražský okruh, tam blokuje pravý pruh porouchané nákladní auto. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Ostravy za Vyškovem potkáte první část roztrhané kolony kamionů kolem 220. kilometru. V levém pruhu je potom silnější provoz mezi sjezdem na Slavkov a Rohlenko. Hodně se brzdí kolem kilometru 208-206. Taky na dálnici D2 z Bratislavy na Brno počítejte s dlouhou kolonou kamionů v pravém pruhu. Začíná už kus za Hustopečemi na 18. kilometru, pokračuje dál do Brna k nájezdu na D1 a v té koloně stále u exitu 3 u Olympie dokončují úklid po odpolední havárii kamionů v pravém pruhu, takže tam vzniká kratší fronta i osobních aut v levém pruhu. Na D11 Praha Hradec Králové je už přes půl hodiny zase průjezdný úsek dlouhého omezení mezi sjezdy na Městec a Chlumec. Kolony se rozjely, už je jenom silný provoz v tom samotném zúžení. A na silnici 35 z Olomouce na Hradec se popouští od Janova od konce dálnice do Litomyšle minimálně 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: V noci se ochladí na 9 až 4 stupně, zítra pak čekejte proměnlivou oblačnost na severu a severovýchodě až zataženo s deštěm nebo přehánkami. Teploty 12 až 17 stupňů. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
0: Vy posloucháte odpolední vysílání Radiožurnálu Sport. Je 17 hodin a 34 minut a my znovu můžeme zamířit tedy za naším reportérem, který je přímo v Itálii. Samozřejmě nás dál bude zajímat, jak si vedou čeští volejbalisté. Slovo má Kamil Jáša.
5: Volejbalisté, kteří hrají v českých dresech, teď řeší jedinou otázku, jak zastavit Ferre Riggerse, který je asi nejlepším hráčem dosavadního průběhu utkání a velmi zdatně mu sekunduje Sanderu. Zápas začal výborně, český tým vyhrál 25-20, pak se ale něco stalo ve druhém setu, kdy česká reprezentace nevyužila dobré chvilky ve střední pasáži setu a proto Belgičané otočili průběh toho druhého dějství, vyhráli 26-24, no a třetí set 25-14. Tam to vlastně ani nestojí za komentář, tam Belgičané byli jasně lepší a českému týmu se hra vůbec nedařila. Na kurt se vrací Patrik Indra, to znamená, že pokud se dobře dívám, tak základní sestava zůstává nebo vrátila se tak, jak trenér Jiří Novák ji naordinoval do začátku. 2-1 vede česká reprezentace, tedy ne 2-1 obráceně, 2-1 vede. Teď už je to 2-2, tak. 2-2 ve čtvrtém setu, trochu jsem se zadíval na ten projev českého týmu na přihrávce, zase tam byla naprosto zbytečná chyba. 2-1 na sety pro Belgii, 2-2 ve čtvrtém setu a teď už tedy cesta, pokud český tým by měl postoupit, tak vede jenom přes pátý set, zkrácený tiebreak. Patrik Indra vyklouká belgický blok, to tedy, přestože se hodně diví Belgičan, který zablokoval českého kapitána Sepe Roty, ten balon vypadl z kurtu, zdálo se mi to také a hlavní rozhodčí ukazuje, ano, tohle to je vytlučený blok, český tým vede 3-2, česká reprezentace potřebuje silného univerzála, který bude sbírat body a tím by v tuto chvíli měl být Patrik Indra, který se vrátil do zápasu, zdálo se mi, že to fyzicky měl tak akorát, teď dobrý blok Matouše Drahoňovského, Belgičané po druhé v jedné měně útočí a out, ne, dobrý balon. Tentokrát dobrý balón se proti, teď už se divit nemusí, trefil dlouhou diagonálu, která ještě letěla přes rameno bránícího hráče, ten balón dopadl těsně možná na čáru, vyrovnáno 3-3. Důležitý úvod čtvrtého setu, český tým se potřebuje vrátit do tempa, teď bude přihrávat balón, který pošle do výměny Samuel Fachamps, 201 cm vysoký blokař Masejku, český tým tedy na pozici přihrávajícího týmu a bohužel přímý bod ze servisu libero Milan Amoník nedokázal zpracovat ten balon, nestál úplně tak přesně, aby ten balon zakryl osou těla a míč se odrazil od jeho rukou daleko někam mezi kameramany. To je přímý bod ze servisu. Belgičané vedou 4-3 a znovu jsou na servisu. Zopakují si tedy čeští hráči přihrávku tak, aby Bartůňek mohl zapojit do kombinace některého z hráčů. I Belgičané mají trochu štěstí, dostali balon opásku do českého pole a Indra je zablokovaný. To je bod pro Belgii s pořadovým číslem 5. už ve čtvrtém setu a 5-3 tedy po vydařeném trojbloku, ale začalo to všechno u servisu Samuela Fašamse. Poprvé dal leso, po druhé měl štěstí, balon překulil přes horní pásku, ten sice přepadl na kurt, kam pro něj skočili dva hráči, ale ta pozice Patrika Indry už byla tak nepřehledná a tak nevýhodná, že trojblok Belgičanů získává 5. bod. Další servis a zase rána a tohle to je dokonce eso. Čisté eso Belgičanů, kteří pokračují v náporu. Matouš Drahoňovský teď dostává eso. No tak, když se teď podívá na sestavu českého týmu, tam dostali eso vlastně prakticky všichni tři. Je tady oddechový čas, slovo si s dovolením necháme, ale Palavela, kde ta atmosféra není špatná, není tady tolik diváků. Ještě jednou zmíníme, že dorazili na utkání také vodní slalomáři, kteří začnou svůj šampionát ve městě Ivrea, to je asi 70 km od Turína. Je tady Lukáš Rohan společně s tatínkem Jiřím Rohanem, je tady Jiří Prskavec, starší jsou v českých dresech, takže jsou vidět krásně v hale Palavela, jsou přímo naproti od komentátorského stanoviště Radiožurnálu Sport. Byli také slyšet, pozbuzovali české hráče, chtějí vidět 5. set, chtějí vidět ještě drama a boj o postup do čtvrtfinále, ale Belgičané teď jsou v naprosté pohodě, zase se velmi brzy v setu dostali do tříbodového vedení a před českým týmem je těžká šichta, těžká práce udělat něco s tím projevem belgického týmu. Balonci po oddechovém čase celkem logicky bere Samuel Fašams. Veme si míč, protože samozřejmě zůstává na servisu, už se dá mluvit i o sérii tohoto hráče. Na podání je hodně na pravé straně, pohrává se s balonem, zatočil si s ním, nadhodil si ho nemoc vysoko, tvrdá rána, Vašina odletěl od balonu, Bartůňek skáče pro míč, ještě těžká situace, Klajmon nahrává na Indru, Indra znovu zablokovaný, ne, Patrik Indra není v pohodě, je to naprosto jasně vidět, teď ten balon vůbec netrefil nahoře, míč se dostal někam k pásce a navíc se Patrik Indra chytá za záda a také v tuto chvíli dochází ke střídání. Ta prokletá záda Patrika Indru prostě bolí, on si to připustit asi nechce, ale je to vidět na jeho pohybu někde v oblasti beder. Hned po tom úderu se chytil za záda a troufnu si tvrdit, že teď už se v utkání nejspíš neobjeví. Na kurtu je Marek Šotola, také levoruký univerzál, měří 207 cm. Martůňek ale dává Drahoňovskému a Drahoňovský je také zablokovaný. Naprosto jasná belgická převaha. 8-3 vede Belgie. Z českého pohledu 1-2 na sety, 3-8, no každá rada drahá. Navíc pohled na trenéra Jiřího Nováka je hodně výmluvný. Drží teď obě dvě ruce založené. Dívá se přímo pod sebe na špičky svých bot. Těžko říct, co se mu odehrává v hlavě, ale mít teď mix v sestavě, tak aby zastavil belgický nápor, bude hodně složité. Třeba se to povede po chybách Belgie. Samuel Fašams to teď přehnal s tím sebevědomí. Jeho servis byl hodně nebezpečný, zkusil to úplně jinak, zkusil zkrátit podání. Balon mu trochu zůstal jako přilepený na zápěstí. Vůbec ho nedostal na českou polovinu, je to 4. bod pro český tým. Bartůňek, jeho podání Belgičané zpracovali v klidu a nahrávka za hlavu, tam je hádejte kdo, nejlepší hráč tohoto zápasu, alespoň dosavadní průběhu, Ferrer Eggers, 202 cm, natáhl se jako do luku, napřáhl se rána, která nebyla k tomu, aby některý z hráčů v českých barvách zachytil balon 9-4 a právě tento muž jde na servis, pokazil podání, ale je jasně vidět na té jeho chuti, opřel se do balonu s plnou silou, žádné taktizování, nemá k tomu důvod, tahle ta chyba Belgičany asi moc mrzet nebude, on si tam teď belgický univerzál ještě jednou projíždí celou tu situaci, pravou ruku si pokouší se ji natáhnout, ale myslím, že o to moc mrzet nebude, protože Belgie prostě vede a navíc se získává jeho kolega Sanderu další útok z pipu ze zadní zóny, ze středu hřiště, už je to 10-5. Belgičané teď hrají rozhodně lépe než český tým, dokážou si dobře přihrát, potom nahrávač výborně vymýšlí tu distribuci nahrávek. Není to zase složitá věc, buď ta nahrávka jde na Ruggerse nebo na Samaderu, a když už se rozhodne nahrát někam jinam, tak tam většinou bývá volno. Zase starosti českého týmu na přidávce. Mašina útočí proti srovnanému dvojbloku. Nedokázal se vůbec dostat přes síť, přes blok. Monster blok ozývá se tady, vale. Belgičané vedou 2-1 na sety, vedou 11-5 a je tady oddechový čas pro Jiřího Nováka.
2: České tenistky mají za sebou parádní sezonu. I can't wait to come back next year. Grandslamovými tituly v singlu i dublu. Teď se pokusí zazářit i v týmové soutěži.
8: Já mám velké štěstí v tom, že ty holky, jejich tolik, že jako mám z čeho jako vybírat a hraju skvěle.
2: S Barborou Strýcovou jsou v čínském Shenzhenu, kde současná nehrající kapitánka v roce 2019 jako hráčka startovala na turnaji mistryň. Se zažije Barbora Strýcová tentokrát jako kapitánka v poháru Billie Jean Kingové. A jak se bude dařit v čínském Shenzhenu českým tenistkám? I to od nás uslyšíte. Reportáže ze zápasů i zákulisí finálového turnaje přímo z místa od reportéra Jaroslava Plašila od 22. září na Radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: 17 hodin 43 minut, krásné pondělí 21. září. Všem, kteří nás posloucháte, jsme za to moc rádi. Česká volejbalová reprezentace stále hraje na mistrovství Evropy. V Turíně je u toho Kamil Jáša.
5: Stav utkání 11-6, teď po Vašinově úderu opřel se do balonu pěkně diagonálou. Ono, když vyskočí, tak se před ním otevírají úhly, opravdu nevídané, a Lukáš Vašina to teď v této situace využil. Odrazil se, byl hodně vysoko a posílá diagonálou úder do belgického pole, získává šestý bod 2-1, na sety vedou Belgičané. Klajmon, výborný servis, ale Belgie zpřesnila přihrávku a to je prostě základ úplně všeho. Navíc Petr Kolmen, blokař, také se přidal ke svým spoluhráčům. Vypadalo to, že zase bude útočit Samderu na kulu, jenomže Kolman přiletěl tam ke svému nahrávači středem sítě, takový klasický volejbalový rychlík, a je to okamžitý rychlý bod, okamžitá ztráta pro Belgii 12-6, docela výrazný náskok. Vašina přihrává Bartuně, který se zatím vrátil do sestavy, a Šotola získává bod, ano, vypadá to na to, ale ještě tady dojde k přezkoumání. Šotola zase poslal balon do autu, zdá se mi, že útočně ani druhý český univerzál není úplně v pohodě. Teď se ale hraje o to, jestli se někdo z Belgičanů dotkl, tak hlavní rozhodčí už dává pokyn k pokračování ve hře. Marek Šotola vezme si balon, podání má hodně nebezpečné. Jeho servis dobrý, Belgičané zase přihrávka výborná, ale dobře v poli také Benda, který už je na kortu. Bartuněk dává Vašinovi, Vašina diagonálou. Belgičané zase skvěle v obraně a navíc hodně šťastně přehodili ten balon na českou polovinu a teď budou útočit pro další bod. Je to Ruggers, který se opřel do rány a vytlouká ne blok, ale Bendu českého hráče v poli. To tedy byla velká rána. Benda snad i statečně, no, s osobním nasazením se postavil té ráně do cesty a od jeho hrudi se balon odrazil hodně daleko na tribunu. 13-7. Klíčoví Belgičané jsou prostě lepší než čeští hráči, v lepší pohodě, a v tuto chvíli také získávají víc bodů a hlavně proto je Belgie nad českým týmem. Servis platící přímo na Bendu, Bartůněk na hlavní kůl na Vašinu, Vašina do otočky, dobře, trefil belgického nahrávače, ten se těžko zdvihá z palubovky nebo z toho povrchu, který je v oranžové barvě, Stendl z toho má tak akorát. Lukáš Vašina ho trefil pěknou smečí, ale bude v pořádku. Belgický nahrávač je na pravé straně hodně vzadu, až u zadní čáry, a rozběhne se okolo libera. Vašina servíruje, tvrdá rána, Belgičané přihrávka, no, není úplně ideální, ale přesto Samderu dostává ten balon a možná si zaútočí ještě jednou. Znovu Samderu z hlavního kulu, teď Moník skvěle v poli, nahrává na Bendu, Bendová rána do autu daleko, bez teče, další nevinucená chyba, těch chyb je prostě hodně. Občas se objeví chyba na servisu, tu a tam a na přihrávce. No a když se k tomu ještě v uvozovkách přidá chyba z hlavního kůlu od krajního hráče při smeči, tak body nepřibývají a Belgičané teď vedou výrazným rozdílem 14-8, 2-1 na sety. Nechtěl bych ještě dělat účet, ale zdá se, že Belgičané, kteří vyhráli tu skupinu ve Finsku, finskou skupinu, tak míří za postupem do čtvrtfinále. No a pokud jsme v úvodu přenosu Radiožurnálu Sport mluvili o tom, že tohle by měl být velký zápas českého volejbalu, který rozhodne o úspěchu nebo neúspěchu tady na mistrovství Evropy, no tak dosaďte si odpověď sami, pokud by se českému týmu nepovedlo senzačně zvrátit průběh tohoto setu, a nic tomu nenasvědčuje, protože i Antonín Klimeš, asi mu došla trpělivost a udeřil za servis lineovou do balonu, ostře posílá balon metr do autu, možná dva metry, 15-9 pro Belgii, která zůstává v tom základním složení, tak jak nastoupila do úvodu zápasu, navíc za servis lineou. Teď je Samuel Flašams, pokud si vzpomenete v té předchozí rotaci, jak to dopadlo, tak naštěstí teď balona zastavila síť, ale v té předchozí rotaci dokonce trenér Jiří Novák si musel požádat o oddechový čas, protože Belgičan nazbíral několik servisů, několik bodů ze servisu. 15-10 je to opět bodů na podání Bartuněk. Také on čeká na přímý bod ze servisu. Takhle to asi nepůjde. Trefil přímo Samaderu. Tohle to je laskomina pro belgický tým. Deru dobře bagrem přihrál svému spoluhráči. Tím je nahrávač Tindelst, který vypadá naprosto klidně, jako by snad ani neudělal rychlejší pohyb, zbytečný pohyb. Nahrál přesně středem sítě, 16-10 pro Belgii. Český tým přihrává Benda, dobře, Bartuněk středem sítě, ale zase belgická obrana funguje ve druhé polovině zápasu výborně a balon končí zase bodem Belgie, tahle ta výměna. I trochu štěstí teď hraje s Belgičany, vypadalo to na dobrý blok českého týmu, míč se ještě otřel pásku, zatancoval si přímo na ní a vypadl možná 10 cm vedle čáry, není třeba co si kontrolovat, vlastně v té moderní době a při moderních technologiích už ani trenéři si nežádají video challenge při přezkoumávání balonů, které padnou buď do hřiště nebo do autu, to už prostě je automatická věc, hlavní rozhodčí okamžitě ví, dostane pokyn do sluchátka. No a teď se vlastně žádného pokynu nedočká nikdo, protože Klajmon si také štípl s balonem. Moc pěkně, blokař, středový hráč. 11. bod pro český tým, 11-17. Na servis přichází Jiří Benda a pokud český tým má ještě dotáhnout soupeře, tak je to možná jedna z posledních příležitostí. Benda to je smečař, který možná má starosti s přihrávkou, ale skokanské předpoklady má opravdu úžasné, navíc dokáže velmi tvrdě zaservírovat. Nadhodil si balon, tvrdá rána, balon končí v síti. Jsem se díval na skokanské předpoklady tohoto hráče, Jiří Benda z pražských Lhů, 186 cm měří, není to kdo ví jaký čahoun, ale dosáhne svojí pravačkou při smečařském úderu na 355 cm, to je tedy 50 cm nad obloučkou na basketbal, jenomže netrefil ten balon přesně. Teď také informace pro posluchače Radiožurnálu. Zápas se nevyvíjí vůbec dobře, Belgičané jsou daleko blíž k postupu do čtvrtfinále, navíc teď smečují a ještě jednou budou útočit, tvrdá další rána, výborně se brání český tým. Česká reprezentace prohrává 1-2 na sety a v tom setu, který je pořadovým číslem 4, je to 19-11 pro Belgii, navíc Samiru, velká hvězda belgického týmu, teď velmi chytře použil český dvojblok, ten balon otřel o české ruce a hlavy hráčů v českých barvách tuto chvíli jsou dole. Belgičané zdá se míří za postupem do čtvrtfinále, protože za stavu 2-1 na sety pro Belgii vede belgický tým 19-11. Tuto chvíli hlavní dvě opory belgického týmu jsou lepší než český tým. Navíc tohle to je další chyba, smeč, která ještě nekončí bodem, ale Belgičané si naprosto jasně vytvořili tlak. Další výborný belgický blok Samderu, ale teď je zablokovaný, trochu nepřehledná výměna a ještě nekončí balon na zemi, tak je to možná nejdelší výměna zatím tady v tomto zápase. Belgičané rozehráli Samderu, tvrdá rána, tečovaný balon, vypadá to na to možná ne. Faktem je, že stav utkání je 2-1 pro Belgii a to ale bude bod pro Českou republiku, takže z českého pohledu ve čtvrtém setu stav utkání 12-19. Studína Kamliáša, Radiožurnál. No to byl hodně nepřehledný takový tanec s balonem na kurtu, chyby na obou stranách, zázračně tam hráči skočili pro ten balon, Belgičané byli chvíli bez nahrávače, protože na kurt přišel s číslem 15 Basil Dermo, to je univerzál z Menenu, hrával v Roselare, posílil obranu na síti, málem se to Belgičanům vyplatilo, tak třeba by to mohl být ten poslední impuls pro český tým. Tahle ta výměna končí bodem pro český tým, jak jsem říkal, byla hodně nepřehledná, plná nepovedených úderů na obou stranách, tak teď Belgičané budou tedy přihrávat za stavu 19-12. Pro ně ne. Nedaří se českému týmu ani na servisu tenhle ten balon. Matěj Pastrňák, který zatím přišel do hry, sice poslal tvrdě na druhou stranu, ale Kurtu, ale tam se balon vůbec nepřebalil, zastavila ho síť a to znamená už 20. bod pro Belgii. Začíná být stále jasnější, že Belgičané teď navíc tleskají svým příznivcům, ti jsou pochopitelně nadšení. Fanoušci v českých barvách hodně smutní. Začal ten zápas výborně, pokračoval ve druhém setu také velmi dobře. Za stavu 24-24 ve druhém setu chybička českého týmu. Ten set Belgičané vyhráli 26-24 a od té doby hrají výborně. No a teď to naprosto jasně dokumentoval také Marek Čotola. Ten je ve veliké nepohodě útočně, trefil svojí levačkou belgického trenéra, tomu to vůbec nevadí, usmívá se, dostal ten balon někam do kolena, tohle to byl ale jasně viditelný aut. Český tým už na Belgii nedosáhne, vypadá to naprosto jednoznačně 21-12 ve čtvrtém setu a blíží se ke konci účinkování české volejbalové reprezentaci tady na turnaji mistrovství Evropy v roce 2026. Ještě krásná Vašinová rána z hlavního kůlu, stát se samozřejmě ve světě volejbalu může cokoliv, ale ten rozdíl je 8-bodový, 13. bod pro český tým, 13-21. Právě Šotola bude servírovat, hodně trenér sázel na jeho útočnou potenci, má ve hře občas slabiny třeba na bloku nebo možná při hře v poli, ale útočně na tom bývá výborně. Dnes odpoledne tady v hale Palavela to určitě neplatilo, stejně tak jako Patrik Endra a jeho útočná potence se s postupem doby vytrácela, vypadalo to, že má zase problémy s nemocnými zády, tak ani Vašina se bodově nedostal do takového tempa, jako třeba teď Lukáš Vašina. Krásná rána, tohle to se povedlo, 14. bod pro český tým, znovu Šotola bude servírovat. Vašina je na hlavním kulu, trochu si zřejmě chtěl spravit chuť na závěr účinkování tady na turnaji. 14-21. Belgičané si ještě nechají upravit plochu, dalo by se téměř říct ledovou plochu, protože v hale Palavela probíhají ledové soutěže na olympiádě. V roce 2006 se tady odehrávaly soutěže v krasobruslení nebo v short tracku. Teď ale je položený Taraflex, který zastavuje balón z ruky Marka Šotoly metr za hřištěm. Chyba českého univerzála a 22. bod pro Belgii. 22-14, myslím, že pomalu přichází čas na rekapitulaci účinkování českého volejbalového týmu na mistrovství Evropy. Nedokážu si představit, že by si Belgičané nechali protéct postup do čtvrtfinále mezi prsty, když teď trochu možná podcenil situaci. Stindels, to je belgický nahrávač, posílá balon plakícím podáním do poloviny sítě. 15. bod pro český tým a Lukáš Vašina půjde na servis. No, český tým začal třemi výhrami. Řecko, Švédsko, výborně, to byly zápasy, které se českému týmu povedly. Vlastně všechny tři první zápasy byly hodně povedené a Slovensko to smázli z Kurtu volejbalisté, které trenérsky vede Jiří Novák, jenomže potom přišly dvě prohry a zdá se mi, že se silným Slovinskem a hlavně s Itálií také český tým začal dobře první set. Byl to podobný scénář jako dnes při tom utkání. Potom už na soupeře nestačil a platilo to bohužel i v osmifinále mistrovství Evropy a turnaj bude hodnocený jako neúspěch, protože to na postup do čtvrtfinále nestačilo. Ty kvality prostě na to český tým neměl. Navíc zase zablokovaný Marek Čotola. Teď už je naprosto jasné, že Belgičané postoupí do čtvrtfinále. 24-15. Ten třetí a čtvrtý set se českému týmu nepovedl ale vůbec a to znamená, že Belgičané teď už oslavují postup do čtvrtfinále mistrovství Evropy. Český tým na turnaji skončí. Je tady setball, který je zároveň matchballem pro Belgii. 24-15, 2-1 na sety, tak kdo si ještě zautočí? Bartuněk by měl být jako hráč, který se dotkne druhého balónu, zase přijde určitě na řadu smečovaný servis. Tvrdá rána, Moník, Bartůněk na hlavní kůl, Benda zablokovaný. A tak to tak trochu dokumentuje celý průběh dnešního zápasu. Výborný blok, který tam předvedl Basil Dermo Univerzál. Menenu 198 cm vysoký hráč, Belgičané teď už slaví, vyhráli 25-15, celkově 3-1 na sety. Ten zápas bych rozdělil do dvou polovin. První set výborně, druhý set až do koncovky také velmi dobře a potom se česká hra naprosto rozpadla. Univerzálové, jeden zřejmě se zdravotními problémy, druhý nebyl úplně útočně v pohodě, ale samozřejmě to všechno jde ruku v ruce i s dalšími volejbalovými činnostmi, jako je přihrávka, následná nahrávka. Prostě je tady konec. Belgie v dnešním zápase byla lepší, vítězí 3-1 na sety z českého pohledu. 1-3, konec v osmi finále turnaje a vzhledem k tomu, že český tým byl na mistrovství světa na čtvrté pozici, tak tenhle turnaj určitě trenér, realizační tým a možná i předseda Českého svazu volejbalistů Marek Pakosta, který je tady těsně pod komentátorským stanovištěm Radiožurnálu, tak prostě nikdo nemůže považovat za úspěch. Z Turína Kameliáša, Radiožurnál.

0: Radiožurnál 18 hodin. Čas, kdy začínají hlavní zprávy.
1: Od 1. října bude česká vláda znovu regulovat cenu benzínu a nafty.
2: Ministerstvo financí bude každý den vyhlašovat maximální ceny benzínu a nafty.
1: Sudy s toxickými látkami mají z bývalého vojenského prostoru Dobrá voda na Šumavě zmizet do konce roku.
3: To je cíl a následně vytěžit kontaminovanou zeminu v následujících zhruba 2 letech.
1: Česká volejbalová reprezentace skončila na mistrovství Evropy v osmifinále. Pozor na nehodu na dálnici D1 z Brna do Ostravy za Studénkou na kilometru 340. A zítra čekejte proměnlivou oblačnost na severu s deštěm, teploty do 17 stupňů. Dobrý podvečer, je pondělí 21. září. U hlavních zpráv vás vítá Jana Utendorfská.
4: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Vláda bude znovu regulovat ceny pohonných hmot. Po jednání kabinetu to oznámil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Kvůli skokovému růstu cen sníží od října taky spotřební daň na naftu.
5: Opatření bude fungovat stejně jako letos na jaře. Ministerstvo financí tak bude každý den stanovovat ceny za naftu a benzín. Zastropuje taky marže obchodníků, pokračuje premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.
6: Předpokládám, že se dostaneme znovu pod 50 korun.
5: Podle poslance opozičních starostů Jana Papajanovského ale plošná regulace není nejlepším řešením.
7: Pomáhá i lidem, kteří tu pomoc objektivně nepotřebují, na úkor státního rozpočtu.
5: Podle České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu hrozí, že si do Česka stejně jako na jaře budou kvůli nižším cenám jezdit tankovat obyvatelé z okolních států. Pokračuje mluvčí asociace Václav Loula.
8: Pokud to nebude srovnán s ostatními zeměmi, aby nevznikl problém se zásobováním trhu.
5: Snižování daní z paliv využívají i některé sousední země. Rakousko má nižší daň do konce září, Německo ji chce snížit od října. Polsko svá opatření na konci srpna ukončilo a Slovensko žádné nechystá. Adéla Burešová, Radiožurnál.
1: Ministerstvo životního prostředí chce, aby sudy s nebezpečnými látkami ze Šumavy zmizely do zimy. Následovat pak bude sanace zeminy, řekl to náměstek Pavel Vlček. Tým ministerstva se dnes sešel se zástupci bavorské strany a teď jedná i se starosty šumavských obcí. V Železné Rudě je naše reportérka Jitka.

0: Měl stát hospodařit se schodkem 386 miliard korun. Plánovaný deficit tedy kabinet snížil o 3 miliardy.
1: Vláda označuje návrh rozpočtu za proinvestiční. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO taky stoupnou platy ve veřejné sféře.
2: Ten rok 26, tak jsme tam dali 10%, teď se snažíme v rámci možností těch 5 až 6, pořád je to vysoce nad mírou inflace.
1: A penze mají stoupnout o zhruba 300 korun. Zároveň dostane každý důchodce jednorázově 2000 korun. Navržený deficit by byl druhý nejvyšší v historii Česka. Opozice návrh kritizuje, například místopředsedkyně Pirátů Kateřina Stojanová.
3: Je to primárně příběh o neochotě uvažovat o budoucnosti jinak, než jenom o podplácení svých voličů.
1: Vláda se ale dohodla, že přijme legislativní opatření, aby v závěrečném účtu za rok 2027 byl schodek o 20 miliard nižší. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
4: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
5: Víme, co se děje u vás.
0: V New Yorku začíná valné shromáždění OSN. Prezident Petr Pavel chce ve Spojených státech získat taky podporu ostatních zemí pro kandidaturu Česka na nestálého člena Rady bezpečnosti. Bude k tomu třeba souhlas 2/3 z celkem 193 členských zemí.
6: Jenom Afrika má přes 50 hlasů, pak samozřejmě mnoho zemí Asie a záleží na tom, jak se nám podaří nebo nepodaří tyto země přesvědčit, že budeme schopni hájit i jejich zájmy.
7: Pokud by se Česku podařilo získat členství v Radě pro roky 2032 a 2033, bylo by to poprvé po téměř 40 letech. Prezident se proto na svých bilaterálních jednáních soustředí na země, se kterými se běžně nestýká. Kromě vyjednávání jej čeká setkání se čtyřmi prezidenty, francouzským, ukrajinským, finským a večer také slovenským. Z New Yorku Jana Ciglerová, Radiožurnál.
0: Křesťanští a sociální demokraté v Německu budou po včerejších porážkách v regionálních volbách jednat o dalším programu vládní koalice. Hlavním tématem budou reformy, které narážejí na odpor obyvatel. Dnes to potvrdil kancléř Friedrich Merz.
8: Podle německého kancléře vládní koalice nastartovala změny, které přispívají k mírnému růstu německé ekonomiky. Zároveň je ale ve společnosti široce sdílený pocit, že se věci nedělají spravedlivě. Předseda sociálně demokratické frakce v Bundestagu Matthias Mirsch řekl televizi ARD, že reformy penzí, zdravotnictví a péče jsou vnímány hlavně jako škrty a že je potřeba je provádět víc empaticky. Ani jedna vládní strana ale nespochybňuje pokračování koalice. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
0: Státy Evropské unie se předběžně dohodly na prodloužení sankcí na ruské a běloruské občany a firmy. Vyplývá to z informací Radiožurnálu od unijních diplomatů.
9: Prodloužení sankcí v uplynulém týdnu brzdili zástupci Francie a Slovenska, kteří požadovali vyřazení některých osob ze sankčního seznamu. Velvyslanci států 27 nakonec dospěli ke kompromisu. Ze seznamu vyškrtli dva ruské miliardáře, Michaela Friedmana a Ališera Usmanova. Zároveň ale postihy proti zbývajícím osobám a firmám prodloužili o celé 3 roky. Dosud individuální postihy prodlužovaly vždy jen o 6 měsíců. Na sankčním seznamu Evropské unie jsou nyní bezmála 3000 lidí a subjektů se zmrazeným majetkem a zákazem cestování. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
0: Městská knihovna v Praze získá licenci na používání jména Václava Havla. Rozhodla se tak vdova po výhlem prezidentovi Dagmar Havlová.
10: Si myslím, že bude střežit dílo manžela, bude mít správnou kontinuitu.
0: Vysvětluje Dagmar Havlová.
10: Toto vlastně není jenom instituce knihovny Václava Havla. Tím, že to bude mít tato veřejná instituce, která funguje bezchybně, bude fungovat, tak se domnívám, že jsem mého manžela svěřila do těch správných rukou.
0: Co to bude v praxi znamenat, popisuje ředitel Ústřední pražské městské knihovny Tomáš Řehák.
11: Bude to zvláštní program, který budeme mít. Městská knihovna je v pravém slova smyslu nízkoprahovou institucí a my chceme dílo tohodle velkého státníka, literáta, myslitele přiblížit úplně všem.
0: Bývalá knihovna Václava Havla se už před několika týdny přejmenovala na první prezidentskou knihovnu. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
12: Sport. Čeští volejbalisté skončili na mistrovství Evropy v osmifinále. Proti Belgii vyhráli v Turíně první set 25-20, ale druhou sadu Češi ztratili o dva body v koncovce a zbytek zápasu Belgičani jednoznačně ovládli a vyhráli 3-1. Po senzačním čtvrtém místě na loňském světovém šampionátu se tak tým trenéra Jiřího Nováka na mistrovství Evropy nedostal ani do

0: nejlepší osmičky. Z nominace české fotbalové reprezentace vypadlo na začátku srazu před zápasy Ligy národů 6 zraněných hráčů. Trenér Santi Denia při své premiéře na lavičce českého týmu nebude mít k dispozici šestici Zima, Vlček, Chorý, Vyšinský, Provod a Jurásek. Místo nich španělský kouč povolal navíc 4 nováčky, Krejčfalušiho, Šubrta, Vašulína a Slámu a k ním ještě Vitíka a Sejka.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na dálnici D1 z Brna do Ostravy za sjezdem na Studenku na 340. kilometru opatrně po havárii osobního auta zabraný sice jen odstavný pruh, ale brzdí se v zatáčce na vodě po dešti. Na D1 před Brnem z Ostravy se kolona kamionů v pravém pruhu už hodně trhá, ale její první část je stále už za Vyškovem kolem kilometru 220, potom u sjezdu na Slavkov kolem 210. stále brzdí i osobní auta až do zastavení hustý provoz Krohlence. Na D1 před Prahou z Brna za sjezdem na Velké Popovice kratší kolona ze 14. kilometru k prouchanému vozu na 12. a půl, tam je to na 5 minut. A v Praze je kvůli omezení ucpaná Radlická z centra od Křížové k Valtrovce i přes 20 minut. Další zelená vlna nejpozději po kulatém stole.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra čekejte proměnlivou oblačnost na severu a severovýchodě až zataženost deštěm nebo přehánkami. Později bude oblačnosti ubývat, místy až do vyjasnění. Teploty 12 až 17 stupňů, na horách kolem 7, na Šumavě kolem 10 stupňů. Tolik hlavní zprávy.
1: Radiožurnál Sport
4: a Karel Janů.
5: 18 hodin 10 minut, příjemný podvečer všem, kteří posloucháte pondělní Radiožurnál Sport. Slyšeli jsme v té sportovní části zpráv, že česká volejbalová reprezentace končí na mistrovství Evropy. Pojďme tedy teď znovu do Turína za naším reportérem Kamilem Jášou.
6: Tak tady ještě jednou hezký podvečer, se mnou u mikrofonu je blokař české volejbalové reprezentace. Klajmon, dobrý večer.
7: Dobrý večer.
6: Vypadáte hodně zklamaně, zápas začal výborně, vyhráli jste první set, sahali jste po vítězství i v koncovce druhého setu, co se stalo?
7: Já si myslím, že rozehráno jsme to měli perfektně, akorát, že v tom druhém setu jsme to dotáhli na těch 23-23 a bohužel jsme neudělali tu ztrátu, která nás, si myslím, že pak stala ten set. A bohužel Belgie se potom chytla a nepustila nás vlastně k ničemu. Dostala nás na servisu, my jsme nemohli odbránit, takže to bylo pro nás těžké až do konce zápasu.
6: Jakub Klejman u mikrofonu Radiožurnálu Sport. 4 dny jste se připravovali na 2 největší belgické hvězdy. Začali jste je bránit výborně. Jak se konkrétně třeba Sam Deru dá bránit, na síti nebo v poli?
7: Já si myslím, že to musí být právě kombinace obojího. Jedno bez druhého prostě nepůjde. Ten první, druhý set nám to vycházelo. Dostávali jsme servisem o sítě, on to plnil pak těžký do trojbloku a počapali jsme i nějaké balóny, takže to byla ta zbraň, ale bohužel od toho třetího setu nám to nevycházelo.
6: Skončil osmifinálový zápas, skončil pro vás turnaj. Jaký ten turnaj byl a budete hodnotit jako neúspěch třeba i v tom srovnání se čtvrtým místem z mistrovství světa?
7: Já si myslím, že to menší zklamání je, protože si myslím, že některé ty zápasy jsme měli na to je vyhrát. A možná nás to bude mrzet.
6: Setkali jste se tady na turnaji s velkými hvězdami, třeba s Italy. Jsou ve vašich očích největším favoritem turnaje?
7: Podle mě Polsko bude spíš větší favorit.
6: A zeptám se na váš aktuální pocit, jak to teď bude program, jak to bude vypadat, protože ta zápasová porce byla enormní. V 6 dnech, 5 zápasů, teď 8 finále. Cítíte únavu?
7: Jo, velice, velice.
6: Velkou únavu, takže chvíli odpočinout od volejbalu.
7: Pár dnů by se hodilo a pak hnedka do sezóny.
6: Říká blokař české volejbalové reprezentace Jakub Klajmon. Díky.
7: Děkuju.
6: Z Turína Kamil Jáša, Radiožurnál.

0: Brian Adams, 18:14, posloucháte pondělní radiožurnál Sport a my se vracíme do Turína, protože u mikrofona kolegy Kamila Jáši je další z českých volejbalových reprezentantů.
1: Ano, libero české volejbalové reprezentace Milan Moník, úsměv na tváři, jeho asi bychom hledali teď marně, není divu, česká volejbalová reprezentace skončila na turnaji v osmifinále, nepostoupila do čtvrtfinále, přitom ten zápas s Belgií jste výborně začali, co se potom přihodilo?
2: No, hledají se mi těžko slova. Zkrátka, první dva sety jsme plnili to, co jsme měli. Tam nám prostě ujel ten druhý set. Tam jsem věřil, že jsme lepší v koncovce, bohužel jsme to nedohráli. A pak se nám to sesypalo jak domeček z karet, bohužel. No.
1: Co to je, že jste plnili to, co jste měli? Byla to speciálně vytvořená a vymyšlená obrana na dvě největší belgické hvězdy?
2: Přesně tak. Věděli jsme, koho tam mají nejsilnějšího a těch jsme si měli všímat asi ještě víc. Bohužel to pak se ukázalo, že prostě když vedli o dva, o tři body, tak si věřili a tlačili. A my jsme si s tím neokázali poradit.
1: Já nevím, jestli se to dá pro lajky popsat, pro posluchače radiožurnálu Sport, vás poprosím o dvě větičky, jestli by se to dalo popsat, ta konkrétní obrana třeba na Samaderu, je to spolupráce i s blokaři a potom hra v poli?
2: Určitě, my jsme tam měli domů, vlastně když to bude přihraný trošku hůř, tak to jde za hlavu, když to je z dobrýho, moc nehrajou středem a jde to do čtyřky, takže na tom jsme to měli postavený. Říkám, dva sety to vycházelo a pak si myslím, že Belgičani zapojili už komplety středáky a o to více to roztrhalo a měli to jednodušší. No.
1: Ne, že by to byla výmluva, protože všechny týmy tady mají naprosto stejný program, ale hrála roli i únava a třeba zdravotní stav Patrika Jindry.
2: Zdravotní stav Patrika Jindry možná únava bych neřekl, měli jsme tady tři dny možnost regenerovat, trénovat, takže nemyslím si, že to bylo únava určitě.
1: Poslední věc, poprosím vás o zhodnocení celého turnaje, berete to třeba i v tom srovnání se senzačním úspěchem na mistrovství světa jako neúspěch?
2: Jak říkám, no teď po tomhle chce to si sednout a podívat se na to zpětně, teď v tomhle okamžiku mě to samozřejmě mrzí a jsem naštvaný a beru to jako neúspěch, no.
1: Říká ve vysílání radiožurnálu Sport Milan Moník. Díky za odpovědi.
2: Díky moc.
1: Z Turína Kamil Jáša, radiožurnál.

0: byli Def Leppard, krásné pondělí 21. září všem, kteří posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku. České tenistky vstoupí zápasem proti Velké Británii do finálového turnaje poháru Billie Jean Kingové, který ještě nikdy po změně formátu od roku 21 nevyhráli. Teď se o to budou poprvé pokoušet s kapitánkou Barborou Strýcovou, která na přelomu loňského a současného roku nahradila Petra Pálu. S týmovou jedničkou a wimbledonskou šampionkou Lindou Noskovou si v čínském Shenzhenu povídal reportér Jaroslav Plašil.
1: Linda Nosková v pokročilé fázi sezony, tak jak je? Jak se cítíte teď? Máte toho hodně za sebou, hodně úspěšného za sebou?
2: Jo, tak dá se říct, že tenhle rok byl jeden z těch úspěšnějších, určitě asi ten nejúspěšnější. Teda musím říct, že jsem asi rok nezačala úplně na té nejlepší noze, ale potom se mi to otočilo a jsem ráda, že se hlavně posledního toho vlastně půl roku cítím fakt dobře na tom kurtu, takže to je hlavně pro mě vždycky nejdůležitější, ať si ten tenis sama najdu a potom od toho se odvíjí výsledky. No.
1: Jak se vám daří ho hledat tady v těch podmínkách, na které noze teda stojíte pořád teda na té správné tady?
2: Tak snažím se nic neměnit moc. Pro mě je důležitá ta konzistence, ať to vydrží i na posledních pár turnajů v roce. Samozřejmě je to vždycky nejtěžší se ještě trošku namotivovat, když už člověk vidí takovou tu finish lineu, ale já myslím, že těhle pár posledních turnajů budou nebo jsou hodně důležité, strašně velké turnaje, takže pro mě je důležité se na každý soustředit.
1: Vidíte na té cílové pásce i něco, co byste ještě chtěla tam mít v závěru, ve finiši?
2: No, tak každý ten turnaj, který budu hrát, je určitě ten, který bych chtěla mít. Mám dva obrovské singlové turnaje před sebou, oba dva v Číně. Samozřejmě o této soutěži nebudu ani mluvit, to by byla krásná třešnička na dortu. No a na konci roku doufám, že se VTA Finals podaří, takže to by ještě byla úplná tečka.
1: Jste s tím v pohodě, Lindo, že se o vás mluví jako o favoritkách, protože ne každému ta role sedí.
2: Bych řekla, nebo aspoň mluvím za sebe, že si to moc nepřipouštím, to, že se o nás mluví jako o favoritkách, takže já vím, že v prvním kole můžeme mít stejně takové problémy jako třeba ve finále, takže to není to nejdůležitější se na tohle soustředit, ale já vždycky mám ráda trošku toho tlaku, takže mi to nevadí.
1: Ono vás je pět skvělých hráček, ale v téhle soutěži stačí jedna a půl, nebo když to řeknu hloupě, dvě, kolikrát víme, že Belinda Bencicová sama dokázala neuvěřitelné věci, ale Ila Fernandezová třeba. Jak se díváte tady na ten model, který je takový v tomhle ošidný docela?
2: Tak záleží. Já myslím, že je to týmová soutěž, přece jenom je důležitá ta atmosféra v tom týmu, je důležitý, ať člověk ví, že když už se jemu nedaří na tom kurtu, tak je tam i druhá možnost, že ten druhý zabojuje. Takže vždycky se to dá jakkoliv otočit, ale je důležité hlavně to nastavení v té hlavě.
1: Nastavení na Britky, jaké bude, čím můžou být nepříjemné nejvíc?
2: Nikdo neví, kdo nastoupí, nemám až tolik zkušeností s nima všema. Samozřejmě s Katie z Rona Boltra jsem hrála pár týdnů zpátky, se Soňou u Kartal, když tak vlastně taky, ale to bylo na Anduce, takže ani holky myslím, že nemají tolik společných nebo vzájemných zápasů s nima, takže to bude těžký, ale je to jakoby úplně jiná soutěž, takže se to asi nedá počítat ani s tím singlem.

0: Fotbal na radiožurnálu Sport? To jsou přímé přenosy z domácí ligy, evropských soutěží i mezinárodních turnajů.
1: A taky pravidelný pořad našeho experta Pavla Horváta Desítka.
2: Krásný den, milí posluchači, Desítka Pavla Horváta je tady i s Pavlem Horvátem, aby ne, Pavle, vítej.
3: Dobrý den.
1: Každé pondělí glosuje pětinásobný ligový šampion aktuální fotbalové dění.
3: Nedokážu pochopit, že dostal za 4 měsíce 3 červené karty a jedna mu byla odpuštěna. Na druhou stranu, jako sportovně si myslím, že opravdu on na tom hřišti je pro to mužstvo nebo byl pro tu Slávy tak důležitý, že má obrovský podíl na těch dvou titulech a kdo říká, že ne, tak si myslím, že se plete.
0: A vždy ve čtvrtek si zve do studia zajímavé hosty.
1: Současné i bývalé trenéry i hráče, ale taky další osobnosti, které jsou s fotbalem spojené.
4: Chci vám říct, kluci, že je pozorovný, jak se to vyvíjí. Dřív, když Sparta prohrála, tak jsem měl depresi. Když prohrál nároďák, tak jsem měl taky depresi. Já jsem to třeba neuvědomoval a nic do mě nebylo. Celý týden jsem byl marnej. Prostě bylo to těžší žít jako na světě.
0: Poslouchejte Desítku Pavla Horváta na radiožurnálu Sport.
1: Každé pondělí a čtvrtek od 10 hodin.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
5: Posloucháte pondělní radiožurnál Sport v 18 hodin a 30 minut a když je navážeme na Ondřeje Vetchého, tak nový trenér české fotbalové reprezentace Santi Denia musel na začátku svého prvního srazu udělat už hned 6 vynucených změn v nominaci. Kvůli zranění vypadlo z kádru pro úvodní 4 zápasy Ligy národů. 5 slávistů, obránci David Zima, Tomáš Vlček a David Jurásek, středopolař Lukáš Provod a útočník Tomáš Chorý, no a kromě nich taky plzeňský záložník Denis Višinský, španělský kouč tak místo nich volal Martina Vitíka z Boloni, olomouckého Václava Sejka a 4 nováčky Ondřeje Kryčfalušiho ze San Žiloás, mladoboleslavského Martina Šuberta, jabloneckého Jiřího Slámu a Daniela Vašulína ze Zbrojovky Brno. Teď už Nightwish, příjemný poslech.

0: Skupina Nightwish v pondělním radiožurnálu Sport. Trenér Luis de la Fuente povede španělské fotbalisty, se kterými ovládl mistrovství Evropy i světa až do roku 2032. Svaz dnes informoval o tom, že s 65-letým koučem smlouvu prodloužil. De la Fuente se španělské reprezentace ujal v prosinci 2022. O dva roky později s týmem triumfoval na Euro, no a letos přidal vítězství na mistrovství světa. V sezóně 22-23 pod ním navíc Španělsko vyhrálo Ligu národů.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

mixtures bridge.

0: Pink Floyd dohrávají v pondělním radiožurnálu Sport, je 18 hodin a 40 minut. Cesta českých volejbalistů na mistrovství Evropy skončila v osmifinále. Národní tým v Turíně podlehl 1-3 na sety Belgii a stejně jako před třemi lety nepostoupil mezi nejlepších 8 týmů. Začíná sportovní přehled a s ním je se mnou ve studiu Krištof Kousal. Hezký večer.
1: V nominaci fotbalové reprezentace...
0: Tak to se omlouvám, samozřejmě já se teď snažím marně Krištofovi zapnout mikrofon, ale myslím si, že už se nám to podařilo. Krištofe, pojďme na to. Tak to tu ještě nebylo.
2: Tak sportovní přehled. V nominaci fotbalové reprezentace museli trenéři na začátku srazu před zápasy Ligy národů udělat 6 změn. Nově se do sestavy národního týmu můžou dostat hned 4 nováčci.
3: Už před srazem byly oznámeny 2 změny, když Davida Zimu a Denise Višinského nahradili v A týmu nováčci Ondřej Krečfalouši a Martin Schubert. Trenérský štáb nového kouče Santiho Denny pak musel reagovat i na omluvenky Tomáše Vlčka, Tomáše Chorého, Lukáše Provoda a Davida Juráska. Zastoupí je Martin Vitík a Václav Sejk a další 2 debutanti, Daniel Vašulín a Jiří Sláma. Česko se v prvním zápasovém bloku sezóny utká s Chorvatskem, Španělskem a 2x s Anglií. Veronika Šlajzová, Radiožurnál.
2: Zdravotní problémy měl taky dosavadní kapitán fotbalové reprezentace Ladislav Krejčí, který o víkendu nenastoupil za Wolverhampton, pokračuje asistent trenéra Radek Babel.
4: Tam to bylo trošku jako přetížený lítko, po tom náročním programu on se hrál asi v 10 dnech 3 utkání, takže to, že nehrál, tak bylo důsledek toho, že se necítil úplně zdravotně v pořádku do toho utkání. Ale myslíme si, že by to během pár dní mělo být v pořádku.
0: Anglickým fotbalistům bude v nadcházejících zápasech Ligy národů, ve které je čekají i 2 utkání s českým týmem, chybět 5 hráčů. Z nominace trenéra Tuchla vypadli Palmer, Rice, Rashford, Mainu a Livramento.
2: U fotbalistů druholigové Opavy skončil trenér Svatopluk Habanec, ve funkci ho nahradil Ondřej Smetana, který převezme odpovědnost za celý sportovní úsek klubu. Pod Habancovým vedením vyhrála Opava v nové sezóně šance národní ligy jenom 2 z 9 zápasů a v tabulce je 11.
0: České tenistky vstoupí do finálového turnaje poháru Billie Jean Kingové zítřejším zápasem s Velkou Británií. Body ve čtyřhře je připravená sbírat deblová světová jednička Kateřina Siňáková, která v dějišti turnaje v Šenčenu získala před 9 lety svůj první singlový titul v kariéře.
5: Já se sem ráda vracím, určitě fanoušci jsou vždycky skvělí, spoustu dárků člověk dostane, myslím si, že prostě jsou zaujatí do toho tenisu, fakt to sledují. Celkově náš tým je určitě skvělý, spoustu skvělých hráček a prostě všechny jsou pod dozorem českých fanoušků. Tvoříme dobrý tým a snad proto i dorazili.
2: České tenistky se s Britkami ve čtvrtfinále turnaje poháru Billie Jean Kingové utkají zítra od 11 hodin českého času.
0: Česká cyklistka Julia Kopecký obsadila v časovce žen do 23 let na mistrovství světa v Montrealu 17. místo. Eliška Kvasničková uzavřela první 20. Novou světovou šampionkou je Australanka Felicity Wilsonová Hafendová.
2: A 4 české boxerky postoupily do čtvrtfinále na mistrovství Evropy. Své osmifinálové zápasy zvládly v různých váhových kategoriích Barbora Maxová, Stella Blašková, Lenka Bernard a Monika Langerová. Mezi nejlepších 8 boxerů naopak nepostoupil Daniel Florian ve váhové kategorii do 80 kil.
0: Tolik sportovní přehled a Krištof Kousal, moc děkujeme.
2: Díky, naslyšenou.
6: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

0: Lenny Kravitz, 18 hodin 48 minut. Krásný večer všem, kteří posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku. Dnes začala akce s názvem Týden hokeje. Ti nejmenší mohou ode dneška do neděle dorazit do víc než 150 klubů po celém Česku. No a na stadionech budou potkávat i bývalé úspěšné hokejisty. Jako tomu bylo v minulých letech a jak můžete zjistit na informačním kanále Českého hokeje.
1: Teď jsme zrovna v Pardubicích, tady ten hokej se teďkon zvednul, hrajou na špici, tak to ty rodiče přiláká na ten stadion a to přesvědčení těch děcek o to, že by ten sport milovali, si myslím, že je už pak přirozený. Vítězství mistrovství světa v Praze si myslím je další bonus, takže dneska vidíme plný let a mám z toho radost.
2: Možná jste po hlasu poznali vítěze olympiády z Nagana Jiřího Šlégra, ač Litvínovák na minulé akci vyrazil do Pardubic a zmiňoval také úspěch hokejové reprezentace na domácí mistrovství světa v roce 2024. Tam odsud má zlato i útočník Jakub Flek, který na Instagramu českého hokeje vysvětluje, co dětem může dát právě hokej, ale mimo led.
3: Že to jistým způsobem jako vychovává, dává ti to nějaký ten všeobecný rozvoj a vždycky, když se o tom bavíme s klukama, tak vždycky říkám, že si jednou nedokážu představit, že budu bez té party těch kluků v té kabině a myslím si, že to mi jednou bude hodně chybět.
2: Jestli vás třeba i tohle zaujalo, na stránkách pojďhráthokej.cz si v náborové akci Týden hokeje vyfiltrujete jednotlivé akce podle krajů a nabízených datumů. Řeč je o dětech zhruba v předškolním věku, které často ještě ani neumí bruslit. Na místě je k dispozici hrazdička na opření a z minulých let budete potkávat také hokejisty v malých dresech profíků z NHL, Paláta nebo Vejmelky. Dostali je na minulých akcích.
4: V případě, že Český svaz ledního hokeje v současné době posílá výstroje do klubů, tak náklady už jsou vyloženě nulové a stačí už přijít jenom hrát hokej a mít chuť na ten zimní stadion zajít.
2: Říkal další bývalý hokejista Libor Procházka. Někdy jsou na ledě takové hvězdy, o kterých pětileté děti ani neví, co dokázali. I jedna taková vzala v minulosti brusle a kulicha a v předklonu se bavila s dětmi a nejen s nimi.
5: Vzkaz tým rodičům, aby nám věřili, aby nám důvěřovali, že to, co děláme, že děláme dobře, že děláme správně a aby u toho vydrželi. Hlavně děti, aby měli zábavu a pak už jenom záleží na nich. Stejně v tom věku jenom záleží, aby se jim to líbilo, aby z toho měli radost.
2: To byl Jaromír Jágr na jedné z akcí v rámci Týdne hokeje. Ten dnes začíná a nadšené děti tak v našem vysílání určitě uslyšíte. František Kuna, Radiožurnál.

0: fotbalová talk show Desítka Pavla Horváta má před sebou další výjezd.
1: Po necelých dvou letech znovu vyrazíme do Plzně, které náš expert jako hráč pomohl ve fotbalové lize ke třem mistrovským titulům.
2: Pod Pavlem Vrbou se utvořil prostě tým, který jednoznačně si to zasloužil, a pro mě veliký měřítko toho, jaký tady byli hráči, je to, že vlastně většina z nich prošla potom reprezentací, ať už českou nebo slovenskou, a to si myslím, že je jasný důkaz toho, že ty hráči byli a jsou skvělí.
0: Celý rok je součástí výjezdní desítky i legenda československého fotbalu.
1: Mistr Evropy z roku 1976 a autor památného dloubáku z finále šampionátu v Bělehradě Antonín Panenka.
3: Musím říct, že se řídím heslem mýho starého trenéra, který mi vždycky říkal, ono je hezký, když tě lidi bouřlivě přivítají na začátku, ale udělej všechno pro to, aby ti bouřlivě zatleskali, až skončíš. Takže doufám, že to takhle dneska bude, že to pro vás bude zábavný a poučný, no zaspíš radši zábavný teda.
1: Na začátku října do kulturního domu Šeříkovka dorazí i další host.
0: Bývalý mezinárodní rozhodčí Pavel Královec, který v české nejvyšší soutěži odřídil 267 zápasů.
4: Moji kariéru rozhodčího nastartovalo zranění, kde jsem měl vlastně přetrženou achilovou šlachu, a v té době vlastně nebylo to zdravotnictví na takové úrovni jako je dnes, a bohužel mi nedovolilo se věnovat fotbalu z pozice hráče na takové úrovni, abych něčeho mohl dosáhnout jakoby na vyšších pater, tak jsem se dal na éru rozhodství a jsem na to nesmírně šťastný a rád.
0: Desítka Pavla Horváta v Plzni.
1: V pondělí 5. října od 19 hodin v kulturním domě Šeříkovka.
0: Podrobnosti najdete na webu radiožurnalsport.cz.

0: Radiožurnál 19 hodin. Zprávy a Jana Utendorovská. Vláda uvalila mimořádnou daň na rafinérie, reaguje tím na růst jejich marží. Trump se zítra v New Yorku setká se svým ukrajinským protějškem Zelenským. Čeští volejbalisté prohráli s Belgií, mistrovství Evropy pro ně končí v osmifinále. Kolona vás drží v Praze v Radlické před omezením u Valtrovky. A zítra čekejte proměnlivou oblačnost na severu s deštěm, teploty do 17 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
0: Rafinérie budou nově platit sektorovou daň, rozhodla o tom vláda. Platit má za letošní i příští rok. Po jednání kabinetu to uvedla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Vláda zavedením daně reaguje na nárůst marží. Krok se dotkne i rafinérie Orlen Unipetrol v Litvínově. Mluvčí společnosti Pavel Kajdl upozorňuje, že v odvětví se pravidelně střídají období vyšší a nižší ziskovosti.
2: Jsme proto toho názoru, že aktuální krátkodobé období vyšších rafinérských marží tedy nelze vytrhávat z dlouhodobého kontextu, kdy se petrochemický sektor potýká s obdobími s výrazně nižší rentabilitou.
0: Výnos daně podle Schillerové pomůže kompenzovat náklady za opatření, kterými se vláda snaží reagovat na zdražování pohonných hmot. Vláda od října zastropuje marže obchodníků na 2 koruny a 50 haléřů na litr a sníží spotřební daň na naftu. Průměrný důchod od příštího roku vzrostl o 304 koruny měsíčně. Vláda navíc rozhodla o jednorázovém příspěvku seniorům ve výši 2000 korun. Po jednání kabinetu to oznámil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO. Průměrná penze by se tak po valorizaci měla dostat na zhruba 22 200 korun. V New Yorku se zítra setkají prezidenti Spojených států a Ukrajiny, informovala o tom agentura AFP. V americké metropoli zítra začíná zasedání valného shromáždění OSN. Očekává se, že se Donald Trump a Volodymyr Zelenský budou věnovat válce na Ukrajině. Rusko i dnes útočilo na civilní a kritickou infrastrukturu Ukrajiny. Kyjev proto znovu vyzval své partnery, aby přiměli Moskvu k uzavření takzvaného energetického příměří.
3: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na síti X napsal, že povaha současné války je jiná. Technologie umožnily, že trpí nejenom oběť, ale taky agresor. Reagoval tím na slova amerického prezidenta Donalda Trumpa, který po nejnovějších ukrajinských úderech na ruské rafinérie prohlásil, že Rusko ztratilo kontrolu nad svým ropným odvětvím. Zelenský uvedl, že Rusko musí přestat útočit na ukrajinskou energetiku, kritickou infrastrukturu a export potravin. To povede k deeskalaci z ukrajinské strany, slíbil Zelenský. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
0: Praha má stavební povolení pro stanici Libuš na lince metra D. Ta má propojit náměstí Míru a Písnici. Proti rozhodnutí dopravního a energetického stavebního úřadu se ještě můžou

0: neudělali tu ztrátu, která nás, si myslím, že pak stála ten set. Bohužel Belgie se potom chytla a nepustila nás vlastně k ničemu. Dostala nás na servisu, my jsme nemohli odbránit, takže to bylo pro nás těžké až do konce zápasu.
1: Češi vypadli v osmifinále evropského šampionátu po druhé za sebou. Mezitím byli loni čtvrtí na mistrovství světa. S turnajem v Itálii se loučí s bilancí 3 výher a 3 porážek.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážky na D1 za Všechromy a taky na D8 u Ústí. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Velké Popovice opatrněji na 13. kilometru. Ze 3 pruhů je tam zabraný ten pravý, stojí tam porouchané nákladní vozidlo, zpomaluje se a vybočuje už bez kolony. Na dálnici D8 z Drážďan na Prahu opatrněji za sjezdem na Ústí nad Labem před Lice na 71. kilometru za zatáčkou stojí v odstavném pruhu porouchané osobní auto, není osvětlené, je před ním jenom trojúhelník. Na dálnici D55 ve směru z Veselí nad Moravou na Otrokovice spozorněte za nájezdem od Uherského Hradiště na 48. kilometru se přibrzďuje, došetřují tam srážku 2 osobních aut. Na tahu 35 z Turnova na Liberec obezřetně za nájezdem z D10 na 39. kilometru nehoda.
4: V pacifickém kopci auto ve škrpě a jedno auto stojí cirka 10 metrů od něj, takže vlastně jakoby tu hlínu ještě vyhrnuli do pravýho jízdního pruhu.
3: Na silnici 35 opačně z Liberce na Turnov, taky za sjezdem na Jeřmanice nehoda.
4: Auto u svodidel už v krajních, ale nějaký vysypaný věci tam mají a...
3: V Praze se stále tvoří kolona v Radlické z centra od metra Radlická do omezení u Valtrovky, je to na 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Zítra čekejte proměnlivou oblačnost na severu a severovýchodě až zataženost deštěm nebo přehánkami. Teploty 12 až 17 stupňů. Tolik zprávy.
2: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
6: Je to opět tady Desítka Pavla Horváta s Pavlem Horvátem. Dobrý den.
7: Dobrý den.
6: Lukáš Michalík taky.
8: Hezký den. Nechci se dočkat dne, kdy bude Desítka Pavla Horváta bez Pavla Horváta.
7: No taky už se to blíží, kluci. Nechci napovídat, ale...
6: Počkej, tak to dozveď. Začíná
7: ne, já
6: pouza...
7: myslím, že jeden den jako něco mám důležitýho.
6: Aha.
7: Teď nevím, jestli doktora nebo něco takového.
6: Je takhle.
8: Ale to se určitě vyřeší.
7: Ale to se vyřeší to nějakým se vyřeší. Tou taštičkou, co nosíte sebou s těma sluchátkama.
6: Kodekem. No, já jsem chtěl říct, že Desítka Pavla Horváta je opět tady, tak snad na ní... Nečekáte moc dlouho, anebo se vám nezdá, že je moc brzy po té předchozí, protože třeba když začíná teď opět sraz reprezentantů, tak někomu se může zdát, že třeba je dost brzy po mistrovství světa, na které jste ještě třeba nestačili zapomenout, protože vašemu oblíbenému týmu se nedařilo.
7: Já si myslím, že právě je dobře, že ten sraz je, že můžeme trošku navázat, nebo navázat, začít nějakou novou etapu. To, že nám to nevyšlo, to všichni víme, rozebrali jsme to xkrát, já si myslím, že jsme plní očekávání toho, jak bude vypadat národní tým pod novým trenérem, pod novým vedením a myslím, že se do toho můžeme pustit. No.
2: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
6: Budeme reprezentaci rozebírat i v dalších desítkách. Nebojte se, že bychom dnes věnovali extra pozornost začínajícímu reprezentačnímu srazu, který teď přeruší nejvyšší soutěž až do 2. říjnového víkendu. Nicméně, aktuality zní, že z té nominace 26 hráčů už vypadli zranění David Zima a Denis Višinský. Nahrazují je Ondřej Kryčfaluši a Martin Schubert, který teoreticky by mohl aspirovat i na jednoho z hráčů toho uplynulého 9. kola, protože proti Zbrojovce opět skóroval a opět potvrdil svou pozici objevu možná sezony.
7: No, měl štěstí v ten moment, kdy mu to, myslím Dante, si mu to pravou nohou, která není jeho silnou stránkou, prostě nalil a okamžitě bylo vidět to sebevědomí. No. Prostě hned měl tu myšlenku a vlastně, nechci říct jednoduše, ale tak jako ono to vypadá jednoduše, když to umíš, tak tou svojí levačkou přes ten kříž prostě to obalil na zadek a to se těžko chytá těm golmanům a potvrdil tu svoji formu. Já si myslím, že ta nominace je zasloužená a že si myslím, že, nebo trošku mě překvapilo, že nebyl hned v té první nominaci.
8: Na to jsem chtěl přesně navázat. Já bych se vůbec nezlobil, kdyby jak Martin Schubert, tak Ondřej Kryčfaluši byli už v té původní nominaci. Kryčfaluši byl v nominaci 21. Hraje pravidelně v Royalu Union Saint-Gilloise a hraje dobře. Viděli to i čeští fanoušci při zápase.

0: se v Plzni v evropské lize, takže hraje levého stopera navíc. Češi mají dost stoperů, kteří mají nějaké zdravotní problémy. Teď tedy vypadl David Zima, uvidíme, co Tomáš Vlček, Ladislav Krejčí nehrál, řešili jsme to.
1: To jsme řešili mimo pořad, abychom připomenuli, jasně, nehrál o víkendu v Championship kvůli údajně problémům s lítkem. V nominaci zatím zůstává. A možná, jak jsi říkal, problémy i třeba s malým herním vytížením, takový Robin Hranáč.
0: Ano, to je další věc. To je samozřejmě špatný signál. A obecně, já když si vezmu tu nominaci, čekal jsem, že se do toho řízne trochu více. Problematická pozice pravého obránce, Vladimír Coufal hraje v Hoffenheimu, ale ta pozice za ním. Já bych se nebal dát šanci třeba Filipu Lisahovi, který hraje pravidelně ve Svoncí. Michal Sáček, nic proti němu, neměl jsem ho úplně na očích v Polsku, ale nemyslím si, že by to byl úplně jiný hráč než ve Spartě. Je mu 29 let. To samé Ondřej Linger, myslím si, že i na těch ofenzivních pozicích je z čeho vybírat. Co myslíš,
2: Pavle? Já třeba tady k tomu pravému obránci, vím, že ty k tomu máš blízko, ale já znám Pepu Koželuha. Myslím si, že potenciálně udělal velký progres, samozřejmě je to furt mladý hráč, takže nějaký výkyvy tam jsou, ale za mě fyzicky, kondičně vůbec žádný problém, v obě nohy taky žádný problém, zajímavý hráč, prosazuje se víc a víc v Liberci a jako potenciál pro reprezentaci tam já vidím, no.
1: Jenom se dostanu třeba k dalšímu znováčku, Matěji Radostovi, o kterém mluvil manažer reprezentace Pavel Nedvěd, takže už o něm uvažovali před mistrovstvím světa. A i třeba, když jste zmiňovali tady Sáčka, tu lehce úsměvnou i jako kuriozitu, kdy si popletl asi Sáčka s Mackem, trenér Denia. Trošku tam mě dělá dojem, že přece jenom jako mu bylo hodně napovězeno, jak to teda je, kdo tady je, koho jsme měli hledáčku, koho povolat trenére. Ostatně i Denia mluvil o tom, že se ústně spojil. Hele, třeba z 10 hráči jenom, jo? Jako, že by člověk čekal, že to začne obvolávat od konce července, to byla docela dlouhá doba. Působilo to trošku zvláštně.
2: Působilo to zvláštně, ta tiskovka obecně působila zvláštně, už to, že jsme se dozvěděli tu nominaci hodinu předtím, než vlastně byla oficiálně jako ta tiskovka, tak to taky není obvyklý, jestli se nepletu teda.
1: Tak normálně to
0: naopak,
1: bývalo,
0: naopak to je velké překvapení pro mě, protože i když byly dřívější ty tiskové konference, tak skutečně dokud se neodprezentoval ten list nominovaných na nějaké té velkoplošné tabuli nebo obrazovce, tak jste ani nedostali do ruky zkrátka tu vytištěnou nominaci. Hmm. Takže to bylo opravdu až na poslední chvíli.
2: To zaskočilo i mě.
0: Já mám takovou zkušenost.
2: Já vlastně jsem byl požádaný o vstup, bylo domluvený, já nevím teď, kolik to mělo být, ale hodinu a půl předtím mi vlastně někdo z rádia volal, jestli bych mohl vstoupit, že už ta nominace je venku. Hmm. Takže to pro mě bylo taky překvapení. Samozřejmě to, že si trenér poplete nějaký jména, to bych úplně neřešil. Musím říct teda, že to si pletli český trenéři jména a fakt jich bylo spoustu, že jako u soupeřů si splet písmenka, samozřejmě nedej bože, když to byl pohár, když jsme začínali hrát poháry, teď nejenom Pavel Vrba, ale ono to není jednoduchý přejít z men Novák a Procházka na Mukelele a teď nevím, koho bych řekl dalšího. Takže to, já ještě bych chtěl říct jednu věc tam k tomu, jsi říkal, že Krejčí hraje levýho stopera ve třech, ale já si vlastně neuvědomuji žádný španělský nároďák, který by hrál ve třech obráncích. Jo. Uvidíme, co trenér bude chtít hrát. Samozřejmě ono je to závislé na těch hráčích, který máš k dispozici, ale teď nevím, jako Barcelona hraje ve čtyřech, Real Madrid hraje ve čtyřech, neuvědomuji si, kdy někdy hráli jako v pěti vzadu nebo ve třech stoperech, takže jsem zvědavý na to, jak samozřejmě tohle to vyřeší.
0: Mohlo to hrát taky roli, ještě do toho Honzo skočím. Obecně to téma tvorby nominace národního týmu Santim Deniou je hodně zajímavé. Asi můžu prozradit, že budeme mluvit s generálním manažerem reprezentací Pavlem Nedvědem a určitě to je věc, na kterou se chceme zeptat, protože samozřejmě Santi Denia přišel v nějakém období po mistrovství světa k českému týmu a nedělám si iluze, že by měl nějak extra nasledovaného Michala Sáčka nebo Ondřeje Lingra, takže s kým se třeba ta nominace hlavně konzultovala.
1: Můžeme propojit teď to téma ještě s těmi zápasy, kterým třeba nemůžeme dát takový prostor z toho uplynulého kola, když jsme zrovna u Mladé Boleslavy se Zbrojovkou, tak asi jedním z klíčových momentů neproměněná penalta. Daniel Vašulín dal do tyče, taky se o něm mluvilo, že teoreticky by mohl vzhledem k té formě aspirovat na post reprezentace. Martin Svědík po zápase mluvil o tom, že ho dost zklamali někteří ti očekávání lídři týmu, protože Zbrojovka by měla třeba šance, tak je neproměnila. Na druhé straně Jiří Klíma fantasticky, nevím, jestli jste to viděli, jak převzal tu přihrávku a skóroval.
2: Jo, tak on už tam v první půli ten gól, který nebyl uznaný kvůli malýmu offsideu, vlastně zase od Schuberta, skvělej balón levou nohou do té kapsy a vlastně s odrazem vozem ta Klíma to proměnil hlavou a tam si myslím, že to byla jedna krásná akce a tahle ta druhá prostě udělal to skvěle. No, taky je vidět, když ty kluci prostě mají to sebevědomí, daří se jim a daří se tomu mužstvu, prostě to je paráda, pak se na to koukat a vyjdou ti věci, které třeba před rokem a půl, my jsme se tady o tom taky bavili, že jsme si mysleli, že Klíma prostě jako to je konec, jako tam prostě není kam se posunout a už má věk a to a on teďka začal hrát a dává góly a je velmi důležitý pro Boleslav, takže jako je to zajímavý, jak ty hráči prostě chytnou ten lauf, jak se říká, a jsou dobrý. No.
0: No je to pro mě zjevení, mladá Boleslav. Zajímavé bylo, když jsme mluvili ráno s Dušanem Uhrynem mladším, který Boleslav dřív trénoval, tak já jsem si obecně myslel, že zkrátka, nebo vnímám to tak, že Boleslav oslabila před tou sezónou. Odešli Kabongo, Ševčík, Kostka, ale on si to nemyslí. On
1: Macek ještě na začátku
0: Macek sezóny. Samozřejmě. On řekl, že si to nemyslí, že ti hráči tam jsou kvalitní dlouhodobě a že teď si to zkrátka sedlo, tak dává mu to za pravdu.
2: Jo, ne, je velká výhoda, když to mužstvo, on to tam říkal Dušan taky ráno, že vlastně to mužstvo je dlouho pohromadě. To, že pak jako odejdou dva hráči, tři hráči, ale furt, já jsem tady říkal taky historku, protože my máme most, máme Boleslav Bčko ve skupině, takže já jsem na některý zápasy se jezdil koukat a na spoustu zápasů chodili ty mladí hráči hrát za to Bčko. Byť třeba poločas na umělku, prostě bez nějakých, řekl bych, keců a výhrad. Trenér je tam sledoval, chodil tam Aleš Majer na ně se koukat. Určitě tam je výborný propojení mezi Bčkem a Ačkem a je to na těch hráčích vidět, že prostě mají tu praxi. Teď abych nesplet, Zika je tam? Je
0: ano,
2: tam,
0: Zika.
2: Jo, za mě velmi zajímavý hráč, který jsem si říkal, že už jako je v Ačku, ale on odehrál za to Bčko, teď fakt jako si troufnu dít 3-4 zápasy, který ti 100% pomůžou v tom, že prostě máš zátěž, jedeš si to svoje tempo, nevypadneš z toho, no a ty kluci se teďka začínají prosazovat. No.
1: Ano, tak samozřejmě u Zbrojovky jenom mě zaujalo to, že se i trenéři shodli na tom, že poslední 20-minutovka patřila hostům, ale že zasluženě vyhrála Boleslav. Na druhé straně, když prostě jsem viděl ty šance třeba Lakyho Ezeha, tak prostě jeden gol dáš, pak to zdramatizuje. Jako mohli klidně vyhrát ten Boleslav.
2: Tak jo? Když si vezmeš tu penaltu, že jo, to prostě je to rozhodující moment. Samozřejmě nedali lepší hráči, jo, ale v tu chvíli, kdy se Danu Vašulínovi prostě takhle daří, tak si řekneš, no to je jasný, to je prostě jasný gól. Vlastně měl smůlu, tam si myslím, že kdyby to bylo 3 cm líp doprostřed, tak je to o tyče do brány, ale jde to o tyče do házeného autu, to prostě jako takhle někdy je a tenhle moment to 100% jako ovlivní plus ty další šance, ale Zbrojovka, nic se neví na tom, že Zbrojovka prostě do začátku toho té ligy vstoupila výborně. Myslím si, že byli optimisti, ale že by jako si mysleli, že budou mít tolik bodů, to si úplně nemyslím.
1: Už jsou tedy v tom nabitém čele tabulky v té elitní šestce vlastně teď na šesté pozici, protože klesly za Teplice, které vyhrály v Hradci Králové 2-0. Klíčovým momentem pro domácí neúspěch odstoupení Vladimíra Daridy po 20 minutách píchlo ho ve svalu a Matěj Valenta podle i dalších ohlasů ze zápasu, nejen podle toho, co jsme viděli, ho nahradit nedokázal, což je samozřejmě věc nesmírně složitá.
2: No, tak je to těžké. Hlavně je těžký to, že to mužstvo je na toho hráče, teď samozřejmě se vaně Voláďovi Daridovi, že to mužstvo na ně je zvyklý. To prostě ty víš, že ten hráč tam je, kde bude, kde se pohybuje, v jakých prostorech ty hráči kolem něj to taky vnímají, protože Hradec byť má široký kádr, tak taky to úplně není, že by jako tam byly 5 změn a 4 změny a 6 změn, to tam určitě úplně nefunguje. A ten Láďa prostě je tak důležitý, že ono třeba by trvalo dva zápasy a ten Matěj Valenta by hrál dobře, ale prostě takhle jenom ho nahradit najednou, není to úplně jednoduchý. No.
0: Určitě, hodně pomáhá hráči s rozehrávkou neustále v nabídce, dostává balony v těžkých pozicích a ještě si rozumí navíc velmi dobře s Dancákem ve středu hřiště, takže jakmile to bylo rozbité, bylo to extrémně znát, možná víc, než jsem čekal na výkonu Hradce.
1: Tak ještě než odstoupil, tam připravil vlastně dobrou pozici Van Burenovi, ale tomu trvalo zpracování ve vápně. Největší šancí vlastně Hradce za stavu 0-0 byla Čihákova hlavička po rohu, kdy famózně zastavil ten balon dnešní oslavenec s mají meniny Matouš Trmal, tak všechno nejlepší přejeme. No a pak ten gol... Komu byste ho dali? Půlkrabovi anebo vlastňák Čiháka po centru Ryzniče?
2: Krásný centr, jako krásná akce a myslím si, že Teplice na tohle hodně spolíhají. Z jedné strany von, z druhé strany Radosta, prostě jsou to fofrníci, kteří se do těchto situací dostávají často a Teplice z toho těžej. Samozřejmě, kdyby tam Matěj Půlkrab nešel, no tak ten gol samozřejmě nepadne, ale jak to říkal Lukáš zase předtím ráno, otřel se o nohu, ono to někdy stačí, samozřejmě v té rychlosti a v té razanci toho centru stačí minimální téč a Filip Čihák samozřejmě chtěl zabránit, ale doklep to asi se dostaneme do Olomouce k tomu krásnému vlastňáku, prostě takovýhle góly padají. No.
0: Jestli se nepletu, byla to ta situace, ve které rozhodl jeden centimetr? Že to nebyl offside, Matěj Půlkrab.
2: Jo, to se zkoumalo, ne?
0: Zkoumalo se to a byl tam jeden centimetr, to jsem ještě nikdy neviděl, to je opravdu neuvěřitelné, takže rozhodují...
2: To je v podstatě velký mrknutí.
0: No, rozhodují neuvěřitelné maličkosti. Matěj Půlkrab po zápasovém rozhovoru říkal, že si ten gol počítá, že je to útočník,
2: to je jasný,
0: a že to šlo na branku.
2: To je jasný, já jsem viděl některý oslavy Ronalda, když to letělo kolem vlasů a to, ten si tak počítal. Já ještě bych se jako chtěl vyjádřit k tomu druhému gólu.
1: Jo.
2: Protože to je nádhera, no to jako vedeš to na tom křídle, tam Adam Zadražil samozřejmě čekal centr a Jakubko to trefil prostě nádherně, tam je vidět ten zmar toho Adama, já teď to se vůbec neposmívám samozřejmě, ale ty máš takovou radost jako útočník, když takhle toho golmana nachytáš, prostě, že mu vlastně celou dobu signalizuješ, že koukáš.
0: Myslíš, že to chtěl, Jakubko?
2: To já doufám, že to, no počkej, tak jestli to nechtěl, tak se ukop o 15 metrů. Jako
1: to tam ale nabíhal totiž spoluhráč.
2: No, já vím, ale zase Adam stál jako hodně, jo, a takhle ty golmani
1: ty
2: úplně...
1: Ty jsi ale říkal, jako útočník to chceš, ale on to je obránce.
2: No tak, tak pro mě jako útočící hráč, jako jo, já tohleto hodněkrát určitě všichni znají takový ty centry, co se hrajou po tréninkách a vlastně platí gol i z toho centru a když vidíš, že ten golman už jde ven, tak kolikrát se pokusíš ho překonat a většinou, když to trefíš, tak to mají ty golmani těžký, takže samozřejmě s touhle ranou bych řekl, těžko ty golmani něco udělají, když jí trefíš a takhle jako to využil Jakubko fantasticky a dobře, já doufám, že to chtěl teda.
0: A když, tak ať to nepřiznává, že to
2: no jasně, to nemůže přiznat. To je stejný jako Matěj Půlkrab, já si ho počítám, to je jasný.
1: Je pravda, že u Hrinča těsně předtím taky centroval a tomu to uletělo na břevno a tam teda ho podezírám, že to opravdu nechtěl, ale to je jedno. Hradec prohrál doma poprvé od začátku března po 9 zápasech v lize a naopak trenér Zdenko Frtěla vyhrál v Hradci s Teplicemi poprvé vlastně v angažmá, on je dovedl před 5 lety.
2: Poprvé, co odešel z Hradce.
1: No, co je dovedl do první ligy, takže pro ně určitě emotivní vítězství, hlavně jak jsme říkali, Teplice aktuálně na 5. pozici, byť ta tabulka ještě není úplně...
2: A stínadla se bouří.
1: Stínadla se můžou bouřit brzy třeba, takže ta tabulka vypadá vepředu, je tým, který jsme ještě neřešili, to je Slavia, pak je tam druhý Liberec s 20 body, 3 body před Boleslaví, tam má zápas k dobru s Bohemkou, Sigma, tu jsme taky ještě neřešili, 16 bodů, stejně jako Teplice a Zbrojovka. Takže myslím, že můžeme zmínit ještě ten zápas, který ale opravdu jenom krátce tady může Lukáš zhodnotit taky s Pavlem. Artis Slovan 0-0, 1856 diváků, takže návštěva nebyla. A šance musím říct podobně početné jako ve Zlíně tehdy, kdy stačil Liberci jeden gol. Tady vlastně ten jeden gol padl, ale
2: já,
1: z offsideu.
2: Já teda se fotbal 0-0, řekl to teďka. Já jsem se tohodle bál, že přesně tady ty návštěvy tam budou na ty jako, nechci říct průměrný tým, ale na ty jako ne Sparta, Slávie, Plzeň, že na tyhle týmy tam prostě tyhle návštěvy budou chodit a
1: ještě to jsou možná nadsazené trošku návštěvy.
2: No je mi to líto prostě, i těch hráčů je mi líto, protože ty hraješ první ligu a tohle je v podstatě, řekl bych, skoro covidová návštěva. No.
0: To určitě, bylo to vlastně až takové zvláštní, když člověk slyšel pod kulisou jo. nebo pod hlasem komentátora neustále vlastně možná jednoho fanouška Artisu, který to roztleskával nebo hrál na buben, občas to bylo trošku vulgární, ale u toho zápasu se skutečně nemusíme dlouho zdržovat. Liberec možná nejhorší výkon v sezóně, sice dali gól v úvodu zápasu, byl tam těsný offside Patrika Dulaje, takže Maškův gól neplatil, ale bylo to strašně málo z libereckého pohledu a zasloužená remíza. Artis určitě si bod zasloužil.
1: A naopak měl taky šance, musí říct, prostě hráči jako Allegri a Dedidan, ale třeba ti prostě
0: čeští, Papalele.
1: Jo, ale myslím i třeba Jeřábka, který hrál s nějakou tou maskou, nebo Boháč, co přišel z Plzně, jak prostě jsou hráči, kteří můžou ten Artis v lize jako
2: pozvednout způsobem, určitě.
1: No, nebo stabilizovat, jsem chtěl říct. Jako...
0: Albert Labík hrál dobře ve středu hřiště, jo. takže ten kádr není
2: jména,
0: vůbec špatný.
2: No jasně, jména tam jsou prostě velmi zajímavý, je to tak jako uplácaný na poslední chvíli, jo, otázkou je prostě pro mě, samozřejmě ten fotbal se hraje pro lidi, je to divadlo a otázka je, jestli si tam ty fanoušci Artisu najdou prostě své oblíbence. No.
0: A zase teda ještě dodám závěrem, úplně nejvíce mi líbil Neil Glosso a ten vypadal opravdu velmi dobře na pravém kraji obrany. A když Jindřich Trpišovský mluvil po tom zápase s Plzní, ke kterému se dostaneme, že bych chtěl posílit ještě na pravém kraji obrany, že o tom budou uvažovat, tak já si myslím, že Glosso může být variantou do budoucna.
1: Mimochodem tam ve
0: je to jejich hráč, abych ještě přidal, že hostuje v Artisu ze Slávě.
1: Ne, jenom, že on tam upálil Maškovi tuto potenciálně, nepočítá se to pak mezi střely šance, ale strašně důležité zákroky a zajímavostí mi přijde, že Liberec vlastně až pátý výjezd nezvládl vítězně, že dosud měl 4 vítězné výjezdy, teď na popáté
2: no,
1: tedy nemizoval.
2: Ale je to, Honzo, jak se říká, bod zvenku.
1: Je to bod zvenku, no.
2: Plusovej do tabulky.
1: A čím víc jich přivezeš, tím se šťastnější.
2: Tak pojďme dál.
1: Ve fotbale to platí, ano. Tak posloucháte Radiožurnál Sport, desítku Pavla Horváta a když to bereme zatím mimo ty týmy, o kterých se nejvíc mluví, tak samozřejmě můžeme pogratulovat Pardubicím ke druhému vítězství za sebou a ke druhému vítězství v sezóně a taky teda k perfektnímu debutu Davidu Krčíkovi.
2: No, ty seš optimista samozřejmě. Já...
1: Myslíš to tak, že po necelých 2 minutách prostě dal gol?
2: To jo, já k tomu hned musím přidat to, jako myslím si, že tam Romana Květa hlídal von před tím vyrovnávacím gólem, ale samozřejmě tahle akce na ten gól, to byla paráda, já si myslím, že si lepší vstup do toho angažmá nemohl vysnít a Bohemka mu dala spoustu času, z levý strany si to naváděl, tuším možná 4-5 doteků, až skoro na 18 metrů a trefil přesně na první tyč pravou nohou. Ta rána byla prudká, těžko chytatelná a pro Krčíka velmi dobrý vstup, no. I samozřejmě pro Pardubice.
0: No, řešili jsme to, já si myslím, že David Krčík Pardubicím hodně pomůže, bylo to pro nás překvapení, že skončil v Plzni, kde s ním Radoslav Kováč nepočítal, je to nadstandardní ligový stoper, vlastně slovenský reprezentant a vzhledem k tomu, jaké problémy Pardubice v úvodu sezony měli v defenzivě, tak příchod Krčíka, ale taky Halinského, který je ještě lepší do té defenzivy, Krčík je spíš lepší směrem dopředu, paradoxně, když to je obránce, a tak tyto příchody určitě Pardubicím hodně pomůžou.
1: Pomohly pomohla vytažení stoperu dopředu, protože i Halinský tam přispěl vlastně k tomu, že pak Drchal mohl dorážet do brány, ve které nebyl brankář Frival, který tam svedl ten souboj s Halinským. Já jsem tady minulý týden nebyl, ale vlastně pardubický výkon na Baníku byl neuvěřitelný v té první půli. Teď nebylo tolik šancí z mého pohledu od východu do Čechu, ale ten možná výsledek kontrolovali víc než v tom předchozím duelu. Tehdy tam byl vlastně ten příběh, to jste taky možná nezmiňovali, útočníka Smekala, kterému se víkendu narodilo dítě. A vlastně trenér Trousil ho tam dal a pak ho zase střídal, to byla jako neuvěřitelná věc, tak teď jsem koukal, že ho tam teda nového čerstvého otce raději vůbec nedával, ale když si člověk opravdu pouštěl ten zápas na Baníku ještě, tak to byla vlastně jako ta jako -1 jako role. Ale to je jedno, to jsem chtěl zmínit, protože minulý týden jsem chyběl. Gratulujeme Pardubicím, opravdu teď pro ně klidnější repre pouze.
2: Řek jedno téma, Venca Drchal dal ten gól. A kdyby to byl kdokoliv jiný, teď plácnu ze Sparty, ze Slávie, z Plzně, tak teď budeme rozebírat, jestli se radoval nebo neradoval. Já si myslím, že se radoval, celkem upřímně, já s tím nemám vůbec žádný problém, dal gol Bohemce, kde strávil dost sezon. A jako já jsem s tím v pohodě, jako dal gol, měl radost a to jenom bych chtěl, aby jsme byli objektivní pro všechny hráče.
0: Jasně, já jsem s tím taky v pohodě, ale upřímně mě to překvapilo.
2: Já jsem čekal, že on tak jako dělal těma rukama a já jsem si říkal, že bude dělat, jako se omlouval, ale radoval se v pohodě.
0: Bylo vidět, že měl radost.
2: Jo.
1: Tak vyrovnal se minulé sezóní maximum, dal druhý gol.
0: No?
1: Za 9 kol, takže samozřejmě...
2: Takže
1: může to překonat, samozřejmě, ano. Tak máme tady prvního z volajících do desítky, Pavla Horváta. Dobrý den, kdo je tam?
3: Dobrý den, tady posluchač Filip. Já bych se chtěl jenom malinko vrátit k pohárovému zápasu Plzně a chtěl bych takhle aspoň na dálku podpořit Karla Spáčila, který několikátý zápas vypadá naprosto šíleně. Ale já to, nebo všichni to vidíme, že to v něm je. A chtěl bych mu jako vyjádřit takovou podporu, aby se vrátil do nějaký formy, který byl, protože teď vypadá naprosto strašný.
1: Děkujeme, že podporujete takhle na dálku svého oblíbeného hráče, ale jak se říká, prostě někdy to prostě nejde a třeba bude zase svítit sluníčko na Karla Spáčila.
3: Přesně tak, chtěl bych mu to mohl.
1: Výborně, děkujeme za zavolání.
2: Já si, to je fajn, tohle to je jasný, prostě já jsem teda byl nadšený, když přišel do Plzně, nebo z Hradce, když už v Hradci byl výborný, pak přišel do Plzně, pokračoval v tom, samozřejmě může být, že v Plzni ten tlak je větší, určitě měl nějaký zdravotní problémy, to je bez pochyby, jo, a někomu to trvá prostě díl, než se do té formy dostane, samozřejmě, když jdeš nepřipravený do toho zápasu, tak pak se můžou stát tyhle ty výkony, že se ti prostě něco nepovede a já bych neřekl, že byl úplně strašidelný, protože prostě zapad do toho, jak to Plzni v úvozovkách nešlo nebo nejde a bohužel na něm to bylo jako skoro nejvíc vidět. No.
0: Přitom ten přechod z Hradce do Plzně i ten úvod angažmá v Plzni měl podle mě dobrý, to byla skoro až reprezentační forma, ale tak může se projevit i to, že zkrátka předtím angažmá v Hradci, on snad hrál krajský přebor, jestli se nepletu, ten skok byl veliký.
2: Ale on měl zdravotní problémy, jako on měl nějaký dvě zraně, já teď nevím konkrétně, ale vím, že vlastně jsem ho párkrát vídal u staďáků vlastně v tu dobu, kdy tam nikdo není, že chodil na tu fyzioterapii, prostě ten to tě může taky rozhodit, když na to nejsi zvyklý, nejsi na to připravený, jo, samozřejmě je tam spousta kondičáků nebo trenérů, který by se měli postarat o to, aby ten hráč byl v top formě co nejdřív, ale ne u každého to úplně takhle funguje. No.
0: Potenciál určitě má, ale samozřejmě otázkou je, co z jeho pozicí případně pak udělá to, když se uzdraví Václav Jemelka, takže se ukáže. No. Ta konkurence pořád, i když odešel David Krčík v obraně Plzně, je si myslím veliká.
2: No, tak tady to jsou dva leváci, který zrovna bavíme se o tom nároďáku, že Láďa Krejčí je levák. Samozřejmě vždycky je lepší, když tam ten levák je na té levý straně, protože prostě přes tu nohu je to malinko jiný, neřekl bych, že si s tím ty hráči neumějí poradit, ale je to trošku jiný a jak Jem, tak jak Vence Jemelka, tak Karel Spáčil, prostě jsou ty leváci, který ty levý stopery hrajou.
1: Hmm. Tomu se říká Václav Jemelkovi Jem podle Jemu nebo podle hudebního Jemu?
2: Já jsem taky myslel, že je to nějaký Jem, ale ono je to vlastně jako normální, když tobě se říká Pěry, tak je jako Jeme, no. Jako Jeme.
0: Zní to lépe. Jo,
1: dobře.
2: Je lepší Jem než Jem.
1: Dostali jsme se tedy...
2: Tam se blížíme trošku do Asie.
1: Dostali jsme se tedy trošku jinam, to nevadí.
4: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
1: Gratulujeme k prvnímu získanému bodu v sezóně fotbalistům Zlína, kteří remizovali v Jablonci 1-1. Vypadá to, že kolem kopce Širuch, pokud se tomu tak říká, na Slovácku to teď úplně nekvete bodově, protože i další, tedy ten tým z této oblasti Moravy čeká na ligové vítězství, byť Slovácko už má 4 remízy a čtvrtou z těch remíz urvalo teď proti Baníku ve velmi zajímavém utkání, které skončilo 2-2.
2: No, těžký zápas pro oba ty týmy, samozřejmě já bych jenom ještě připomněl teda ten podtext toho Ludi Mikloška, samozřejmě kdy Baník určitě chtěl i z tohohle důvodu to urvat. Vedli 2-1, prohrávali, nakonec vybojovali, bych řekl, bod. Samozřejmě já bych ten zápas považoval za remízovej a musíme zmínit Lukáše Vodlického, prostě, který nastoupil prvně v České lize od začátku, jak jste tady zmiňovali vy. Je to až neskutečný, samozřejmě kam ty jeho zdravotní peripety jeho dovedly, ale ten výkon byl zase skvělý a bylo vidět i po tom prvním góle, co Slovácko dalo, byť ho nedal on, tak tak vlastně většina hráčů se běžela radovat s ním, takže tam je vidět asi, jakou pozici má v té šatně, v tom mužstvu, a samozřejmě pozápasová tiskovka znovu ukázala, že to v jeho hlavě má smysl všechno, a hezky se to poslouchá, hezky se na něj dívá na hřišti.
1: Tak si poslechneme, co říká Lukáš Vorlický.
5: Sociální sítě mají mnohem větší vliv na lidi, než mají lidi, kteří jsou na stadion. Jsou lidi, kteří nepřijdou na stadion a jenom píšou a hodnotí finální výsledek, který vidí na fotce. A tohle je zase česká tady neustálá jako hodnotící, že po dvou kolech tebe budeme někoho někde vyhazovat a řešit. A to, že tomu lidi na sociálních sítích nerozumí, protože neví, co je to výstavba, není náš problém. A my to vevnitř neřešíme. My jsme vděční za to, že za nama jde tribuna B3, která je pro nás hlavní, že nám fandí lidi, kteří jsou na stadioně. Doufáme, že tady s náma bude celou tu cestu trenér Jelínek, protože mu všichni věříme. Hrajeme dobře, bodujeme málo, ale ta sezóna má, já nevím kolik, 30 zápasů.
1: Takhle mluvil Lukáš Vorlický na konto, ale abychom to jenom upřesnili, opravdu lidi, kteří spíš jsou za klávesnicami, kritizují. Myslel i kritiky, kteří se ozývají na stadionu, ale ty v dobrém vlastně zmiňoval, že prostě není proti kritice lidí, kteří opravdu je podporují na stadionu. I třeba touhle kritikou, ale prostě dneska anonymní účty, když takhle píšou Kameník ven a Vorlický je dřevák a takhle nic nedokázal. To asi víme, já myslím, že to nazval jo. Spíš to souvisí s tím, že prostě Slovácko něco asi buduje v jeho očích a
2: jo,
1: neboduje
2: to. Ty kluci tomu věřejí, no tak oni se o tom asi všatně taky baví, že jo. My nevíme, jaká je atmosféra, takhle. Myslím si, že Lukáš tímhletím, tak jako řekl bych, uklidnil tu veřejnost kolem týmu na Slovácku. Nicméně samozřejmě, pokud budeš mít 4 body po 15 kolech, tak to jako úplně na žádný velký klid není. Samozřejmě já to úplně chápu z toho pohledu toho hráče. Tobě můžou vyhovovat tréninky, vyhovuje ti prostě pozice na hřišti, jakou ti trenér dává. S trenérem se dá mluvit, ale prostě vidíme to i ve ostatních klubech. Je to prostě tak rychlý, že pokud ty výsledky nepřijdou, tak ty sestupové starosti nebo barážové starosti tam prostě okamžitě budou a jsou hodně reální teďka z pohledu Slovácka, a ty výsledky by měly přijít co nejdřív. No.
0: Já jsem chtěl říct něco podobného, jako ty, chápu Lukáše Vorlického, byl toho asi plný, tak to zkrátka řekl, ale 9 kol a žádné vítězství, a nevím, jaký to má mít efekt, ta jeho řeč, protože si myslím, že jestli si někdo myslí, že potom to jeho prohlášení si po další prohře případně nějaký fanoušek Slovácka tedy před klávesnicí řekne,
2: tak dneska psát nebudu.
0: Dneska ne, dneska kluky radši podpořím, tak to si myslím, že je lichá představa.
1: Ale prostě je to zase konci správné na to upozorňovat, protože že ti lidi nevidí jako třeba širší kontext těch výkonů a těch výsledků.
0: Na konci dne ale rozhodují výsledky,
2: jo.
0: Tak to je všude a vždycky to tak
2: jo,
0: bude.
2: Ne, já zase Lukáš má jasně pravdu, to vlastně možná teď jako to řeknu takhle, že vlastně možná teďka dal najevo těmhletěm, jak se říká, hejterům nebo hejterům,
0: ne,
2: jo, který vlastně se v tomhletom vyžívají v jakýkoliv branži, to je prostě úplně jedno, jestli hraješ fotbal, hokej, ping-pong, děláš politiku nebo sběrný suroviny, prostě všude ti někdo bude jako napadat nebo za něco hanit, takže tady si myslím, že Lukáš to zmínil, já si myslím, že všichni ty hráči i trenéři to vnímají, že někdo na tebe nadává nebo je na tebe kritický, to k tomu prostě patří, a Lukáš asi líp ještě bude vědět, jak to je v Itálii třeba, kde prostě ten fotbal je náboženství, takže toho to asi nepřekvapí, ale takhle to prostě je a fakt rozhodou výsledky. No.
1: Vyzdvihl bych dvě jména, Marek Havlík, 4. zápas v první lize, a tady se bavíme opravdu o tom, že on hraje jako spoustu těch minut, že to nejsou takové.
0: Já to stavně říkám v podstatě neustále, protože relativně nedávno se vyzdvihovala bilance Martina Cedidly, kterému je 24, má přes 200 startů v lize, a Marku Havlíkovi je 31, ale bylo mu 31 v létě a má 400 startů v lize. Já si myslím, že on reálně může pomýšlet na to, že tu 500 dá, to není zase tak daleko, když mu vydrží zdraví, a pro mě je to neuvěřitelné. On v podstatě není zraněný, ve Slovácku je samozřejmě modla, dnes už legenda a hraje pořád.
2: Jo, souhlasím.
1: Ano, a druhé jméno z Baníku, Víč Krkoň, který sice gól nedal, ale přišel mi, že zase ukázal, že tu šanci po zranění Jenga vzal za pače si.
2: No, on už ji vzal za pače si předtím v tom poháru, tam se tam to bylo neskutečný samozřejmě.
1: Ale proti Pardubicím měl taky krásný gol. Vlastně,
2: jo, a já chci říct, že ono to je jako hezký, že dáš někde v poháru proti slabšímu mužstvu góly, ale dej je. Jo, vždycky tyhle ty kanoníři to říkali, tak dej taky jako z metrů nebo ze dvou metrů, tak dej. A myslím si, že on ukazuje, že prostě ten Baník ty talenty produkuje a taky je to zajímavý jméno.
0: Myslím, že dobrá reakce Romana Skuhravého, že posadil Václava Jurečku, kterému to zkrátka úplně nelepí v úvodu sezony, a taky jsme o tom s Pavlem několikrát mluvili. Myslím si, že dobře, že hrál Mušák od začátku, protože prostě ten potenciál má, šikovný s balónem, v té předfinální fázi ještě se do toho musí dostat, ale podle mě je to hráč do základu Baníku aktuálně.
2: Jo, byť střídal vlastně před tím vyrovnávacím gólem, tak si myslím, že jako souhlas, jasný.
1: Ano. V desíce Pavla Horváta míříme teď ke dvěma asi nejsledovanějším zápasům.
4: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
1: Pavel Horvát byl v Edenu, kde Slavia vyhrála nad Plzní 2-1 v nesmírně dramatickém závěru. Jenom otázka, která se týká obecně toho duelu z tvého pohledu. Jak se Plzně povedlo konzolidovat tu obranu, že vlastně až do závěru sahala v Edenu minimálně po bodu?
2: No tak Lukáš se mě ptal na tu defenzivní trojici. Musím říct, že Pališťák, který fakt je mladý hráč, není úplně vysoký, ale svoje si odehraje. Musím říct, že jsem čekal, co v něm bude, samozřejmě jsem ho vůbec neznal, ale je zápas od zápasu lepší. A Lukáš se mě ptal na tu trojici defenzivní a já jsem vlastně mu odpověděl, že to, co řeknu teďka, že vlastně hodně té defenzivě prostě pomohlo celý to mužstvo, protože fakt jako dobře bránili, bylo to velmi dobře zvolený, ta taktika. Myslím si, že v první půli Memič tam utek vlastně trošku z úhlu, Štěpán Chaloupek ho nechal jít na tu levou nohu a Markovič to fantasticky vytáhnul, to byla gólová střela. No a to samé se vlastně stalo potom, když Patrik Hrošovský tam se dostal k tomu balónu u té zase chyby Chaloupka, který trošku přehrál tu situaci jeden na jednoho a tam už Memiče nikdo nechytil a tu svoji šanci proměnil. Takže to Plzni vyšlo dokonale. Bohužel nepřidala druhý gól po tom vyrovnání. Bohužel pro Plzeň, protože tam já jsem teda si myslel, že to byl větší offside. Nakonec se tam mluvilo o 40 cm, ale byl to offside, byla pro Plzeň škoda, že to nebylo o ten půl metr jinak, ale ten závěr prostě bohužel rozhodl o tom, že Plzeň nemá ani bod.
0: Některé ty situace šly zkrátka pro Slávy, to je potřeba říct, nebyl to úplně dominantní výkon, třeba když Adu vlastně mohl přehazovat Markoviče, ten byl mimo branku, dal ruce nad hlavu a dostal balonem přímo do obličeje, takže štěstí, jinak červená karta, nebo kdyby to Adu lépe vyřešil, ale zajímavý zápas určitě.
1: Zaměřil bych se tedy na to, že penalta odpískaná pro Slávy po faulu Roskyho jako není nějakým způsobem asi napadnutelná, ne?
2: No, já si myslím, že to byla jasná penalta, no, že tam Dosky prostě neodhad to, jak si Ajao si bude rychlej a prostě tam to byl faul. Tam si myslím, že proti tomu asi nikdo nemůže říct nic. Samozřejmě já budu souhlasit s Radkem Kováčem, že od teďka budu fakt sledovat ty dobíhající hráče při všech penaltách a to je jedno, jestli to bude jako u nás v lize nebo i v těch cizích ligách, protože málo kdy se stane, že opravdu nikdo do toho vápna nevleze. Je pravda, že ten balonce kdo s kým mu odrazil a prostě podle pravidel jako tohle bohužel pro Plzeň je opakovaná penalta, kterou Tomáš Chorý proměnil.
0: To bylo naprosto klíčové a myslím si, že to se moc často dít nebude, že no, zkrátka ten hráč vběhne dřív a dotkne se.
2: A ještě se to k němu odrazilo. No. Já teda musím říct, že z té tribuny jsem vlastně koukal na to a jsem si myslel, že samozřejmě Vígele nezůstal na čáře, ale pak bylo jasný, že tam zůstal. No a Merchas Dosky, jako bohužel prostě takhle ty pravidla jsou.
1: To jsou ty situace, kdy se pak na to člověk zaměřuje, tak vzpomenete, když Slavia hrála před kolo tehdy z Pryského Mitulenem v Lize mistrů a tehdy taky Kolář chytil penaltu a opakovala se a do té doby nevím, jako kdo z nás koukal na to, jestli golman se předčasně hne a říkal si, ježišmarja, to jsou hnidopiši. No jo, tak teď buďme hnidopiši a koukejme na ty hráče, jestli se zapojí, ono tam samozřejmě to souvisí s tím, jestli se zapojí pak do hry,
0: jasně,
1: běhnou
0: jasně,
1: brzo.
0: Protože i ta opakovaná penalta Ajao si byl dřív ve vápně, ale tím, že padl gól, vůbec se nezapojil, tak se to zkrátka neřešilo. Zase, kdyby Dosky nehrál, tak odkopl to Hrošovský třeba, tak ta penalta se neopakuje.
1: Chci se zeptat samozřejmě na osobnost, která se zmiňuje často teď, ovšem psychická odolnost Tomáše Choreho zase v jiném úhlu pohledu. Pavel Horváth, který tady sedí, tak nejvíc proměněných penalt v historii samostatné ligy po Pepi Bicanovi, druhý historicky. Tak co, ty ses do téhle situace dostal někdy?
2: Já si myslím, že ne, že jsem to nekopal jako nikdy takhle dvakrát, ale vlastně spoustu povedl, já si myslím, že bych nešel, jako kdybych takhle nedal, že vždycky v tom ústu jsou kluci, který by si to vzali. Samozřejmě můžeme se pak někde zeptat, nebo jsme mohli na tiskovce se zeptat, jaká byla komunikace mezi těma hráči, protože na to chvilku měli, bylo jasný, že se ta penalta bude opakovat. Protože Lukáš Provo držel balón, byli tam další hráči, už byl na hřišti Ivan Šranc, který prostě má zkušenosti. Samozřejmě Tomáš Chorý vzhledem k té statistice, kterou měl, že tohle byla 21. penalta a první, kterou neproměnil vlastně soutěžně.
0: Ale pořád je 100%, protože ta první byla v podstatě neregulární. Okay. Takže má 20 z 20 a už má jenom jednu na daníčka.
2: Jasně. Jo, takže prostě samozřejmě s tím sebevědomím, který ten hráč má, vlastně chápu, že si to vzal znova. Viděli jsme to několikrát, kdy ty střelci prostě to mají v těch hlavách jinak. Jako, jo. Já si myslím, že prostě v každém týmu jsou hráči, kteří jsou schopní tu penaltu zahrát a záleží na té komunikaci, jak ty kluci si to mezi sebou prostě v tu chvíli řeknou.
0: Ale určitě si někdy zažil, že si třeba nedal v zápase penaltu a pak už si to zkrátka vzal někdo jiný. Nebo že si na to nešel.
2: No, bylo to tak, jako když pak nedáš, vím, že třeba Michal Bílek mi říkal, že podle mě nedal za tu kariéru, někde to bylo, že nedal tři po sobě a pak už říkal, hele, já nejdu. Protože i ty spoluhráči vlastně věděli, že to umí kopat, ale vlastně pak už sám cítíš, že jako se na to jako úplně necítíš, no, prostě není to úplně jednoduchá situace, ona fakt jako ta penalta je hodně v hlavě a když seš sebevědomý, když se ti daří, tak je to vlastně hrozně jednoduchý proměnit. Ale pak, když se ti nedaří, nebo i ty sám cítíš, jaký ten výkon podáváš, tak v tom zápase taky já si uvědomuji derby, když jsem hrál za Slávii, kopal jsem na Pepu Čalouna, který chytal za Spartu a já jsem fakt hrál blbě, jako úplně hrozně a byla penalta, no a já jsem je kopal a byl jsem na ní určený. No a kop jsem jí tak, že podle mě jsem měl problém v trenkách, jestli mi jako rozumíte, a kop jsem jí tak, že jsem jí kop skoro po zemi doprostřed brány, ale měla nějakou razanci, takže se od Pepy Čalouna odrazila do země, do břevna a za čáru. Mm-hmm. Takže jsem měl hrozný štěstí, samozřejmě jsem dělal jako, že to bylo super kopnutý, měl jsem z toho hroznou radost, ale věděl jsem, že prostě nehraju dobře a taky ta penalta tak jako vypadala a měl jsem štěstí. Prostě.
0: Když už jsme u sebe vědomí střelců při penaltách, tak si vždycky vzpomenu na argentinského někdejšího útočníka Martina Palerma, který v 1999 roce, já jsem to řekl trošku klopotně, v roce 1999 na mistrovství Jižní Ameriky v zápase Argentina-Kolumbie nedal v jednom zápase tři penalty. To už skutečně chce mít sebevědomí na třetí po dvou neproměněných.
2: No, to je.
1: Pak si zahráli na městečko Palermo s ním asi.
2: To je hezký. Já třeba si uvědomu Alan Shearer, se anglický kanonýr, ten kopal penalty vlastně v klubu i v nároďáku a všechny kopal stejně, kopal je vlastně jako pravák křížem a vůbec nad ničím nepřijde, že prostě narval to a věděl, že to trefí a já si, můžeme se podívat na nějaký statistiky, ale já si myslím, že jako většinu jich proměnil. No.
0: A Tomáš Chodý vlastně většinu těch penalt zahrává stejně tak křížem, křížem doleva ze svého pohledu a udělal to tak i v utkání a z Plzní.
1: To vypětí se na ně možná podepsalo pak v závěru, kdy tam vlastně téměř skolaboval a byť přišel na pozápasový rozhovor, protože se dal dokupy nějak, tak to vypadalo chvilkama hrozivě, no, tak nevím, jestli to viděli z tribuny tohle.
2: No, viděli samozřejmě, tak je to nepříjemný, když hráč jako takhle padne, mě teda napadaly úplně ty nejhorší myšlenky, protože já furt si uvědomuji Fehera v Benfice, kdy prostě zdravý člověk, mladý kluk, takhle skolabuje na tom hřiště.
0: Jsi byl v tu dobu v Portugalsku?
2: Já si myslím, že jsem jako tam byl, no, že tam byl prostě velký smutek. Teď já fakt jako nevím, buď to bylo jako když jsem tam byl, anebo těsně jako...
1: Ty jsi byl podle mě už v Teplicích.
2: Už jsem byl pryč.
0: Ale máš skvělého pamatováka tady.
2: Protože to byl moment, který jako byl nepříjemný pro všechny. Bylo tak jako prvně, co jsem to takhle viděl, že se tohle může stát. Samozřejmě zase spousta hejtů jako na něj. Já si myslím, že teď, jestli se nepletu, tak nehrál dlouho jako celý zápas. A včera teď teda se můžeme dostat trošku už k tomu zápasu. Doufám, že Slávě neměla úplně kam šáhnout. Jo. Byl Šranc, byl Mouzis, Kačor a pak samý mladí kluci a obránci. Jo. Takže tam úplně nebylo kam šáhnout a Lukáš Provod samozřejmě. Jo. Takže bylo jasný, že Tomáš Chorý odehraje celý zápas. Myslím si, že ten zápas stál všechny ty účastníky spoustu sil a to vypětí, ať už fyzický nebo psychický, prostě se na tobě může takhle jako podepsat. Jo, já
1: tam byl ještě zákrok Adama Gabriela za žlutou, kdy ho naremploval ze zadu. Udělat to Chorý, tak si dokážu představit, že samozřejmě z toho je velká lavina hejtu. Je pravda, že když dostaneš do té krční páteře v tomhle ohledu, to může být fakt nepříjemné.
2: Jo, tak to k tomu můžeme přidat. Jako jo, já vůbec si netroufnu obvinovat někoho, že tady to jako dělá, to vůbec to.
1: A to jsou možná ale ti, na které narážel Lukáš Vodlický.
2: No jasně. No,
1: jako, že to na internetu si to napíšeš, vyleješ si srdíčko.
2: Tak to je prostě jasný, ale já si myslím, že prostě takhle jako byl vyčerpaný a to k tomu patří. No.
1: K tomu zápasu si chtěl říct, ty jsi to viděl ze zhora, i trenér Trpišovský říkal, že od něj čekal víc.
2: No, mně se to taky samozřejmě nelíbilo, tak Plzeň bylo jasný, že Plzeň bude výborně bránit, i to rozestavení bylo k tomu, že si myslím, že Memič byl jednoznačně na to, k čemu ho v první půli, jednou se to povedlo, ve druhé půli, jednou se to povedlo, pat z toho gól. Já bych zmínil z Plzně znova Alexandra Sojku, prostě konečně hrál ve prostřed a byl dobrý, prostě byl dobrý, udržel těžký balóny, zase já pro ty leváky mám slabost, ale je to podle mě hráč, na kterým by Plzeň měla stavět. Já si myslím, že je to hráč, samozřejmě, když to není Panoš, který taky ty fotbalové přednosti má, je to taky levák, tak by to měl být Saša Sojka, který prostě má finální fázi, předfinální fázi, rozehrávku. Je velký, on je veliký, samozřejmě nevím, jestli si to třeba posluchači uvědomují, ale on určitě prostě bude mít přes 180 cm, je to kus chlapa, takže v osobních soubojích taky to s ním není jednoduchý. Za mě to je výborný hráč, který by měl dostat daleko víc ještě šancí a měl by to být za mě jeden z klíčových hráčů Plzně.
0: Pavle, Plzeň v nové ligové sezóně 9 kol, 10 bodů, skóre 17-17, 10. místo a los doma Boleslav, pak Evropská liga na Ferencvároši, venku Jablonec. Nic moc.
2: No, tak to je jasný, tak ta sezona, tak nejsou lehký zápasy. Vidíme, že spousta těch týmů prostě posílila nebo posiluje. Bavili jsme se tady o tom před ligou i teďka několikrát, prostě spousta týmů má náboje, jak bych řekl, ale všichni prostě nemůžou vyhrávat, budou tam ty fáze, kdy ty mužstva budou tápat, budou hledat z toho východisko a v tom je teďka Plzeň. Bohužel po tom špatným vstupu, potom, kdy to mužstvo fakt nevypadalo dobře, teď přišel Radekováč, já si myslím, že včera si bod zasloužili 100% a ten výkon byl zlepšený, ale furt mi tam jako chybí ještě taková jako větší, bych řekl, jako týmovost, takový větší jako to srdce prostě, jednoduše řečeno.
1: Slavia vede tabulku po 9 kolech s 23 body, o 3 body před Slovanem Liberec. Viktoria Plzeň je na 10. pozici, 10 bodů. Ztráta třeba na elitní šestku je stále 6-bodová. A třeba na pražskou Spartu Viktorka ztrácí 5 bodů.
4: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
1: Sparta vyhrála na Sigmě před více než 11 tisíci fanoušky 3-0, krásný gol Merkáda. Václav Sejk neproměnil po hodině hry svůj únik, kdy se tam srazili, respektive míč narazil Gudal do Enemeho. Velká šance, neproměněná.
2: No tak tohle jeho jako trošku brzdí, no, bavili jsme se o tom taky ráno. Já si myslím, že on prostě nemá v těch statistikách každou sezonu 10 gólů, 12 gólů, prostě je to dříč, který samozřejmě, já si myslím, že určitě v tréninku pracuje na tom, aby proměňoval šance, protože on se do nich prostě dostává. Je dobrý v mezihře, já jsem byl na tom zápase minulý týden v Plzni a fakt jako je dobrý, oni vědí dobře, jak ho využívat. Těžko se před něj dostává, je silný, je to takovej somatotyp, není to ten útočník 1,90 m, ale pohybově na tom výborně a Sigma si s ním hodně pomáhá. To, že nepromění šanci, to prostě k němu tak trošku jako bohužel patří, proto si myslím, že třeba není někde vejš, ale teďka je v Sigmě, která buduje dobrý mužstvo a může být, že kolem Venci Sejka se to prostě postaví. No.
1: Ale hodně to setnulo teda v tom zápase. Tam kolem 35. minuty byl určitý tlak, šance, závary spíš bych řekl,
2: no, to jsou,
1: ale neproměná šance.
2: Já ještě řeknu jednu takovouhle věc. Vždycky, když seš jako v úzovkách papírově slabší, tak musíš proměnit svoje šance. A když je neproměníš, no tak to dopadne, tak jak to dopadlo včera pro Olomouc. Vlastně to samý se dá říct, že Brno jelo do Boleslavy jako trošku papírově slabší, nepromění šance a prostě ten zápas prohraješ. No.
0: Klíčová byla obrovská individuální kvalita těch spartianských křídel. I když chyběl Alcocer, tak Singatech asi odehrál nejlepší zápas zatím ve Spartě. Mercado, tohoto už člověk tak nějak čeká, skvěle to vyřešil před tím prvním gólem, to byla opravdu parádní rána, navíc doplňování Karabcem.
1: A kdo by to řekl, že před časem, když se objeví sestava Sparty, tak přesně někteří ti fanoušci na Twitteru třeba budou psát, proč tam je Singatech, proč tam není Matěj Jurásek. Ale tak vlastně hrál taky dobře, viď?
0: Nehrál vůbec špatně, měl tam zajímavé věci, jo. Třeba jak pálil z toho úhlu, no, to bylo z přímého kupu.
2: To byl
0: granát. Trestňák to byl.
2: Ze strany, no, jako to je výjimečnost těch hráčů, jestli tohle vůbec dovolí. Samozřejmě ten průběh toho zápasu mu to povolil. Ale
1: to bylo v 93. jo,
2: no,
1: tohle.
2: Je to jedno, ale jako i tam měl dobrý věci, ten druhý gol vlastně zařídil on. Tam
1: tomu Soldo nahrál, pak to naběhl Jurásek a pak to zase Soldo uklidil, že dobrá spolupráce.
2: Jo, tak tam já jsem slyšel i ty názory, samozřejmě, že to je prostě kopyto a to je přesně ono, jo, ale zase Soldo se vrací jako sprintem, chce to zachránit, no a ono se to prostě do tebe odrazí, to viděli jsme spoustu takovýchhle vlastňáků, samozřejmě pak vypadá to blbě a jenom rychle příhodu, když jsem byl ve spartianském dorostu, tak jsme hráli nějaký zápas na hlavním staďáku na Spartě, myslím si proti Budějovice, ono to je jedno, a já jsem jako hlídal hráče a prolítlo to přímej kop, prolít ze strany tak jako celým vápnem, no a mě to samozřejmě bouchlo do ruky a rozhodčí písk penaltu, že jo. A vím, že tenkrát pan Šafařík, trenér, ten mě měl hrozně rád a zastával se mě v šatně, jako říkal, a pak je takováhle penalta, co s tím má asi ten Pavel dělat, jako místo toho, abyste to někdo odkop, jo, takže prostě to je tak rychlý, že najednou ten balon vylítne a to, že do toho kopneš nebo plácneš rukou, prostě je v tu chvíli štěstí nebo neštěstí. No.
0: No bohužel pro Spartu se to zatím neodráží k Brunesovi, který teda čeká na gol už hodně dlouho. Jsem zvědavý, jestli ho bude trenér Priske držet i dál v základu, nebo dostane šanci někdy.
1: Musí před ním poskakovat jako před Grimaldem po těch gólech. Tleskat a emotivně ho pozbuzovat.
2: No, tak, no,
1: tak to je všechno. Pavel Horváth tady bude zase během reprepauzy, budeme se zaměřovat víc na nároďák, budeme sledovat hráče z České ligy, reprezentanty, držíme jim palce. Lukáš Michalík, reportér národního týmu, u národního týmu teda.
0: Reportér národního týmu, no. Nejsem, ale děkuji.
1: Dobře.
0: Budu u něj,
1: tak,
0: naslyšenou.
1: Těšíme se a Pavel Horváth, glosátor u národního týmu, respektive Radiožurnálu Sport. Pavle, těšíme se, naslyšenou.
2: Hezký den.
4: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku.

0: Nastal podzim a Honda opět přiváží neodolatelnou akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Pokud si do konce roku pořídíte městské HR-V nebo rodinné CR-V, získáte nejen skvělé SUV s možností pohonu všech čtyř kol, ale ušetříte až 140 000 korun. Objednejte si zkušební jízdu u svého dílera na www.honda.cz a přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná, zábavná a zároveň bezstarostná. Honda totiž poskytuje na své vozy prodlouženou záruku až na 8 let nebo 160 000 kilometrů. Honda, the power of dreams.
1: Posloucháte Radiožurnál, je 20 hodin. A to je čas na zprávy s Janou Utendorfskou.
2: Vláda schválila rozpočet s druhým nejvyšším schodkem v historii. Aukční síň v Paříži draží majetek zesnulé herečky Brigitte Bardotové. Česká fotbalová reprezentace se sešla před Ligou národů bez 6 zraněných hráčů. A zítra čekejte proměnlivou oblačnost na severu s deštěm, teploty do 17 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Česko bude příští rok hospodařit se schodkem 386 miliard korun. Původně navržený deficit tak vláda snížila o 3 miliardy korun. Po jednání kabinetu to oznámila ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Nejvíc peněz dá vláda do zdravotnictví, na obranu a zvýšily se i výdaje na školství. Ministryně zopakovala, že rozpočet je podle ní vysoce proinvestiční.
4: Investice dosáhnou historické úrovně, blížící se 290 miliardám korun. Kabinet se dnes zaobíral konkrétními dílčími změnami oproti původnímu návrhu. Všechny tyto změny byly schváleny.
2: Půjde o druhý nejvyšší schodek v historii Česka. Opozice návrh kritizuje, třeba poslanec rozpočtového výboru Jan Papajanovský z hnutí STAN.
5: To, že nakonec došlo ke škrtům nebo ke snížení toho schodku za nějaké 3 miliardy korun, no tak to v kontextu té částky opravdu není podstatné a ukazuje to na to, že tato vláda hazarduje s budoucností České republiky, hazarduje s budoucností naší země.
2: Návrh státního rozpočtu na příští rok teď míří do sněmovny. Teplárny v Česku začínají postupně topit, reagují na očekávané ochlazení v tomto týdnu. Topná sezóna tak začíná v podobném termínu jako loni, informovalo o tom teplárenské sdružení. Teploty se budou do pátku držet přes den průměrně kolem 15 stupňů Celsia, noci budou klesat až ke 4. První teplárny začaly vytápět už v minulém týdnu. Šlo především o horské lokality na západě a severu Čech a taky na Vysočině. Pařížská aukční síň Mio draží 300 osobních předmětů zesnulé francouzské herečky Brigitte Bardotové. Na prodej jsou její diamantové prsteny, šaty, obrazy nebo láhev šampaňského. Výtěžek půjde na ochranu zvířat a část dostane syn herečky.
6: Aukční síň vytvořila částečné repliky pařížského bytu a domu v Saint-Tropez, kde Brigitte Bardotová žila. Zájemci si můžou zakoupit například psací stroj, na kterém napsala svůj životopis, přihrádku na dopisy, šperky nebo tabatěrku s jejími iniciálami. Bruno Jacquelin z nadace Brigitte Bardotové agentuře AFP řekl, že výtěžek z aukce poputuje organizaci na ochranu zvířat, kterou herečka založila. Bardotová už za svého života část svého majetku rozprodala, aby mohla financovat svoje aktivity spojené s ochranou zvířat. Jedna z nejznámějších francouzských hereček 20. století zemřela loni v prosinci ve věku 91 let. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
7: Sport. Česká fotbalová reprezentace se sešla před vstupem do elitní divize Ligy národů. Španělský kouč Santi Denia se nakonec musí obejít bez 6 hráčů, které vyřadili zdravotní problémy. Češi mají ve skupině Chorvaty, Angličany a mistry světa Španěli. Cíl pro Ligu národů uvedl generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd.
8: Prvotní cíl samozřejmě bude se zkusit udržet v elitní skupině, což si myslím, že procentuálně, či nebudu říkat, ale budeme se snažit samozřejmě. Na druhou stranu si myslím, že je ten správný moment, aby jsme budovali nový tým, hlavně na kvalifikaci mistrovství Evropy.
7: První zápasový blok sezóny zahájí Češi v sobotu proti Chorvatsku. Čeští volejbal

0: třetím kilometru nepojízdná dodávka. Silničáři už tam dovezli šipku, pozor na vybočující vozidla. Na D8 z Drážďan do Prahy zvyšte opatrnost u Ústí nad Labem. Za nájezdem od Předlice na 71. kilometru zůstala v odstavném pruhu světelná šipka. Porouchané vozidlo už na místě není. A na silnici 16 z Trutnova do Lubavky vás zpomalí nehoda v Královci. Na železničním přejezdu havarovalo vozidlo, místem se projíždí Kyvadlově, krátce se zdržíte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekejte proměnlivou oblačnost na severu a severovýchodě až zataženo s deštěm nebo přehánkami. Později bude oblačnosti ubývat, místy až do vyjasnění. A teploty 12 až 17 stupňů. Tolik zprávy.
3: 20 hodin 5 minut, pondělí 21. září. Jsme moc rádi, že posloucháte dál jediné čistě sportovní rádio v Česku a já vás hned pozvu na 5. října. To je totiž datum, kdy se koná příští desítka Pavla Horváta live, jak velmi dobře víte. Tak v celém tomhle roce Pavla Horváta doprovází Antonín Panenka, protože slavíme 50. výročí té jeho legendární penalty. Těšit se můžete samozřejmě taky na Honzu Pěrušku. No a konkrétně 5. října tedy se na vás budeme těšit v Plzni v kulturním domě Šeříkovka, kde hostem bude taky fotbalový rozhodčí Pavel Královec. Prodej vstupenek na tuhle akci už je spuštěný. Dostanete se k ním přes naše stránky sport.rozhlas.cz.
1: Radiožurnál Sport
4: a Karel Janů.

0: České tenistky vstoupí do finálového turnaje poháru Billie Jean Kingové. V čínském Shenzhenu je čekají Britky. Zápas začne v 11 hodin dopoledne našeho času. Premiéru v týmu Barbory Strýcové zažívá Kateřina Siňaková, která si naposledy zahrála ještě v té minulé éře kapitána Petra Pály. Pro Siňakovou jde taky o návrat na místo, kde se radovala ze svého premiérového singlového titulu na ženském profesionálním okruhu. Mluvila o tom s reportérem Jaroslavem Plaštilem.
1: Kateřina Siňaková v Číně, tak jaké máte vzpomínky obecně na Čínu?
2: Já se sem ráda vracím, určitě fanoušci jsou vždycky skvělí, spoustu dárků člověk dostane, myslím si, že prostě jsou zaujatí do toho tenisu, fakt to sledují, takže já mám obrovskou radost, že jsem zpátky, samozřejmě přímo v Shenzhenu, kde jsem získal svůj první titul, ale úplně jiný podmínky, teďka jsme vlastně na jiném místě, ale jsem hrozně ráda, že tady můžu být s týmem.
1: No, vás vypadá to velký zájem, to nebývá úplně obvyklé, že v cizí zemi takhle hodně přijde reportérů.
2: Tak já si myslím, že celkově náš tým je určitě skvělý, spoustu skvělých hráček a prostě všechny jsou pod dozorem čínských fanoušků, hrajeme dobře, takže nemyslím si, že vyloženě já nebo některá z nás prostě tak nějak dohromady určitě tvoříme dobrý tým a snad proto i dorazili.
1: Jak tomu přispívá Barbora Strýcová jako kapitánka, protože vy jste teď nějakou dobu nereprezentovala, vy jste ještě zažila hodně tu éru s Petrem Pálou?
2: Tak pro mě to je poprvé, že s Párou, ale určitě se na to moc těším, všechno klapé, atmosféra je super, takže je to určitě zvláštní směna, že vlastně jsem byla v pozici, kdy jsem hrála s Bárou a teďka vlastně Bára je kapitánka, ale já si myslím, že to je dobře, že to je správně a určitě budu se opakovat, ta atmosféra v týmu je super.
1: Jak vám sedí podmínky tady, ale už jste si zvykla?
2: Doufám, že ano. Samozřejmě měli jsme tu příležitost hrát i na centru kurtu, i na tréninkových, tak je to jiný, je to rozdíl, samotný ten kurt, ale podmínky jsou za mě fajn.
1: Ono to tady vypadá jako ve velkém stylu, všechno, hodně plakátů všude, je znát, že si dají záležet na tom, aby se vědělo o té akci asi tady. Je to obvyklé taky pro ty čínské turnaje?
2: Já si myslím, že ano, že opravdu ty diváci chodí, samozřejmě to je úplně jiná akce, tak doufám, že i tak bude plno, že na nás přijdou, že budou fandit, protože za mě ta Čína sleduje ten tenis, fanoušci jsou, tak snad to bude i tady.
1: Ono, když končila tisková konference, tak jste se najednou rozjeli čínsky, tak kolik umíte slovíček, protože máte často i čínskou spoluhráčku v deblu?
2: Moc ne, ale až teďka vlastně samozřejmě moc jsem ani nezjišťovala, neučila se, ale teďka, když už jsme fakt se zblížili dost, bych řekla, tak jsem začala zjišťovat, ať něco pochytím, ale myslím si, že to jsou ty základy, no děkuji, dobrý den a teď vlastně jsem se naučila nově, že jsi nejlepší a fanoušci, takže takových pár, je to podle mě hrozně těžký. Vždycky, když hraju s Shuai, tak je to hrozně na pozitivní vlně a furt chválí, furt super tréninky, takže mě vlastně zajímalo i, jak bych jí to mohla říct čínsky.
1: Ona tady je, ale vy jste každá na jiné straně pavouka, tak chtěla byste se, já vím, že asi myslíte hlavně na první zápas vládnout utkání s Britkami, ale jak by to bylo třeba zahrát si tady s Číňankami doma v Číně pro ně?
2: Tak samozřejmě, když jsme byli ve finále, bude to skvělý, bude to super zpráva, pokud tam bude Čína, tak určitě to bude mega těžký, myslím si proti ním doma, ale proč ne, určitě chceme dojít co nejdál, chtěli bychom vyhrát, takže soustředíme se zápas po zápasu a pak se uvidí, jak to bude.
1: Jste s tím v pohodě s tou rolí favoritek, protože ne každý to zvládne, pro každého to není, ale třeba Petr Pála, vím, že říkává často, že je vždycky lepší být favorit, než naopak.
2: Tak celkově bych řekla, že v tenisu jsme na to zvyklí, samozřejmě toto je jiná situace, že je to jako tým, ale určitě každá z nás ten stres zažila, že musí potvrzovat, že je favoritka, takže já to vůbec tak neberu, ani jsem se nad tím nepozastavila a věřím, že to tak máme celým týmu, prostě jdeme tam, budeme chtít předvíst nejlepší tenis a snad to dopadne dobře.
0: To si přeje před finálovým turnajem Billie Jean Kings Cupu v čínském Shenzhenu Kateřina Siňaková.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Scorpions dohrávají 20 hodin, 20 minut, pondělí 21. září. Jsme rádi, že jste dál s námi. Představte si, že by se dnes na jednom hřišti sešli LeBron James, Steph Curry, Kevin Durant a další největší hvězdy NBA. Přesně něco takového se stalo před 35 lety. Říkalo se tomu tenkrát první Dream Team, no a jeho cílem bylo jediné, vyhrát olympijské hry v roce 1992. 21. září 1991 Spojené státy americké oznámily prvních 10 hráčů pro turnaj hraný v Barceloně a byl to taky začátek jednoho z nejslavnějších sportovních příběhů vůbec a právě ten si teď připomeneme s Veronikou Šlajzovou na radiožurnálu Sport. Krátký zvuk.
1: A 6-9 forward Larry Bird. A 6-6 guard Michael Jordan.
0: Takhle by to pokračovalo dál, Veroniko, je na tobě řada.
2: Krásný večer. Jak jsme slyšeli, Larry Bird, Michael Jordan, ale i Magic Johnson, Charles Barkley nebo třeba Scottie Pippen. 10 největších hvězd NBA mělo poprvé společně reprezentovat Spojené státy na olympiádě. A právě to bylo na celé věci možná nejdůležitější. Profesionálové z NBA tehdy dostali možnost startovat na olympijských hrách vůbec poprvé.
0: Američané v letech před olympiádou v roce 1992 na mezinárodní scéně tak trochu ztráceli pozici v soulu. V roce 1988 dokonce přišli o zlato, když v semifinále prohráli se Sovětským svazem.
2: Bylo tedy jasné, že pokud chtějí v Barceloně znovu získat olympijský trůn, potřebují to nejlepší, co mají. No a tak vznikl tým, který vypadal spíš jako výběr největších hvězd historie, než jako klasická národní reprezentace.
0: Na lavičce navíc stál trenér Chuck Daly, který dovedl Detroit Pistons ke dvěma titulům NBA. No a jak to celé dopadlo?
2: Dream Team v Barceloně vyhrál všech 8 zápasů a ani jednou to nebylo o méně než 30 bodů. Ve finále Američané porazili Chorvatsko 117-85, no a získali zlaté medaile.
0: Říká Veronika Šlajzová, moc díky.
2: Naslyšenou.

0: České tenistky mají za sebou parádní sezónu.
1: I can't wait to come back next year.
2: Your new Wimbledon champion 2026, Linda Noskova.
0: S grandslamovými tituly v singlu i dublu. Teď se pokusí zazářit i v týmové soutěži.
3: Já mám velké štěstí v tom, že ty holky, jejich tolik, že jako mám z čeho jako vybírat a hraju skvěle.
0: S Barborou Strýcovou jsou v čínském Shenzhenu, kde současná nehrající kapitánka v roce 2019 jako hráčka startovala na turnaji mistryň. Se zažije Barbora Strýcová tentokrát jako kapitánka v poháru Billie Jean Kingové. A jak se bude dařit v čínském Shenzhenu českým tenistkám? I to od nás uslyšíte. Reportáže ze zápasů i zákulisí finálového turnaje přímo z místa od reportéra Jaroslava Plašila od 22. září na Radiožurnálu Sport.
4: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál Sport.
1: Sport ze všech úhlů. Posloucháte Radiožurnál, je půl deváté. Zprávu připravila Jana Utendorská.
2: Vláda od října obnoví regulaci cen pohonných hmot, marži zastropuje na 2,50 Kč za litr, zároveň sníží spotřební daň z nafty. Po jednání vlády o tom informovala ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Ano, každý pracovní den bude rezort znovu stanovovat maximální cenu paliv pro následující den. Vláda zároveň zavedla mimořádnou sektorovou daň pro rafinérie. Armáda v Dobré vodě na Šumavě zajistí, aby nebezpečné látky dál nepronikaly do půdy. Pak vybere dodavatele, který území vyčistí a chemikálie zneškodní. Po jednání vlády to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. V bývalém vojenském prostoru je podle ministerstva životního prostředí asi 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Vojáci tam minulý týden začali s chemickým průzkumem. Google zaplatí pokutu v přepočtu skoro 10 miliard korun za neoprávněné nakládání s údaji o poloze uživatelů. Rozhodla o tom irská komise pro ochranu dat. Americká firma má evropskou centrálu právě v Irsku. To ze zmíněné komise dělá klíčového regulátora společnosti pro celou Evropskou unii. Irské úřady vyšetřování zahájily před 6 lety. A bývalá první dáma Dagmar Havlová předá licenci Václava Havla městské knihovně v Praze. Právě ta podle ní dokáže Havlovo dílo zpřístupnit široké veřejnosti. Bývalá knihovna Václava Havla se už před týdnem přejmenovala na první prezidentskou knihovnu. Sport. Fotbalisty druholigové Opavy už nepovede trenér Svatopluk Habanec. Klub ho odvolal a místo něj přivedl Ondřeje Smetanu, kterého čeká první zápas týmem až 9. října po reprezentační přestávce. Pod Habancovým vedením Opava vyhrála v nové sezóně šance Národní ligy 2 z 9 zápasů a v tabulce jí patří 11. místo.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Odstavená vozidla na D1 a nehoda v Říčanech. Na dálnici D1 z Brna do Prahy nepřehledněte odstavená vozidla. Za odbočkou na Vlašim a Kolín na 43. kilometru nepojízdná dodávka označená šipkou. Podobná situace na D1 do Prahy také před sjezdem na Velké Popovice. Na 16. kilometru nepojízdné osobní auto, na místě už je policie, i tam je to dobře vidět. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy se pracuje za loděnicí. Na kilometru 6,5 v pruhu pro pomalá vozidla se pohybují silničáři. Provádějí tam údržbu zeleně. U Prahy nehoda na silnici 2 do Kutné Hory. Na konci Říčan havarovala motorka, na místě záchranáři a zpomaluje se. Na silnici 53 ze Znojma do Pohořelice se vyhněte překážce před Lechovicemi. Za odbočkou do obce Práče leží na vozovce sražená srna. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: V noci se ochladí na 9 až 4 stupně, zítra pak čekejte proměnlivou oblačnost na severu a severovýchodě až zataženost deštěm nebo přehánkami. Později bude oblačnosti ubývat, místy až do vyjasnění. Teploty 12 až 17 stupňů, na horách kolem 7, na Šumavě kolem 10 stupňů. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: 20 hodin 38 minut, krásný pondělní večer, 21. září přejeme ze studia Radiožurnálu Sport. 22 sezon a 953 zápasů. To je konečná a rekordní extraligová bilance hokejového rozhodčího Reného Hradila. V sobotu odpískal své poslední extraligové utkání, duel mezi Třincem a Plzní.
1: Já si myslím, že už byl nejvyšší čas, možná i dříve. No.
2: Usmíval se po utkání René Hradil. Nečasto se v den zápasu rozhodčí můžou vyjadřovat. Tentokrát to byla výjimka. Hradil před 3 roky při prořezávání stromu spadl z 5 metrů, ale vrátil se na led.
1: Už roky přišly a nebýt toho zranění předtím, tak možná bych končil i dřív, protože jak jsem spadl 3 roky zpátky, poranil jsem si páteř, tak jsem měl pořád motivaci se vrátit a pískat co nejdýl. No, ale samozřejmě i tam byl takový zlomový bod, když jsem si říkal, jestli opravdu do toho jít, ale díky tomu hokeji jsem se vrátil a už si myslím, že byl nejvyšší čas už chvíli zpět.
2: Říká René Hradil, který začínal s hokejem v rodné Kopřivnici vedle hokejových legend a vrstevníků Varadi, Bonka či Kubiny. O konci uvažoval už dříve.
1: Asi 2 roky, rok zpět, už jsem si říkal, jestli to má smysl, když jsem udělal nějakou chybku, tak jsem říkal, nechci skončit s nějakým černým puntíkem, tak jsem ještě říkal, tak přidám ještě sezonu a chci skončit prostě fakt, aby mohli říct dobrý super, skončil a už tady na zavlek mám, že už tady není.
2: Teď už bylo jasno, že další sezónu nepřidá. Komise rozhodčích mu přidělila zápas poblíž bydliště ve Valašském Meziříčí.
1: Tak chtěl jsem samozřejmě začátku sezóny, nechtěl jsem další sezónu, byla domluva s tím, že to bude hned z kraje sezóny, takže jsem tady na Moravě, takže jeden z těch celků prostě mi vyšel, abych byl na ten závěrečný zápas.
2: V posledním utkání neměl složité situace na posouzení. Jen na konci první třetiny zkoumali u videa s kolegou Robinem Šírem, zda gól plzeňského McPhersona padl před sirénou a vzpomněl se i na první odpískaný zápas před 22 lety.
1: No, tak to si pamatuju, to bylo v Pardubicích, Pardubice i hlava, pískalo se ve třech, bylo to opravdu rozdílné.
2: Po utkání Hradilovi poděkovali oba týmy, za Třinec se vyjádřil Andrej Nestrašil.
3: 22 sezon, 950 zápasů, jestli si pamatuju dobře, to je prostě nádherný číslo a tady jsme mu všichni poděkovali a doufám, že i po té kariéře rozhodčího se mu bude dařit.
1: To, že mi diváci zatleskali, celý zimák, přijeli oba dva týmy, tak to klobouk dolů, to smekám, to jsem byl hodně dojatý.
2: Nestrašil patří ke komunikativním hráčům a podobně na tom byl podle něho i rozhodčí Hradil.
3: Jo, s ním musím říct, že dobrá, jako já jsem rád, když ten rozhodčí komunikuje a zrovna René měl komunikaci rád, takže to je za mě fajn.
1: Ano, já jsem takový trošku, ano, takový introvert ukecaný, takže jsem takový, ano, rád si popovídám a radši to vyřeším dvakrát ústně, no.
2: Souhlasí Hradil, škoda, že končí zrovna na začátku sezóny, kdy mají rozhodčí možnost vysvětlit svá rozhodnutí nahlas divákům na stadionech.
1: No, možná je dobře, někdy jsem až moc ukecaný, takže možná bych byl někdy až moc impulzivní na to hlášení, takže možná i dobře, že jsem to úplně nezažil.
2: Na ledě už se Hradil neobjeví ani v nižších soutěžích, s pískáním je konec.
1: Udělal jsem si dneska tak pomyslný hřebík, že jsem si ho nastříkal a už jsou tam pověšené brusle na tom s píšťalkou.
2: A píšťalku nepředá ani doma manželce.
1: Ne, to. Asi, to zvládne i bez pišťalky.
2: Každopádně s hokejem René Hradil úplně nekončí, bude se na stadionech pohybovat jako videorozhodčí. Střince David Procházka, Radiožurnál.

0: Matěj Lukeš si užívá volno po zisku titulu mistra světa v moderním pětiboji v kombinaci šermu, plavání, překážkové dráhy a běhu se střelbou. Je zároveň jedničkou světového žebříčku, než se znovu vrhne do tréninku, ukázal společně s juniorským mistrem světa Danem Vorlíčkem a svým koučem Jakubem Kučerou jednu z disciplín našemu reportérovi.
1: Sledovat ladnost Matěje Lukeše je nádhera. Ti nejlepší zvládnou celou dráhu s 12 překážkami kolem 20 sekund. Nejvíc přitom ručkují, běhají a skáčou.
2: Co jsou nejdůležitější vlastnosti pro tuhle disciplínu?
3: Dynamika asi, výbušnost a asi síla, no, jako logicky, ale mentální odolnost a tréninku, protože to přes fakt bolí.
4: Já ti to podržím a můžeš si to vyzkoušet.
1: Přiznávám, láká mě to, ale zároveň mám z téhle opičí dráhy respekt.
5: Ramení osou pořád ve směru toho, abyste to nechytal a nesnažil. To znamená...
2: Takže být bokem. Jako.
5: Ano, být bokem, přesně tak. Přechmatávat vlastně a zůstat bokem, jenom si šáhnout tou rukou.
2: Říká mi trenér Matěje Lukeše Jakub Kučera, u takové konstrukce, které dominují 4 velké červené kruhy, které se hýbou, nejsou stabilní a člověk se má dostat z jedné strany na druhou, tak to zkusím.
6: Výborně.
7: A tady, jenom tady přehmátnout, jo, co jsem řekl.
1: První pokus mi nevyšel. A druhý?
7: Jo.
6: Ano. Ještě to rozhoupejte klidně.
7: Jo, ručko nedává smysl, možná se protoč.
1: Pro pětibojaře by druhý pád na stejné překážce znamenal 0 bodů, ale já pětibojař nejsem. Tak ještě do třetice všeho dobrého, a nebo spíš zlého.
7: Jo, a teďka to bude.
6: Tak to bude.
7: Ano.
4: Něco řekni.
7: No, nenapadlo mě, jak moc náročné to je. Člověk si řekne, že se to tak jako houpe, že mu pomůže ta kinetika nebo fyzika, ale pokud člověk nemá sílu a šikovnost, tak se to prostě nedá.
1: Matěji Lukešovi naštěstí tyhle vlastnosti nechybí. Rady si kromě překážkové dráhy ví i s ostatními disciplínami moderního pětiboje. A tak Česko má aktuálního mistra světa i světovou jedničku. A za 2 roky taky olympijského vítěze.
5: Já to mám postavené tak, že na úrovni vrcholového sportu bychom měli všechno udělat pro to, samozřejmě v mezích pravidel, aby ti závodníci ty sportovní soutěže vyhráli, protože to je smyslem sportovního soutěžení. Takže vždycky cíl by měl být ten tu soutěž vyhrát.
1: Nehledá alibi Jakub Kučera, trenér Matěje Lukeše a na pár minut i můj. Z pražské Julisky Jan Suchan, Radiožurnál.
8: Poslouchej Sport.
9: Radiožurnál Sport.

0: Populární fotbalová talk show Desítka Pavla Horváta má před sebou další výjezd.
1: Po necelých dvou letech znovu vyrazíme do Plzně, které náš expert jako hráč pomohl ve fotbalové lize ke třem mistrovským titulům.
2: Pod Pavlem Vrbou se utvořil prostě tým, který jednoznačně si to zasloužil, a pro mě veliký měřítko toho, jaký tady byli hráči, je to, že vlastně většina z nich prošla potom reprezentací, ať už českou nebo slovenskou, a to si myslím, že je jasný důkaz toho, že ty hráči byli a jsou skvělí.
0: Celý rok je součástí výjezdní desítky i legenda československého fotbalu.
1: Mistr Evropy z roku 1976 a autor památného dloubáku z finále šampionátu v Bělehradě Antonín Panenka.
3: Musím říct, že se řídím heslem mýho starého trenéra, který mi vždycky říkal, on je hezký, když tě lidi bouřlivě přivítají na začátku, ale udělej všechno pro to, aby ti bouřlivě zatleskali, až ji skončíš. Takže doufám, že to takhle dneska bude, že to pro vás bude zábavný a poučný, no zaspíš radši zábavný teda.
1: Na začátku října do kulturního domu Šeříkovka dorazí i další host.
0: Bývalý mezinárodní rozhodčí Pavel Královec, který v české nejvyšší soutěži odřídil 267 zápasů.
4: Moji kariéru rozhodčího nastartovalo zranění, kde jsem měl vlastně přetrženou achilovou šlachu, a v té době vlastně nebylo to zdravotnictví na takové úrovni jako je dnes, a bohužel mi nedovolilo se věnovat fotbalu z pozice hráče na takové úrovni, abych ničeho mohl dosáhnout jakoby na vyšších pater, tak jsem se dal na éru rozhodství a jsem na to nesmírně šťastný a rád.
0: Desítka Pavla Horváta v Plzni.
1: V pondělí 5. října od 19 hodin v kulturním domě Šeříkovka.
0: Podrobnosti najdete na webu radiožurnalsport.cz.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 9 hodin večer. A poslechněte si také zprávy s Janou Tendorskou.
1: Důchody stoupnou o 300 korun, seniori navíc jednorázově dostanou 2000. Státy Evropské unie se dohodly na prodloužení sankcí vůči ruským občanům a firmám. Česká volejbalová reprezentace si nezahraje čtvrtfinále na mistrovství Evropy. Belgii podlehla 1-3 na sety. A zítra čekejte proměnlivou oblačnost, na severu s deštěm, teploty do 17 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Průměrný důchod od ledna vzroste o 304 koruny. Senioři k tomu navíc dostanou jednorázový příspěvek ve výši 2000 korun. Schválila to vláda. Po valorizaci se tak průměrný důchod dostane na zhruba 22 200 korun. Podle ministra práce Aleše Juchelky z hnutí ANO má zvýšení důchodcům pomoci s rostoucími cenami a zároveň příliš nezvýšit výdaje států do dalších let.
3: Senioři si své penze předplatili lety tvrdé práce. A pozor, důchod není sociální dávka. Je výsledkem dlouhodobé společenské dohody, která v této zemi funguje po celé generace. Jistota a důstojné stáří jsou pro nás absolutní prioritou.
1: O výši penzí rozhodla vláda současně s návrhem státního rozpočtu na příští rok. Jeho deficit bude 386 miliard korun. Bude tak o 3 miliardy nižší než původní návrh. Státy Evropské unie se předběžně dohodly na prodloužení sankcí na ruské a běloruské občany a firmy, tentokrát o 3 roky. Vyplývá to z informací Radiožurnálu od unijních diplomatů.
4: Prodloužení sankcí v uplynulém týdnu brzdili zástupci Francie a Slovenska, kteří požadovali vyřazení některých osob ze sankčního seznamu. Velvyslanci států 27 nakonec dospěli ke kompromisu. Ze seznamu vyškrtli 2 ruské miliardáře, Michaela Friedmana a Ališera Usmanova. Zároveň ale postihy proti zbývajícím osobám a firmám prodloužili o celé 3 roky. Dosud individuální postihy prodlužovaly vždy jen o 6 měsíců. Na sankčním seznamu Evropské unie jsou nyní bezmála 3000 lidí a subjektů se zmrazeným majetkem a zákazem cestování. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
1: Česko příští týden navštíví italská premiérka Giorgia Meloniová, zjistil to server iRozhlas.cz. S premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO se italská politička chystá podepsat dohodu o posílení spolupráce. Smlouva se podle ministerstva zahraničí týká hlavně obchodu, investic, obrany a energetiky nebo prosazování českých zájmů v Evropské unii. Dohoda se připravovala od února, kdy se Babiš s Meloniovou sešel v Římě. V Praze spolu budou jednat poprvé. 60 kusů munice z druhé světové války našli pyrotechnicky v trase plánované středočeské části dálnice D3. S průzkumem bývalého výcvikového prostoru jednotek SS na Benešovsku jsou zhruba v polovině. Jeden z nálezů popisuje policejní pyrotechnik Jiří Toufar.
5: Je to vlastně raketa hráže 28 cm, Wurfkörper model 42. Tato zbraň byla obecně určena jako raketová výzbroj německých ozbrojených sil a byla určena k ničení živé síl nepřítele, případně nějakých polních opevnění. A tenhle ten konkrétní případ, který byl zajištěný tady na Benešovsku, tak byl ve variantě Ibung, což znamená, že byla cvičná.
1: 58 kilometrů dlouhou dálnici mezi Prahou a Jihočeským krajem chce ředitelství silnic a dálnic začít stavět za 2 roky. Zaplatí za to přes 70 miliard korun.
6: Sport. Česká volejbalová reprezentace podlehla na mistrovství Evropy Belgii 1-3 na sety a na turnaji skončila už v 8. finále. Loni v prosinci přitom byli Češi čtvrtí na světovém šampionátu. Kapitán týmu Patrik Indra považuje evropský šampionát za neúspěšný. V zápasech českého univerzála limitovala bolest zad.
7: Nebudu se na to určitě vymlouvat, bohle jsem to nic necítil, nicméně už se trošku těším, až se dám dohromady, protože to pro mě bylo trošku trápení, tohle mistrovství. Všechno jsme sázeli na tenhle ten zápas, nejsme v takové roli s našimi kvalitami, že bychom měli být spokojení pouze s kvalifikací ze skupiny, takže neúspěch zní hodně tvrdě, ale šli jsme si pro víc.
6: Češi začali šampionát výhrami nad Řeckem, Švédskem a Slovenskem, pak ale ve skupině podlehli domácí.

0: dopravní auto s defektem pneumatiky. Blokuje odstavný pruh, větší vozidla v místě vybočují. Na D8 z Drážďan do Prahy podobná překážka u Ústí nad Labem. Za nájezdem od Předlic na 71. kilometru pozor na odstavenou světelnou šipku. A na Hodonínsku překáží nehoda na silnici 54 z Veselí nad Moravou do Blatnice. Na železničním mostě osobní auto srazilo zvěř, čekejte překážku na vozovce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekejte proměnlivou oblačnost na severu a severovýchodě až zataženost deštěm nebo přehánkami. Později bude oblačnosti ubývat, místy až do vyjasnění. A teploty 12 až 17 stupňů. Tolik zprávy.
3: 21 hodin 6 minut, příjemný pondělní večer všem, kteří nás posloucháte. Jsme moc rádi, že trávíte svůj čas ve společnosti Radiožurnálu Sport. Z chorvatského týmu vypadli před zápasem fotbalové ligy národů v Praze zranění obránci Juranovič a Erlič. Povolání místo nich byli Pungračič, Jakič a taky záložník Majer. Když se podíváme na anglické problémy se soupiskou, tak fotbalistům Albionu budou v nadcházejících zápasech ligy národů, ve kterých je čekají i dvě utkání s českým týmem. Chybět Cole Palmer, Declan Rice, Marcus Rashford, Kobe Mainu a taky Tino Livramento informoval o tom svaz. No a na to, jak se upravuje v posledních dnech i hodinách česká soupiska, na to se zaměříme už za pár minut. Teď Sting, příjemný poslech.
1: Radiožurnál Sport
4: a Karel Janů.

0: Španělský trenér Santi Denia začal svoji misi u české fotbalové reprezentace a úvod nemá vůbec jednoduchý. Elitní skupina Ligy národů s Chorvatskem, Anglií a Španělskem. Hned první den přípravy navíc znamenal velké změny v původní 26-člené nominaci. Hned 6 hráčů se omluvilo kvůli zranění.
1: No, tak komplikace to samozřejmě je, protože ten počet je velký. Hledáme teď momentálně řešení, pracujeme na tom.
2: Říkal Deniův asistent a bývalý spoluhráč Radek Babel, když koukal na seznam absencí. Změny trochu připomínaly dávkování léků. 2 ráno, 2 popolední a potom ještě 2 v podvečer. Přesně tak ubývali hráči z původní nominace Zima, Vyšínský, Chorý, Vlček, Provod a David Jurásek a přibývali noví. Vítík, Sejk a úplní nováčci v reprezentačním A týmu. Kryčfaluši, Šubert, Sláma, Vašulín.
3: Já věřím, že i ty kluci, co přišli, prostě tak tu sílu na to být tady mají. Jsou tady z nějakého důvodu zaslouženě, takže já věřím, že to je kus za kus.
2: Použil fotbalovou hantýrku kus za kus stoper Štěpán Chaloupek. Právě v defenzivě se toho změnilo hodně.
1: Ano, jako vizi jsme samozřejmě měli personální, ale už jako myslím si, že jsme poměrně zkušený v tomhle na ty úrovni reprezentací, že prostě jsme si byli vědomi, že jak se ten sraz bude blížit, tak většinou tyhle ty situace nastávají.
2: A teď je bude muset trenérský tým i s asistentem Radkem Bejblem vyřešit. Úplně fit není na začátku srazu ani dosavadní kapitán fotbalové reprezentace Ladislav Krejčí. O víkendu za Wolverhampton nehrál.
1: Tam to bylo trošku jako přetížený lítko. Po tom náročném programu on se hrál asi v 10 dnech 3 utkání, takže to, že nehrál, tak bylo důsledek toho, že se necítil úplně zdravotně v pořádku do toho utkání. Ale myslíme si, že by to během pár dní mělo být v pořádku.
2: Věří Radek Bejbl. Ze stoperů v aktuálním kádru hrají v klubech stabilně Chaloupek a Kryčfaluši. Vítík vůbec, Hranáč minimálně. Na řešení rébusu se středními obránci mají španělský trenér Santi Denia a jeho spolupracovníci čas do soboty, kdy čeští fotbalisté rozehrají v Praze Ligu národů proti Chorvatům. Mirko Vasič, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Skupina Rolling Stones dohrává v pondělním radiožurnálu Sport. Posloucháte jediné čistě sportovní radio v Česku ve 21 hodina 18 minut. Naše encyklopedie patří tento týden české golmanské stopě ve fotbalové Premier League. V Anglii se pochopitelně nejvíc proslavil Petr Čech, od něm samozřejmě uslyšíte, ale později my začneme brankářem, který chytal v Queen's Park Rangers, a to na začátku 90. let. Do klubu přišel ještě v době, kdy se nejvyšší anglická liga nejmenovala Premier League, ale First Division. Na koho se teď v naší nesoutěžní otázce ptáme?
1: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
0: Tím golmanem je pochopitelně Jan Stejskal, který si udělal v Anglii velmi dobré jméno. Na BBC ho třeba popisovali jako jednoho z nejatletičtějších golmanů v lize. Do Queen's Park Rangers zamířil ze Sparty jako náhrada za Davida Seamana brzy po povedeném mistrovství světa v roce 1990, kde Československo došlo do čtvrtfinále. Hned premiérový zápas v anglické nejvyšší soutěži, tehdy tedy ještě pod názvem First Division, ale nezačal v Leedsu pro sedminásobného československého mistra vůbec dobře.
2: And Stejskal making his first division debut for Rangers, and Stejskal picking it out of the net once again.
3: Po 20. minutě se mi zdá, že to bylo 2-0, jsme prohrávali. A taky jsme se nedostali na za půlku, ale nakonec si myslím, že to utkání dopadlo dobře, protože jsme vyhráli, se mi zdá, 3-2.
0: To říkal Jan Stejskal v pořadu Můj gól od debutu v dresu Queen's Park Rangers, jenže to byla na nějakou dobu jeho poslední výhra. A jeho golmanský parťák Tony Roberts později vzpomínal, že Stejskal na začátku bojoval s angličtinou, s odlišným stylem fotbalu, ale teď cituji, byl skvělý a hodně jsem se od něj naučil. Konec citace. Většinou ledově klidný Stejskal měl po celou kariéru na první pohled úsporný styl a získal si tak v Anglii přezdívku Stay Cool.
4: Stejskal pulled off one of the saves of the season.
5: Taky mi bylo vytýkáno, že jsem kolikrát mohl skákat, a já vždycky tvrdil, proč bych skákal, když jsem věděl, že to nemůžu v životě chytit.
0: A i když se Stejskalovi občas jako každému brankáři nevyhnuli chyby a někdy vypadl v interním souboji s Robertsem ze sestavy, zapsal se fanouškům do paměti. V některých diskuzních fórech klubu se dočtete, že patří mezi tři vůbec nejlepší golmany Queen's Park Rangers, klubu, který v sezóně 92-93 skončil s Janem Stejskalem na 5. místě nově založené Premier League. Po další sezóně odešel po 4 letech v Anglii zpátky do Česka.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Čím dál více lidí jezdí na kole a běhá.
1: Snad za to mohou i kilometry Jiřího Ješka, které každý pátek propojují různé sporty.
2: Karel Poborský.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
4: Je to prostě Bára Strýcová. Báro, vítej a díky za tvůj čas.
5: Ahoj, dobrý den.
0: Nejen hvězdy českého sportu se vrhly na dlouhé tratě a do studia k šestinásobnému paralympijskému vítězi přišli říct své zkušenosti s maratonem.
6: Strašně se to posunulo,
4: vej. Neuvěřitelně.
6: Oni prostě furtí.
4: Oni furt jako do sebe tlačí nějaký gely, cukry. Jak to máš ty při tom maratonu?
6: 8 gelů za ten maraton jsem schopná ujíst.
3: Pak v tom závodě většinou, když už to opravdu bolí, já si říkám, co já tady dělám? Ty, já už nikdy nikam nepoběžím.
4: Mám já tohle zapotřebí se svojí historií.
3: Pitomec se tady drží jak blázen.
1: Kilometry Jiřího Ješka.
0: To je také cyklistický servis pro amatéry, stejně jako rozbor dění mezi profesionály.
4: Paul Sexa z 19 let a on vyhrál ten valonský šíp tak suverénně, že všichni čekali, co předvede na Lutychu. A jestli třeba nebude konečně už někdo, kdo by konkuroval Tadej Pogačarovi. No a splnilo se to.
0: Pořad o běhání a cyklistice, kam pravidelně chodí zajímaví hosté.
1: To jsou kilometry Jiřího Ješka.
0: Každý pátek po 10. hodině.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport. Radiožurnál je s vámi v 9:30. A taky Jana Utendorská se zprávami.
2: Česko bude příští rok hospodařit se schodkem 386 miliard korun. Původně navržený deficit tak vláda snížila o 3 miliardy. Po jednání kabinetu to oznámila ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Půjde tak o druhý nejvyšší schodek v historii Česka. Nejvíc peněz dá vláda podle Schillerové do zdravotnictví, na obranu a zvýšily se i výdaje na školství. V New Yorku se zítra setkají prezidenti Spojených států a Ukrajiny, informovala o tom agentura AFP. V americké metropoli zítra začíná zasedání valného shromáždění OSN. Očekává se, že se Donald Trump a Volodymyr Zelenský budou věnovat válce na Ukrajině. Prezidenti spolu mluvili už včera. Podle listu Ukrajinská pravda, šéf Bílého domu opět vyzval ukrajinského prezidenta, aby přestal útočit na ruskou ropnou infrastrukturu. Ukrajina tyto útoky hájí tím, že Moskva zprodeje ropy financuje válku. Brněnský dopravní podnik za posledního půl roku zaplatil za naftu asi o 21 milionů korun víc než v předchozích 6 měsících. Ceny pohonných hmot rostou od únorového americko-izraelského útoku na Irán. Průměrná cena nafty v Jihomoravském kraji byla tehdy mírně přes 33 korun za litr. Dnes je téměř o 15 korun vyšší. Do výše jízdného se zdražování paliv zatím nepromítne. Dopravní podnik častěji nasazuje plynové autobusy. A ochránit cenné archiválie před požárem mohou speciální krabice s povrchovou úpravou. Čeští vědci vyvinuli zpomalovač hoření speciálně pro archivy. Díky tomu se případný požár rozšiřuje výrazně pomaleji a hasiči nepotřebují při zásahu tolik vody, která poškozuje i ostatní historické dokumenty.
0: Sport.
2: Chorvatského fotbalového týmu vypadly před sobotním zápasem Ligy národů v Praze zranění obránci Juranovič a Erlič. Nahradili je tři noví hráči. Celkem pět absencí na poslední chvíli hlásí taky Anglie, se kterou se Češi utkají v následujících týdnech dvakrát. Chybět budou mimo jiné Palmer, Rice nebo Rashford.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na pražském okruhu u Jesenice a nehoda u Slaného. Na pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 se pracuje v okolí Jesenice. Od 79. kilometru se až po 0. kilometr projíždí pouze jedním pruhem. A dočasně je uzavřený je také nájezd na okruh od Jesenice směrem k dálnici D1. Na D1 z Prahy do Brna opatrně za Humpolcem. Na 93. kilometru pojedete kolem nepojízdného osobního auta. Blokuje tam odstavný pruh. Na silnici 7 z Chomutova do Prahy pozor na nehodu u Slaného. Za sjezdem na Smečno za čerpací stanicí havarovalo nákladní auto. Na místě zasahují záchranáři, průjezd je omezený. A na Žďársku máme hlášené komplikace u Borovnice. Silnice 353 do Sněžného je neprůjezdná, hasiči tam z vozovky odstraňují spadlý strom. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Teploty v noci klesnou na 9 až 4 stupně, zítra pak čekejte proměnlivou oblačnost na severu a severovýchodě až zataženo s deštěm nebo přehánkami. Teploty 12 až 17 stupňů. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: České tenistky se v čínském Shenzhenu připravují na čtvrtfinále poháru Billie Jean Kingové. Soupeřkami budou Britky. Utkání začne v 11 dopoledne našeho času. No a poprvé vede tým ve finálovém turnaji kapitánka Barbora Strýcová, která na začátku sezóny nahradila Petra Pálu. A právě s Barborou Strýcovou si povídal reportér Jaroslav Plašil.
1: Barbora Strýcová v Shenzhenu na místě, kde jste si zahrála turnaj mistryň a přebírala jste tady tuším tenkrát taky pohár pro světovou jedničku. Je to tak? Jaké máte vzpomínky tady?
2: Jo, tak samozřejmě vzpomínky mám moc příjemný a nejdřív, když jsem sem přijela do té haly, jak jsem tady dlouho nebyla, tak jsem říkala, tady to nebylo a pak samozřejmě takový jako deja vu a v té hale už jsem si promítala spoustu zápasů, které jsme tady odehráli, takže vzpomínky mám moc příjemný.
1: Tenkrát jste tady měla i velký kotel, protože tady byly shodou okolností i čeští studenti a hodně fandili. Jak čekáte, že to bude teď vypadat tady Billie Jean King Cup v Číně?
2: No tak já doufám, že nějaký lidi přijdou a i český, já jsem slyšela, že z Čech jedou taky fanoušci, takže jsem na to zvědavá. Každopádně kdekoliv jakoby hrajem, tak tam jsou nějaký Češi a vždycky fandí a jsou slyšet, takže to je moc fajn a já doufám, že to bude i tady.
1: Jak se vám tady zatím líbí, s čím jste spokojená, jak vám to tady sedí, ty podmínky?
2: My jsme přiletěli ve čtvrtek večer, takže ten pátek byl takový jako seznamovací s tím kurtem a s tím areálem celým. Je to tady moc fajn, jako organizačně si myslím, že to je jako dobře zařízený. Ten kurt je jako příjemný, není to úplně moc rychlý, tak jako spíš takový šmirgl, tak hodně se to zasekává a docela rychle se odehrává jakoby míče. Takže uvidíme, bude to všechno moc zajímavý.
1: Jak jsou na tom vaše svěřenkyně? I třeba zdravotně, protože není to jednoduché, už je sezona docela v pokročilém termínu.
2: Tak jak jste řekl, ta sezona je v podstatě už jako u konce na jednu stranu a samozřejmě všichni už mají za sebou strašně moc a nejenom naši, ale jakoby všichni už je taky všechno utahaný, ale nemyslím si, že nějak jako žádný zdravotní problémy jsou. I tréninky, které jsme měli všechny naplánované, tak se splnily, takže si myslím, že ta atmosféra v tom týmu a i ta energie, kterou tam holky mají, je skvělá a to je jakoby fajn vidět.
1: Jak je těžké pro Barboru Strýcovou kapitánku teď oznámit holkám, které nebudou hrát, protože máte silný tým, zkrátka nemůžou hrát všechny v těch zápasech nebo zápase.
2: No, tak je to tak, můžou hrát jenom dvě a prostě já se pokusím samozřejmě vybrat v ten moment podle sebe, který si myslím, že můžou ten bod jakoby přinést, ale my máme v týmu jako tolik zkušených hráček, že když jim budu sdělovat tuhle informaci, tak si myslím, že nebo vím, že to vezmou úplně v pořádku.
1: Bývalý kapitán Petr Pála říkal, že je lepší být vždycky favorit. Co vy si o tom myslíte, protože jste favoritkami?
2: Tak na papíře určitě jsme, to jako je fakt, které je, ale samozřejmě tohle je Billie Jean King Cup a já už jsem zažila spoustu věcí, ne jako kapitán, ale jako hráč, kdy prostě si myslíte, že jste favorit a ten oponent jako předvede neuvěřitelný výkon. Je to přece jenom trošičku jiný hrát za svou zemi a za ty lidi v Česku a tak. Takže ano, jsme favoriti v tom zápase, ale jako jak říkám, Anglie má velmi solidní tým a každý zápas tady prostě bude těžký.
1: Koho Britky myslíte nasadí proti vám, protože mají taky víc možností a vždycky oni dovedou hrát hodně dobře, když hrají za svou zemi?
2: Koho? No to je otázka, ale tak myslím si, že Katie Boulter tam bude asi 100% a jako druhá hráčka Kartel, ale necháme se překvapit.
1: A vy asi neprozradíte ještě teď vaši sestavu, počítám, když to můžete udělat až hodinu před zápasem,
2: ano.
1: Myslím.
2: Mm-hmm. Neprozradím. Zkusil jste tohle moc fajn.
1: Tak se držte, ať se vám všechno tady povede. Děkuju.
2: Díky.
0: Tak Jaroslav Plašil to zkusil, musel to zkusit, každopádně to byl on v rozhovoru s Barborou Strýcovou, kapitánkou českého týmu v poháru Billie Jean Kingové. Čtvrtfinálovými soupeřkami budou Britky, připomínám, zítra od 11 hodin dopoledne českého času Radiožurnál Sport bude u toho.

0: Čeští fotbalisté se chystají na zápasy elitní skupiny Ligy národů proti evropským gigantům. Sobotní soupeř z Chorvatska možná aktuálně až takový zvuk nemá. Následovat budou ale domácí souboj s Anglií a utkání v Oviedu s úřadujícími mistry světa i Evropy ze Španělska. V našem seriálu si proto tento týden připomínáme nedávné duely českých fotbalistů s vyhlasnými soupeři a dnes se vrátíme do roku 2019 ke kvalifikaci mistrovství Evropy. Češi nejprve prohráli v Londýně na Wembley vysoko 0-5, ale na podzim Angličany v Edenu díky gólu Zdeňka Ondráška porazili 2-1.
1: Vasopust už je v pokutovém území, zvedá hlavu, přidává pod sebe, to je střela! Ondrášek!
2: Češi s velkým favoritem brzy prohrávali. V páté minutě proměnil penaltu Kane, krátce na to ale srovnal Brabec. Svěřenci kouče Šilhavého předvedli v Edenu nebojácný výkon, který Zdeněk Ondrášek korunoval v 85. minutě brankou při svém debutu v reprezentačním Ačku.
3: Jsem strašně rád, když vidím všechny úplně šťastný a myslím si, že táta měl slzy v očích a bylo to možná poprvé, co jsem ho tak viděl. Takže neuvěřitelný večer.
2: Pochvaloval si šťastný hrdina Zdeněk Ondrášek. Tehdejší útočník amerického Dallasu podle svých slov ani nepočítal s tím, že by do utkání s Angličany nastoupil. Kouč Šilhavýho ale po hodině hry poslal na trávník na úkor Michaela Krmenčíka. Ondrášek na to před časem vzpomínal v naší talk show Desítka Pavla Horváta.
4: Já jsem seděl na té střídečce prostě jako hrdej, ale podívám se na super zápas, na super stadion, úplný stadion. Vlastně v poločase přišel trenér, že já a Krmelec se budeme rozcvičovat po 5 minutách a najednou přišel trenér, kdy Krmelec se rozcvičoval, já seděl, jsi ready? A já, no tak tam půjdeš. A všichni se mě ptají, jako, jak jsem se cítil, nebo co, o čem jsem myslel, že jsem ten gól dal, nebo tohle. A říkám, já myslím, že to bylo tím, co dělá velký fotbalisty velkýma, já nikdy moc jako neuměl. Šel jsem tam s čistou hlavou.
2: Čeští fotbalisté před 7 lety porazili Angličany poprvé v samostatné historii. Předtím se to ještě československé reprezentaci povedlo naposledy v roce 1975. O nakonec klíčovém střídání Zdeňka Ondráška mluvil po velké výhře i trenér Jaroslav Šilhavý.
5: Když jsem přijel na tréninku, už se jevil velice dobře, jo? Takový prostě přímočarej, padalo mu to do brány a byli pozitivní takový, když jsme se s ním bavili, takže myslím si, že tyhle ty všechny věci nám pomohly v tom rozhodnutí.
4: Musím říct, že jsem se spoustu let chtěl zeptat trenéra, proč já. A já ho potkal a zeptal jsem se ho, proč já, proč mě tam dal. A on říká, hele, to byl takový pocit, že v poločase jsem věděl, že tam půjdeš.
2: Řekl ve vysílání radiožurnálu Sport Zdeněk Ondrášek. Češi se s Angličany utkali i na následném mistrovství Evropy v roce 2021, kde ve skupině prohráli ve Wembley 0-1. Národní tým tehdy na Euro došel do čtvrtfinále. Anglie v zápase o titul podlehla po penaltách Italům. Lukáš Michalík, radiožurnál.

Chorvatského týmu vypadli před sobotním úvodním zápasem fotbalové ligy národů proti českým reprezentantům v pražském Edenu zranění obránci Josip Juranovič z berlínského Unionu a taky Martin Erlič z Mitulenu. Staronový reprezentační trenér Slaven Bilič místo nich povolal Marina Pongračiče z Fiorentiny, Kristiana Jakyče z Spalku Soluně, navíc taky záložníka Lovra Majera z AEK Atény. Bilič to dnes oznámil na tiskové konferenci.

0: Thank you. It's very much.
1: Fotbalová Liga mistrů je tady znovu i s českým týmem v hlavní fázi soutěže.
2: Naposledy to pražské Slávii úplně nevyšlo.
1: Z 8 zápasů uhrála jen 3 remízy, vítězství nepřidala žádné.
3: V tom druhém poločase bylo snad všechno špatně, tam se chyběla ještě penalta, aby jsme udělali penaltu, jinak ty pocity jsou prostě hodně špatný.
2: Cíl ve fotbalové Lize mistrů zůstává pro trenéra Jindřicha Trpišovského stejný jako v minulé sezóně. Vyhrát utkání v prestižní soutěži a třeba i po konci ligové fáze postoupit dál.
1: Všechny zápasy fotbalové Slávie v Lize mistrů nabídneme na radiožurnálu Sport v přímém přenosu.
2: A sledovat budeme i výkony evropských gigantů.
1: Vyhraje Ligu mistrů po třetí za sebou Paris Saint-Germain?
2: Jak se zadaří anglickému šampionovi Arsenálu?
1: Zamíchá kartami Real Madrid nebo Barcelona?
2: Odpovědi najdete na jediném sportovním rádiu v Česku.
1: Fanděte Slávii ve fotbalové Lize mistrů na radiožurnálu Sport.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál Sport.
1: Jediná sportovní stanice v Česku.
2: Radiožurnál je s vámi ve 22 hodin. A taky Jana Utendorská se zprávami.
3: Dopravci vítají regulaci cen pohonných hmot, které rozhodla vláda. Spojené státy, Dánsko a Grónsko podepíšou v New Yorku bezpečnostní dohodu. České tenistky čeká první zápas na finálovém turnaji Billie Jean Kingové. A zítra čekejte proměnlivou oblačnost na severu s deštěm, teploty do 17 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
3: Ceny benzínu a nafty bude stát od října znovu regulovat, rozhodla o tom vláda. Marže obchodníků zastropuje na 2,50 Kč na litr a sníží spotřební daň na naftu. Každý pracovní den taky bude ministerstvo financí znovu stanovovat maximální cenu paliv pro následující den. Opatření zatím potrvají do konce října. Dopravci rozhodnutí vlády vítají, říká mluvčí ČESMAT Bohemia Martin Felix.
4: Je to především proto, že tak začínají uvažovat i okolní státy. Snížení spotřební daně už v Rumunsku, ve Španělsku, nyní se k tomu rozhodlo i Německo a v dalších státech se o to jedná. A kdyby nafta zůstala takto zdaněna, naše konkurenceschopnost by byla v Evropě ohrožena a hrozila by ztráta zakázek.
3: Vláda zároveň zavede mimořádnou daň pro rafinérie, která bude platit letos a příští rok. Středočeští policisté se zabývají možným zneužitím fotografií nezletilých žákyň z základní školy v Buďštěhradu na Kladensku k výrobě pornografie. Radiožurnál to řekla policejní mluvčí Michála Richtrová s tím, že trestní oznámení podalo přímo vedení školy.
5: Kladenští kriminalisté se zabývají případem upravovaných a sdílených fotografií žáky, které v současné době prověřují a v této věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání činu jinak trestného, výroby a jiné nakládání s dětskou pornografií. Nebudeme poskytovat žádné bližší informace.
3: Spojené státy, Dánsko a Grónsko zítra v New Yorku podepíšou bezpečnostní dohodu. Podle agentury AFP to dnes oznámila dánská vláda. Přesné podmínky dohody nejsou jasné. Americký prezident Donald Trump v pátek oznámil, že se dohodl s Dánskem na urovnání vztahu kolem Grónska. Spojené státy tam teď budou kontrolovat své bezpečnostní zájmy a žádná nepřátelská země si tam nebude moci vybudovat základnu bez amerického souhlasu. Kodaň trvala na zachování své suverenity a právu Gróňanů rozhodnout o své budoucnosti. Grónsko je autonomní součástí Dánského království. Bílý dům o ostrov v minulosti usiloval údajně kvůli zajištění své bezpečnosti. Pražský dopravní podnik slavnostně obnovil provoz petřínské lanovky. Začne jezdit od zítřejších 7 hodin ráno. Provoz dopravce obnovil po 2 letech. Nové prosklené vozy pro 120 cestujících vyrobila švýcarská firma podle návrhu designérky Anny Marešové.
6: Pro mě byl hodně důležitý ten průhled z toho předního skla. Tam je vlastně rádius a je tam ohnuté sklo, což z toho jsem měla obavu, jestli půjde vyrobit.
0: Sport.
3: České tenistky rozehrají už zítra v 11 hodin našeho času první zápas na finálovém turnaji poháru Billie Jean Kingové. Ten se koná v čínském Shenzhenu a Češky ve čtvrtfinále narazí na Velkou Británii. Kapitánka týmu Barbora Strýcová řekla, že všechny hráčky jsou připravené do duelu nastoupit. Koho konkrétně vybere, ale zatím neprozradila.
7: Ty tréninky, které jsme měli všechny naplánované, tak se splnily, takže si myslím, že ta atmosféra v tom týmu a i ta energie, kterou tam holky mají, je skvělá a to je jakoby fajn vidět. Jsme favoriti v tom zápase, ale jako jak říkám, Anglie má velmi solidní tým a každý zápas tady prostě bude těžký.
3: Pokud Češky Velkou Británii porazí, utkají se v semifinále s vítězkami zápasu mezi Kazachstánem a Španělskem.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Zavřená silnice 7 u Slaného a komplikace v omezení na D11 za Poděbrady. Silnice 7 z Prahy do Chomutova je u Slaného neprůjezdná po nehodě. Ve zúžení havarovalo nákladní auto. Policie teď odklání dopravu.
9: U jezdu na Slaný, kde začíná vlastně to zúžení, tak policie zastavila dálnici a odklání provoz přes Slaný.
8: Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy počítejte s komplikacemi v omezení za Poděbrady. Na kilometru 34,5 v levém pruhu vedeném protisměrným pásem uvízla dodávka kvůli defektu. Průjezdné je to teď pouze pravým pruhem, jede se pomalu a tvoří se kolona. A na dálnici D1 opatrně kolem Brna ve směru na Vyškov před sjezdem na Mikulov a centrum na kilometru 193,5 a pracují silničáře na vozovce. Pravý pruh je uzavřený, zatím je to průjezdné bez výraznějšího zdržení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra čekejte pro

0: Členským svazům připustil, že postup v případě investičního plánu na prodej práv na turnaje mistrovství světa, který byl po ostré kritice stažen, vyvolal obavy. Infantino rovněž uvedl, že navrhne konzultace s konfederacemi, členskými asociacemi a dalšími zainteresovanými stranami ohledně posílení rozhodovacích procesů ve FIFA. Tyto návrhy by se měly zabývat tím, kdo má slovo při rozhodování a zásadních iniciativách, kdo má jaké pravomoce a taky tím, jak zvýšit transparentnost a odpovědnost. Poprvé by se rada problematikou mohla zabývat už na svém příštím zasedání 15. října.
1: Radiožurnál Sport
2: a Karel Janů.

0: Host odpoledního rozhovoru radiožurnálu Sport Vladimír Orsák nastoupil v kanadsko-americké NHL ke 289 zápasům a získal v nich 119 kanadských bodů. S reprezentací Slovenska pak v roce 2002 získal stříbro na světovém šampionátu. Dnes je hlavním trenérem slovenského národního týmu. V první části rozhovoru se ho ale Pavel Petr ptal na jeho českou stopu a působení v extralize.
1: Řadu let jste působil v české extralize, co tady zůstalo v paměti, ať už v Litvínově nebo v Třinci?
2: Velmi rád na to vzpomínám. Samozřejmě v Litvínově to nebylo až také úspěšné a jako v Třinci, ale dalo mi to vela, co se týká toho trenerského působení, protože česká liga išla z roka na rok hore a já si myslím, že dneska patří mezi top ligy v Evropě. Strašně vela chalanů, kteří působili dlouho v zahraničí a kteří byli posilami, či už pre národné mužstvo alebo hráči z NHL, se vracají domov a dá se povedať všetko to nejlepší do slovenské extralize. Ligy

0: Naladili jste si jediné sportovní rádio v Česku,
1: které vás během chvíle vezme na všechny důležité sportovní akce po celém světě.
2: Z šatny Bostonu, z Tokio Domu,
3: z Delray Beach,
4: z Herrenfénu, Radiožurnál.
0: Žádná rozhlasová stanice u nás nemá tak široké pokrytí významných zahraničních šampionátů i dlouhodobých domácích soutěží jako Radiožurnál Sport.
5: Korý se rozbíjá, Sorovčík padá, ale nemá šanci. Je to gól, Slavia vyrovnává na 1-1.
1: Paletu přímých přenosů doplňují pořady sportovních osobností, soutěže o zajímavé ceny, aktuality nebo listování sportovní encyklopedii.
0: Pro milovníky sportu je tak jasnou volbou
1: poslouchat Sport.
0: Radiožurnál Sport.
6: Na hodinách Radiožurnálu je půl jedenácté. A ve studiu se zprávami Monika Chmielová.
7: Průměrný důchod od příštího roku vzroste o 304 koruny měsíčně. Vláda navíc rozhodla o jednorázovém příspěvku seniorům ve výši 2000 korun. Po jednání kabinetu to oznámil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO. Průměrná penze by se tak po valorizaci měla dostat na zhruba 22 200 korun. Velvyslanci států Evropské unie se dnes shodli na tříletém prodloužení sankcí na ruské a běloruské občany a firmy. Původně se sankce prodlužovaly jen o 6 měsíců. Jde o kompromisní dohodu, podle které byly ze seznamu vyškrtnuti dva ruští miliardáři Michael Friedman a Ališar Usmanov. Bez této dohody by sankce přestaly platit už zítra. Teplárny v Česku začínají postupně topit, reagují na očekávané ochlazení v tomto týdnu. Topná sezóna tak začíná v podobném termínu jako loni, informovalo o tom teplárenské sdružení. Teploty se budou do pátku držet přes den průměrně kolem 15 stupňů Celsia. V noci budou klesat až k 6. První teplárny začaly vytápět už v minulém týdnu. Šlo hlavně o horské lokality na západě a severu Čech a taky na Vysočině. A pařížská aukční síň Mio draží 300 osobních předmětů zesnulé francouzské herečky Bridget Bardotové. Na prodej jsou její diamantové prsteny, šaty, obrazy nebo láhev šampaňského. Výtěžek půjde na ochranu zvířat a část dostane syn herečky.
0: Sport.
7: Švýcarská fotbalová reprezentace se musí do odvolání obejít bez kapitána Granita Xhaky. Záložník anglického Sunderlandu je totiž vyšetřován kvůli podezření, že v době koronavirové pandemie využíval falešné potvrzení o očkování. 33-letý Xhaka se k prohřešku přiznal. Potvrdil to ve vyjádření na svém Instagramu. Napsal, že měl hlubokou nedůvěru k vakcíně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Zavřená silnice 7 u Slaného a překážka v omezení na D11. Silnice 7 z Prahy do Chomutova je obousměrně neprůjezdná kolem Slaného a v omezení havarovalo nákladní auto. Policisté provoz odklánějí přes město. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy počítejte s překážkou v omezení za Poděbrady. Na kilometru 34,5 v levém pruhu vedeném protisměru zastavila dodávka kvůli defektu. Projíždí se pouze pravým pruhem. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 se pracuje v okolí Jesenice. Od 79. kilometru až na 0. kilometr projíždí se pouze jedním pruhem. Dočasně je také uzavřený nájezd na okruh od Jesenice. A na D2 počítejte s omezením za Brnem ve směru do Bratislavy. Za odbočkou do Modřic a k Olympii silničáři opravují svodidla v levém pruhu. No, projíždějte kolem nich opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: V noci se ochladí na 9 až 4 stupně Celsia. A zítra čekáme proměnlivou oblačnost na severu a severovýchodě až zataženo s deštěm nebo s přeháňkami. Později odpoledne a večer bude oblačnosti ubývat, místy až do vyjasnění. Teploty 12 až 17 stupňů, na horách kolem 7, na Šumavě kolem 10 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

Skupina Guns N' Roses, 22 hodin 38 minut, příjemný pondělní večer všem, kteří nás posloucháte. Závody Formule 1 budou od příští sezony kratší o 15 kilometrů. Rozhodnutí snížit celkovou délku velkých cen ze současných 305 na 290 kilometrů schválila komise F1, které předsedají výkonný ředitel seriálu Stefano Domenicali a šéf FIA pro monoposty Nicolas Tombazis. Komise taky zrušila 3-hodinový limit pro celkovou dobu trvání závodu, aby dala pořadatelům možnost lépe zvládnout zpoždění způsobená nepřízní počasí nebo přerušení závodu po vyvěšení červených vlajek. 2-hodinový limit čistého času závodu zůstává v platnosti, úprava pravidel, ale dává pořadatelům větší flexibilitu při snaze odjet závod v plné délce. Změny se budou týkat taky tréninku, které bude možné v případě přerušení prodloužit.

0: Imagine Dragons jsou za námi, 22 hodin 43 minut a sportovní přehled před námi. Po senzačním čtvrtém místě na mistrovství světa čeští volejbalisté zopakovali na evropském šampionátu scénář z roku 2023. V Turíně končí už v osmi finále, a to po porážce s Belgií. Víc už na úvod sportovního přehledu, jak řekne Jakub Kanta. Hezký večer.
1: Dobrý večer. Český tým se na mistrovství Evropy volejbalistů nedostal mezi nejlepších 8 týmů. Z Belgii prohrál 1-3 na sety. Trenér Jiří Novák byl spokojený sen s úvodní sadou, pak už byl podle něj soupeř lepší.
2: Pokračoval problém na přihrávce, rozehrál se Rijgers, který jsme dva sety jako docela dobře drželi. No. Přesně hráli to, co jsme věděli. Věděli jsme, že prostě používají taktický servis a měli jsme s ním zkušenost z Belgie a stejně jsme na něj nezareagovali.
0: V nominaci české fotbalové reprezentace museli trenéři na začátku srazu před zápasy Ligy národů udělat 6 změn. Nově se do sestavy národního týmu můžou dostat hned 4 nováčci.
3: Už před srazem byly oznámeny dvě změny, když Davida Zimu a Denise Višinského nahradili v A týmu nováčci Ondřej Krečfalouši a Martin Schubert. Trenérský štáb nového kouče Santiho Denny pak musel reagovat i na omluvenky Tomáše Vlčka, Tomáše Chorého, Lukáše Provoda a Davida Juráska. Zastoupí je Martin Vitík a Václav Sejk a další dva debutanti Daniel Vašulín a Jiří Sláma. Česko se v prvním zápasovém bloku sezóny utká s Chorvatskem, Španělskem a dvakrát s Anglií. Veronika Šlajzová, Radiožurnál.
1: Zdravotní problémy měl také dosavadní kapitán fotbalové reprezentace Ladislav Krejčí, který o víkendu nenastoupil za Wolverhampton. Pokračuje asistent trenéra Radek Babel.
4: Tam to bylo trošku jako přetížený lítko. Po tom náročním programu on se hrál asi v 10 dnech 3 utkání, takže to, že nehrál, tak bylo důsledek toho, že se necítil úplně zdravotně v pořádku do toho utkání. Ale myslíme si, že by to během pár dní mělo být v pořádku.
0: Anglickým fotbalistům bude v nadcházejících zápasech Ligy národů, ve které je čekají i dvě utkání s českým týmem, chybět 5 hráčů z nominace trenéra Tuchla. Vypadli Palmer, Rice, Rashford, Mainu a Livramento. Bez obránců Juranoviče a Friče se bude muset obejít chorvatský výběr, který se už v sobotu představí v Praze.
1: Trenér Luis de la Fuente povede španělské fotbalisty až do roku 2032. Svaz dnes informoval o tom, že s 65-letým koučem prodloužil smlouvu. De la Fuente se španělské reprezentace ujal v prosinci 2022. O dva roky později s týmem triumfoval na Euru a letos přidal vítězství na světovém šampionátu.
0: U fotbalistů druholigové Opavy skončil trenér Svatopluk Habanec. Ve funkci ho nahradil Ondřej Smetana, který převezme odpovědnost za celý sportovní úsek klubu. Pod Habancovým vedením Opava vyhrála v nové sezóně šance národní ligy 2 z 9 zápasů. V tabulce je 11.
1: V roli velkých favoritek vstoupí už zítra české tenistky do finálového turnaje poháru Billie Jean Kingové. Tým vedený letošní wimbledonskou šampionkou Lindou Noskovou otevře soutěž pro 8 nejlepších celků čtvrtfinálovým soubojem s Velkou Británií. Podle Noskové ale na tom, že jsou favoritky, nezáleží.
5: Mám za sebe, že si to moc nepřipouštím, to, že se o nás mluví jako o favoritkách, takže já vím, že v prvním kole můžeme mít stejně takové problémy jako třeba ve finále, takže to není to nejdůležitější. Těší se na toho soustředit, ale já vždycky mám ráda trošku toho tlaku.
0: Zápas českých tenistek proti Velké Británii začne v čínském Shenzhenu v 11 hodin našeho času. Radiožurnál Sport pochopitelně bude u toho.
1: Česká cyklistka Julia Kopecký obsadila v časovce žen do 23 let na mistrovství světa v Montrealu 17. místo. Eliška Kvasničková uzavřela první 20. Novou šampionkou je Australanka Felicity Wilsonová. Mezi muži do 23 let byl Čech Alberto Monti 33. Vyhrál Nizozemec Gal.
0: Tolik sportovní přehled, připravil ho Jakub Kanta. Děkujeme.
1: Naslyšenou.
6: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

Brazilský tenista João Fonseca vynechá ze zdravotních důvodů nejbližší turnaje asijské šňůry na okruhu ATP Tour. 20-letý talent, který se během sezony opakovaně trápil se zraněními, se rozhodl vynechat turnaj v Tokiu na přelomu září a října i následující Masters v Šanghaji. Fonseca to oznámil na sociálních sítích.

0: Mistrovstvím Evropy vrcholí sezóna vodních slalomářů. Ti čeští ji mají už teď vele úspěšnou.
1: Přidiš nebo Marx, vypadá to na Víta Přindiše, který se raduje z titulu mistra světa.
0: Na 7 medailí ze světového šampionátu v Oklahomě mohou teď navázat na evropském mistrovství v italské Ivreji. Přímo z místa vám přinášíme přímé přenosy, rozhovory, reportáže, ale i emoce závodníků, trenérů, příbuzných a kamarádů.
1: Ty jsi mistr!
2: Nebreč, směj se! Jarka je nejlepší!
0: Mistrovství Evropy ve vodním slalomu na radiožurnálu Sport. Od 24. do 26. září i s reportérem Janem Suchanem.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 23 hodin. Zprávy připravila Monika Chmielová.
1: Česko bude podle premiéra Babiše respektovat kolektivní obranu Severoatlantické aliance. Ukrajina opět vyzvala Rusko k energetickému příměří. Čeští volejbalisté prohráli s Belgií a vypadli na evropském šampionátu v osmifinále. A zítra čekejte proměnlivou oblačnost na severu s deštěm, teploty do 17 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Česko bude respektovat kolektivní obranu Severoatlantické aliance, ujistil po dnešním jednání vlády premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Řekl to v souvislosti s prohlášením slovenského premiéra Roberta Fica. Ten minulý týden prohlásil, že nechce, aby se Slovensko stalo součástí vojenského konfliktu kvůli článku 5. Podle Babiše Česko není v bezprostředním nebezpečí a od bezpečnostní informační služby nemá informace o tom, že by tuzemsku hrozil nějaký útok ze strany Ruska. Česko do poloviny července nestihlo přijmout evropskou novelu o prevenci obchodování s lidmi. Hrozí proto pokuta. Řízení s Českem ale Evropská komise zatím nezačala. Cílem legislativních změn je podle ředitelky české organizace La Strada, která pomáhá ohroženým i obětem obchodování s lidmi, Markéty Hronkové, postihnout sex business. Dopad bude mít změna trestního zákoníku, ale na nucenou práci obecně.
3: Kdy mnoho firem se vlastně vyvinují z toho, kdy jednoznačně musí vědět, že ti lidé, kteří pracují pro ně přes nějakou agenturu nebo přes nějakého zprostředkovatele, nepracují ve stejných podmínkách a oni neustále vlastně se z toho nějakým způsobem vyvinují, že netušili, zaměstnali jenom agenturu.
1: Novela trestního zákoníku, která by směrnici uzákonila, čeká na projednání v poslanecké sněmovně. Rusko i dnes útočilo na civilní a kritickou infrastrukturu Ukrajiny. Kyjev proto znovu vyzval své partnery, aby přiměli Moskvu k uzavření takzvaného energetického příměří.
4: Velmi často se věnujeme matematice, češtině, cizímu jazyku, těm základním předmětům, protože jsou z pohledu školní výuky nejdůležitější, ale ta zakázka opravdu může být i jiná. Někdo potřebuje fyziku a někdo potřebuje motivaci spíš najít.
1: Průseky a vyfrézované cesty začaly v letošním roce budovat lesníci v Prostech na Vysočině. Důvodem byl nárůst počtu lesních požárů, které vznikaly kvůli horkému a suchému počasí. Cesty mají zabezpečit, že se hasičská technika dostane přímo do zasažených míst. Přístup chybí často v místech, kde se lesy obnovují po kůrovcové kalamitě. Jde o pilotní projekt, který by v budoucnu mohl být standardem i v jiných částech země, říká mluvčí Lesů České republiky Eva Jouklová.
5: S tímto postupem jsme začali na Vysočině, kterou postihla kalamita nejvíce, a tam ho testujeme.
1: Sport. Čeští volejbalisté prohráli s Belgií 1-3 na sety a na mistrovství Evropy skončili v osmifinále. Češi vyhráli první set a ve druhé sadě hráli se soupeřem vyrovnanou koncovku. Čím zápas prohráli, vysvětloval blokař Jakub Klajmon.
6: Rozehráno jsme to měli perfektně, akorát, že v tom druhém setu jsme to dotáhli na těch 23-23 a bohužel jsme neudělali tu ztrátu, která nás, si myslím, že pak stála ten set. Bohužel Belgie se potom chytla a nepustila nás vlastně k ničemu. Dostala nás na servisu, my jsme nemohli odbránit, takže to bylo pro nás těžké až do konce zápasu.
1: Čeští volejbalisté vypadli v osmifinále evropského šampionátu po druhé za sebou. Mezitím byli loni čtvrtí na mistrovství světa. S turnajem v Itálii se loučí s bilancí 3 výher a 3 porážek.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Zavřená sedmička u Slaného a nehoda na D11 za Sadskou. Silnice 7 z Prahy do Chomutova je stále zavřená po nehodě u Slaného. V omezení havarovalo nákladní auto. Policie v obou směrech odklání provoz přes město. Na D11 z Prahy do Hradce Králové opatrně na začátku omezení u Sadské. Na kilometru 25,5 se střetlo osobní auto s nákladním. Už je to označené šipkou. S opatrností se projíždí plynule. Překážku máme hlášenou stále i na dálnici D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy. V omezení za Poděbrady na kilometru 34,5 v levém pruhu vedeném protisměrem stojí dodávka kvůli defektu. Projíždí se pouze pravým pruhem. A na nehodu pozor na silnici 27 z Plzně do Žadce. Za Třemošnou havarovalo nákladní auto. Čekejte omezený průjezd. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci se ochladí na 9 až 4 stupně Celsia. Zítra čekáme proměnlivou oblačnost na severu a severovýchodě až zataženou s deštěm nebo s přeháňkami. Později odpoledne a večer bude oblačnost ubývat místy až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů, na horách kolem 7 a na Šumavě kolem 10 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
8: Je to opět tady Desítka Pavla Horváta s Pavlem Horvátem. Dobrý den.
9: Dobrý den.
8: Lukáš Michalík taky.
10: Hezký den, nechci se dočkat dne, kdy bude Desítka Pavla Horváta bez Pavla Horváta.
9: No taky už se to blíží, kluci. Nechci napovídat, ale...
8: Počkej, tak to rozveď. Začíná
9: ne,
8: repre pauza.
9: Já myslím, že jeden den jako něco mám důležitýho. Aha. Teď nevím.

0: a začít nějakou novou etapu. To, že nám to nevyšlo, to všichni víme, rozebrali jsme to xkrát, já si myslím, že jsme plní očekávání toho, jak bude vypadat národní tým pod novým trenérem, pod novým vedením a myslím, že se do toho můžeme pustit. No.
1: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
2: Budeme reprezentaci rozebírat i v dalších desítkách. Nebojte se, že bychom dnes věnovali extra pozornost začínajícímu reprezentačnímu srazu, který teď přeruší nejvyšší soutěž až do 2. říjnového víkendu. Nicméně, aktuality zní, že z té nominace 26 hráčů už vypadly zranění David Zima a Denis Višinský. Nahrazují je Ondřej Kryčfaluši a Martin Schubert, který teoreticky by mohl aspirovat i na jednoho z hráčů toho uplynulého 9. kola, protože proti Zbrojovce opět skóroval a opět potvrdil svou pozici objevu možná sezony.
0: No, měl štěstí v ten moment, kdy mu to, myslím Dante, si mu to pravou nohou, která není jeho silnou stránkou, prostě nalil a okamžitě bylo vidět to sebevědomí, no. Prostě hned měl tu myšlenku a vlastně, nechci říct jednoduše, ale tak jako ono to vypadá jednoduše, když to umíš, tak tou svojí levačkou přes ten kříž prostě to obalil na zadek a to se těžko chytá těm golmanům a potvrdil tu svoji formu. Já si myslím, že ta nominace je zasloužená a že si myslím, že, nebo trošku mě překvapilo, že nebyl hned v té první nominaci.
3: Na to jsem chtěl přesně navázat. Já bych se vůbec nezlobil, kdyby jak Martin Schubert, tak Ondřej Kryčfaluši byli už v té původní nominaci. Kryčfaluši byl v nominaci 21. Hraje pravidelně v Royalu Union Saint-Gilloise a hraje dobře. Viděli to i čeští fanoušci při zápase v Plzni v evropské lize, takže hraje levého stopera navíc. Češi mají dost stoperů, kteří mají nějaké zdravotní problémy. Teď tedy vypadl David Zima. Uvidíme, co Tomáš Vlček, Ladislav Krejčí nehrál, řešili jsme to.
2: To jsme řešili mimo pořad, abychom připomenuli, jasně, nehrál o víkendu v Championship kvůli údajně problémům s lítkem, v nominaci zatím zůstává. Jasně. A možná, jak jsi říkal, problémy i třeba s malým herním vytížením, takový Robin Hranáč.
3: Ano, to je další věc, to je samozřejmě špatný signál. A obecně, já když si vezmu tu nominaci, čekal jsem, že se do toho řízne trochu více. Problematická pozice pravého obránce, Vladimír Coufal hraje v Hoffenheimu, ale ta pozice za ním, já bych se nebál dát šanci třeba Filipu Lisahovi, který hraje pravidelně ve Svoncí. Michal Sáček, nic proti němu, neměl jsem ho úplně na očích v Polsku, ale nemyslím si, že by to byl úplně jiný hráč než ve Spartě. Je mu 29 let. To samé Ondřej Linger, myslím si, že i na těch ofenzivních pozicích je z čeho vybírat. Co myslíš,
0: Pavle? Já třeba tady k tomu pravému obránci, vím, že ty k tomu máš blízko, ale já znám Pepu Koželuha. Myslím si, že potenciálně udělal velký progres, samozřejmě je to furt mladý hráč, takže nějaký výkyvy tam jsou, ale za mě fyzicky, kondičně vůbec žádný problém, v obě nohy taky žádný problém, zajímavý hráč, prosazuje se víc a víc v Liberci a jako potenciál pro reprezentaci tam já vidím, no.
2: Jenom se dostanu třeba k dalšímu znováčku Matěji Radostovi, o kterém mluvil manažer reprezentace Pavel Nedvěd, takže už o něm uvažovali před mistrovstvím světa. A i třeba, když jste zmiňovali tady Sáčka, tu lehce úsměvnou i jako kuriozitu, kdy si popletl asi Sáčka s Mackem, trenér Denia. Trošku tam mě dělá dojem, že přece jenom jako mu bylo hodně napovězeno, jak to teda je, kdo tady je, koho jsme měli hledáčku, koho povolat trenére. Ostatně i Denia mluvil o tom, že se ústně spojil třeba z 10 hráči jenom, jo? Jako, že by člověk čekal, že to začne obvolávat od konce července, to byla docela dlouhá doba. Působilo to trošku zvláštně.
0: Působilo to zvláštně, ta tiskovka obecně působila zvláštně, už to, že jsme se dozvěděli tu nominaci hodinu předtím, než vlastně byla oficiálně jako ta tiskovka, tak to taky není obvyklý, jestli se nepletu teda.
3: Tak normálně to naopak to je velké překvapení pro mě, protože i když byly dřívější ty tiskové konference, tak skutečně dokud se neodprezentoval ten list nominovaných na nějaké té velkoplošné tabuli nebo obrazovce, tak jste ani nedostali do ruky zkrátka tu vytištěnou nominaci. Takže to bylo opravdu až na poslední chvíli.
0: To zaskočilo i mě.
3: Já mám takovou zkušenost.
0: Já vlastně jsem byl požádaný o vstup, bylo domluvený, já nevím teď, kolik to mělo být, ale hodinu a půl předtím mi vlastně někdo z rádia volal, jestli bych mohl vstoupit, už že už venku. Ta nominace je venku, takže to pro mě bylo taky překvapení. Samozřejmě to, že si trenér poplete nějaký jména, to bych úplně neřešil. Musím říct teda, že to si pletli český trenéři jména a

0: pak jich bylo spoustu, že jako u soupeřů si splet písmenka, samozřejmě nedej bože, když to byl pohár, když jsme začínali hrát poháry, teď nejenom Pavel Vrba, ale ono to není jednoduchý přejít z men Novák a Procházka na Mukelele a teď nevím, koho bych řekl dalšího. Takže to, já ještě bych chtěl říct jednu věc tam k tomu, jsi říkal, že Kryčfal už hraje levýho stopera ve třech, ale já si vlastně neuvědomuji žádný španělský nároďák, který by hrál ve třech obráncích. Jo. Uvidíme, co trenér bude chtít hrát. Samozřejmě ono je to závisí na těch hráčích, který máš k dispozici, ale teď nevím, jako Barcelona hraje ve čtyřech, Real Madrid hraje ve čtyřech, neuvědomuji si, kdy někdy hráli jako v pěti vzadu nebo ve třech stoperech, takže jsem zvědavý na to, jak samozřejmě tohle to vyřeší trenér.
1: Mohlo to hrát taky roli, ještě do toho Honzo skočím. Obecně to téma tvorby nominace národního týmu Santim Deniou je hodně zajímavé. Asi můžu prozradit, že budeme mluvit s generálním manažerem reprezentací Pavlem Nedvědem a určitě to je věc, na kterou se chceme zeptat, protože samozřejmě Santi Denia přišel v nějakém období po mistrovství světa k českému týmu a nedělám si iluze, že by měl nějak extra nasledovaného Michala Sáčka nebo Ondřeje Lingra, a takže s kým se třeba ta nominace hlavně konzultovala?
2: Můžeme propojit teď to téma ještě s těmi zápasy, kterým třeba nemůžeme dát takový prostor z toho uplynulého kola, když jsme zrovna u Mladé Boleslavy se Zbrojovkou, tak asi jedním z klíčových momentů neproměněná penalta. Daniel Vašulín dal dotyče, taky se o něm mluvilo, že teoreticky by mohl vzhledem k té formě aspirovat na post reprezentace. Martin Svědík po zápase mluvil o tom, že ho dost zklamali někteří ti očekávání lídři týmu, protože Zbrojovka by měla třeba šance, tak je neproměnila. Na druhé straně Jiří Klíma fantasticky, nevím, jestli to viděli, jak převzal tu přihrávku a skóroval.
0: Jo, tak on už tam v první půli ten gol, který nebyl uznaný kvůli malým offsideu, vlastně zase od Schuberta, skvělej balón levou nohou do té kapsy a vlastně s odrazem vozem ta Klíma to proměnil hlavou a tam si myslím, že to byla jedna krásná akce a tato druhá prostě udělal to skvěle. No, taky je vidět, když ty kluci prostě mají to sebevědomí, daří se jim a daří se tomu mužstvu. Prostě to je paráda, pak se na to koukat a vyjdou ti věci, které třeba před rokem nebo před rokem a půl, my jsme se tady o tom taky bavili, že jsme si mysleli, že Klíma prostě jako to je konec, jako tam prostě není kam se posunout a už má věk a to a on teďka začal hrát a dává góly a je velmi důležitý pro Boleslav, takže jako je to zajímavý, jak ty hráči prostě chytnou ten lauf, jak se říká, a jsou dobrý. No.
1: No je to pro mě zjevení, Mladá Boleslav. Zajímavé bylo, když jsme mluvili ráno s Dušanem Uhrynem mladším, který Boleslav dřív trénoval, tak já jsem si obecně myslel, že zkrátka, nebo vnímám to tak, že Boleslav oslabila před tou sezónou. Odešli Kabongo, Ševčík, Kostka, ale on si to nemyslí.
2: Macek ještě na začátku
1: sezóny. Macek samozřejmě. On řekl, že si to nemyslí, že ti hráči tam jsou kvalitní dlouhodobě a že teď si to zkrátka sedlo, tak dává mu to za pravdu.
0: Jo, je velká výhoda, když to mužstvo, on to tam říkal Dušan taky ráno, že vlastně to mužstvo je dlouho pohromadě. To, že pak jako odejdou dva hráči, tři hráči, ale furt, já jsem tady říkal taky historku, protože my máme most, máme Boleslav Bčko ve skupině, takže já jsem na některé zápasy se jezdil koukat a na spoustu zápasů chodili ty mladí hráči hrát za to Bčko, byť třeba poločas na umělku, prostě bez nějakých, řekl bych, keců a výhrad. Trenér je tam sledoval, chodil tam Aleš Majer na ně se koukat. Určitě tam je výborný propojení mezi Bčkem a Ačkem a je to na těch hráčích vidět, že prostě mají tu praxi. Teď, abych nesplet, Zika je tam? Je
1: ano,
0: tam,
1: Zika.
0: Jo, za mě velmi zajímavý hráč, který jsem si říkal, že už jako je v Ačku, ale on odehrál za to Bčko, teď fakt jako si troufnu dít 3-4 zápasy, který ti 100% pomůžou v tom, že prostě máš zátěž, jedeš si to svoje tempo, nevypadneš z toho, no a ty kluci se teďka začínají prosazovat. No.
2: Ano, tak samozřejmě u Zbrojovky jenom mě zaujalo to, že se i trenéři shodli na tom, že poslední 20 minutovka patřila hostům ale že zasluženě vyhrála Boleslav na druhé straně, když prostě jsem viděl ty šance třeba Lakyho Ezeha, tak prostě jeden gol dáš, pak to zdramatizuje. Jako mohli klidně vyhrát ty Boleslavy.
0: Tak když si vezmeš tu penaltu, že jo, to prostě je to rozhodující moment, samozřejmě nedali lepší hráči, jo, ale v tu chvíli, kdy se Danu Vašulínovi prostě takhle daří, tak si řekneš, no to je jasný, to je prostě jasný gól. Vlastně měl smůlu, tam si myslím, že kdyby to bylo o 3 cm líp doprostřed, tak je to o tyče do brány, ale jde to o tyče do házeného autu, to prostě jako takhle někdy je a tenhle moment to 100% jako ovlivní plus ty další šance, ale Zbrojovka, nic se nemění na tom, že Zbrojovka prostě do začátku toho té ligy vstoupila výborně. Myslím si, že byli optimisti, ale že by jako si mysleli, že budou mít tolik bodů, to si úplně nemyslím.
2: Už jsou tedy v tom nabitém čele tabulky v té elitní šestce vlastně teď na šesté pozici, protože klesly za Teplice, které vyhrály v Hradci Králové 2-0. Klíčovým momentem pro domácí neúspěch odstoupení Vladimíra Daridy po 20 minutách, píchlo ho ve svalu a Matěj Valenta podle i dalších ohlasů ze zápasu, nejen podle toho, co jsme viděli, ho nahradit nedokázal, což je samozřejmě věc nesmírně složitá.
0: No, tak je to těžké. Hlavně je těžký to, že to mužstvo je na toho hráče, teď samozřejmě Voláďovi Daridovi, že to mužstvo na něj je zvyklý. To prostě ty víš, že ten hráč tam je, kde bude, kde se pohybuje, v jakých prostorech ty hráči kolem něj to taky vnímají, protože Hradec, byť má široký kádr, tak taky to úplně není, že by jako tam byly 5 změn a 4 změny a 6 změn, to tam určitě úplně nefunguje. A ten Láďa prostě je tak důležitý, že ono třeba by trvalo 2 zápasy a ten Matěj Valenta by hrál dobře, ale prostě takhle jenom ho nahradit najednou, není to úplně jednoduchý. No.
1: Určitě hodně pomáhá Hradci s rozehrávkou neustále v nabídce, dostává balony v těžkých pozicích a ještě si rozumí navíc velmi dobře s Dancákem ve středu hřiště, takže jakmile to bylo rozbité, bylo to extrémně znát, možná víc, než jsem čekal na výkonu Hradce.
2: Tak ještě než odstoupil, tam připravil vlastně dobrou pozici Van Burenovi, ale tomu trvalo zpracování ve vápně. Největší šancí vlastně Hradce za stavu 0-0 byla Čihákova hlavička po rohu, kdy famózně zastavil ten balon dnešní oslavenec, mají jméniny Matouš Trmal, tak všechno nejlepší přejeme. No a pak ten gol, komu byste ho dali? Půlkrabovi anebo vlastňák Čiháka po centru Ryzniče?
0: Krásný centr, jako krásná akce a myslím si, že Teplice na tohle hodně spolíhají. Z jedné strany von, z druhé strany Radosta, prostě jsou to fofrníci, kteří se do těchto situací dostávají často a Teplice z toho těžej. Samozřejmě, kdyby tam Matěj Půlkrab nešel, no tak ten gol samozřejmě nepadne, ale jak to říkal Lukáš zase předtím ráno, otřel se o nohu, ono to někdy stačí samozřejmě v té rychlosti a v té razanci toho centru stačí minimální teč a Filip Čihák samozřejmě chtěl zabránit, ale doklep to asi se dostaneme do Olomouce k tomu krásnému vlastňáku, prostě takovýhle góly padají. No.
1: Jestli se nepletu, byla to ta situace, ve které rozhodl 1 cm? Že jaké? To nebyl offside, Matěj Půlkrab.
0: Jo, to se zkoumalo, ne?
1: Zkoumalo se to a byl tam 1 cm, to jsem ještě nikdy neviděl, to je opravdu neuvěřitelné, takže rozhodují...
0: To je v podstatě velký mrknutí. Jako.
1: Rozhodují neuvěřitelné maličkosti. Matěj Půlkrab v pozápasovém rozhovoru říkal, že si ten gol počítá, že je to útočník,
0: to je jasný,
1: a že to šlo na branku.
0: To je jasný, já jsem viděl některý oslavy Ronalda, když to letělo kolem vlasů a to, ten si jako počítal. Já ještě bych se jako chtěl vyjádřit k tomu druhému gólu.
2: Jo.
0: Protože to je nádhera, no to jako vedeš to na tom křídle, tam Adam Zadražil samozřejmě čekal centr a Jakubko to trefil prostě nádherně, tam je vidět ten zmar toho Adama, teď to se vůbec neposmívám samozřejmě, ale ty máš takovou radost jako útočník, když takhle toho golmana nachytáš, prostě, že mu vlastně celou dobu signalizuješ, že koukáš.
1: Myslíš, že to chtěl, Jakubko?
0: Já doufám, že to, no počkej, tak jestli to nechtěl, tak se ukop o 15 metrů. Jako
2: já tam ale nabíhal totiž spoluhráč.
0: No, já vím, ale zase Adam stál jako hodně, jo, a takhle ty golmani
2: ty
0: úplně.
2: Ty jsi ale říkal, jako útočník to chceš, ale on to je obránce.
0: No tak, tak pro mě jako útočící hráč, jako jo, já tohleto hodněkrát určitě všichni znají takový ty centry, co se hrajou po tréninkách a vlastně platí gol i z toho centru a když vidíš, že ten golman už jde ven, tak kolikrát se pokusíš ho překonat a většinou, když to trefíš, tak to mají ty golmani těžký, takže Takže samozřejmě s touhle ranou bych řekl, těžko ty golmani něco udělají, když jí trefíš, a takhle jako to využil Jakubko fantasticky a dobře, já doufám, že to chtěl teda.
1: A když, tak ať to nepřiznává, že to
0: no jasně, to nemůžeš přiznat. To je stejný jako Matěj Půlka, já si ho počítám, to je jasný.
2: Je pravda, že u Hřinča těsně předtím taky centroval a tomu to uletělo na břevno a tam teda ho podezírám, že to opravdu nechtěl, ale to je jedno. Hradec prohrál doma poprvé od začátku března po 9 zápasech v lize a naopak trenér Zdenko Frtěla vyhrál v Hradci s Teplicemi poprvé vlastně v angažmá, on je dovedl před 5 lety.
0: Poprvé, co odešel z Hradce.
2: No, co je dovedl do první ligy, takže pro ně určitě emotivní vítězství, hlavně jak jsme říkali, Teplice aktuálně na 5. pozici, byť ta tabulka ještě není úplně...
0: A stínadla se bouří.
2: Stínadla se můžou bouřit brzy třeba, takže ta tabulka vypadá, vepředu je tým, který jsme ještě neřešili, to je Slavia, pak je tam druhý Liberec s 20 body, 3 body před Boleslaví, tam má zápas k dobru s Bohemkou, Sigma, tu jsme taky ještě neřešili, 16 bodů, stejně jako Teplice a Zbrojovka. Takže myslím, že můžeme zmínit ještě ten zápas, který ale opravdu jenom krátce tady může Lukáš zhodnotit taky s Pavlem. Artis Slova 0-0, 1856 diváků, že návštěva nebyla. A šance, musím říct, podobně početné jako ve Zlíně tehdy, kdy stačil Liberci jeden gól. Tady vlastně ten jeden gól padl, ale z offsideu.
0: Já teda se fotbal 0-0, řekl to teďka. Já jsem se tohodle bál, že přesně tady ty návštěvy tam budou na ty jako, nechci říct průměrný tým, ale na ty jako ne Sparta, Slávie, Plzeň, že na tyhle týmy tam prostě tyhle návštěvy budou chodit a
2: ještě to jsou možná nadsazené trošku návštěvy.
0: No je mi to líto prostě, i těch hráčů je mi líto, protože ty hraješ první ligu a tohle je v podstatě, řekl bych, skoro covidová návštěva. No.
1: To určitě, bylo to vlastně až takové zvláštní, když člověk slyšel pod kulisou nebo pod hlasem komentátora neustále vlastně možná jednoho fanouška Artisu, který to dostleskával nebo hrál na buben, občas to bylo trošku vulgární, ale u toho zápasu se skutečně nemusíme dlouho zdržovat. Liberec možná nejhorší výkon v sezóně, sice dali gól v úvodu zápasu, byl tam těsný offside Patrika Dulaje, takže Maškův gól neplatil, ale bylo to strašně málo z libereckého pohledu a zasloužená remíza. Artis určitě si bod zasloužil.
2: A naopak měl taky šance, musí říct, prostě hráči jako Allegri a Dedidan, ale třeba ti prostě
1: nebo čeští, Papalele.
2: Jo, ale myslím i třeba Jeřábka, který hrál s nějakou tou maskou, nebo Boháč, co přišel z Plzně, jak prostě jsou hráči, kteří můžou ten Artis v lize jako
0: pozvednout
2: způsobem,
0: určitě.
2: Nebo stabilizovat, jo. Jsem chtěl říct. Víš, jako...
1: Albert Labík hrál dobře ve středu hřiště, takže ten kádr není vůbec špatný.
0: No jasně, jména tam jsou prostě velmi zajímavý, je to tak jako uplácaný na poslední chvíli, jo, otázkou je prostě pro mě, samozřejmě ten fotbal se hraje pro lidi, je to divadlo a otázka je, jestli si tam ty fanoušci Artisu najdou prostě své oblíbence. Ne?
1: A zase teda ještě dodám závěrem, úplně nejvíce mi líbil Neil Glosso a ten vypadá opravdu velmi dobře na pravém kraji obrany. A když Jindřich Trpišovský mluvil po tom zápase s Plzní, ke kterému se dostaneme, že bych chtěl posílit ještě na pravém kraji obrany, že o tom budou uvažovat, tak já si myslím, že Glosso může být variantou do budoucna.
2: Mimochodem tam ve
1: je to jejich hráč, abych ještě přidal, že hostuje v Artisu ze Slávě.
2: Ne, jenom, že on tam upálil Maškovi tuto potenciálně, nepočítá se to pak mezi střely šance, ale strašně důležité zákroky. Zajímavostí mi přijde, že Liberec vlastně až 5. výjezd nezvládl vítězně, no. Že dosud měl 4 vítězné výjezdy, teď na popáté tedy nemizoval.
0: Je to, Honzo, jak se říká, bod zvenku.
2: Je to bod zvenku, no.
0: Plusovej do tabulky.
2: A čím víc jich přivezeš, tím se šťastnější.
0: Tak pojďme dál.
2: Ve fotbale to platí, ano. Tak posloucháte Radiožurnál Sport, 10 Pavla Horváta a když to bereme zatím mimo ty týmy, o kterých se nejvíc mluví, tak samozřejmě můžeme pogratulovat Pardubicím ke druhému vítězství za sebou a ke druhému vítězství v sezóně a taky teda k perfektnímu debitu Davidu Krčíkovi.
0: No, ty seš optimista samozřejmě.
2: Myslím to tak, že po necelých 2 minutách jo, prostě na gol.
0: To jo, já k tomu hned musím přidat to, jako myslím si, že tam Romana Květa hlídal von před tím vyrovnávacím gólem, ale samozřejmě tahle akce na ten gól, to byla paráda, já si myslím, že si lepší vstup do toho angažmá nemohl vysnít a Bohemka mu dala spoustu času, z levý strany si to naváděl, tuším možná 4-5 doteků až skoro na 18 metrů a trefil přesně na první tyč pravou nohou. Ta rána byla prudká, těžko chytatelná a pro pro Krčíka velmi dobrý vstup, no. I samozřejmě pro Pardubice.
1: No, řešili jsme to, já si myslím, že David Krčík Pardubicím hodně pomůže. Bylo to pro nás překvapení, že skončil v Plzni, kde s ním Radoslav Kováč nepočítal. Je to nadstandardní ligový stoper, vlastně slovenský reprezentant, a vzhledem k tomu, jaké problémy Pardubice v úvodu sezony měli v defenzivě, tak příchod Krčíka, ale taky Halinského, který je ještě lepší do té defenzivy. Krčík je spíš lepší směrem dopředu, paradoxně, když to je obránce, a tak tyto příchody určitě Pardubicím hodně pomůžou.
2: Pomohli i ta, nebo pomohla vytažení stoperu dopředu, protože i Halinský tam přispěl vlastně k tomu, že pak Drchal mohl dorážet do brány, ve které nebyl brankář Frival, který tam svedl ten souboj s Halinským. Já jsem tady minulý týden nebyl, ale vlastně pardubický výkon na Baníku byl neuvěřitelný v té první půli. Teď nebylo tolik šancí z mého pohledu od východu Čechu, ale ten možná výsledek kontrolovali víc než v tom předchozím duelu. Tehdy tam byl vlastně ten příběh, to jste taky možná nezmiňovali, útočníka Smekala, kterému se víkendu narodilo dítě. A vlastně trenér Trousil ho tam dal a pak ho zastřídal, to byla jako neuvěřitelná věc, tak teď jsem koukal, že ho tam teda nového čerstvého otce raději vůbec nedával, ale když si člověk opravdu pouštěl ten zápas na Baníku ještě, tak to byla vlastně jako ta jako minus jedna jako role. Ale to je jedno, to jsem chtěl zmínit, protože minulý týden jsem chyběl. Gratulujeme Pardubicím, opravdu teď pro ně klidnější repre pouze.
0: Řekl jedno téma, Venca Drchal dal ten gól. A kdyby to byl kdokoliv jiný, teď plácnu ze Sparty, ze Slávie, z Plzně, tak teď budeme rozebírat, jestli se radoval nebo neradoval. Já si myslím, že se radoval, celkem upřímně, já s tím nemám vůbec žádný problém, dal gol Bohemce, kde strávil dost sezon. A jako já jsem s tím v pohodě, jako dal gol, měl radost a to jenom bych chtěl, aby jsme byli objektivní pro všechny hráče.
1: Jasně, já jsem s tím taky v pohodě, ale upřímně mě to překvapilo.
0: Mě taky to
1: čekal jsem.
0: Já jsem čekal, že on tak jako dělal těma rukama a já jsem si říkal, že bude dělat, jako se omlouval, ale radoval se v pohodě.
1: Bylo vidět, že měl radost.
0: Jo, jo.
2: Tak vyrovnal se minulé sezóní maximum, dal druhý gol.
1: No?
2: Za 9 kol, takže samozřejmě...
0: Takže má ještě...
2: Může to překonat, samozřejmě, ano. Tak máme tady prvního z volajících do desítky, Pavla Horváta. Dobrý den, kdo je tam?
3: Dobrý den, tady posluchač Filip. Já bych se chtěl jenom malinko vrátit k pohárovému zápasu Plzně a chtěl bych takhle aspoň na dálku podpořit Karla Spáčila, který několikátý zápas vypadá naprosto šíleně. Ale já to, nebo všichni to vidíme, že to v něm je, a chtěl bych mu jako vyjádřit takovou podporu, aby se vrátil do nějaký formy, který byl, protože teď je to naprosto strašný.
2: Děkujeme, že podporujete takhle na dálku svého oblíbeného hráče, ale jak se říká, prostě někdy to prostě nejde a třeba bude zase svítit sluníčko na Karla Spáčila.
3: Přesně tak, chtěl bych mu to mohl.
2: Výborně, děkujeme
0: no,
2: za zavolání.
0: Já si, to je, jako to je fajn, tohle to je jasný, prostě já jsem teda byl nadšený, když přišel do Plzně, nebo z Hradce, když už v Hradci byl výborný, pak přišel do Plzně, pokračoval v tom, samozřejmě může být, že v Plzni ten tlak je větší, určitě měl nějaký zdravotní problémy, to je bez pochyby, jo, a někomu to trvá prostě díl, než se do té formy dostane, samozřejmě, když jdeš nepřipravený do toho zápasu, tak pak se můžou stát tyhle ty výkony, že se ti prostě něco nepovede, a já bych neřekl, že byl úplně strašidelný, protože prostě zapadl do toho, jak to Plzni v úvozovkách nešlo nebo nejde, a bohužel na něm to bylo jako skoro nejvíc vidět. No.
1: Přitom ten přechod z Hradce do Plzně i ten úvod angažmá v Plzni měl podle mě dobrý, to byla skoro až reprezentační forma, ale tak může se projevit i to, že zkrátka předtím angažmá v Hradci, on snad hrál krajský přebor, jestli se nepletu, ten skok byl veliký.
0: Ale on měl zdravotní problémy, jako on měl nějaký dvě zranění, já teď nevím konkrétně, ale vím, že vlastně jsem ho párkrát vídal u staďáků vlastně v tu dobu, kdy tam nikdo není, že chodil na tu fyzioterapii, prostě ten to tě může taky rozhodit, když na to nejsi zvyklý, nejsi na to připravený, jo, samozřejmě je tam spousta kondičáků nebo trenérů, který by se měli postarat o to, aby ten hráč byl v top formě co nejdřív, ale ne u každého to úplně takhle funguje. No.
1: Potenciál určitě má, ale samozřejmě otázkou je, co z jeho pozicí případně pak udělá to, když se uzdraví Václav Jemelka, takže se ukáže. No. Ta konkurence pořád, i když odešel David Krčík v obraně Plzně, je si myslím veliká.
0: No, tak tady to jsou dva leváci, který zrovna, bavíme se o tom nároďáku, že Láďa Krejčí je levák, samozřejmě vždycky je lepší, když tam ten levák je na té levý straně, protože prostě přes tu nohu je to malinko jiný, neřekl bych, že si s tím ty hráči neumějí poradit, ale je to trošku jiný a jak Jam, tak jak Vence Jemelka, tak Karel Spáčil, prostě jsou ty leváci, který ty levý stopery hrajou.
2: Hmm. Tomu se říká Václavovi Milkovi Jam podle Jamu nebo podle hudebního Jamu?
0: Já jsem taky myslel, že je to nějaký Jam, ale ono je to vlastně jako normální, když tobě se říká Pěry, tak je jako Jamé, no. Jako Jamé.
1: Zní to lépe.
2: Dobře.
0: Je lepší Jam než Jem.
2: Dostali jsme se tedy...
0: Tam se blížíme trošku do Asie.
2: Dostali jsme se tedy trošku jinam, to nevadí.
4: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
2: Gratulujeme k prvnímu získanému bodu v sezóně fotbalistům Zlína, kteří remizovali v Jablonci 1-1. Vypadá to, že kolem kopce Širuch, pokud se tomu tak říká, na Slovácku to teď úplně nekvete bodově, protože i další, tedy ten tým z této oblasti Moravy, čeká na ligové vítězství, byť Slovácko už má 4 remízy a čtvrtou z těch remíz urvalo teď proti Baníku ve velmi zajímavém utkání, které skončilo 2-2.
0: No, těžký zápas pro oba ty týmy, samozřejmě já bych jenom ještě připomněl teda ten podtext toho Ludi Mikloška, samozřejmě kdy Baník určitě chtěl i z tohohle důvodu to urvat. Vedli 2-1, prohrávali, nakonec vybojovali, bych řekl, bod. Samozřejmě já bych ten zápas považoval za remízovej a musíme zmínit Lukáše Vorlického, prostě, který nastoupil prvně v České lize od začátku, jak jste tady zmiňovali vy. Je to až neskutečný, samozřejmě, kam ty jeho zdravotní peripety jeho dovedly, ale ten výkon byl zase skvělý a bylo vidět i po tom prvním góle, co Slovácko dalo, byť ho nedal on, tak vlastně většina hráčů se běžela radovat s ním, takže tam je vidět asi, jakou pozici má v té šatně, v tom mužstvu a samozřejmě pozápasová tiskovka znovu ukázala, že to v jeho hlavě má smysl všechno a hezky se to poslouchá, hezky se na něj dívá na hřišti.
2: Tak si poslechneme, co říká Lukáš Vorlický.
5: Sociální sítě mají mnohem větší vliv na lidi, než mají lidi, kteří jsou na stadion. Jsou lidi, kteří nepřijdou na stadion a jenom píšou a hodnotí finální výsledek, který vidí na fotce. A tohle je zase česká tady neustálá jako hodnotící, že po dvou kolech budeme někoho někde vyhazovat a řešit. A to, že tomu lidi na sociálních sítích nerozumí, protože neví, co je to výstavba, není náš problém. A my to vevnitř neřešíme. My jsme vděční za to, že za náma jde tribuna B3, která je pro nás hlavní, že nám fandí lidi, kteří jsou na stadioně. Doufáme, že tady s náma bude celou tu cestu trenér Jelínek, protože mu všichni věříme. Hrajeme dobře, bodujeme málo, ale ta sezóna má, já nevím, kolik, 30 zápasů.
2: Takhle mluvil Lukáš Vorlický na konto, ale abychom to jenom upřesnili, opravdu lidi, kteří spíš jsou za klávesnicami, kritizují. Myslel i kritiky, kteří se ozývají na stadionu, ale ty v dobrém. Vlastně zmiňoval, že prostě není proti kritice lidí, kteří opravdu je podporují na stadionu. I třeba touhle kritikou, ale prostě dneska anonymní účty, když takhle píšou Kameník ven a Vorlický je dřevák a takhle nic nedokázal. To asi víme, já myslím, že to nazval jo. Spíš to souvisí s tím, že prostě Slovácko něco asi buduje v jeho očích a
0: jo,
2: neboduje
0: to. Ty kluci tomu věřejí, no tak oni se o tom asi všatně taky baví, že jo. My nevíme, jaká je atmosféra, takhle. Myslím si, že Lukáš tímhletím, tak jako řekl bych, uklidnil tu veřejnost kolem týmu na Slovácku. Nicméně samozřejmě, pokud budeš mít 4 body po 15 kolech, tak to jako úplně na žádný velký klid není. Samozřejmě já to úplně chápu z toho pohledu toho hráče. Tobě můžou vyhovovat tréninky, vyhovuje ti prostě pozice na hřišti, jakou ti trenér dává. S trenérem se dá mluvit, ale prostě vidíme to i ve ostatních klubech. Je to prostě tak rychlý, že pokud ty výsledky nepřijdou, tak ty sestupové starosti nebo barážové starosti tam prostě okamžitě budou a jsou hodně reální teďka z pohledu Slovácka a ty výsledky by měly přijít co nejdřív. No.
1: Já jsem chtěl říct něco podobného, jako ty, chápu Lukáše Vorlického, byl toho asi plný, tak to zkrátka řekl, ale 9 kol a žádné vítězství a nevím, jaký to má mít efekt, ta jeho řeč, protože si myslím, že Jestli si někdo myslí, že potom to jeho prohlášení si po další prohře, případně nějaký fanoušek Slovácka tedy před klávesnicí řekne,
0: tak dneska psát nebudu.
1: Dneska ne, dneska kluky radši podpořím, tak to si myslím, že je lichá představa.
2: Ale prostě to na zase konci správné na to upozorňovat, protože ti lidi nevidí jako třeba širší kontext těch výkonů a těch výsledků.
1: Na konci dne ale rozhodují výsledky, tak to je všude a vždycky to tak bude.
0: Ne, já zase Lukáš má jasně pravdu, to je, ale to vlastně možná teď jako to řeknu takhle, že vlastně možná teďka dal najevo těmhletěm, jak se říká, hejterům nebo hejterům,
1: ne,
0: jo, který vlastně se v tomhletom vyžívají v jakýkoliv branži, to je prostě úplně jedno, jestli hraješ fotbal, hokej, ping-pong, děláš politiku nebo sběrný suroviny, prostě všude ti někdo bude jako napadat nebo za něco hanit, takže tady si myslím, že Lukáš to zmínil, já si myslím, že všichni ty hráči i trenéři to vnímají, že někdo na tebe nadává nebo je na tebe kritický, to k tomu prostě patří a Lukáš asi líp ještě bude vědět, jak to je v Itálii třeba, kde prostě ten fotbal je náboženství, takže toho to asi nepřekvapí, ale takhle to prostě je a fakt rozhodou výsledky. No.
2: Vyzdvihl bych dvě jména, Marek Havlík, čtyřtý zápas v první lize a tady se bavíme opravdu o tom, že on hraje jako spoustu těch minut, že to nejsou takové.
1: Já to starý. Říkám v podstatě neustále, protože relativně nedávno se vyzdvihovala bilance Martina Cedidly, kterému je 24, má přes 200 startů v lize a Marku Havlíkovi je 31, ale bylo mu 31 v létě a má 400 startů v lize. Já si myslím, že on reálně může pomýšlet na to, že tu pětistovku dá, to není zase tak daleko, když mu vydrží zdraví a pro mě je to neuvěřitelné. On v podstatě není zraněný, ve Slovácku je samozřejmě modla, dnes už legenda a hraje pořád.
0: Jo, souhlasím.
2: Ano, a druhé jméno z Baníku Víč Krkoň, který sice gól nedal, ale přišel mi, že zase ukázal, že tu šanci po zranění Jenga vzal za pačesy.
0: No, on už ji vzal za pačesy předtím, v tom poháru, tam to bylo neskutečný samozřejmě.
2: Ale proti Pardubicím měl taky krásný gol. Vlastně,
0: jo, a já chci říct, že ono to je jako hezký, že dáš někde v poháru proti slabšímu mužstvu góly, ale dej je. Jo, vždycky tyhle ty kanoníři to říkali, tak je dej taky jako z metru nebo ze dvou metrů, tak je dej. A myslím si, že on ukazuje, že prostě ten Baník ty talenty produkuje a taky je to zajímavý jméno.
1: Myslím, že dobrá reakce Romana Skuhravého, že posadil Václava Jurečku, kterému to zkrátka úplně nelepí v úvodu sezony a taky jsme o tom s Pavlem několikrát mluvili. Myslím si, že dobře, že hrál Mušák od začátku, protože prostě ten potenciál má, šikovný s balónem v té předfinální fázi, ještě se do toho musí dostat, ale podle mě je to hráč do základu Baníku aktuálně.
0: Jo, byť střídal vlastně před tím vyrovnávacím gólem, tak si myslím, že jako souhlas, jasný.
2: Ano. V desíce Pavla Horváta míříme teď ke dvěma asi nejsledovanějším zápasům.
4: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
2: Pavel Horvát byl v Edenu, kde Slavia vyhrála nad Plzní 2-1 v nesmírně dramatickém závěru. Jenom otázka, která se týká obecně toho duelu z tvého pohledu, jak se Plzni povedlo konzolidovat tu obranu, že vlastně až do závěru sahala v Edenu minimálně po bodu?
0: No tak Lukáš se mě ptal na tu defenzivní trojici, musím říct, že Pališťák, který fakt je mladý hráč, není úplně vysoký, ale svoje si odehraje, musím říct, že jsem čekal, co v něm bude, samozřejmě jsem ho vůbec neznal, ale je zápas od zápasu lepší a Lukáš se mě ptal na tu trojici defenzivní a já jsem vlastně mu odpověděl, že to, co řeknu teďka, že vlastně hodně té defenzivě prostě pomohlo celý to mužstvo, protože fakt jako dobře bránili, bylo to velmi dobře zvolený, ta taktika. Myslím si, že v první půli Memič tam utek vlastně trošku z úhlu, Štěpán Chaloupek ho nechal jít na tu levou nohu a Markovič to fantasticky vytáhnul, to byla gólová střela. No a to samé se vlastně stalo potom, když Patrik Hrošovský tam se dostal k tomu balónu u té zase chyby Chaloupka, který trošku přehrál tu situaci jeden na jednoho a tam už Memiče nikdo nechytil a tu svoji šanci proměnil. Takže to Plzni vyšlo dokonale. Bohužel nepřidala druhý gól po tom vyrovnání. Bohužel pro Plzeň, protože tam já jsem teda si myslel, že to byl větší offside. Nakonec se tam mluvilo o 40 centimetrech, ale byl to offside, byla pro Plzeň škoda, že to nebylo o ten půl metr jinak, ale ten závěr prostě bohužel rozhodl o tom, že Plzeň nemá ani bod.
1: Některé ty situace šly zkrátka pro Slávy, to je potřeba říct, nebyl to úplně dominantní výkon, třeba když Adu vlastně mohl přehazovat Markoviče, ten byl mimo branku, dal ruce nad hlavu a dostal balonem přímo do obličeje, takže štěstí, jinak červená karta, nebo kdyby to Adu lépe vyřešil, ale zajímavý zápas určitě.
2: Zaměřil bych se tedy na to, že penalta odpískaná pro Slávy po faulu Roskyho jako není nějakým způsobem asi napadnutelná, ne?
0: No, já si myslím, že to byla jasná penalta, no, že tam Dosky prostě neodhad to, jak si Ajal si bude rychlej a prostě tam to byl faul, tam si myslím, že proti tomu asi nikdo nemůže říct nic. Samozřejmě já budu souhlasit s Radkem Kováčem, že od teďka budu fakt sledovat ty dobíhající hráče při všech penaltách a to je jedno, jestli to bude jako u nás v lize nebo i v těch cizích ligách, protože málo kdy se stane, že opravdu nikdo do toho vápna nevleze. Je pravda, že ten balonček do skymu odrazil a prostě podle pravidel jako tohle bohužel pro Plzeň je opakovaná penalta, kterou Tomáš Chorý proměnil.
1: To bylo naprosto klíčové a myslím si, že to se moc často dít nebude, že zkrátka ten hráč vběhne dřív a dotkne se.
0: A ještě se to k němu odrazilo. No. Já teda musím říct, že z té tribuny jsem vlastně koukal na to a jsem si myslel, že samozřejmě Vígele nezůstal na čáře, ale pak bylo jasný, že tam zůstal. No a Merchas Dosky, jako bohužel prostě takhle ty pravidla jsou.
2: To jsou ty situace, kdy se pak na to člověk zaměřuje, tak vzpomenete, když Slavia hrála před kolo tehdy s Pryského Mitulenem v Lize mistrů a tehdy taky Kolář chytil penaltu a opakovala se a do té doby nevím, jako kdo z nás koukal na to, jestli golman se předčasně hne a říkal si, ježišmarja, to jsou hnidopiši. No jo, tak teď buďme hnidopiši a koukejme na ty hráče, jestli se zapojí, ono tam samozřejmě to souvisí s tím, jestli se zapojí pak do hry,
1: jasně,
2: když běhnou
1: jasně,
2: brzo.
1: Protože i ta opakovaná penalta Ajaosi byl dřív ve vápně, ale tím, že padl gól, vůbec se nezapojil, tak se to zkrátka neřešilo. Zase, kdyby Dosky nehrál, tak a odkopl to Hrošovský třeba, tak ta penalta se neopakuje.
2: Chci se zeptat samozřejmě na osobnost, která se zmiňuje často, teď je ovšem psychická odolnost Tomáše Chorého zase v jiném úhlu pohledu. Pavel Horváth, který tady sedí, tak nejvíc proměněných penalt v historii samostatné ligy po Pepi Bicanovi, druhý historicky. Tak co, ty ses do téhle situace dostal někdy?
0: Já si myslím, že ne, že jsem to nekopal jako nikdy takhle dvakrát, ale vlastně spoustu bylo, já si myslím, že bych nešel, jako kdybych takhle nedal, že vždycky v tom mužstvu jsou kluci, který by si to vzali. Samozřejmě můžeme se pak někde zeptat, nebo jsme mohli na tiskovce se zeptat, jaká byla komunikace mezi těma hráči, protože na to chvilku měli, bylo jasný, že se ta penalta bude opakovat, protože Lukáš Provo držel balón, byli tam další hráči, už byl na hřišti Ivan Čranc, který prostě má zkušenosti, samozřejmě Tomáš Chorý vzhledem k té statistice, kterou měl, že tohle byla 21. penalta a první, kterou neproměnil vlastně soutěžně.
1: Ale pořád je 100%, protože ta první byla v podstatě neregulérní, takže má 20 z 20 a už má jenom jednu na Daníčka.
0: Jasně, jo, takže prostě samozřejmě s tím sebevědomím, který ten hráč má, vlastně chápu, že si to vzal znova, viděli jsme to několikrát, kdy ty střelci prostě to mají v těch hlavách jinak, jako jo. Já si myslím, že prostě v každém týmu jsou hráči, kteří jsou schopní tu penaltu zahrát a záleží na té komunikaci, jak ty kluci si to mezi sebou prostě v tu chvíli řeknou.
1: Ale určitě si někdy zažil, že si třeba nedal v zápase penaltu a pak už si to zkrátka vzal někdo jiný. Nebo že si na to nešel.
0: No, bylo to tak, jako když pak nedáš, vím, že třeba Michal Bílek mi říkal, že podle mě nedal za tu kariéru, někde to bylo, že nedal 3 po sobě a pak už říkal, hele, já nejdu. Protože i ty spoluhráči vlastně věděli, že to umí kopat, ale vlastně pak už sám cítí, že jako se na to jako úplně necítíš, no, prostě není to úplně jednoduchá situace, ona fakt jako ta penalta je hodně vo hlavě a když seš sebevědomý, když se ti daří, tak je to vlastně hrozně jednoduchý proměnit, ale pak když se ti nedaří, nebo i ty sám cítíš, jaký ten výkon podáváš, tak v tom zápase taky já si uvědomuji derby, když jsem hrál za Slávy, kopal jsem na Pepu Čalouna, který chytal za Spartu a já jsem fakt hrál blbě, jako úplně hrozně a byla penalta, no a já jsem je kopal a byl jsem na ní určený, no a kop jsem jí tak, že podle mě jsem měl problém v trenkách, jestli mi jako rozumíte, a kop jsem jí tak, že jsem jí kop skoro po zemi doprostřed brány, ale měla nějakou razanci, takže se od Pepy Čalouna odrazila do země, do břevna a za čáru. Mm-hmm. Takže jsem měl hrozný štěstí, samozřejmě jsem dělal jako, že to bylo super kopnutý, měl jsem z toho hroznou radost, ale věděl jsem, že prostě nehraju dobře a taky ta penalta tak jako vypadala a měl jsem štěstí. Prostě.
1: Když už jsme u sebevědomí střelců při penaltách, tak si vždycky vzpomenu na argentinského někdejšího útočníka Martina Palerma, který v 1999 roce, já jsem to řekl trošku klopotně, v roce 1999 na mistrovství Jižní Ameriky v zápase Argentina-Kolumbie nedal v jednom zápase 3 penalty. To už skutečně chce mít sebevědomí na třetí po dvou neproměněných.
0: No, to je
2: pak si zahráli na městečko Palermo s ním asi.
0: To je hezký. Já si asi uvědomu Alan Shearer, se anglický kanonýr, ten kopal penalty vlastně v klubu i v nároďáku a všechny kopal stejně, kopal je vlastně jako pravák křížem a vůbec nad ničím nevím, že prostě narval to a věděl, že to trefí a já si, můžeme se podívat na nějaký statistiky, ale já si myslím, že jako většinu jich proměnil. No.
1: A Tomáš Chodý vlastně většinu těch penalt zahrává stejně tak křížem, křížem doleva ze svého pohledu a udělal to tak i v utkání a z Plzní.
2: To vypětí se na ně možná podepsalo pak v závěru, kdy tam vlastně téměř skolaboval a byť přišel na pozápasový rozhovor, protože se dal dokupy nějak, tak to vypadalo chvilkama hrozivě, no, tak nevím, jestli to viděli z tribuny tohle.
0: No, viděli samozřejmě, tak je to nepříjemný, když hráč jako takhle padne, mě teda napadaly úplně ty nejhorší myšlenky, protože já furt si uvědomuji Fehera v Benfice, kdy prostě zdravý člověk, mladý kluk, takhle skolabuje na tom hřiště.
1: Jsi byl v tu dobu v Portugalsku?
0: Já si myslím, že jsem jako tam byl, no, že tam byl prostě velký smutek. Teď já fakt jako nevím, buď to bylo jako když jsem tam byl, anebo těsně jako...
2: Ty jsi byl podle mě už Teplicí.
0: Už jsem byl
1: pryč. Máš skvělého pamatováka.
0: Protože to byl moment, který jako byl nepříjemný pro všechny. Bylo tak jako prvně, co jsem to takhle viděl, že se tohle může stát. Samozřejmě zase spousta hejtů jako na něj. Já si myslím, že teď, jestli se nepletu, tak nehrál dlouho jako celý zápas. A včera... Teď teda se můžeme dostat trošku už k tomu zápasu. Doufám, že Slávě neměla úplně kam šáhnout. Jo. Byl Šranc, byl Moses, Kačor a pak samý mladí kluci a obránci. Jo. Takže tam úplně nebylo kam šáhnout a Lukáš Provod samozřejmě. Jo. Takže bylo jasný, že Tomáš Chorý odehraje celý zápas. Myslím si, že ten zápas stál všechny ty účastníky spoustu sil a to vypětí, ať už fyzický nebo psychický, prostě se na tobě může takhle jako podepsat. Jo, já
2: tam byl ještě zákrok Adama Gabriela za žlutou, kdy ho narempoval ze zadu. Udělat to Chorý, tak si dokážu představit, že samozřejmě z toho je velká lavina hejtu. A je pravda, že když dostaneš do té krční páteře v tomhle ohledu, to může být fakt nepříjemné.
0: Jo, tak to k tomu můžem přidat. Jako jo, já vůbec si netroufnu obvinovat někoho, že tady to jako dělá, to vůbec to.
2: A to jsou možná ale ti, na které narážel Lukáš Vodlický.
0: No jasně. No,
2: tak jako, to je... že to na internetu si to napíšeš, vyleješ si srdíčko.
0: Tak to je prostě jasný, ale já si myslím, že prostě takhle jako byl vyčerpaný a to k tomu patří, no.
2: K tomu zápasu si chtěl říct, ty jsi to viděl ze zhora, i trenér Trpišovský říkal, že od něj čekal víc.
0: No, mně se to taky samozřejmě nelíbilo, tak Plzeň bylo jasný, že Plzeň bude výborně bránit, i to rozestavení bylo k tomu, že si myslím, že Memič byl jednoznačně na to, k čemu ho v první půli, jednou se to povedlo, ve druhé půli, jednou se to povedlo, pat z toho gol. Já bych zmínil z Plzně znova Alexandra Sojku, prostě konečně hrál ve prostřed a byl dobrý, prostě byl dobrý, udržel těžký balóny, zase já pro ty leváky mám slabost, ale je to podle mě hráč, na kterým by Plzeň měla stavět. Já si myslím, že je to hráč, samozřejmě když to není Panoš, který taky ty fotbalové přednosti má, je to taky levák, tak by to měl být Saša Sojka, který prostě má finální fázi, předfinální fázi, rozehrávku, je velký, on je veliký, samozřejmě nevím, jestli si to třeba posluchači uvědomují, ale on určitě prostě bude mít přes 180 cm, je to kus chlapa, takže v osobních soubojích taky to s ním není jednoduchý, za mě to je výborný hráč, který by měl dostat daleko víc ještě šancí a měl by to být za mě jeden z klíčových hráčů Plzně.
1: Pavle, Plzeň v nové ligové sezóně 9 kol, 10 bodů, skóre 17-17, 10. místo a los doma Boleslav, pak Evropská liga na Ferencvároši, venku Jablonec. nic moc.
0: No, tak to je jasný, tak ta sezona, tak nejsou lehký zápasy. Vidíme, že spousta těch týmů prostě posílila nebo posiluje. Bavili jsme se tady o tom před ligou i teďka několikrát, prostě spousta týmů má náboje, jak bych řekl, ale všichni prostě nemůžou vyhrávat, budou tam ty fáze, kdy ty mužstva budou tápat, budou hledat z toho východisko a v tom je teďka Plzeň. Bohužel po tom špatným vstupu, potom, kdy to mužstvo fakt nevypadalo dobře, teď přišel Radekováč, já si myslím, že včera si bod zasloužili 100% a ten výkon byl zlepšený, ale furt mi tam jako chybí ještě taková jako větší, bych řekl, jako týmovost, takový větší jako to srdce prostě, jednoduše řečeno.
2: Slavia vede tabulku po 9 kolech s 23 body, o 3 body před Slovanem Liberec. Viktoria Plzeň je na 10. pozici 10 bodů. Ztráta třeba na elitní šestku je stále 6-bodová. A třeba na pražskou Spartu Viktorka ztrácí 5 bodů.
4: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
2: Sparta vyhrála na Sigmě před více než 11 tisíci fanoušky 3-0, krásný gol Merkáda. Václav Sejk neproměnil po hodině hry svůj únik, kdy se tam srazili, respektive míč narazil Gudal do Enemeho. Velká šance, neproměněná.
0: No tak tohle jeho jako trošku brzdí, no, bavili jsme se o tom taky ráno. Já si myslím, že on prostě nemá v těch statistikách každou sezonu 10 gólů, 12 gólů, prostě je to dříč, který samozřejmě, já si myslím, že určitě v tréninku pracuje na tom, aby proměňoval šance, protože on se do nich prostě dostává. Je dobrý v mezihře, já jsem byl na tom zápase minulý týden v Plzni a fakt jako je dobrý, oni vědí dobře, jak ho využívat. Těžko se před něj dostává, je silný, je to takovej somatotyp, není to ten útočník 1,90 m, ale pohybově na tom výborně. A Sigma si s ním hodně pomáhá. To, že nepromění šanci, to prostě k němu tak trošku jako bohužel patří, proto si myslím, že třeba není někde vejš, ale teďka je v Sigmě, která buduje dobrý mužstvo a může být, že kolem Venci Sejka se to prostě postaví. No.
2: Ale hodně to setnulo teda v tom zápase. Tam kolem 35. minuty byl určitý tlak, šance, závary spíš bych řekl,
0: no, to jsou,
2: ale neproměná šance.
0: Já ještě řeknu jednu takovouhle věc, když seš jako v úzovkách papírově slabší, tak musíš proměnit svoje šance a když je neproměníš, no tak to dopadne, tak jak to dopadlo včera pro Olomouc. Vlastně to samý se dá říct, že Brno jelo do Boleslavy jako trošku papírově slabší, nepromění šance a prostě ten zápas prohraješ. No.
1: Klíčová byla obrovská individuální kvalita těch spartianských křídel, i když chyběl Alcocer, tak Singatech asi odehrál nejlepší zápas zatím ve Spartě. Mercado, toho to už člověk tak nějak čeká, skvěle to vyřešil před tím prvním gólem, to byla opravdu parádní rána, navíc doplňovaní Karabcem.
2: A kdo by to řekl, že před časem, když se objeví sestava Sparty, tak přesně někteří ti fanoušci na Twitteru třeba budou psát, proč tam je Singatech, proč tam není Matěj Jurásek. Ale tak vlastně hrál taky dobře, viď?
1: Nehrál vůbec špatně, měl tam zajímavé věci, jo. Třeba jak pálil z toho úhlu, no, z přímého kupu.
0: To byl
1: granát. Trestňák to byl.
0: Ze strany, no, jako to je výjimečnost těch hráčů, jestli tohle vůbec dovolí. Samozřejmě ten průběh toho zápasu mu to povolil. Ale
2: to bylo v 93. jo,
0: no, je to jedno, ale jako i tam měl dobrý věci, ten druhý gol vlastně zařídil on. Tam
2: tomu se Soldo nahrál, pak to naběhl Jurásek a pak to zase Soldo uklidil, no, že dobrá spolupráce.
0: Jo, tak tam já jsem slyšel i ty názory, samozřejmě, že to je prostě kopyto a to je přesně ono, jo, ale zase Soldo se vrací jako sprintem, chce to zachránit, no a ono se to prostě do tebe odrazí, to viděli jsme spoustu takovýchhle vlastňáků, samozřejmě pak vypadá to blbě a jenom rychle příhodu, když jsem byl ve spartianském dorostu, tak jsme hráli nějaký zápas na hlavním staďáku na Spartě. Myslím si proti Budějovice, ono to je jedno. A já jsem jako hlídal hráče a prolítlo to přímej kop, prolít ze strany tak jako celým vápnem, no a mě to samozřejmě bouchlo do ruky a rozhodčí písk penaltu, že jo. A vím, že tenkrát pan Šafařík, trenér, ten mě měl hrozně rád a zastával se mě v šatně, jako říkal, pak je takováhle penalta, co s tím má asi ten Pavel dělat, jako místo toho, abyste to někdo odkop, jo, takže prostě to je tak rychlý, že najednou ten balon vylítne a to, že do toho kopneš nebo plácneš rukou, prostě je v tu chvíli štěstí nebo neštěstí. No.
1: No, bohužel pro Spartu se to zatím neodráží k Brunesovi, který teda čeká na gol už hodně dlouho. Jsem zvědavý, jestli ho bude trenér Priske držet i dál v základu, nebo dostane šanci někde.
2: Musí před ním poskakovat jako před Grimaldem po těch gólech. tleskat a emotivně ho pozbuzovat.
0: Jo. No, tak, no,
2: tak to je všechno. Pavel Horváth tady bude zase během reprepauzy, budeme se zaměřovat víc na nároďák, budeme sledovat hráče z České ligy, reprezentanty, držíme jim palce. Lukáš Michalík, reportér národního týmu, u národního týmu teda.
1: Reportér národního týmu, no, nejsem, ale děkuji. Dobře. Budu u něj, naslyšenou.
2: Těšíme se a Pavel Horváth, glosátor u národního týmu, respektive Radiožurnálu Sport. Pavle, těšíme se, naslyšenou.
0: Hezký den, hezký den.
6: České tenistky mají za sebou parádní sezónu.
7: I can't wait to come back next year.
8: Your new Wimbledon champion 2026, Linda Noskova.
6: S grandslamovými tituly v singlu i deblu. Teď se pokusí zazářit i v týmové soutěži.
9: Já mám velké štěstí v tom, že ty holky, jejich tolik, že jako mám z čeho jako vybírat a hrajou skvěle.
6: S Barborou Strýcovou jsou v čínském Shenzhenu, kde současná nehrající kapitánka v roce 2019 jako hráčka startovala na turnaji mistryň. Se zažije Barbora Strýcová tentokrát jako kapitánka v poháru Billie Jean Kingové. A jak se bude dařit v čínském Shenzhenu českým tenistkám? I to od nás uslyšíte. Reportáže ze zápasů i zákulisí finálového turnaje přímo z místa od reportéra Jaroslava Plašila od 22. září na Radiožurnálu Sport.
4: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Začal nový den, je půlnoc. Vysíláme hlavní zprávy.
1: Od 1. října bude česká vláda znovu regulovat ceny benzínu a nafty. Sudy s toxickými látkami mají z bývalého vojenského prostoru Dobrá voda na Šumavě zmizet do konce roku. Čeští volejbalisté končí po porážce s Belgičany na mistrovství Evropy v osmifinále. A dnes čekáme proměnlivou oblačnost, na severu déšť, teploty do 17 stupňů. Je úterý 22. září. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Vláda bude znovu regulovat ceny pohonných hmot. Po jednání kabinetu to oznámil premiér Andrej Babiš z ANO. Kvůli skokovému růstu cen sníží od října také spotřební daně na naftu.
3: Opatření bude fungovat stejně jako letos na jaře. Ministerstvo financí tak bude každý den stanovovat ceny za naftu a benzín. Zastropuje taky marže obchodníků, pokračuje premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.
4: Předpokládám, že se dostaneme znovu pod 50 korun.
3: Podle poslance opozičních starostů Jana Papajanovského ale plošná regulace není nejlepším řešením.
5: Pomáhá i lidem, kteří tu pomoc objektivně nepotřebují, na úkor státního rozpočtu.
3: Podle České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu hrozí, že si do Česka stejně jako na jaře budou kvůli nižším cenám jezdit tankovat obyvatelé z okolních států. Pokračuje mluvčí asociace Václav Loula.
6: Pokud to nebude srovnan s ostatními zeměmi, aby nevznikl problém se zásobováním.
3: Snižování daní z paliv využívají i některé sousední země. Rakousko má nižší daň do konce září, Německo je chce snížit od října. Polsko svá opatření na konci srpna ukončilo a Slovensko žádné nechystá. Adéla Burešová, Radiožurnál.
1: Izolaci kontaminovaného místa v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda na Šumavě zajistí armáda. Následně vybere dodavatele, který území zasanuje a látky zneškodní. Přímo na Šumavě se v pondělí sešli zástupci Ministerstva životního prostředí a Dolnobavorského zemského okrsku Řeznu. Harmonogram sanačních prací upřesnil náměstek ministra životního prostředí Pavel Vlček.
7: Je cílem provést sanační práce, a to tak, aby jsme dostali ty sudy s jedovatými látkami a další ampule a podobně z toho národního parku do této zimy, čili během podzimu letošního roku. To je cíl. A následně vytěžit kontaminovanou zeminu v následujících zhruba 2 letech.
1: Podle ministra životního prostředí Igora Červeného za motoristy se v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda našlo asi 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi, například dioxiny, furany, rtutí nebo arzenem. Členské země Evropské unie se nakonec neshodly na prodloužení protiruských sankcí. Jednání v Bruselu budou pokračovat dnes. Francie a Slovensko dál prosazují vyškrtnutí 2 ruských miliardářů ze sankčního seznamu, Michaila Friedmana a Ališera Usmanova. Proti tomu byla podle zdrojů ČTK jedna z pobaltských zemí a dohodu nakonec velvyslanci neschválili. Sankce proti ruským a běloruským občanům a firmám platí pouze do úterní půlnoci. Země Evropské unie je prodlužují každých 6 měsíců. Křesťanští a sociální demokraté v Německu budou po nedělních porážkách v regionálních volbách jednat o dalším programu vládní koalice. Hlavním tématem budou reformy, které narážejí na odpor obyvatel, potvrdil to kancléř Friedrich Merz.
8: Podle německého kancléře vládní koalice nastartovala změny, které přispívají k mírnému růstu německé ekonomiky. Zároveň je ale ve společnosti široce sdílený pocit, že se věci nedělají spravedlivě. Předseda sociálně demokratické frakce v Bundestagu Matthias Mirsch řekl televizi ARD, že reformy penzí, zdravotnictví a péče jsou vnímány hlavně jako škrty a že je potřeba je provádět víc empaticky. Ani jedna vládní strana ale nespochybňuje pokračování koalice. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: V New Yorku se dnes setkají prezidenti Spojených států a Ukrajiny, informovala o tom agentura AFP. V americké metropoli začíná zasedání valného shromáždění OSN. Očekává se, že Donald Trump a Volodymyr Zelenský budou věnovat válce na Ukrajině. Prezidenti spolu mluvili už v neděli. Podle listu Ukrajinská pravda šéf Bílého domu opět vyzval ukrajinského prezidenta, aby přestal útočit na ruskou ropnou infrastrukturu. Ukrajina tyto útoky odůvodňuje tím, že Moskva z prodeje ropy financuje válku. Návrh státního rozpočtu na příští rok míří do poslanecké sněmovny. Vláda definitivně schválila, že by měl stát hospodařit se schodkem 386 miliard korun. Plánovaný deficit tedy kabinet snížil o 3 miliardy.
9: Vláda označuje návrh rozpočtu za proinvestiční. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO taky stoupnou platy ve veřejné sféře.
10: Ten rok 26, tak jsme tam dali 10%, teď se snažíme v rámci možností těch 5 a 6, pořád je to vysoce nad mírou inflace.
9: A penze mají stoupnout o zhruba 300 korun. Zároveň dostane každý důchodce jednorázově 2000 korun. Navržený deficit by byl druhý nejvyšší v historii Česka. Opozice návrh kritizuje, například místopředsedkyně Pirátů Kateřina Stojanová.
11: Je to primárně příběh o neochotě uvažovat o budoucnosti jinak, než jenom o podplácení svých voličů.
9: Vláda se ale dohodla, že přijme legislativní opatření, aby v závěrečném účtu za rok 2027 byl schodek o 20 miliard nižší. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
1: Městská knihovna v Praze získá licenci na používání jména Václava Havla. Rozhodla se tak vdova po bývalém prezidentovi Dagmar Havlová.
12: Si myslím, že bude střežit dílo manžela, bude mít správnou kontinuitu.
13: Vysvětluje Dagmar Havlová.
12: Toto vlastně není jenom instituce knihovny Václava Havla. Tím, že to bude mít tato veřejná instituce, která funguje bezchybně, bude fungovat, tak se domnívám, že jsem mého manžela svěřila do těch správných rukou.
13: Co to bude v praxi znamenat, popisuje ředitel ústřední pražské městské knihovny Tomáš Řehák.
14: Bude to zvláštní program, který budeme mít. Městská knihovna je

0: ale doufám, že to dopadne dobře. No, ale jako člověk každou prevenci má využít.
1: Vyšetření zjišťuje například náladu nebo možné úzkosti. Na možná onemocnění pak ukáže takzvaný Aardenburgský kognitivní test, vysvětluje koordinátorka projektu Dny paměti Monika Kozová.
2: Test, kde se jako odhalují různé škály, z které se pozná, jestli ten člověk není pod nějakou přirozenou hranicí v jazykových schopnostech, v paměti, v slovní zásobě.
1: Výsledky pomáhají s časným odhalením demence. Pacienti pak míří na podrobná vyšetření ke specialistům. Jakub Vik, Radiožurnál. Sport.
3: Čeští volejbalisté do čtvrtfinále evropského šampionátu neprošli. Sice proti Belgičanům vyhráli první sadu, ale nakonec jim v Turíně podlehli 1-3 na sety. V nominaci fotbalové reprezentace museli trenéři na začátku srazu před zápasy Ligy národů udělat 6 změn. Nově se do sestavy národního týmu můžou dostat hned 4 nováčci.
4: Už před srazem byly oznámeny dvě změny, když Davida Zimu a Denise Višinského nahradili v A týmu nováčci Ondřej Krečfalouši a Martin Schubert. Trenérský štáb nového kouče Santiho Denii pak musel reagovat i na omluvenky Tomáše Vlčka, Tomáše Chorého, Lukáše Provoda a Davida Juráska. Zastoupí je Martin Vitík a Václav Sejk a další dva debutanti Daniel Vašulín a Jiří Sláma. Česko se v prvním zápasovém bloku sezóny utká s Chorvatskem, Španělskem a dvakrát s Anglií. Veronika Šlajzová, Radiožurnál.
3: České tenistky čeká v čínském Shenzhenu boj o postup do semifinále poháru Billie Jean Kingové. Zápas s Velkou Británií začne v přímém přenosu Radiožurnálu Sport po 11. hodině českého času.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Zavřená silnice 7 u Slaného a omezení na pražském okruhu u Jesenice. Silnice 7 z Prahy do Chomutova je obousměrně neprůjezdná kolem Slaného. V omezení vyprošťují havarované nákladní auto. Policisté provoz odklánějí přes město. Na pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 se pracuje v okolí Jesenice. Od 79. kilometru se až na 0. kilometr projíždí pouze jedním pruhem. Dočasně uzavřený je také nájezd na okruh od Jesenice směr D1. Na D2 počítejte s omezením za Brnem ve směru do Bratislavy, za odbočkou do Modřic a k Olympii. Silničáři opravují svodidla v levém pruhu. A z dálnice D1 ve směru z Prahy do Brna se nově nedostanete na Velkou Bíteš. Je tam uzavřená silnice 37 do Bíteše. I odbočka z exitu tímto směrem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme proměnlivou oblačnost na severu a severovýchodě až zataženou s deštěm nebo s přeháňkami. Později odpoledne a večer bude oblačnost ubývat místy až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy. Na řadě je repríza 20 minut Radiožurnálu s Tomášem Pancířem.
7: Proč Soudcovská unie oficiálně reagovala na slova, která na adresu justice pronesl na předvolebním mítinku premiér Andrej Babiš? Využijí soudci pozvání premiéra a půjdou si poslechnout detaily ke kauze Čapí hnízdo? Kde je hranice mezi legitimní kritikou soudů a podkopáváním důvěry v justici? A může situaci sklidnit schůzka předsedy Vrchního soudu s ministrem spravedlnosti? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je první viceprezident Soudcovské unie, místopředseda Krajského soudu v Praze Roman Lada. Dobrý den, zdravím vás přes internet.
8: Dobrý den.
7: Vedení Soudcovské unie v pátek vydalo prohlášení k výrokům premiéra a předsedy hnutí ANO Andreje Babiše na předvoledním mítinku v Havířově. Andrej Babiš tam hovořil mimo jiné, a teď cituji, o mafii, která vás zavře na objednávku, o soudcích, kteří údajně rozhodují bez důkazů a nebo rozhodují jako prokurátoři v minulém režimu. To jsou slova, která použil předseda hnutí ANO a předseda vlády Andrej Babiš. Vy píšete, že taková závažná a nepodložená obvinění podrývají důvěru veřejnosti v nezávislé soudní a to vaše prohlášení končí výzvou předsedovi vlády, aby svá tvrzení buď doložil a využil prostředky, které právní řád nabízí, nebo aby se podobných výroků zdržel. Proč jste se rozhodli takto reagovat na slova Andreje Babiše vyslovená na předvolebním mítinku?
8: Tak my samozřejmě jako soudci se zdráháme účastnit se jakýchkoliv politických debat a diskuzí, ani nám to nepřísluší. Nicméně pokud na takovém fóru veřejně zazněly takto silné výroky ve vztahu k justici, potažmo tedy k činnosti soudů, tak to vyvolalo v řadách tedy členů Soudcovské unie a předpokládám, že ne.

0: jenom u nich poměrně silné reakce a proto jsme se rozhodli vydat to prohlášení, které jste citoval.
1: Vy říkáte, že to zaznělo na takovém fóru. To fórum opravdu byla debata s potenciálním voličem na náměstí na předvolebním mítinku. Pak se to začalo šířit na sociálních sítích. Opravdu to má v tom případě takovou váhu, abyste na to reagovali? Nezvýšili jste naopak tou reakcí dosah a dopad toho vyjádření?
0: To je možné, ale v každém případě jsme považovali za nezbytně nutné na takto silné výroky, které zazněly na adresu soudu, zareagovat. A samozřejmě proběhlo to na nějakém mítingu, kde přesně nevím, kolik bylo občanů, ale pak se samozřejmě tato informace objevila i tedy v mediálním prostoru nebo v prostoru sociálních sítí a to už mělo pak takový lavinový efekt z hlediska tedy informovanosti i dalších, kteří na tom mítingu samozřejmě nebyli. A to bych chtěl zdůraznit, jako soudci se rozhodně nebráníme nějaké kritice našich postupů nebo toho, jak někdo vnímá rozhodování soudů. A to třeba i samozřejmě ze strany politiků, to není nic, co by nějakým způsobem zasahovalo do nezávislosti soudního rozhodování. Ta veřejná kritika soudní moci je legitimní, to dokonce říká i Český ústavní soud, i Evropský soud pro lidská práva v tomto směru se vyjadřoval, ale tady je třeba vidět, kdo ta slova a kde pronáší. Tady byla pronesena předsedou vlády a to už je něco jiného, než když kritizuje nějaké konkrétní rozhodnutí občan někde v nějakém uzavřeném okruhu, než když to je proneseno tímto způsobem. Navíc se to týká konkrétní věci, konkrétního trestního stíhání, kde je tedy naznačováno, že to rozhodnutí je nějakým způsobem zasaženo těmi negativními jevy, o kterých je ta zmínka. Já samozřejmě tu konkrétní kauzu nemohu znát, víme o nich také pouze tedy z mediálního prostoru. Chápu, že ten, kdo je obžalován, takže má právo se hájit způsobem, který uzná za vhodný, to znamená i nesouhlasit s tím rozhodnutím a vyjadřovat k tomu nějaký svůj názor, ale je třeba z našeho pohledu ten názor tedy korigovat na jaksi věcnou kritiku a nikoli tedy tímto způsobem, protože ten obžalovaný pak samozřejmě má i řadu opravných prostředků, ať už řádných či mimořádných.
1: K tomu já se za chvíli ještě vrátím, ale když zůstanu u toho prohlášení, opravdu jste očekávali, že Andrej Babiš vyslyší vaši výzvu a že se podobných výroků do budoucna zdrží?
0: Tak nevím, jestli jsme to očekávali, bylo by to určitě z našeho pohledu jaksi vhodné, nicméně to nám nebránilo v tom, abychom tedy takovéto prohlášení, které jste znovu opakuji citoval, vydali.
1: Andrej Babiš na to reagoval o víkendu. Ta slova v zásadě zopakoval v nedělním videu na Facebooku. Doplnil je pozváním, řekl, že vás rád přivítá ve Strakově akademii, kde vám jeho právník vysvětlí detaily kauzy Čapí hnízdo. Dostali jste už nějaké oficiální pozvání do sídla vlády?
0: Pokud je mi známo, tak dosud jsme žádné oficiální pozvání neobdrželi.
1: Pokud ho dostanete, půjdete do Strakovy akademie?
0: Tak pokud by takové pozvání přišlo, tak bude záležet na okruhu témat, o kterých by se s námi případně pan premiér chtěl bavit. A my se rozhodně nebráníme tomu hovořit o obecném chodu justice, o případných nějakých problémech, které justice má, s kterými se potýká, jak by bylo možné některé procesy vylepšit nebo zefektivnit, ale abychom tedy se bavili na téma konkrétní kauzy, navíc ještě kauzy v tomto případě nepravomocně skončené, tak to nám opravdu nepřísluší.
1: Takže pokud by to bylo tak, jak o tom Andrej Babiš o víkendu na sociálních sítích mluvil, že by chtěl, aby jeho právník vám řekl detaily ke kauze Čapí hnízdo, tak pokud by to bylo takto, tak byste nešli?
0: Tak teď hovořím sám za sebe. Pokud by to mělo být takto nastaveno, tak si neumím představit, že bychom se takového jednání zúčastnili.
1: Dnes kvůli premiérovým výrokům požádal předseda Vrchního soudu o schůzku ministra spravedlnosti. Očekáváte, že to může pomoci? Co si od toho slibujete?
0: Tak předseda Vrchního soudu, samozřejmě jako vysoký soudní funkcionář, pokud jedná s ministrem spravedlnosti, tak takové jednání a jeho výsledek určitou, a to poměrně významnou váhu mít může, zda to něco změní na těch vyjádřeních, která padla, uvidíme.
1: Když se ještě zastavím u té konkrétní kauzy, vy jste říkal, že samozřejmě nemáte detailní informace, protože vy to nesoudíte, máte, předpokládám, informace z médií, říkal jste, že to je živá kauza, ale přesto, když vezmeme v úvahu, jak dlouho se řeší, když vezmeme v úvahu třeba výroky soudce Pražského městského soudu potom, kdy v té kauze odsoudil spolupracovnici Andreje Babiše Janu Naďovou, když vlastně zpochybnil její vinu, přestože ji odsoudil, nevyvolává tahle ta kauza oprávněně pochybnosti?
0: Tak samozřejmě ta délka řízení je u každé kauzy zásadní. Pokud je ta délka řízení nepřiměřená, tak to nepřispívá ničemu. Do určité míry to i tedy narušuje ty zásady spravedlivého procesu a to řízení by mělo probíhat rychleji. Ty konkrétní důvody, proč konkrétní kauza trvá tak dlouho, samozřejmě já této věci znát nemohu. Je to i způsobeno tím, že se tam rozhodovalo opakovaně městským soudem a pak vrchním soudem. Ta kauza určitě je složitá, komplikovaná, to také na tu délku řízení nějaký vliv zákonitě musí mít. Výroky předsedy Senátu z Městského soudu asi já nebudu nějak komentovat. Bylo to jeho stanovisko, známe rozhodnutí Vrchního soudu, takže...
1: Rozumím tomu, že to nechcete komentovat. Na druhé straně, co si má myslet normální člověk, když soudce veřejně řekne, že někoho, koho odsoudí, považuje za nevinného, nebo že má pochybnosti o tom, že je vinný?
0: No samozřejmě to v očích veřejnosti může vyvolávat nějaké otázky, jak je to možné a co zatím je a může tam pak ten občan hledat jaksi nějaké i možná zákulisní informace nebo nějaké zákulisní postupy, ale ono to tak zkrátka není. Tady se řešila nějaká procesní situace, co lze ještě akceptovat ze strany odvolacího soudu, co nikoli. Tady ty výroky možná nebyly úplně zvoleny ve vztahu tedy k té laické veřejnosti šťastně, ale už zkrátka dobře zazněly. Ale odborná veřejnost asi ví, co tím bylo myšleno. Rozhodně by to nemělo směřovat k tomu, že za tou kauzou jsou nějaké problémy, o kterých tedy padla ta slova na tom mítingu.
1: Nemohou takováto slova předsedy Senátu Městského soudu podrývat důvěru veřejnosti v nezávislé soudnictví?
0: To si nemyslím.
1: Dobře. Roman Lada, první viceprezident Soudcovské unie, místopředseda Krajského soudu v Praze, je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Vy v tom prohlášení k výrokům Andreje Babiše vyzýváte pana předsedu vlády, aby svá slova doložil a využil prostředky, které právní řád nabízí. Jaké prostředky tím máte na mysli?
0: No tak především jsme tím měli na mysli ty opravné prostředky. Samozřejmě v této konkrétní věci to řízení není pravomocně ukončeno v důsledku u jaksi známých, to znamená nevydání k trestnímu stíhání, to řízení teď neběží. Čili pokud je nějaký nesouhlas s rozhodnutím soudu, tak samozřejmě lze využít opravný prostředek. Tady už je to ve fázi, že by se mělo rozhodovat o věci samé a opravným prostředkem samozřejmě je řádným opravným prostředkem odvolání, pokud s rozhodnutím nesouhlasím. Pak máme ještě mimořádné opravné prostředky, to znamená dovolání, a ještě je tady možnost také případně ústavní stížnosti.
1: Pokud
0: Takže
1: by,
0: tudy jsme my uvažovali.
1: Pokud by pan premiér měl pocit, že soudy postupovaly špatně, tak jako to mluvil, bylo by na místě třeba i trestní oznámení?
0: Teď úplně nerozumím, jak myslíte trestní oznámení.
1: Pokud je tu mafie, která vás zavře na objednávku, jak tvrdí pan premiér, tak pokud by k tomu měl informace, nebylo by to na trestní oznámení?
0: No tak pokud by tady byly nějaké konkrétní informace o tom, že nějaká konkrétní osoba nebo nějaká organizovaná skupina osob ovlivňuje cíleně trestní stíhání s tím, aby někdo byl nedůvodně nejenom trestně stíhán a odsouzen, tak zcela nepochybně.
1: Mimochodem, pokud v té kauze Čapí hnízdo byla odsouzená spolupracovnice Andreje Babiše Jana Nagyová, plyne z toho v podstatě automaticky, že až tomu přestane bránit poslanecká imunita, tak bude stejně uznán vinným i Andrej Babiš?
0: To podle mého názoru nikoli.
1: Dovedete si představit, že v případě Andreje Babiše by to dopadlo opačně?
0: Znovu opakuji, konkrétní kauzu neznám. Ten rozsah těch důkazů je tam určitě velký z toho, co je nám známo z mediálního prostoru. Lezdy ty důkazy tedy jsou i protichůdné z hlediska toho, jaké získaly orgány činné v trestním řízení, jaké předkládá obhajoba. Takže to si vůbec neodvažuji ten výsledek odhadovat.
1: Když se vrátím k důvěře v justici, pan premiér ve včerejším facebookovém videu mimo jiné řekl i to, že pokud někdo snižuje důvěru v justici, tak to nejsou politici, kteří kritizují soudní rozhodnutí, ale jsou to soudci, kteří například ukládají za závažné případy znásilnění nebo zneužití dětí podmíněné tresty. Co říkáte na tuhle kritiku?
0: Tak z mého pohledu je to poměrně zjednodušující soud, protože my neznáme opět ty konkrétní kauzy. Ono samozřejmě, když zazní, že za znásilnění padl podmíněný trest, tak to může vyvolávat celou řadu tedy negativních reakcí a i velmi emocionálních reakcí, ale tady je potřeba zkrátka dobře znát ty konkrétní okolnosti konkrétního činu, jeho následek, osoby, pachatele, poškozené. Jako ten trest, jakkoliv se může někomu jevit špatný nebo vadný, nepochybně byl uložen v rámci zákonné trestní sazby. A stěží na základě takto vyřčených tedy závěrů hodnotit konkrétní kauzu. To podle mého názoru možné není.
1: Vy sám nekroutíte někdy, když čtete o nějakých případech hlavou, třeba když připomenu ten hodně propíraný případ z Jižní Moravy, podmínka pro muže, který dlouhodobě znásilňoval svou dospívající nevlastní dceru. Soud to odůvodnil, že obžalovaný přece může živit rodinu. Opravdu tohle je rozsudek, který podporuje víru lidí v to, že tady je spravedlnost?
0: Tak samozřejmě, že takovýto rozsudek vyvolává silné reakce ve společnosti. Samozřejmě, že i my jako soudci nebo někteří z nás, kteří se zabýváme trestním právem, tak si můžete říkat, jak asi bychom takovou kauzu posuzovali my, ale to opět vše bez znalosti spisů a bez znalosti těch konkrétních okolností a na to mohu mít jiný pohled, než má kolega. Zkrátka dobře, tak to bylo rozhodnuto, ale jedná se o z mého pohledu jednotlivosti. To není žádné systémové selhání, že by tady docházelo k ukládání nepřiměřeně mírných nebo nějakých ve veřejnosti tedy vyvolávajících nedůvěru v justici trestů za tento druh trestné činnosti.
1: Vláda před týdnem schválila priority trestní politiky s tím, že uložila ministru spravedlnosti, aby s nimi seznámil nejvyšší státní zástupkyni. Máte pocit, že to usnesení vlády fakticky míří i směrem k soudcům, že vás tím vláda chce přimět, abyste některé činy trestali přísněji?
0: Tak je na vůli zákonodárce, jak nastaví samozřejmě konkrétní trestné činy a jak nastaví trestní sazby za ty trestné činy, a pokud takový zákon je přijat, tak my se s tím samozřejmě řídit musíme, ale...
1: Pardon, že třeba... do toho skáču, to ale není tento případ, protože tady jde o jakousi politickou deklaraci, co vláda považuje za zásadní, kde podle názoru vlády by měly být tresty přísnější, například jsou tam zmíněny násilné sexuální činy, týrání zvířat a tak dále, s tím, že tedy vláda říká, že to je určeno státním zástupcům. Mě zajímá, jestli to nevnímáte jako určitý tlak i na vás, na soudce.
0: Já teda to tak osobně nevnímám. Je třeba tady stále, jak si tomu soudu nechat ten prostor pro úvahu o druhu a výši trestu, a není možné, jak si mu diktovat, jak má v konkrétní kauze rozhodnout a jaký trest má ukládat. Pokud bychom stanovili za nějaké takto závažné trestné činy pouze nějakou jednu sazbu, tak to by asi ve veřejnosti také nevyvolalo příliš dobré reakce, protože každý případ je zkrátka dobře jiný, byť může být prezentován mnohdy i mediálně tak, že vyvolává ve veřejnosti velmi negativní reakce.
1: Když se vrátím ke kritice soudů a soudců, vy jste na začátku říkal, že to je v pořádku, že to je legitimní, že tomu se nebráníte. Kde vidíte hranici mezi legitimní kritikou soudů a mezi podkopáváním důvěry v justici?
0: No, vidím ji právě v těch výrazech, které v rámci té kritiky jsou použity. A samozřejmě v této konkrétní věci je velmi významné, jaksi, že tím autorem těchto výroků je takto vysoce postavený ústavní činitel.
1: To znamená, dá se říci, jaké výroky a od koho jsou ještě přijatelné a jaké už ne?
0: No, tady je to motivováno zřejmě i tou konkrétní kauzou, která se pana předsedy vlády týká. A to samozřejmě to probíhající trestní řízení na každého, koho se bezprostředně týká, jako obžalovaného, nějakým způsobem doléhá, nějakým způsobem ho vnímá a mnohdy má tedy potřebu ho komentovat, ať už někde ve svém okolí nebo prostřednictvím i sociálních sítí, ale tady my jsme viděli zkrátka překročení té hranice jednak v těch použitých výrazech a jednak v osobě toho, kdo ty výrazy použil.
1: My zatím mluvíme o trestním právu, o rozhodování obecných soudů, ale hodně silných výroků politiků v poslední době mířilo také na adresu ústavního soudu, a to mimo jiné v souvislosti s rozhodováním o kompetenční žalobě prezidenta. Vy jste i k tomu v létě vydávali prohlášení. Máte pocit, že to je nějaký širší trend, že politici záměrně zpochybňují justici?
0: To si netroufám tvrdit, je to odpovědnost každého jednoho politika, který by si měl jaksi důsledně uvědomit, že v tomto státě existuje nějaká dělba mocí a co je tedy ještě nějaká věcná kritika nebo nějaký názor nesouhlasný s nějakým rozhodnutím a co už jaksi je za hranicí toho, co v tomto směru by bylo únosné.
1: Prezident Soudcovské unie Libor Vávra v pátek v rozhovoru pro Deník N mluvil o tom, že jste to prohlášení vydali i kvůli zkušenostem z některých, jak řekl, nám blízkých zemí, kde politická moc významně začala zpochybňovat nezávislost soudní moci a následovaly potom reálné kroky. Máte obavu, že tenhle scénář hrozí v Česku?
0: Tak já doufám, že nikoli, že tyto neblahé zkušenosti některých kolegů z okolních států nebudeme následovat, že tady je to víceméně vyvoláno v tomto případě v podstatě dvěma konkrétními kauzami.
1: Říkáte, že doufáte, to znamená, že vůbec nemáte žádné pochybnosti, anebo že to riziko vidíte?
0: Tak samozřejmě to riziko tady může existovat vždycky, kdy jaksi moc výkonná, to znamená politici mohou mít nějaké snahy tedy ingerovat do moci soudní, ale právě proto třeba i my ty výroky sledujeme a pokud cítíme, že se týkají tedy celé justice a že by mohly mít do budoucna nějaké neblahé důsledky nebo mohly by vyvolávat právě ten pocit nedůvěry v justici, takže je potřeba na to zareagovat. Proto jsme to i v této věci udělali, jakkoliv jinak se snažíme být spíše zdrženliví a nevstupovat do toho politického kolbiště.
1: Říká dnešního z 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, první viceprezident Soudcovské unie, místopředseda Krajského soudu v Praze Roman Lada. Díky moc za rozhovor, naviděnou, naslyšenou.
0: Děkuji, naschledanou.
1: Od mikrofonu se loučí i Tomáš Mancíř.
2: A taková byla repríza pondělních 20 minut Radiožurnálu. Teď už je v kalendáři úterý, je 22. září, na hodinách skoro 4 minuty po půl jedné. Zprávy s Monikou Chmelovou.
3: Vláda bude znovu regulovat ceny pohonných hmot. Po jednání kabinetu to oznámil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Kvůli skokovému růstu cen sníží od října také spotřební daně na naftu. Izolaci kontaminovaného místa v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda na Šumavě zajistí armáda. Následně vybere dodavatele, který území zasanuje a látky zneškodní. Přímo na Šumavě se v pondělí sešli zástupci ministerstva životního prostředí a Dolnobavorského zemského okresu Řezno. Harmonogram sanačních prací upřesnil náměstek ministra životního prostředí Pavel Vlček už včera. Podle ministra životního prostředí Igora Červeného za motoristy se v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda našlo asi 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Členské země Evropské unie se nakonec neshodly na prodloužení protiruských sankcí. Jednání v Bruselu budou pokračovat dnes. Francie a Slovensko dál prosazují vyškrtnutí dvou ruských miliardářů ze sankčního seznamu, Michaela Friedmana a Ališera Usmanova. Proti tomu byla podle zdrojů ČTK jedna z pobaltských zemí a dohodu nakonec velvyslanci neschválili. Krajský soud Ostravě schválil dohodu o vině a trestu v korupční kauze bývalého náměstka hejtmana Jakuba Unucky, zvoleného za ODS. Dostal 3letý podmíněný trest s 5letou zkušební dobou, zákaz přijímání dotací a účasti na veřejných zakázkách. Musí také zaplatit peněžitý trest 2,5 milionu korun. Unucka byl obviněný z manipulace veřejných zakázek na úklid silnic a marketingové služby. Spolu s ním v kauze figurovalo dalších 7 lidí a 2 firmy. Sport. Barbora Maxová postoupila na evropském šampionátu v Sofii jako čtvrtá česká boxerka do čtvrtfinále. V Bulharsku ve váze do 60 kg porazila Starovojtovovou z Litvy 4-1. Její příští soupeřkou bude Turkyně Ezerová. Mezi 8 nejlepších boxerů naopak nepostoupil v kategorii do 80 kg Daniel Florian.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Zavřená silnice kolem Slaného a omezení na D5 před Rudnou. Silnice 7 z Prahy do Chomutova je stále zavřená po nehodě u Slaného. V omezení havarovalo nákladní auto. Jde o nehodu se zraněním a únikem kapalin z vozidla. A policie v obou směrech odklání provoz přes město. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy se pracuje za Loděnicí. Na kilometru 6,5 v pruhu pro pomalá vozidla se pohybují silničáři. Stříhají keře a stromy kolem vozovky. Na dálnici D35 z Hradce Králové do Olomouce počítejte s nočním omezením za Dašicemi. Na kilometru 156,5 silničáři opravují vozovku v levém pruhu. A na D48 zpozorněte u Bělodína ve směru na Nový Jičín. U sjezdu na hranice na 3. kilometru stojí porouchané osobní auto. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme proměnlivou oblačnost na severu a severovýchodě až zataženou s deštěm nebo přeháňkami. Později odpoledne bude oblačnost ubývat, místy až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď už začíná noční radiožurnál s Jiřím Štefanem.
2: Druhý den tohoto týdne, je to úterý 7 minut po půl jedné. Skupina One Republic na úvod, ať se vám dobře poslouchá a klidnou noc.

0: zasnout. Tady je vysílání nočního radiožurnálu, posloucháte nás v noci z pondělka na úterý. Průseky a vyfrézované cesty, na které se vejdou velká hasičská auta, začaly letos lesníci budovat na Vysočině. Původně se jednalo o experiment, ale horké a suché léto ukázalo, že zpřístupnění cest má svůj význam. Brzy by se nové přístupy pro hasiče mohly objevit i v dalších krajích.
1: Při tom zásahu hasičské auto stály přímo tady v porostu, takže se sem dostali úplně bez problému.
2: My jsme teď s lesním správcem Michalem Touforem kde?
1: Jsme na revíru Kosova a kousek od Moravských Budějovic. Jsme na místě požáru, kde nám zahořelo a díváme se na místa, kde zasahovaly hasičské jednotky.
2: Vysočina se letos kvůli horku a suchu potýkala s velkým množstvím lesních požárů, dokonce nejvíc z celé republiky. Lesníci se proto snažili vymyslet, jak usnadnit práci hasičům.
1: V tom konkrétním porostu a v každém porostu se snažíme rozčlenováním lesa zajistit, aby se ta těžká technika dostala co nejblíže.
2: Čili se dělají nějaké průseky, nebo jak si to mám představit?
1: Přesně tak. A my to tady teď vidíme, jsme zrovna na tom místě, které bylo takhle zpřístupněno. Vyřezáním, prodrcením linek v těch komplexech nám to umožní to, že ta technika se sem dostane hasičská.
2: Tady se to asi vyplatilo, protože hořelo hodně, ještě tady jsou trochu vidět ty následky, popel.
1: Jsme teď konkrétně na místě, kde byl v rámci lesní správy Telč letošní největší požár.
2: S budováním cest pro hasiče jsou lesníci z Vysočiny průkopníky. Brzy by se to tak ale mohlo dělat v celé zemi, řekla mi mluvčí Lesů České republiky Eva Jouklová.
3: S tímto postupem jsme začali na Vysočině, kterou postihla kalamita nejvíce, a tam ho testujeme.
2: Cesty vznikají zejména v nově založených porostech po kůrovcové kalamitě. Milan Soldán, Radio.

0: úterý 22. září začínáte s Radiožurnálem zprávy sport počasí zelená vlna v 6 minutách. 1 hodina v noci. U mikrofonu Monika Chmelová.
1: Důchody od příštího roku stoupnou v průměru o 300 korun. Senioři k tomu jednorázově dostanou 2000. Spojené státy, Dánsko a Grónsko podepíšou v New Yorku bezpečnostní dohodu. Fotbalová reprezentace trénuje na vstup do elitní skupiny Ligy národů. A dnes čekáme proměnlivou oblačnost na severu s deštěm, teploty do 17 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Průměrný důchod od ledna vzroste o 304 koruny. Senioři k tomu navíc dostanou jednorázový příspěvek ve výši 2000 korun. Schválila to vláda. Po valorizaci se tak průměrný důchod dostane na zhruba 22 200 korun. Podle ministra práce Aleše Juchelky z ANO má zvýšení důchodcům pomoct s rostoucími cenami, ale zároveň příliš nezvýšit výdaje státu do dalších let.
3: Senioři si své penze předplatili lety tvrdé práce. A pozor, důchod není sociální dávka. Je výsledkem dlouhodobé společenské dohody, která v této zemi funguje po celé generace. Jistota a důstojné stáří jsou pro nás absolutní prioritou.
1: O výši penzí rozhodla vláda současně s návrhem státního rozpočtu na příští rok. Jeho deficit bude 386 miliard korun. Bude tak o 3 miliardy nižší než původní návrh. Spojené státy, Dánsko a Grónsko dnes v New Yorku podepíšou bezpečnostní dohodu. Podle agentury AFP to oznámila dánská vláda. Přesné podmínky dohody nejsou jasné. Americký prezident Donald Trump v pátek oznámil, že se dohodl s Dánskem na urovnání vztahů kolem Grónska. Spojené státy tam teď budou kontrolovat své bezpečnostní zájmy a žádná nepřátelská země si tam nebude moci vybudovat základnu bez amerického souhlasu. Kodaň trvala na zachování své suverenity a právu Gróňanů rozhodnout o své budoucnosti. Kůrovec v Krkonoších je zatím podle zprávy Krkonošského národního parku pod kontrolou. Letošní škody způsobené tímto broukem nebudou tak vysoké jako v minulém roce. Konkrétní čísla představuje mluvčí parku Radek Drahný.
4: Odhadujeme, že za letošní rok budeme na 15 tisících metrech krychlových kůrovce napadené dřevní hmoty, což pro porovnání při obvyklých zhruba 100 tisícových těžbách je nějakých 15%, ale když kůrovce bylo opravdu hodně, tak jsme měli až 70% takto napadeného dříví.
1: Lesníci se ale obávají příštího roku, kdyby se kvůli suchu a nedostatku vody mohlo kůrovci dařit. Bývalý vedoucí obory Břeska Libor Beníček v případu údajného týrání zvířat nespáchal trestný čin, rozhodl o tom okresní soud Praha Východ. Soudkyně Martina Tomášová poslala případ do přestupkového řízení, rozhodne o něm městský soud v Říčanech. Existují videa, na kterých Libor Beníček chytal kočky v oboře do pasti a jednu i zastřelí. Státní zástupce Dalibor Šelenk proti rozhodnutí soudu podá stížnost.
2: Sport.
1: Česká fotbalová reprezentace se sešla před vstupem do elitní divize Ligy národů. Španělský kouč Santi Denia se nakonec musí obejít bez řady hráčů, které vyřadili zdravotní problémy. Po své první nominaci musel udělat hned úvodní den srazu 6 změn. Češi se ve skupině utkají s Chorvaty, Angličany a mistry světa Španěli. Cíl pro Ligu národů uvedl v rozhovoru pro Radiožurnál Sport generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd.
5: Prvotní cíl samozřejmě bude se zkusit udržet v elitní skupině, což si myslím, že percentuálně, či nebudu říkat, ale budeme se snažit samozřejmě. Na druhou stranu si myslím, že je ten správný moment, aby jsme budovali nový tým, hlavně na kvalifikaci mistrovství Evropy.
1: Celý rozhovor s Pavlem Nedvědem odvysílá Radiožurnál Sport po 11. hodině.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Zavřená sedmička u Slaného a překážka v tunelu na Pražském okruhu. Silnice 7 je u Slaného stále neprůjezdná po nehodě. Ve zúžení havarovalo nákladní auto. Policie odklání provoz z dálnice D7 od Prahy na přímo do Slaného. Stejně je to i v opačném směru, od Chomutova se jezdí přes město. Na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště zvyšte pozornost při průjezdu Cholupickým tunelem. Na 8. kilometru pojedete kolem odstaveného kamionu, stojí vpravo v zálivu. Na D1 opatrně kolem Brna ve směru na Vyškov, před sjezdem na Mikulov a centrum na kilometru 193,5 a pracují silničáři v pravém pruhu. A na D48 zpozorněte u Bělotína ve směru na Nový Jičín. U sjezdu na hranice na 3. kilometru stojí porouchané osobní auto. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme proměnlivou oblačnost na severu a severovýchodě až zataženo s deštěm nebo s přeháňkami. Později odpoledne a večer bude oblačnost ubývat místy až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů, na horách nejčastěji kolem 7 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Jiřím Štaflem.
0: A posloucháte nás na začátku nového dne, je úterý 22. září. I tenhle týden si v radiožurnálu připomínáme prvního českého a posledního československého prezidenta Václava Havla. Blíží se 90. výročí jeho narození a my pro vás vybíráme z bohatého archivu pořadu Hovory z Lán. Ten jsme vysílali v 90. letech. Už za chvíli si poslechněte, jakou měl Václav Havel představu o funkčním systému zdravotní péče.
2: Noční radiožurnál a Jiří Štefl.

0: Jak funguje v Česku zdravotnictví, Václav Havel poznal z pozice pacienta opravdu nesčetněkrát. A na péči si nikdy nestěžoval. Za to systém jako celek podle něj zasloužil reformaci. Poslechněte si další díl série Svět podle Havla, tentokrát o názorech na zdravotnictví.
1: Svět podle Havla.
2: Dobrý den.
3: Dlouhá léta jsem byl zvyklý promlouvat k veřejnosti pomocí rozhlasu. Někdo musí říkat nepopulární věci. Já jsem toto čecháčkovství kritizoval. Prezident nesmí mít deprese. Co pak člověk může naplánovat dějiny?
1: Svět podle Havla? To nejlepší z hovorů zlán.
4: Systém českého zdravotnictví poznal Václav Havel velmi dobře a opakovaně z pozice pacienta. Uvědomoval si ale, že péče o běžné občany nemusí být zdaleka na takové úrovni, jako když se lékaři starají o něj. Zmínil to třeba v dubnu 1994.
3: Moje zkušenosti jako prezidenta jsou s naším zdravotnictvím jsou naprosto vynikající, ale bohužel si nejsem jist, jestli stejně dobré zkušenosti mají i ti, co nejsou prezidenty.
4: O rok později v únoru 1995 zase prezident Havel svolal dokonce jednání expertní skupiny k aktuálním otázkám ve zdravotnictví. Tehdy se totiž řešilo, jak celý systém reformovat.
3: Mělo by to být setkání zcela přátelské, neformální, kde všichni odloží v šatně svůj stranický či jiný kabát a budou mluvit opravdu za sebe a otevřeně. A jsem na to docela zvědav. Mě to zdravotnictví dost zajímá, protože vím, že ta situace je velmi komplikovaná. Příčin je pravděpodobně víc. Jednu z nich bych viděl v takové pravděpodobně ne zcela dojasněné koncepci transformace našeho zdravotnictví. Já sice vím, že se o tom mluví stále a mnoho lidí se tím zabývá, ministerstvo dělá, co umí, ale přesto si myslím, že ta věc není zcela vyjasněná. Ale možná ještě důležitější než toto je celkový mravní stav společnosti. Lékaři nejsou o nic horší, bezohlednější nebo sobečtější než kdokoliv z ostatních. Že zdá se mi, že třeba právě v této době, v této velké transformační době, kdy lidé hledají a nalézají svou novou odpovědnost, kterou dřív nemuseli mít, je třeba znovu a znovu vytvářet takové společenské klima, které prostě bude něco takového to vylučovat. Posilovat tu odpovědnost, posilovat úctu k právu, úctu k spoluobčanům, dělat cosi pro lepší klima společenské a i politické. Lidé nesmí mít pocit, že jsme vstoupili do takové doby, kdy se každý stará jen sám o sebe, kdy každý vlastně všechno smí a kdy se to, či ono přehlédne a kdy osobní zisk je vlastně jediné kritérium všeho.
4: V dubnu 1997 už prezident Havel volil ostřejší slova na adresu českého zdravotnictví a jeho koncepce.
3: Dnes se například velmi intenzivně hovoří o koncepci našeho zdravotnictví. To je trošku pozdě. 7 let po pádu komunismu měla být koncepce už dávno přijatá. Já sám jsem odpůrcem toho centralistického komunistického principu, kdy prostě všichni platíme jakési daně a stát jako ten nejmoudřejší a osvícený subjekt ty všechny daně pak rozdělí a formou dotací, subvencí platí to, co je ve veřejném zájmu. Dávám přednost pluralističtějšímu, dynamičtějšímu modelu, kde je budována celá ta nezisková sféra na principu odpisů z daní. V tomto smyslu se musí tyto oblasti reformovat. Dosud jsou příliš centralisticky řízeny. Zároveň ale jakési přerozdělovací procesy tu probíhat musí a musíme si to přiznat a nepokoušet si namlouvat, že pouhé zákony trhu například vystačí jako zázračný proutek k odstranění všech problémů našeho zdravotnictví.
1: Svět podle Havla.
3: Nashledanou v lepších časech.
1: To nejlepší z hovorů zlán.

0: Posloucháte Radiožurnál. V pondělí začala akce s názvem Týden hokeje. Ti nejmenší mohou dorazit do více než 150 klubů po celém Česku, a to až do neděle. Na stadionech budou potkávat i bývalé úspěšné hokejisty, jako tomu bylo v minulých letech.
1: Teď jsme zrovna v Pardubicích, tady ten hokej se teď zvednul, hrajou na špici, tak to ty rodiče přiláká na ten stadion, a to přesvědčení těch děcek o to, že by ten sport milovali, si myslím, že je už pak přirozený. Vítězství mistrovství světa v Praze si myslím, je další bonus, takže dneska vidíme plný let a já mám z toho radost.
2: Možná jste po hlasu poznali vítěze olympiády z Nagana Jiřího Šlégra, ač Litvínovák na minulé akci vyrazil do Pardubic a zmiňoval také úspěch hokejové reprezentace na domácím mistrovství světa v roce 2024. Tam odsud má zlato i útočník Jakub Flek, který na Instagramu českého hokeje vysvětluje, co dětem může dát právě hokej, ale mimo led.
3: Že to jistým způsobem jako vychovává, dává ti to nějaký ten všeobecný rozvoj, a vždycky, když se o tom bavíme s klukama, tak vždycky říkám, že si jednou nedokážu představit, že budu bez té party těch kluků v té kabině, a myslím si, že to mi jednou bude hodně chybět.
2: Jestli vás třeba i tohle zaujalo, na stránkách pojďhráthokej.cz si v náborové akci Týden hokeje vyfiltrujete jednotlivé akce podle krajů a nabízených datumů. Řeč je o dětech zhruba v předškolním věku, které často ještě ani neumí bruslit. Na místě je k dispozici hrazdička na opření a z minulých let budete potkávat také hokejisty v malých dresech profíků z NHL, Paláta nebo Vejmelky. Dostali je na minulých akcích.
4: V případě, že Český svaz ledního hokeje v současné době posílá výstroje do klubů, tak náklady už jsou vyloženě nulové a stačí už přijít jenom hrát hokej a mít chuť na ten zimní stadion zajít.
2: Říkal další bývalý hokejista Libor Procházka. Někdy jsou na ledě takové hvězdy, o kterých pětileté děti ani neví, co dokázali. I jedna taková vzala v minulosti brusle a kulicha a v předklonu se bavila s dětmi, a nejen s nimi.
5: Vzkaz tím rodičům, aby nám věřili, aby nám důvěřovali, že to, co děláme, že děláme dobře, že děláme správně, a aby u toho vydrželi. Hlavně děti, aby měli zábavu, a pak už jenom záleží na nich. Stejně v tom věku jenom záleží, aby se jim to líbilo, aby z toho měli radost.
2: To byl Jaromír Jágr na jedné z akcí v rámci Týdne hokeje. František Kuna, Radiožurnál.

0: S Járou Cimrmanem žijí každý den.
1: Navštěvují představení po celé republice.
0: Pojmenovávají po něm rozhledny, ulice nebo školy.
1: Nebo vymýšlejí vlastní semináře.
0: Cimrmaniaci.
1: Seriál radiožurnálu o lidech, kteří nejsou členy souboru divadla Járy Cimrmana, ale fiktivní postavě přesto zasvětili svůj život.
0: A prakticky non-stop pracují na reputaci největšího českého génia.
1: Cimrmaniaci.
0: Každé všední ráno krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: 1:30. Krátké zprávy s Monikou Chmilovou.
3: Česko bude příští rok hospodařit se schodkem 386 miliard korun. Návrh státního rozpočtu schválila vláda. Oproti původnímu návrhu ministerstva financí ho snížila o 3 miliardy. Informovala o tom ministryně financí Alena Schillerová z ANO. Půjde o druhý nejvyšší schodek v historii Česka. Návrh rozpočtu teď míří do sněmovny. Povolení ke zvýšení hladiny nádrží Nové Mlýny na Jižní Moravě bylo nezákonné, rozhodl o tom nejvyšší správní soud. Hladina se měla zvýšit až o 35 cm, aby nádrže zadržely víc vody, například pro zemědělské závlahy. Soud potvrdil, že potřebné výjimky z ochrany přírody musí být pravomocné ještě před vydáním povolení. Případem se teď musí znovu zabývat ministerstvo zemědělství. První parlamentní volby v Rusku od začátku války na Ukrajině podle očekávání ovládla vládnoucí strana Jednotné Rusko. Sečtených je přes 95% hlasů. Podle agentury Interfax se Jednotné Rusko udrží ústavní většinu a získá ještě víc poslaneckých křesel než v předchozích volbách. Volby jsou v zahraničí označovány za neférové a nedemokratické kvůli tomu, že se hlasování nesměla zúčastnit skutečná opozice a v zemi je tvrdě potlačována svoboda tisku i projevu. A v pařížském muzeu Louvre dva muži z Německa bez povolení pověsili své obrazy. O sobotní události informovala agentura DPA s odvoláním na mluvčího muzea. Připevnili je lepící páskou na zeď v sále, kde visí i světoznámý obraz Mona Lisa. Ostraha muzea dvojici zadržela a předala policistům. Louvre na ně podal trestní oznámení. Podle francouzských médií byly obrazy vystaveny jen krátce. Použitá lepicí páska údajně lehce poškodila zeď ve výstavní galerii.
0: Sport.
3: Čeští volejbalisté se mezi 8 nejlepších celků na mistrovství Evropy znovu nedostali a po druhé v řadě dohráli v osmifinále. Na turnaji v Itálii je tentokrát vyřadili Belgičané po vítězném obratu na 3-1 na sety.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zavřená silnice 7 u Slaného a omezení na Pražském okruhu. Silnice 7 z Prahy do Chomutova je stále obousměrně uzavřená kolem Slaného. V omezení vyprošťují havarované nákladní auto. Budou tam také čistit vozovku od vyteklých kapalin. Policisté provoz odklánějí přes město, je to průjezdné bez výraznějšího zdržení. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 se pracuje v okolí Jesenice. Od 79. kilometru se až na 0. kilometr projíždí pouze jedním pruhem. Je tam také zavřený nájezd na okruh od Jesenice směr D1. Na dálnici D1 z Prahy do Brna počítejte s novou uzavírkou na exitu 162. Kvůli uzavřené silnici 37 se ze sjezdu nedá odbočit na Velkou Bíteš. Uzavřené to tam má být až do poloviny října. A v Ostravě jeďte opatrně Místeckou ulicí ve směru do centra. V pravém pruhu potkáte silničáře, provádějí tam údržbu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekejte proměnlivou oblačnost na severu a severovýchodě až zataženo s deštěm nebo s přeháňkami. Později odpoledne bude oblačnost ubývat místy až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů, na horách většinou kolem 7 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A pokračuje noční radiožurnál s Jiřím Šteflem.
5: No a pokračuje taky začátek nového dne. Je úterý 22. září. Emily Sanda teď z hudby.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: 14:45, ideál posloucháte vysílání nočního radiožurnálu, už je úterý 22. září. Desítky tisíc Čechů ročně skončí podle odhadu ortopedů na operačním sále kvůli poranění menisku. V nové kampani Zachraň meniskus se lékaři upozorňují, že dříve běžné odstranění téhle vazivové chrupavky vede k rozvoji degenerativních změn a k artróze kolenního kloubu. Moderní operační metody se proto snaží poškozený meniskus zachovat a opravit pomocí šití.
1: Já jsem před 7 lety na lyžích skočila na skokánku a stal se mi úraz.
2: Popisuje už na operačním lůžku ortopedické kliniky ve fakultní nemocnici Olomouc padesátnice Kamila Fujtášková.
1: Poslední měsíc a půl mi začalo to koleno vypadávat, pak jsem ho jednou nenahodila, takže jsem skončila na urgentu. Poslali mě na magnetickou rezonanci a tam zjistili, že mám urvaný ten přední svaz a oba dva menisky.
3: Naším cílem bude koleno stabilizovat, udělat plastiku předně odkříženého vazu. Menisky se pokusíme zrekonstruovat, přišít, zachovat.
2: Shrnuje ortoped Radim Kalina, co dnes lékaře na sále čeká. Pro lepší hojení menisků využijí i krevní plazmu. Vysvětluje mi další z operatérů Petr Neoral.
4: Na začátku operace se nabrala krev, dalo se to do centrifugy, tam se připravila tady ta plazma obohacená o desíčky. Teď s tím vlastně pracujeme.
2: Než plazma stuhne a vytvoří se z ní koncentrát, odebírají lékaři pacientce šlachu. Později využijí na plastiku předního skříženého vazu. Pomocí artroskopie, tedy miniaturní kamery, kterou mají přímo v koleni, následně zjišťují, že vnitřní meniskus je poškozený jenom částečně. Hůř je na tom ten vnější. Vysvětluje operatér Radim Kalina.
3: Je odtržený asi někde v té zadní části, zasahuje až dopředu. Je to jako velké roztržení. Nejčastěji dělá problém, že se uskřinovává mezi ty kloubní plochy, blokuje pacientům koleno, může omezit vlastně propnutí kolena, pokud dojde k tomu skočení toho menisku mezi ty kloubní plochy. Dříve se to odstraňovalo. Dneska, když tato dáma není nejmladší, tak stejně se pokusíme jí to tam sešít, protože je to důležité pro to koleno.
2: Celkové i částečné odstranění menisku totiž vede k rozvoji degenerativních změn a následně i k artróze.
3: Dneska je trendem menisky zachovat, pokud je to možné, ne vždy to možné je.
5: Takže jdeme to, no.
2: O chvíli později se ukazuje, že pacientka má poškozený také jeden z kořenů menisku. Tento vazivový úpon kotví konce menisku přímo k holení kosti.
3: My budeme muset zafixovat i ten kořen, jinak by ten meniskus nedržel ten správný tvar.
2: Meniskus se šijí lékaři přímo uvnitř kolene pomocí speciálních artroskopických nástrojů.
3: Tak ještě jeden ten se.
6: Teď vlastně zašíváte ten meniskus.
3: Zašíváme meniskus, my jsme si tam naložili takový matracovitý vertikální steh. Dáme ještě jeden steh a pak to teprve dotáhneme.
2: Plazma, kterou chtějí lékaři využít kvůli lepšímu hojení menisku, se mezi tím vysrážela a vzniklo z ní jakési želé, popisuje lékař Petr Neoral.
4: Máme 1 až 2 ml dostatečně k tomu, aby jsme to mohli tam aplikovat.
2: Následně ortopedi vloží hojivý koncentrát z plazmy do trubičky a s její pomocí ho vtlačí do menisku, pak ho ještě zafixují šitím, popisuje ortoped Radim Kalina.
3: Se nám to tam podařilo dát a teďka poprosím pak kolegy, aby zatáhli ty stehy. Háček.
6: Meniskus je teda spravený.
3: Meniskus je spravený, nemáme ještě dotažený tu kořenovou lézi, to uděláme, až zafixujeme přední skřížený vaz.
2: Také připravený štěp napustí kvůli lepšímu hojení ortoped Petr Neoral zbytkem koncentrátu krevní plazmy.
4: Štěp se vložil do pouzdra speciálního a napícháváme to jak milou vodkou.
2: Nasáklý štěp pak lékaři vsunou do kolene a vytvoří tak náhradu předního skříženého vazu.
3: Podařilo se nám zrekonstruovat přední skřížený vaz, sešit neúplně jednoduchou rupturu zemního menisku, vnitřní meniskus byl jenom částečně poškozen, ten jsme jenom zakrátili. Podařilo se nám i ta biologická podpora pomocí koncentrované plazmy, která nám pomůže s tím hojením.
2: Shrnuje hlavní operatér Radim Kalina. Asi 4 týdny po operaci může začít pacientka rehabilitovat. Díky tomu, že se povedlo meniskus sešít a zachovat, by se v budoucnu mohla ke sportu znovu vrátit. Z fakultní nemocnice Olomouc, Andrea Skalická, Radiožurnál.

0: Skupina YouTube na začátku nového dne z Radiožurnálu. Máme pro vás další zprávy, včetně aktualizace zelené vlny a potom taky telefonickou soutěž. Radiožurnál jsou 2 hodiny. U mikrofonu Monika Chmelová.
1: Vláda znovu zasáhne proti vysokým cenám pohonných hmot, od října obnoví regulaci. Ukrajina opět vyzvala Rusko k energetickému příměří. České tenistky se na úvod finále poháru Billie Jean Kingové utkají s Britkami. A dnes čekáme proměnlivou oblačnost na severu s deštěm, teploty do 17 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Vláda od října obnoví regulaci cen pohonných hmot. Marži zastropuje na 2 korunách a 50 haléřích za litr. Zároveň sníží spotřební daň z nafty. Po jednání vlády o tom informovala ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Každý pracovní den bude resort znovu stanovovat maximální cenu paliv pro následující den. Opatření má podle ministerstva reagovat na rostoucí ceny paliv kvůli konfliktu na Blízkém východě. Regulace bude zatím platit do konce října. Vláda zároveň zavedla mimořádnou sektorovou daň pro rafinérie. Reaguje tak na mimořádný růst rafinérských marží. K tomu má výhrady předseda opoziční ODS Martin Kupka.
3: Sporný návrh na zdanění rafinérií, ten ve výsledku může přinést další problémy, nejen právního charakteru, ale může v tomto směru postihnout i to, že si to ta rafinérie bude kompenzovat na zvýšených cenách.
1: Pondělní ruský dronový útok na ukrajinské město Lozova v Charkovské oblasti má 1 oběť a nejméně 3 lidé byli zranění, oznámili to ukrajinské úřady. Ruské drony uplynulou noc zasáhly i ukrajinské Záporoží, kde bylo zraněných 5 lidí. Kyjev znovu vyzval své partnery, aby přiměli Moskvu k uzavření takzvaného energetického příměří.
4: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na síti X napsal, že povaha současné války je jiná. Technologie umožnily, že trpí nejenom oběť, ale taky agresor. Reagoval tím na slova amerického prezidenta Donalda Trumpa, který po nejnovějších ukrajinských úderech na ruské rafinérie prohlásil, že Rusko ztratilo kontrolu nad svým ropným odvětvím. Zelenský uvedl, že Rusko musí přestat útočit na ukrajinskou energetiku, kritickou infrastrukturu a export potravin. To povede k deeskalaci z ukrajinské strany, slíbil Zelenský. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Petřínská lanovka se dnes po 2 letech vrací do provozu. Podle pražského dopravního podniku začne jezdit od 7 hodin ráno. Nové prosklené vozy pro 120 cestujících vyrobila švýcarská firma podle návrhu designérky Anny Marešové. Ta říká, že důležitý pro ně byl dobrý výhled z vozu.
5: Pro mě byl hodně důležitý